0: Malý podraz. Přišel večer s velkým V. V rakoviště za západním nádražím nikdo nehlídal. Zrezivělé trosky aut pomalu zarůstaly trávou. Kdysi tu býval drátěný plot, ale ten už dávno vítr strhal. Profesor René Kadeřábek se tady výjímal jako bytost z nějaké jiné planety. Na místo se dostavil první, vyzbrojen triédrem a notesem. Rozumně totiž usoudil, že nemá právo zasahovat do vnitřních lichožroutích záležitostí, ale za to má jedinečnou povinnost podat o nich lidstvu zprávu. A tak si vybral úkryt v úzké kabině havarovaného autobusu, odkud mohl všechno vidět a být přitom nespatřen. Na půdě jeho vily probíhala už od rána porada ve třech, i když ten třetí nemluvil, jen funěl. Byl to Vasil. Ta věrná hromotlucká duše měla jen jediný návrh.
1: Hlavně žádný vyjednávání, šífy. Já do toho jejich Kilimandžára prostě vlítnu a všechno tam rozmlátím.
0: Od té chvíle už promluvit nesměl. Padre chtěl jít na schůzku s Kudlou Dederonem úplně sám, ale to Ramses rozhodně nepřipustil a jeho otec byl nakonec rád. Vasila přes jeho hlasité protesty poslali pryč a v doprovodu svého syna se vydal k západnímu nádraží. V Kilimandžáru byl Tullamore junior pořád pod zámkem a Hihlík se čtyřmi hodně divoce vyhlížejícími lichožrouty čekal na povel, kdy mají vyrazit. Jedna parta už na vrakovišti zjišťovala, jestli je čistý vzduch. Kdyby tam měl padre svoje lidi, všechno se zruší. Jinak tu vládl klid. Že se děje něco výjimečného, se dalo poznat jen podle hemžení v podzemních prostorách Kilimandžára. Dederon tentokrát svolal celý svůj gang. Hodinu před desátou se vydal uvítací výbor k vrakovišti. Dederon jmenoval Hihlíka velitelem akce. Místo setkání se nemuselo upřesňovat. Mezi vraky vedla jediná ulička na malý kamenitý plácek. Za ním a kolem něho byly zase další hradby železného šrotu. Hihlík už z dálky viděl, jak tam stojí jeho strýc. Vždycky z něho šel strach, ale teď jeho tlouška působila tak nějak bezbraně. Opíral se o Ramsese a nejdřív a nejvíc ze všeho ho upoutala Hihlíkova na ušnice, ale neřekl nic. Zarytě a zle mlčel. Pro Hihlíka to bylo horší, než kdyby řval a zuřil. První promluvil Ramses. Kde je můj bratr? Co je s ním? Vykřikl. Hihlíka ani neoslovil. Díval se na něho jako na nejpodlejšího zrádce. Hihlík by se nejraději k němu rozběhl, ale teď nesmí nic zkazit. Musí tu hru hrát až do konce. Tullamore junior je v pořádku? Nic se mu nestalo? Má se dobře a už se těší domů. Mějte strpení, za chvíli ho uvidíte. Už je na cestě sem. Šéf Kudla Dederon ho přivede. Odříkával to jako naučený text. Jen očima se snažil dát Ramíkovi najevo, co tu nemohl říct, protože po každém boku měl dva hlídače. A také mu nemohlo ujít, že z okolních vraků vykukovaly další hlavy s ušima propíchnutýma spínacím špendlíkem.
2: Chci ho vidět. A chci mluvit s Dederonem.
0: Zařval Tullamore senior.
2: S tebou se, Hihlíku, bavit nebudu.
3: On přijde. Jen tu musíme všichni počkat. Takové jsou instrukce.
0: Odříkával Hihlík jako mluvící loutka. Už uplynula hodina. Kudla Dederon se svým zajatcem pořád nepřicházel. Bylo to nekonečné a vyčerpávající čekání. Dokonce i profesorka Deřábek ztrácel trpělivost. Všechny aktéry měl už dávno ve skicáku a teď se rozmýšlel, jestli nemá do věci zasáhnout osobně. Ale jak? Když se jim ukážu, lichožrouti se rozprchnou. Nebo po svém chameleonském způsobu rychle splynou tady s tím rezavým šrotem a ještě si oblíží. A tak zůstal sedět v promáčklé šoférské kabině autobusu, kde si nemohl ani nohy natáhnout. Minula další hodina čekání. Zvon na věži kostela odtloukl půlnoc, právě když se přiřítilo nejmíň 20 Dederonových kojotů a jeden z nich oznámil, že se celá akce ruší. Proč? Jejli to vykřikl nechápavě a padre s Ramsesem zuřivě. Žádná odpověď. Dederonova smečka Hihlíka obklopila a zmizela s ním ve tmě. V dálce zahrmělo a zvedl se prudký vítr. Točil se nad městem a hnal před sebou listí, papíry, igelitové tašky a ponožky.

0: pout zasvěcenou vodou. Byl jsem dlouho na vandru. Když jsem se pak vrátil, narodil se mi táta. Tak co teď dělat? Chtěl jsem ho pokřtít, ale nevěděl jsem, kde vzít svěcenou vodu. To ináč nepůjde, než že musím pro ní do nebe. No, byl jsem voják, tak jsem si vzal koně a flintu a že se podívám, kde bych tam cestu našel. Jedu dost dlouho, porád dál a dál, až přijedu k jednomu městu. Tam byla veliká vojna, střílili z kanónu a ani jsem nevěděl, že přilítla koule a půl koně mi urazila. No jedu dál, až jsme přišli ke kašně. Kůň měl už žízeň, tak jsem ho tam nechal, ale on pil a pil, až milou kašnu celou vypil. Teprve se ohlídnu a vidím, že mám jen půl koně. No dobře. Nedaleko bylo vrbový proutí, tak jsem ho nařezal, milý ho koně voplet a ono hned na něm pěkně urostlo. Tak si zas sednu, no jel jsem teďka jako v chátku. Teď přijedu do velikého lesa. Jedu tím lesem, porátej dál a dál, až se proti mně vychramostí náramnej jelen. Ježíš Mariankou, tak jsem se lek. Ale hned schodím flintu, měl jsem ji nabitou třešňovejma peckama a milýho jelena vemu mezi rohy. Ale kdepak, jelen utek a byl pryč. No dobře, jedu dál, až přijedu na rovinu. Široko, daleko ležal bílej sníh a už bylo soumrakem. Tak co dělat, myslím si, tady musím ostat na noc. Tak tam čouhal kůl ze země, uvázal jsem k němu milýho koně, plášť pěkně rozložím na zem a že budu přenocovat. Když jsem tak pohodlně spal, spustil se noci veliký dýšť, začalo tání a když se ráno probudím, koukám, po koňoj nikde ani památky. Podívám se zhůru a milej kuň vysal na věži, ta byla celá zachumelená. Prach mě flintě zvlh, tak co dělat? Najednou si vzpomenu, že jednou ráno dostal jsem v hospodě takovou mezi oči, až se mi zajiskřilo. No tohle je dobrý, poudám. A tak jsem si vysadil mezi oči zas takovou ránu, až jiskra vylítla, já střelím po koňoj ten spad a zase jedeme dál. No tak přijedu zas k tomu lesu a tam vyběhne ten jelen a už mu na hlavu je vyrostla celá třešně a třešně na ní měl obaleno. Ale kady jen ta cesta do nebe? No vohlídnu se a vidím chalpu. Zrovna tam kmotra stojí a poudá. Mám tu takový veliký konopy. No to se mi dobře hodilo. Byla tam taková hora, vylezu na ní a po provaze porád do nebe. Jo, už jsem byl až tam, když teď mi ho kus chybělo. No ale co, slezu, pomilím provaze, dole jsem ho kus uříz a nahoře nastavil a tak přijdu šťastně až do nebe. Tam mi dali hned tu svěcenou vodu, však to bylo na křtiny. Ale když přijdu zase ven, vidím, že se strhla taková větřice a provaz mi rozmetala. Tak co teď dělat? No ale viděl jsem tam takovej písnik. A tak jsem z toho písku uplet provaz a zase lezu dolů. Jo, ale dole bylo teď takový zeli a ne se z něj dostat za živej svět. Tak když jsem se dost napekeloval a šeno marný, došel jsem si domů pro sekiru a milý zeli jsem pěkně šeno rozsekal. Tak se dostanu šťastně ven a běžím k tátoj. No, svěcenou vodu jsem doopravdy měl a tak jsem ho pokřtil. A ty lidi ještě žijou, co to vypravujou.
1: Kočka leze dírou, pes oknem, pes oknem. Trápení se školou.
2: Aj, co? Kde? Kdo? To jsi ty?
1: Ne, svatý Mikuláš.
2: Hele, hele, nebuď drzý, ano?
1: Já?
2: No ty? No tak, co bylo?
1: No, co by? Trošku začalo pršet.
2: Cože?
1: A klíšťat je letos taky hodně.
2: Na to se tě neptám.
1: Tak na co se ptáš?
2: Jak bylo ve škole?
1: Jo, tak. A že to neřekneš rovnou.
2: Kluku, já se tě ptám naposledy.
1: To je dobře, že s tím výslechem končíš.
2: Skončím, až mi povíš, jak bylo ve škole.
1: Zvítězil jsem.
2: Prosím?
1: Jo, hodinu mě vyslýchali, ani slovo ze mě nedostali.
2: Ach jo, hurvinku, hurvinku. S tou školou je věčné trápení.
1: Viď, já to říkám taky.
2: Prosím?
1: Taťuldo, a co bys řekl tomu, kdybych zítra zůstal doma?
2: Hurvajs?
1: Nějak se mě neudělalo dobře.
2: A kde?
1: Ve škole.
2: Aha, kde pak, kluku, do školy chodit musíš? Proč si myslíš, že ti tam posílám?
1: Abys měl doma klid, viď?
2: Hubelec, abys zmoudřel. Prostě půjdeš do školy a basta.
1: Ale když já se doopravdy necítím dobře.
2: Ano jo, no jo. A co tě tedy tentokrát bolí?
1: No, když si sáhnu na hlavu, jo, tak mě au, bolí. Když se píchnu do břicha, au, tak mě taky bolí. Když si zmačknu lítko, auajs, tak mě to hrozně bolí, děsně.
2: No jo, tak to nic není. Máš bolavý prst.
1: Ne. Taky mě bolí uši, pak mě bolí dos, vlasy, au, nechty.
2: Ty toho nechano? Nechceš se učit? To je to.
1: No a divíš se?
2: Divím, hurvinku, divím, to víš, ano. Já se v tvém věku učil jako blázen.
1: A v kolika letech jsi přišel k rozumu?
2: Hele, dost. Dost. Chci vědět, co bylo ve škole a tentokrát s pravdou ven.
1: Tak ahoj.
2: Stůj.
1: Co je?
2: Kam pak jdeš?
1: S pravdou ven.
2: Tady budeš. Nehloupni, nehraj si na nechápavého a prozraď mi, kolik si dnes dostal pětek. No?
1: Jenom jednu.
2: Cože?
1: Ale neboj, taťuldo, z těch, co taky dostali pětku, jsem byl já ten nejlepší.
2: Je, kdybych měl vlasy, tak si je vytrhám. To je nadělení.
1: Taky si myslím. A co myslíš? Může za to dědičnost nebo špatný vliv okolí?
2: Kluku, co seš na světě, tak jsem z tebe neměl pořádnou radost.
1: A předtím ano, ty chudinko.
2: Tvoje známky se mě ani trošku nelíbí.
1: Ale nic si z toho nedělej, mě taky ne. Ale něco ti povím, to je dobře, že máme oba stejný vkus. To asi ta dědičnost, co?
2: Hurvajs.
1: Takže hezky jsme si popojídali, tak bych teď šel ven. Ne, co říkáš?
2: Se špinavou košilí?
1: Ne, s máničkou. Znáš přece přísloví. Kdo si hraje, nezlobí. Tak můžu užít.
2: Jenom když mě slíbíš, že až se vrátíš, tak se budeš učit. Znáš přísloví? Co se v mládí naučíš, k stáru jako když najdeš.
1: Slibuju. To bych rád věděl, jestli zná taťulda přísloví. Sliby, chyby. Tak ahoj, taťuldo.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: vodník rozlobil kníže pána. Je to už hrozně dávno, tak dávno, že ani ten nejstarší sumec v rybníku s těmi nejdelšími fousy si to už nepamatuje. Tam, kde do rybníka přitéká potok, stával mlýn a pod ním v tůni obrostlé křovím a vrbami bydlel vodník. Nebo se mu také říkávalo Hastrman a jmenoval se Žblabuňka. Dohlížel, aby se mlýnské kolo netočilo obráceně, aby bylo v rybníku pořád dost vody a aby žáby každý večer v rákosí pěkně kuňkaly. A ten vodník Žblabuňka seděl jednou v podvečeru na vrbě. Skoro celou hladinu rybníka pokrýval zelený žabinec. Byl totiž čas, kdy se říkalo, že voda kvete. Vodník koukal z vrby dolů do vody, jak se z bahna na dně perlí bubliny, chvilku se honí po hladině a pak se rozprsknou. V tomto ve vzduchu zašumělo a na vrbu usedli dva havrani. Vodník se vtiskl do větví a poslouchal, co si ti dva povídají.
1: Kde pak si lítal po celý den a co si viděl, kamaráde?
0: Zakrákal ten první havran.
1: Ale byl jsem za třemi lesy a dvěma údolími,
0: zaklapal zobákem ten druhý.
1: Na zámku u kníže pána. Má tam v zámeckém parku taky rybník. Zlovinka takovýhle jako tenhle ten.
2: A k čemu je takový rybník na zámku dobrý?
0: Zakrákal zase ten první havran.
1: Má tam plno havětí, vodní havěti,
0: zazobákoval ten druhý.
1: Ryby a žáby, raky a půlce a taky škeble. Volavky a čápy, divoké husy, kachny. Chodí se na ně každý den dívat a rybník ohradil pozlacenou mříží, aby mu nikdo neutekl. Ale nemají se tam špatně.
2: Ale dě, mříž zůstane mříží, i když je pozlacená,
0: vykrákal ten druhý havran. Potom zaplácali křídly a odletěli. Vodník Žblabuňka seděl na vrbě a ta havraní řeč, co právě vyslechl, mu nešla z hlavy.
1: Ha, to jsou mi věci, povídá si. Kníže pán vybírá po kraji rybníky a dělá si doma výstavu. Jak pak k tomu ta zvířátka přijdou? I když se nemají špatně, svobodu nemají.
0: Slezl z vrby a zadíval se někam do dálky.
1: No jo, dobře to ten havran řekl. Mříž zůstane mříží, i když je pozlacená.
0: A vodník Žblabuňka se vydal na cestu za ty tři lesy a dvě údolí ke kníže pánovi na zámek. Přešel první les, přešel druhý a když přecházel třetí les, slyší, jak tam něco v křoví kníká. Rozhrnul větve a on tam sedí zajíc a na noze má pytlácké oko. Sedí tam v té pasti a hnout se nemůže.
2: Počkej, já ti pomůžu,
0: řekl chlácholivě vodník a zajíce vysvobodil.
3: Děkuji, Hastrmanku,
4: zapanáčkoval zajíc. Já vím, ty jdeš ke kníže pánovi na zámek, kdybys mě potřeboval, jen si na mě vzpomeň.
0: Zavrtěl tím bílým pírkem, co měl na zadečku, a zmizel v houští.
2: Žblabuňka se podivil, jak to ten zajíc ví, kamže to má namířeno.
0: No nic, šel dál. Vyšel z třetího lesa, přešel dvě údolí a stál před zámkem kníže pána.
2: Ale ouha, dovnitř to nešlo.
0: Vodník obešel všech 12 bran, ale žádná z nich neměla kliku.
2: Aha,
1: To tady asi mají schválně, bručel si pod fousy, aby se nikdo nedostal dovnitř. Ale co teď? Čekal do rána, ale ani ráno to nebylo lepší. Vojáci, co hlídali bránu, ho dovnitř nepustili. Žblabuňka to zkoušel u všech 12 bran, ale nikde nepochodil. U té 12. brány mu velitel stráže dokonce řekl: pane, vy jste se asi spletl. Karneval je teprve za měsíc, čímž vodníka hrozně namíchl. Ale nedalo se nic dělat. Do zámku se nedostal. Žblabuňka se musel vrátit do rybníka s nepořízenou. Po cestě se ještě několikrát vyválel ve vlhkém mechu, protože byl už dost dlouho na cestě bez vody a svěděla ho kůže, jako by ho čert lochtal. Přišel domů, vymáchal se v rybníku a pak vylezl na vrbu a přemýšlel, jak to zařídit, aby se dostal do zámku. A v tom uslyšel v dálce nějaké troubení, pískání a halasení, štěkot psů, řinčení, brnění a hrkání loukoťových kočárů. Žblabuňka vykoukl z vrby, cože se to děje. To kníže pán i s celým doprovodem vyjížděl právě z lesa a namířil si to rovnou k rybníku. Aha, ten se určitě zase rozhlíží, koho by strčil do toho svého rybníka za pozlacenou mříž, řekl si vodník. A najednou dostal nápad. No počkej, já na tebe vyzraju. Nárázy zaduněla kopyta koní. Kníže pán jel v otevřeném kočáru, 12 koní ho táhlo, koukal přes lorňon a rozhlížel se kolem. Vodník sjel z vrby jako namydlený blesk. Skočil do rybníka, jen kola se roztáhla po hladině a vlny začvachtaly o břeh. Na druhé straně rybníka, kde rostla bohatě plavůň a rákosí, se vynořil a vyběhl do polí. A schválně plácal hlasitě nohama v rozmoklém bahně, aby ho bylo slyšet. Kníže pán dal zastavit celý lovecký průvod, odložil lorňon a přiložil k oku dalekohled, co vypadal jako cukrářský kornout. Potom mlaskl a řekl: toho zeleňoura hastrmanskýho mi chyťte a dejte mi ho do zámeckého rybníka. Bude to ozdoba mé sbírky. A teď nastal mazec. Knížecí lovci vyběhli a začali vodníka nahánět a za nimi táhli vojáci dokonce kanón. Žblabuňka běžel v poli, ale ne moc rychle, aby to ti knížecí pacholci neměli tak těžké, ale ne zas tak pomalu, aby to snad nebylo nápadné, že se nechává schválně chytit. A tam, u hájku, kde vždycky přenocovali bažanti, hned kousek od Černého lesa, vodníka chytili. S velkou slávou a jásotem ho nesli v síti ukázat kníže pánovi. Ten seděl v kočáru a koukal skrz lorňon. Kolem něj vzdychaly dámy v nadýchaných sukních a v ještě víc nadýchanějších účesech s dlouhými loknami a volali: mon dieu, a voilà, není to nebezpečné. A kníže pán koukal statečně přes ten lorňon a dámy uklidňoval a vyprávěl jim příhody o své statečnosti z války, ve které nikdy nebyl. Vodníka naložili na vůz, polili voňavkou, aby tam v té nobl společnosti nezaváněl bahnem a po rybách, a jeli na zámek. Žblabuňka ležel na voze zamotán do sítě jako moucha v pavučině a jen se uculoval. Jen počkej, kníže páne, však ty se budeš divit. A už bylo slyšet otvírání zámecké brány. Kola vozů zaduněla na dláždění, byli na zámku. Kníže pán kázal vodníka vynést z vozu. Poskakoval kolem na svých tenkých křivých nožičkách, až mu fyží kolem krku poletovalo a pištěl: opatrně, ať mi ho nepoškodíte.
0: jako kdyby stěhovali piano nebo nějakou drahocenou skříň. Vymotali vodníka ze sítě a čvacht. Hodili ho do rybníka.
3: Opatrně,
0: křikl ještě kníže pán. A cvak, mříž se zavřela. Kníže pán ještě chvilku koukal a potom zmožen těžkým bojem s vodníkem šel spát. Setmělo se. Vyšel měsíc a osvítil zámecký rybník. Z lesů zavanul větřík a tiše rozezněl pozlacenou mříž svou písní. Smutnou písní, neboť za mřížemi je každá píseň smutná. Žblabuňka plaval zrovna rybníkem a rozhlížel se. U břehu stáli nehnutě zlatí karásci, co se ztratili minulý rok v dolním rybníku. A tady tlustý úhoř Emil se převaluje v bahně a přátelsky mrká na vodníka. A žáby, však jste ještě nedávno kvákali v mlýnském náhonu. A candáti štíky a sumec a nahoře spí kachny a divoké husy a na jedné noze stojí čáp. Zkrátka samý známý v zámeckém rybníku za tou pozlacenou mříží.
1: Tak co, kamarádi?
0: Zavolal vodník, ale nemoc nahlas, aby ho v zámku neslyšeli.
1: Jak se vám tady líbí v kleci u kníže pána?
2: Ani se neptej, kmotře. Zaulal tlustý úhoř Emil. Doma by bylo líp.
1: A co by tam nahoře?
0: Zašeptal žblabuňka.
1: Kachny, husy a čápy. Jak se vám tady líbí?
2: Doma by bylo líp.
0: Ozvalo se ze zhora.
1: Nic se nebojte, kamarádi.
0: Řekl potichu, protože o svobodě se nemá mluvit moc nahlas.
1: Já vám pomůžu.
0: A už je řadil všechny pěkně za sebou.
1: Projdeme branou a potom přes dvě údolí a tři lesy půjdeme domů do rybníka.
0: Ty, co nemohli moc rychle chodit, nacpal vodník do svého dlouhého kabátu, ryby, raky a škeble a čápové, husy a kachny stály pěkně v řadě na břehu a čekali. Potom vylezl opatrně z vody. Okoukl mříž, visel tam zámek veliký jako psí hlava.
1: No, nic, s tebou si taky poradím.
0: Rozhlédl se, nikde nikdo. Jenom otevřeným oknem v zámecké věži bylo slyšet, jak kníže pán hlasitě chrápe. Vodník namazal ten veliký zámek na pozlacené mříži puškvorcovou mastí, zatočil a chrup. Zámek se otevřel. Větřík šustil listím v zámeckém parku a měsíc ze zhora svítil na ten podivný průvod. Vepředu našlapoval opatrně vodník, z rukávu a z kapes jeho kabátu vyčuhovaly rybí ocasy, račí klepeta a zvědavě vykukovaly škeble. Za ním se kolébaly kachny, husy, volavky a čápové. A úplně nakonec se plazil tlustý úhoř Emil a spokojeně si potichu pobrukoval. Přišli k zámecké bráně. Ale ouha, tam stál na stráži voják. Měl v ruce halapartnu, fousy až k pasu a tvářil se velice přísně.
1: Co teď? Kdybych tady měl teď toho zajíce, co jsem vysvobodil v lese z pytláckého oka,
0: pomyslel si žblabuňka a světe div se. V tom okamžiku byl zajíc tady. Ani mu vodník nemusel říkat, co má dělat. Přihopkoval před vojáka, zapanáčkoval a potom na něj vyplázl jazyk.
2: No tohle! Voják se rozlobil, opřel halapartnu o zeď a začal zajíce honit.
0: zmizely někde ve tmě a na to vodník čekal. Otevřel zámeckou bránu pomalu a pěkně opatrně, aby ani jednou nevrzla, a celý ten průvod vyšel ven. A už si to všichni mašírovali přes dvě údolí a tři lesy do rybníka, domů. Ráno se kníže pán probudil a hned svolal všechny komtesy, barony, hrabátka, rytíře, dvorní dámy, rádce, ministry a jiné tajtrlíky. A že jim ukáže svůj včerejší úlovek. Vedl je zámeckým parkem a po cestě jim vyprávěl, jak statečně vodníka chytil. A všichni volali, voilà, mon dieu! A obdivovali kníže pána a jeho statečnost. Přišli k zámeckému rybníku, k té pozlacené mříži.
1: Tak, kde ho máme? Zeleňoura,
0: řekl kníže pán pyšně a svou kníže pánskou hůlkou s vyřezávanou rukojetí na tu pozlacenou mříž zaklepal.
5: Dámy přitiskly krajkové kapesničky na své ustrašené pusinky a ustoupily o krok dozadu za pány, aby jim ještě tak ten strašný vodník, jak ho kníže pán vylíčil, něco neudělal.
0: Všichni koukali na rybník, kdy už z něho něco vyleze, a některé dámy začaly tím napětím omdlévat. Ale nic se nedělo. Kníže pán chtěl zaklepat ještě jednou, ale v tom někdo překvapeně zvolal olala a ukazoval na ten otevřený zámek. Kníže pán zbledl, pak zrudnul a nakonec sfialověl. Začal běhat kolem rybníka a tou svou kníže pánskou hůlkou švihal do vody a šťouchal pod břeh.
1: Nikde nic. Zámecký rybník byl prázdný. Ani perlo očka v něm nezůstala.
0: Kníže pán vřískal, zlobil se a dupal. Posílal na vodníka hromy a blesky a vyhrožoval.
1: Však já tě jednou chytím a pak tě natřu na červeno, ty zeleňoure.
0: A hned kázal zapřáhat do kočáru a jeli vodníka i s tou vodní havětí chytat. Ale kde těm už byl konec. Všichni se rozutekli po rybnících, mlýnských náhonech, potocích a tůních. Žblabuňka byl rád, že jsou všichni zase na svobodě. Dál vysedával při měsíčku na vrbě a hospodařil v rybníku. O něco později se proslechlo, že kníže pán od samé zlosti dal tu pozlacenou mříž zbourat a zámecký rybník zasypat. Vodník zrovna klábosil s tlustým úhořem Emilem, když se k němu ta zpráva donesla.
1: Toho rybníka je škoda, řekl. Kníže pán v něm mohl pěstovat alespoň letníny. Ale s tou mříží je to dobře.
2: Tak, tak, zahulal úhoř Emil. Život za pozlacenou mříží není žádný život.
1: To je pravda, řekl žblabuňka. I kdyby ta mříž byla celá ze zlata.

0: Digi básnička.
1: O trpaslíčkovi.
0: Byl jednou jeden trpaslíček.
1: A ten měl dlouhou zlatou niť.
0: A na té niti zlatý klíček.
1: Uměl s ním všecko otevřít.
0: Malinké zámky na ovoci.
1: Otvíral na zahrádkách v noci.
0: Zatímco sadař tvrdě spal.
1: Napil se šťávy a šel dál.
0: A teď ještě jednou. Byl jednou jeden trpaslíček.
1: A ten měl dlouhou zlatou niť.
0: A na té niti zlatý klíček.
1: Uměl s ním všecko otevřít.
0: Malinké zámky na ovoci.
1: Otvíral na zahrádkách v noci.
0: Zatímco sadař tvrdě spal.
1: Napil se šťávy a šel dál.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigi.cz a ta

Dobře. Stará myší legenda. Stalo se to v době, kdy se ještě psalo slovo myši s měkkým i, tedy myši. Tehdy se totiž svět nekomplikoval gramatikou, prostě proto, že ještě nebyla vynalezena. Myši jsou tak malinké, protože byly stvořeny vlastně z toho, co se odrolilo z jiných božích výtvorů. A to právě pramyšáka jménem Vrták štvalo. Ono to má své výhody být mrňavý. Máš to jednoduchý s ubytováním, potřebuješ mít potravy, lehčeji se schováš před nepřítelem, i když v době, o které mluvíme, ještě nepřátelé nebyli. To je teprve pozdější vynález. Jenomže pramyšáka Vrtáka nakazil někdo ještě menší než on sám, ale o to nebezpečnější. V době božské tvorby se totiž ďábel pokoušel zmařit to veliké dílo a pramyšák se nakazil bacilem malichernosti. Několikrát denně chodil za stvořitelem a aby ho při jeho velikosti bylo dobře slyšet, vysokým hláskem křičel: taková nespravedlnost! Tady určitě funguje protekce! Proč právě my máme být tak malinci? No, to je pěkný naschvál. A koukej si okamžitě něco udělat. To žirafy ty se dovedli vlichotit, abys na ně dal víc materiálu, co? Možná je to ten, co chyběl pro nás. Od té doby právě myši piští takovým vysokým hláskem. Stvořitel chtěl s každým vyjít v klidu. A tak daroval Vrtákovu rodu teplé, hebké kožíšky. Ty mají dodnes. Aby ten konflikt urovnal, věnoval jim taky křídla. Ale aby zase nepoštval ostatní, křídla dal jen některým z myší. Všem potom sametová ouška a považoval tím vše za vyřízené. To se ale mýlil. Bacil malichernosti dostal od ďábla vynadáno za to, že nesplnil své poslání a na koberečku si to pěkně schytal. Začal se tedy více snažit splnit svůj úkol. Nakazit pramyšáka. Dlouho střílel naslepo. Vrták částečně uklidněn výhodami, které vybojoval, ne a ne se užírat. Až když jako zvláštní pozornost získal i paní Myšákovou, pramyšku Troubelku. Pak už nebylo nic, co by zhatilo bacilovi plány. Kožich tedy mám, oči jako korálky taky, učela Troubelka. Co je mi to platné, když se musím dívat na své okolí pomalu daleko ledem. Jaguár dostal kožich taky, navíc s puntíkama. Zebra si vyškemrala pruhy. A já se mám spokojit s obyčejným stříbrem? Už jsem tě kolikrát viděla, jak házíš očkem po pralasičce. Není divu, když ta si žije mezi stromy a pro mě je dobrá každá díra. Kdyby ti na mě jenom trochu záleželo a kdyby si byl chlap, tak se mi postaráš o větší velikost. Vrták se chvíli trápil, chvíli vymýšlel kudy na to, ale když mu doma přestali i vařit, už mu nezbylo než jít do boje. Jenže díky bacilovi ho nenapadaly zrovna čisté myšlenky. Místo, aby se snažil získat velikost svými zásluhami, uchylil se k nečistým praktikám. Na truc a na důkaz svého hrdinství začal do celého díla dělat díry. Ten dobrý sýr Emmental, ten vznikl právě na památku toho, jak tehdy pramyšák navedl všechny své potomky, aby z pomsty sežrali,
celou stvořitelovou práci. Jenže zahrávat si s takovými věcmi, to není jen tak. To má taky svoje důsledky. Stvořitel nebyl mstivý, ale musel sjednat pořádek. Když už jak ementál vypadala krajina kolem, určil Pramišákovi stráž. Právě v té době řešil ještě další spor. Však to znáte, neporovnají se mezi sebou lidé, natož různé druhy tvorů. Tenkrát zrovna se znesvářily kočky se psy. Pohádali se o to, kdo bude člověku blíž. Člověk byl v té době teprve v plenkách a byl moc roztomilý. Nikdo nemohl tušit, jak to s ním půjde dál a co se z něj stane. To by se o něj tolik netahali. Ale bylo už jasné, že časem u něj bude dobré bydlo, teplo a krmení. Stvořitel tedy moudře spojil tyto dva spory a určil právě rozhádané kočky a psy za správce myší. Myslel si, že je společná práce zblíží, že se lépe poznají a zmoudří. Kočky a psy se svého úkolu zhostili velmi svědomitě právě proto, že si tím chtěli u stvořitele šplhnout. Rozběhli se po celé zemi a práci si dokonce rozdělili. Kočky, které lépe vidí po tmě, hlídali myši v noci a psi po nich pátrali přes den. Akce začala a trvá dodnes. Mezitím se stala další závažná věc. Jak už jsem říkal, myši, aby jim byl dorovnán jejich velikostní handicap, dostali křídla. Jenže mezi tím bylo stvořeno ptactvo nebeské, motýly, včely, sršny, mouchy. Zkrátka, na skladu materiálu už nic kloudného nebylo a tak dostali myši jen pár kousků toho, co zbývalo. Dostalo se tedy jen na některé a ty byli nadšeny tím, že mohou létat. Ale zase se styděli za tak zbytkový model a rozhodli se, že budou létat pouze po tmě. Netopíři se začali cítit proti ostatním myším privilegovaní a postupně jim přestali i odpovídat na pozdrav. Časem se z nich stala zvláštní kasta, která se rozhodla odlišit od původních myší jménem. Tady někde je základ vyjmenovaných slov. Netopíři přišli totiž s požadavkem, aby byli například považováni za jedinečný živočišný druh, a tedy jmenováni samostatně. To se pochopitelně nelíbilo myším. Tudíž přitvrdili pravidla i své U. Stali se myšmi a trvali na tom, aby byli rovněž zařazeny mezi vyjmenované druhy, což si nakonec prosadili. Netopíři byli z vývoje událostí tak rozčarovaní, že někteří z nich začali dokonce myši lovit a požírat. No, fuj. Ta tam byla původní rajská idyla a stvořitel se zděsil, když musel přihlížet tolika nenávisti, zášti a nepřátelství. Když začal jeden jeho výtvor požírat druhý, už se na to nemohl dívat a smutný odešel. Kde se to tehdy v těch tvorech vzalo a kde se to dodneška bere v lidech, ty ošklivé vlastnosti, to vážně nevím. Jedině, že by potomci toho bacila, ale já vlastně nechtěl, aby to byl smutný příběh.

0: Kapitola první. Pryskyřník. Jaro vzdouvalo vzduch jako krásnou plachtu. Toulala jsem se kolem potůčku, který teče za naší zahradou, a měla jsem takovou radost ze školního prázdna, že jsem hořela touhou vyprávět o svém štěstí ptákům. Najednou jsem na břehu uviděla zlatý pryskyřník. Spěchala jsem tam a už bych ho byla utrhla, když v tom se z jeho korunky ozval hlásek.
1: Slituj se, holčičko, a nech mě žít. Jsem první pryskyřník vyslaný na tuto louku. A utrhneš-li mě, padne na všechny mé bratry strašlivá kletba.
0: Údivem jsem znehybněla. A když jsem mlčela, pryskyřník naříkal dál.
1: Slituj se, netrhej mě, a já ti dovolím vstoupit do království květin.
2: Tak dobře,
0: řekla jsem, zvábena zvědavostí.
2: Ale jak to udělám, abych se tam dostala?
1: Ach, to je docela prosté. Stačí obrátit se zády k slunci a opakovat. Pryskyřníčku raný, jménem naší paní...
2: Jménem naší paní...
1: Otevř země brány.
2: Otevř země...

0: pryskyřníčku raný jménem naší paní, otevř země brány.
1: Brána se otevřela a za ní bylo křišťálové schodiště, tak dlouhé, že jsem ani nedohlédla konce. Začala jsem sestupovat dolů a schody pod mými kroky jemně zvonily jako zvonečky. Zrychlovala jsem nebo zpomalovala tu jasnou hudbu a dlouho jsem se tak bavila. Když jsem se pak otočila, zlatá brána zářila nahoře nad schodištěm už jen jako lesklý bod. A přede mnou, kam až jsem dohlédla, jen schody, schody a pořád schody, které se ztrácely v dálce. Začala jsem se trochu bát. Byla jsem už příliš unavena, abych se vrátila nahoru a to schodiště, které jakoby rostlo pod mými kroky, mě děsilo. Začala jsem zase sestupovat a hudba zněla ještě líbezněji. Snad mi chtěla dodat odvahy. Doslova jsem se rozletěla po schodech dolů a zapomněla jsem na únavu. Najednou mi cestu zatarasila opona utkaná ze samých zelených ratolestí. Rozkvétalo na nich tisíce květinových kalíšků a ty tvořily písmena, která jsem přečetla s bušícím srdcem.
0: Království květin.
1: Opona se sama rozhrnula, když jsem došla až k ní. Přede mnou se prostíralo širé moře, jehož vlny narážely na poslední stupně schodiště. Široko daleko jsem nikoho neviděla. A tu mě přepadl strach. Křičela jsem splna hrdla, ale odpovídala mi jen ozvěna a já jsem s hrůzou myslela na to nekonečné schodiště, po kterém bych musela vystoupit nahoru.
0: Ach,
1: řekla jsem si.
0: To je msta toho pryskyřníku.
1: Rychle jsem se obrátila, abych se dostala zpátky za oponu. Ale ať jsem se do ní opírala, jak chtěla, ani se nepohnula. Byla pevná jako dveře vězení. Opřela jsem se do ní ještě víc, protože skrze větve jsem viděla lesknoucí se schodiště, po kterém jsem přišla. A pak jsem docela vysílená klesla na schod.

0: vtip.
1: Sedí dvě opice na větvi v kleci a jedna povídá druhé. Když se ti tak dívám na ty lidi, jsem fakt šťastná, že jsem se nevyvinula.
2: No tak máme zase jeden rok za sebou.
0: A je.
2: Jaký pak a je? Máš snad něco proti tomu? Povídám, že zase máme jeden rok za sebou.
0: To vím taky.
2: Já vím taky, že to víš. Já si to říkám jen tak pro sebe.
0: A ty to nevíš?
2: Co nevím?
0: Že zase máme jeden rok za sebou.
2: To se ví, že to vím. Jak pak bych to nevěděl?
0: Tak proč si to říkáš, když to víš?
2: A můžu si něco říkat, když to nevím?
0: To sotva.
2: Tak vidíš, to by nemělo žádný smysl, že ano. Když něco říkám, tak to taky musí něco znamenat.
0: A co to tedy znamená, že máme další rok za sebou?
2: Že jsme zase o rok moudřejší a starší.
0: A že musíme koupit nový kalendář.
2: Tak vidíš.
0: Tak proč neřekneš, musíme koupit nový kalendář?
2: Protože to je samozřejmý.
0: A že je rok pryč, to samozřejmý není?
2: No je samozřejmě.
0: Tak proč říkáš takový samozřejmý věci?
2: Protože tak docela samozřejmý to zase není.
0: Není?
2: To se ví, že ne. Co pak mi například řekneš, když se tě zeptám, jestli ses učil?
0: Že jsem se učil, to je samozřejmé.
2: No a učil ses?
0: Tedy samozřejmě.
2: Aha.
0: Samozřejmě v rámci možností. Samozřejmě, že jsem se naučil. Měli jsme s klukama prýma zábavu, závody cvičených roustů na nitích.
2: Co si to tam bubláš?
0: Já jsem se toho moc nenaučil.
2: A to si myslíš, že mě překvapíš? To já vím samozřejmě taky.
0: Já vím taky, že to víš. To je přece docela samozřejmý. Tak proč se vlastně ptáš? Já si to říkám jen tak pro sebe.
2: A ty to nevíš?
0: Co nevím?
2: Že jsi se toho moc nenaučil?
0: Samozřejmě, že to vím. Kdybych to náhodou nevěděl, tak by mi to nemálo důrazně připomněl pan učitel.
2: Tak vida, učit se to ne, ale poučovat, to by se mladýmu pánovi chtělo. No jo, to je pro něho samozřejmý.
0: Ale ne, tati, tak docela samozřejmé to není.
2: Šmankote, zapomeň, že jsme si někdy něco takového vykládali, nebo se novýho roku nedožiju.
0: A proč, tati?
2: To se ptáš, nebo co?
0: Jo, jsem už tak smělý.
2: Nedožiju, protože se z toho zblázním.
0: To by samozřejmě bylo špatný.
2: Ale taky by to bylo k něčemu dobrý.
0: A k čemu, prosím tě?
2: Aby se aspoň na vlastní oči viděl, že dožít se ve zdraví novýho roku není tak docela samozřejmý.
0: Není?
2: No, aspoň ne pro toho, kdo musí odpovídat na tvoje věčné otázky.

0: cvičení a jdeme na to! Ahoj holky a kluci, dneska zlobí Figy a Hanka Krychová.
1: Já vás děti zdravím, opravdu mě dneska Figy pěkně zlobí. A já vůbec nevím proč.
0: Protože jsem gymnasta, Hanko.
1: No to je sice hezký, ale můžeš mě vysvětlit, proč po mně pořád házíš míčkem?
0: Já neházím po tobě míčkem, já s míčkem trénuju.
1: No to není vůbec pravda, už se mě dvakrát trefil, já už ale vím, to jsi mi ale mohl říct. Já jsem vám minule slibovala, že budeme pokračovat ve hře na moderní gymnastiku. Tak to se ti omlouvám, Piggy, to se ti moc omlouvám, ale já tě hned na začátku vyzkouším. Mohl bys mi říct, jestli víš, jaký je rozdíl mezi moderní a sportovní gymnastikou?
0: Já myslím, že i sportovní gymnastky mohou chodit moderně oblečené.
1: To určitě, ano, ale jsou to dva rozdílné sporty. Moderní gymnastky cvičí s náčiním.
0: S náčiním, to jsou třeba hrnce, pokličky, říce, kuchyňské náčiní.
1: No to víš, že ne, je to samozřejmě míč, obruč, švihadlo nebo kužely.
0: Všechno, co se vejde do tašky.
1: Přesně tak, a já mám moderní gymnastiku moc ráda. A sportovní gymnastky, ty zase chodí na kladině, skáčou přes kozu, cvičí na bradlech a tomu se říká jak?
0: Tomu se říká
1: nářadí, přesně tak. No.
0: Já vím, a nářadí je v nářadovně.
1: Přesně tak, vždycky, když přijdeš do klubu, kde je sportovní gymnastka nebo gymnastika, tak si nejdříve z nářadovny vytáhneš všechno, na čem potom budeš cvičit, takže je to taková úklidová místnost. Mm-hmm. Piggy, prosím tě, zpátky ale k míčku, protože my dnes budeme trénovat moderní gymnastiku. Připravte se a navazujeme na minulý díl. Co jsme probírali, Piggy?
0: Probírali jsme, že stojíme na nožičkách, zadeček máme oběma půlkama k sobě stážený.
1: Právně.
0: Hlavička tlačí proti stropu, abych stál rovně.
1: Výborně. Lopatky máme vzadu. A
0: to
1: teď?
0: Vpředu to asi nebude?
1: No, já jsem myslela, jako, že ji máme u sebe.
0: Jo, u sebe.
1: Takhle,
0: jako kdybych měl oříšek mezi nimi.
1: Přesně tak. A holky, kluci, máte z minula míček někde poblíž? Pevně věřím, že ano, protože když se s námi budete pravidelně setkávat, tak musíte mít neustále pořád všechno při ruce. Chytíme míček do ruky, které říkáme jak?
0: Lžícová. Co myslíš? Jo, pravá.
1: Přesně tak. A budeme přehazovat míček přes hlavu do jaké ruky?
0: Srdíčkové.
1: Ano, a pomůckou, proto aby nám to nespadlo, bude doprovod tohoto míčku očima. Takže se nebudeme dívat na zem, ale když míček budu přehazovat z jedné ruky do druhé, tak se budu očima na ně dívat, aby mě spadl přesně tam, kde já jsem si dala svůj cíl.
0: Právě spadne na hlavu. No.
1: Ale to vůbec nevadí. Připravíme se, pozor. Podřep kolenou, Ela, hopla, držíte?
0: Mám ho, Hanko, Kliberně. Mám ho!
1: Opravdu holky a kluci, Piggy drží svůj míček, já věřím, že i vy doma. A teď ještě zpátky, pozor, z levé ruky do lžícové.
0: Hop,
1: a držíme. Piggy, já si myslím, že bychom to mohli udělat o něco těžší a uděláme z toho trošinku sestavičku. Čtyřikrát poskočíme na místě a potom si přehodíme míček přes hlavu z jedné ruky do druhé. Mhm. Děti, jste připravené? Budeme poskakovat na místě. Teď. Raz, hop, dva, tři, hop, čtyři. Hop. Vyhodíme Šupra. Míček z jedné ruky, chytíme, vyhodíme z druhé.
0: Já
1: ne, já jsem chytila a mám míček i v druhé ruce, protože já jsem léta dělala moderní gymnastiku, takže já mám natrénováno, ale to vůbec nevadí. Taky jsem si musela projít řadou tréninku, takže my si dáme další nácvik. Připravte se, čtyřikrát poskočíme na místě. Teď. Raz, dva, tři, čtyři. Vyhodíme míček nad hlavou.
0: Chytím,
1: vyhodíme míček nad hlavou, chytím a je to. A do naší sestavičky už nám chybí jenom tleskání pod míčkem. Kolikrát si tleskne Piggy pod svým míčkem při
0: vyhození? Já to zvládám jenom jednou, zatím.
1: To vůbec nevadí. My si zkusíme tento cvik udělat s dvojitým tlesknutím pod míčkem. Připravte se, když vyhodíme míček nad hlavou, dvakrát tleskneme a budeme se snažit míček chytit do rukou tak, aby nám neupadl.
0: To znamená, teď vyhazuju míček oběma ručičkama.
1: Oběma ručičkama nahoru, díváš se za ním, to pořád platí. Ty si tleskneš jednou a my tleskneme dvakrát. Připravte se, pozor, vyhodíme míček nahoru teď a dvakrát tleskneme pod míčkem a chytíme. Mhm, ještě jeden nácvik, Piggy, pojď se mnou. Vyhodíme míček, tři, dva, hop, zasa, dvakrát leskneme a chytíme.
0: Výborně.
1: A teď celou sestavu spojíme dohromady. Čtyřikrát poskočíme, míček z pravé do levé, z levé do pravé, jednou nahoru, dvakrát lesknout a je to.
0: Počkej, to je moc složité. Tak.
1: Budu všechno napovídat.
0: Dobře.
1: Čtyřikrát poskočit na místě, teď. Hop, raz, dva, hop, tři, hop, čtyři. Hop. Vyhodíme míček z pravé ruky do levé.
0: Hop.
1: Držíme. Z levé do pravé.
0: Hop.
1: Držíme. Jednou nahoru, dvakrát lesknu pod míčkem.
0: Oběma ručičkama nahoru.
1: Hop. Držíte? Výborně,
0: a
1: děti.
0: A to už byla sestava.
1: To už byla sestava.
0: Takže
1: povedla
0: teď
1: se
0: jsem gymnasta.
1: Teď už jsi hotový, moderní gymnasta, já ti blahopřeju.
0: Já jsem vždycky věděla, že jsem moderní, ale že jsem gymnasta, to až ode dneška.
1: Děti, jestli se vám stejně líbilo cvičení s míčkem jako teď našemu Pigimu, tak si myslím, že by bylo nejlepší vzít svoji mámu za ruku, ať jde k internetu a najde si všechny kluby, kde se cvičí moderní gymnastika a vy se můžete během chvíle stát jejími příznivci.
0: A být tak mrštní jako Vojta.
1: A pružný a všechno tak, jak moderní gymnastika má. Děti, holky, kluci, mějte se krásně a příště se na vás budu zase těšit.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Pohádka o Pavlíkovi a zmrzlině. Pavlík byl chlapeček, který ze všeho nejraději jedl zmrzlinu. Jeho babička mu ji kupovala každý den, vždy po cestě ze školky a Pavlíkovi tak chutnala, že jich někdy snědl i 5. Babička z toho měla radost, když ona byla malá, o zmrzlině se jí jen zdávalo. V takové chudobě tehdy žila. Pavlíkovi zdlouhavě vyprávěla o zlých a těžkých časech, o chlebu se sádlem a s cibulí a o lidech umírajících hlady. Pavlík mezi tím slízal zmrzlinu, potom se pustil do pláče a ptal se po další. Babička mu ji rychle koupila, protože Pavlíkův pláč byl tak odporný a pronikavý, že se zastavovala doprava a z oblohy padali ptáci s tuhlý hrůzou a překvapením. Tak to šlo každý den. Jedné pěkné neděle však Pavlík odmítl jíst oběd a místo něj si přál zmrzlinu. Pavlíkův otec rozčleně vstal od stolu a chtěl malého darebáka roztrhnout jako žábu, ale maminka s babičkou padly na kolena a prosili ho o slitování. Otec ustoupil. Zachmuřeně si sedl do kouta a pozoroval babičku, jak šťastně otvírá ledničku a staví před Pavlíka obrovskou zmrzlinu. Od té chvíle jedl Pavlík už jen zmrzlinu. K snídani, k obědu i k večeři. Byl šťastný a spokojený. Zmrzlina mu stále chutnala a nic víc mu nechybělo. A tak to už zůstalo. Rodiče i babička vláčeli domů plné kbelíky zmrzliny. Pavlík jí všechnu snědl a ještě se ptal po další. Jenže jednoho dne, opět to bylo v neděli, Pavlík hltavě snědl 2 kbelíky zmrzliny. Chvíli se cítil příjemně, žaludek měl plný chladivé hmoty, ale najednou se mu udělalo zle. Nemohl ani vstát, jen seděl a díval se před sebe. Zkusil i plakat, ale z úst mu vyšlo jen nějaké sténání. Rodiče se zarozili. Babička s maminkou pobíhali po kuchyni a naříkali. Otec bušil pěstmi do stolu a nahněvaně křičel. Já jsem vám to říkal, že tohle to neskončí dobře. Pavlíka uložili do postele a zavolali k němu nejslavnějšího dětského lékaře, doktora Buchwalda. Ten dlouho u Pavlíka seděl a dělal mu hrozné vyšetření, až nakonec vstal, přistoupil k rodičům a vážným hlasem řekl.
3: Vašemu synovi od neustálého pojídání zmrzliny zmrzl žaludek. Musíme mu ho vyměnit, protože zmrzlé žaludky se nedají léčit.
2: Všichni se pustili do pláče, ale nedalo se nic dělat. Pavlíka odvezli do nemocnice a tam mu žaludek vyměnili. Protože však neměli na skladě žádné pořádné žaludky, museli dát Pavlíkovi plechový. Byl to vlastně buben z automatické pračky, ale všichni byli rádi, že našli aspoň ten. Po týdnu pustili Pavlíka z nemocnice domů. Byl trochu bledý, ale na zmrzlinu už nepomyslel a víckrát ji nechtěl ani vidět. Rodiče mu dali na talíř brambory s řízkem a Pavlík se s chutí pustil do jídla. Jenže trápení ještě stále nebyl konec. Jídlo mu padalo do žaludku s obrovským plechovým duněním a sousedi začali vztekle bouchat na stěny, protože je hluk rušil. Babička se pustila do pláče a zanedlouho zemřela. Byla to ona, kdo začal Pavlíkovi kupovat zmrzlinu. Maminka s tatínkem se tvářili, že je plechový rachot neruší. Nacpali si do uší vatu, ale ani to jim nepomohlo. Zlí sousedé si neustále stěžovali, vyhrožovali a posílali udání, až se otec naštval a prodal Pavlíka do cirkusu. Pavlík tam jako hlavní atrakce musel před diváky jíst řízek s bramborami a plechový rachot, který vycházel z jeho útrob, vyvolal vždy ohromný potlesk. Nuže, tak to skončí všichni ti, kteří jedí jen zmrzlinu. Milé děti.

0: Dnes je 12. října.
1: A svátek slaví Marcel.
0: Marcel.
1: Mm-hmm. Tohle jméno je odvozené od jména římského boha války, který se jmenoval Mars.
0: Mars. Mm-hmm. Mars byl římský bůh války, to si musím pamatovat. Mm.
1: Ano, ano. No a Marcel se pak vykládá jako malý bojovník.
0: Yeah. Marcelové, všechno nejlepší.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

o kočičce a pejskovi. Byla jednou jedna matka a ta měla dvě dcery. Jedna se jmenovala Kačenka a byla její vlastní. Druhá byla nevlastní a říkali jí Andulka. Andulce macecha nepřála a jen pořád přemýšlela, jak by ji dostala z domu. Andulka viděla, že je své maceše na obtíž, a tak řekla, že půjde někam do služby. Macecha byla ráda, upekla jí buchtičku a pustila do širého světa. Andulka šla, až přišla na rozcestí, nevěděla, kudy dál. Vyndala buchtičku z uzlíku a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kuli líč, kam se má buchtičko pokulíš? Řekla si, že půjde tam, kam se bude buchtička kutálet. Ta se zastavila u švestky, která byla plná housenek a mušek. Když se Andulka sehnula pro buchtičku, švestka se zachvěla a prosila Andulku, aby očistila a zbavila hmyzu. Andulka sizula střevíčky a punčochy, vylezla na švestku a celou ji očistila. Švestka jí děkovala a řekla, až mě budeš, Andulko, potřebovat, vzpomeň si na mě a já ti pomohu. Andulka slezla ze stromu, vzala si punčochy, obula střevíčky a šla dál. Vzala zase buchtičku a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kuli líč, kam se má buchtičko pokulíš? Buchtička se kutálela k jabloni, která byla celá porostlá mechem. Prosila Andulku, aby jí zbavila mechu. Andulka se dala do práce a brzy byl mech pryč. Jabloň děkovala a řekla, až mě budeš, Andulko, potřebovat, vzpomeň si na mne a já ti pomohu. Andulka vzala zase buchtičku a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kuli líč, kam se má buchtičko pokulíš? Buchtička se dlouho a dlouho kutálela, až se zastavila u lesní studánky. Studánka byla plná bláta. Když tak u ní Andulka stála, začala studánka prosit, aby ji očistila. Andulka si rychle zula střevíčky a punčochy a netrvalo dlouho, studánka byla zase čistá a volala. Až mě budeš, Andulko, potřebovat, vzpomeň si na mě a já ti pomohu. Buchtička se kutálela přes celý les, až se zastavila u jedné pekárny. Ta byla plná popela a země i prosila Andulku, aby ji vyčistila. Andulka se dala do práce a zanedlouho už se mohlo v pekárně péci. Když Andulka odcházela, pekárna jí děkovala a řekla, až mě budeš potřebovat, vzpomeň si na mě a já ti pomohu. Andulka zase hodila buchtičku na zem a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kuli líč, kam se má buchtičko pokulíš? Buchtička se kutálela pořád dál a dál, přes vysoké hory, až se dokutálela do hlubokého údolí k jedné louce. Tam stál vraný koník, ale nemohl jít, jak byl zamazán a zaprášen. Prosebně hleděl na Andulku a ta hned k němu přiskočila a celého ho očistila. Vzala ho za zlatou uzdu a chvilku ho vodila po louce. Vraník vesele zařechtal a řekl, děkuji ti, Andulko, že jsi mě vysvobodila. Však já se ti odvděčím, až mě budeš potřebovat, vzpomeň si na mě. Andulka pokračovala v cestě a buchtička se kutálela, až se dokutálela k jedné chaloupce. Andulka zaťukala na dveře a za malou chvíli vyšla z chaloupky stařena. Co pak tady hledáš, děvčátko, a odkud jsi přišla? Andulka pověděla babičce, odkud přišla a že hledá službu. Tak zůstaň u nás, navrhla jí babička a Andulka ráda zůstala.
Babičku si zamilovala hned na první pohled. Brzy jí babička dala na starost celou domácnost, zvláště ale pejska s kočičkou. Mladá hospodyňka se pečlivě o všechno starala a s pejskem a kočičkou se dělila o každé sousto. Zvířata se měla dobře a Andulku měla ráda. Když se po čase babička vrátila domů, pejsek s kočičkou jí všechno vyprávěli. Po několika měsících, když si babička myslela, že už by se Andulka měla vrátit domů, zavedla ji na půdu. Tam byla hromada truhel, krásně malovaných, ale i docela obyčejných. Babička řekla Andulce, aby si některou vybrala, ale že ji nesmí otevřít dříve, dokud nebude doma. Tu se k Andulce přitočili pejsek a kočička a radili jí, aby si vzala tu nejošklivější truhlu. Andulka je poslechla, vzala si nejošklivější truhlu, vložila si ji na ramena, rozloučila se s babičkou, pejskem i s kočičkou a namířila si to domů. Sotva popošla kousek cesty, nemohla dál, protože truhla byla moc těžká. Musela se zastavit a v duchu si pomyslela, kdyby tady byl můj vraník, ten by mi pomohl donést truhlu domů. V tom se přihnal jako vichřice vraník a řekl Andulce, jen aby si na něho naložila truhlu a sama aby nasedla. Andulka si nasedla i s truhlou a vraník se rozběhl domů. Když urazili velký kus cesty, dostali hlad. Andulka si pomyslela, kdyby tady byla pekárna, ta by nám přišla vhod. V tom vidí před sebou u cesty pekárnu plnou čerstvého pečiva. Zastavili u ní, Andulka se najedla, dala chleba i vraníkovi a jeli dál. Bylo ale velké horko a oba dostali žízeň. Nikde ale nebyl ani potůček, ani studánka. A tu si Andulka pomyslela, kdyby tady byla moje studánka, nebo jabloň, anebo švestka, ty by nás ochladili. V tom vidí kousek od cesty jabloň a švestku a pod nimi čistou studánku. Andulka se napila studené vody, najedla se chutného ovoce, napojila a nakrmila vraníka a jeli k domovu. Když přijeli domů, vyletěl kohout na střechu chaloupky a zakokrhal. Kikriký, naše dcera domů jede, stříbra zlata truhlu veze. Andulka složila truhlu a pěkně poděkovala vraníkovi. Ten radostně zafrkal, zařechtal a odklusal zpět do svého údolíčka. Jakou radost měla Andulka a jakou zlost Kačenka, když otevřeli truhlu a v ní bylo zlato a drahé kamení. A protože Andulka nebyla lakomá, každému přála, tak dala Maceše i Kačence část zlata a drahého kamení. Potom jim Andulka vypravovala, co se jí přihodilo a co viděla a zažila. Macecha s Kačenkou dělali, že z toho mají radost, ale záviděli jí. Proto se matka rozhodla, aby její nejmilejší Kačenka šla na zkušenou. Upekla jí co možná nejlepší buchtičku a poslala do světa. Kačenka šla tou samou cestou, jak jí Andulka pověděla. Když přišla ke křižovatce, vyndala buchtičku a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kuli, líč, kam se má buchtičko pokulíš? Buchtička se zakutálela ke švestce, která Kačenku prosila, aby ji očistila. Ale Kačenka se bála o své šaty a potom byla tuzelína. Zamračila se, vzala buchtičku a kutálela ji před sebou. To samé se opakovalo u jabloně, u studánky, u pekárny i u vraníka. Pyšná a líná Kačenka všude dělala, jako by neslyšela, odvrátila se a nikomu z nich nepomohla.
Konečně přišla k chaloupce, kde před časem sloužila hodná Andulka. Kačenka zaťukala. Za malou chvíli se ukázala ve dveřích babička a ptala se, co si přeje. Kačenka odpověděla, že hledá službu, zaby ji mohla k sobě vzít. I toť se rozumí, pojď dál, budeš mě po celé jaro zastávat v hospodářství a budeš-li hodná a svědomitá, však já se ti dobře odměním. Potom babička zavedla Kačenku do světnice, všecko jí ukázala, kde co leží a stojí, ale zvláště jí dala do péče pejska a kočičku a odešla. Teď, když zůstala Kačenka sama a měla úplnou volnost, tak si myslela, že si může dělat, co chce. Připravovala si ta nejlepší jídla, pejskovi a kočičce dávala jen zbytky. Uplynulo jaro i léto a jednoho rána se babička vrátila do chaloupky. Hned viděla to špatné hospodářství kolem sebe, ale přece jen zavedla Kačenku na půdu, kde měla mnoho truhel, a řekla, aby si jednu vybrala. Kačenka se ptala pejska a kočičky o radu, ale ti jí řekli, sama jedla, sama pila, sama sobě poradila. Kačenka si vybrala sama krásně malovanou truhlu, naložila si ji na ramena, nerozloučila se ani s babičkou, ani s pejskem a s kočičkou a zamířila domů. Cestou si myslela, heď, Andulinko, však já budu mít něco lepšího než ty. A tak šla domů. Ale truhla byla tuze těžká. Slunce pražilo, že musela každou chvilinku se zastavit a odpočívat. Šla kolem pekárny, ale ta byla studená. Šla okolo studánky, jabloně i švestky, ale nikde žádné občerstvení. Když přicházela k domovu, vyšla jí matka naproti a radovali se nad tím, že v takové krásné truhle budou mít něco daleko lepšího, než měla Andulka v té své škaredé. Jejich kohout zase vyletěl na střechu a zakokrhal. Kikriký, naše dcera domů jede, hadů štíru truhlu nese. Když přišli Kačenka s matkou domů, vytáhli květovanou truhlu na půdu a šli si prohlédnout to drahé kamení. Ale zmýlili se, když otevřeli truhlu, vylezli z truhly hadi a štíhry a uštípali zlou macechu a její dceru. Andulka zůstala v chaloupce a pokud nezemřela, žije tam až dodnes.

0: básničku.
1: Už je podzim, hnědá hlína lepí se nám na paty.
2: A z modrého nebe zbylo jenom Hance na šaty.
1: Draku, hledej mezi mraky ještě kousek plátinka.
2: Ať si může modrou sukni ušít také maminka.
3: A teď ještě jednou.
1: Už je podzim. Hnědá hlína lepí se nám na paty.
2: A z modrého nebe zbylo jenom Hance na šaty.
1: Draku, hledej mezi mraky ještě kousek plátínka.
2: Ať si může modrou sukni ušít také maminka.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Piggy reklama!
1: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pejsek Fešák.
0: I ten nejškaradější pes na světě má právo být šťastný a mít svou vlastní rodinu. Dokáže překonat překážky a zazářit.
1: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Pejsek Fešák v kinech od 15. října.
0: Piggy reklama!
2: Alabastrová ručička. Do jedné vesnice přišli dva vysloužilí vojáci a prosili o službu. Jeden byl ještě dosti při síle. Druhý ale, nebožák, byl celý zmrzačený. Protož také službu nedostal a sedláci ho jen z milosrdenství mezi sebou podrželi. První dostal se ale hned k jednomu sedláku. Když nastaly přástvy, chodili tam oba dva a děvčata je ráda viděla. Ten starý uměl povídat lecjaké pěkné báchorky a příběhy a druhý prováděl šprýmy a taškářské kousky, které se byl na vojně naučil, že se začasté všichni smíchem div nepopukali. Mezi děvčaty byla také jedna stará pana, již to se veselý vysloužilec zalíbil. Měla sice chaloupku, ostatně ale nic jiného, než voják si myslel. Lepší trocha, nežli nic. Něco si vydělám, ona ze svého přidá a budeme přece živi. Namluvil si ji a také vzal. On sloužil, ona nádeničila a tak se dost bídně protloukali. Přitom při všem ale nestratili veselou mysl, ani když jim malá strávnička přibyla. Sedláci je měli rádi a selky pomáhali, kde mohli. A když děvče vzrostlo, nejedlo ani jeden den doma, protože si je pokaždé některá kamarádka k obědu pozvala. Léta ubíhala. Zuzanka kvetla jako luční kvítí a byla jí plná ves. Tak jako rodiče, měli lidé i jí rádi, neboť každému pomohla. Nechtí pobídl k jakékoliv práci. Nejvíce ale užila od starého Martina, toho mrzáka, co s otcem do vsi přišel. S nímž každé sousto chleba dělila. Jí kvůli seděl někdy na pasece třeba půl dne a povídal dětem pohádky. Nejmilejší vyražení Zuzančino bylo, když mohla v lese, po polích a po lukách běhat a zpívat. To jí bylo nade všecko. Nedaleko vesnice stál starý hrad, jehož zdi již mechem porostlé byly. Mezi těmi zdmi seděla Zuzanka někdy půl dne. Pletla věnečky a zpívala. Tak jí minul 15. rok. Bylo to večer před svatým Janem Křtitelem a po vesnici ozýval se hluk a křik chasy, která se hnala s dřívím pálit oheň svatojanský na vrchu nedaleko starého hradu. Nejprvnější nahoře byla Zuzanka. Když se hranice narovnala a zapálila, popadla se chasa za ruce a začala okolo ohně skákat a zpívat. Když pospívali, přeskakovali plamen. Tu se stalo, že Zuzanka do něčeho zakopla. Schýbne se, zdvihne to a vidí malou alabastrovou ručičku.
3: Zahoď to, je to kouzlo, křičela chasa.
2: Ne, nezahazuj to, namítal starý voják, který se s chasou navrch přikulhal. Navlíkni si ji na něco a zavěs na krk. To ti přinese štěstí. Zuzanka moudrého rádce uposlechla. Navlékla si ručičku na pentli a zavěsila na krk. Bylo po ohni a děvčata i chlapci brali se domů. Holky, nechoďme ještě domů. Je tak krásná noc, pojďme na hrad. Nabízela Zuzanka svým kamarádkám, nemajíc chuti do úzké sednice se zavřít. Co tě napadá? Nevíš, že je svatojanská noc, kdy kouzelnice rejdy tropí? Odpovídala děvčata. Ale Zuzanka se nedala odstrašit. Šla s Chasou až do vsi. Ale potom se vrátila na starý hrad. Sedla na sedátko, které si sama udělala, a koukala na hvězdnatou oblohu, až jí oči zacházely. Tu slyší zdáli muziku, tak krásnou, tak vábnou, že se jí radostí srdce chvělo. Blíž a blíže zněly laskavé zvuky a ze starého hradu vycházeli skvostně odění hudebníci, kteří ze svých nástrojů tak libé tóny vyluzovali. Za nimi šla paní a pán. Na hlavách se jim leskly zlaté koruny a na sobě měli šaty drahé kmentové. Potom kráčelo služebnictvo. Po dvou, krásné pany a panoši. Všichni ve skvostném oděvu. Po stranách nesli sloužící planoucí pochodně. Když kolem dokola zámek obešli, zastavili se naproti Zuzance, která si ani vyložit nemohla, kde se tuto panstvo vzalo. Sličná královna zakývala na ní prstem a Zuzanka se ani chvilku nerozmýšlela, nýbrž přiskočila k tajné družině a šla po boku paní, která ji až do hradu za ruku vedla. Tu se otevřela v jednom koutě brána a panstvo tam vešlo. Několik kroků odráželo se světlo pochodní od třpitící se stěny klenuté chodby, která dolů vedla. Ale najednou se octli v krásné zahradě, v níž stál alabastrový zámek, zlatem vykládaný. Květiny té nejrozmanitější krásy a stromy tížené ovocem vydychovaly nejlíbeznější vůni. Zuzanka by se byla nejraději do měkkého trávníku vrhla a v těch voných kalíškách tvář koupala, ale bála se královny. Jakoby naplněn dýmem voného jantaru plynul tu lehký vzduch a Zuzanka ho celou duší do sebe sála. Zlaté dveře u alabastrového zámku se otevřely. Družina i s králem poklonila se královně a zmizela. Královna prováděla potom Zuzanku po zahradě. Vše to dálo se mlčky. Tu přišli k Mirtovému keři. Královna utrhla proutek, spletla ho do věnečku a položila Zuzance na hlavu pravíc. Ten věnec si nech ode mne na památku. Zítra jdi s otcem na hrad. A kde nyní stojím, tam ať kope. Žádnému nepovídejte, co najdete, a ve vesnici déle nezůstaňte. Po těch slovech vzala královna omámenou Zuzanku za ruku a vedla ji zase touž cestou ven až k staré bráně. Potom najednou zmizela a Zuzanka běžela domů. Milý bože, myslela si cestou, tolikrát jsem již ten hrad prolezla a nikdy jsem tu bránu neviděla. Toť je divná věc, kde se to všecko jen vzalo? Když přišla domů, rodiče již spali, neboť byla právě hodina z půlnoci. potichmo sundala věneček, strčila ho pod polštář a lehla na lože. Slunce stálo již vysoko a svítilo do malých okének, když matka Zuzanku budila.
3: To neví, kdy do lože a ráno se jí nechce vstávat, huboval otec.
2: Zuzanka si mnula oči a přemýšlela, co se jí zdálo. Já ani nevím, rodiče, co se to se mnou dálo. Byl-li sen, a nebo se mi to opravdu stalo? Ale počkejte, vždyť jsem si ten zelený věneček pod hlavu strčila. Děvče sáhlo pod podušku a vytáhlo mirtový věneček z jednoho proutku uvitý. Ale ne zelený, nýbrž z ryzího zlata.
3: Matka i otec spráskli rukama a teprve se Zuzanky ptali, kde byla a co se jí přihodilo.
2: Kamarád ti dobře poradil, abys tu ručičku si nechala. Ta je pro štěstí. A na tom místě leží zajisté poklad, řekl na to otec.
3: Jen jestli jsi to místo nezapomněla?
2: O to se nebojte, pravila Zuzanka. A chcete-li, půjdeme tam hned.
3: Ne, teď jsou lidé v poli a viděli by nás. Až v poledne.
2: O pravém polední šla Zuzanka s otcem k starému hradu. Od brány se uhnula hned stranou, kudy v noci s družinou šla, a tu viděla mezi křovím ještě jednu nízkou zeď a v ní malý průchod, který se zdál být v noci branou. Sotva jim prolezli, octli se v kulatém dvoře, porostlém travou a nízkým chrastím. Zde stál ten stromek, řekla Zuzanka a postavila se k šípku na píď vysokém. Zde kopejte, tatíčku. Otec poslechl a začal ihned na tom místě kopat. Ahle, sotva trochu země odkryl, viděl truhlu železem kovanou. Byla hodně veliká a otec ji ani pohnouti nemohl. Ale jakmile se jí Zuzanka dotkla, odnesli ji beze všeho násilí. Ve dvoře narovnali na ní kamenů a šli domů, aby je žádný neviděl, co nesou. Teprv o soumraku pro ni došli a do chalupy odnesli. Truhla byla plničká zlata. Víš, co mi je nejvíce líto? Že nemohu dát z toho kamarádovi a těm sedlákům, co nám v nouzi pomohli.
3: Řekněte, tatíčku, že jste dědil. A když ne jinému, aspoň dejte starému Martinovi několik zlatých.
2: Máš pravdu. Zítra jdu do města, koupím koně a vy si to zatím zde složte. Až přijdu, řeknu, že jsem dostal v městě dobrou službu. Že tam půjdeme. A Martin, aby zůstával zatím v naší chalupě. Když se více nevrátíme, zůstane jemu. A po čase, kdo ví, co se stane. Ale huby si dejte na petlici, to vám povídám.
3: Druhý den šel otec do města, koupil koně a vůz a najal si pěkný dům. Když přijel domů, bylo koukání, že si veze chudý chalupník koně a vůz. Slyší se, že dostal dobrou službu a že se do města odstěhuje, přáli mu to někteří. A někteří také ne, jak to již bývá. Vedle jejich chalupy stál statek a v něm bydlel sedlák a selka. Hrozně všeteční a závistivý. Těm to hlavu mátlo, Kde vzal asi soused peníze na koně a vůz? To nemůže být, aby mu je někdo byl zapůjčil.
2: Za tou příčinou šla Selka k sousedce a začala se jí naledacos ptát. A konečně ve vší důvěrnosti i na to, kde přišel soused ke koním a k vozu. Ale chalupnice měla rozum.
3: Inu, milá sousedko,
2: já vám to povím, ale neříkejte žádnému nic. Můj muž zdědil několik tisíc zlatých po jednom strýci. A tedy nám bude lépe. Vidíte, co to naše děvče tu kouzelnou ručičku našlo? Máme štěstí. A já bych ji nedala za mnoho peněz. Selka šla domů a řekla to sedlákovi, pobízejíc ho,

0: a když měli již odjíždět, vzpomněla si ještě, že doběhne na Starý hrad a naposled, že si tam zaspívá. Řekla to tátovi a zlý soused, který nedaleko stál, zaslechnuv to, otočil se honem a šel napřed. Myslil si, že se mu jeho záměr tam nejlépe povede. Ale to neslyšel, když ji táta od toho zrazoval a pravil, že se tam všichni zastaví a otčenášek za udělené dobrodění pomodlí. Sedlák stál u Starého hradu schován a čekal. Tu slyší řehot koňský a vidí z dály zrovna k sobě běžet koně bez uzdého. Myslí si, že je to kůň z vesnice a že se splašil. Jde mu tedy naproti, aby ho chytil, a kůň jako krotký k němu kráčí.
1: I pro pána krále, to ti je moje liska. Který čert tě pustil?
0: Vykřikl sedlák a uchopil kobylu za hřívu. Ale kůň se s ním vznesl najednou do povětří. Třikrát s bezduchým sedlákem hrad obkroužil a zmizel, aniž byla kdy více po závistném sedláku jaká památka. Nedlouho potom stála na hradě Zuzanka s otcem a matkou a loučila se se svým nejmilejším místečkem. A děkovala v duchu dobré královně za její dobrodění. Martin čekal u vozu. A když i jemu s pánem Bohem dávali, plakali nejvíce. A otec mu dal několik tolarů na přilepšenou, povídaje mu pohádku o dědictví. Když přijela rodina do města, koupilo se hned nářadí, šatstvo, najali se služky a učitelky i učitelové pro Zuzanku, by se něčemu naučila. Než minula 3 léta, nebyl by žádný selské děvče v ní poznal. Byla moudrá v každém ohledu, přitom krásná a až příliš dobrá. Ač se s ní rodiče neukazovali a nedvořili, přece nezůstala ukryta jako fialka pod křovím. Mnoho ženichů se o ní ucházelo. A mezi nimi také bohatý a hezký šlechtic, který se Zuzance nejvíce zalíbil. Žádný nebyl proti tomu. A tedy se beze všech překážek vše smluvilo. A svatební den byl určen. Oblečena v drahém rouchu, ozdobena zlatým věncem myrtovým, jejž i s ručičkou co nejdražší památky chovala, jela Zuzanka na oddavky. Tu přistoupí na cestě k vozu chudý mrzák, prose o malý dárek. Nevěsta poručila, aby zastavili, bystře na žebráka pohlédla a poznala starého Martina. Hbitě skočí dolů a vezme ho za ruku pravíc. Co pak mne neznáš, Martine? Já jsem Zuzanka. Pojď, pojď. Sedni si k nám do vozu a povídej, jak se ti vedlo, co jsme se neviděli.
1: Jak bych mohl držet tak krásnou, tak bohatou nevěstu za svou milou Zuzanku? Do vozu k vám nesednu. Ale plakal bych radostí, že jste si tak krásná pana mne, chudého žebráka, všimla. Pán Bůh vám dá štěstí za to, že jste zůstala dobrá jako kdy jindy. Zatím skočil i otec s matkou z druhého vozu a srdečnou radost měli, když Martina viděli. Chtěj neb nechtěj, musel aspoň k ním si sednout. Kdyby byl ženich Zuzanku zrovna dost nemiloval, byla by jeho láska v tom okamžení jistě toho největšího stupně dosáhla. Neboť se opět přesvědčil, jak milé stvoření

hoření se mu za ženu dostane. Po cestě žaloval Martin svému kamarádu, že se mu po něm již tuze stýskalo. Že měl nouzy, a tedy že se vydal na cestu, aby jej do své smrti ještě jednou spatřil. Chaloupka, že je v dobrých rukou, tak ujišťoval. Kamarád mu ale povídal, aby se již o nic nestaral, že zůstane u nich do smrti. A tak se i stalo. Starý Martin se více do vesnice nenavrátil, neboť brzy na to umřel. Snad samou rozkoší. Zuzančin otec koupil vesnici, v které byla dcera zrozena, a nedaleko starého hradu dal vystavět pěkný zámek, v kterém potom všichni svorně a spokojeně žili. Sedlákům odplatil desateronásobně, co mu kdy dobrého udělali. Alabastrová ručička a zlatý věnec zůstali největší poklad rodiny.

0: Muž zastaví u benzínové pumpy.
1: A ptá se, kolik stojí kapka benzínu?
0: Nic, odpoví překvapeně obsluha.
1: Řidič na to, tak to mi prosím nakapejte 10 litrů.
2: To by ho vyšlo levně.
3: Hihlík jde na návštěvu. Po té dobrodružné noci u pana Vavřince se Hihlík probudil až v poledne, ale stejně byl nevyspalý a houpal se mu žaludek. Horší bylo, že musel strávit dědečkovi výtky. Hihlíku, to si můj vnuk, nechat se chytit na kousek špeku nebo čeho, jako nějaká hloupá myš. Ale dědo, já se na žádný špek nechytil, já se jenom snažil zachránit ten jeho palec, vysvětloval Hihlík. To ti chválím, roztal trochu dědeček. Pan Vavřinec je moc hodný, pan domácí, ale vidět tě nemusel. Hrome hochu, měl jsi s něčím splynout, aby tě nespatřil. A s čím asi? Vztekal se Hihlík. S tou pastí? S tou jsem byl splynutý až moc, když jsem byl chycenej. Děda pokýval hlavou, ale úplně spokojený nebyl. Tak dobrá, viděl tě. Ale to mi řekni, proč jsi se s ním musel pustit do hovoru? On si začal, žaloval Hihlík. Začal se vyptávat, co jsem zač, tak jsem se mu představil a tak dále a tak dále a tak dále. A tak dále, a tak dále. Děda se chytil za hlavu. No nic, je to vlastně moje vina. Já tě vychovával k ochotě, slušnosti a zdvořilosti. Kvůli tomu nás teď pan Vavřinec vyhodí na ulici.
0: Nevyhodí, řekl Hihlík rozhodně. Já ho znám. On je, dědo, takový jako osamělej, nebo co? No, vzpomeň si, měl tu snad někdy nějakou návštěvu?
3: To ne, připustil děda, pak se zamyslel a řekl, člověk potřebuje společnost jako vrána.
0: Jaká vrána?
3: Chlapče, vrána k vráně sedá, člověk člověka si hledá a pan Vavřinec nikoho nemá.
0: Ale má?
3: A koho?
0: Nás,
3: zvolal Hihlík triumfálně.
0: A já ho teď půjdu navštívit, ale netajně, jako až doteďka vždycky. Já na něho slušně zaklepám.
3: A hned na to vybral v prádelníku 3 neokousané licháče, nadechl se a než mu v tom děda mohl zabránit, zabouchal na zeď.

0: Piggy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj kluci a holky, zdravím i tebe, Piggy.
0: Ahoj, Hanko Kinichová. Máme tady dnes ve studiu Hanku Kinichovou, ale možná, že nebudeme cvičit.
2: Máš pravdu, já jsem totiž dnes přinesla kolo.
0: No právě.
2: A přinesla jsem své boty, v kterých chodím po horách, po lese a chtěla jsem se
0: poslouchej,
2: tě zeptat.
0: Poslouchej, Hanko, ale ty už mají hodně nachozeno, viď? To jsou správně rozšlápnuté boty.
2: Já jsem si myslela, že to neprozradíš, já jsem si zapomněla z posledního turistického výletu vyprat.
0: O to vyprat, ale přijde mi, že jsou takhle pěkně povolené a máš tkaníčky dobře na utažení a to jsou dobré boty.
2: To jsou velmi dobré boty, ale nejdříve otázka na začátek. Já jsem si kolo a boty přinesla proto, abych se tě zeptala, jestli víš, jaký je rozdíl mezi cyklistikou a turistikou.
0: Cyklistika, turistika, turista, to je ten člověk, jak má na zádech batoh a má tyhle ty boty jako ty a teď šlape a šlape a to je turista.
2: To je turista?
0: Protože turisté, zajisté, rozutíkají se po lese. To si
2: pamatuju. A tedy tím pádem už asi budeš i vědět, co je to cyklistika.
0: A cyklistika.
2: Proto tady mám to kolo, mám tady bicykl.
0: Cyklist, aha, tam je nějaký jazykový oříšek, bicykl, cyklistika.
2: Přesně tak, je to vlastně sport, který se vykonává na kole. A já bych teď, protože cyklistika, turistika jsou velmi rozšířené sporty, ale já mám někdy pocit, že se děti, možná někdy i rodiče, nedostatečně připravují na vykonávání těchto sportů. A protože...
0: No, počkej, tak sednu na kolo, kluci na mě čekají, drandíme s Méďou, s kocourem na kole.
2: No to bych ti dala, kdybych ti takhle viděla sednout si na kolo. Piggy, co jsi udělal za velkou chybu? Neměl jsi na hlavě?
0: Květináč, nevím.
2: Přilbu si neměl, neměl jsi dostatečně přitaženou, takže když by si spadnul na kole, tak co?
0: No Honko, já tady přilbu mám, protože slečna učitelka Zovaheda Okátá říkala, že ji musíme mít.
2: Přesně tak.
0: Ale víš co, když jedeme jenom s klukama, tak to
2: ne,
0: asi
2: ne,
0: neberu.
2: Ne. Já jsem totiž tuhle viděla taky, tatínka s holčičkou, jenom přejížděli od baráku k baráku, od sousedky k sousedce, holčičce skočila pod kolo, kočka, holčička spadla. Přilbu neměla a co? Za chvilku jela houkačka a jeli na šití do nemocnice. Takže ani malinký kousek, ani 3 metry, prostě bez přilby se nejezdí.
0: Takže myslíš, že vždycky, když si sedám na kolo, takže musím mít přilbu na hlavě?
2: Kdyby si neměl nic jiného, tak přilbu na hlavě musíš mít vždycky.
0: Takže třeba plavky a přilbu?
2: Třeba plavky a přilbu, ano, možná se to zdá takové zvláštní, ale proč by se třeba z koupaliště nebo na koupaliště nejelo v plavkách?
0: Já vím, protože ta hlava, to je velká vzácnost, viď? O
2: hlava je velká
0: starat.
2: Vzácnost, o tu se
0: tak
2: opravdu dobře. Musíme
0: Hanko,
2: starat.
0: Já ti slavnostně slibuju, že už nikdy nepojedeme nikdo na kole bez přilby, protože budeme chytří.
2: A to samé bych chtěla, aby slíbili děti, že už nikdy nenasednou na kolo bez přilby, ale pojďme teď ještě k tomu, co je důležité právě při turistice. Jdu po těžkém terénu, klouže mi to, je tam kluská tráva. Přilbu si myslím, že ne, ale v každém případě jsou velmi důležité boty.
0: Je, proto ty máš ty boty tady.
2: Proto jsem ti vzala ukázat své boty, protože moje rodina a děti se právě věnujeme turistice možná víc než cyklistice, ale každý si prostě najde svůj sport, který mu vyhovuje.
0: Hanko, a kde jste byli naposledy?
2: Já jsem byla na krásném výletu, byla jsem v Borku u Žluti, uprostřed lesů, uprostřed luk, bylo to tam moc krásné.
0: A moc jste toho nachodili, víte?
2: A vylezla jsem na dva velké kopce, jeden se jmenoval Nevděk a druhý se jmenoval Vladař.
0: Vladař.
2: Bylo to ve výšce skoro 700 metrů nad mořem.
0: Nevděk a Vladař jsou kopce a koukají na sebe.
2: A jestli jste ještě v tomto kousku republiky nebyli, tak se tam určitě vydejte na turistický výlet. A pozor, jsou tam hlavně i cyklostezky, takže na Vladaře i na Nevděk můžete klidně dojet i na kole.
0: Prima, tak Hanka vážně je turista i cyklista, vejce říká cyklista.
2: Moc ne, mě to kolo totiž moc nebaví, ale jak jsem říkala, každý si na světě najde svůj sport, který který mu přináší radost a tím mým je právě turistika.
0: Hanko, víš, jak to má třeba Méďa? Méďa Hugo, ten nejradší ze všeho čte knížky. A nechtěl se mnou vůbec běhat, protože říkal, že ho to moc namáhá. Tak jsme s kocourem Vojtou vymysleli kolo. A na kole s námi Méďa jezdí moc rád. Takže to je podobné, viď?
2: A to já vás moc chválím, to já vás moc chválím, že jste přemluvili Méďu, aby něco dělal. V každém případě, děti, já si zase beru své kolo a své boty domů. Dneska už se s vámi loučím, ale určitě se ještě uslyšíme. Ahoj!
0: Ahoj, takže na kolo vždycky přilbu na turistiku dobré boty, do roboty. Ahoj, mějte se hezky.

0: tak. Ouvej, ouvej. Toto bolí. Au, můj prst. Spejblova omluva.
1: No to je blaho, to je klid a pohodička. A je po pohodě. Hurvínek se vrací domů.
0: Ahoj, taťuldo.
1: No nazdar, to už jsi ze školy doma?
0: Ne, já byl u Máničky.
1: Cože?
0: Ale až po škole.
1: Jo, tak, to jo, to ti chválím, to je hezký.
0: To vůbec nebylo hezký. Ach jo.
1: Ale ach jo, co se stalo?
0: Ano.
1: Mánička si s tebou nechce hrát, viď, co? Že mám pravdu, viď?
0: No.
1: A poslala tě domů, co?
0: No, tak to ani ne.
1: No tak Hurvínku, co je s tebou?
0: Nic.
1: A co je s Máničkou?
0: Nechce se mnou mluvit. Urazila se.
1: Jo, takhle. Aha. Lépe řečeno, urazil si ji, viď?
0: Ale já nechtěl, jenomže ona nerozumí legraci.
1: O, to je tvojí, no jo, tak to se nedivím.
0: Co?
1: Já ty tvoje legrácky dobře znám. Já se jim taky nesměju. Hele. Lépe uděláš, když za ní zajdeš a pěkně se jí omluvíš.
0: Já?
1: Jo.
0: A za co?
1: No, teď ona už bude vědět, ne? Hele, stačí, když řekneš. Omlouvám se, už to nikdy neudělám.
0: Jo, a ona mě pošle do háje.
1: Do jakýho háje?
0: Do zelenýho.
1: Ale Hurvínku, nejdřív to musíš zkusit. A ne, strkat před nepříjemnostmi hned hlavu do písku, jako ten, takový ten s tím dlouhým krkem, no, pštros.
0: Cože? Kdože?
1: Jaký cože, kdože, no pštros?
0: Pštros?
1: Hele, ty snad nevíš, co je pštros?
0: No to se ví, že vím.
1: No tak.
0: Učili jsme se o něm ve škole a taky jsem ho viděl v zoologické zahradě.
1: Pštrosa?
0: Ano, byl tam za ohrádou. Pštros!
1: Fuj.
0: S pštrosičí.
1: No tak.
0: A malými pštrosáčaty.
1: Já no, prskej.
0: Fuj, taky no prskej.
1: No tak, no.
0: Je, taťoldo, a taky tam byl obrovský opičák. A ten ti byl, taťulínku, tak hrozně podobný.
1: No tak tomu nevěřím.
0: Bajo.
1: Takový velký opičák, jako jsem já, neexistuje. Hele, nechej toho hýňání, ano? A raději šupej k Máničce s tou omluvou. A prosím tebe, nepopleť to. Řekni, já se omlouvám a už to nikdy neudělám. Ano?
0: Ano, prosím. Máničko, kde pak jsi? Taťulda ti vzkazuje, že se ti omlouvá a že už to nikdy neudělá. Aha.
1: Ach jo.
2: Tiki kalendář. Dnes je 12. října.
3: A svátek slaví Marcel.
2: Marcel.
3: Mm-hmm. Tohle jméno je odvozené od jména římského boha války, který se jmenoval Mars.
2: Mars. Mm-hmm. Mars byl římský bůh války, to si musím pamatovat. Mm.
3: Ano. No a Marcel se pak vykládá jako malý bojovník.
2: Yeah. Marcelové, všechno nejlepší. Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Kam to vezete?
5: Do přece vám, na hrad.

0: A muži už zase nedělali nic. Včera se poveselili u pivovaru a dnes byli pomalí a ospalí jako perloočky, které s takovou chutí pronásledoval Lynn Sylvester, protože se nehýbali taky skoro vůbec. A když nikde nebylo vidět jejich atamana Borise, nestála dnes čistící a muří práce dočista za nic. Dokonce dnes nespívali ani to svoje hej, uchně.
1: Takhle tady budou tisíc let.
2: No, je pravda, že dnes se obzvlášť dvakrát nepřetrhnou. Měli by se trochu rozhejbat. A vůbec, kde mají náčelníka?
3: Boris je nahoře u vesničky. Tam, co se Rokyťák z hor vlejvá do pardoubku.
4: Jejda! Ať pro Borise teda někdo dopluje, aby rozhejbal.
3: Vypadal nějak smutně a vůbec nic neříkal.
4: Třeba ho něco bolí. Musíme mu to říct. Když je náčelník od Amuru, tak se mu musí říct, že se dneska Amuři nepasou a tráva je tu pořád.
2: S Borisem se něco děje. Něco asi nebude v pořádku. Plul jsem před chvílí kolem. Stojí v proudu potoka, divně kouká jakoby do dálky a zpívá takovou smutnou písničku. Potom se zatočí na místě, vystrčí hlavu z vody, poliká vzduch náramnou chvíli, hned na to se položí na bok až úplně dole u dna a zase zpívá tu smutnou písničku. A tak pořád dokola.
5: To nebude jenom tak. Buď je Borise zamilovaný, což tady nepadá v úvahu, protože tady žádný bílý amurky z východu nejsou, anebo se mu po nějaký amurce tam z východu stejská.
4: Tak co budeme dělat, Felixi?
5: Co můžeme dělat, Josef? Dočista nic? A jestli se mu stejská po bílý amurce tam u nich doma na východě, tak už nepomůže vůbec nic.
3: Měli bychom plout za Borisem. Třeba bude rád, když nás bude mít kolem sebe. Nebude se mu stýskat a až uvidí třeba mě.
5: Tak se rozpláče štěstím, protože jste krasavice japná k nerozeznání od takový bílý amurky z východu. Teda až na tu hlavičku, zuby, štíhlou líny a spoustu dalších úplně stejných detailů. Amuři jsou na baculky, dámo. Vždyť neračte se hněvat, krasavice úžasná. Vždyť vy vypadáte spíš jako žralok, než jako amur.
3: To nech spíš na Borisovi, ty nezdvořáku. Třeba je zrovna na štíhle a ne na baculaté.
5: No jo, ženská a kulturista. Co si od Borise slibujete? Vy ráčíte bejt štika a on je amur. Vy jste, pokud vím, masožravec, on vegetarián, alespoň podle Šťovíčka.
4: Aneška má pravdu, Felixi. Mohli bychom se alespoň trošku podívat, jestli Borisovi opravdu něco nechybí.
3: Nevím jak vy, ale já pluju za Borisem.

0: To je opravdu moc a moc smutná písnička. Jenom nevím, o čem je.
1: Ta písnička se jmenuje Stěnka Razin. Poslouchám už hezkou chvíli.
2: Uslyšeli zprava a on tam na kameni, co ho do rybníka schodil krakonož z hor, seděl skokan Lumír, co dřív učil malé žáby zpívat.
1: Je to moc smutná písnička o atamanovi, který dal řece vol ze svoji nevěstu, protože se mu kozáci posmívali.
3: Ty tu písničku znáš, Lumíre?
1: Moc dobře ji znám.
3: Tak běž zpívat s Borisem. Třeba bude mít radost.
4: Chtělo by to kuňku Bambínu, to by byl nářez. Ale kde je její konec?
1: Kde by? Je tady se mnou, jenom ji nevidíte, protože je malá a je tady za kamenem.
4: Tak na co se čeká? Když to bude k setu, uspořádám zase koncert.
5: Za

0: Je dobrý vědět, že má jeden ještě přátele. Myslel jsem, že nás tady nevidíte rádi. A když jsem ráno uviděl ten obraz na vodě, padla na mě taková tíha. Smutek. Vzpomněl jsem si na domov, na tu obrovskou řeku Volhu, kde jsem vyrůstal. Na sítěny a rákosí kolem. A tak mě napadla právě tahle písnička. A potom taky je Kateřina. Byli jsme pořád spolu. Pak mě vylovili a prodali jako otroka do západní Evropy, abych spásal rybníky. Právě to bude 5 let. Už je to pryč. Děkuju. Děkuju vám.
1: A potom to uslyšeli zase všichni. Po hrázi popíhal porybný šťovíček a mluvil hodně nahlas. No a to by mě zajímalo, který mamla zase neuvázal loďku. Kolik mám ještě napsat cedulí, že je ta loďka jenom pro porybnýho? Ptal se sám sebe a bušil pěstí do veliké plechové tabule tam, co měl loďku vždycky přivázanou a kde teď nebylo nic. Rybářská pramice se tiše houpala akorát uprostřed rybníka Pardoubek a porybný nemohl připadnout na nic, co by loďku dostalo zase ke břehu.
2: Jak pak je tady asi hluboko? No, tu ně až tam dál. Tady by nemuselo být tolik. Jenomže je tam bahno, no, musím plavat. No jo, ale umím já vůbec plavat.
3: Někdo odvázal Šťovíčkovi pramičku.
4: Má si ji hlídat. Či je to pramice? Porybnýho. Kdo si ji má hlídat? Porybnej, no tak.
5: Jenomže on na ní jezdí taky ještě Frolík s Imlaufem.
6: Frolík s Imlaufem jezdí jenom, když je v pivovaru zlevněný den a mají pivo v lahvích za polovičku. A to bude zítra týden.
0: To nebyl Imlauf s Frolíkem. To byl Kuba s Haničkou.
7: Kuba s Haničkou?
0: No jo, Kuba s Haničkou. Pluli na člunu hned za raní mlhy. A to mě právě připomnělo tu písničku o řece Volze.
3: A proč plul Kuba s Haničkou ráno na lodičce po rybníku? V mlze?
0: Vypadalo to, jako by se chtěli oba taky utopit. Jako v té smutné ruské písničce.
4: Proč by se chtěli hnedka topit, když jsme Kubovi nedávno setřásli nekalou konkurenci z krblíka Frolíka? Takže je teď milej Kuba na seznamu nápadníků, teda pokud kráčí Vohaničko jasně v čele tabulky a s pěkným náskokem první.
6: Protože už je zase všechno jinak. Frolík už zase nechce dát Kotykovi louku a tak je všechno při starém. A Kotyk už zase slíbil Haničku Frolíkovi.
8: Ach jo, na světě je tolik smutku.
4: Zdá se, že má náš kámoš Frolík strašně krátkou paměť. Není to tak dávno, co se ten dobrák dušoval, že s Haničkou a Kotykem nechce mít nic společného, zejména domácnost a příbuzenský vztahy, když ho tak nádherně vyukal náš vzácný přítel sumec Horibír.
5: Ale kde je Kuba s Haničkou teď?
3: Boris říkal, že pluli na lodičce z rána a za mlhy.
4: To může být, ale kde jsou vlastně teď?
8: Lodička tady pluje, ale je prázdná. Asi už se utopili.
6: Ale v rybníku Kuba s Haničkou nejsou, to bych musela vědět.
0: Já jen viděl Haničku stát na břehu. Mávala Kubovi a ten na ní volal, že se sejdou na nebesích. Pak mě přepadnul ten smutek a musel jsem nahoru k potoku.
4: Takže Hanička hupsla na břeh a Kuba se zřejmě plavil k dalekým břehům, teda na druhou stranu Pardoubku a zřejmě sám.
0: Když si tak vzpomínám, tak to tak asi bylo. Zřejmě. Takže se asi utopil jenom Kuba, když volal na Haničku, že se ještě dnes večer sejdou na nebesích.
5: Kuba říkal, že se ještě dnes sejdou s Haničkou na nebesích?
0: Takhle přesně to Kuba říkal.
8: Chudák Hanička. Kuba je na nebesích a večer tam za ním musí Hanička, když se tam mají potkat. Je to smutný svět. Hlavně, že se budou mít rádi i na nebesích.
5: Tak to tedy je. Dneska se budou mít rádi na nebesích. To je dobré. Všechno, jak má být, všechno je v nejlepším pořádku.
3: Ty seš ošklivej a zlej, Bartoloměji. Kuba je na nebesích a Hanička tam bude večer za ním a ty se raduješ.
5: Bodeď bych se neradoval. Nikdo se neutopil a nikdo se neutopí. Nebesa jsou támhle ty vršky za vesničkou Brtev. Hned vedle Hůrky. Jo, jo, ty vršky nad vesničkou Brtev se jmenují Nebesa.
4: Dejme tomu slovutný mudrci, ale to pořád nic nemění na věci, že kotik Haničku Kubovi stejně zase dát nechce. Naopak se zase zdá, že ji chce zase zaprodat Frolíkovi za kousek podmáčený loučky. Takže Stěnka Razin, Nestěnka Nerazin, jsme pořád tam, co jsme byli ráno, teda před chvilkou. Jedna nejvíc zapotřebí Frolíkovi tu veselku jednu a provždy vyhnat z té jeho plešatý hlávky. Jde se na to. Potřebujeme tu loďku dostat ke břehu, Stěnko Razine.
1: A tak se obrovský Boris a jeho bohatýři opřeli do rybářské pramice porybného šťovíčka a ve chvilince ji dostrkali ke břehu. Přesně na to místo, kde stála vždycky. Dostrkali ji tam právě v tu chvíli, kdy se na hrázi objevil se svým novým rybářským cajkem ženitbou posedlý Frolík a zálibně si prohlížel stříbrnou hladinu rybníka Pardoubek, jako by mu patřila stejně, jako ta důležitá loučka nad Emlejnem pod Emlejnem. A jak tak Frolík mžourá nad třpitící se hladinu dostal právě v ten moment okoun Félix, ten válečný, námořnický, těžký a ještě k tomu dělostřelecký nápad.
4: A muži zpátky k lodi, ostatní doprostřed Pardoubku a skotačit, vyskakovat z vody, plácat sebou o hladinu a velkokníže Horimír bude tý dobroty a bude chvíli pukat na hladině, jako když odhání jinýho sumce. Ostatní čerzit.
9: Dneska ty ryby nějak moc tlučou. Jestli mě sluch nešálí, vyplul ze dna i ten trofejní sumec. Jenomže koho to straší? Já myslel, že je tu sám. Že by jich tady bylo víc. To by stálo za zkoušku. Jenomže jsou nějak daleko od břehu. Tam nedohodím. Ale co? Půjčím si šťovíčkovou pramici. Stejně do oběda nevytáhne paty z hospody podrází.
1: Sotva však skočil do loďky. Začaly se s ním dít moc prapodivné věci. Tak nejdřív loďka vyplula sama od sebe, ještě než stačil překvapený Frolík nasadit vesla do havlinek. Potom pramička úžasnou rychlostí obeplula celý Pardoubek dvakrát dokola. Potom doplula do prostředka a začala se točit na místě, jako váška nad tůní. A kolébat se, div se nepřevrhnula. No to už byl Frolík, ale celý bledý jako měsíc v úplníku a spocený, jako by právě zase vylezl z vody.
10: Čáry. To není nic jiného než čáry. Zase je tady vodník. Skutečnej, opravdovskej vodní vodník. Má pokladnu nedobytná. Ono se mi to posledně nezdálo. Je tady zas. A já mu minule slíbil. No jo, ale nesplnil. A teď to tady mám. Teď to odskáču. To je můj konec. Tu kotikovic Hančí mi byl čert dlužnej. Ať si kotik celou svou krásnou a mladou Haničku nechá.
11: A tu moji podmáčenou louku taky!
1: Křičel strachy na celý rybník, že to muselo být slyšet až ke stoletým dubům nahráz a taky, že bylo. Protože se hnedle v tu chvilku nahrázy objevil porybný šťovíček a hned uviděl Frolíka. Ten vesloval, až už ani nemohl a pořád stál na tom samém místě uprostřed pardoubku. Ať se na místě propadnu, až na dno rybníka, jestli neuhodnu, co ho tam tak fest drží. Ať už do smrti piju jenom vodu, jestli nevím, kdo ho tam drží. Já tě slyšel, Frolíku.
11: No, Dick, aspoň mě to rozsvědčíš v hospodě. Hančí se pro sebe sám vodník. Už po druhý na mě zkouší ty svý kejkle, abych mu šel z cesty. Když mu to zarazíš, máš u mě každý den jednu chytrou.
1: To si dám líbit. Tak už ho pusťte, pověděl potom tiše dolů k vodě.
3: Vidíš, Bartoloměji, že nám nakonec amuři byli k užitku.

0: básnička.
1: Tati, kup mi pejska. Nejlepší je štěně. Budu ho brát na procházku třeba 100krát denně.
0: Naučím ho štěkat. Pro mě to nic není. On mi bude na oplátku radit při učení.
1: A teď ještě jednou a pomalu. Tati, kup mi pejska. Nejlepší je štěně. Budu ho brát na procházku třeba 100krát denně.
0: Naučím ho štěkat. Pro mě to nic není. On mi bude na oplátku radit při učení. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam

Pejsek měl svátek a kočička narozeniny. Tak se chtěli nějak k svátku a k narozeninám překvapit. Přemýšleli, co by si dali nebo udělali, pak si vzpomněli a řekli, uděláme si k svátku a k narozeninám dort. Taky jsem dostal nějakou náramnou chuť, povídá pejsek, na opravdický dort, ale musel by být opravdický, povídám. Také jsem dostala chuť na opravdický dort, řekla kočička, jenomže nevím, jak se takový pravý dort dělá. To nic není, řekl pejsek, to je lehké, to já vím, jak se takový pravý dort dělá. To se do takového dortu dá všechno, co je k jídlu nejlepší. Všecko, co nejraději jíš, a pak je ten dort také nejlepší. Když tam dáš takových nejlepších jídel 5, tak je 5x dobrý. Když jich tam dáš 10, tak je potom 10x dobrý. Ale my si jich tam dáme 100 a budeme mít 100x dobrý dort. To je pravda, řekla kočička. Uděláme si takový nejlepší dort. Pejsek a kočička si vzali zástěry a pustili se do vaření. Vzali mouku, mlíčko a vajíčko a míchali to dohromady. Dort musí být sladký, řekla kočička a nasypala do toho cukr. A trochu slaný taky, řekl pejsek a dal tam sůl. A teď tam dáme máslo a zavařeninu, řekla kočička. Ne, ne, ne, zavařeninu tu ne, tu já nerád, povídá pejsek. Dáme tam místo zavařeniny syreček, ten já tu ze rád. Tak tam dali několik syrečků. A kostí, zvolal pejsek, musíme tam přece dát nějaké kosti. Tak do toho dortu dali hodně kostí. A přece nějakou myš, myši já tu ze ráda, vzpomněla si kočička a dala do dortu 4 myši. Tak, tak, a teď několik buštů, hodně pepřovatých. To je něco pro mne, řekl pejsek a dal tam několik buštů. A teď to hlavní, povídala kočička, přece šlehanou smetanu tam musíme dát. A dali tam plný hrnec šlehané smetany. Tak do toho svého dortu dávali a míchali všechno možné. Dali tam i česnek a pepř a namíchali tam sádlo i bombóny, škvárky a skořicí, krupičnou kaši a tvaroh, perník a ocet, kakao a zelí, jednu hlavu z husy a rozinky, inu, všechno možné do toho dortu dali. Když to všechno smíchali a rozmíchali, byl z toho dort tak veliký jako kolo u vozu. A panečku, to bude veliký dort, to se nějak najíme, chválili si to. A teď to dáme péci. Dali dort péci a těšili se na to, až bude upečený. Kouřilo se z toho, bublalo to, prskalo a syčelo, škvířilo se to, syčelo to a šla z toho pára, smažilo se to a připalovalo, kypělo to a přetékalo a čmoudilo to, jako kdyby se staré hadry pálili. Když se jim dort zdál dost upečený, dali ho před dveře, aby vychladl. Ale zatím šel kolem toho dortu jeden zlý pes. A jak ten dort vychládal, zavonilo mu to do nosu všelijak. Hav, hav, hav, pomyslel si ten zlý pes. Tady mě to nějak voní, to bude asi něco na můj zub. Čichal, čichal, čichal, až se toho pejskova a kočičina dortu dočichal. Ha, ha, ha, řekl, když se toho dortu dočichal. Tady to je, to si dám. Ha, ha, ha. A tak se ten zlý pes pustil do toho dortu. Hltal a hltal, až mu v očích slzy stály, jak byl ten dort uvnitř ještě horký. Hltal, až se přitom několikrát zakuckal. Hltal a hltal, až ho celý dohltal. Pak na to vypil ještě celou konev vody a odvalil se pryč. Když si pejsek a kočička s dětmi dost pohráli, vzpomněli si na ten dort, vzali se za tlapičky a šli se podívat, jestli už ten dort dost vychladl. Došli, dívají se a co to? Dort je pryč. Je mi, neřekli pejsek s kočičkou, dort je pryč, někdo nám jej vzal. Dívají se, dívají a vidá, tamhle pod keřem leží veliký zlý pes a tu zeheká. Moc se tím dortem přejedl a teď je mu špatně. Ukrutně ho bolí v břiše. Toto bolí, toto bolí, naříkal ten zlý pes. To jsem si dal, co ono to bylo v tom dortu všechno namícháno, že mám z toho takové krutánské bolení. Eč to máš z toho, řekl pejsek. Měl z toho nechat, když ten dort nebyl tvůj.
Víš, pejsku, já si z toho nic nedělám, že nám ten zlý pes snědl ten dort, řekla kočička. Třeba by nám po tom našem dortu také bylo špatně a svátek a narozeniny bychom měli zkažené. To je pravda, řekl pejsek, jen ať naříká a heká ten zlý pes. Patří mu to, ale já mám hlad, tuze bych jedl, ať je to, co je. Ale my doma nemáme docela nic k jídlu, všechno jsme to dali do toho dortu a já na svůj svátek bych přece jenom nechtěl mít hlad. Tak šel pejsek s kočičkou k dětem k obědu. Kočičce a pejskovi to tuze chutnalo, poděkovali dětem za oběd a šli spokojeně domů. To jsme se na náš svátek a na naše narozeniny poměli, libovali si. Takový dobrý oběd a ani trošičku nás po něm bříško nebolí. Tak šli po tom dobrém obědě spát a libovali si, jak se jim ten svátek i narozeniny přece jen nakonec dobře vydařili.

0: Devátá kapitola. Pošťák krák.
1: Adélka kreslila do svého bloku. Moc se jí líbily hudební nástroje všech hmyzounů. Kulikvák je prostě šikula. Protože se skřítek výletník musel vrátit domů, zůstala se svými krkouny sama. Vůbec jí to nevadilo. Tady na Bimbuli se ničeho nebála. Najednou se jí nad hlavou něco myhlo. Byla to růžová obálka, která se vzduchem nesla jako lehoučké peříčko. V zápětí se přiřítil velký černý pták. Byl oblečený v modré uniformě a přes rameno měl přehozenou velikou koženou kabelu. Hned se vrhnul na psaníčko, chytil ho do zobáku, strčil do brašny a slétl k Adélce.
2: Slečna Adélka?
1: Zeptal se pro jistotu.
3: Ano, to jsem já,
1: odpověděla Adélka.
3: Jak to, že mě znáte?
1: Podivila se. Pošťák si přehodil kabelu na druhé rameno a pyšně prohlásil.
2: Já znám úplně všechny. Musím všechny znát, protože jsem Havran Krák. Jsem poštovní doručovatel.
1: Pak se zarazil a důležitě se zeptal.
2: Víte vůbec, co to znamená?
3: Jasně, že vím. U nás taky máme listonoše.
1: Pupino byl ze všeho trochu zmatený a tak se hloupě zeptal.
4: To jako nosíte listí?
1: Adélka si vzdychla a Bláža s Bůčou obrátili oči v sloup. Za to Havran Krák byl v sedmém nebi. Znovu mu to dodalo pocit důležitosti.
2: Vidím, že vás musím poučit. Doručuji dopisy po celé planetě.
1: Pak se k ním naklonil ještě blíž a důležitě dodal.
2: A dokonce i mimo planetu Bimbuli.
1: V tom si Adélka vzpomněla na maminku, na tatínka, na nemocnici a na hodného pana doktora, který jí někdy půjčoval stetoskop. Dokonce se jí zdálo, že v dálce slyší jeho hlas.
5: Adélko, no tak, Adélko, probuď se.
1: Trochu se jí zastesklo, ale nedala to na sobě znát. Pobavilo ji, že si pan doktor myslí, že spí. Hned se Kráka zeptala.
3: A jak to mám udělat, abych mohla poslat někomu psaníčko? U nás máme poštovní schránky, ale tady jsem nic podobného neviděla.
1: Havran Krák si opět přehodil brašnu na druhý bok a řekl.
2: Stačí dát dopis do obálky a napsat, komu je určen. Pak se nahlas zavolá dopis nebo balík. Na nejbližším místě se ze země vysune schránka, do které se dopis vloží. Pak se schránka zasune a doputuje ke mně na poštu. O ostatní už se postarám.
3: A mohla bych to zkusit?
1: Zeptala se Adélka.
3: Chtěla bych mamince poslat hezký obrázek, aby se o mě nebála. Šlo by to?
1: Havran mávl rukou.
2: Žádný problém. Poleďte se mnou.
1: Zavelel. Vznesl se do vzduchu a mířil ke své poštovní úřadovně, která byla až na samém vrcholku stromu Opius Bimbulus. Adélka s Bůčou, Blážou a Pupínem se na sebe podívali a pak se rozesmáli. Pupíno se jen tak pro jistotu zeptal.
4: Umí tady někdo lítat?
1: Všichni svorně vrtěli hlavami.
3: Ach jo.
1: V tom ale Adélku něco napadlo.
3: Profesor Bimbulík nám přece dal bimbálkové lítadlo.
1: Zašátrala v kapsičce a vylovila lahvičku s kouzelným lektvarem ze semínka stromu Opius Bimbulus. Bláža se ze zvyku dala do rozpočítávání.
6: U potoka roste kvítí, říkají mu Petr Klíč, na koho to slovo padne, ten musí.
1: Pupíno jí přiložil chobot k uchu a hlasitě zatroubil.
4: Budíček, co chceš rozpočítávat? Vždyť je jedna jediná.
1: Bláža se cítila dotčená. Měla slzy na krajičku a kdyby se do toho nevložila Adélka, určitě by se rozplakala.
3: Myslíte, že je to napití nebo namazání?
1: Zeptala se.
4: Tak já bych to třeba zkusil ochutnat.
1: Navrhnul mlsoun Pupíno. Když se napil, okamžitě se vznesl do vzduchu. Adélka ani chvíli neváhala, honem dala loknout i všem ostatním a tak společně plachtili vzduchem. Zpočátku jim nešlo letět určitým směrem. Spíš se jen ve vzduchu legračně plácali a letěli chvíli dopředu a chvíli zas dozadu. Na správnou techniku přišla jako první kravička Bůča. Ostatní se jí proto chytili a za chvíli vzduchem doletěli za Pošťákem Krákem. Ten už je z okna své úřadovny vyhlížel dalekohledem a chechtal se, až se za břicho popadal.
2: A to je asi nějaká nová letecká móda. To mě musíte naučit.
1: Povychoval je, když Adélka s kamarády s vypětím sil dorazili. Nikdo se nezmohl na slovo. Všichni byli z namáhavého letu celý udýchaní.
2: Ale tady už lítat nemusíte, tady se dá normálně chodit.
1: Připomenul jim Krák.
4: My víme,
1: ozval se Pupíno.
4: Ale nám to nejde.
2: A tak přestaňte plachtit těma ušima,
1: navrhoval Krák. Adélka si všimla, že se Pupíno začíná zlostí rozžhavovat a proto raději včas zasáhla.
3: My jsme se napili bimbálkového lítadla od pana profesora a to stále funguje.
1: Krák se omluvil.
2: Oh, pardon, nevěděl jsem, že pánové jsou nelétavci.
7: Dámy,
1: opravila ho dotčeně Bůča.
4: Ale já jsem pán.
1: Připomenul se Pupíno.
2: Máte asi ještě hodinku, než se přestanete vznášet. Slečna Adélka chtěla napsat dopis, že?
3: Ale ve vzduchu to nejde,
1: připomenula Adélka.
2: Tak vás zatím zvu na exkurzi.
1: Nabídl jim Krák.
2: Zde jsou dopisy, které je potřeba doručit jejich adresátům.
1: Řekl a ukázal na hromadu různobarevných obálek.
2: Zde vidíte razítko. Tím musím každou obálku opusinkovat a zanechat na ní otisk.
1: Adélka se usmála. Razítkování je opravdu tak trochu jako pusinkování. Jen ji to samotnou nikdy nenapadlo. Náhle něco cinklo.
2: To bude nové psaníčko.
1: Radoval se Pošťák. Z výtahu vypadla kulatá plechovka. Krák ji otevřel, vyndal dopis a schránku poslal výtahem zpět.
2: Nyní.

0: jsou ve škole a ne na poště.
1: Přece papírová, ta, co se kupuje za peníze.
2: Vložila se do toho Bláža. Všichni tři Adélce často pomáhali psát dopisy babičce, tak dobře věděli, jak to chodí. Teprve teď Krákovi došlo, že má z ostudy kabát. Samozřejmě si vzpomněl na poštovní známky, které jsou jen na zemi u lidí, protože studoval dějiny poštovnictví. Snažil se to alespoň nějak zamluvit.
0: Dopoledne sbírám poštu. Pěkně ji třídím a odpoledne létám a dopisy roznáším. Jestli chcete, můžete letět se mnou.
2: Adélka přikývla a plyšoví kamarádi, kterým podle jejich dlouhých krků někdy říkala krkouni, taky. Jenže jako naschvál zrovna v tu chvíli bimbálkové lítadlo přestalo fungovat.
0: No tak nic.
2: Řekl na oko zklamaně Krák, když se všichni svalili na hromadu.
0: Tak zatím napište ten svůj dopis.
2: Adélka vytáhla svůj blok a pastelky a v tu ránu se jí rozbušilo srdce. Nevěděla, co má nakreslit. Ruka sama od sebe sáhla po červené pastelce a nakreslila veliké srdíčko. Dovnitř nakreslila sebe a okolo srdíčka všechny kamarády z bimbule. Vílu bimbulinku, profesora bimbulíka, skřítka výletníka, žabáka kulikvaka, hmyzouny bzouny a samozřejmě Kráka. Když to pošťák viděl, úplně se zatetelil blahem.
0: Je, píšete tam o mně?
2: Zeptal se s úsměvem.
0: Tak takové psaníčko doručím super extra express rekomando.
2: A opravdu, když obrázek Adélka zalepila do červené obálky a nadepsala tiskacími písmeny
3: Maminka a táta.
2: Krák dopis popadnul a letěl s ním jako o závod.

0: Dva medvědi, otec a syn, jdou po ledovci. A syn se ptá:
1: Tati, nejsem medvěd Brtník?
2: Ne, odpoví otec.
1: A tati, nejsem medvídek Koala?
2: Ne, ty jsi lední medvěd, odpoví tatínek. A proč se vůbec tak hloupě ptáš?
1: Mně je totiž pořád zima.
3: Zapomněl jsi rukavice.

0: Tak už neotálej, hurváj, sa začni. Buď rád, že ti s tím rozborem písničky pomáhám. Manička nám taky pomůže, viď?
1: Prosím, ano.
2: Kdyby jeden vůbec věděl, co se má o takové písničce povídat.
0: Jak to? No tadyhle to máš, no prosím. Ach, synku, synku, doma lisi, tatíček se ptá, oral lisi. No, takový pestrý námět, který nám má tolik co říci. No tak vyprávěj.
2: Na počátku písně se ptá, ach, synku.
0: Kdo se ptá?
2: Já nevím.
0: Vlastně pravda, to tam není.
1: Básník se ptá.
0: Správně, Máničko, ano, ano. Básník se ptá synka.
2: Kterýho?
1: Velmi krásné jméno je Artur.
0: Jo, Máničko, ano, ano. Tak tedy Artura se ptá. No, tak už mluv, hurmajs.
2: Arture, táta se ptá, jestli jsi doma.
0: Táta, to nějak vylepší.
1: Pan otec se dává ptát.
2: Jo, pan otec se dává ptát, jestli je Artur oral.
0: No, vida. A dál. Oral jsem, oral, říká Artur, ale málo. Kolečko se mi polámalo.
2: Protože?
0: No,
2: protože měl havárku.
0: Jaká pak havárka? Akorát kolečko se mu polámalo.
2: To neříkej, taťuldo, v té rychlosti, a jestli to bylo v zatáčce a myhne se nějaký protijedoucí.
1: Myhne se protiorající, hurvínku.
2: Ano, Artur nezvládne ruchadlo, vybočí do protibrázdy.
0: No, prostě, hele, polámalo se mu kolečko, no a?
2: A?
0: No?
2: A neměl rezervu.
0: No asi ne, kdyby měl rezervu.
2: Tak by měl o kolečko víc.
0: No dobře, oral by dál a nebylo by to, že ano, jak si...
1: Nebyla by písnička, víš?
0: No, to taky. No a onen dotyčný tam dále radí. Když se ti zlámalo, no dej ho spravit.
1: Ale kam?
0: No to tu nebudeme řešit. A končí to poučkou. Nauč se, synku, hospodařit.
1: Bez kolečka.
0: No jistě, hospodařit znamená všechno, co souvisí...
2: S hospodou.
0: Hele, neproduciruj se před Máničkou a ber to vážně.
1: Ber to vážně, hurvínku. Život je tak složitý.
0: No ano, to má Mánička pravdu, že ano. A hospodaření taky. Musíme všichni, aby to... Že ano.
2: Já taky už tak udlem mládí.
0: No ovšem, šetřit se má už od útlosti.
2: Kolečko.
0: Co kolečko?
2: Odbočili jsme, tatičku, odbočili.
0: No odbočili, protože máš moc řečiček a nic. Tak znova a stručně. No tak co, otec?
2: Otec se ptá Artura.
1: I ne, básník praví, že se otec ptá.
0: Ano, hurvínku, tak pokračuj. My ti budeme napovídat, jen tak vždycky ťuknem.
2: Aha, básník míní, že se otec ptá. Arture, jestli pak si vůbec doma? Maničko, ťukni.
1: Orali si.
2: A jestli pak si vůbec oral ty jeden... Taťuldo, ťukni.
0: Ale málo.
2: Třeba málo, ale ťukni.
0: No, orál, ale málo.
2: A jo, no orál na to, Artur, ale nestojí to za fajfku tabáku.
0: Za fajfku dýmky, za dýmku tabáku. Je to přeci píseň, šmankote.
2: Maničko, ťukni.
1: Kolečko se mi polámalo.
2: No dobrý, Taťuldo, ťukni.
0: Když se ti zlámalo, no?
2: No, Maničko.
1: Dej ho spravit.
2: Taťulda, nauč se, synku. Manička.
1: Hospodařit.
2: No, je to.
1: A je to.
0: No, tak vidíš, když se soustředíš, dej ti to jedna radost.
1: Ty jsi úža, hurvínku. Nevyčerpalo tě to moc.
2: Ach, moc, Maničko. Oh,

0: zkusit cvičení. A jdeme na to!
1: Miau.
0: Ahoj, děti! Já jsem se tu dnes sešel s Hankou Kýnichovou. Možná, že budeme trochu cvičit a možná, že si spíš budeme povídat. Co dnes budeme dělat, Hanko?
2: Správně si Piggy naznačil, že budeme možná trošku cvičit, ale mě tak napadlo, jestli bychom si dnes nemohli tak trošku povídat o jídle. Já vím, že Piggy, ty rád jíš, mám pravdu?
0: Moc ráda.
2: A určitě nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že i naše děti rád jí.
0: Ale víš co, někdo se hodně upejpá, někdo nemá rád tohle a tamhle to a radši by něco sladkého.
2: To máš pravdu, ale určitě, Piggy, nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že takové kefírové mléko s cereáliem je docela dobře zvolená svačinka. Dal bys si taky?
0: Kefírové mléko, to je takové trochu kysané, víš?
2: To je takové trochu kysané, hlavně má živé dobré kultury a ty dělají strašně dobře našemu bříšku.
0: A cereálie, to jsou obilniny, víš?
2: To jsou obilniny, které v sobě mají vlákninu a ta taky dělá dobře našemu zažívání. Ale dobré jídlo se má vždycky do pupíku dát, až když si děti třeba zacvičí, zasportují, protože pak je to pro ně daleko zdraví prospěšnější.
0: Hanko, to znamená, že je lepší třeba na svačice až po tom, co se hýbu, než před tím, kdy mám cvičit?
2: No, spíš bych řekla, že klidně se můžeš najíst, jít si zasportovat, pak se zase najíst, jít si zasportovat, pak se zase najíst. Tím jsem ti, Piggy, chtěla říct jenom to, že by se mělo jíst minimálně 5x až 6x za den. V podstatě můžeš jíst pořád a mezi tím se můžeš hrát, povídat, kreslit, co tě napadne, a to je potom zdravý životní styl.
0: Hele, ale to já třeba nemůžu si dát třeba nějaké knedlíky a nacpat si pupík, viď, pořádně, a tohle dělat třeba 7x za den.
2: Piggy, to by naše děti vůbec nebyly zdravé, protože dát si 7x za den knedlíky, tak budou jako parní válec. Piggy, já jsem tady hlavně od toho, že by jsem měla s dětmi cvičit. No, víš, jak vypadá žába? Přesně tak. A žabák je o něco větší a my si teď na takového žabáka zahrajeme a budeme skákat žabáky. A protože jsme tady ve studiu, tak je budeme skákat na místě, ale vy, děti doma, můžete skákat po celém obývacím pokoji a po celé kuchyni. A takový žabák vypadá tak, že si dá nohy mírně od sebe, nahrbí záda, ruce si položí na stehna.
0: Takže má zadeček nad zemí hodně?
2: Takže má zadeček nad zemí hodně. Půjdeme pérovat v kolenou a vyskočíme jak žabka, která chce přeskákat celý rybník.
0: Žabka pružilka, viď?
2: Žabka pružilka.
0: Jako
2: a my si teď na takovou žabku pružilku zahrajeme. Takže děti, Piggy, pojďme 10x poskočit, pérujeme v kolenou a budeme společně skákat alespoň 10x přes potok. Takže poprvé hop.
0: Hop, hop.
2: A hop.
0: Hop, kvak, kvak.
2: A hop.
0: Kvak.
2: A po čtvrté hop. A po páté kva, kva, kva, kva. A po šesté, já jsem zapomněla na pětku. Piggy, stop. My musíme nejdřív naše děti naučit počítat. Takže alespoň do 10. Jedna.
0: Jedna.
2: Dvě.
0: Dvě.
2: Tři.
0: Tři.
2: Čtyři.
0: Čtyři.
2: Pět.
0: Pět.
2: Šest.
0: Šest.
2: Sedm.
0: Sedm.
2: Osm.
0: Osm.
2: Devět.
0: Devět.
2: Deset.
0: Deset.
2: Děti, kdyby to náhodou nešlo s tím počítáním, tak já vám budu tleskat a vy budete poskakovat. Ještě jednou hrajeme si na žabku a chceme 10x přeskočit náš pokojíček. Jdeme na to? A jdeme. A raz, jeden poskok. A dva, druhý poskok. A třetí poskok. A čtvrtý poskok. A pátý poskok. Teď dáme dva za sebou. Pojď. Pět, šest. A sedm. A zase dva za sebou. Osm, devět. A poslední nejvyšší. Deset. Já myslím, že stačí. Děti, utíkejte do ledničky. Vyndejte si kefírové mléko, dejte si k tomu cereálie, dejte si k tomu třeba jenom obyčejnou vodu, nemusí být vždycky slazená cukrem. Mějte se krásně a já se těším zase příště s Piggym a s vámi na viděnou.
0: Kvak, kvak, tedy, ahoj!

0: Jednou ráno se v oknech pařezové chaloupky divně zatmělo, jako by kolem prošel někdo zlý. A někdo zabouchal na dveře a zavolal.
1: Nekoupíte 3 chlupy z kožíšku?
0: Bochomůrka už chtěl otevřít, ale Křemílek ho popadl za loket a povídá.
2: Bochomůrko, mně se to nezdá.
1: Tak koupíte ty 3 chlupy?
0: Znovu zavolal hlásek za dveřmi. Bochomůrka otevřel a do světnice vběhla Kolčavka a rovnou k Bochomůrkově posteli. Vjela pod peřinu a přikryla se až po bradu. Měla fousatou hubu a smála se.
1: Tak, a chaloupka je má a vy dva mě budete sloužit.
0: Křemílek a Bochomůrka nevěděli kudy kam.
1: Křemílek mi učeše fousy a Bochomůrka vyleští drápky,
0: poroučela z postele Kolčavka. Když ji učesali a naleštili, křikla na ně znova.
1: Křemílek mi z lesa přinese 3 pěnkavčí vajíčka a Bochomůrka 3 kosí.
0: Prskla a vyhnala je z chaloupky pro vajíčka. Hned za prahem se Křemílek zastavil.
2: Já vajíčka pro Kolčavku krást nebudu. Tyše,
0: špitl Bochomůrka.
2: Dívá se za námi z okna.
0: Šli dál do lesa a přišli ke skalce. Pod skalkou seděl mužík, byl celý černý a černočerně smutný.
2: Taky tě někdo vyhnal z chaloupky. Stalo se mi něco mnohem horšího,
0: odpověděl černý mužík.
2: Dívejte se.
0: Křemílek a Bochomůrka se posadili pod skalkou, černý mužík si vylezl nahoru, odrazil se a sjel dolů. Křemílek s Bochomůrkou mu zatleskali.
2: Proč mi tleskáte?
0: Řekl smutně černý mužík.
2: Je to tak dobře umíš,
0: řekl Křemílek.
2: Umím, neumím,
0: vzdychl černý mužík.
2: Ale nerozpálil jsem se. A rozpálit jsem se měl. Já jsem totiž ohnivý mužík a tahle skalka je mé škotátko. Tak to zkus ještě jednou,
0: poradil mu Křemílek. Mužík sjel ze skalky znova, ale zas zůstal černý jako vypálený trout.
2: Kdepak, skalka už je moc ohlazená. Mně už nic nepomůže.
0: Křemílek sizul botu, obrátil jí podrážkou nahoru a zamyšleně se díval, jak z boty nic nevypadlo.
2: Škoda, že nejsem trochu nepořádný. Teď to, Bochomůrko, zkus ty.
0: Bochomůrka obrátil děravou botu a na skalku se z ní vysypala celá sklenička písku. Smutný černý mužík vyběhl nahoru, odrazil se a jede dolů. Písek mu skřípe pod kalhotkami a už se kouří, vyskočily jiskry. Černý mužík zrůžověl a rozpálil se plamenem.
2: Děkuju na 1000krát,
0: povídá,
2: ale nevad, zůstávám něco dlužen.
0: Křemílek a Bochomůrka vzali tedy ohnivého mužíka opatrně mezi sebe a vedli si ho domů do pařezové chaloupky. Zastavili se na prahu a zaťukali.
1: Nesete vejce?
0: Křikla z postele Kolčava. Neřekli na to nic a zaťukali znova.
1: 3 pěnkavčí a 3 kosí?
0: Křikla z postele Kolčava. Zas neřekli nic a zaťukali ještě jednou.
3: Kolčava na ně vyběhla, ale vrazila rovnou do ohnivého mužíka, co stál uprostřed. A řekla, že už vlastně nemá hlad a že jí tlačila postel a utekla do lesa. Ohnivý mužík ještě zapálil v peci pod hrncem s polívkou a šel taky. A Křemílek a Vochomůrka pozbírali kolčavý chloupky, vyvětrali peřiny a ustlali si postel.
4: Tiki kalendář! Dnes je 12. října.
5: A svátek slaví Marcel.
4: Marcel?
5: Mm-hmm. Tohle jméno je odvozené od jména římského boha války, který se jmenoval Mars.
4: Mars? Mm-hmm. Mars byl římský bůh války, to si musím pamatovat. Mm.
5: Ano, ano. No a Marcel se pak vykládá jako malý bojovník.
4: Yeah. Marcelové, všechno nejlepší! Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Veďte, Alberte, já dětem slíbil ten sen, jak jsem byl v pohádkový zemi. Tak bych prosil...
1: Uvádíme fíků v divoký sen o pohádkové zemi.

0: Správně by měl fík nejdříve překročit devatero hor a devatero řek, pak se to vždycky přece na začátku říká. Jenže ve snu tohle neplatí. Zkrátka nepřekračoval vůbec nic, ani povolenou rychlost a najednou byl v pohádkové říši. Ale zase to nebyla taková ta úplně správná pohádková zem, o které se vypráví v pohádkách o králích a princeznách. V téhle pohádkové zemi to bylo všechno nějak pomotané, jak to bývá právě jen ve snu. Co pak se to hodí, aby v pohádkové říši lítalo letadlo? No a vidíte, lítalo. A třeba to byl jenom pták ohnivák, kdo ví, ačkoliv zase, co by tam potom dělala ta betonová přistávací dráha. A ty červené pruhované pytlíky na stožárech, ukazující směr větru. Ovšem pohádková země to byla určitě. To tedy ano, protože fíkovi se zdály králové a koňové a rytíři a čarodejnice a zdály se mu lesní tůně plné vodníků, palouky plné rusalek a hluboké hvozdy plné loupežníků. Jenže v těch hlubokých hvozdech byl najednou z ničeho nic přes paseku bíle pruhovaný přechod, bílá zebra a po něm se zrovinka chystala přicházet, hádejte kdo, červená karkulka. Tedy ona nebyla doslova červená, nýbrž oranžově pruhovaná, ale fík bezpečně věděl, že to je červená karkulka.
1: Ahoj, karkulko.
2: Ahoj, pse.
1: Jak to, že nejsi červená, nýbrž oranžově pruhovaná?
2: To je kvůli větší dopravní bezpečnosti,
0: odpověděla karkulka.
2: Oranžová barva je velice výrazná a řidiči si ji nejlíp všimnou. Víš, pse?
1: Jo, no ale já tu ještě žádnýho řidiče neviděl. A na co tu máte ten pruhovaný přechod? Co pak je tu nějaká křižovatka?
2: No to víš, že ne. Tady je paseka, co pak to nevidíš?
1: Na křižovatce taky někde může být pěkná paseka, říkával tatínek.
2: No jo, ale tohle není křižovatka.
1: No, takže tady žádný auta nejezdějí.
2: No jasně, že ne. Co by tady dělalo auto v hlubokém hvozdu?
1: No právě. Tak proč teda máte ten pruhovaný přechod?
2: A co kdyby tu přece jen nějaký jelo?
1: Teda s tebou je řeč jako rozprávka.
2: No, rozprávka je slovensky pohádka. A pojď už, máme zelenou.
0: A oranžově pruhovaná karkulka chtěla fíka převést na druhou stranu, jenže na protějším smrku se rozsvítil zelený panáček. A fík se spouzel.
1: Počkej, počkej, já ještě nemůžu.
2: Proč ne? Svítí zelený panáček.
1: No právě. Já musím počkat, až se rozsvítí zelený pejsek.
0: A karkulka se zasmála.
2: Je, no to víš, že jo. No tak kvůli tobě budou ještě dělat i zelený pejsky. A nechtěl by si taky, aby byl vzlášť zelený panáček a vzlášť zelená panenka?
0: Fík si tedy dal říct a přešel na znamení zeleného panáčka. Ale stejně pro jistotu se rozhlédl napřed vlevo a pak vpravo, než vykročil. Karkulka se ani nezasmála, protože ono to tak vlastně správně má být. Rozhlédnout se máme, i když svítí zelená. Co kdyby se třeba docela z nenadání přiřítil zleva splašený barvoslepý ješker?
1: No, stejně se mi to tu zdá všechno nějaký divný,
0: řekl fík, když úspěšně přešli zebru.
1: Na pasece tu máte přechod pro chodce, ty seš oranžově pruhovaná, místo červená, místo košíčku máš tašku s kolečkama. Hele, teď mě napadá, co vlastně dělá vlk a babička?
2: Vlk nedělá nic a babička si dává teplý obklad na bříško.
1: Proč na břicho?
2: No protože je jí špatně.
1: A proč je jí špatně?
2: No protože snědla vlka.
1: No, to se mi snad jenom zdá.
2: To je možný, ale to nepoznáš dřív, dokud se neprobudíš.
1: No tak babička snědla vlka. No, To snad je zlej sen.
2: Proč zlej? Vlci nejsou chráněni. Babička ho slupla v úterý k obědu, protože jsem jí nepřinesla nic k svátku, jelikož jsem musela do školy.
1: Co? Vy tady taky musíte chodit do školy?
2: No jasně, to se přece chodí všude.
1: No jo, ale v pohádkový zemi.
2: No u nás už byla taky zavedená povinná školní docházka a je to dobře. Aspoň teď nejsou žádný hloupí Honzové.
1: No, promiň, ale kdo potom léčí smutný princezny?
2: Žádný nejsou. Smutné princezny byly zrušeny od té doby, co tě viděli v televizi. Od té doby se nedokázala žádná udržet smíchy.
0: Byla to docela zajímavá rozmluva a mohla se ještě zajímavě rozvíjet dál, jenže najednou byla pruhovaná karkulka fuč, pruhovaný přechod taky a paseka jak by smet. A Fík stál před podivným domem. Takhle to ve snech vždycky bývá. Takové rychlé změny. Takže se Fík ani moc nedivil. Tedy té rychlé změně. Za to se trošku divil tomu podivnému domu. Jelikož ten dům byl trošičku jako perníková chaloupka, trošku jako chaloupka na muří noze a trošku jako panelák. Nad vchodem visla veliká tabule s nápisem informace. Telefon 44444. Ale Fík bezpečně věděl, že tam bydlí děd Vševěd. Zazvonil, ve dveří se ozval bzučák, tak si otevřel a šel rovnou k výtahu. Vyjel do 12. patra a tam vešel do malé světničky s hliněnou podlahou. Za trámovým stropu byly stoleté pavučiny, za pecí seděla stařena v puntikovaném šátku s nápisem z pohádky do pohádky a na rameni jí seděla černá kočka.
1: Dobrý den, jsem tady dobře u děda Vševěda?
0: Zeptal se Maxi Pes.
3: Ale jistě, panáčku, já jsem jeho matka. Co pak si přeješ?
1: Měl bych, prosím, dva dotazy na vašeho syna děda.
3: Tak se zapiš tamhle do pořadníku a pak se přijď zeptat příští týden.
1: Co? Ono to nejde na počkání.
3: Ale pejsku, kde pak jsi to viděl? Na počkání. Ha, ha, ha.
1: No já myslel, že v pohádce by to snad šlo.
3: Ale co tě vede, synku? My jsme tady jediná informační kancelář na celý království.

0: aby seděl za pecí a poskytoval informace. Takže to máš těžký. A taky dneska nemá úřední hodiny. Tak bys tady asi opravdu čekal úplně zbytečně. Jestli se někde zapovídá s neználkem, přijde domů kdo ví kdy. A co teprve, jestli potká makového mužíčka, nebo motýla Emanuela, nebo dokonce polní žínku Evelínku.
1: No, to je mrzutý. Já zas moc dlouho čekat nemůžu, poněvadž se třeba za chvíli probudím.
2: No, ale dopadlo to nakonec dobře. Matka se dala umluvit a svolila, že Fík může tedy počkat. A ještě mu poradila, aby se schoval do garáže.
0: Tam on si nek vůbec nepřijde, protože ani neví, že nějakou garáž máme. Koho by to taky napadlo hledat ve 12. patře garáž, viď?
2: Fík se tedy skoval do maličké garáže, která vypadala jako zrušená koupelna, ale nebyla tam vana ani odpad. Nebylo tam vůbec nic, jenom jeden malý koberec. Jenže to byl ovšem létací koberec, takže měl na garáž plné právo. Létací koberec je přeci taky dopravní prostředek.
1: No jo, ale proč já se mám vlastně před tím dědem vševědem schovávat?
2: Uvědomil si najednou Maxi pes Fík.
1: Jak se ho pak můžu na něco ptát, když budu skovaný?
2: A hned se na to taky zeptal Matičky.
1: Matičko, proč já si mám vlastně před vaším synem dědem schovávat?
0: Ale no, protože je na to tak zvyklý z pohádky.
1: Aha, už jsem si vzpomněl. Jenže ale v pohádce přece ten dotyčný chasník chtěl ovšem vytrhnout vašemu synovi dědovi ten zlatý vlás, tak proto musel být skovaný a čekat, až děd vševěd usne.
0: Ano, no vidíš, tak to bylo.
1: No, ale já vašemu synovi dědovi přece žádný zlatý ani šedivý vlas vytrhnout nechci.
0: No, kdyby si chtěl, bylo by to marné.
1: Ale kdybych si pěkně počkal, až děd vševěd usne.
0: Ale stejně by to bylo marné.
1: A kdybych se k němu pak děsně opatrně, matko, poslouchejte, přiblížil a vy byste ho pak česala.
0: Ale stejně by to bylo marné. Můj syn děd už nemá ani jeden zlatý vlas, víš. Zkrátka nemá vůbec žádný vlas.
1: A jo, tak oni mu teda vypadali.
0: Ale nevypadali. O jeden vlas přišel při tlačenici v tramvaji, jeden mu vytrhli chuligáni na fotbale a jeden vyměnil u zubaře za zlatý zub. On takovej zub je přece jenom důležitější než vlasy.
2: A to tedy Fík rád uznal. Dokonce řekl, že i jeden obyčejný bílý zub má určitě větší cenu než třeba i 3 zlaté vlasy. Ale stejně ho ta dědova ztráta 3 vlasů tak dojala, že souhlasil i s tím zhola zbytečným skováváním, aby dědovi vyhověl a aby zkrátka bylo všechno tak, jak je děd z pohádky zvyklý. Zalezl do té koupelno-garáže a jenom ještě na okamžik vystrčil čenich a řekl Matičce docela omluvně.
1: No, jenom halt bude muset říct, čichám nějakou psinu. Jináč to může zůstat všechno při starým.
2: To se ovšem Fík zmýlil, nebo vlastně pozor, děd vševěd se zmýlil, jak za chviličku poznáte. Počkejte, vlastně jak se to vezme? Ve snu se přece nikdo nemůže zmýlit. Ve snu je všechno tak, jak se to zdá. S tím se nedá vůbec nic dělat. V tom je právě ten rozdíl mezi snem a skutečností. No zkrátka, v tom snu to bylo tak, že když děd vševěd konečně přišel, začmuchal párkrát kolem sebe jako králík a řekl:
3: Teda, koho to tu, matko, máš?
0: Ale nikoho, synáčku, nikoho.
3: Nelži, matko. Matko, já tichám člověčinu.
2: Když tohle děd vševěd řekl, vylezl Fík z úkrytu, otráveně mávl tlapou a znechuceně prohlásil.
1: No, tak to, To už mi teda nic neříkejte, pane děde Vševěde. Jestli teda já jsem člověčina, tak vy jste potom Baba Jaga. Chtěl jsem se vás jakožto kapacity na něco zeptat, ale vidím, že by to bylo úplně zbytečný. Ta pověst o vás asi pořádně přehání.
2: Děd Vševěd z toho byl celý rozpačitý, že se tak hloupě bodnul a hned se snažil omluvit.
0: No tak promiň, milý pse. No to víš, jednak jsem už na to takhle zvyklý z pohádky, říkat to takhle o té člověčině. A jednak popravdě řečeno, víš, čich už mi příliš neslouží. Stáří sice bývá moudré, ale za to mívá horší čich a taky horší sluch a zrak, no. To já vím moc dobře.
1: No, jak pak by ne? Vždyť jste Vševěd.
0: Hele, nedělej si legrácky, jo? No, však ty taky jednou budeš starý.
1: Já se omlouvám,
2: řekl Fík se sklopenýma ušima.
1: Já to tak nemyslel. Můžu vám teda položit dvě otázky, když už jsem se vás dočkal?
0: Nenom to můžeš. Můžeš položit i tři, jak to bývá v pohádkách zvykem. Tři přání, víš? Nebo tři otázky, no to si vyber sám. Přání já neplním, na to je zase kouzelný dědeček. Tak teda, hele, bude pro tebe lepší ty tři otázky.
1: No, tak zaprvé bych prosil, jestli budou letos růst hodně houby?
0: No, tak tohle ti teda neřeknu. Já jsem sice děd Vševěd a ne baba kartářka. Já vím všechno, rozumíš, co bylo nebo je. A já nemůžu vědět, co teprve bude. To závisí, podívej se, Maxi Pesvík. To závisí na počasí a na všem možným. Jenom ne na mě.
1: A je. No tak to ta druhá otázka odpadá. Já jsem se chtěl zeptat, jak dopadne utkání Sparty se Slaví.
0: No tak to je taky ošemetná záležitost. To taky záleží na počasí a pak ještě na mnoha dalších věcech, taky na rozhodčím. A třetí otázka je taky tak nesmyslná, prosím tě.
1: Ne, třetí otázka je, jak se nejlíp dostanu k Perníkový chaloupce.
0: Jo, no tak to je úplně jednoduché.
2: Řekl děd Vševěd, ale v tom se ozval telefon.
0: No, počkej chviličku, moment. Ano, slyším. Ne, prosím, ale ne. Nejkrásnější v celé zemi je stále ještě Sněhurka, konec. Teď jsem se vyrušil telefonicky. Cože si to chtěl vědět?
1: Jak se dostanu nejlíp k Perníkový chaloupce?
0: Jo, takhle, no. No tak tohle je náramně jednoduchý. Podívej se, takhle by si měl. Hele, půjdeš pořád po dálnici na 30. Dělej si tlapou poznámky. Na 30. kilometru zahneš doleva, jo. Mineš tu dámku s živou vodou, vyhneš se hradu zahalenýmu černým suknem, překročíš závlahovej kanál, zahneš doprava.
2: A Maxi Pes slušně poděkoval, vydal se po vyznačené trase. Šlo to hladce, ani se nemusel nikde moc vyptávat, jenom jednou se zeptal kombajnéra na poli a potom už docela dobře trefil.
4: Dále!
1: Dobrý den, paní Ježibabo.
4: Čau, Maxi Pse. O, co nám neseš?
1: Pozdrav od děda Vševěda.
4: O, no dobrá, dík. Tak je mohl poslat něco lepšího než pozdrav. A co chceš odnést?
1: Jo, co vás napadá? Vy tu máte všechno z Perníku a na Perník já nejsem. Já radši maso. Jenom jsem se přišel optat, co dělá Jeníček a Mařenka.
4: Milej zlatej, já už jsem neviděla ani nepamatuju, no to víš, děti, jsou dneska úplně zmesaný, o Perníček už nikdo nestojí. A že bych udělala adaptaci a přestavila to tu na žvejkačkovou chaloupku, no to mě teda ani nenapadne. A už mě nezdržuj, letím k zubaři.
2: Ježibaba nastartovala bakelitové koště, zařadila jedničku, vyhodila blinker a jen se za ní zaprášilo.

0: Hned tady je informační kancelář. U telefonu děd Vševěk.
1: Dobrý den, tady je zase Fík. Můžu mít ještě jeden dotaz?
0: Ale to už je čtvrtej. Ale kvůli tobě já rád překročím plán. No tak spust.
1: Mohl byste mi laskavě říct, kde bych teď našel dlouhého, širokého a bystrozrakého?
0: Já takhle. No, u rybníka Pucek. Pucek. Ale ne Pucek. No, jako Puk, ale Cek. No, tak Pucek. Ovšem, jestli mě paměťový záznam neklame, tak jsou tam momentálně jenom dva. Promiň, já tady mám další hovor. Konec.

0: No, opravdu je našel na břehu rybníka Pucku a opravdu tam byly jenom dva. Opravdu tam byly jenom dva. Dlouhý a bystrozraký. Široký chyběl.
1: Jo, kde máte Širokýho?
0: Zeptal se Fík a bystrozraký jen otráveně mávnul rukou.
2: Ale, dělá teď na zámku dveře.
1: Cože?
2: Dělá dveře, no. Rozbili se jim tam panty a nemůžou sehnat opraváře. Tak tam místo dveří postavili Širokýho. Co pak to nevidíš?
0: Povídá bystrozraký, ale v zápětí mu došlo a omluvil se.
2: Aha, no promiň, no, ty tak daleko nevidíš. No tak se podívej tuhle.
0: A zapnul přenosný televizor. Na obrazovce se hned objevil Široký, jak krásně vycpává celé dveře a přilehá ještě daleko dokonaleji než ty původní.
2: Jo, a taky si ještě změnil jméno. Říká si teď Otyrý.
1: No, ale jak to teďka bude s tou princeznou v tom skleněném zámku?
0: Starostlivě řekl Fík a Dlouhý pokrčil rameny.
3: Jo, tak to bych taky rád věděl. Co si máme počít bez Širokýho, tedy Otylýho? Nikdo z nás ten rybník přeci nevypije. Leda, že bys nám trošku pomohl.
1: No, ale klidně,
0: souhlasil Fík. Nechtělo se mu však pít tu špinavou vodu, která je jistě zdravotně závadná, a tak raději do rybníka pořádně skočil, až skoro všechna voda vytekla. Toho zbytku se už Dlouhý nezalekl a za chvíli přinesl vysvobozenou princeznu a všichni Fíkovi vřele děkovali.
2: Můžeme teď zase my udělat něco pro tebe?
0: Nabízal se Dlouhý a Fík mu podal obálku a řekl.
1: No, mohl bys třeba donést Áje tohle psaní.
2: Ale s radostí!
0: Řekl Dlouhý a dvěma kroky se vzdálil do nedohledna.
2: A já ti tady zatím ukážu, co teď Ája dělá.
0: Nabídl se bystrozraký a zapnul televizor. Na obrazovce viděl Fík Áju, jak jde ze školy a vesele si zpívá, a tak byl náramně spokojený, že je doma všechno v pořádku.

0: básničku.
1: Zdá se mi to, nebo nezdá?
2: Po obloze padá hvězda.
1: A hned jinde za ní letí stejně rychle druhá, třetí.
2: A než zmizí její pád.
1: Rychle zkus si něco přát.
3: A teď ještě jednou a pomalu.
1: Zdá se mi to, nebo nezdá?
2: Po obloze padá hvězda.
1: A hned jinde za ní letí stejně rychle druhá, třetí.
2: A než zmizí její pád,
1: rychle zkus si něco přát.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam

0: My jsme čerti, extra čerti, čerti správně černý. Ve dne, v noci, v létě, v zimě, svému peklu věrný.
1: Morisi, morisi, hu, hu, hu, ba, ba, ba. Takhle pěkně strašíme a vše, co peklu patří, od do pekla nosíme.
0: My jsme čerti, super čerti, stateční a smělí. Děláme svou práci vzorně, jak nám peklo velí.
1: Morisi, morisi, hu, hu, hu,

0: nečesaných vláskách. Hotovo! Vyběhla Helenka vesele z koupelny a zatleskala ručkama. Zoubky svítily jako perly, tvářičky probuzené chladnou vodou jen zářily a vlásky... No právě. Dlouhé vlásky rozhodně nebyly Helenčinou chloubou. Helenka se totiž strašně nerada česala. Auto tahá! Nebo nech mě, já nechci! Křičela pokaždé, když se k ní někdo přiblížil s hřebenem v ruce. A kdyby jen to. Vlásky si nechtěla ani mít. Raději zalezla pod postel, do skříně, nebo si narazila kulicha až na nos a ne ho sundat. A tak měla vlásky zacuchané, rozčepířené, prostě vypadaly jako stará rozdrbaná rohoška. Málo platné byly všechny prosby i výhrušky. Nedala si říct. A pak se to stalo. Ráno se Helenka probudila a překvapilo ji, že má podivně těžkou hlavu. Div, že se jí nekývala pod vlastní vahou od jednoho ramene k druhému. Co to je? Úžasem vykřikla, když spatřila svůj obraz v zrcadle. Na hlavě měla cosi obrovského. Byl to neuvěřitelný, velkolepý vlasový útvar. Vypadal jako čínská pagoda, jako prapodivný palác. Kdyby se ho ovšem někdo odvážil zkoumat důkladněji, objevil by důmyslný labyrint, plný komůrek, místnůstek, chodbiček, můstků a sálků. Helenka nevěřícně zírala do zrcadla. Tu ji na hlavě, co si slabounce štíplo. A po chvíli zase. A zase. Není těžké uhodnout, kdo v tom paláci bydlel. Vešky. A byly to pěkné čiperky, neposedy a treperendy. Jak se Helenka brzy přesvědčila, od rána byly v jednom kole. Pobíhali po paláci z jedné komůrky do druhé nahoru dolů. Zastavili se, jen aby Helenku z lehonka štípli a běželi dál. Pobíhání ustalo až na večer. Hned na to ovšem začalo večerní navštěvování. Kdyby se někdo odvážil počínání vešek zkoumat důkladněji, zjistil by, že se ty malé potvůrky v podvečerních hodinách sesedají v malých sálcích, společně hodují a přitom brebentí, chechtají se a plácají se po malinkých zádech. Helenka to však nevěděla. Slyšela jenom vzdálené hučení a zlobilo ji jejich štípání. Na vlásky, jestli se tomu tak ještě dalo říkat, si přesto nenechala sáhnout. No a co? Řekla umanutě. Palác na hlavě hned tak někdo nemá. Navíc jsem si už dlouho přála mít nějaké domácí zvířátko. Byla to ale paličatá holka. Jenže nikdo by to štípání, svědění, hučení a šumění dlouho nevydržel. Vešek bylo den ode dne víc a víc. Byly drzejší, upovídanější a hlučnější. Takže nakonec i Helenka přece jen poraženecky zvolala. Pomoc, já už nechci! Na řadu přišly šampóny, kartáče, hřebeny, nůžky. To byl tanec. Toto lítalo. Hotovo! Vyběhla Helenka vesele z koupelny a zatleskala ručkama. Zoubky svítily jako perly, tvářičky probuzené chladnou vodou jen zářily a vlásky, krátké vlásky jí náramně slušely.
1: Copak je to vesmír, karamus, jako když se rozjíždí autobus. Takového rachotu, bouchání a zvědnoukého chychotu a vrtání. Pára týra, pára pam, pára, tára, tára, tára, tára, tára, kde se tam ty bouchance mohli vzít, určitě nás někdo chce postrašit. Najednou nás napadlo, že by skřídkové, nebo je to strašidlo skříňové. Na skříni se kytky dymací, uvnitř budou bubáci. Proto jsme se narychlo chtěli skrýt, a najednou to utichlo. A

kytiky mácí, uvnitř bubu budou bubáci, bubu, bu, bu. Možná se tam nevešli a jeden spad, opatrně jsme sešli, podívat, a kde pak žádní bubáci a roboti a věci, když se kymácí, tak

0: paní učitelka se ptá žáka. Ivánku, proč jí osel bodláky?
1: Ivan odpoví, protože je osel.

0: zatleskali a chtěli si s ním podat ruku.
1: Kamarád Hihlík splnil přijímací zkoušku a bude pasován,
0: zvolal Dederon. Najednou se celý proměnil. Vypadal slavnostně a mluvil spisovně. Lichožrouti se rozestoupili do půlkruhu kolem barového pultu. Na něm Hihlík stál a nevěděl, co ho čeká.
1: Poklekni,
0: vyzval ho Dederon. Hihlík poslechl. Dederon držel plechový tác, na kterém se tu roznášely půl litry piva. Teď na něm spočívala nějaká starodávná punčocha se stříbrným podvazkem. Tác položil před klečícího Hihlíka.
1: Polipi,
0: přikázal. Hihlík poslechl. Dederon tác s punčochou ukradenou z muzea údajně připatřila slavnému pirátovi séru Francesi Drakeovi, opět pozvedl a pravil.
1: Slavnostně tě pasuji na rytíře podvazkového řádu Kudly Dederona.
0: A udeřil tím tácem Hihlíka do hlavy. Hihlík si oddechl. Má to za sebou, ani to moc nebolelo.
1: Teď se postav a ukaž mi levé ucho.
0: Dederon mu dvěma prsty ucho řádně promnul a druhou rukou mu probodl lalůček mocným spínacím špendlíkem. Hihlík jen sykl. Věděl, že bolest nesmí dát najevo.
1: Tento špendlík je spíná s námi všemi,
0: zvolal Dederon a hned na to se ti vychrtlí ošpendlíkovaní lichožrouti kolem Hihlíka radostně srotili. Teď už se k němu přišoural i Tulamor junior. Každý kromě Hihlíka by poznal, jak žárlí. Ani Dederonovi to neuniklo.
1: Co vy dva? Tváříte se jako spiklenci a přitom jste bratranci,
0: zašklebil se. Nečekal na odpověď a vedl je do komory se železnými dveřmi. Ze zaprášené skřínky vytáhl to, na co Hihlík nejvíc čekal. Váček s amuletem. A sám mu ho pověsil na krk. Hihlík to přijal zdánlivě bez zájmu. Víc ho zaujaly prázdné igelitové pytle v koutě. Z ničeho nic do nich začal strkat všechny ponožky, které tu byly všude rozházené. Dederon na to nevěřícně zíral.
1: Co to děláš?
0: Zeptal se až po chvíli.
2: Bratránek tu uklízí. On je takhle vychovaný.
0: Chechtal se Tulamor junior.
3: Klídek! Dělám tu místo pro další.
0: Utrousil Hihlík na půl pusy a cvrknul do špendlíku, i když to trochu bolelo.
1: Líbíš se mi čím dál víc,
0: pochválil ho Kudla.
1: Místo to budeme brzo potřebovat.
0: Na co, šéfe? Zeptal se Hihlík.
1: Čekáme přece výkupný.
0: Odpověděl Dederon a Hihlíka poslal pryč. Tulamora zavřel v komoře a odešel do své tajné místnosti, kam nikdo nesměl vstoupit. Potřeboval si promyslet, jaký další tah udělá v rozehrané partii s velkým šéfem. A hlavně potřeboval si šlehnout. Vytáhl z pouzdra ponoštičku a namočil ji do plechovky piva. Dneska si ten dudlí pěkně vychutná.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová, Hanka Kynichová přišla s námi dnes cvičit a my jsme rádi, že je tady.
2: A já mám radost, že vy máte radost, že jsem tady a já jsem si dnes pro vás připravila takový typ cviků, které můžete využít například, když dlouho cestujete v autě.
0: No a teď jsou vlastně hodně dovolené, takže se hodně cestuje,
2: a nebo vi? Když náhodou nemáte co dělat a koukáte na dvě pohádky za sebou.
0: Jejda.
2: Tak se nám zkracují svaly. A protože jsem cvičitelka a my si teď některé cviky ukážeme, ale hlavně, vy už je totiž umíte z předchozích dílů, tak na ně jenom zavzpomínáme.
0: Čukneme na ně.
2: Piggy, děti, nejdříve uvolníme ramena, co říkáte? Já už stojím v mírném rozkročení, to znamená, že máme nožky mírně od sebe, Piggy má kopítka mírně od sebe, ruce máme podél svého těla. A teď ramínka vytáhneme směrem k uším nahoru, ping. A zase směrem dolů, ping.
0: Pong.
2: A ještě jednou ping nahoru, ping. Vytáhneme ramena k uším a pustíme je dolů.
0: Pong.
2: A teď si uvědomíme na svých pažích dlaně a ty dlaně zatlačíme ještě více k zemi. Takže ping, ramena vytáhuji
0: k uším. Jako kdyby mě někdo ze zdola tahal za prstičky.
2: Ano.
0: Sobě. Trpaslík, tahá mě za prstičky, trpaslík.
2: Ping, zdvihni ramena k uším. A šup, jdeme na trpaslíka, dlaně k zemi a ramena zasadíme. Ještě jednou nahoru, ramena k uším, ping, a dolů a tlačíme dlaněmi do sebe. A tlačíme dlaněmi do země. Tak, a teď jdeme právě na ten cvik, který už jsme se učili. Ukloníme se hlavu k pravému ramenu, takže jakoby ouško táhneme k pravému ramenu. Piggy, nádherně se Piggy nadechl nosem, chválím ho, nádech. Narovnám hlavu a zase s výdechem, ať už pusou a nebo nosem, ukloníme svoji hlavu k druhému ramenu. Tak, ještě jednou nádech nosem, máme hlavu rovně. S výdechem položíme hlavu uchem k jednomu ramenu, znova nádech.
0: A já i myslím na to, abych měl zatažený ocázek.
2: A bříško.
0: Abych měl, viď, bříško a ocázek.
2: A jestli se vám podařilo nafouknout i bříško při tom nádechu nosem, tak to je velká pochvala. A děti, teď si ještě položte ruku na ucho.
0: Takže třeba levou ruku na
2: levé ucho. A vytvoříme tlak hlavy do dlaně a dlaně do hlavy. A já počítám do deseti. Ano, ano, a počítáme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teď si nadechněte nosem do bříška a ukloňte hlavu na opačné rameno. A narovnejte. Takže teď jsme udělali takový protitlak a hlavně jsme procvičili krční páteř, takže pojďte ještě na pravé ucho dát pravou dlaň. Tlačíme teď proti sobě, počítám do 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Povolte a ukloňte hlavu na druhou stranu. Tak děti, jdeme to zopakovat. Stojíme v mírném rozkročení. Ramena přitáhneme nahoru k uším, ping. Dlaně dolů, ramena dolů, ping, tahá nás za ně trpaslík. Povolím dlaně, ukloníme hlavu k jednomu ramenu a držím. Nadechneme se nosem do bříška, ukloníme hlavu k druhému ramenu. Narovnáme se, tlačíme si pravým uchem do pravé dlaně po dobu 10 dob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Povolím napětí a ukloníme hlavu.
0: Na opačnou stranu, než jste měl ruku.
2: A zpět narovnáme a tlačíme levou rukou do levého ucha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A povolíme na druhou.
0: Za ouškem, kde jsem neměl ruku.
2: Ale já pevně věřím, že naše děti Piggy, které s námi sportují, moc nelenoší, že toto cvičení zas až tak úplně nepotřebují. A já všem dětem přeji krásné prázdniny a budu se těšit zase příště, jak s Piggym, tak s vámi. Naviděnou je, holky, Piggy mi tady usíná, já už musím domů.
0: Já jsem cvičil a měl jsem zavřená očička. A teď jsem se rozzýval.
2: Tak si pěkně zívněte, já se tentokrát rozloučím za Piggyho s vámi. Mějte se krásně, chro, chro, chro.

0: Malá čarodějnice hlavně přemýšlela, jak si zahojit nožičky. Umíchala mast z žabích vajíček a myšího trusu, zamíchala do ní hrst netopířích zubů a nechala to povařit na otevřeném ohni. Když tou mastí potřela bolavá místa a zamumlala přitom kouzelnou průpovídku, povídá: tak, to bychom měli. Potom si obula boty a punčochy.
1: Ty někam jdeš? Podivil se Havran.
2: Ano, a můžeš jít se mnou, řekla malá čarodějnice. Jdu do vsi, chci si koupit koště.
0: Do vsi se šlo lesem, přes kořeny a přes balvany, přes výmoly a přes stráně zarostlé ostružiním. Byla to mizerná cesta.
2: Dobrý den, vedete prosím košťata?
0: Zeptala se malá čarodějnice, když vstoupili do krámku hokynáře Peprníčka.
1: Ale ovšem, ovšem, řekl pan Peprníček. Smetáčky, smetáky a košťata, samozřejmě taky pometla. A jestli snad potřebujete péřák na prach?
2: Ne, ne, ne, děkuji, já chci koště.
1: S násadou, anebo bez?
2: S násadou, žádala malá čarodějnice. Násada je to nejdůležitější, ale nesmí být moc krátká.
1: Jak pak by se prosím hodila tahle?
0: Úslužně nabízel pan Peprníček.
2: No, myslím, že bude stačit, řekla malá čarodějnice.
1: Mohu vám koště trochu svázat? Ptal se pan Peprníček. Lépe se vám ponese.
2: Ne, jste velmi laskav, řekla malá čarodějnice. Ale není potřeba.
1: No prosím, prosím, jak si přejete?
0: Pan Peprníček přepočítal peníze a vyprovodil malou čarodějnici ke dveřím. Byl nám ctí, naschledanou, úctivý. Služebník chtěl ještě dodat, ale v tom mu došel dech. Viděl, jak jeho zákaznice vyskočila na koště, něco zamumlala a koště uletělo s ní i s Havranem.
3: Tiki kalendář! Dnes je 12. října.
4: A svátek slaví Marcel.
3: Marcel?
4: Mm-hmm. Tohle jméno je odvozené od jména římského boha války, který se jmenoval Mars.
3: Mars? Mm-hmm. Mars byl římský bůh války, to si musím pamatovat. Mm.
4: Ano, ano. No a Marcel se pak vykládá jako malý bojovník.
3: Yeah. Marcelové, všechno nejlepší!
5: Štědrovečerní nocí šli dva mrazové. Mráz samec kam šláp, země stuhla a koho potkal, toho štípl do ucha. Za ním cupital Ferda. Byl to přízemní mrazík, maličký, že se vešel zanehet. Když přišli do vesnice, Ferda se na návsi zastavil a povídá: tak já jsem na místě.
6: Měj se tu dobře,
5: řekl mráz samec a pustil se k horám. Ferda chvíli okouněl po návsi, nadělal na stromech a na trávě jinovatku a namaloval lidem pár květů na okně, aby věděli, že je tady. Ale jak se ve světnicích topilo, ledové květy hned tály. Ve vsi se o štědrém večeru objevilo několik nových hokejek. Hned ráno se vyrojili kluci a ukazovali si je. Jarda Fenikl dostal pod stromeček dokonce žlutou přílbu a Eda Kozelec správné brankářské rukavice. Jarda Fenikl ani Eda Kozelec nebyli škroby a všichni kluci si jeden po druhém nasazovali přílbu a navlékali rukavice. V ten ráz z nich byli Martinec a Holeček. To je pěkná otrava, že na rybníčku není led. Utrousil Jarda a plivl, jestli to zmrzne.
7: Já vám let udělám,
5: řekl přízemní mrazík Ferda. Nikdo ho neslyšel. Kdo by taky slyšel tak tenký hlásek? Ale Ferda už upaloval k rybníčku, přičapen na břehu a mrazivě dýchal na vodu. Na rybníčku se udělal škraloup jako na mléce. V noci mrzlo. Měli jsme ledové kytky na oknech. Promluvil s nadí Eda a kluci se vydali k rybníčku. Z dálky bylo vidět, že je zamrzlý. Kluci posedali po břehu, obouvali brusle a první sestoupil na led Jarda Fenikl ve žluté přílbě.
7: Ještě ne,
5: křičel přízemní mrazík Ferda. Ale Jarda ho neslyšel, rozjel se rovnou doprostřed a ostatní kluci se také hrnuli na led.
7: Kluci, nelezte na ten led, povídám, je tu jen škraloup,
5: marně křičel Ferda. Ale jeho křik byl pro ucho leda muší bzučení. Jarda Fenikl dojel doprostřed, zvedl vítězně hokejku a zvolal: hurá! V tu chvíli pod ním rupnul led a Jarda zahučel do vody, jen žlutá přílba se v díře pohupovala jako splávek, že to vypadalo, jako když bere ryba. Když se splávek ustálil, začal se Jarda drápat na led, ale ten pod ním praskal a Jarda zaječel. Co mám dělat? Šlapej vodu, poradil mu Éda Kozelec. Jarda šlapal a kapři se divili, jak se na rybníček dostal kolesový parník. Několik kluků vzalo nohy na ramena a utíkal taky Éda Kozelec, ale ten běžel pro hasiče. Tři hasiče byli zrovna doma a hned vyjeli. Za jízdy troubili hoří, protože hasiči nemají zvláštní troubení, když se topí hokejista. Velkou rychlostí přijeli k rybníčku, vysunuli nad ní žebřík a spustili Jardovi lano. Jarda se chytil, hasiči ho vytáhli jako candáta a tím ho zachránili. Ještě večer dostali vyznamenání za příkladný čin, ale za to v chalupách byl sec mazec. Hokejisté usedali na trestnou lavici a rodičové všude vítězili vysokým skóre. U Feniklů se vařil horký čaj, krásná žlutá přílba ležela pod zámkem v komoře a Jarda v posteli. Potil se pod kupou peřin a krk měl zavázaný šátkem přes hlavu do králičích uší. Večer se do vsi přišoural přízemní mrazík Ferda a oknem Feniklovic chalupy se díval do světnice.
7: Já za to nemůžu,
5: šeptal, ale Jarda ho přece nemohl slyšet. Namaloval mu proto na sklo brusle, hokejku, puk a jiné krásné věci. Toho si Jarda už všiml a šklebil se. Přízemní mrazík Ferda z toho věděl, že se na něj nezlobí. Obešel vesnici a všem klukům namaloval pro potěšení na okno různé součástky hokejové výzbroje. Potom se vrátil k rybníčku a ze všech sil zesiloval škraloup na vodě. Ale ať dělal, co dělal, byl z toho nejvíc škraloup jako na smetaně a na tom se hrát nedá. Ráno přišli k rybníčku kluci, koukali na škraloup a Éda Kozelec řekl: hr, najs, kdyby aspoň jednu noc přišel samec. Že mě to nenapadlo, podíval se přízemní mrazík Ferda a vydal se do hor. Když tam dorazil, mráz samec dělal zrovna velký rampou.
6: Co tady chceš?
5: Řekl místo přivítání.
7: Jdu pro tebe, musíš mi píchnout s ledem na rybníčku.
6: Mám práci, nevidíš?
5: Ukázal samec na rampou.
7: Jen na jednu noc a ráno si zase zpátky,
5: prosil Ferda.
6: Nikam nejdu, jsem nejradši na horách,
5: hučel samec.
7: Já vím, ale když Vánoce jsou skoro fuč a kluci si ani nezahráli hokej, pojď mi udělat led, já dokážu jen škraloup.
5: Samec na to nic.
7: Jarda Fenikl dostal přílbu, žlutou.
5: Samec zase nic.
7: A Éda Kozelec, brankářské rukavice.
6: Tak pojď,
5: řekl konečně samec a zvedl se. Sestupovali z hor a kudy šli, mrzlo až praštělo. Kdo vystrčil hlavu z chalupy, mráz mu slepil nos a štíp ho do ucha. Lidi říkali, dneska je panečku samec. Když dorazil k rybníčku, mráz samec ho jen obešel a udělal se na něm let, že by unesl hasičskou zbrojnici. Potom se oba mrazové usadili na břehu a čekali na kluky. Ale hokejisté se neobjevili, neboť dosud seděli na trestné lavici. Hra je hra a má svá pravidla. Avšak na Štěpána jim trest vypršel a tak si o vánočních prázdninách přeci jen zahráli.

0: Když ještě bída snouzí chodili moravskou zemí, pod Oderskými vrchy žil jeden dřevař se ženou. Mnoho toho neměli, jen starou chalupu doškem přikrytou a na stole věčně prázdnou mísu. Za to dětí byla plná světnice jako doubků v lese. Dokud les dával jahody, maliny, borůvky a houby, vedlo se jim dobře. Hůře však bylo v zimě, když všechno zapadlo sněhem a vítr profukoval každou skulinou ve stavení. Děti byly pořád při chuti a máma jim neměla co dát. Celý rok vypomáhala u bohatých sedláků, aby domů přinesla něco na přilepšenou, a přece to k živobytí nestačilo. Dřevař v lese kácel stromy. Osekával větve a kulatinu svážel dolů k cestě. Lepší dřevo prodal rovnou, ostatní řezal na špalky a štípal na polínka. Každý den jezdil s vozem vysoko naloženým do města, kde polínka prodával po domech. Hospodyně ho rádi viděli, protože měl vždycky dobrou míru a nikdy je nešidil. Někdy jim také dovezl několik kousků másla a tvarohu, pečlivě zabalených do řepných listů.
1: Dříví, kupte dříví, prodám lacino,
0: volával na všechny strany a hnětky pomalu táhly vůz od domu k domu. K večeru, když mu na voze něco málo dřeva zbylo, klepával dřevař na vrata známých a nabízel pytel polínek za šesták, jen aby se s ním nemusel vracet domů. Ale ať dělal, co dělal, ve stavení peníze pořád chyběly a pořád měl plno starostí, jak děti uživí. Jednou kácel pod růžovým kopcem a v poledne odpočíval nedaleko velikého šedého kamene, odkud bylo vidět daleko do kraje. Neměl k obědu víc než kus suchého chleba, který zapil vodou ze studánky. Bylo toho trochu málo na takovou dřinu. Uložil se tedy ke spánku, aby hlad zaspal. Hlavu měl ale plnou starostí. A tak přesto, že dávno oči zavřel, usnout nemohl. Pořád ho pronásledovaly samé černé myšlenky. Tohle by snad ani čert nevydržel. Celý den se plahočím po lese a nakonec nemám nic pořádného k snědku. Doma jsou děti hladové jako vlčata a jen vyjedli. Kdybych jenom věděl, kdo mi z bídy pomůže, dal bych mu za to nevím co. Najednou se zčista jasna zablízklo a na šedém kameni stál myslivec. Mladý, pohledný, oči mu jen jiskřily. Dřevař vyskočil a rychle smekl beranici, aby pána pozdravil. Marně však vzpomínal, jestli tohohle myslivce už někde viděl a přece znal všechny v celém polesí. Když si ho lépe prohlédl, všiml si, že má pod zeleným kloboukem v černých kudrnatých vlasech dva růžky. Safraporte. To je vzácná návštěva, pomyslel si dřevař. Odkud pak se tu vzal čert? Vždyť ho nikdo nevolal. Mladý čert na kameni přešlapoval, vousiska si nakrucoval a byl rád, že udělal na dřevaře ten nejlepší dojem. V pekle mu nařídili, aby jim přinesl nějaké duše. A když slyšel, jak si chudý dřevař naříká, vyrazil na svět. Vím, co tě trápí a rád bych ti pomohl. Ale něco za něco. Zadarmo ani kuře nehrabe, natož takový čert, jako jsem já. A znovu se začal před dřevařem natřásat a ukazovat svou parádu. Rád bych si pomohl ke štěstí, pane. Jsem jenom chudý dřevař. Mám sotva tolik, abych se ženou a dětmi neumřel hlady. Takový chléb by se i tobě přejedl. Čert skočil dolů a chytil ho za ruku. Držel ho pevně, aby mu chudák náhodou neutekl, a šeptal mu do ucha. Dám ti pytel stříbrňáků a ty mi dáš za rok svou hříšnou duši. Tohle je přece dobrý obchod pro nás pro oba. Dřevaři se v té chvíli zatočila hlava a málem by se byl vyvrátil jako strom. Tolik peněz ještě nikdy neviděl. Za ty by se doma najedli do syta, koupili šaty a boty, jednu krávku a pár koz, žena chtěla mít vepře, to všechno by za ty peníze pořídil. Podíval se na čerta ale mlčel. Zdá se ti to málo? Dám ti tedy dva pytle stříbrňáků, ale víc ani chlup. To bych měl z toho v pekle jenom mrzení, že dávám za hloupou dřevařskou duši tolik peněz. Dřevař zajásal a už se nerozmýšlel. Za tolik peněz by byl dal všechno na světě. Čert hvízdl, až mu v uších zalehlo, dupl pravou nohou o skálu a v tu chvíli tu byly dva pytle stříbrňáků. Z kapsy pak vytáhl pergamenový list a přiostřil husí brk, který měl za kloboukem schovaný. Nejdříve se mi krví upiš, potom budou peníze tvoje. No jo, ale milý pane, jak se mám podepsat, když jsem se nenaučil psát? Jestli vám budou stačit tři křížky, rád je udělám. Čert si odfrkl, pak mu chňapl po ruce a natrhl nehet. Když omočil brk v krvi, podal ho dřevaři. Podepiš se, jak umíš. Do roka si pro tebe přijdu k tomuhle šedému kameni. Nezapomeň na to. Dřevař s těžkou rukou udělal vedle sebe tři kostrbaté křížky a smlouva byla platná. Čert se spokojeně zachechtal, nohou kopal do skály a byl pryč. Nebýt těch dvou pytlů, co tu po něm zůstali, nemusela to být ani pravda. Toho dne se dřevař už do díla nepustil. Stáhl dva pytle dolů na cestu, naložil je na vůz a jel domů. Žena se divila, proč už je tak brzy doma. Pomohla mu odstrojit koně a pytle spolu otáhli až do komory. Když se ale do nich podívala, zatrnulo jí u srdce. Muži, kde jsi ty peníze vzal? Snad si někoho nezabil. Ženská bláznivá, co si to o mě myslíš? Poctivě jsem je vyměnil s čertem za svou duši. Rok tu s vámi zůstanu, dám všechno do pořádku a hajdy do pekla. Za všechno se musí platit. Co tě to napadlo? Neříkala žena. Co si tu bez tebe s dětmi počnu? Na nářky je vždycky dost času. Teď uvař něco dobrého, mám hlad jako vlk. Hlavně, že bude po bídě. Brzy stála pod lesem nová chalupa. Na dvorku běhalo hejno slepic s kohoutem. Ve stáji stál vedle hnědek ještě jeden pár koní a v chlívku chrochtal pěkný vepřík. Celá dědina se divila, jak si pomohl chudý dřevař z nouze a bídy. A když koupil pole, přijali ho mezi sedláky. Žena s dětmi měla co dělat, aby doma na všechno stačila. Dřevař jezdil za obchodem, prodával dřevo, formanil a dobře se jim dařilo. Jak měsíc ubíhal za měsícem, štěstí se z chalupy začalo vytrácet. Muž i žena mysleli na čerta a nemohli se smířit s tím, že jejich společnému životu bude zanedlouho konec. Děti byly sice zaopatřeny, nejstarší se šli učit řemeslu, ale ty mladší ještě chodili do školy. Zítra si pro mě čert přijde k šedému kameni. Jednoho dne povídá dřevař. Udělal jsem všechno, aby se vám dobře žilo. Vzpomínejte na mě v dobrém. Žena se dala do usedavého pláče a celou noc oka nezavřela. Ráno však bylo moudřejší večera. Když děti po snídani vyběhly z domu, dřevař obešel hospodářství, spočítal peníze v truhlici a pak se začal loučit se ženou. Nepospíchej, muži, dopoledne je ještě čas a já se pokusím čerta zahnat. Musíš mi ale pomoci. Dřevař se velice podivil, jakou má odvážnou ženu, a bylo mu jí líto opustit. Když se předpolednem objevili nahoře v lese, dřevař nesl putínku vápna a jeho žena plný džbán svěcené vody. Došli mlčky až k šedému kameni, polili ho vápnem a schovali se nedaleko do houštiny. Slunce za chvíli kámen osušilo. Svítil bělostí, až se nad ním zvědaví ptáci začali slétat. V poledne se zablízklo a čert byl tu, vystrojený jako na svatbu. Začal se ohlížet na všechny strany, jako by něco hledal. Pak vytáhl úpis a znovu se rozhlédl. Pomalu začal obcházet kámen ze všech stran a tu proti němu vyskočila z houštiny dřevařova žena. Co pak tu hledáš, pekelníku? Přišel jsi pro mého muže? Ale ne, jenom si vzpomeň, že jste se spolu měli sejít u Šedého kamene a ten tu není. Abys nenaříkal, že si nedostal žádnou odměnu, trochu ti pokropím zelený kabátek, jen se podívej, jak ti to bude slušet. Než se čert vzpamatoval, polila ho svěcenou vodou, která zahání zlé duchy. Pekelník zařval a oběma rukama se popadl za hlavu. Pergamen mu vypadl na zem, dřevař po něm skočil a hned ho roztrhal. Je mi líto, panáčku, ale naše smlouva už neplatí. Snad budeš mít jinde víc štěstí a za ty peníze ti se ženou moc děkujeme. Udělal si dobrý skutek. Do smrti na tebe nezapomeneme. Čert viděl, že ho přelstili a dal se na ústup. Škrábl kopytem o kámen, země se otevřela a on za hrozného rachotu zmizel. Dřevař objal ženu a teprve nyní poznali, co je to štěstí.
2: Vigy básnička.
3: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky,
3: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly. A teď ještě jednou.
3: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
3: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly. Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Léto se chýlilo ke konci. Strýček Sekáč svolal všechny pavoučky z okolí a oznámil jim, že se budou slavit jmeniny. Jmeniny? Co to je? Divili se pavoučci. Jmeniny jsou pro mladého pavouka veliký svátek, vysvětloval strýček. Jméno může dostat jen ten, kdo něco dokázal pro dobro druhých. Dejte hlavy dohromady a rozhodněte, kdo z vás by měl jmeniny slavit. Pavoučci se poradili a řekli jedním hlasem: Pája. Správná volba, usmál se strýček Sekáč. A pak se postavil v pavučině a pravil: Slyšte, dávám k slavnostním jmeninám Pájovi své vlastní jméno. Od této chvíle jsem pro vás jen pouhý strýček a Pája je pavouk Sekáč. Ať žije Pája Sekáč, volali pavoučci, listí se třáslo a jehličí se sypalo a po pěšině se šoural truchlivý slimák. Léto je pryč a tady ještě někdo má náladu na hloupé jásání, stěžoval si. Dobrý den, pane truchloune, volal Pája. Já mám dneska jmeniny. Tak to jo, zabručel slimák. A jak se budeš jmenovat? Pája Sekáč, křičeli pavoučci. Hrdé jméno, řekl truchloun a šoural se k domovu. Strýček se chystal k další řeči, ale najednou kolem něho něco zadrnčelo. Pořádně ho to vylekalo.
1: Ujo, čo se bojíš? Já jsem dobrý chalán, já jsem komár z komárna.
0: Pája hned poznal starého kamaráda. Servus, volal, servus, Pišto, servus, Sekáči, hlaholil komár, servus, Pájo. To je dneska návštěv, bručel strýček, protože se trochu styděl za to své leknutí. Pak se obrátil na komára. Tak se u nás posaď, řekl Pájův přítel, je i náš přítel.
1: Kdepak, já mám hlad jako vlk, zadrnčel Pišto. Musím nejdřív navštívit tu chutnou paničku, co bydlí za lesem v chatě. Tak servus, Pájo, servus ve spolek.
0: Komár oddrnčel a strýček se zase nadechl ke slovu. Pavoučci a pavouci, zvolal. Oslavy skončí a přijdou dlouhé podzimní dny. Obloha nebude modrá a mušky nám přestanou padat do sítí. A právě v takových časech musíte držet nejvíc pohromadě. Chtěl bych vám říct něco, na co Pája přišel docela sám. Chtěl bych vám říct, že dobré srdce je víc než plný žaludek. A pěkný příběh je víc než tučná moucha. Náš Pája, Pája Sekáč, tohle už ví. A proto mu přeju jen jedno, aby ulovil zlatou mušku, aby dokázal to, co mně se nikdy nepodařilo. Pavoučci zatleskali a sem tam se v pavučině zatřpitila slzička. Celý podzimní les dostal zlatavý nádech. Slunce se zlatě lesklo na listech i pavučinách. Ale nejvíc nad tou Pájovou tam dokonce něco zlatě zacinkalo. Já jsem nezapomněla, ozval se zlatý hlásek. Jsem tady, můžeš si mě chytit. Zlatá mužka, zvolal strýček nevěřícně. Chyť ji, Pájo, volali pavoučci. Ale Pája se jen díval a usmíval se jako ze sna. Pájo, zacinkala zlatá mužka, dnes máš velký svátek, tak nekoukej a chyť si mě. Chyť ji, křičeli pavoučci, tak dělej, chyť zlatou mužku.
1: Ale pája se ani nepohnul. Zlatá muška nosí štěstí. A štěstí se nedá chytit do sítě, jako se duha nedá vymalovat na oblohu, řekl najednou dospělým hlasem pája. Podivili se pavoučci. Je to tak, strýčku? Zeptal se pája. Mám pravdu? Strýček chvíli přemýšlel. Já nevím, chlapče, řekl nakonec, ale když ti neumí poradit hlava, ať ti poradí srdíčko. Všichni čekali, jak se pája rozhodne. Zlatá muška stále seděla v rohu jeho pavučiny. Pája k ní pomalu přišel, naklonil se nad ní, připravil se ke skoku. Zlatá muška ulekaně zablikala. Strýček stál na špičkách, vykloněný z pavučiny. Pavoučci zapomněli dýchat, slunce nad sebou zatáhlo mráček, osika se rozklepala. A sekáč pája poodstoupil, narovnal se a zešeptal: leď, leď si kam chceš, zlatuško. Mráček se roztřepil a vzduch se znovu zlatě zatřpitil. Šepot barevného listí ustal, jen osika se pořád ještě ustrašeně třásla. Za tohle tě, pájo, nikdy neopustím, řekla zlatá muška a rozzářila se jako hvězdička na nočním nebi. Já vím, řekl pája, vždyť si kouzelná. A co ještě jsem? Zašeptala muška. Jsi moje potěšení, řekl pája. A tajemství, zašeptala zlatá muška. A zlehýnka odletěla. A to je všecko. Konec. Konec jednoho léta i pohádky.
2: Piggy reklama!
3: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pejsek Fešák.
2: I ten nejškaradější pes na světě má právo být šťastný a mít svou vlastní rodinu. Dokáže překonat překážky a zazářit.
3: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Pejsek Fešák v kinech od 15. října.
4: Logopedická pohádka na mr bez r.
5: Mravenec Šimra. Mravenec Šimra byl malý nezbeda. Sotva ho bylo vidět, jak byl mrňavý. Byl to snad nejmrňavější mravenec z celého mraveniště. Ale jeho kousky byly známé na 100 mil. Jakmile se mu někdo nelíbil, zamračil se, začal ho šimrat a pak ho omráčil kyselinou mravenčí. Nejvíc to pociťoval velký Nimrod, pan Mrázek. Chodil po lese a stále se měl z čeho těšit a co obdivovat. Jen ho mrzelo, že ho v lese vždy něco šimralo a štípalo. Jednou zas tak seděl pod smrkem, už se smrákalo a on chtěl posvačit sladkou mrkev a chleba s humrovou pomazánkou. Když tu náhle, bum, smrková šiška mu spadla těsně vedle oka. Pan Mrázek začal mrkat a mrzutě si mrmlal pod fousy. To celé se zalíbilo Šimrovi, co šel v tu chvíli s několika mravenci okolo. Hned všechny poňoukl, ať sebou mrsknou a začnou pana Mrázka šimrat. A mrňavoučký Šimra nakonec pana Mrázka štípl do nohy. to už bylo i na pana Mrázka dost. Byl hladový, ještě se nestihl najíst, byl unavený a mrzutý, neboť ho málem zmrzačila smrková šiška a teď tohle. Ale, co je to za mrňavého usmrkance, mrňavoučkou mršku? Mrťafu, co mi tu hodlá ubližovat? Hlasitě zakvílel a milého mravence popadl. Mravence Šimru zamrazilo. Již cítil smrt na jazyku. Mrskal sebou, co to šlo. Věděl, že pan Mrázek je laskavý Nimrod, ale nebyl si jist svým dnešním skutkem. Šimra škemral, kňučel a posmrkával, mrskal sebou jako pominutý. Sliboval, že už pana Mrázka nikdy nepoštípe. Dokonce, že i ohlídá, aby si na něho nedovolili jiní mravenci. A tak hodný Nimrod pan Mrázek pustil Šimru na svobodu a mrňavý mravenec splnil, co slíbil. Již nikdy nedělá nikomu mrzutosti, ale poněvadž je to mrňavý nezbeda Šimra, občas jen tak zlehýnka někoho pošimrá.

0: vtipky.
1: Chlubí se chovatel norků.
2: Přišel jsem na úžasný zlepšovák. Svoje norky jsem skřížil z klokany, takže teď na kožichy nebudu muset přišívat kapsy.

Bob a Bobek z klobouku. Byl jednou jeden kouzelník a ten měl velice podivné jméno. Jmenoval se Pokuston. A zrovna tak podivně vypadal. Nevyžehlené kalohoty a na košili samý červený flíček. To proto, že stále jedl špagety s kečupem. Pravda, kdybychom si ho prohlédli lépe, zjistili bychom, že má na kalhotách i pár mastných flíčků. Ty byly od grilovaného kuřete, které si koupil vždycky, když sehnal trošku víc peněz. To si sedl na schůdky své maringotky, dal si papírový tácek na kolena a hodoval. No a pak si utřel ruce do kalhot a jel se svou maringotkou o kousek dál. Ale protože se mu častěji nedařilo, než dařilo, bylo těch špagetových flíčků na košili mnohem víc, než na kalhotách těch mastných kuřecích. Když dorazili na náves nebo na náměstí, postavil si někde vedle kolotoče či houpaček svůj stan a vyvolával. Vstupte, vstupte, vážení! Co uvidíte tady, neuvidíte jinde. Mému umění se obdivoval v daleké Sarasánii i celý harém paši Bublejchána. Já budu polikat meče a oheň. Nechám zmizet vše živé i neživé. Přátelé, na železné tyči udělám uzel. A na závěr, světe div se, světe vyval oči. Vytáhnu z klobouku dva slavné králíky, Boba

vrchu vyskočili Bob s Bobkem a hezky se uklonili publiku. To byl panečku aplaus. Lidé vstávali a volali bravo, bravo, úžasné. A nikdo neuhodl, jak to kouzelní Pokuston dělá. Jednou, když přejížděl kouzelník Pokuston z Kalhotovic do Sak, nemohl najít kouzelnickou hůlku. Dena, kam jsem jí mohl jen založit? Hledal v šuplíku, hledal pod stolem, hledal pod postelí a ne jí najít. A tak se rozhodl, že udělá konečně v Maringotce pořádek. Zastavil na pasece, a zatímco se koník Ferda pásl na zelené trávě a okusoval větívky bezu, vynesl kouzelník Pokuston všechny věci z Maringotky na trávník. A hledal a hledal. Jaký by to byl kouzelník bez kouzelnické hůlky? No a konečně ji našel. Byla mezi špagetami. To bylo radosti. Rychle naházel všechno zpátky, zapřáhl Ferdu a ujížděl, aby byl včas na dalším představení. A v samém schonu si nevšiml, že nechal na louce kouzelnický klobouk s Bobem a Bobkem. Když pak přijel do Sak, musel sehnat za králíky náhradu. Místo nich na závěr představení uspal jednu paní a tu pak rozsekal šavlí na kousky a propíchal kordem. To byl panečku úspěch, když potom ta paní vyskočila a byla úplně živá. A protože se to panince líbilo, už u kouzelníka zůstala. Přes den mu vařila špagety a prala košile a čistila skvrny od grilovaných kuřat a večer se nechala před publikem rozsekat šavlí na cimpr campr. Kouzelník byl moc a moc spokojený a na králíky už si ani nevzpomněl.

0: Máme energii, buďme na ní hodní.
1: Ano,
0: od koho je?
1: Je vodní.
0: Je vodní.
1: A nezapomeň zhasnout na záchodě. Šetři elektřinu.

0: zahodit cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, je tu s námi ve studiu Hanka Kynichová a budeme cvičit.
2: Hanko, budeme cvičit. A já...
1: Minule jsme si kutáleli, co dneska?
2: Já jsem ten míč vzala znova, protože jsem si říkala, že když už si ho jednou děti doma našli, anebo jim ho rodiče koupili, že bych je mohla naučit, anebo aspoň vybavit dalšími věcmi, které se s míčem dají dělat. Ale potřebujeme dvojici.
1: Dvojici? Tak my jsme dva dvojice, vi?
2: Přesně tak. A to samé by si děti měli najít doma nějakého sourozence, kamaráda a nebo rodiče. A pojďte na to. Nejdřív se ovšem protáhneme, vemte si míč do rukou. Stojíme v roznožení. Ukloňte se na jednu stranu. A pojďte se uklonit na druhou stranu. A

0: ještě jednou. A víš, proč si teďka takhle protahujeme?
1: Protože mi křupou záda.
0: To taky, ale protože za chvilku to budeme potřebovat. Stačí, děti, pojďte si sednout na zem, na zadeček.
1: Jako medvěd. Mě se přišlo zívnout.
0: Tak si zívni. A teda každý ví, já už zívám taky. Sedneme si na zádeček. Na zadeček, nohy dáme do roznožení. Tak, a teď pozor. Budu ti utálet míč k tvé pravé noze. Ale ty se musíš předklonit ke špičce, aby si ten míček vůbec
1: chytil. Takhle daleko?
0: Takhle daleko, protože já ti teď protahuju nejenom zádové svaly, ale taky zkrácené
1: svalstvo. Anko, ty jsi zapomněla, co mám vepředu.
0: No a vím, že je tam pupíček, ale že trošinku zatáhneš dovnitř.
1: No tak to jde.
0: Už ho držíš?
1: Držím.
0: Ano, a přes hlavu hoď míček rovně mě.
1: Dobře, to jde.
0: Drži. A já ti zase kutálím míček druhé špičce.
1: To jsi mě kopnul jenom.
0: Chyť si ho.
1: A zase musím, hoď. Jo, já vím, kdybych kopnul, nemůžu hodit.
0: A já ti znova kutálím míček tvé pravé nožce, předklon se ke špičce a drž. A hoď.
1: A šup.
0: Výborně. A znova ještě jednou k té levé špičce a chyť.
1: Je to líp, ale je to dobrý.
0: Děti, já jenom doufám, že se vám podařilo, hoď, držím, že se vám podařilo míček chytit, protože si pojďme připomenout, jak by měl vypadat váš košíček, když vám někdo háže ze zhora míč do rukou.
1: Košíček z ručiček. Já mám košíček z kopítek.
0: Já mám maličky opřené o sebe a mám taky lokty u sebe a tím pádem, když mi někdo hodí míč, tak mi nemůže propadnout mezi rukama. Co?
1: No to mám tak složitější, já to ale
0: tak
1: jde mi to.
0: Hážu, Piggy, chytej, teď. No výborně, a hoď mě. Tak, děti, a teď už jenom vyhodíme míček nad hlavu, hop, jednou tleskeme a znova chytíme do košičku.
1: Hanko, ty jsi ho chytila.
0: Já jsem šipkovaná.
1: Ukaž, já si to taky.
0: Hážu ti míček, chytej, šup, vyhodíme děti míček nad hlavu, jednou tleskneme a zase chytíme. Samozřejmě musíte ty ruce zase dát dolů, tak ještě tohle rychle probereme. Piggy, tady máš míč, hop. Vyhoď si míček nad hlavu, jednou tleskni a honem košiček a drží. Super, tak děti, pojďte poslední trénink, vyhodíme míček nad hlavu, tleskneme a chytíme míček do
1: košičku.
0: Hop, nahoru, tleskni a chytím.
1: A můžu i dvakrát tlesknout.
0: Zkus, to už je těžší. A chytíš. Dá se samozřejmě tady z toho udělat zábavná hra, anebo i soutěž, kdy a kolikrát se pod míčkem tleskne. Já mám vyzkoušeno, že maximálně 4x a to už musím jít do hlubokého dřepu.
1: Hanko, to je báječná hra pro medvěda Huga. On už nebude lenoch, my budeme trénovat tleskání s míčkem.
0: Výborně, tak jo, tak to jsem rád, že i pro tohoto lenocha jsme našli typ cvičení. Piggy, já už dneska musím letět, měj se hezky.
1: Ahoj, Hanko, a pozdravuj děti na cvičení. Ahoj.

0: Slovenská pohádka, jak šlo vejce na vandrovku. Za starých časů se stalo, že šlo vejce na vandrovku. Když tak jde, potká je vůl i ptá se ho. Kam jdeš? Jdu do světa trochu se poohlédnout, odpovídá vejce. A tak budeme aspoň dva, řekl vůl a šli dále. Potkali koně. Kam jdete? Ptá se. Jdeme na vandrovku. No i to půjdu také, budeme tři. Šli dále a potkají kočku. I ta šla s nimi a bylo jich čtvero. Zase šli dále, potkala je kačice. Také ta šla s nimi a bylo jich patero. Šli dál a potkají krocana.
1: Kam vás tolik jde?
2: Jdeme do světa na vandrovku.
1: I to já půjdu s vámi, bude nás aspoň víc.
0: A bylo jich už šestero. Potkali raka, i ten šel s nimi a bylo jich sedmero. Šli a šli, až přišli do jednoho lesa. Ale tam nebylo ani ptáčka, ani zvířátka. Všude všecko pusto. Vandrovníčkové měli hlad, nebylo čeho pojísti a noc se blížila. Vypravilo vejce kočce.
1: Ty máš dobré oči.
0: Vyškrab se na vrchol stromu a podívej se, není-li nikde vidět světélka. Kočka ihned vydrápala se na strom. A když byla nahoře, uviděla chaloupku a v jejich oknech světlo. Rychle slezla dolů a povídala to ostatním.
1: Tak je dobře, půjdeme tam a kdyby v té chaloupě i čerti byli, musí nám dát najíst,
0: řeklo vejce a už také v tu stranu všichni zamířili. Když došli až k chaloupce, povídá vejce koni, aby zabouchal na dveře.
1: Kuň zabouchal na dveře a tu vyšla ven stará babice.
3: Co tu chcete? Co tu hledáte? Otázala se jich.
1: Honem, utečte, než moji chlapci přijdou, sice vás všecky pobíjí,
0: spustila na ně.
3: I pobíjí, nepobíjí. Jen ty se o nás nestarej a raději dej nám jíst, povídá vejce.
1: Že tě kozel nevezme i s tvými kamarády, já pro takové pocestné nic nemám,
0: zlobí se baba. Tu vejce se rozhněvalo a kázalo volu, aby babu vzal na rohy a odnesl do lesa. To se také v okamžení stalo, načež vůl zase přiběhl. Vešli do chýše, ale než v ní se mohli poohlédnouti, slyší přicházeti člověka. Všichni se lekli, jen vejce ne. I poručilo koni, aby se postavil za dveře. Volu pak rozkázalo, aby se postavil do prostřed jizby. Kočka, aby na pec vlezla. Krocan na polici, pod lavici kačice, kdežto rak musel vlézt do škopku plného vody. Načež vejce samo se zahrabalo do popelníku. Obyvatelé té chýšky byli loupežníci. Dva přišli domů, tři však zůstali načíhané. I podivili se, že není světla v chatě a že jim baba nejde otevřít.
4: Asi zaspala, praví jeden.
1: Jak já ji hned zbudím,
0: řekl druhý a vešel do dveří. Ale tu kůň vyhodil, až loupežník odletěl.
1: Kýho víra,
0: volá loupežník a skočí do jizby, ale tam začne ho vůl rohama trkat. A když zbojník skočí k ohništi, aby rozsvítil, kočka začne ho drápat. A jak sáhl do popele, vejce se rozpukne a zastříkne mu oči. I skočí loupežník ke škopku, aby si vymyl oči, ale tam rak popadne ho za prst.
1: Co se to jen děje? Co se to jen děje? Žasne loupežník. Tady je všecko nějaké učarované.
0: Zvolá a už hledá dveře, aby se dostal ven. Ale vůl ho ještě více trká a krocan křičí udry, udry, udry. Když to kachna, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Loupežníka pojal takový strach, že ani nevěděl, jak se dostal ven, kde vypravoval kamarádům, co se mu v chatě přihodilo.
1: Tam za dveřmi vám stojí mlatec se čtyřmi cepy. V prostřed jizby zas jiný stojí s železnými vidlemi. Na peci je nějaký drapáč, z popelníka jeden střílí a ve vodě je nějaký střihač. Když to na polici někdo křičí odři, odři, a pod lavicí tak, tak, tak.
0: Když to slyšeli ostatní loupežníci, utekli do lesa a do chýše se více nevrátili. Od té doby žilo tam vejce se svými tovaryši, dokud nesnědli, co tam našli. A potom nejspíše se zase navrátili domů.
5: Tiki kalendář! máš? Dnes je 12. října.
6: A svátek slaví Marcel.
5: Marcel?
6: Mm-hmm. Tohle jméno je odvozené od jména římského boha války, který se jmenoval Mars.
5: Mars? Mm-hmm. Mars byl římský bůh války, to si musím pamatovat. Mm.
6: Ano, ano. No a Marcel se pak vykládá jako malý bojovník.
5: Yeah. Marcelové, všechno nejlepší!
7: Dva bratři. Žili jednou na vesnici dva bratři. Starší a větší se jmenoval Vilém, mladší a menší Honza. Uhlídat ty dva, aby někde něco nerozbili nebo si neublížili, to byl pro jejich rodiče velký úkol. Tatínek na ně neměl moc času, protože od rána do pozdního večera musel pracovat, aby celou rodinu uživil, a tak všechny starosti ležely jen a jen na utrápené mamince. A kluci zlobili čím dál tím víc. Menší pošťuchoval toho většího, pak zase naopak, a obvykle to skončilo rvačkou nebo roztrženými kalhotami či košilí. Jindy zase maminka něco dobrého uvařila a kluci, že jim to nechutná, utekli od jídla a na zahradě se přejedli hruškami a jablky. Maminka potom dlouho smutně seděla a bylo jí líto, že synkové mají tak zlobivé nátury. Že kluci nenosili ze školy samé jedničky, to snad ani nemusím říkat. Maminka proto musela častokrát chodit kvůli ním do školy, kde od pana učitele neslyšela nic dobrého. Jednou takhle při obědě maminka odešla na chvilku do spíže. Sotva za sebou zavřela dveře, už to začalo. Starší Vilém prskl trochu polévky na malého Honzu. Honza se samozřejmě nedal, nabral plnou lžíci a šupsni na Viléma. Ten popadl talíř a už polévka letěla na Honzu. Honza se nenechal zahambit a tak byla polévka v minutě po celé kuchyni. V tu chvíli se maminka vrátila. Když uviděla tu spoušť, už to nevydržela a vykřikla: aby si vás čert vzal, vy darebáci! A rozplakala se. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, klika cvakla, dveře letí, čert jim vletěl do kuchyně. A povídá, že ho maminka zavolala, aby ty zlobivé kluky odnesl do pekla. Maminka začala pekelníka prosit, že to tak nemyslela, ale čert ani neposlouchal. Strčil překvapené bratry do pytle, čertovsky se zasmál a frnk s nimi do pekla. Kluci sebou v pytli házeli, chtěli se dostat ven za každou cenu, ale čert držel pytel pevně. Jenom jednou se podařilo pytel trochu natrhnout, takže Vilémovi z něho trčela jedna noha. Ale let do pekla netrval dlouho. U pekelné brány čert zadupal kopytem a hned mu přišel otevřít čertovský klíčník. Za pekelnou branou čert pytel otevřel a kluky nelítostně vysypal. Při pohledu na peklo se oběma bratrům svorně rozklepala kolena. Menší Honza popadl Vildu za ruku a začal natahovat. Vildičku, pobrekával, já chci k mamince. Ale Vildíček za chvíli brečel taky. Čertí uvítací výbor s nimi ovšem neměl ani nejmenší slitování. Oba kluky vysvlékli, polili smolou a hned je vyválili v černém peří a v černém prachu z uhlí. Jak se bratři na sebe navzájem podívali, rozbrečeli se ještě víc. Za hodnou chvíli se větší Vilém trochu uklidnil a začal toho malého utěšovat. Honzíku, no tak nebreč, nebreč, snad se nám nějak podaří dostat se zpátky k mamince a tatínkovi. Honza se maličko vzpamatoval, ale to už je oba vedli k nejvyššímu pekelníkovi Luciferovi. Cesta nebyla tak jednoduchá. Jak už víte, Lucifer sídlí v pekle až úplně ve spodním patře. Co pak čerti, ti umějí létat? Ale chudáci kluci museli pěšky. V jednu chvíli je čerti strčili do nějaké bezedné díry a vylekaní bratříčkové padali níž a níž, až se vykutáleli přímo před Luciferem. Kníže pekel si je změřil přísným zrakem a hrozivě se zašklebil. To už kluci padli na kolena a slibovali, že budou hodní, že už nebudou maminku trápit. Ale Lucifer jenom natáhl chlupatou pazouru a pekelný písař mu podal knihu hříchů. Lucifer začínal odříkávat všechny hříchy, kterých se oba bratři dopustili. A můžete mi věřit, že trvalo pěkně dlouho, než je všechny přečetl. Když nakonec přece jen dočetl, strašným hlasem zvolal: a za všechny hříchy vás odsuzuji k tomuto trestu. Každý den brzy ráno budete přikládat pod kotle, aby oheň pod nimi nikdy neuhasl. Přes den budete pomáhat v čertí kuchyni čertovské babičce Ferandě. Nedbal na nářky a sliby obou bratrů, zaklapl knihu, pokynul čertovi, který kluky doprovázel, ten je bez meškání popadl a vyletěl s nimi zpátky do té nekonečné díry. Cestou jim ukázal, kde budou ráno brát dřevo na přikládání, pod kterými kotly musí udržovat ohně, a předal je do péče čertí babičky Ferandy. Když je babička Feranda uviděla, uplivla ohnivou slinu a přidělila jim první práci. Dostali košťata a hadry a už museli vyčistit celou kuchyň. Jakmile trochu polevili, hned je Feranda přetáhla metličkou. Malý Honzík si vzpomněl na maminku a začal zase pobrekávat. Feranda se k němu přišourala a povídá: proč pak fňukáš, panáčku? Doma u maminky si byl hrdina a tady najednou brečíš. A ten tvůj brácha, koukám, už začíná natahovat taky. Když nám se ale doopravdy po mamince stýská, fňukal Vilém. Babička Feranda jen pokrčila rameny. To jste si měli rozmyslet dřív. Ale nebojte se, tady budete mít tolik práce, že si na maminku ani nevzpomenete. Tak kluci pracovali asi rok a moc dobře si uvědomovali, jak se měli doma dobře a jak si takového života ani trochu nevážili. To se ví, že stesk po domově byl čím dál větší. Lucifer pověřil Ferandu, aby kluky nespouštěla z očí a aby mu pravidelně hlásila, jak pilně pracují. Feranda, jako ostatně všechny babičky na světě, měla přece jenom měkčí srdce než celá ta ostatní pekelná cháska. Když uviděla, jak oba bratři svědomitě pracují a jak si každý večer, aby je nikdo neviděl, tajně zabrečí stezkem po mámě, tátovi a porodné chaloupce, už to nevydržela a vydala se za Luciferem. A hned spustila: veliký Lucifere, myslím si, že oba bratři jsou už řádně potrestaní a napravení. A taky si myslím, že bys je mohl na zkoušku pustit domů. Lucifer se zamračil, pokynul písaři a zjistil, že se oba bratři po celou dobu v pekle opravdu nedopustili ani toho nejmenšího hříšku. Dal si tedy oba bratři předvolat. Kluci opět padli před Luciferem na kolena, až to zadunělo, a kníže pekel spustil pekelným hlasem: naše čertí babička Feranda se přimlouvá, abych vás na zkoušku pustil domů odměnou za to, že jste po celou dobu v pekle dobře a svědomitě pracovali. Jenom díky přímluvě babičky Ferandy tak činím a propouštím vás z pekelné říše. Ale to si pamatujte, jakmile na světě něco provedete, jakmile jen jednou zhřešíte, bez milosti sám pro vás přiletím a z pekla se už nikdy nedostanete. Kluci se samou radostí začali objímat a už se těšili domů. Na rozloučenou šli poděkovat babičce Ferandě, že se za ně u Lucifera přimluvila, a honem lezli sami do pytle, aby je čert odnesl co nejdříve. Zatím u nich doma po celý rok vládl smutek. Rodiče chřadli a chřadli, A nevím, jak dlouho by ještě na tom světě vydrželi. Jednou takhle v poledne zčista jasna zahřímalo a ve světnici se před úžaslými rodiči objevil čert s pytlem přes rameno. Vysypal bratry na podlahu a s burácením odletěl. Dovedete si představit, jaké to bylo nadšení a bouřlivé uvítání. Maminka samou radostí hned upekla husu a kluci se opět po dlouhé době pořádně najedli. Potom celý zbytek dne až do večera vyprávěli, co všechno si v pekle prožili. I ty slzičky přiznali. A věřte, od té doby to byli kluci jak vyměnění a už nezazlobili ani jednou jedinkrát. Nevěříte? Můžete se jich zeptat.

Žil byl kdysi dávno jeden král, který se nejraději ze všeho toulal po lesích a lovil kdejaká zvířata. Jednou zahlédl velikého jelena a hned se za ním pustil. Ale jelen mu pořád utíkal. Král ho honil celý den, až se začalo stmívat a přišel večer. Král si uvědomil, že je tak daleko od svého zámku, že už to nestihne vrátit se na noc domů. Začal tedy hledat nějaké místo, kde by přenocoval. Když tu uviděl na pasece malou chaloupku. Bydlel tam uhlíř se svojí ženou. Ty nevíš, kdo to byl uhlíř? No, uhlíř kácel stromy, dával polena na hromadu, kterou pak zasypal hlínou. Dřevo potom zapálil a tak vyráběl uhlí, víš? Ach, uhlíři, povídá král. Honil jsem se celý den za jelenem, kterého jsem stejně neulovil, a zpátky na zámek to už nestihnu. Nemohl bych u vás přenocovat. Ale jistě, vzácný králi, pojďte dál. Jsme chudí, postel pro vás nemáme, ale lehněte si na půdu na seno, je tam místa dost a bude se vám dobře spát. Král ležel na půdě zahrabaný do sena, ale usnout nemohl. Najednou bylo to o půlnoci. Spozoroval dole ve světnici zvláštní světlo. Nakouknul s kulinou ve stropě a co vidí? Uhlířově ženě se tu noc narodil synáček. Ona i děťátko hluboce spali a kolem děťátka stály tři staré babičky, každá s hořící svíčkou v ruce. První babička povídá. Já tomu chlapci dávám, aby se dostal v životě do mnoha velikých nebezpečí. Druhá babička. A já mu dávám, aby ze všech těch nebezpečí šťastně vyvázl a byl dlouho živ. A třetí babička povídá. A já mu dávám do života, aby se oženil s princeznou, s dceruškou, která se dnes v noci narodila králi, který spí tady nahoře na seně. Babičky sfoukly svíce a zmizely. Byly to sudičky, víš? Zůstal jako opařený. Do rána nemohl usnout a přemýšlel, co udělat, aby se tenhle chudý uhlířův syn nemohl nikdy stát mužem jeho královské dcerky, princezny. Když se rozednilo, král uhlířovi řekl. Víš co? Dej mi to dítě. Já se o něj dobře postarám a tobě dám tolik peněz, že se do smrti nebudeš muset dřít a namáhat s uhlím. Uhlíř a jeho žena nakonec souhlasili, protože u nich by synáčka stejně čekal jenom hlad a bída. A tak král slíbil, že si pro děťátko pošle služebníka. Když se král vrátil zpátky na zámek, všichni mu s radostí vypravovali, že se mu v noci narodila krásná dceruška. Byla to právě ta noc, kdy byl u uhlíře a viděl ty tři sudičky. Nechal si zavolat svého sluhu a přikázal mu. Půjdeš hluboko do lesa a najdeš chalupu, kde bydlí uhlíř. Dáš mu tady ten měšec s penězi a on ti za to dá malé dítě. To dítě potom cestou domů vhodíš do řeky a utopíš. Jestli to neuděláš, dám utopit já tebe.
Služebník musel udělat, co měl nařízeno. Dal uhlířovi peníze, vzal děťátko i s košíkem, ve kterém spalo, a cestou zpět na zámek, když přecházel řeku přes kamenný most, hodil košík i s děťátkem do vody. Jenže košík se nepřevrátil, ani se nepotopil, ale plul i s děťátkem po vlnkách, které ho kolíbaly. Plul, až se dostal k chalupě jednoho rybáře. Ten seděl na břehu a spravoval si sítě, když tu uviděl, jak po řece cosi plave. Skočil do loďky, dojel ke košíku a jaké bylo jeho překvapení, když tam našel malinkatého spícího chlapečka. Donesl ho své ženě a povídá: vždycky jsi chtěla mít synáčka, tak tady ho máš, připlaval k nám po vodě. Ten je ale krásný, radovala se rybářova žena, ale jak mu budeme říkat? No, když k nám připlaval po vodě, budeme mu říkat plaváček. A tak řeka plynula, roky šly jeden za druhým, plaváček měl hodnou maminku a tatínka a rostl jako z vody. Až po mnoha letech z něj byl krásný, urostlý a silný chlapec. Jednou v létě jel tudy na koni král, který zase lovil po lesích zvěř. Bylo teplo, král se chtěl napít a tak zaklepal na rybářovu chalupu. Rybáři, dej mi prosím tě trochu vody. Je hrozné horko a mám žízeň. Okamžik, vzácný králi, odpověděl rybář a poslal plaváčka se džbánem ke studni pro vodu. Když ale plaváček podával královi džbán čerstvé vody, ten se zarazil. Pěkného máš, chlapce rybáři. To je tvůj syn? No, je a není, odpověděl rybář. Už je tomu 20 roků, co nám ho voda přinesla v košíku. Připlaval k nám po řece a vychovali jsme ho jako vlastního syna. Královi se udělali mžitky před očima a zbledl jako stěna. Poznal, že před ním stojí uhlířův syn, kterému sudička přisoudila jeho dceru za ženu a kterého dal utopit. Ale hned se vzpamatoval a povídá: potřebuji poslat důležitý vzkaz do mého zámku. A nemám tu nikoho ze svých služebných. Nemohl by tvůj plaváček tam dojít? Dobře ti zaplatím. Ale jistě, vzácný králi, plaváček tam rád a rychle dojde a váš vzkaz odevzdá. Král si tedy sedl stranou a začal psát. Tomu chlapci, který přinese tento dopis, dejte hlavu i hned useknout. Ať je vše hotovo, než se vrátím. Dopis podepsal, složil, zalepil voskem a do vosku pak obtiskl svůj prsten jako pečeť, aby každý poznal, že je to dopis od krále. Plaváčku, ten dopis je moc důležitý. Opatruj ho a pospíchej, abys ho včas odevzdal na zámku, řekl zlý král. A plaváček se vydal na cestu. Šel dlouho před dlouho hustým lesem, když tu potkal starou babičku. Kam pak máš namířeno, plaváčku? Ale nesu na zámek důležitý vzkaz od pana krále. To máš před sebou ještě dlouhou cestu. Mám tady v košíku natrhané maliny a borůvky. Co kdyby ses na chvíli se mnou posadil? Najedli bychom se
a ty by ses tak posilnil před další cestou. Plaváček se rád s babičkou posadil do mechu, ale jak ochutnal první hrst jejich malin, zavřeli se mu oči a usnul jako špalek. Babička mu z kapsy opatrně vytáhla králův dopis a na jeho místo dala jiný, ve kterém bylo napsáno: tomu chlapci, který přinese tento dopis, dejte hned moji dceru za ženu. Vystrojte svatbu a ať je vše hotovo, než se vrátím. Nechyběl králův podpis a dopis byl zapečetěn královým prstenem. Ty už jistě víš, že ta babička nebyla jen tak obyčejná, ale že to byla ta sudička, která plaváčkovi předpověděla, že se ožení s princeznou. Když babička vyměnila dopisy, plaváčka probudila. Vstávej, plaváčku, ať nepřijdeš pozdě na zámek. Děkuju, babičko, za maliny. Spánek mě osvěžil a půjde se mi mnohem líp. Poděkoval plaváček a pospíchal k zámku.

Když si královna přečetla dopis, podivila se. Ale protože plaváček byl krásný a milý chlapec a protože i princezně se moc líbil a i krásná princezna plaváčkovi, konala se ještě toho večera královská svatba, kde plaváček si vzal princeznu za ženu a princezna plaváčka za muže. Oba byli šťastní a těšili se, jak budou spolu na zámku žít a později i královat. Ne, ne, jestli si myslíš, že tím pohádka skončila, tak to se pleteš. Chceš vědět, co se stalo, když se zlý král vrátil domů? Za chvíli se to dozvíš.

0: písnička.
1: Tajný noční ples. Noc je temná, tma je tmoucí. Tou tmou tmoucí jdou dva brouci. Tichounce a bez hlesu šinou si to do plesu. V hloubi noci, v hloubi lesa, tajný spolek brouků plesá. Dlouhým lesním paloukem hopkuje brouk za broukem. Pak ples končí, zem se slehne, ani stéblo se už nehne. Kde jsou brouci? Kdo pak ví? Tmoucí tma už růžový.
2: A teď ještě jednou.
1: Tajný noční ples. Noc je temná, tma je tmoucí. Tou tmou tmoucí jdou dva brouci. Tichounce a bez hlesu šinou si to do plesu. V hloubi noci, v hloubi lesa, tajný spolek brouků plesá. Dlouhým lesním paloukem hopkuje brouk za broukem. Pak ples končí, zem se slehne, ani stéblo se už nehne. Kde jsou brouci? Kdo pak ví? Tmoucí tma už růžový.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Za naší stodolou hnědá se pase, až se tam na pase potáhne zas.
4: Dobrý večer, děti. Je středa. A tak, jako v pondělí a v úterý i dnes ve středu, očekává malý Hjalmar návštěvu Ole Zavřiočka. Tiše vyběhne Ole po schodech, neslyšně se protáhne dveřmi a pak otevře jeden ze svých deštníků. Ano, Ole Zavřiočka nosí dva deštníky. Pod každou paží drží jeden. Proč dva? Protože na jednom jsou obrázky a ten se rozevře nad hodnými dětmi, kterým se pak po celou noc zdají ty nejkrásnější příběhy. A na tom druhém deštníku není vůbec nic. Ten Ole rozevře nad dětmi neposlušnými, které nedovedou ani jak se patří spát a ráno si stejně nepamatují ze snu ani to nejmenší. Ale vraťme se teď s Ole Zavřiočkem do Hjalmarovy jizby, kde se chystá příběh středeční.

Jak ten den venku pršelo. Pršelo jen celilo. Hjalmar to slyšel i ve spánku. A když Ole zavři očka otevřel okno, stála voda až po okenní rám. Tam venku bylo učiněné jezero a na něm pluli lodě. A ta nejnádhernější loď se dostala až k domu. Chceš se, Hjalmare, plavit se mnou? Zeptal se Ole chlapce. Můžeš se tak dostat dnes v noci do cizích zemí a zítra ráno budeš zase tady. Poznáš, jak je moře širé, kolik je ve světě krás, jak velká jsou města a prostorné lesy, jaký je na nebi

0: skrývá se moudrost, kde něhycit bývá, tam skrývá se láska a tam zase zlost. Se mnou tě čeká na břehu moře nejedna dobrá zkušenost. Hjalmar najednou stanul ve svátečních šatech na palubě veliké lodi. Počasí plavbě přálo. Loď teď proplouvala ulicemi, zabočila za roh výstavného paláce a pak zase bylo všude širé, nespoutané moře. Pluli tak dlouho, až už nebyla na obzoru žádná země a spatřili jen hejno čápů, kteří letěli právě do teplých krajin. Jeden čáp letěl těsně za druhým a tak letěli už dlouho, velmi dlouho. Jeden z nich byl už tolik unavený, že ho křídla téměř neunesla. Byl poslední v řadě, zakrátko zůstával velký kus za ostatními a nakonec klesal s rozepjatými křídly níže a níže. Ještě několikrát křídly prudce zamával, ale nic to nepomáhalo. Teď se dotkl noha Malanový lodi, teď se svezl po plachtě a už stál na palubě. Plavčík ho vzal a dal ho do kurníku ke slepicím, kachnám a krocanům. Čáp stál bezradně mezi nimi. Co to je, co to je? Brebentili slepice. Takový nějaký pchá. A krocan se nafoukl, jak nejvíc mohl, a ptal se čápa, co je zač. A kachny do sebe štouchali a pak vyzývali čápa, nuhni sebou, hni sebou. A tak jim čáp vyprávěl o horké Africe, o pyramidách, o pštrosovi, který běhá po poušti jako divoký kůň. Ale kachny nechápali nic z toho, co vyprávěl, a tak do sebe zase šťouchali. Co to říká, ten je ale hloupý, co? Ovšem, že je hloupý, řekl krocan a pustil se do hudrování. Tu se čáp docela odmlčel a vzpomínal na svou Afriku. Máš ty ale divné tenké nohy, posmíval se mu krocan. A slepice se sborem pošklebovali třesky, plesky, třesky, plesky. Ale čáp dělal, jako by je vůbec neslyšel. Proč se nesměješ s námi? Zlobil se krocan. Vždyť jsme byli tak vtipní. Nebo se ti to snad zdálo příliš prosté? Snad si tomu nerozuměl. No nevadí, my si vystačíme sami. A krocan samolibě hudroval dál, kachny souhlasně káchali kách, kách, kách. A bylo to hrozné poslouchat. Ale jim se zdálo, že ten jejich křik je náramně příjemný. Ale Hjalmar se rozlobil. Zašel ke kurníku, otevřel dvířka a zavolal na čápa. Čáp vyběhl z kurníku a hopkal za Hjalmarem po palubě. Vděčně se díval na Hjalmara, jako by mu děkoval. A protože si už odpočinul, rozepjal teď křídla a odletěl do teplých krajin. A slepice dál kdákali, kachny káchali a krocan se zlobil. Vy jste ale pěkní, řekl jim Hjalmar. Myslíte si o sobě, že jste nevím jak chytří a hodíte se spíš na polévku nebo na pekáč. A v tom se probudil. Ano, Hjalmar zase ležel ve své postýlce. Ale byla to zvláštní noc. Zvláštní středeční noc, kterou mu Ole Zavři Očka přichystal. A co mu přichystá na zítřejší noc? Počkáme si s Hjalmarem. Dobrou noc.
1: Řetkvičková léčba. V době, kdy se stal tenhle příběh, byla Petra docela normální malá holčička. Někdy byla hodná a někdy zlobila, ale většinou bez velkých řečí udělala všechno, o co ji maminka požádala. Jenže. Jednou večer natočila Petřina maminka do vany příjemně teplou vodu a zavolala na svou dcerku, aby se šla vykoupat. Petra se přiloudala do koupelny a jak uviděla vanu s teplou vodou, spustila velký křik a povyk, začala kolem sebe kopat a řvát jako divé zvíře. Maminka se pochopitelně velice divila, když viděla, jak její malá dcerka řádí, ale neříkala nic. Jen jí pomohla svléknout šaty a vlídně ji pobídla.
2: Přestaň vyvádět, Petruško, a skoč si do vany.
1: Petra zaječela, jako by ji na nože brali, a vyběhla z koupelny. Dupala nohama a pořád jen vykřikovala: já se koupat nebudu, já už se nikdy koupat nebudu, nesnáším koupání, já nesnáším koupání. Petřina maminka vypustila vodu z vany a radši šla dolů do kuchyně k telefonu, aby zavolala svým přítelkyním a zjistila, jestli jejich děti taky někdy zlobí jako její Petra, jestli to třeba není nakažlivé a co se s tím dá dělat. Nejdřív zatelefonovala paní Broukové.
2: Dobrý den, paní Brouková, tady je Petřina maminka. Neumíte si představit, co se mi dneska večer stalo. Petra se odmítla jít vykoupat. Počkejte moment, paní Brouková, hned jsem zpátky.
1: Odložila sluchátko a zašla za Petrou, která stála v kuchyni mezi dveřmi a s otevřenou pusou poslouchala, co maminka bude říkat do telefonu. Připadala si tuze důležitá. Zeptala se: co pak ti na mě poradila paní Brouková, mami? Maminka jí odpověděla:
2: ještě nic. Ale ty bys zatím měla jít nahoru do svého pokoje, vzít si pyžamo a uklidit ten hrozný nepořádek, co jsi dnes večer nadělala, když jsi zhrála s lepidlem. Ani ve snu tě nenapadlo ho uložit. Večeři nedostaneš, dokud nebudeš mít všechny věci na svém místě.
1: Petřina maminka znovu uchopila sluchátko. Paní Brouková pravila:
3: nezlobte se, ale asi vám neporadím, protože naše Šárka se koupe hrozně ráda. Ale třeba by vám mohla pomoct paní Gráfová.
1: A tak Petřina maminka zavolala paní Gráfové. Začala zdvořile:
2: dobrý den, paní Gráfová. Chtěla jsem vás poprosit, jestli byste mi nemohla poradit, co dělat s naší Petrou. Nechce se koupat a já si s ní vůbec nevím rady.
1: Paní Gráfová jí však bez váhání odpověděla:
3: když mám být upřímná, nenapadá mě nic, co bych vám mohla doporučit, protože naše Polixena koupání naprosto zbožňuje. To víte, Polixena je po všech stránkách výjimečné dítě. Například tuhle ve čtvrtek odpoledne mi z ničeho nic povídá, že...
2: jistě, jistě, já vím.
1: Zarazila ji rychle Petřina maminka.
2: Tak nashledanou, paní Gráfová. Moc mě těšilo a děkuju vám.
1: Pak maminka zavolala paní Smetáčkové.
4: Dobrý den, paní Smetáčková.
1: Pozdravila ji s přehnanou veselostí.
4: Nemohla byste pro mě udělat jednu laskavost?
3: Ale to víte, že ano, z duše ráda.
1: Zvolala paní Smetáčková.
2: Naše Petra se dneska večer poprvé v životě odmítla vykoupat.
1: Postěžovala si Petřina maminka.
2: Při pohledu na vanu s teplou vodou začala vyvádět jako pominutá. A já nevím, co mám dělat.
1: Paní Smetáčková ji politovala.
3: Chutinko moje malá, být celý den úplně sama s takovým nevychovaným rozmazlencem? Já jsem nic takového nezažila, protože náš Kornel se vždycky na koupání hrozně těší. Koupání ve vaně je jeho oblíbená zábava. Někdy ho dokonce vůbec nemůžu dostat ven.
4: Proč ho v ní tedy nenecháte?
1: Podivila se Petřina maminka.
3: Vždyť by se mohl utopit!
1: Vykřikla zděšeně paní Smetáčková.
4: To jsou mi věci.
1: Povzdechla si Petřina maminka, když položila sluchátko. Byla z toho všeho dost smutná, protože se jí zdálo, že pro všechny děti ve městě je koupání nejoblíbenější domácí zábavou. Jedinou výjimkou mezi nimi je právě její špinavá dcerka. V zoufalství se rozhodla zavolat paní Láry Fáry. Ta by to měla s dětmi umět, pomyslela si maminka. Má jich přece ve dne v noci plný dům. Petřina maminka měla opravdu šťastný nápad, že si vzpomněla na paní Láry Fáry, protože i když ta stará dáma nemá žádné vlastní děti a bydlí v domku, kde je všechno vzhůru nohama, rozumí dětem ze všech lidí na světě nejlíp. Je kdykoliv ochotna nechat vší práce a uspořádat pro ně malou slavnostní svačinu. Je šťastná, když jí děti vykopávají žížaly ze záhonu s petuniemi. Má doma velikánský kufr, plný odstřižků na šaty pro panenky a druhý plný vzácných obleků pošitých zlatem. Bez váhání dovolí dětem, aby brali do rukou a prohlíželi si všelijaké tretky, které si schovává v zásuvce u stolu. Jednou Hubert Preclík upustil skleněnou kouli, v níž byly malinkaté děti, a když se koulí zatřásly, začalo na ně sněžit. Koule se rozbila a paní Láry Fáry jen řekla:
3: Proč brečíš, Huberte? Já jsem ráda, že je na kusy. Celá léta jsem umírala zvědavostí, co je vlastně uvnitř, a teď se o tom můžu přesvědčit.
1: Paní Láry Fáry vám nepochybně nabídne, abyste si vyzkoušeli její střevíce a prošli se po pokoji na vysokých podpatcích. Možná právě proto ji teď vůbec nepřekvapilo, když jí Petřina maminka zavolala a vyprávěla jí o nejnovějším vrtochu své dcery a o jejím náhlém zavilém odporu ke koupání.
3: Taková věc se může někdy přihodit každému z nás.
1: Uklidnila ji paní Láry Fáry.
3: Té nemoci se odborně říká špindírismus. Ze své zkušenosti vám mohu vřele doporučit řetkvičkovou léčbu. Je asi nejrychlejší a má trvalé účinky.
2: Řetkvičková léčba?
1: Podivila se Petřina maminka.
3: Přesně tak.
1: Přikývla paní Láry Fáry, ačkoliv to Petřina maminka na druhém konci drátu nemohla vidět.
3: Řetkvičková léčba je pro vaši Petru to pravé. Nepotřebujete k ní vlastně nic jiného než jeden balíček řetkvičkových semínek. Nejlepší jsou takové ty maličké kulaté řetkvičky. Nekupujte ty dlouhé bílé, co vypadají jako rampouchy. Pak, Petře, nesmíte nějaký čas ani slůvkem připomínat mytí a koupání. Měla byste to několik týdnů vydržet. Pak bude mít na sobě aspoň centimetrovou vrstvu černé mastné špíny a až v noci usne, zasejte jí řetkvičky na ruce a na hlavu. Semínka jemně zatlačte a pak už vám nezbývá nic jiného, než čekat. Myslím, že ji ani nebudete muset zalévat, protože teď dost často prší. Až řetkvičky vyrostou a budou mít 3 lístky, můžete začít ty největší protrhávat. Ovšem, připravte se na to, že Petra bude při té řetkvičkové léčbě vypadat příšerně. Pokud zjistíte, že se jí sousedé bojí a nebo se na ní tatínek ani podívat nemůže a nepřeje si, aby mu chodila na oči, dejte mi vědět a já si ji ráda vezmu k sobě. Chodí ke mně totiž jenom děti a ty se jen tak nějaké špíny nezaleknou.
1: Petřina maminka poděkovala paní Láry Fáry a byla moc a moc vděčná za její dobrou radu a pomoc. Zavolala tatínkovi a požádala ho, aby určitě nezapomněl a koupil cestou z práce balíček řetkvičkových semínek. Kulaté, rané, červené, tak nějak se měla ta odrůda jmenovat. Druhý den večer se maminka Petře ani slůvkem nezmínila, že by se měla jít koupat, a její dcerka byla samý úsměv, vůbec nevyváděla jako divé zvíře. Následujícího dne se to opakovalo a stejně tak další a další dny. Přiblížila se neděle a Petra začala dostávat tmavě šedý až načernalý odstín, a taky maminka řekla, ať radši zůstane doma a snad ani nechodí po návštěvách. Petřin tatínek, kterému maminka mezitím vysvětlila, v čem řetkvičková léčba spočívá, si taky raději nic nezačínal o mytí a koupání, ale pokaždé sebou polekaně trhl.

0: ovšem, že to Petře vůbec nevadí a že je šťastná. Samozřejmě bylo čím dál obtížnější poznat, jak se vlastně cítí, protože její obličej byl stále špinavější, až se nakonec mohla jen stěží usmát a pohnout rty. Mluvila nějak takhle.
1: Obrý en, enuju se etra a eci se oupat.
0: I s jídlem měla patálie a uštibovala sousta jak vrabec, protože mohla otvírat ústa jen na teninkou škvírku. Její rodiče si samozřejmě přestali zvát přátele na návštěvu, leda snad pozdě večer, když už byla Petra v posteli, a i pak byli jako natrní, protože měli strach, že se Petra probudí, přijde dolů do pokoje a zakňourá.
1: I.
0: Což přeloženo znamená...
2: Dej mi napít vody, tati.
0: Konečně přišel den, kdy se už na Petře dali zasít řetkvičky. Večer odešla spát a maminka s tatínkem se po špičkách vplížili do jejího pokoje. Velice jemně jí zamáčkly řetkvičková semínka na čelo, na ramena i na ruce. Když bylo dílo dokončeno, stály oba vedle Petřiny postele a spokojeně si prohlíželi výsledek své práce. Tatínek prohodil.
3: To je ale ošklivá holka, úplná špindíra, viď, maminko?
0: Maminka se na něho vyčítavě podívala.
4: Že se nestydíš, Jiří, tak ale mluvit o vlastním dítěti.
3: Moje dcera je pokrytá tak silnou vrstvou špíny, že si už ani nepamatuju, jak vlastně vypadá.
0: Zamračil se Petřin tatínek a šel se na chvíli provětrat na zahradu. Řetkvičková léčba špindírismu je pochopitelně těžkou zkouškou pro rodiče. Za pár dní se Petra ráno probudila a na hřbetě obou rukou, stejně jako na ramenou i na čele, jí začaly rašit zelené lístečky. Petra se začala oprašovat a chtěla se jich zbavit, ale lístky se jen ohnuly a znovu se napřímily. Holčička vyskočila rovnýma nohama z postele a rozběhla se dolů po schodech do jídelny, kde právě tatínek s maminkou snídali.
1: Odíjejte, odíjejte a oje, oce,
0: křičela. Tatínek si zanotoval.
3: Vypučel mladosti květ.
0: Ale maminka ho okřikla, rychle vyskočila a přistoupila k Petře. Popadla jednu rostlinku na jejím čele a prudce škubla. Petra vykřikla a maminka jí ukázala malou červenou řetkvičku, kterou vytrhla. Petra si sama zkoušela vytrhávat řetkvičky s ramenou, ale měla tak zapatlané ruce, že nemohla malé lístečky chytit a tak jí maminka musela pomoct. Když otrhali jednu paži a část druhé, Petra z ničeho nic zaprosila.
1: Omi, aci o ani.
4: Co to říkáš?
0: Zeptala se nevěřícně maminka a nepřestávala přitom rychle sklízet řetkvičky a rovnat je do malých svazečků na stole v jídelně.
1: Jáci o vany.
0: Vypravila ze sebe Petra stěžka, ale s takovou usilovností, až jí z levé tváře odpadl kus bláta. Maminka prohlásila.
4: Myslím, že bude nejlépe, když se nejdřív osprchuješ.
0: Bez zbytečných řečí odešla do koupelny a otočila kohoutkem s teplou vodou. Petra se sprchovala celý den. Spotřebovala celé dvě kostky mýdla a dokonce ani nepřišla k obědu, ale když se večer tatínek vrátil domů z práce, už na něho čekala

u domovních dveří, vymydlená, milá a usměvavá, a v ruce držela talíř plný malých červených řetkviček.

0: Na zastávce stojí autobus a už se chystá odjet. Ze všech sil se ho snaží doběhnout jeden muž a prosí:
1: Pane řidiči, zastavte, jinak přijdu pozdě do práce.
0: Řidič chce odjet, ale na poslední chvíli si to rozmyslí a na muže počká. Chlapík doběhne k zadním dveřím a naskočí dovnitř. Dveře se zavřou, on si oddychne a říká:
1: Dobrý den, kontrola jízdenek, prosím.
2: To byl revizor. A byl v práci.
1: Revizor.
3: A hned tu máme radu druhou.
4: Slušně, skromně, také v domě. Hurvaj i za tu chvilku, než se běhneš po schodech.
2: Jezdím po zábradlí.
5: Jo.
4: No tak to se máš čím chlubit, ale chci říct, i za tu chvilenku můžeš někoho potkat.
2: Na tom zábradlí?
4: Na schodech, že ano. A je slušnost ho pozdravit.
5: Když fičí okolo něho po zábradlí, v té rychlosti by ani neviděl, koho zdraví, pane Spejble.
4: Na tom nezáleží, Máničko. Slušně vychované dítě zdraví v domě každého. Samozřejmě ne 10krát za sebou, že?
3: Ale ještě k tomu jezdění po zábradlí, Hurvinku. Já bych po něm rozhodně nejezdila. A víš proč?
2: No, protože to neumíte.
3: Ale ne. Na tvém místě, myslím.
4: Jo.
3: Jednak můžeš spadnout,
4: ano,
3: ublížit si.
4: Ano.
3: A za druhé je to nevychovanost.
4: Samo sebou.
3: A co ještě? Co se ještě nemá dělat, myslím? Klouzat se po chodbách.
5: Dupat po schodech jako slon.
2: Povykovat podo mě a hvízdat jako na lesy.
4: No vidíš, aspoň něco. Aspoň něco víš. A když si pozveš domů kamarádky, Máničko, nepouštět naplno magnetofon.
5: Jejden, Hanky, to přece musíme, pane Spejble.
4: Proč byste museli?
5: No jinak bychom ho v tom našem řevu vůbec neslyšeli.
4: A sousedům se to líbí?
5: Měl byste slyšet, jak bouchají na zeď.
4: No samozřejmě, je to neslušná bezohlednost.
5: Vyďte, když já si je netroufám požádat, aby přestali bouchat.
4: Ale to vaše řádění je bezohlednost. Bavte se slušně a potichu. V domě si taky neodhazují papírky, pecky, slupky a tak.
3: Ano, a co řekneš chlapci, který si na schodech oloupe banán a zahodí slupku? No.
2: Já mu řeknu.
4: No, to jsem řekl.
3: No.
2: Já mu řeknu, aby mi dal kousnout.
3: Ano, no co? A o té slupce nic?
4: To nic.
2: Jaké měl štěstí, že ho nikdo neviděl a nelískl mu po hlavě, k tomu řeknu.
4: Aha. A co takhle, aby jí zvedla a hodil do koše?
2: On se bude akorát mazat ruce, veď?
4: Ale když ta slupka zůstane ležet na zemi, někdo po ní může klouznout.
5: No to je fakt, Hurvinku, aby na ní někdo nešlápl. Jako dobře vychované dítě.
4: Správně, uděláš co?
5: Tam budu hlídat, aby se jí každý vyhnul.
4: Jo.
3: Máničko.
4: Co by jsi zvedla, Máničko, takhle rukou, že ano, a hodila do koše sama, co?
5: I když to není moje slupka.
4: Ale klouznout po ní může i tvoje noha. A natlučíš si vlastní nos? Nehledě k tomu, že slušně vychované dítě dbá na čistotu. I v domě.
3: Ano, například zablácené boty.
5: Si očistím na rohožce. Taky pejskovi.
2: Očistíš boty? Kvůli tobě bude chodit pes v holinkách?
5: Ne. Očistím mu tlapky.
3: Ano. A zablácená kola kočárku, koloběžky nebo jízdního kola, aby se podobně netáhly blátivé koleje.
4: Ano, správně, paní Kateřino, děkuji, to jste správně připomněla. A pochopitelně nečmáráš na zeď neslušná slova, Hurvajs.
3: Ano.
2: A jaká slova tam mám čmárat, tatí?
4: No žádná, šmankoté, na zeď se nečmárá.
5: Na zeď se musí psát krasopisně, Hurvínku.
4: Ale ne, zeď není napsaný, vůbec.
3: Prostě, i v domě se pozná vychovaný člověk.
4: Ano.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj kluci a holky, ahoj Piggy.
0: Ahoj Hanko Kynichová a já volám ahoj Hanko, protože dnes je u nás Hanka Kynichová, takže to znamená, že budeme cvičit.
2: Budeme cvičit. Já mám pro Piggyho a pro vás hned otázku, ale myslím si, že Piggy ji bude asi znát tu správnou
0: jenom
2: odpověď.
0: Jenom aby to nebylo moc těžké.
2: Ne, Piggy, prosím tě, víš, co je to metronom?
0: Metronom.
2: Metronom.
0: Vím, co je metronom.
2: Víš, co je metronom? Tak to pojď dětem říct.
0: Víš, proč to vím? Protože slečna, učitelka, sova, Heda Okata mě učila na piano zahrát ovčáky, čtveráky a přitom na tom pianě měla takovou zvláštní dřevěnou skřínku a ta skřínka vypadala jako pyramidka a v té skřínce byla taková dlouhá tyčka a ta tyčka dělala klop. Klap, klap, ano, s sebou ze strany na stranu a když se otočilo kolečkem na té skřínce, tak ta tyčka začala minklat ještě rychleji. Klap, klap, klap, klap, klap,
2: jde, jde, jde, jde,
0: a nebo pomalej. Klap, klap.
2: Výborně, takže děti, já si myslím, že jste pochopili, že vám Piggy popisoval přístroj, který se používá k pravidelnému rytmu při hře na klavír a kinklá se ten přístroj doprava a doleva a to samé teď my jdeme dát do praxe, jdeme totiž do akce. Potřebujeme ze svého těla udělat taky takový ukláněcí mechanismus, tedy na chvilku se proměníme na metronom. Není to vůbec nic těžkého.
0: Budu mít nad sebou taky takovou pyramidu?
2: Budeš mít nad sebou pyramidu, totiž tu pyramidu my si uděláme z vlastních nohou. Ale nejdříve potřebuji, abyste si děti, Piggy, maminky, pokud s námi cvičí, lehli na záda, ruce si dali do upažení.
0: Vedle sebe.
2: Že si je položíte vedle sebe, dlaněmi na zem.
0: Dlaněmi na zem.
2: A teď jdeme udělat pyramidku. Zdvihneme svoje nožky.
0: Jako mě to vůbec nejde.
2: Piggy, ty se nesoustředíš. Zdvihni nožky, teď je natáhni v kolenou. Aha. A z kopítek znova udělej fajfky. Tak, a teď máme nohy zdvižené, dopnuté kolenou. Pokud by se vám zdálo při uklánění bam vpravo a vlevo, že ty nohy máte příliš těžké, tak si je lehce pokrčíte.
0: Hanko, takže ty nohy jsou jako ta tyčka.
2: To je ta tyčka, výborně. A ještě poslední pomůcku, než ze sebe uděláme metronom, je, že špičky chodidel budete uklánět k prstům na svých rukou. Špičky chodidel budete uklánět k prstům na svých rukou.
0: Špičky kopítek taky.
2: Ty máš kopítka, my máme ruce, my máme nohy a špičky, takže v každém případě teď ležíme na zádech. Dlaně máme opřený o zem, zdvižené nohy a jdeme pomalu pouštět nohy k pravé straně, bim. A teď to zabere šikmý břišní sval. A jdeme na druhou stranu, bim. Piggy, ty necvičíš.
0: Mě to hrozně baví.
2: Takže, děti, nevím, dám ještě jednou šanci Piggymu, tak pojď, ukloň svoje kopítka k pravé straně a teď je zdvihni a pojď je uklonit k druhé straně. A já vám teď řeknu, co tímto cvikem, který se jmenuje metronom, posilujete. Jsou to šikmé břišní svaly. Takže, milé děti, já tady musím se vrhnout na Piggyho a trošinku ho opravit. Pevně věřím, že vám to doma jde skvěle. Mějte se krásně a zase někdy na viděnou.
0: Hanko, možná je to tím, že mám to bříško moc kulaté. Já ho mám jako balónek a vždycky ten balónek se mi překlopí na jednu
2: je
0: stranu.
2: Je to tak, je to tak. A protože
0: stranu.
2: Nechceš mít bříško jako balónek, proto teď se mnou cvičíš.
0: Tak pojď.
2: Tak, ruce máme na zemi, nohy jsou zdvižené. Pomalinku je pouštím k pravé straně, dotkla jsem se kopítky prstů na rukou a pomalu zdvihám a překláním své nožky na druhou stranu. Děti, doufám, že se vám to povedlo. Mějte se krásně a naschledanou.
0: Ahoj, děti.
3: Tačuldo.
4: Cupank.
3: Tačuldo, jestli pak víš, že budu mít brzo narozeniny.
4: Jen jestli si nevymýšlíš. Máš je nějak moc často, Hurvajs.
3: Nic si nevymýšlím. To je přece kalendářový fakt. S tím se nedá nic dělat.
4: No dobře, no. No a co má být?
3: Domnívám se, že budeš mít hlavu plnou starostí, co mi koupíš.
4: Jen se nic o mé hlavě nedomnívej, něco dostaneš.
3: Já vím, punčoch jako posledně.
4: No a co, nebyl to snad dárek?
3: Nebyl. To byla součást rodičovské ošacovací akce. Stejně bys mě byl musel koupit. Foukalo mi na paty.
4: Kluku nevděčný. A co bys tedy chtěl?
3: Já bych chtěl nějakého živého tvora do domácnosti.
4: No a nemáš tu snad mě? Nejsem dost živý tvor?
3: Já nemyslím tebe, myslím nějaké zvíře, třeba kanárka.
4: Ani nápad. Co pak nemáme na hodinách kukačku?
3: Ale kukačka přece nespívá.
4: Tak ti zaspívám já, že ano. A je to, hele. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
3: Tati, zadrž tento nápor na můj ubohý sluchovod. Chtěl bych něco, co by kolem mě poskakovalo. Třeba bílé myšky, taťuldo.
4: Tak dost, Urvajs. Nepřipustím, aby kolem našeho rodinného krbu poskakovaly bílé myšky. Dalo mi to dost práce, než jsem pochytal ty šedivé.
3: Tak mi kup morče, taťuldo. Má takový roztomilý čumáček a 4 nožičky.
4: Ať si má roztomilých čumáčků a nožiček, kolik chce, do bytu mi to nesmí. Copak jsem krotitel?
3: Stačilo by mi taky koťátko, takové malé, co ještě ani nevidí.
4: A já bych to pak vodil za ruku, ne? To pust z hlavy.
3: Tak mi kup alespoň žabku rosničku, co leze po žebříčku. Když vyleze nahoru, tak je hezky, víš?
4: Já vím. A co když nepoleze nahoru? Bude sedět dole jako pecka a pořád bude pršet. To zrovna.
3: Taťuldo, už to mám. Rybičky.
4: No, tak proč to neřekneš hned, Urvajs? Koupím ti jedny olejovky a je to.
3: Je, tati, já myslím živé rybičky, co plavou ve vodě.
4: No to vím taky, že plavou ve vodě. Jen mě pořád nepoučuj. Ale poslyš, Urvajs, nedělá to randál?
3: No nějaké to šplouchnutí ploutvím snad promineš, ne? Jináče jsou němé jako ryby.
4: No tak dobře, Urvajs, budeš je tedy mít, když si to přeješ.
3: Je sláva, hurá!
4: Počkej, to ti povídám. Půjdu je vybrat s tebou, ať vidíš, jaké má tvůj otecko rybologické znalosti.
3: Taťuldo, pojď se podívat, jak se ty rybičky v akváriu krásně hemží.
4: Budeť by se nehemžili, však to taky bylo drahé. Za ty peníze bych se taky hemžil, Urvajs.
3: Když mluvíš o těch penězích, taťulinku, tak bych ještě prosil o 50 haléřů.
4: Už zase? A na co prosím tě?
3: Budu jim muset koupit vši.
4: Blázníš? Chceš to kramarium zaneřádit?
3: Ale tati, já jim chci koupit vši vodní.
4: Od koho?
3: A ty mi nerozumíš. To jsou vodní vši, potrava pro ryby, víš?
4: Ale nic jim nebudeš kupovat. Zbyly nám od oběda 2 knedlíky, tak jim je tam hoď a hotovo.
3: Kde pak, taťuldo, to by najedli?
4: Tak nedostanou nic. Já je naučím si vybírat. Podívejme se na rybajzny.
3: Ach jo, tati, vždyť mě pochcípají.
4: Nic se neboj, až budou mít hlad, řeknou si sami.
3: Je, tati, podívej, jedna rybička schází, ta malá.
4: Tak se asi někam schovala, vidíš, Urvajs, říkal jsem ti, vyber si větší. Koukej, jak se ta má, ta veliká, jak se má k světu.
3: Až moc, podívej, jak tu malou hoň. Je, taťuldo, že jí chce sežrát.
4: To snad ne. Necháš jí? Hele, šc, fuj, lehni.
3: Pořád za ní jezdí, taťuldo, honem.
4: Tak dělej, nastav jí nohu nebo tak. Já kvačím procedník a vylovím jí.
3: Měl si poslechnout tu paní v obchodě. Říkala, že je to dravec.
4: Dravec, nedravec, vylovím jí a dostane výprask. Takhle po ní mávnu.
3: Je, taťuldo, proč mě polejváš?
4: Honím rybu, tak ty takhle. Počkej, já tě dostanu.
3: Vždyť už nám teče voda pod postel. Já si jdu vzít radši plavky.
4: Že tě nechytím, no? No počkej, ne?
3: Tati, nespadni tam, neumíš plavat.
4: Ale jen se neboj, však já toho žravce chytím.
3: Vždyť už jsi jako vodník, kape ti voda ze šosu.
4: Co mi do toho pořád mluvíš? Už jsem ho mohl mít. Koho k nám teď čerti nesou? Urvajs, jdi otevřít. Počkej, už vím, jak na tebe. No počkej, překvapím tě jediným mohutným skokem. Raz, dva, tři a chňap. Jezusko, ty mankote. Co? No nazdar.
3: Tatuldo, přišel pan Novák. Jaja, co jsi to udělal?
1: Prosím vás, co to tu děláte? Máme promáčený celý strop. Vy máte akvárium?
3: Omyl, pane Nováku. Už nemáme akvárium. Jak vidíte, máme z něj materiál pro sběrnu surovin.
0: Tiki kalendář! Dnes je 12. října.
5: A svátek slaví Marcel.
0: Marcel.
5: Mm-hmm. Tohle jméno je odvozené od jména římského boha války, který se jmenoval Mars.
0: Mars. Mm-hmm. Mars byl římský bůh války, to si musím pamatovat. Mm.
5: Ano, ano. No a Marcel se pak vykládá jako malý bojovník.
0: Yeah. Marcelové, všechno nejlepší. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

skočí z jablíčka pana. Začni už, povídej, už jsem jak pěna. Kdo je ta princezna? Kdo je ten král?

0: Zastavit! Zastavit! No tak.
1: Nezabloudili jsme?
0: Já se přece vyznám všude, že ono všude trefím.
1: Takže jsme opravdu tam, kde máme být?
0: No samozřejmě.
1: A co bude dál, to se hned uslyší. Jestli pak poznáváte lidičkové, co to je? No ovšem, trumpeta. Taková ta velikanananánská, zakroucená, na kterou hrávají jenom ti nejsilnější muzikanti, protože je moc těžká. Ale určitě nevíte, že si na ní vyhrává do kroku huňatý, strakatý, chmířím porostlý čmelák, potulný muzikant.
2: Jo, vyhrávám. Jo, do krku. To jen občas fouknu do trumpety, jak jsem udýchaný z toho trmácení cestou necestou.
3: Dobrý den, pane čmeláku.
2: Co mě to jenom napadlo? Dát se najmout za trubače do čmeláčího hnízda, až kdo ví kde. Prý, abych je každé ráno budil, milost pány, jako by si nemohli zatroubit sami. Nebýt toho, že mi zaplatili předem. Lehnu si někde do mechu a ani se nehnu.
0: Být vámi, šéfíku, najmu si na tu těžkou trumpetu nosiče.
2: To bych taky udělal a dobře bych zaplatil. Jenom někoho šikovného najít.
1: Prosím, prosím, jsem vám k službám.
2: Ty, mravenče, ty to tak unese.
0: No pardon, šéfíku, vám zřejmě není známo, že mravenec je nejsilnější ze všech tvorů na světě.
2: V tom případě jsi ty ze všech tvorů nejchytřejší.
0: No, takže jsem, všechno znám, všechno vím, všemu rozumím, všude jsem byl a tady můj kamarád, Ferda Mravenec, všechno udělá, všechno spraví a všechno taky unese.
2: Tak popadněte trupetu a půjde.
0: Jestli je tady šéfe líbo, že ono, tak zahrajeme do kroku.
2: No to byste nejdřív museli umět.
0: To je pro mě mališkost. Pozor!

0: Pardon, šéfiku, pouhé drobné nedopatřeníčko, teď už mi to půjde přímo mistrovsky.
1: Víte co, hoši? Dáme si pohov. Mně nějak vyschlo v hrdle. Opatrujte mi trumpetu, já si zaskočím na kapičku šťávinky. Nejvíc mi chutná šalvějová, ale jetelová je taky dobrá. I hluchavková, nebo mateřídoušková. A pampelišková, divy zlá, prysky hrnko.
2: Víte, lidičkové, tenhle čmelák je takový, jak se říká, komotr z mokré čtvrti. Rád nasává. A jen vycucne šťávu z jednoho kvítku, šup, šup, šup, šup, už zase šplhá na další a přihýbá si splná hrdla, vlastně splná susáku.
3: Ty, Ferdo, já si trošičku zatroubím, jo?
2: A šéf se bude zlobit.
3: A dítě jenom maličko a tichoulince.
1: Co to bručí? Medvěd. Kde bručí je medvěd? 3x3 je 15. Ba ne, čmelák přece bručí. 2x5 je 9. Kde bručí je čmelák? Nějak se mi to plete, víte, kluci? Já vám radši zahraju, než si ještě zaskočím na krapítek šťávinky.

0: Hele, hele, někdo tluče na buben.
1: Baba, ne, to by bylo z pušky.
2: Někdo vystřelil.
3: Jaký pak někdo? Tady střílí z pušky jenom slavný lovec Střevlík Masoráta, to jsem já.
1: Pardon, kdybyste někoho trefil.
3: Proto střílím, abych trefil.
4: Jestli pak bys dokázal se střelit kvítek hluchavky, abych nemusel šplhat tak vysoko, když jsem zrovna dostal chuť na lokánek šťávulínky.
3: Aby ne, zalícím, zamířím, stisknu spoušť.
1: Prosím, pardon, já si zacpouší.
0: Tak střílej, střevlíku.
3: Co mi dáš, když ti ten kvítek plný šťávy se střelím?
4: Všechen svůj personál ti dám. Budou ti nosit pušku, jako mě nosili trumpetu.
3: Platí.
2: Tak vidíte, lidičkové, ani jsme se nenadáli a máme nového pána. Vykračuje si křepce, jako by měl na nohou 7mm bodky a my mu jen tak stačíme. Pytlík s puškou na rameni a já s těžkou brašnou plnou náboju.
3: Hned po západu slunce vyrazíme na lov, jasné?
1: No, že lov, to je moje, šéfíku, já totiž všechno znám, všechno dovedu. A tedy i lovit, příkladně slony.
3: Ne, slony, neznám.
1: No, pro mě to úplná maličkost, anebo levy.
3: Neznám.
1: Tigry.
3: Neznám.
1: Buvoli, zelený, jelený.
3: Neznám, co je to závěť. Já lovím červy, slimáky, chrousty a podobnou zvěř. Bírate žbroukovi, který se opozdil a posetnění spěchá do svého ukrytu. Číhám-li někde za kamínkem načekané, zalicím, zamířím, stisknu spoušť.
1: Pardon, šéfe.
3: Prach a broky.
1: To nic.
3: Co tě to napadlo sát na spoušť?
1: Když ono to jaksi samo. Prásko.
3: Kdybych věděl, že jsi tak hloupý, nikdy bych ti ručnici nesměřil.
1: Já už to víckrát neudělám, šéfíku.
3: Však já ti taky už nedovolím na ručnici ani sáhnout. Bude jí nosit mravenec. Ty jenom brašnu.
1: Ale že to byla šupa, co?
3: A ty věc, mravenče, že ručnice není žádná hračka.
2: Ano, nikdy nedáváme prst na spoušť.
3: Umí.
2: Ani když zbraň není nabitá.
3: Správně.
2: A nikdy se na nikoho střelnou zbraní nemíří.
3: Velmi správně. Mířit smí jenom lovec na čekané.
1: A to jste vy, šéfe.
2: Teď musím, lidičkové, mluvit docela potichu, abych nerušil Střevlíka Masoráda na čekané. Číhá. Přikrčený za kamínkem, číhá, ale zatím nic.
3: Alespoň žížálka, kdyby se ukázala, nebo pěkný tučný červ. Zalícil bych, zamířil, stiskl spoušť, prásk. A už by bylo něco na zub.
2: Mňam.
3: Spokojil bych se i s nějakým statným broukem. Třeba takový.
2: Jako jsem já.
3: Jako ty? No.
1: No, jenomže druhý takový brouk, jako jsem já, šéfíku, takový se nenajde.
3: Ty, poslyš, pytlíku, jak pak umíš běhat?
1: Úžasně rychle.
3: Tak běž.
1: Až kam?
3: Kamkoliv.
1: Ale ne, abyste si mě popletl s jelenem.
3: No, tak běž.
1: To se ví. Já se budu přímo vznášet. Obsahej se do bránice, běží zajíc k táboru.
2: Puškou se přece nemá na nikoho mířit.
3: To já jen tak.
2: A nikdy se nedává prst na spoušť.
3: To já jen
2: tak. Ani jen tak.
3: Já jsem Střevlík Masorát, já můžu, jsem přece lovec.
2: Uteč.

0: Jsi tu? Prosím tě, co je s tebou?
1: Já jsem zastřelený.
0: Ale dí, střevlík tě přece vůbec netrefil.
2: Netrefil?
1: A kam se nás hrabe nějaký takový střevlík masorát? A to bylo pořád, zalícím, zamířím, stisknu spoušť.
2: Ferdo.
0: To nic, pytlíku. Konečně asi ulovil nějakou kořist. Ale my si pro jistotu najdeme práci někde jinde.

0: promluvil lidičkové potápník Straž Rybka. Žije u malého rybníčku, nosí dlouhý hnědý kabát a vysoké hrozně moc chlupaté boty. Najal si nás, abychom mu pumpovali pod vodu vzduch. Divné, že? Kdo to jakživ slyšel, že by se pumpoval vzduch? Jenomže potápník Straž Rybka. Kdo pak uhodne, nač asi potřebuje pod vodou vzduch? No proto, aby mohl dýchat, když se potápí a loví všelijakou tu podvodní havěť.
1: Zazvoním, zapumpuješ, rozumíš?
2: To se mi, šéfe, zazvoníš, zapumpuješ, tedy zapumpujem, pumpovat, to je pro nás malič.
0: Kost.
2: Ano, maličká kost je pro... co pak je to? Je pro nás maličká kost. Hele, někdo zvoní.
0: Potápník.
2: Tak já mu jdu otevřít.
0: Pumpovat máme pytlíku.
2: Jo tak? Divné, Ferro, pumpujme a ono to nebublá.
0: Potápník přece pod vodou všechny bubliny chytá a strká si je pod fráček. Do zásoby, víš, na dýchání. Až jich bude mít dost. Slyšíš? Teď, konec pumpování.
2: Tady řeknu ti, Ferro, ten potápník ale plave, panečku, skoro jako já. No, Ferro.
0: Já se nesmál.
2: Hele, někdo zvoní.
0: Potápník.
2: To je divné, Ferro, pumpujeme a ono to bublá.
1: Proč pumpujete? Nezvonil jsem.
0: Ale zvoneček zacinkal.
1: Ale ne.
2: Trošičku, jo.
1: Neodmlouvat.
0: No prosím, zase.
1: Aha, to holky.
3: Tatíku, chlapíku.
1: Moje dcerky, larvičky, až dorostou, budou z nich brouci jako já.
2: A tady dcerky, larvičky, spanilé potápnice, máte tu čas s broukem, pitlíkem, který všechno zná, všemu rozumí, všude byl.
1: No tak, holky, no tak.
3: Tačko, tatičku, chyť nám rybičku.
1: Ale ne, abyste tropili neplechy.
3: Plum, plum, plum, plumpiny, pumpujte bubliny.
0: Dokud váš tatínek nezacinká, nemůžeme pumpovat.
3: Cililink, cililink, nazvonec, bubliny, pupiny, smravíme.
2: Že oni se nám, Ferdo, posmívají.
3: Pitlíku, šmitlíku, ty všecko.
2: No, šmítlíku, počkejte, však my si na vás taky něco vymyslíme.
0: Třeba tohle, larvičky, barvičky, housatadou. Jejda, lidičkové, ty se rychle schovali pod vodu. Bojí se totiž housat, že by je slupla, víte?
2: On se to taky povedlo.
0: A jestli budete pořád vřískat, vy tlachalky, postraším vás ještě víc.
2: Nech to, Ferdo, na mě. Housata, housata, jde na vás. To, no. Netopír. No co, proč se nebojíte?
3: Proč?

0: se ukáže. A dokážu pumpovat ještě rychleji, abyste věděli. A ještě rychleji. A ještě rychleji. A ještě rychleji.
1: Ty jsi tomu zase dal, pytlíku.
0: Kde je ta pumpa?
2: Zničená.
0: Pardon.
2: Jen na kusy.
0: To samo, šéfe.
2: Ničemníku.
3: Ničemníku, to bude máze.
0: Pardon.
4: Tak vidíte, lidičkové, naše služba u potápníka Straše Rybky dopadla neslavně. A teď jsme se ocitli, víte kde? No přece přímo u vás. A jestli máte ještě chvilku času, povíme vám pohádku o Bleše, která se proměnila v chlapčka.

0: mu dnes dal. Labyrint. Ne, ten už byl. Pometlo? Ne, to už taky bylo, to jsme probírali dokonce s Justínou. Ta tomu tehdy dala, že prý je... Ne, Hugo, soustřeď se, nechytej lelky. Lelky? To už taky bylo. Piggy je tu za chvíli a já nemůžu přijít na slovíčko do dnešního louskání oříškování. Novida. Poledne. Zvony zvoní. V krásné literatuře touhle dobou chodí polednice a Piggy tu bude každou minutu. No jasně, mám to, že mě to nenapadlo dřív.
1: Hugo! Už jsem tady. Já vím, kdyby tu byla Justína, tak by řekla, kdo pozdě chodí sám sobě, tento nám se škodí. Jdu o pidulinku později, ale podívej, co ti nesu. Chlebíčky od Laskonky. Chlebíčky. Hugo, co se ti stalo?
0: Vůbec nic. Vymyslel jsem parádní oříšek.
1: No jo, no, je na tobě řada. Dáš si chlebík? Ne?
0: Piggy, jsi jak Justína. Pořád se všechno netočí jenom kolem jídla.
1: Pořád ne, to máš pravdu. Ale dost, ale fakt dost často.
0: A přijde vůbec Justína? Čekáme na ní?
1: Dneska ne. Minule dostala na frak a urazila se. Tak dnes budeme louskat jazykové oříšky v klidu.
0: A Justína zatím v těch svých tlustých knihách po babičce hledá něco, co my dva nikdy neuhodneme, co?
1: A nebo vymýšlí vlastní slova.
0: To se má. Máme na co těšit.
1: Doufám, že ta svá slova bude hledat co nejdýl.
0: No, ale pozor, je to pořád kamarádka. Buď hodný.
1: Já jsem hodný. Tak hupinky hop do louskání. Co pro mě máš?
0: Napadlo mě, jestli bys věděl, co nebo kdo je klekánice.
1: Fujavice, brdavice, pomprlice, parádnice, klekánice, pleskovice, vlasatice.
0: Piggy, soustřeď se na tu klekánice, ano. Klekánice.
1: Klekání, něco s klekáním.
0: Jdeš na to dobře.
1: Klečet, papadat na kolena, padanice.
0: Tak zas tak dobře na to nejdeš.
1: Ne. Klekánice nemá s klečením nic?
0: No, vlastně má.
1: Takže klekánice by mohla být něco jako závod v klečení.
0: No.
1: Klečí se o závod a když je po všem, řekne se tomu, kdo to vydržel nejdýl. To byla ale povedená klekánice. A on řekne, ten vítěz jako řekne, vůbec mě netlačila kolena a udělal jsem osobní rekord.
0: No, Piggy.
1: Brkačka, hračka, mám to. Víc takových oříšků. Já mám bod.
0: Nemáš. Šel jsi na to nejdřív dobře, ale závod v klečení to není.
1: Tak, nevím a bod máš ty. A teď vysvětluj.
0: Klekánice je od slova klekání.
1: To jsem říkal.
0: A souvisí to nějak s hodinkami a hodinami.
1: No jo, klečíš, koukáš na hodinky a měříš si, jak dlouho ještě musíš klečet, aby strhnul rekord a vyhrál, víš?
0: Piggy, souvisí to s hodinkami, které nemáš. No co je? Co mlčíš?
1: Jsem úplně zmatenej. Zavedený, zničený, zaoříškovanej a zalouskanej. Nevím nic.
0: Dřív byly vlastní hodinky na patce obrovská vzácnost. Byly ukrutánsky drahé. Lidi své vlastní hodinky neměli, tak si určovali denní čas podle bimbání zvonů na věžích kostelů. Nebo se v těch zvlášť velkých městech, třeba v poledne, vystřelilo z děla. Střílelo se poledne.
1: Jo, takže ozve se bum a já kleknu? No to je jasný, kleknu, protože se leknu. Jak se leknu, začnu třeba koktat. A pak se říká bum zlo poledne a má z toho klekánici chudinka. To bude choroba, viď, ta klekánice, viď? Toho uleku, viď?
0: Ne. Neklekalo se kvůli uleknutí, ale klekalo se kvůli modlitbičce. třikrát za den. Ráno, v poledne a večer. Celý den lidi pracovali na polích, nebo na statcích, nebo v dílnách. Jakmile se rozezněly zvony, buď na kostelních věžích, nebo zvony v malých zvoničkách ve vsích.
1: Zvonky.
0: Lidi klekli a modlili se. A zvonilo se tak dlouho, jak dlouhá byla ta modlitbička, kterou se modlili. Jmenovala se Anděl Páně a trvala asi 2,5 minuty. Jmenovala se Anděl Páně a trvala asi 2,5 minuty.
1: Anděl Páně, to je film? Ne, to je dva filmy jsou to. A trvají mnohem díl.
0: Víš co, Piggy, klekánice, ano, drž se svého slova.
1: Tak dobře. Klekání jsou tedy takové hodně staré hodinky.
0: Vlastně ano, lidé se podle klekání řídili. Vstávali s ním, když vyšlo sluníčko, v poledne věděli, že je poledne a oběd, a večer večeře a čas, aby šli děti spát. Klekání svolávalo děti domů, když běhali venku. A navíc, jakmile se zvon rozezněl, lidé poklekli
1: a modlili se. Jo, tak klekání máme, no. A tak klekánice, ale tu nevím.
0: A co polednice, tu znáš, ne?
1: Jasně. Polednice. To je pěkná potvora, strašidlácká. Chodila v poledne a bylo hodně ošklivo z ní. A když bylo zvlášť neposlušné děťátko, brala si ty zlobivé děti.
0: Přesně tak.
1: Ještě, že teď už nechodí, když je ta moderní doba, že jo? Polednici teda nemám rád. Ne?
0: No a ta klekánice je taky taková podobná babice.
1: Vážně? Jsou dvě! Ty potvory jsou dvě!
0: No, už je to tak. Neboj, jsou to jen pověry. Ve skutečnosti samozřejmě neexistuje ani jedna. Ani nikdy neexistovaly. Jen se jimi děti strašily, aby poslouchali rodiče.
1: Mně by stačila jen ta polednice. K čemu dvě? K čemu klekánice navíc? No to nechápu teda.
0: Polednice se měla zjevovat v poledne. Klekánice měla práci večer. Sběr dětí, které se po klekání, hned jak se ozval zvonek a řekla se modlitbička, nedostavili domů. Chodila pak vesnicí a kontrolovala, jestli jsou všechny děti doma. Když narazila na nějaké pozdě se vracející dítko, čapla ho a...
1: Zdobla ho, co? Určitě si ho dala k večeři jako pralinku, co?
0: To není jisté. O klekánici se toho neví tolik jako o polednici. V některých vsích věřili, že pozdní návrat domů potrestá klekánice tak, že dítě na noc zavře do kapličky, ale že je ráno zas pustí a nijak jinak je netrestá.
1: Stejně bych se bál. Jeden nikdy neví. Asi je fakt lepší chodit včas.
0: Určitě.
1: Doma je to přece jenom nejbezpečnější, víš?
0: Přesně tak. Ale Piggy, no tak přece nevěříš na staré povídačky. Už jsem ti přece říkal, že polednice i klekánice jsou bytosti, které si vymysleli dospělí, aby jimi strašili děti. Nemáš se čeho bát, neexistují.
1: No dobře, Hugo. Máš bod. Ale příště prosím tě vyber něco strašidelného. Přece jenom
0: to jsem nevěděl, Piggy, že jsi takový strašpitel. Víš co? Dáme si ty chlebíčky od Laskonky.
1: To je nápad! Sníme je a pak mě dovedeš domů, jo?
0: Dojdeš sám? Proč bych tě měl vodit?
1: No, protože jeden nikdy neví.
0: Ale ty přece víš, že se ti nemůže nic stát. Že žádná polednice ani klekánice není. Že jsou to jen báchorky.
1: No, to vím, ale stejně mě dovedeš, jo?
0: Tenhle oříšek... To je tedy oříšek, vypráskanej, to jsem tomu dal.
1: Hele, ten bod, který teď máš, ti přece stojí za odvedení malého vystrašeného čuňátečka, prasátečka, Piggyška domů, ne?
0: Ty lumpe, ty si ze mě děláš legraci, ty se vůbec nebojíš.
1: No, to ti to trvalo, než si na to káp. Dáme si ty chlebíčky. Dáme si do nosu chlebíček.
0: To je dobrota.
1: Ale mohlo, aby si se mnou chlepat.

O prolhaném pejskovi. Byla jednou jedna psí máma a ta měla 3 štěňátka. Už je to tuze dávno, co žila. Tenkrát ještě lidé ani dveře nezamykali, tak byli

0: si čichl do vzduchu.
1: Jde k nám děda Balounovic.
0: A hned spustil.
1: Tady bydlíme. Pořád rovně okolo potoka. Nespadněte do rybníka.
0: Když děda Balounovic došel, zalezl pes do boudy a jen chvílemi očichával vítr, zda k ním zase někdo nejde. V té době bylo velkým vyznamenáním být psem. Psi byli pro každé město a pro každou vesnici tím, čím jsou dnes elektrické lampy nebo světelné signály na železnici. Taková krásná budoucnost čekala i tři novorozená štěňata, kterým máma často říkávala.
2: Tamhle na jedli žije kočka. Je to falešnice prolhaná. Nikdy si s ní nehrajte, ať se od ní nenakazíte tou prolhaností.
0: Na jaře se však mamince zdálo, že je dvorek plný kočičích stop. Čichala, čichala a byla z toho celá nesvá.
2: To asi fouká vítr od jedle a vzduch se drží při zemi,
0: namlouvala si.
2: Až se vyprší, tak to přejde.
0: Ale nepřešlo. A co hůře, Hariček se ke své škodě tůze změnil. Začal lhát. Byla třeba svačina a Hariček mlaskal, až se slepice přestávaly popelit. Teprve, když opravdu nemohl, pustil na své místo dorku. Ale za chvilku se mu mlíčko v bříšku slehlo, tož hrk mámě.
3: Niv, niv,
2: kousal dorku do ocásku.
3: Pusť mě, mám hlad.
2: Ale Haričku,
0: kňourala dorka,
2: ty jsi přece už měl.
3: Neměl,
2: hádal se Harik.
3: Ještě jsem vůbec neměl, pusť mě, niv, niv.
0: Jednou přiběhl Hariček k housatům a vybavl na ně.
3: Nif, nif.
0: To byla legrace. Housata utíkala a pípala, až v uších zaléhalo. A v tom najednou klof. Odkud si zezadu se přihnala stará husa.
4: Strač se, ty nezdárné psisko,
0: syčela vstekle.
2: Jejej, to byl džobanec. Pálil a bolel a cukal. Harik ani nevěděl, jak se dostal k mámě.
0: Naříkal, ale myslíte, že řekl pravdu, co se mu stalo?
3: Dorka mě kousla.
0: Lhal, protože věděl, že housata po dvoře honit nesmí. Ale máma se nedala ošálit.
2: Tak se mi zdá, Haričku, že nemluvíš pravdu. Dorka spí u špalku a vůbec nebyla u husí ohrádky. Vidím, že nejsi obyčejný pejsek. Vidím, že jsi prolhaný pejsek.
0: Musíme tě vyléčit, než začneš lhát ještě víc. Zítra v poledne, až budou psi ve vsi spát, s tebou půjdu k doktorovi. Doktor Bernardín bydlel u řeky. Přistěhoval se odněkud z Alp, kde získal lékařskou praxi. Mluvil špatně česky, ale doktor to byl náramný.
5: Co pak je, mein drahošek?
0: Zavrčel dobrácky. Máma hned spustila.
2: Náš milý Hariček lže, jako když tiskne. Tak s ním prosím něco udělejte.
5: No,
0: zamračil se doktor.
5: Ukaznul mi jazyk a šekl frr. Nejde to, že ne? To bude fášný neduch. Podýfáme se rentgenem.
0: Starostlivě se zamračil. Položil Harička do starých, rozeschlých necek a díval se na něj rezavou rourou od kamen.
5: Rentgen, to je důležitý přístroj. Ukazuje všechno i to, co je

0: pod kůží a mezi chluby. A ukazuje, že ten mladík si hrál s kočkou. Je samá kočičí blecha. Dokud je nefihubíme, bude samý lež, samý faleš, samý podvod.
1: Měl pravdu. Hareček si několikrát hrál s kočkou a dokonce s ní i obchodoval. Přinesl jí kůži ze tří jitrnic a ona mu dala zobák ze slepice a namluvila mu, že to je dráp z ledního medvěda. Miau. Doktor dal mamince krabičku s latinským názvem Antiblechin decocourus a nakázal jí:
0: posypejte charička třikrát denně tímto praškem. To je vzácná lék. Chariček musí být pořád v boudě. Nikam nesmí chodit, aby ty blechy jeho nemoc nepřenesly. To by být i velké neštěstí.
1: Měli jste vidět to utrpení po cestě. Byl už večer a ani jediný pes nespal. Psi nemají odedávna rádi kočky a jak ucítili na Haričkovi kočičí blechy, štěkali do ochraptění.
2: Hav, hav, havanec, kolem nás jde prolhanec!
1: Máma se červenala od čumáku až k ocasu a Harik dostal žduchanců jako máku. Hned, jak přišli domů, poručila úsečně:
2: do boudy a spát.
1: No, a tady by ta pohádka skončila, kdyby Hariček maminku poslechl a zůstal v boudě, aby opravdu nikoho nenakazil. Ale to neudělal. Pořád si vymýšlel, jak to chytře zařídit, aby nebyl v boudě sám. Obyčejně začal kňučet:
3: maminko, mě bolí v krku.
1: Nebo:
3: maminko, já mám žízeň.
1: Ale neměl žízeň, ani ho nebolelo v krku, to jen maminku omrzoval, aby u něho chvíli seděla. Dávno by byl už utekl, kdyby ho Dorka s Mindou nehlídali, protože jim to maminka přikázala.
2: Jak bych se jich jen zbavil?
1: Přemýšlel a jednou na to přece jen přišel.
2: Už jste to, holky, slyšeli?
1: Vyletěl najednou z boudy, až se obě polekali.
2: Na návsi se koná psí posvícení. Teď to hlásili v rádiu. Každý pes dostane 20 deka šunky a kdo tam přiběhne první, dostane celou prasečí hlavu.
1: Vydechli Dorka i Minda a než by zřekl švec, utíkali na náves a ještě jedna druhou strkala, aby tam byli dřív. Hariček vylezl z boudy a pelášil po pěšince k rybníku. U lávky si hráli děti na pikolu.
4: To je krásné štěňátko, volali, když spatřili Harička. Pojď sem, pejsku, pojď si s námi hrát.
1: A Hariček šel. Každý kluk a každá holčička si ho pochovali, každý si odnesl jednu kočičí blechu na košili a neštěstí bylo hotovo. Když se děti rozcházeli domů k večeři, psi z celé dědiny hafali, vily a ňafali.
2: Hav, hav, hafanec, kolem nás jde prolhanec!
1: Harik dostal, až z něj chlupy létali, ale to už bylo pozdě. Kočičí blechy se rozlezly po celé vesnici a odtamtud do celého světa. Lidé se naučili lhát a co je nejhorší, naučili se to i děti. Snadno je poznáte. Ošívají se, škrábají se za uchem a podrbávají se, protože je trápí ta lhavá štípalka. Když jdou po vesnici, psi za plotem cítí, co sebou nosí a štěkají, až uši zaléhají. Až budou jednou štěkat i na vás, pěkně se večer umýte a nikdy už nelžete. Vždycky se to pozná.

0: vtip.
1: Turista na Islandu se ptá starousedlíka.
2: A kdy tady bývá léto?
3: To máte různý. Letos bylo v pátek.
0: Na Islandu, to je tam, kde mají velikou zimu, víš?
2: A...
0: To je takový daleký ostrov.
2: Jakože léto už bylo, jo?
0: No, no, že bylo, ale bylo kratulinka.
4: Každý den mám hody, žeru všechny plody, sladké i kyselé. Nemám jiný program, spravil jsem se o gram, vážení přátelé. Když je něco jedle, tak do toho hnedle vyvrtám pár dírek. Jídlo, jídlo, jídlo, to je moje sídlo, to je můj kvartýrek. To je můj kvartýrek.
5: Pohádky pro Dášeňku, aby tiše seděla. Pohádka o psím ocásku. Tak poslouchej, Dášo, když budeš chvilinku pěkně sedět, povím ti pohádku. O čem pohádku? No třeba pohádku o psím ocásku. Tak jednou byl jeden pejsek, Foxlik se jmenoval. Víš, jak vypadal? Celý bílý byl a měl jenom černá ušiska a oči černé jako gagát a čumáček černý jako antracit. A jako znak, že je pravý a čistokrevný teriér, měl v puse na patře černou skvrnu, jako ty ji máš. A ocásek tím měl takhle dlouhý, skoro tak dlouhý, jako byl jeho vlastní rodokmen, a tím ocáskem dovedl švihat, že jim mohl tulipány stínat. To neměl dělat, Dášenko, ale takovou měl sílu v ocásku. Ten pejsek Foxlík byl veliký hrdina, nikoho se nebál. Hodné lidi nekousal a návštěvy taky ne, to se totiž nemá dělat. Ale když slyšel o někom nedobrém, třeba o loupežníkovi, tak na něho šel a zadávil ho. Chytil ho jednoduše za krk a zatřepal jim, až bylo po něm. Jednou slyšel, že v horách žije v takové skalní boudičce, čili jeskyni, přeukrutný drak. Víš, co je to drak? To je takový zlý a nepěkný sedmihlavý pes, který požírá zvířata i lidi, ba i pejsky, jen si to považ. Představ si, co toho takový drak sežere, když má sedm hlav. A na toho strašného draka se Foxlík vypravil, že ho jako zadáví. A co myslíš, zadávil ho? To se rozumí, že zadávil. Skočil mu na ucho, jako ty to děláš, mamince, a drak naříkal a utekl. Takový byl ten Foxlík hrdina. A jednou se ten udatný Foxlík vypravil proti samotnému přeukrutnému tatarskému chánovi, který se jmenoval Pelichán a bydlel tamhle ve Strašnicích. Nejdřív na toho tatara statečně zaštěkal. Chán Pelichán se lekl, až mu srdce spadlo do kalhot a třásl se tak, že nemohl ani své brejle najít. A protože neměl brejle, viděl špatně a jak ten Foxlík neohroženě mával ocáskem, myslel si, že to mává nějakou šavlí či palašem. I popadl svůj vražedný meč a počal jím šermovat proti Foxlíkovu ocásku a také mu ho nešlechetník jeden špičku usekl. Foxlík, to se rozumí, se dožral, nechal ocásek ocáskem, naježil srst a zakousl se tatarovi do kalhot. Ale protože tomu tatařínovi spadlo srdce do kalhot, prokousl hrdina Foxlík srdce chána Pelichána a ten na místě padl mrtev a víckrát se v kraji neukázal. Na věčnou paměť toho slavného vítězství si všichni přímí a čistokrevní potomci rekovného Foxlíka, takzvaní hrubosrstí foxteriéři, dávají useknout špičku ocásku. Také ty, Dášeňko, si ji dáš useknout, až přijde čas. Pravda, že to trochu bolí, ale musí se to provést šikovně. Tak, a už to je. Děkuju za posezení.
0: Vigi básnička. Nejradši se pase vepř neboli prase, protože mu všecko chutná, kulatý se v pase. A teď ještě jednou. Nejradši se pase vepř neboli prase, protože mu všecko chutná, kulatí se v pase. Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

No vida, konečně se nehádáte. Ale Hurvinku, na Máničku si ještě budeš muset hezkých pár let počkat.

0: krásnej děda.
1: A ještě ke všemu neuměl počítat.
0: Jak to?
1: No kolik je polovina ze 4?
0: Mám říct mezisoučet nebo konečné číslo?
1: Konečné číslo.
0: Tak mi půjč kalkulačku.
1: Kalkulačku nemám, ale za to mám jednu bezva básničku o dalším mlsném dědovi. Poslouchejte. Neboštík dědoušek chodíval na houby. Nebožka babička dala je do trouby. Nebožka bába bejvala ráda, když jí ten dědoušek drbával záda.
0: To já taky rád.
1: Počkej, to není celý. Nebožka babička chodila na švestky. Neboštík dědoušek vybíral z nich pecky. Nebožka bába bejvala ráda, když jí ten dědoušek dával z nich jádra.
2: No, to tedy byla skromná babička, když jí stačily pecky.
1: To teda byla.
3: To jo.
1: Taky si ten dědeček nemohl vynachválit.

0: No nazdar. To si měl ten dědeček co pochvalovat?
1: Co by ne? Ta babka byla někdy i užitečná.
2: Nebožka bába zabila švába, neboštík dědek byl toho svědek, neboštík dědek byl toho svědek.
3: Tahle byla opravdu užitečná a taťulda povídal, že některá babička má spolky s čertem.
4: Bábinko?
0: Neboj, pan Spejbl určitě nemyslel mne.
1: Kde pak? Já myslím...

0: nebo tuhle? Sedí dědek na dubě, hladí babku po hubě. A ona ho po hřbetě, dobře je nám na světě.
1: No, Hurvájs, prosím tebe, kde jsi to vzal?
0: To je lidová básnička od Luhačovic. A tahle je z Hradecka.

0: Proč pak ty, Jakube, máš vlastně rád kameny?
1: Zdědil jsem to po dědečkovi. Vyprávěl mi, že kameny jsou schránky a v nich jsou ukrytá tajemství. Některé jsou léčivé, v jiných se skrývají kouzla nebo osudy. Alchymisté hledali kámen mudrců a dobrodruzi zase drahokamy. Ale každý kámen si sebou nese nějaký příběh. Třeba tenhle tmavě žíhaný valounek v mojí sbírce.
2: To je přece žula. Vypadá, jako by to byla dříve kostka.
1: Správně. Byla to dříve dlažební kostka, než jí voda obrousila.
0: A proč máš ve sbírce pamětních kamínků a oblázků i nějakou dlažební kostku?
1: To uvidíte, když přijedete do Vodňan. Nejen, že je celé město pečlivě vydlážděné těmito kostkami, ale rádi se vám tu pochlubí, proč se říká chytrej z Vodňan. Kdysi dávno cestoval krajem císař pán. Daleko před ním jel posel, který zařizoval, aby ve městě, kterým má císař projíždět, bylo všechno v naprostém pořádku. Takový posel dorazil jednoho dne i do Vodňan. Rozhlížel se chvíli po městě a hned mu bylo jasné, že není na tak vzácnou návštěvu připraveno.
3: Musíte si vydláždit náměstí. Císař přece nemůže přijet na plácek plný bahna a kaluží.
1: Řekl po prohlídce městské radě.
0: My bychom samozřejmě rádi přivítali císaře co nejlépe.
1: Začal purkmistr a městská rada živě přitakávala.
0: Ale to víte, doba je zlá, sedlákům se neurodilo, rybníky taky nenesou co dříve, do toho ty války. Město prostě nemá v pokladně ani zlatku na kamennou dlažbu. Je nám to opravdu líto.
3: Dobře, dlažební kostky necháme přivést za císařovi peníze, ale vydláždit si to tu už musíte sami.
1: Přistoupil posel na vychytralost radních.
3: A přijedu si to zkontrolovat.
1: Když se ale počase vrátil do Vodňan, nevěřil svým vlastním očím. Všechny ulice města i nejmenší uzonké uličky na předměstí byly čerstvě vydlážděny. Pouze náměstí, místo, kde se měla zdržovat vzácná návštěva, bylo stále plné bahna a kaluží.
3: Co to má znamenat?
0: Chtěli jsme čerstvě vydláždit i příjezdové cesty a na náměstí už nezbyly kostky. To víte, jsme chudé městečko, rádi bychom vyhověli, ale na dlažbu náměstí už kámen nemáme.
1: Posel nemohl údivem nad drzostí měšťanů ani promluvit, ale co naplat. Císař pán už byl na cestě a náměstí plné bláta. Musel tedy rychle nechat přivést další dlažební kostky na královské útraty. Ovšem vodňanští oslavovali. Komu se podaří přijít zadarmo k vydláždění celého města? Jenom chytrým z Vodňan.
2: Teda Jakube, lidi jsou vážně chytráci.
1: No, já znám i chytré prasátko. I když u něj je důležitější dobré srdce. To zdědil po svém praprastrýci. Chrochňátko je krásně růžovoučké, vymydlené prasátko, které si žije v zemanství u starého kance v Hoslovicích. Jako to prasátko v žitě. Má krásné jméno, útulný chlívek a zemanka Tereska ho chodí odpoledne drbat za ušima. To jeho praprastrýček, starý kanec, byl na tom daleko hůř. Byl tak sám, že dokonce ani nebyl nikdo, kdo by mu dal jméno. A tak je dodnes známý jenom jako starý kanec. Jenže jemu to vůbec nevadilo, protože nic jiného neznal. Byl rád sám. Celé dny se proháněl po lese v lidu prázdném pošumaví a byl šťastný. Mohl si rýt, kde chtěl, všechny ponravy a kořínky byly jen jeho. A těch bukvic, to bylo jeho nejzamilovanější jídlo. Vždycky si jich na zimu nastřádal plnou jeskyni pod vrcholem kopce. Až jednou se všechno změnilo. Pošumaví není moc úrodné, proto se tam lidé stěhovat nechtěli. Potřebovali spoustu odvahy a síly, aby tu mohli začít budovat hospodářství. A takový odvážlivec se našel. Byl to Jirka, dřevorubec.
0: Podívej na to krásné dříví.
1: Ukazoval manželce Terezce první pokácený strom.
0: Z toho vypálím takové uhlí, že mi za něj ve Volyni budou platit zlatem. Vykácím všechno až po ten potůček a tam nám postavím chaloupku. A až k vrcholu kopce to všechno patří nám.
2: Máš pravdu.
1: Přisvědčila Terezka.
2: Je tu nádherně. A tady si uděláme malé políčko a vypěstujeme si na zimu trochu obilí. A příští rok už bychom si mohli za peníze z uhlí koupit nějakou slípku nebo kozu, aby měli děti občas vajíčko a mlíko k snídani.
1: Přisvědčila Terezka. Starý Kanec měl poklidu. Od rána do večera dřevorubec Jirka sekal nebo řezal dřevo a Terezka s dětmi šmejdili po lese, sbírali houby a borůvky a klestí a kdo ví, co ještě. Barborka s Vojtíkem pořád někde pobíhali, hráli si na schovávanou, pokřikovali a v kořenech stromů si stavěli pokojíčky. V celém lese nebylo místečko, kam by se Kanec na chvilku natáhl a neslyšel dětské výskání nebo údery sekyrky. Až přišel Martin. Znáte to, Martin většinou jezdí na bílém koni, jenže toho roku vzal sebou zřejmě celé stádo. Sněhu napadlo tolik, že to ani starý Kanec nepamatoval. Les stichnul a zesmutněl. Nikdo nevýskal, nikdo nesekal ani neřezal a starý Kanec poprvé v životě pocítil samotu. Najednou se mu po těch rozjívených lidech zastesklo. Jak asi žijou v té malinké chaloupce pod sněhem? Políčko měli malé, obilí moc mít nebudou a Jirka se v těch závějích do Volyně nedostane, aby prodal uhlí a přinesl něco k jídlu. A sníh leží tak dlouho a nechce slézt. Kanec na lidi myslel stále častěji. A nakonec to nevydržel. Šel se podívat k chaloupce. Nahlédl oknem a viděl na vlastní oči to, co už tušil. Všichni byli pohublí a choulili se u kamen. Jsem to ale... Vždyť mám jeskyni plnou bukvic. Můžu jim pomoct? Zaradoval se starý Kanec a radostí zachrochtal. Podivný zvuk vyrušil Jirku z klimbání, on vzal do ruky hůl a vyrazil z chaloupky. Před chalupou stál obrovský Kanec, jakého ještě neviděl. Hladovému Jirkovi připadal velký jako zubr. Stál klidně a díval se Jirkovi do očí.
0: Víš, jsem hrozně unavený a hladový. Jestli mě chceš sežrat, tak se ti asi neubráním.
1: Řekl Jirka, ale Kanec zavrtěl hlavou, otočil se a pomalunku odcházel. Jirka si odechl, jenže po chvíli se Kanec zase zastavil a ohlídl se po Jirkovi.
0: Snad nechceš, abych šel za tebou?
1: Podivil se Jirka a Kanec pokýval hlavou. Jirkovi najednou připadal tak přátelský, že za ním skutečně šel. Kanec ho dovedl až ke své jeskyni a ukázal Jirkovi zásoby bukvic. Jirkova radost neznala mezí. Nanosil do chaloupky bukvice a Terezka z nich upekla placky. Jakmile sníh povolil, vydala se celá rodina s uhlím do Volyně.
4: Tak co, cácorko?
1: Ptal se kupec Barborky, když jim za uhlí nakládal na saně pšenici a vejce.
4: Nezapomněli jste ještě na nějakou dobrotu?
2: Jasně, že zapomněli.
1: Ťukla se Barborka do čela.
2: Dejte nám ještě pytel jablek pro starýho Kance.
1: Ale starý Kanec nedostal jen ten pytel jablek. Na památku, že zachránil první obyvatele Hoslovic od hladu, Jmenuje se po starém kanci místní hospoda i celé zemanství. A jeho praprasinovce Chrochňátka můžete dodnes v Hoslovicích potkat.

0: No, to se řekne. Sova je moudrá, že jo? Nerije. Kdo nerije a neokopává, tomu se to čte. Ovšem v těch knihovnách, co tam mají prachu, neutřou to, ale čtou. No jo, tak to pěkně utřeme. Aha, tady. Mám to naloženo. Založeno. Jistě, přesně. Přesně. Tak jsem si to myslela. A zase to sadaření. No, že? Vždycky ti tento nonc čtenářové přijdou stejně jen na to, co my domácnostní. Tento nonc dávno víme. Jak jinak taky, že?
1: Ahoj, Justýna!
2: Co? No, Růžovka, ty, oh, ty pumprdlíko, ty, oh, ty, takhle na mě vyskočit ze záklopky, ze zálohy, no, a je to. Tak jsem se lekla, upustila jsem knížku i západku.
1: Jako západku?
2: Základku, závlačku, ne, záhrabku, ne, tento nonc, to do té knížky, jak se to, no, do knížky.
1: Do knížky, záložku?
2: No, záložku, založila jsem ten ořech.
1: Ty jsi založila záložkou ořech?
2: Ale ne, myslela jsem knihu a na té stránce byl ořech.
1: Budeš pěstovat ořechy? Já myslel, že rostou tak nějak jako sami?
2: No, ořechy, tento noc, no ty vaše.
1: Naše ořechy? Čí naše? Já žádné nemám to.
2: Na ty louskací přece, Piggy, jak je tento noc, louskáte.
1: No, to spíš asi laskonka louská ořechy, na Vánoce hlavně louská.
2: Já měla krásný ořech. 5 švestek. A pak si mě vylekal a teď zase nemám nic, to je hrůza.
3: Ahoj, Piggy, ahoj, Justýno. Promiňte, zdržel jsem se. Já jsem se totiž začetl.
2: Začetl, co? No, jistě. To se dalo čutat. Čekat. Nazdar, Hugo.
3: Co je, Piggy? Proč tak divně koukáš?
1: Protože Justýna měla ořech, co byl 5 švestek a v něm byla záložka a pak jsem ji vylekala a teď nemá nic.
3: Je, to je tedy vtipné, že? To je asi nějaká hříčka. Asi jste se na mě domluvili, že? Ale já, abych tak řekl, nějak nerozumím.
1: No to já právě taky ne, tak se jen koukám a čekám, až mi to dojde.
2: Vy jste mi teda parťáci. Jeden leká a druhý chodí pozdě. Začneme kvapčasí. Čas kvapí. Dneska mám 5 švestek.
1: Slyšíš, Hugo? Švestky jsou tu. Teď ten ořech se záložkou.
2: Švestky, 5 švestek, to je ořech.
3: No, ořechy máme rádi, ale naše jazykové oříšky, to je teprve krása, že? Jazykový oříšek pro nás máš, Justýno?
2: No, říkám, že mám 5... Počkat, moment, tady něco nehraje, že vy mi to děláte na schvál,
3: co? No? Děláme na schvál, Justýno?
2: Že si ze mě děláte lajdáci, legraci, jak přijdu s ořechem, tváříte se, jako byste neuměli do 5 napočítat. A všelijak se cídíte, tydlíte, divíte a děláte, jako bych nic neřekla a hloupě se ptáte a vůbec... To je snad nějaké tento noc splynutí, totiž stydnutí, spiknutí.
1: No tak teď už ti nerozumím vůbec.
3: Justýno, co tě to popadlo? Nikdo se nespiknul, hádáme se s tebou rádi. A musím uznat, že tvé oříšky jsou čím dál lepší. Tak co to plácáš?
1: No. A to ještě nezačala o tom založeném ořechu, pořád je jen u švestek.
2: Cože? Já plácám. Vy plácáte. Řekla jsem, že dnes půjde o 5 švestek. Švestek. Proč se říká, zbal si svých 5 švestek. To je dnešní ořech a měla jsem to v knížce od Hedy. Zaleštěné. Založené. A teď to nemám, protože mě tohleto pometlo vylekalo a záložka je puč. Puk. Ne, fuk. Fuč.
3: Aha, takhle, Justýno, my jsme nepochopili, že to je ten oříšek.
2: Nechápu, co je na tom k nepotopení. nepochopení. No ale dobře, dobře. Hlavně začneme, prosím vás. Proč se říká a jak vzniklo zbal si svých 5 švestek?
1: Je to zná?
3: Já taky.
2: No to je jasné, to zná každý. Ale zapištěli, zamýšleli jste se nad tím někdy? Proč se to tak asi říká? Proč švestky? Proč 5?
1: Já jsem se nad tím asi nikdy nezamýšlel.
2: Hugo, co ty?
3: No já popravdě taky ne.
2: No výborně, takže já mám bod. To bylo jednoduché. A to jsem si myslela, že to dneska bude příliš kladné. Totiž snadné. Víte aspoň, co to znamená?
3: To bychom asi dali dohromady. Co říkáš, Piggy?
1: To se přece říká ve chvíli, kdy třeba máš od někud odejít. Zbalím si svých 5 švestek a jdu. Vyď, Hugo.
3: No, znamená to, že si pozbírám a zbalím svých pár věcí a jdu. Je to tak, Justino?
2: No, víceméně.
3: Tak nám řekni, jak to celé vzniklo. To je zajímavé. Když se nad tím zamyslím, tak mi to moc smysl nedává. Proč zrovna ty švestky?
2: Ano, správně. To je na tom to zajímavé. Narazila jsem na to v jedné knize, co mám...
1: Na půdě, my víme.
2: Ne, co jí mám půjčenou od Hedy.
3: Ty jsi začala půjčovat knihy od slečny učitelky Hedy Okaté?
1: Dozírám.
2: Je to kniha o historii pěstitelství. Žádný hloupý tento nonc, klofan, román.
3: Aha, tak nic.
2: No, žádné nic. Naokvak. Naomak. Totiž naopak. Totiž zemědělství, to je nejdůležitější. A vždycky bylo. Živilo se jim mnoho lidí, denně dřeli na poli, starali se o dobytek, pracovali v sadech a podobně.
3: No ano, ano, to víme. A co ty švestky?
2: Hned, hned, Hugo. Ty jsi mi najednou nějaký uspěchaný. Kde jsem to, tento nonc, no.
1: No. A podobně, jsi říkal.
2: Aha, no, ano. A podobně. Co?
1: No. Říkala jsi, jak moc pracovali a podobně.
2: Co pracovali? Co pracovali? Dřeli na těch polích a přitom byli vlastně spokojeni. Zemědělci, sedláci, rolníci bývali nedůvěřiví k různým novotám.
1: Novotám? Jaké mohly být kdysi novoty na poli?
2: Oho, to by se zdivil, Piggy. Tak třeba tohleto rybníkářství nebo i to sadařství. To všechno postupně kvíkalo, vznikalo a lidé se všechno teprve museli učit a hledat způsoby, aby všechno rostlo a aby se uživili.
3: Budou no. Už prosím, ty švestky...
2: Nepřidružovat, nepřerušovat,
3: pardon.
2: Hugo. To s těmi sady přímo souvisí s ořechem.
1: S tím založeným.
2: No ano, v knize... Tam, kde jsem to měla založeno, píšou, že ti první sadaři to neměli vůbec jednoduché. Rolníci se jim smáli a vyčítali jim, že jsou líní pracovat na poli, tak jako oni, a věří nějakým pochybným novotám, na kterých chtějí zbohatnout.
3: Aha, takže byli asi škodolibí a radovali se z každého neúspěchu těch sadařů, viď?
1: Co to je neúspěch u sadaře?
3: Třeba malá úroda.
2: Přesně, Hugo. Třeba takový sadař měl švestkový sad a přišel kas, totiž ten mák, mráz a zničil veškerou úrodu až na pár švestek.
1: Chudáci švestkaři.
2: A sadaři. Sedláci se jim vysmívali, že si mají zbalit těch svých pár švestek a jít zase zkoušet štěstí o dům dál. A to je ten můj ořech.
3: Taková věc musela být asi pro sadaře tragédie, protože mu tak umrzl zdroj obživy a musel tedy opravdu o dům dál.
2: A dodnes z toho máme to úsloví o 5 peckách. Neckách. Ne, švestka, tak.
1: Vážně se to říká kvůli zmrzlým švestkám? Fakt jo?
2: No Piggy, ty jsi Tomáš. Stejný Tomáš, jako byli ti sedláci, co nevěřili sadařům.
3: Piggy, ale není Tomáš.
2: Ale Hugo, přece neříkám Piggy mu, že je Tomáš. Říkám mu, že je Tomáš. Říkala jsem, že je nevěřící Tomáš.
3: Aha.
2: Hugo, chceš snad říct, Hugo, že nevíš, co znamená, když je někdo nevěřící Tomáš?
3: No tak to... No.
1: Já to taky nevím. A nejsem Tomáš, jmenuju se Pig.
2: Mám já to ale trápení s váma. No, aspoň mám oříšek na příště. Nevěřící Tomáš? A oni to neznají. Píšu si. Tomáš, neznají. To byste se nikam daleko nedostali. Kde byste bez mě byli? Na mě si jen tak nepřijdete. Takže za dnešek mám bod, že? A příště bude za Jonáše, totiž za Tomáše. No, no, Růžovko, zapiš mi ho.
1: Jonáše nebo Tomáše?
2: Hod.
3: Taky nevím.
2: Totiž bod.
1: Bod?
2: No, bod.
4: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pejsek Fešák.
1: I ten nejškaredější pes na světě má právo být šťastný a mít svou vlastní rodinu. Dokáže překonat překážky a zazářit.
4: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Pejsek Fešák v kinech od 15. října.
1: Piggy

0: To není možný, tohleto, to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no, naučili se to.
0: No, no to jo. No. No, ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidýlek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha zvědavost. Když chceme poznávat a zkoušet nové věci, většinou nám přitom na rameni sedí moucha zvědavost. Musíme si však dávat pozor, abychom nebyli zvědaví až příliš. Poklad aneb o zapomenutém tajemství. Jednou za 14 dní v sobotu chodívali Ferda s Kubou k babičce. Teda říkali, že jdou k babičce, ale samozřejmě šli i za dědečkem. Na návštěvu se vždycky těšili, měli je rádi. Nejenže babička něco dobrého uvařila nebo upekla, ale mohli běhat po zahradě, pracovat s dědečkem v dílně nebo šmejdit na půdě. Tuto sobotu vyrazil Ferda k babičce a dědečkovi sám. Kubu bolelo v krku, takže zůstal doma v posteli, pil zázvorový čaj a díval se na pohádky.
1: Ahoj, vnoučku!
0: Přivítala Ferdu babička.
1: Maminka volala, že dnes dorazíš sám?
0: Děda si šel k sousedovi půjčit sekačku, ta naše zase zlobí. Za chvíli bude hotový oběd, běž se zatím hrát. Poprosila ho a dál se věnovala vaření. Ferda vyšel na dvorek a přemýšlel, co bude dělat. Bez Kuby to nebylo ono. Ve dvou se zabavili snadno, ale takhle... Děda se určitě zapovídal se sousedem, když pořád nejde. Říkal si v duchu Ferda. Půjdu se podívat na půdu. Ferda měl komůrku pod střechou nejraději ze všech míst v domě. Působila tajemně. Ve slunečních paprscích, které pronikaly skrz malé okýnko, viděl vířící se prach. Sem tam po strouchněvělých trámech proběhla myška. Všude ležely staré věci. I když tu byli Ferda s Kubou už několikrát, pokaždé našli něco zajímavého. Knihy, oblečení, nábytek nebo různé jiné, pro babičku a dědu už nepotřebné, harampádí. Ferda se postavil doprostřed půdy a rozmýšlel, kam se podívá.

zahlédl úplně v rohu poličky složený papírek. Natáhl se pro něj, ale byl daleko. Ferda se skočil ze židle. Rozhlížel se, potřeboval něco, co na židli postaví, aby byl ještě o trošku výš. Knížky, napadlo ho. Pozbíral na půdě ty nejtlustší svazky a položil je na židli. Nevypadala bezpečně. Za jiných okolností by se nahoru bál vylézt, ale strašně ho zajímalo, co by na papírku mohlo být napsáno nebo nakresleno. Opatrně tedy na knížky stoupnul, zachytil se dveří skříně a papírek z poličky vytáhl. Když ho rozbalil, zesmutněl. Žádný obrázek, ani nápis. Jen samé tečky a čárky. Zklamaně strčil papírek do kapsy a šel dolů. Babička právě volala k obědu. Dědeček už seděl za stolem. Ahoj, Ferdo, kde ses schovával? Hledal jsem tě na zahradě i v dílně a ty nikde, řekl vesele dědeček. Byl jsem na půdě a našel jsem tam tohle. Ferda vytáhl pomačkaný papírek z kapsy. Myslel jsem, že je to dopis nebo starý obrázek, ale koukej. Jen nějaký tečky a čárky. Dědeček si papír prohlížel. To ale nejsou obyčejné tečky a čárky, kamaráde. To je Morzeovka, šifra, tajné písmo. Ferda zbystřil. Vážně? A kdo tam ten papírek schoval a co znamená? Dědo, to musíme vyluštit, to bude tajná zpráva. Ferda byl nadšený. Jo, Ferdo, s tím ti bohužel nepomůžu. Už si Morzeovku nepamatuju. Ale někde tady mám knížku, podle které bys mohl vzkaz rozluštit. Po obědě ji najdeme, navrhl dědeček. V cuku letu měl Ferda snězenou polévku a popohánil babičku, ať mu nandá brambory s květákem. Zhltnul i druhý chod a netrpělivě čekal, až dojí i dědeček. Bzzz, taky jsi tak napjatý. Bzzz, co tam asi bude? Bzzz. Moucha zvědavost byla stejně nedočkavá jako Ferda. Už... zeptal se Ferda, když dědeček spolknul poslední sousto. Jo, jo, jdeme hledat, prohlásil dědeček. V knihovně bylo tolik knížek, že trvalo celou věčnost, než objevili tu pravou. Ferda se s ní posadil ke stolu a písmenko po písmenku, čárku po čárce, tečku po tečce porovnával s papírkem. Nešlo to. Všechno si bylo tak strašně podobné. Vzkaz vůbec nedával smysl. Jak to jde? Volala několikrát z kuchně babička. Nejde vůbec. Ferda nevěděl, jak dál. Vzal papír a hodil ho na zem. To je jedno, bude tam stejně napsaná nějaká blbost, říkal si. Ale stejně chtěl vědět, co vzkaz skrývá. Oknem vlétla dovnitř moucha zvědavost. Chvíli pozorovala Ferdovo marné snažení. Viděla, jak zahodil papír, pak ho sebral a začal znovu. Po chvíli Ferda knihu zavřel a zase to vzdal. Pak ji znovu otevřel a opět zkoušel luštit. A tak pořád a pořád dokola. Bzz, nevzdávej to! Bzz, došel si až sem! Bzz, zkus to ještě! Šeptala moucha. Třeba uděláš pořádný objev. Bzz. Když to vzdáš, možná se nedozvíš velké tajemství. Bzz. Máš pravdu, nemůžu teď přestat, musím to rozluštit, myslel si Ferda a pokračoval. Překreslil si čárky a tečky na nový papír. V původním se už ztrácel, celý ho počmáral. I kvůli tomu se nemohl pohnout z místa. Najednou se začalo dařit. První slovo. Druhé. Třetí. Je to věta. Babi, dědo, mám to! Volal Ferda, když přiběhl do kuchyně. Píše se tu.

Poklad najdeš za kůlnou pod kamenem. Ferda na nic nečekal. Utíkal za kůlnu. Odvalil jediný kámen, který tam byl, a začal hrabat v hlíně. Narazil na kovový předmět. Cítil, jak se mu rozbušilo srdce. Poklad! A on ho našel! Ze všech sil zabral a vytáhl kovovou krabičku. Když s ní zaštěrchal, uslyšel cinkot. Něco tam je? Zaradoval se. Babička s dědečkem právě přicházeli. Na co čekáš? Otevři ji! Vybízel Ferdu dědeček. Vypadalo to, že i on s babičkou jsou zvědaví, co Ferda našel. V krabičce byl velký starý odznak. Krásný odznak, možná zlatý. Byla na něm dvě křídla, která spojoval zvláštní erb. Když vzal Ferda odznak do ruky, zabíral skoro celou dlaň. Bzz, co to je? Moucha zvědavost vyvalila oči. Teda, ty se máš, Ferdo, usmíval se dědeček. Ten musí být vážně vzácný, opravdový poklad. Nevíš, dědo, co znamenají ta křídla a erb? Ptal se Ferda. Nevím, Ferdo. Bohužel, pokrčil rameny dědeček. Dědo, nemohl by se mnou zajít do knihovny, prosím, v nějaké knížce bysme mohli najít odpověď. Přemlouval Ferda dědečka. Tomu se moc nechtělo, těšil se, že se po obědě pěkně natáhne a schrupne si. Když ale viděl, jak je Ferda nadšený, souhlasil. Vydali se spolu do knihovny. Naštěstí měli otevřeno i v sobotu. Našli knížku o erbech i knihu o odznacích. Ferda si knížky pročítal a našel, co hledal. Odznak byl opravdu vzácný. Musel patřit nějakému pilotovi, který ho dostal za zásluhy. Nejvyšší řád, jaký lze v letectví získat. Ferda chtěl honem všechno vyprávět rodičům a Kubovi. Udýchaný přiběhl domů. Tatínek zrovna seděl u večerních zpráv. Tatí, koukej, našel jsem poklad! Křičel Ferda. Sotva popadal dech a podával odznak tatínkovi. Ten si jej prohlížel. Vypadalo to, jako by ho snad už někdy viděl. To není možné! Ferdo, víš, co to je? Tenhle odznak jsem našel kdysi dávno na poli. Byl jsem ještě malý kluk. S kamarádem, plyšovým medvědem, jsme si hráli na hledače pokladů a já mu připravil tajnou stezku se šifrou. Ty jsi našel tu morzeovku, viď? Ptal se tatínek. Ferda přikývl. Jenomže ten kamarád se odstěhoval, pokračoval tatínek, a já na odznak úplně zapomněl. Ferda si prohlížel svůj poklad a zesmutnil. Co pak je? Zeptal se tatínek. Ty teď ten odznak asi budeš chtít zpátky, když je vlastně tvůj, řekl Ferda. Naopak, ty jsi ho našel, ty jsi hledač pokladů. Je jen a jen tvůj, Ferdo. Ferda byl šťastný. Všechno to snažení se mu vyplatilo. Kdyby vzdal luštění morzeovky, nedržel by teď v ruce tak krásný a vzácný odznak. Když Ferda odběhl do pokojíčku za Kubou, tatínek se pohodlně usadil do křesla a s úsměvem řekl mamince. Je to můj kluk. Je celý po mně.

0: Přijde vnuk za dědou a ptá se ho.
1: Dědo, ty nemáš zuby, že?
2: Ani jeden, zašišlá děda.
1: Tak mi podrž ten chleba se šunkou, říká vnuk.
2: Sníst, no právě.

0: už nikdy nebudu chytat veverky. Nebudu. Protože to tak špatně dopadlo. Slunil jsem se na zahradě, trochu jsem i podřimoval. Najednou mě cosi ťuklo do hlavy. Za chvilku mi zas něco cvrnklo do ucha a pak spadla zrovna vedle mne větvička a tak pořád. Dívám se a vidím, jak nade mnou na stromě sedí veverka, uhryzne větvičku, hodí ji po mně, pak schová tváře v předních tlapkách a hyňá se.
1: Měj mě ráda,
0: řekl jsem si a podřimoval jsem dál. Ale veverce to nedalo, slezla ze stromu a začala kolem mne hopsat a pořád blíž. Vždycky na chvíli si sedla, čumáček do předních tlapek, že mě nechytíš, tak mě pořád dopalovala a já nic. Když mě ale přeskočila, vyskočil jsem za ní a veverka na strom.
1: S tebou je konec, to umím taky, křičím za ní.
0: Veverka uhání až do vrcholku stromu. Já za ní, ona na tenkou větev, já za ní, ona ještě na tenčí větev a já jsem dostal strach. A ona po tenké větvi hup na druhý strom, tam se posadila tlamičku do pacek a
2: nechytíš, nechytíš, nechytíš.
0: To už jsem viděl taky. Ale jak teď dolů? Hrozně jsem se bál, abych nespadl. Začal jsem bečet a bylo mi jedno, že se veverka směje. Kňoural jsem, křičel jsem víc a víc, až přišel můj člověk. Vylezl na strom, aby mi pomohl dolů. Když už byl skoro u mne, když už mě skoro držel, udělala větev prásk a letěli jsme oba. Já po kočičím spadl na všechny čtyři, on po člověčím všema čtyřma vzhůru. Ležel a vůbec se nehýbal. Já mu sedl na prsa, vouskem jsem ho hladil po tváři a velice jemně jsem mu předl do ouška. Ale on nic. Viděl jsem, že je zle. Za chvíli přiběhla taková menší nestvůra, co má oči, které vpředu svítí bíle a vzadu červeně. Z ní vyběhli dva lidé, celý bílí, neodehnali mého člověka, popadli a tatida, tatida, tatida. A byli všichni pryč. Když už byla docela tma, přinesli toho mého a položili ho do jeho pelíšku. Měl hlavu celou bílou a jednu tlapku celou bílou. Ta tlapka byla těžká a vůbec nemohla hladit. Sedl jsem si u jeho pelíšku a přišla na mne taková lítost, že jsem musel zpívat smutnou písničku o tom, že mému člověku není dobře. Já jsem to všechno zavinil. Bylo mi velice těžko. Po dlouhé chvíli si mě můj člověk zavolal do svého pelíšku. Já položil hlavu na jeho tlapku, co byla celá bílá a těžká a žalostně jsem naříkal. On mě druhou tlapkou hladil. Potom usnul a já vstal a napsal jsem slavný slib. Už nikdy nebudu honit beverky.
3: Digi básnička.
4: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
5: A teď ještě jednou.
4: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
5: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Když byl malý princ na zemi, byl velice překvapen, že nikoho nevidí. Už měl strach, že si popletl planetu, když tu nějaký kroužek barvy měsíce se pohnul v písku.
2: Ty jsi podivné zvíře, tenké jako prst.
3: Ale mocnější než prst krále.
2: No, příliš mocný nejsi. Nemáš ani nožky, ani cestovat nemůžeš.
3: Mohu tě odvést dál než loď. Koho se dotknu, vrátím ho zemi, ze které vyšel. Ale ty jsi čistý a přicházíš z hvězdy.
2: Na kterou planetu jsem to spadl?
3: Na zemi do Afriky.
2: A na zemi nikdo není?
3: Tady je poušť a na pouštích nikdo není. Země je veliká.
2: Tak si říkám, jestli hvězdy září proto, aby každý mohl jednoho dne najít tu svou. Podívej na mou planetu. Je právě nad námi, ale je daleko.
3: Je moc krásná.
2: Kde jsou lidé? V poušti je asi každý trochu osamělý.
3: Osamělí jsme i mezi lidmi. Je mi tě líto. Je mi tě líto, když tě vidím tak slabého na této zemi ze žuly. Ale mohu ti kdykoliv pomoci, bude-li se ti příliš stýskat po tvé planetě.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

slonice, nesmyslíky s tygrem kamarád. Žirafy, Africe, zebry, hroši, slonice, nesmyslíky s tygrem kamarád. Žirafy, Africe, zebry, hroši, slonice, nesmyslíky s tygrem kamarád. Žirafy, Africe, zebry, hroši, slonice, nesmyslíky s tygrem kamarád. Žirafy, opice, zebry, hroši, slonice, nesmí

0: Dorotka přichází na svět. Michal se usmál na Alenku. Netrpělivě si utřel ústa svátečním ubrouskem a poděkoval za vynikající večeři. Potom se zdvořile omluvil, že musí ještě něco naléhavého dokončit a zmizel ve své pracovně. V obývacím pokoji zavládlo ticho. Alenka sfoukla svíčku a ucítila její sladkou vůni. Zůstala u vánočního stromku, pod kterým ležely ještě nerozbalené dárky, docela sama. Byla rozrušená. Michal jí už několik týdnů připomínal, že se má připravit na nějaké velkolepé vánoční překvapení. Co to jenom může být? Co to asi chystá, když se celé dny zamyká ve své pracovně? Alenka a Michal byli vědci. Oba byli zvyklí hodně pracovat, ale Alence se zdálo, že pro Michala znamená práce mnohem víc než pro ni. Alespoň v poslední době měla pocit, že ho práce dočista pohlcuje a že při ní dokáže úplně zapomenout na všechny ostatní starosti. Ale to nebyla pravda. Dveře od pracovny se otevřely. Do obývacího pokoje vstoupil Michal. Působil tajemně a slavnostně zároveň. Nemohl si nepovšimnout Alenčina napjatého výrazu.
1: Co pak, Alenko?
2: Nic.
0: V pracovně na tebe čeká vánoční překvapení. Alenka kývla. Vstala z gauče a pomalu vešla do pracovny. Byla tam úplná tma. Rozsviť, Michale. Michal zmáčknul tlačítko a malá lampička se začala zvolna rozsvěcovat. Alenka úžasla. Oba mladí vědci se věnovali kybernetice. To je věda, která mimo jiné zkoumá a vyvíjí inteligentní stroje. Pracovna bývala nevzhledným pokojíkem plným neuvěřitelného nepořádku, ve kterém se vyznal jen Michal. Alenka se tam naposledy odvážela před několika měsíci. Na stole, na policích i na parketách se obvykle válely dráty, části rozebraných počítačů, monitory, elektromotory a ohromné množství dalších elektronických součástek. Nyní ale vypadala pracovna úplně jinak. Byl to krásně uklizený dětský pokojíček. Co to má znamenat? Vyhrkla naprosto překvapená Alenka.
2: Ty jsi to uklidil? To je ale opravdu velkolepé vánoční překvapení.
0: Pšt, šeptl Michal. Probudíš ji. Alenka stichla a zatvářela se zaraženě. Nevěřícně se naklonila nad postýlku a uviděla, že pod dekou spí holčička. Michale, úžasla Alenka. To je přeci Dorotka. Dorotka byl robot, kterého před léty navrhla Alenka, ale z nějakého důvodu nefungoval. Michal tajně nastudoval Alenčiny plány a za jejími zády robota dokončil. A povedl se mu. Robot v přítmí vyvolával dojem, že je opravdový člověk, skutečné spící dítě. Vypadá jako živá, řekla Alenka se slzami v očích. Až se ráno probudí, zašeptal Michal. Bude živá.

0: Olvíčkovi. Lev je králem zvířat. To se říká. Někdy dokonce i píše, ale je to pravda? Lvů je hodně a král bývá jen jeden. A proto ne každý může pomýšlet na králování. Zvířata si přejí panovníka krásného, statečného, velikého, ale i moudrého, aby mohl všem dobře radit a spravedlivě rozhodovat. Zkrátka vládnout tak, aby se to každému zamlouvalo. Tohle všechno, a není toho málo, se očekávalo od jednoho malého lva, který se měl jednou, až vyroste, stát po svém tatínkovi králem zvířat. A protože tenhle lvíček, jmenoval se Vláďa, neměl žádného brášku, tak od malička věděl, že ho králování nemine. Budeš vládcem zvířat, Vláďo, šeptala mu jeho maminka lvice do oušek a hladila ho na krku tam, kde mu v budoucnu měla vyrůst mohutná královská hříva, ta vznešená lví ozdoba. Už aby to bylo. Zatím však pořád ještě královal tatínek lev a na jeho vládu si nikdo nestěžoval. Ale maminka lvice se už předem usmívala. Jen počkejte, až bude vládnout Vláďa. To teprve bude vláda. Podstrkávala svému synkovi nejlepší a hlavně největší sousta, aby rychle rostl. Připomínala mu od rána do večera, třeba ať tě ani nenapadne kamarádit s hyenami. Všechno by ti sežrali a pak by se ti vysmáli. Nebo taky nevěř slonům. Maminka se zapomněla zmínit o nosorožci a to, jak se později ukáže, byla velká chyba. Tenkrát jen řekla, slona nikdy nepřepereš, pamatuj si to, Vláďo. Ano, mami, sliboval ten malý lev poslušně, ale jako budoucí král si myslel své. Tou dobou totiž zrovna jedna malá hyena byla jeho nejlepší kamarádka. Dělil se s ní o svačinu a ona ho za to učila, jak se smát potichu, jak nahlas a jak se příšerně chechtat. Stačí, když se pořádně nadechneš. Takhle. A teď začneme spolu docela tichounce. No přidej. No vidíš, že ti to jde. A nakonec se spolu rozchechtám. Jen se nestyď, Vláďo. A takhle se vždycky po svačině spolu chechtali malý lev s kamarádkou hyenou. Schovali se ve vysoké trávě, smáli se, až jim slzy tekly a všichni kolem říkali, slyšíte, jak se ty hyeny dneska příšerně chechtají? Čemu se pořád smějí? A nikoho nikdy nenapadlo, že s malou hyenou si nacvičuje smích jejich příští král. Potom, a o tom maminka lvice také nevěděla, si malý lvíček hrával se svým velkým kamarádem, slonem. Samozřejmě, že se spolu neprali. Hráli si na schovávanou. Malý lev se nejradši schovával za nějakou obrovskou sloní nohou a slon ho hledal chobotem tak dlouho, až ho našel. Baf! Vykřikl lvíček. A slon ho opatrně zvedl a nádherně ho pohoupal na té své chobotové houpačce. Malý lev se moc rád houpal na sloním chobotu. Moc rád se chechtal s hyenou a moc rád také skákal. Skákal výš než koza, dál než antilopa, skákal jako opice. Skoro jako opice, vřeštěli opice, skoro, protože tak jako my nikdo skákat nedovede, ani malý lev, který jednou bude naším králem. Tak mě skákat naučte, loudil lvíček. Jste přece taky moje kamarádky.
1: Ale opice se honily v korunách stromů a na vyučování neměly chuť. My si s tebou někdy třeba pohrajeme, ale určitě tě nebudeme nic učit. My nemáme čas. To řekli a hop, hop, hop odskákali. Byli zkrátka najednou všechny ty tam. Všechny až na jedinou. Ta opice slezla ze stromu a šklebila se, no, jako opice. Já bych tě možná skákat naučila, Vláďo.
0: Malý lev se zaradoval. Tak to bys byla má nejlepší kamarádka.
1: Ale napřed mě musíš přinést roh od nosorožce, řekla opice a pořád se tak šklebila.
0: A on by mě ho dal. A nač ho potřebuješ? Vyptával se lvíček.
1: Vždycky v sobotu je rozdávají nosorožci své staré rohy, protože si na neděli berou rohy nové. Přineseš mi roh a budeš pak skákat jako opice.
0: Váhal ještě lev. Ani nevím, kde nosorožce najdu. A taky si mě ještě neřekla, na co ten roh potřebuješ.
1: Nosorožci jsou tady všude, mávla rukou opice. Když se pořádně rozhlídneš, určitě na nějakého narazíš. A roh musím mít, abych byla chytřejší. Je v něm takové kouzlo, víš?
2: Na cestu se vydal Vláďa časně ráno. Rozčilením nemohl ani dospat. Jaký bude ten nosorožec, hodný nebo přísný? A ten roh mu dá nebo prodá? Kouzelný roh by mohl být dost drahý. Co když na něj nebudu mít? Polekal se lvíček. A nebo, a to by bylo ještě horší, přijdu pozdě a roh si zatím odnese někdo jiný. Malý lev přidal do kroku. Už dávno neběžel po známé cestě. Minulo poledne i odpoledne, a blížil se večer.
0: Co pak asi dělá kamarádka hyena? A co slon? A kde jen může být ten nosorožec? Co když ho nenajdu? Uvažoval.
2: V tom se ozvalo hrozné dunění, funění, praskání a mlaskání. Křoví se rozhrnulo a z něho vylezl veliký, mrzutý nosorožec.
3: Uhni, tohle je moje cesta,
2: huhňal a ošklivě se mračil.
0: Je... To jste vy. Konečně. Přišel jsem si pro váš roh. Dobrý den, pípl nesměle lvíček. Dobrý večer.
3: Pro můj roh, nasupil se nosorožec. Slyšel jsem dobře.
0: Pro váš starý roh, abyste si na neděli mohl vzít ten nový. Ten hezčí, pomoc!
2: A víc už malý lev říct nestačil. Nosorožec ho hnal rštím trním močálem i kamením a byl čím dál zuřivější.
3: Abys věděl, ty uličníku, můj roh je stejně krásný ve všední den jako v neděli a já tě teď na ten svůj parádní roh naberu,
2: vykřikoval vztekle nosorožec a málem to taky udělal. Rozhněvaný nosorožec dokáže běžet hodně rychle. Rychleji než malý lev. Jenže naštěstí neumí skákat. Už šimral svým rohem lvíčka na ocásku, když budoucí král zvířat poprvé skočil.
0: Pak ještě jednou a pak znovu. Skákal a skákal, až byl tak daleko, že už ho nosorožec nedohonil. Teprve potom se mohl zastavit a rozhlédnout se. Tenhle nosorožec neměl moc dobrou náladu. A nebyla s ním vůbec řeč? A já teď ani nevím, kde jsem.
2: Mám hlad, mám žízeň, nohy mě bolí a domů netrefím.
4: Hlavně, že jsem tě našel, že jsi v pořádku,
0: řekl slon a objal ho chobotem.
4: Neboj se, já tě domů donesu.
5: Hehe, u potůčku na nás čeká hyena, schovala ti svoji svačinu.
2: Vy dva jste moji nejlepší kamarádi, radoval se lvíček. Ale proč se nosorožec tak zlobil?
4: O, nosorožci už jsou takový. Dobrou náladu obyčejně nebývají. S tím musíš vždycky počítat,
0: řekl slon. Vysadil si malého lva na záda a vydali se na cestu zpátky.
2: Tak se opice, která chtěla přinést kouzelný roh, nikdy kamarádkou lvíčka Vládi nestala. Ale nosorožec také ne. Ani když malý lvíček vyrostl a stal se velkým králem zvířat. Byl silný, moudrý a uměl skákat nejlíp ze všech. Vyprávělo se, že ho to naučil nosorožec. A byl také moc krásný. I když tenhle král lev vůbec neměl dlouhou královskou hřívu, jen takový krátký legrační kartáček. I tak se ale podaným líbil. Měli ho všichni rádi, až na nosorožce. A on měl rád je.

0: Piggy hádanka.
1: Běží, běží, věčně svěží, zastaví se na pobřeží.
0: Co pak to je?
2: Nevím.
0: Tak to zopakuj.
2: Běží, běží, věčně svěží.
0: Pořád v pohybu.
2: No, je, to je jako říčka, když teče. Ta taky furt teče a nikam neví, kam se dostane.
0: Ale říčka nemá pobřeží, říčka má břehy. Víš, co má pobřeží? Moře. A co běží na moři?
2: Vlny.
0: Ano.
3: Oslavy vzniku vévody vod jihočeských archaje Venculína III. Zvaného Sličný skončily. Hosté se odporoučili a vraceli se do svých rybníků. Venculín se zeptal svého osobního strážce Salakvardy.
4: Kde pak jsou Blatoušek a Stulík, moji pasovaní pašáci? Dlouho jsem je neviděl.
5: Koli proti vám, pikle, nejmokřejší z mokrých vévodo. Úklady strojili. Dal jsem je zavřít do medvědí klece.
3: Pohotově odpověděl Salakvarda.
6: Hleďme se, koukejme se. Pikle kuli, kuklíci. Tak je přivaď. Kdo piklekuje, musí být přísně potrestán.
3: Mezitím si Cerberus odskočil podívat se po něčem k snědku, takže nehlídal. Na tu chvíli čekal v závěsu vodních řas lužánek. Připlul ke kleci, vyrazil kolík z petlice a strachy polomrtvé vodníky vytáhl na hladinu rybníka v poslední chvíli. U klece se totiž právě objevil Salakvarda a koukal jako čerstvě vyoraná myš. V kleci nikdo. Rychle plaval k trůnu, aby ohlásil vévodovi útěk vězňů. Venculín však věděl své.
6: Špatně si je nechal hlídat, Salakvardo. Tak jak je to? A víš co? Aby klec nezůstala prázdná, půjdeš tam ty. Jo, abych nezapomněl. Dložíš mi modré z nebe, nakládané vláku z ibišku, které si ukradl. A to ti neodpustím.
3: Pak zavolal stráže a nechal Salakvardu odvést do vězení. Vodníci s lužánkem zatím upalovali od bošileckého rybníka, až se jim za patami prášilo. Báli se, že je Salakvarda bude pronásledovat. Běželi kolem velikého horusického rybníka, ani neměli čas poptat se, jestli je pro vodníky volný. Zastavili se až u soutoku Lužnice a Nežárky. A řeknu vám, to je pořádný lán cesty.
7: Ale kam se teď vrtneme? Kde najdeme nějaký rybník? Povzdechl si Stulík.
3: Lužánek se zamyslel.
6: O jednom bych věděl.
7: Byl by pro dva, dychtivě se zeptal Blatoušek.
6: Pro dva ne, tak pro jednoho.
7: Kde je?
3: Zajímal se hned Stulík.
6: Na Blatech kousek od Dráchova a kousek od Borkovic. Vloni ho dokončili.
7: Bude tvůj, Blatoušku, rozhodl Stulík.
8: Ne, bez tebe ne, kamaráde.
7: Blatoušek začal natahovat moldánky.
4: Rybník pro dva nenajdeme, vždyť víš.
7: Musíme každý sám, domlouval mu Stulík. Objal Blatouška a ubezpečoval ho. I já svůj rybník najdu, neboj.
9: S Bohem, ať ti rostou kapři.
8: Stulíku, nejlepší kamaráde,
7: štkal Blatoušek. Nebýt lužánka, který se na to smutné loučení nemohl dívat, snad by se tam ti dva loučili dodnes. Lužánek popadl Blatouška a skočili do Lužnice. Stulík to vzal rozběhem do Nežárky a plaval proti proudu.
3: Lužánek s Blatouškem pluli po proudu blaťáckým krajem. Když se před nimi objevila dráchovská tvrz, vylezli z řeky a Lužánek ukázal, kterým směrem je rybník, či spíš rybníček,
7: co čeká právě na Vlatouška. Potom se rozloučili. Lužánek plaval dál lužnicí. Vlatoušek vyrazil po suchu. Netrvalo to ani pár chvil a hned poznal, který rybník je ten pravý. Jak by taky ne. Na první pohled bylo vidět, že je nedávno dobudovaný. Byl malý, ale pěkný. Letěla tudy síkorka a vodníka ubezpečovala. Sisi pán.
8: Kéž by to tak byla pravda, pomyslel si Blatoušek. Ale koňadry, ty toho naštěbetají.
7: Jak se sluší a patří na slušného vodníka, vydal se do vsi vyhledat porybného. Nebyl doma. Přivítala ho jeho mladičká dcera Terinka. Blatouškovi se tak líbila, že na ní mohl oči nechat. Pozvala ho do světnice a počastovala studenou kulajdou, přinesenou ze sklepa. Zanedlouho přišel porybný. Prohlédl si vodníka od hlavy k patě a ještě jednou naopak od paty k hlavě a potom kývl. Blatoušek se zatetelil radostí a když porybný pověděl, co bylo třeba povědět, nebyl Blatoušek k udržení. Honem běžel do své vody. V rybníku už byly nasazené ryby a v přítokové stoce raci. Blatoušek se každému živáčkovi i tomu nejmenšímu představil. Rybám potřásl ploutví a všem slíbil, že se o ně bude starat, jak nejlíp umí. A staral se opravdu přepečlivě. Leštil kaprům šupiny, aby se jim leskly, když se mrsknou nad hladinou. Štíkám domlouval, aby nebyly tak dravé a žravé. Popoháněl líné líny, dbal o klid v rákosí, když tam hnízdili ptáci a večer co večer šeptal rybám do oušek pohádky. Pěstoval vodní květiny, aby se kolem jdoucí mohli potěšit jejich krásou, a když byl měsíc v úplníku, sedával na stavidle. Dělal jako, že si šije botičky do sucha i do vodičky a zpíval: Svít měsíčku, svít, ať mi šije niť. Jednou v podvečer se Blatoušek plácl dlaní do čela a vykřikl: Jsem to já, ale tulpas zelený. Vždyť ani nevím, jak se ten můj rybníček jmenuje. A když večer přišel porybný na obhlídku, zeptal se. Porybný povídá.
10: Rybník nechal vybudovat sedlák ze vsi, jmenuje se Kašpar. Když byl rybník hotový, musel Kašpar uspořádat trachtaci. Hostinu k oslavě dokončení díla, tak je to u nás zvykem. Všichni rybníkáři, kteří tu pracovali, zasedli na hrázi ke stolům. Jenže sedlák je lakota a rybníkářská žízeň veliká. Pití bylo málo a jídlo žádné. A zatímco tak na suchu čekali, jestli vůbec něco dostanou, přemýšleli, jak rybník pojmenovat. To se ví, Kašpar chtěl, aby se rybník jmenoval podle něho, ale rybníkářům se to nezdálo. Proč by měl nést rybník jméno chamtivého sedláka? Kašparův ne, odporoval rybníkář Kudla. To by musel být velký rybník. Měl jste dát vybudovat větší. Sedlák ale trval na svém a rybníkáři si marně lámali hlavu, jaké jméno vymyslet. V tom se Kudla zeptal Selky, zda bude vůbec něco k jídlu. Selka s nevolí odpověděla jen tak na půl pusy. Jo, kaše párek. Kudla vykřikl, to je ono, Kašpárek. Tak se bude rybník jmenovat. A u toho zůstalo.
7: Blatouškovi se to jméno moc líbilo. Jak by taky ne? Vždyť to byl jeho rybník. I když dostal jméno podle kaše a párku.

jsem tvá smůla a já jsem tvůj pej. Všechno ti hned zkazím a zmrazím tvůj dech. Klacky ti házím pod nohy na schodech. Já jsem tvá smůla a já jsem tvůj pej. Můžeš si zoufat, teď můžeš jen lkát. Těžko se mě zbaví, já musím se spát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš...

trpaslíci v horším vydání. Rádváci, a já jsem vás půla a já jsem tvůj pech. Všechno ti hned zkazím a zmrazím tvůj dech. Klacky ti házím pod nohy na schodech. Já jsem vás můla a já jsem tvůj pech. Můžeš si zoufat, ty můžeš je velká. Těžko se mě zbaví, já

0: Ponorka. Měl jsem dotaz na norka. Víš, co je to ponorka? Norek dumá a pak poví, je to vdova ponorkovi.
1: A teď ještě jednou.
0: Ponorka. Měl jsem dotaz na norka. Víš, co je to ponorka? Norek dumá a pak poví, je to vdova ponorkovi.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: všechny stromy zesmutněly. Čeho jsme se dočkali? Vzdychaly lesy, háje a zahrady. Bůh na nás seslal krutého nepřítele. Přijde den, kdy člověk vyrobí ze železa sekyry a všechny nás pokácí. Železo nářek stromů slyšelo a odpovědělo jim. Nemáte se čeho bát. Váš osud je ve vašich rukou. Dokud se nezradíte a nepropůjčíte se mi za topůrko, nemůže se vám stát nic zlého. Budete-li však nesvorní a spojíte se mnou, přinese vám sekyrka smrt.
1: Piggy vtipk.
2: Poslyšte, vyptává se zákaznice v kožešnictví. Nevadí tomu bobřímu kožíšku déšť?
3: Prodávač na to, vážená paní, už jste někdy viděla, aby měl bobr deštník.
4: Je, to by bylo krásný.
5: Sričí bublá tam a sem.
6: Káťa doma našla puding v prášku.
5: Odkud to je?

0: Cože?
1: Pro tebe i pro mě.
0: Dá se to někde vypnout?
2: Kdo ví, jak to kouzlo zastavit?
0: Otevři pusu, puding!
2: Puding! I pro babičku puding! Pro pejska lžičku puding! Netopírovi puding! Rybka už ho loví!
0: Koukej, co píšou na obalu!
3: Zaklínadlo, rychle ho řekni!
2: Blub, bla, blub, pudinku stop! Láry, fáry, kouzla a čáry, píseň, kost, máme zlost! Už tě bylo dost, už tě bylo dost!
0: Už to přestalo!
4: Hurá!
0: A co teď budeme dělat s tím vším pudinkem?
1: Máme všude puding, no tak co teď s ním?
2: Tak co teď s ním?
1: Máme všude puding, no tak co teď s ním?
5: Co se tady děje?

0: Co pak s tebou?
1: Počkej, nech mě frkňat ještě.
0: Já promiň. Jednou. Co pak s tebou dneska je, Piggy?
1: Já ti ani sám nevím.
0: Máš hlad, viď?
1: Znáš mě, já mám hlad, kudy chodím.
0: To je pravda. Ale dnes je to asi nějaký jiný hlad, co? Nebo je to něco jiného? Co pak se ti přihodilo?
1: No, ale nic.
0: Něco přece. No tak to řekni, Piggy. Něco tě trápí, já to vidím.
1: Vojta mě zlobí.
0: Co pak jste si udělali?
1: Asi už mě nemá rád. Řekl mi, že se se mnou dneska nebude kamarádit.
0: O ty. To jsi asi nějak popletl, ne?
1: No, ne.
0: To jsi ho nějak špatně pochopil.
1: My jsme se nepohodli. My jsme si i nadávali. Já jsem tak smutný.
0: Nadávat se nemá, Piggy.
1: Já vím. Ach jo.
0: Tak víš co? Nejdřív ti udělám něco dobrého proti tomu smutnění a pak zajdeme za kocourem Vojtou a vy se zase určitě usmíříte. Co říkáš?
1: No, to by bylo prýmá, kdyby to šlo. Jenže já jsem vážně smutnej. Půjde se rozveselit.
0: S mým speciálním koktejlem proti smutnění jde všechno líp. Rozveselíš se na to, tata.
1: Tak jo, tak uděláme ten rozveselovací koktejl, jo?
0: Jde se na to. Napřed přivítáme děti, které nás poslouchají. Milí mlsotkové a šmakovinky, vítám vás u dnešního vaření. Řekni dětem ahoj. Šup, Piggy.
1: Ahoj.
0: Piggy není dnes úplně ve své kůži, jak slyšíte. Ale my ho do té jeho veselé růžové kůže zase dostaneme. Koktejlem.
1: No to jsem zvědavý, jestli se to povede.
0: Určitě. Rozveselovací koktejl je moc dobré a zdravé pitíčko. Chutné a sladoučké. Uvidíš, že ti udělá dobře.
1: Tak to jsem sám zvědavý. Co mám nachystat?
0: Rozveselovací koktejl je krémový, čokoládovo-oříškový. Zbíhají se mi sliny, jen o tom mluvím. A čumáček se mi sám dělá do úsměvu.
1: Já mám rypáček, rocháček, pořád stejně zvadlý.
0: Tak se do toho pojďme hned pustit. Ať se co nejdřív taky usměješ. Prosím tě, nachystej obyčejný hrneček, kterým budeme odměřovat přísady. Vodu, lískové oříšky, chia semínka, kakao, 4 sušené datle bez pecky a pár kostiček ledu. Máš to? Stihnul jsi to všechno?
1: Abych to ještě pro jistotu prošel. Nevím, jestli jsem na něco nezapomněl. A taky jsem takový nějaký tím smutněním zpomalený, myslím.
0: Tak já ti budu říkat. Voda, lískové oříšky.
1: Mám.
0: Chia semínka.
1: Mám.
0: Kakao, sušené datle a led.
1: Taky mám.
0: No výborně, tak to máš všechno. Já ještě jen dodám k těm lískovým oříškům. Můžou být se slupkou nebo bez slupky. Jak to máte rádi. Ale než je dáte do koktejlu, nechte je namáčet přes noc.
1: Jo.
0: Pak vodu vylejte a z oříšky pracujte dál. Piggy, pamatuješ si chia semínka?
1: Jasně, už jsme s nimi vařili ten byl, co to bylo, co to? Jo, borůvkový džem.
0: Správně. V rychlosti dětem připomenu, že chia semínka jsou semínka, která na sebe váží spoustu vody a jsou moc, moc, moc, moc, moc zdravá.
1: A je na ně písnička.
0: Díti, vážně?
1: Tohle,
0: jaká?
1: Riu, riu, číu, píseň se tu zpívá, před beránkem zlý vlk, že se skrývá.
0: Tu znám, ta je hezká, ale ta písnička není o chia semínkách.
1: No a to riu, riu, číu, to není to semínko?
0: Ne, Piggy, jen je to podobné slovíčko.
1: Aha, no tak je u nich málem písnička.
0: No budeš asi muset nějakou složit o chia semínku. Ale až pak, ano, teď si musíme ještě připravit mixér.
1: A připomenout dětem, že když budeme potřebovat mixér, tak to znamená, že určitě nebudu mixovat já, ale Laskonka.
0: Správně, Piggy. A tedy i děti doma poprosí o pomoc někoho dospělého.
1: Tady jsou ještě skleničky.
0: Ano, mám je tam připravené. Takže máme všechno. Piggy, jdeme na to.
1: Jsem připraven splnit všechny tvé rozkazy, Laskonko.
0: Pohov, vojíne. Nemusíš stát v pozoru. To bys toho moc neudělal. Teď už je to vlastně moc jednoduché. Do mixéru patří 3/4 hrnku vody, 1/4 hrnku lískových oříšků, 1 malá lžička chia semínek.
1: Dávám to tam. Ještě můžu, protože mixér neběží, je vypnutý.
0: Ty jsi moc chytrý čuník, Piggy.
1: Já vím. Hej. Všechno už je v mixéru.
0: Všechno ještě ne. Dál tam patří 1 malá lžička kaká, 4 datle a špetka soli.
1: Jo, jo.
0: Teď je to teprve všechno.
1: Co dál?
0: No dál mixujeme. Teda já mixuji. Dovolíš?
1: Už mizím, už frčím od mixéru.
0: Děkuji a mixujeme. Tak, mixujeme tak dlouho, dokud ze všeho nemáme krásně sametový koktejl. Tak, ještě chvilku, tak a je to. Ochutnej, jestli není potřeba něčeho ještě přidat.
1: Nezdá se mi. Počkej, já chci ještě.
0: Ty masoune. Teď už přidáme jen připravené kostky ledu, znovu pustíme mixér a teprve teď je to hotovo. Rozlijeme do skleníček a hned podáváme.
1: Laskonko, a nevadí, že je v tom koktejlu led?
0: No, led do koktejlu můžeme dát, když je nám velké horko, anebo když si koktejl děláme v zimě, pijeme koktejl, který je studený pomalu, po doušcích, a než polkneme, pěkně koktejl v pusince zahřejeme. Tak, je mňam, to je dobrota, je...
1: Máš pravdu. A víš, co jsem zjistil? Laskonko, já už nejsem smutný. Už se na Vojtu nezlobím. Víš co, já za ním zaběhnu, aby si dal ten rozveselovací koktejl s námi. Co myslíš? Ten bude mít radost.
0: Jen pro něj běž, Piggy. Vojta stojí zrovinka tamhle a vypadá, jako by tě vyhlížel. A no jo, že on je smutný. Vidíš ho také, Piggy? Jak má svěšená ouška a plandá mu ocásek. Je smutný. No tak rychle pro něj. Rozveselovací koktejl je pro něj to pravé.
1: Pádím pro něj. Vojto! Vojto, já už se nezlobím, pojď se usmířit,
2: Laskonka má koktejl, který tě vážně rozveselí. Vojto!
0: To jsou braši, co? Tak to bychom měli. Recept na rozveselovací koktejl i postup najdete jako vždycky na www.piggy.cz v mé laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. A já s Piggym se na vás budeme těšit zase příště. Pa, pa!

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: S prominutím koňský trus, že ano, smíchán s dobrou zeminou, promění se na humus, úspěchy nás neminou. Vyroste nám žampion, vynese nám značný zisk, zbohatneš ty, já i on. O akci se zmínit.

rozvinutím starý hrad, že ano, s ideální vlhkostí. Může se však také stát pro ty děti radostí. Ano, děti se nám seřadí, vyfasují košíčky a pak pěkně nerádi budou trhat houbičky.

0: Je to špatný. Řídě je z toho smutnej a Jendovi teče oko. Napiš tvrdá pomsta Jouzovi.
1: Pomsta? Jouzo? Ale jaký Jouzové? Tvrdá pomsta? Tak tvrdý.
2: Hloupý osel. Jednoho dne se král zvířat, lev, rozhodl, že s celým dvorem odpluje do dalekých zemí. Zavolal si osla a řekl mu:
3: pověřuji tě, abys od všech cestujících vybíral clo. Jdi a splň můj rozkaz.
2: Osel se tedy postavil u vchodu do lodi a od všech zvířat žádal peníze. Když k lodi přišla liška, chtěla nastoupit zadarmo.
4: Jak se odvažuješ chtít ode mě peníze?
2: Rozkřikla se na osla.
4: Nevíš snad, že králův doprovod platit nemusí?
3: Nic takového mi lev neřekl,
2: odpověděl osel.
4: Naopak mi přikázal, aby všichni cestující zaplatili clo. A já bych proto zadarmo nepustil ani samotného krále. Což pak mu peníze stejně nepřipadnou.
2: Liška zlostně odešla a hned se nechala ohlásit u lva. Když mu řekla, co jí osel odpověděl, lev se rozzlobil. Přikázal, aby byl osel za opovážlivost ke králi zabit. A lišce poručil, aby oslovo maso připravila k hostině. Liška poslechla a pustila se do práce. Jak tak vařila, přepadl jí veliký hlad. Nakonec neodolala a snědla oslovo srdce. Lev to při hostině okamžitě zpozoroval.
3: Jak jsi mohla mít tu drzost připravit mě o oslovo srdce?
2: Obořil se na lišku.
4: Promiň, mocný králi, řekla liška zkroušeně, ale takový hlupák, který chtěl od krále vybírat clo, jistě žádné srdce neměl.
2: Lev se moudré odpovědi zasmál a lišce se nic nestalo.

všechno se to mrahačí. A kde kdo by mi lál, a to já odtud rahačí, povandruju dál. Dnes po nůžkách a nohožích neštěkne ani pes. Všechno je v rukou pohožích, vždyť dneska je ten ples.

0: rozelené hvězdy mám rád. A kdy už konečně přestaneš malovat?
1: Ještě dlouho ne. Jdi si zatím hrát s Myškou.
0: Jen aby to nedopadlo jako posledně.
1: A jak to dopadlo?
0: Myška stonala a já byl na všechno sám.
1: A jo, už vím. Ale to přece dopadlo skvěle. Podíval ses do světa, Myšku si nakonec uzdravil a ještě jsme o tom natočili film.
0: No jo, ale jak to bylo nebezpečný.
1: No, každé dobrodružství je nebezpečné. Jinak by to nebylo dobrodružství. A vlastně by ani nebylo o čem povídat.

0: jak Krtek uzdravil myšku. Není na světě nic lepšího, nežli mít kamaráda. Nebo kamarádku. Krtek měl myšku Šedivku. Hrávali si spolu každý den.
1: Myško! Myško!
0: Ale jednoho rána na Krtkovo volání nikdo neodpověděl. Myši díra mlčela jako zařezaná. Co se děje? Krtek nakoukl dovnitř a div se nerozbrečel.
1: Myška stůně.
0: I pro pána. Není nic horšího, nežli když stůně kamarád. Nebo kamarádka. To bys radši stonal sám. Jenomže nářky, plačky, bědování myšku neuzdraví. A tak se Krtek honem vydal pro pomoc.

0: Sova od starého dubu byla nade všecky doktory. Léčila celý les, tak proč by nevyléčila i myšku šedivku? Prohlédla ji, proklepala, dlouho dlouze listovala v moudré knize a nakonec řekla: no, myšce pomůže jedině léčivá květina, matrikária chamomila. Sklapla knihu a letěla dál.
1: Počkej, sova, ty jsi mi neřekla, kde tu kytku najdu.
0: Ale sova už byla zatím bůh ví kde, měla toho moc. Léčit celý les není maličkost. O vzácné květině však nikdo jiný nic nevěděl. Ani veverky v lese, ani zajíc na louce, ani žabky v potoce. A u ježka krtek taky nepochodil.
2: Kytky zásadně nejím. A co nejím, o to se nestarám,
0: řekl krtkovi s plnou pusou a zakousl se do jablíčka.
1: Ach jo, co si teď počnu?
0: Květina s tak divným jménem u nás neroste. Proto budeš muset, krtku, někam hodně daleko, usoudila zvířátka ve spolek. A doprovodila krtka na nádraží. Jen tak stačil naskočit, usadil se na zadním nárazníku a už se jelo. Vlak s krtkem uháněl jako o závod a trvalo věčnost, než konečně zastavil. Krajina kolem dokola byla moc krásná a květin tu kvetly celé lány.
1: Čelky, včeličky, jak se jmenuje tahle květina? Není to náhodou matrikária chamomila?
0: Kde pak? To jsou přece holandské tulipány.

0: a krtek měl po radosti. Musí někam dál. Jenomže byl v Holandsku a dál už bylo jenom moře.
1: V moři budu jako ryba na suchu.
0: Sotva to dořekl, uviděl na břehu koš plný ulovených ryb. A všechny byly na suchu, jen tak lapali po dechu. Krtek nestrácel čas a rychle koš převrhl zpátky do vody. Ryby se v moři rozprchly, jako když do vrabců střelí. Jenom ta největší ryba, ta na krtka počkala. Nechceš krtku na oplátku někam svést? A krtek chtěl. Tak se pořádně nadechni, řekla ryba a zmizela s krtkem pod hladinou.

0: podmořský svět je tichý a velice krásný. Všude kolem plují barevné ryby prapodivných tvarů a dokonce jsou tu i podmořské zahrady. Tahle květina je určitě Matricaria chamomila. Jásal v duchu krtek a utrhl mořskou sasanku. Nahlas jásat nemohl, to se ví, aby mu moře nenateklo do pusy. Krtkovo nadšení však netrvalo dlouho. Náhle se ocitli i s mořskou sasankou a spoustou rybiček v jakési zubaté bráně. Nebo to byl mořský tunel? Ba ne, byla to žraločí tlama. Zůstali tam všichni jako ve vězení a bylo jim ouvej. Rybkám, krtkovi i mořské sasance. A žralok s nimi obeplul nejmíň půlku světa, nežli ho nakonec v Africe rybáři ulovili. Rozřízli mu břicho, rybičky vyskákaly a krtek si oddychl.
1: To je dost, jinak

0: Jaká květina, mořská sasanka je přece živočich.
1: Smáli se Krtkovi námořníci v přístavu. Právě vykládali z lodí krabice datlí, fíků a rozinek a nakládali je na čekající karavanu velbloudů. Omylem naložili i Krtka. Ale ať. Stejně musí putovat pořád dál, dokud nenajde zázračnou květinu, která by myšku uzdravila. A cesta velbloudí karavany vedla alejí banánovníků a byla docela příjemná.

0: Jen kdyby krtek neměl takový hlad, z velbloudího hřbetu si dosáhl pro banán, ale jeden mu nestačil. Vyšplhal vzhůru, nacpal si plné bříško a mezi trsy banánů pak usnul až do rána. Karavana byla zatím bůh ví kde. Ráno se krtek podíval dolů. Taková výška. Dole pod banánovníkem však uviděl nadýchnutý žlutý kopeček.
1: Sláva, tam přistanu jako do mechu.
0: Jenomže ono to žluté, nadýchnuté, byla lví hříva. A pro krtka rázem nastala honička na život a na smrt.

0: Ke všemu se Krtkovi postavila do cesty propast. Úzká, ale hluboká. Přeskočit se nedala. Teď je Krtek v pasti. Naštěstí jedna žirafa, která se pásla na druhé straně, právě natáhla svůj dlouhý krk přes propast, že si tam ukousne kousek lepší trávy. A Krtek po žirafím krku přeběhl jako po mostě. Sem za ním lev nemůže. Tady je v bezpečí.
1: Jo, v bezpečí. Na druhé straně propasti je přece prales.
0: Prales jistě není bůhví jak bezpečné místo, za to tam roste spousta nádherných květin. A všechny vypadají jako zázračné. V tom by byl čert, aby aspoň jedna z nich nebyla Matricaria chamomila, kterou Krtek hledá. Ale velký strakatý papoušek Krtka varoval. Tam tu čachvenou rozhodně netrhej, jinak ti na dobro poplete rozum. Bylo však pozdě. Krtek už červenou kytku utrhl, už si k ní přivonil. Hlava se mu zatočila a najednou mu bylo všechno jedno. I kdyby ho zašlápl slon. Slona nic takového nenapadlo. Šel si taky jenom přivonět. Přivonil jednou, přivonil dvakrát, ale jedovatý květ se mu přilepil na chobot a slon byl v limbu. Převrátil se na záda, nohama vzhůru a zdálo se mu, že je vzducholoď. Ještě, že se Krtek mezi tím vzpamatoval a běžel slonovi na pomoc. Vylezl na něj jako na kopec, na sloní chobot vyšplhal jako na rozhlednu, utrhl mu z chobotu jedovatý květ a slon byl zachráněný.
1: Za to já ne.
0: Hned na to se spustil tropický liják. Div se v něm neutopil.
1: A co ta kytka masožravka? Mále mi ukousla tlapku.
0: Jenom se Krtku nelituj. Tropický liják i s povodní si zvládl jako zkušený námořník a s masožravými rostlinami ses taky uměl vypořádat. Chňapali kolem jako divé, po všem živém, až z nich šel strach. Krtek hodil nejbližší masožravce do pusy oblázek, že jí tím ošidí, ale kde pak? Vyplivla ho po něm zpátky a tak prudce, že Krtek i s oblázkem obloukem přeletěl houštinu masožravek a přistál až na louce. Konečně si může oddychnout. Nebo ne? Tajemná síla ho najednou začala zdvíhat kamsi do výše. Zachytila ho kotva toulavého balónu. Asi někomu uletěl. A to byl Krtek rád. Teď aspoň může pralesu i celé Africe z výšky zamávat a jít na kutě. V koši balónu, tam se to spí. Balón plul tiše nad pevninou i nad vodami a Krtkovi se zdál bezvadný sen. Jak myšce přinesl květinu s podivným jménem Matricaria chamomila a myška se v tu chvíli uzdravila. Za to raní probuzení potom nestálo za nic. Do balónu klovl pták a vzduch začal unikat.
1: Co si to provedl, ptáku hajdeláku? Teď ani nevím, kam spadnu.
0: Proklovnutý balón každým okamžikem ztrácel výšku, klesal níž a níž, až se krtek z ničeho nic ocitl v úplně neznámé zemi. Jmenovala se Austrálie a byla plná veselých králíků.
2: Co bys chtěl, krtku, za ten děravý balón? My si z něj ušijem dresy a budeme hrát fotbal.
0: Krtek měl ale jediné přání, pořád to samé. Najít zázračnou květinu, která uzdravuje.
2: Jakže se to jmenuje? Matrikária chamomila? O takové kytce jsme tady nikdy neslyšeli. To budeš muset, krtku, někam jinam.
0: Kroutili hlavami australští králíci. A zavolali krtkovi klokaní taxi.

0: Klokan tu byl, co by dub. Posadil si krtka do kapsy na břiše, to milo panečku pohodlíčko. A ta rychlost, hop a skok a za chvíli byli na místě. Na zastávce výletních lodí. Klokan taxikář Krtkovi zasalutoval a hop a skok a hop a skok, jen se po něm zaprášilo.
1: A co když mi tady žádná loď nezastaví?
0: Naštěstí se na zastávku právě přikolébal huňatý bílý medvěd s kufrem. Jenom klid, příteli, za 5 minut nám to jede, řekl zkušeně. A opravdu se, co nevidět na obzoru v dálce, objevil malý vodotrysk a zanedlouho u mola zakotvila výletní ne loď, ale velryba. Kam to bude? Na severní pól, řekl bílý medvěd. Jak si přejete, račte se nalodit.

0: Na velrybím hřbetě se cestovalo se vší parádou. Byla tu pohodlná křesílka i televizor a Krtek si s bílým medvědem celou cestu hezky povídali.
1: Jsou na severním polu taky květiny?
0: Ovšem, takové se jinde nevidí, ujistil Krtka bílý medvěd. Jen zapomněl dodat, že jsou to květiny ledové, jako všechno na severním pólu. Když tam dopluli a vystoupili na břeh, Krtek si málem zoufal.
1: Tady země hnedle bude rampou.
0: Ale bílý medvěd byl dobrák, nenechal Krtka na holičkách. Sotva pochopil, jak se věci mají, z vlastní čepice mu udělal teplý kabátek a posadil ho na první ledovou kru, plující zpět do teplých krajin.

0: Na ledové kse bylo skutečně pořád tepleji a tepleji a škrtek na sluníčku blaženě usnul. A to neměl dělat. Přišel o svůj kabátek, ani nevěděl jak. Jedna drzá chobotnice mu ho zatím vypárala a z vlny si upletla teplou šálu.
1: Co si to provedla? Kabátek byl přece můj.
0: Ale s chobotnicí nebyla rozumná řeč.

0: stará a mám revma, broukla Nevrle. A ty se brzy, milej zlatej, budeš potit i bez kabátu. Nakonec měla pravdu. Ledová kra pod krtkem tála v teplých vodách jako kostka cukru v čaji, až roztála docela. Posledních pár metrů ke břehu musel krtek dopackovat po svých a byl rád, že se neutopil. Po svých prošel i celý přístav, i celé veliké město. Všude jen asfalt a kámen, nekonečně dlouhé ulice a vysokánské domy. Co pak tu vůbec nic neroste? Až konečně měl krtek štěstí. Ocitl se ve veliké zahradě plné květin a každá měla nadepsanou cedulku, jak se jmenuje. Jmenovali se všelijak, ale krtek z těch cedulek stejně nepoznal, která je ta jeho. Matrikária chamomila.
1: Zdejší krtečkové by mi jistě poradili.
0: Jenomže v téhle zahradě to bylo jako zakleté. Nikde nikdo, rýče a lopatky na záhonech pracovali docela sami. Jsou na dálkové ovládání, ozvalo se z kapradí. Ve stínu tam na židličce seděl místní krtek a mačkal knoflíky. Co potřebuješ? Usmíval se na krtka od ucha k uchu a hned mu podával tlapku.
1: Hledám tu ze vzácnou květinu, která uzdravuje.
0: Jakže se jmenuje? Matrikária chamomila. Tak moment, já se ptám počítače. Řekl místní krtek a začal telefonovat. Telefonování trvalo celou věčnost, ale výsledek nula. Ani v největší botanické zahradě v Americe neměli květinu toho jména. Musíš pro ní do Evropy, řekl místní krtek.
1: No jo, ale jak se tam dostanu?
0: To není problém. Vemu tě autem na letiště a posadím tě do letadla. Prohlásil klidně místní krtek a jeli. Cestou ještě krtkovi vysvětlil, že poletí v zavazadlovém prostoru mezi kufry. Tam je to nejvýhodnější, chápeš? Je tam nouzový východ a hned vedle jsou naskládané padáky. Takže kdyby něco, můžeš vyskočit.
1: Tak ahoj. A díky.
0: Čau. Když krtka s ostatními kufry nakládali do letadla, bylo mu všelijak. A když letadlo startovalo, radši zavřel oči. Za to potom se nemohl vynadívat. Mraky vypadají zblízka docela jinak než ze země.

0: Letěl hodinu, dvě, letěl celý den, až najednou letadlo kleslo z mračných výšek a za oknem se objevila krajina. Krtkovi připadala známá a pořád známější a známější.
1: Teď nebo nikdy.
0: Krtek si navlékl padák a z letadla vyskočil.

0: snášel se dolů jako chmíří pampelišky, jako ptačí peříčko. Až přistál rovnou v koruně starého dubu. Co to tady provádíš? Lekla se sova.
1: Hledám vzácnou květinu, jak jsi říkala. Matrikária chamomila, aby se myška uzdravila.
0: Sova jen zakroutila hlavou. A to jí hledáš v povětří?
1: Ba ne, hledám jí všude. Jenomže ona není nikde k nalezení.
0: Tomu se sova mohla jen zasmát.
2: A co je podle tebe tohle?
0: Zeptala se a ukázala křídlem na loučku pod dubem.
1: Tohle přece obyčejný heřmánek.
2: Já ti dám obyčejný, načepířila se sova. Ten je náhodou ze všech léčivých rostlin nejléčivější. Matrikária chamomila, jak ho my doktoři nazýváme latinsky.
1: Heřmánek je matrikária chamomila? No ne. A já kvůli tomu objel půlku světa.
0: Krtek chvíli koukal jako spadlý z nebe, ale pak se velice zaradoval. Natrhal heřmánku plnou náruč, honem uvařil čaj a s vrchovatým hrníčkem utíkal k nemocné myšce. Napila se jednou, napila se dvakrát a po třetí už ani nemusela. Už byla zdravá, už si zase mohli s krtkem hrát.

0: plují klády v řece Nilu, mají zuby jako pilu. Co je to?
1: Kdo na to přišel?
2: Já se bojím.
3: V řece Nilu, je tam plno krokodýlu, v řece Nilu,
2: Ty jsi to řekl.
3: Já jsem si jenom zpíval.
2: No ale krásně.
3: V řece Nilu,
2: v řece Nilu, je tam plno krokodýlu,
3: mají zuby jako pilu.

0: našel, zase ztratí.
1: Je.
2: A teď ještě jednou.
1: Po městě chodil kašel a zrovna mě si našel. Ale už běžím z nákupu, nesu si láhev sirupu.
0: A tak se, milí zlatí, ten kašel zase ztratí.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
4: Křemílek a Vochomůrka seděli na mezi. V tom běží kolem křepelka Julča. Pírka se na ní jen třesou.
5: Kam pak, Julčo, tolik utíkáš?
4: Volal Křemílek.
6: Ale ztratila jsem pět peněz a tak je scháním.
4: Řekla ve spěchu křepelka Julča a běží dál a pírka jí vadnou od starosti. Křemílek nad tím kroutil hlavou.
5: Asi je nechala ležet někde pod mezí. Jdi se po nich podívat, Vochomůrko.
4: Řekl a sám se vrátil domů do chaloupky. Vochomůrka došel pod mez, nakoukl tam do každé skrýšky, obrátil každý kámen, ale křepelčí peníze ne a ne najít. Až pod tím zeleným listem. Leží pod ním kovařík Lukášek a střásá si na bříško pět křepelčích peněz.
5: Kdo si je vzal?
4: Povídá Vochomůrka.
5: Co? Já je nevzal. Já je našel.
4: Řekl Lukášek.
5: Tak mi je ale i hned dej. Já je vrátím křepelce.
4: Povídá Vochomůrka. A rovnou na Lukáška a pobral mu pět peněz. Jenže v tom kovařík Lukášek vykřikne.
5: Já měl ty peníze jako závaží. Teď musím strašně vysoko vyskočit. Hop. Pardon.
4: A zaluskal klouby a přeskočil Vochomůrku. Vochomůrka mohl na tom skoku oči nechat. Potom strčil pět peněz do kapsy a šel domů do chaloupky.
5: Tak co? Našel jsi?
4: Povídá Křemílek. Vochomůrka nic, jen třese s penězi v kapse.
5: Tak tohle není pícha jen od pěti peněz.
4: Povídá Křemílek.
5: Takže není,
4: řekl Vochomůrka.
5: Naučil jsem se totiž od kovaříka Lukáška znamenitou věc. A co je to za věc?
4: Ptá se Křemílek. Ale s Vochomůrkou už nebyla řeč. Začal luskat palcem, obcházel svou postel a všelico s na ní měřil od hlav až do noh. Potom se položil do peřin a na břicho si vysypal pět křepelčích peněz.
5: Co to děláš?
4: Povídá Křemílek a Vochomůrka mu nakázal.
5: Tak podívej, až řeknu, tak mi ty peníze seber z břicha. A já tě přeskočím. To je taková znamenitá věc, co jsem se naučil od Lukáška. No jo, stejně bys jinak nedal pokoj,
4: řekl Křemílek a sebral mu z břicha pět peněz. V tom Vochomůrka zaluskal všemi klouby a křikl po kovařicku.
5: Hopardum!
4: Ale nějak přitom zatrhl patami do peřiny. Vyvalilo se peří, hrne se okny ven, valí se ze dveří. Co nemohlo jinudy, vyletělo komínem. Kolem chaloupky se bíle chumelí.
6: Je sníh,
4: řekla mladá pěnička, moudrá jen od jara do léta. Uslyšeli to i kytky na pasece.
6: Honem, honem, do zelené ložnice.
5: No vidíš, a máš to,
4: povídá Vochomůrkovi Křemílek.
5: To je z té tvé kovařické špumprnády. Udělal si na pasece zimu. A co teďko, no?
4: Začali sbírat peříčko po peříčku, ale závěje neubývalo. Až tam přiběhla křepelka Julča a byla samá starost.
6: Už jste našli pět peněz?
5: Ale kutál.

0: tamhle někde pod postelí,
1: řekl Křemílek. Julča se rozběhla k 5 křepelčím penězům. A jak se k ním hnala, zdvihl se jí od křídel takový vítr a fučení, že to odfouklo všecko peří až někam za třetí les.
2: Je, už to zase přešlo, zavolala pěnička a kytky znova rozkvetly. Jen Bochomůrka smutně louskal kloubkem, že mu uletěla peřina.

0: vtipk. Je to černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé. Co je to?
1: Nevím, tak co je to?
0: Tučňák válí sudy.
1: Je.

0: jsme sotkové a šmakovínky. Jestli pak si ještě pamatujete na naši poslední návštěvu italské kuchyně.
1: Já si to pamatuju moc dobře. To jsme dělali těstovinový salát.
0: Ano, ano, přesně tak. To jsi mě, Piggy, překvapil, že máš takového pamatováka.
1: Já bych řekl, že mám pana pamatováka skoro stejně dobrého jako pana zapomínáka.
0: Jdi ty, rozum, brado. Dneska se do Itálie vydáme ještě jednou.
1: A co tam budeme dělat?
0: Upečeme si pravý italský chlebík, který se jmenuje focaccia. Slyšel jsi o tom někdy, Piggy?
1: Jestli jsem o něm slyšel, tak na něj nastoupil nejspíš ten pan zapomíná.
0: Takže nevíš, co je to focaccia?
1: Ne.
0: Určitě nejsi sám. Vsadím se, že spousta dětí, co nás právě poslouchá, o focacce určitě taky ještě nikdy neslyšela. Focaccia je tradiční italský kynutý chléb. Někdy se mu také říkalo chléb chudých, protože na jeho přípravu toho není moc potřeba a je rychle hotový.
1: Chléb chudých.
0: Dnes se ale jako chléb chudých rozhodně nebere. Je to pravá italská pochoutka.
1: Chleba, jo. Pochoutka. No to jsem teda zvědavý.
0: Piggy, neošklíbej se nad něčím, co neznáš. Už jsme někdy uvařili něco, co by ti nechutnalo.
1: Počkej, budu o tom chvíli přemýšlet. Ne, vždycky mi všechno chutnalo. Jen se mi pak kocour Vojta směje, že mám velký pupík a musím s ním válet sudy z kopečka, což mě ale taky baví.
0: Tak vidíš, tak se do toho pustíme.
1: Co má vrchní robot kuchyňák na toho fuťaku nachystat?
0: Focaccia, Piggy, ne fuťaku. Focaccia.
1: Focaccia, jasně, focaccia.
0: Co budeme potřebovat, ti řeknu hnedlinko. Jen chci nejprv říct všem našim posluchačům, aby popadli někoho dospělého za ruku a odvedli ho do kuchyně, protože s dnešním receptem si sice užijeme spoustu zábavy, ale bez dospělého se to neobejde.
1: Dospělého děti nebudou potřebovat jenom v tom případě, jestli mají doma veverku laskonku stejnou, jako mám já. Děkuju ti, laskonko, že jsi na mě hodná a že se mnou vaříš a že si se mnou povídáš.
0: Je, to je krásné poděkování, Piggy. Děkuju. To je veliká radost, když vím, že ti dělám radost. A teď k té focacce, ano?
1: Jo.
0: Tak, na jednu menší focacci budeme potřebovat tohle. 2 hrnky hladké mouky, 0,5 malé lžičky soli, 2 malé lžičky sušeného droždí. Ty se dají běžně koupit v obchodě. Stíháš to, kuchyňáku?
1: Robot kuchyňák se míhá jako míhačka. Hladká mouka, sůl, sušené droždí. Mám, všechno mám.
0: Ještě to ale není všechno. Ještě potřebujeme 1/4 hrnku strouhaného parmezánu.
1: No tady nevím, co je parmezán. Je, ale tady je hrnek a je v něm něco nastrouhaného.
0: Tak si trochu ochutnej a hned budeš vědět, co je to parmezán.
1: No to jako, je to jako, je to sýr.
0: Ano, sýr. Italský. Kromě toho 1/4 hrnku si ještě stranou nechej trochu parmezánu, kterým pak na závěr celou focacciu posypeme. Ještě nám něco chybí.
1: Co? Říkej, podám.
0: 3 velké lžíce olivového oleje a 1 velká lžíce mořské soli. Výborně se hodí sůl s většími krystalky. A ještě hrnek teplé vody.
1: Olivový olej, mořská sůl, voda. Kuchňák hlásí, že všechno je na svém místě. Hlavně proto, že si to sem předtím připravila.
0: To víš, chtěla jsem, aby nám to pěkně odsejpalo.
1: Jo, ty už mluvíš jako já. Odsejpalo.
0: Ještě nemáme nádobí, to nám tu chybí. Z nádobí budeme potřebovat hrnek na odměřování ingrediencí.
1: Ingredience to jsou přísady, viď?
0: Přesně tak, Pidi.
1: Dál?
0: Dál. Plech nebo zapékací misku vyloženou pečícím papírem, větší mísu a vařečku. Hned to připravíme a jdeme na věc. Pigi, vezmi si tu velkou mísu a nasyp do ní připravenou hladkou mouku a půl lžičky soli a zamíchej.
1: Míchám?
0: Míchej a já ti tam ještě přisypu sušené droždí. Tak a čtvrt hrnku sýra parmezánu. Mícháš?
1: Míchám, sotva při tom dýchám.
0: Teď udělej uprostřed ťůlek. Tam přijdou dvě lžíce olivového oleje a jeden hrnek teplé vody. A teď je, Pigi, zase tvůj čas. Musíš to všechno smíchat, dokud nebudeš mít krásně jemné těsto.
1: Jdu na to. Tak, těsto musí být jemné.

0: Míchejte vařečkou, dokud se vám těsto nespojí, pak můžete použít vlastní tlapky a pořádně to těsto uhňácat.
1: Vlastní tlapky?
0: No neboj se toho, Piggy. Na to se ti kopítka báječně hodí. Zkuste na těstu pracovat aspoň 5 nebo 10 minut. Prostě vydržte, dokud nebude těsto krásně sametové a vláčné. Můj robotický míchač míchá jako zběsilý. Už ho musím vypnout.
1: Funkce míchání zastavena. Uf, to byla
0: nádhera. Kuchyňáku, už můžeš zase jít a pošli mi sem Piggyho, ano?
1: Robotický míchač se loučí. No a už jsem tu zase, já růžovka růžová.
0: To je dobře, Piggy, už se mi po tobě stýskalo. Teď těsto vezmi a dej ho tady do nádoby na pečení, kterou jsem nachystala a vyložila pečícím papírem. Skvěle si to přendal.
1: Laskunko, a není toho těsta nějak málo?
0: Neboj se, Piggy, hned se k tomu dostanu. Já teď celou nádobu i s těstem přikryju čistou utěrkou. A takhle ji dáme někam na teplé místo a necháme těsto hezky.
1: Hezky. Nevím, co.
0: No přece kynout. Nakyne a pak ho teprve upečeme. Nemusíš se bát, že by ho bylo málo. Těsto musí odpočívat a kynout alespoň hodinku. Že je vykynuté, se pozná snadno. Tak, že se opatrně podíváme pod utěrku.
1: Ale opatrně, aby se těsto nevyděsilo a neuteklo. Ne, abyste na ní bručeli.
0: Musím říct, že měl ten kuchyňák přece jenom něco do sebe.
1: Už jsem hodný. Povídej, už neruším.
0: Opatrně se podíváte pod utěrku a uvidíte, že za tu hodinku nabylo, nakynulo, snad dvojnásobně. Vyplňuje celou nádobu na pečení. Abychom nemuseli hodinu čekat, nechala jsem jedno těsto kynout už dřív, ještě předtím, než Piggy přišel. A podívej se na něj, tady je. Vidíš, jak už vyplnilo úplně celou zapékací misku?
1: Aha, no paráda, tak to jsem se bál zbytečně, že toho bude málo.
0: Já jsem ti to říkala. Ještě něco. Předtím, než dáme fokaču upéct, je potřeba jedna věc. Pěkně to těsto nahoře podoubej kopítky a posypej ho zhora tím odloženým parmezánem a mořskou solí. Teď dám misku do trouby, kterou jsem si předehřála na 180 stupňů. Asi tak na 20 minut. Uvidíme, jak to půjde. Při pečení musíte chlebíček v troubě sledovat, aby se vám nespálil. Každá trouba totiž peče trochu jinak, takže časové údaje v receptech jsou jenom orientační. Po upečení do zlatova necháme fokaču pár minut vychladnout a můžeme si hned pochutnávat. Pokud vám fokača zachutná, můžete vymýšlet nové a nové varianty. Přidat do těsta nebo zhora už po vykynutí třeba olivy nebo sušená rajčátka nebo různé druhy bylinek. Je toho spousta, co se dá s fokáčou zkusit.
1: No, abych to nekomplikoval a už bych hlavně koukal, aby byla hotová.
0: Ještě chvilku vydrž ty, hladovče. Kdo si počká, ten se dočká. A vy děti, až fokaču také ochutnáte, jako za chvilku Piggy, napište nám, jak se vám povedla.
1: Já vám příště řeknu, jak chutná mě.
0: Ano, Piggy, na to si posluchači jistě počkají. Tak zase příště a nezapomeňte. Recept na fokaču i postup najdete na www.piggy.cz v Laskončině, tedy mé, sbírce nejlepších veveřích receptů. Ahoj!
1: Ahoj!

0: Pohádka o zmrzlinové chaloupce. Jednou, bylo to takhle o prázdninách, seděla ježibabka s ježidětkem na zápraží perníkové chaloupky. Bylo jim horko a nudili se. Děti totiž už dávno znali tu jejich povedenou chaloupku ze všech možných knížek a tak se jí zdaleka vyhýbali. Najednou ježibaba ukázala zuby a skoro to vypadalo, jako když se směje.
1: Čemu se chechtáš, bábo?
0: Zajímal se dědek.
2: Ale dědku, už to mám, už jsem na to přišla, co mi uděláme.
0: Švehulila ježibabka a vesele se plácla do čela.
2: Postavíme si na léto letní sídlo.
1: Co povídáš, že tě píchlo šídlo?
0: Ptal se ježidědek, který byl už pořádně nahluchlý. Dokonce i některá polena připravená u pece na zátop slyšela víc než on.
2: Žádné šídlo, povídám sídlo!
0: Křičela mu ježibába přímo do ucha.
2: To je teďka taková móda, víš? Každej si buduje nějakou tu rekreační chalupu.
1: Ale my máme chalupu,
0: zahučel dědek.
2: No jo, ale perníkovou. A sem nám už žádné dítě nepřijde.
1: A divíš se?
0: Poznamenal dědek.
2: No tomu se teda opravdu nedivím,
0: povzdechla si bába.
2: Jeníček s Mařenkou všude vykládali, co jsme jim chtěli udělat. A teď jsou toho plné pohádky. Dej na mě, dětku, postavíme si novou chaloupku a když už, tak zmrzlinovou. Uvidíš, jak se do ní děti pohrnou.
0: A tak si ježibabka s ježidětkem postavili daleko od perníkové v úplně jiném lese letní zmrzlinovou chaloupku. A skutečně. Děti se hrnuli. Dneska se možná ztratím, uklidňoval předem Tomáš maminku, když se ráno chystal do lesa na houby.
3: Opovaž se, já mám jenom jedny nervy,
0: varovala ho maminka. Ale mami, jednou za prázdniny se člověk trošičku ztratit může, jako třeba Petr. Ten včera zabloudil v lese a najedl se tam hrozně dobré zmrzliny.
3: A nevymýšlíš si náhodou?
0: Divila se maminka.
3: Ne, nevymýšlím. Je tam prý taková chaloupka.
0: A taky byla. Její stěny vonily vanilkovou zmrzlinou. Dveře, okenní rámy a okenice se zelenaly pistáciovou. Před vchodem lákala k posezení veranda s lavičkou pro změnu z banánové zmrzliny, lehce posypané kokosovou drtí. Ozdobné sloupky byly ze samých nanuků, obalených v čokoládě. V pistáciových oknech stály květináče z oplatkových kornoutů a z nich vyhlížely kopečky jahodové, citrónové a malinové zmrzliny s čepičkou čerstvé šlehačky. Ježidědek s ježibabkou se vlídně usmívali a spokojeně přihlíželi, jak dětem chutná. Chtěli nejprve získat jejich důvěru a tak si děti klidně pochutnávali na zmrzlině. A když už nemohli, vydali se na cestu domů a nikdo je nezdržoval. Teprve třetí den si ježibabka vybrala jednu holčičku, která právě olizovala jeden z jahodových kornoutů. Usmála se na ní medovým úsměvem a zeptala se jí.
2: Hele, nejmenuješ se ty náhodou Mařenka?
3: Ne, to ne, jmenuji se Barbora.
0: Odpověděla holčička a pochutnávala si dál na kornoutu.
2: Hele, dětku, je tady jedna taková pěkná, baculatá, ale není to Mařenka. Bereme i barbory?
1: Co? Jaký brambory?
0: Ptal se ježiděda.
2: Takže ji berem.
0: Rozhodla ježibabka a zahučela dětkovi do ucha.
2: Tady si vezmi barboru, zamkni ji do nanukového chlívku a já se zatím poohlédnu po nějakém jeníčkovi.
0: Dědek zamknul barboru do nanukového chlívku a ku podivu mu to nedalo žádnou práci. Šla tam sama a ráda. Jahodové zmrzky už byla přejedená, ale dostala právě chuť na nanuky v čokoládě. Viděla je na střeše, ale tam se jí pro ně šplhat nechtělo. Tady ve chlívku je měla pěkně po ruce. A tak si vesele uždibovala. Z nanukového chlívku se ježitědek vrátil do chaloupky a pořádně roztopil zmrzlinovou pec. Jenomže to asi neměl dělat. Však vy už sami tušíte proč. Ale nepředbíhejme. Děda totiž právě zaslechl volání ježibaby.
2: Dědku, dědku, pojď se podívat. Co bys říkal tomuhle jeníčkovi?
0: A tak vyběhl z chaloupky, aby se podíval. Kluk, pěkně kulaťoučký, skoro jako Barbora, se blížil po lesní cestě a už se předem olizoval. Nebyl to jeníček, ale Tomáš. Najednou strnul. Ježibabka a ježidědek se otočili k chaloupce. Už tam nebyla. Samým leknutím si nepovšimli ani velikánské loužičky mnoha barev, která se rychle vpíjela do zeleného mechu. Uprostřed té loužičky stála Barbora a pilně olizovala posledního nanuka. Ježidědek a ježibabka na sebe pohlédli očima vypoulenýma hrůzou.
2: To není holka, to je bumbrlíček,
0: vykřikla ježibabka.
2: Utíkejme, dědku, když tak rychle vymleskla celou chalupu, tak klidně zbaští i nás dva.
0: A tak oba vzali nohy na ramena a utíkali zpátky ke své staré, opuštěné perníkové chaloupce. Tomáš se za nimi překvapeně díval, dokud nezmizeli v záhybu lesní cesty. Pak udělal několik kroků směrem k Barboře. Ahoj, oslovil ji. Hele, tady je prý nějaká zmrzlinová chaloupka. Byla, odpověděla Barbora a on si vzpomněl, že něco takového snad dokonce před chvílí na vlastní oči viděl.
1: To víš, Tomáši, nemůžeš tak hned všemu věřit, a hlavně ne pohádkám,
0: řekl tatínek, když kluk večer doma vyprávěl, jak se mu chaloupka rozplynula před očima.

0: Honza Silák. Byl jednou jeden muž a jedna žena a měli jedno dítě a žili úplně sami v jednom stranou položeném údolí. I událo se tenkráte, že matka šla do lesa, aby tam jedlové chrastí nazbírala a malého Honzíka, který měl zrovna 2 roky, vzala sebou. Bylo právě jaro a dítě se radovalo z pestrobarevných květin a šli stále hlouběji do lesa. Pojednou předně vyskočili z křoví 2 loupežníci, popadli matku i dítě a vedli je do hlouby lesa, kam co rok ani človíček nepřišel. Žena prosila snažně loupežníky, aby jí i dítě nechali běžet, ale srdce loupežníků byla z kamene. Neslyšeli její prosby ani kletby a silou je táhli dál. Asi po 2 hodinách úmorné cesty trním a křovinami přišli k jedné skále, kde byly dveře, na které jeden z loupežníků zabušil a oni se ihned otevřeli. Teď šli dlouhou, temnou chodbou, až přišli do obrovské jeskyně, kterou osvětloval jen oheň hořící v krbu. Na stěně visely meče, šavle a jiné mordýřské náčiní, které se v tom světle zlověstně blyštělo. Uprostřed stál černý stůl, kolem něhož seděli 4 loupežníci a hráli v kostky. Náčelník seděl v čele. Ten nyní přistoupil k ženě, když vešla, a nabádal jí ke klidu, aby se nebála, že jí nikdo nic neučiní, že se jen musí starat o hospodářství a když bude vše v pečlivosti udržovat, nebude se jim u nich dařit zle. Pak jí podal něco k jídlu a ukázal jí postel, kde měla se svým dítětem spát. Tak žena zůstala u loupežníků mnoho let. A Honzík rostl a sílil. Matka mu vyprávěla příběhy a učila ho číst podle jedné staré rytířské knihy, kterou v jeskyni nalezla. Když bylo Honzovi 9 let, vyrobil si z jedlové větve pořádný kýj a ukryl ho za postelí. Pak šel ke své matce a zeptal se. Milovaná maminko, řekni mi, kdo je můj otec? Já to chci vědět. Matka mlčela a říct mu to nechtěla, aby na něj touha po domově nepřišla a taky věděla, že ti bohapustí loupežníci by Honzíkovi nikdy nedovolili odejít. Ale srdce se jí mohlo rozkočit z toho, že Honza nemá nikdy poznat svého otce. V noci, když se loupežníci vrátili ze své loupežné výpravy, vytáhnul Honza svůj kýj, postavil se před loupežnického kapitána a řekl: teď chci vědět, kdo je můj otec. Jestli mi to okamžitě neřekneš, srazím tě k zemi. Začal se kapitán smát a vrazil Honzovi takový pohlavek, až se kluk skutálel pod stůl. Honza se postavil, ale mlčel. A jen si pomyslil, no, ještě rok počkám a pak to zkusím znova. Možná to půjde lépe. Když ten rok uběhnul, Honza znova vytáhnul ten svůj klacek, setřel z něj prach, prohlídnul si jej a pravil. To je pořádný kýj. V noci přišli loupežníci domů, pili víno, jeden žbánek za druhým, až jim začaly padat hlavy. Tu popadnul Honza svůj kýj a postavil se před kapitána a zeptal se ho, kdo je jeho otec. Kapitán mu zase vrazil pohlavek, až se chlapec skutálel pod stůl. Ale Honzík ihned vstal a udeřil tím svým kyjem nejprve kapitána a pak i ostatní loupežníky tak vypráskal, že se nemohli údů v těle dopočítat. Matka stála opodál a byla překvapena jeho statečností a silou. Když byl Honza s touhle prací hotov, šel k matce a pravil jí. Tak to by bylo. Ale teď chci vědět, kdo je můj otec. Milovaný Honzíku, řekla mu matka. Pojď, budeme otce hledat, dokud ho nenajdeme. A vzala kapitánovi klíč ode dveří. Honzík zatím popadnul pytel od mouky, naházel do něj zlato, stříbro a vše cenné, co nalezl, a když ho naplnil, hodil si ho na záda. Tak společně opustili jeskyni a Honza vykulil oči, když z té jeskyní temnoty najednou vyšly do světlem zalité krajiny venku, do zeleného lesa, mezi květiny a ptáky, pod slunce, zářící na blankitné raní obloze. Na chvíli se zastavil a těmi věcmi se celý uvytržení kochal, protože něco takového ještě nespatřil. Matka hledala cestu domů a když už několik hodin šli, tu šťastně dorazili do onoho údolí k jejich chalupě. Otec seděl před dveřmi a rozplakal se radostí, když poznal svoji ženu a slyšel, že Honza je jeho syn. Oba je dávno za mrtvé pokládal. A Honza, ač měl teprve 12 let, byl o celou hlavu větší než jeho otec. Vešli společně do světnice, ale sotva Honzík svůj ranec na lavici u pece položil, v celém domě to zapraskalo, lavice se rozlomila, podlaha se prolomila a ranec se propadnul do sklepa. Bože, ochraňuj nás, zvolal otec. Co to je? Teď si naši chalupu zničil. Jen si z toho nic nedělejte, otče, odvětil mu Honza. V tom ranci je toho tolik, kolik je na nový dům třeba. A otec s Honzou se dali do stavby nového domu, nakoupili dobytek i polnosti a začali hospodařit. Honza oral pole a když za pluhem šel a zabral, tu nepotřebovali ani voli, aby ho táhli. Příštího jara Honza pravil. Otče, vezměte peníze a nechejte mi udělat kýj vážící jeden centnýř. Chci se vydat do světa. Když byla požadovaná palice hotova, opustil Honza otcovský dům a šel, až dorazil do hlubokého černého lesa. Tu uslyšel cosi praštět a svištět. A když se rozhlédl, uviděl jedli, která se od zhora zase nahoru jako provaz stáčela. A když se podíval ještě výš, tu uviděl velkého chlapa, který ten strom popadl a jako vrbovým proutkem jim otáčel. Hola, co to tam vyvádíš? Zavolal na něj Honza. Chlap odpověděl. Ale já jsem si včera přinesl trochu proutí na koše a teď si dělám provázek, abych to koště svázal. Ten se mi líbí, pomyslel si Honza. Má sílu. A zavolal na něj. Dobře uděláš, když půjdeš se mnou. Ten chlap slezl dolů a byl vám o celou hlavu větší než Honza. A ten nebyl zrovna malý. Budu ti říkat jedlý vrtil, řekl mu Honza. A šli dál společně. A šli a uslyšeli klepání a bušení tak silné, že se při každé ráně země chvěla. Brzy potom přišli k jedné mohutné skále, před kterou stál obr a pěstí z ní odsekával kusy. Když se Honza zeptal, co to tu činí, odpověděl mu, když chci večer spát, přicházejí vlci, medvědi a jiná havěť toho druhu, no čenichají mi tu a ňafají sem a tam a nenechají mě spát. Tak si chci postavit dům, abych měl klid.
1: Jejda, toho bych mohl taky potřebovat, řekl si Honza a pravil k silákovi.
0: Nechej dům domem a pojď se mnou. Budu ti říkat Kámentlouk. Obr souhlasil a tak táhli tím lesem ve třech a všude, kam přišli, se dávala divá zvěř na útěk. Na večer došli k starému opuštěnému zámku, vešli dovnitř a v jedné komnatě se uložili ke spánku. Druhého dne ráno vyšel Honza do zahrady, která byla celá spustlá a zarostlá hložím a křovisky. A když tou zahradou procházel, tu před něj najednou vyskočila divoká svině a Honza nezaváhal a dal jí tím svým kýjem pár ran, až padla k zemi. Pak si Honza mrtvou svině přehodil přes ramena a přinesl jí do zámku. Tam jí narazili společně na rožeň a upekli a dobře se všichni poměli. Všichni tři se domluvili, že každého dne vždy jeden, na kterého přijde řada, zatímco dva zbývající půjdou na lov, zůstane doma a připraví pro každého k jídlu 9 liber masa. Prvního dne zůstal doma jedlý vrtil. Honza a Kámentlouk šli na lov. Když byl jedlý vrtil zaměstnán vařením, tu za ním do zámku přišel malý, celý svraštělý mužík a žádal si maso.
2: Pakuj se, ty tichošlápku,
1: ocekl mu jedlý vrtil.
2: Žádného masa ti netřeba.
1: Ale jak se podivil, když ten malý nepatrný mužík na něj pojednou vyskočil a svými pěstičkami ho začal mlátit, že se nemohl ubránit. Svalil se na zem a dechu sotva popadal. A mužík neodešel dříve, dokud si svůj vztek na obrovi nevybil. Když se dva zbylí vrátili z lovu, neřekl jim jedlý vrtil nic o tom starému mužíkovi a o výprasku, který obdržel. Pomyslel si, až zůstanou doma, jen ať si toho malého nedůtklivce okusí. A s tou zlomyslnou myšlenkou byl spokojen. Následujícího dne zůstal doma Kámentlouk a vedl se mu stejně jako jedlý vrtilovi. Taky byl tím mužíkem zle vypořádán, když mu nedopřál ani kousek masa. Když ti druzí dva večer přišli domů, viděl na něm jedlý vrtil, co se mu stalo. Ale oba mlčeli jako pěny a mysleli si, ha, ať si Honza taky tuhle tu polívčičku okusí. Honza, který musel dalšího dne zůstat doma, dělal svou práci v kuchyni a když nahoře u kotle stál a maso obhlížel, přišel onen mužík a bez dalšího si okus masa žádal. Tu si Honza pomyslil, je to nějaký chudý kmotr, můžu mu dát ze svého dílu a ti druzí dva zkrátka nepřijdou. A podal mu kousek masa. Když ho trpaslík snědl, přál si maso ještě jednou a dobromyslný Honza mu dal ještě jeden a pravil, že tohle je hezký kus masa a tímhle už by měl být spokojen. Ale trpaslík žádal maso do třetice. Ty drzoune nenasytná, řekl mu Honza a nedal mu nic. Tu na něj chtěl ten zlovolný skřet skočit a jako jedlý vrtila a Kámentlouka vypráskat, ale padla kosa na kámen. Honza mu uštědřil, aniž by zaváhal pár mocných ran, až se trpaslík se zámeckých schodů skutálel. Honza chtěl utíkat za ním, ale o trpaslíka zakopnul, jak byl dlouhý a široký, na zem se natáhnul. A než se zase postavil, byl trpaslík venku ze zámku. Honza pospíchal za ním a viděl, jak trpaslík mizí v jedné skalní puklině. Dobře si to místo obhlédl a pak se vrátil zpět do zámku. Ti druzí dva, když do domu přišli, velmi se podivili, že je Honza v pořádku a on jim vyprávěl, co se mu přihodilo. A tak déle už nemlčeli a pravili mu, jak se dařilo jim. Tu se Honza smál a pravil, po právu se vám to stalo, když jste byli tak lakomí pro kousek masa. Ale je to ostuda, že jste tak velcí a nechali jste pouhého trpaslíka, aby vám napráskal. Pak všichni tři vzali koš a provaz a šli k tomu místu ve skále, ve kterém se ztratil trpaslík. Tam se nechal Honza v koši na provaze spustit dolů. Když koš dosednul na dno, našel Honza dveře a když je otevřel, seděla před ním překrásná dívka. No, byla vám tak krásná, že se to ani vypovědět nedá. A vedle ní seděl onen trpaslík a šklebil se na Honzu jako kočkodan. Dívka byla spoutána řetězy a dívala se na Honzu tak smutně, že ho popadla velká lítost a pomyslil si, tu musím z moci toho zlého trpaslíka vysvobodit. A uštědřil svým kijem trpaslíkovi ránu, až ten padl mrtev k zemi. V tom okamžení spadly z dívky ony řetězy a Honza byl její krásou celý okouzlený. Vyprávěla mu, že je královská dcera, kterou z její vlasti unesl loupeživý hrabě a tady v té skále ji zavřel, protože o něm ani slyšet nechtěla, že by se za něj provdala. A toho zlého trpaslíka k ní jako stráž posadil, aby ji trápil a všelijak soužil. Potom posadil Honza dívku do koše a nechal jí vytáhnout nahoru. Pak koš sjel zase dolů. Ale Honza svým druhům příliš nevěřil. Pomyslel si, už jednou se falešně zachovali a o trpaslíkovi mi nic neřekli. Kdo ví, co mají v úmyslu nyní? A položil do koše svůj kij a bylo to velké štěstí. Neboť sotva se koš do půle té výšky zvednul, nechali ho ti dva nahoře zase padnout dolů a kdyby v něm Honza seděl, byl by teď dozajista mrtev. Ale Honza teď netušil, jak se z té hloubky nahoru dostane. A nebyl tu nikdo, kdo by mu poradil.
0: Ach jo, to je smutné, řekl si. Budu tady muset bídně zahynout.
1: A když se tak v podzemí procházel, přišel znovu do komůrky, kde předtím princezna seděla, a všiml si, že trpaslík má na jednom prstě prsten, který se krásně lesknul a blištěl. Tak mu ho stáhnul a sobě nasadil, a když ho na prstě otočil, to pojednou uslyšel nad hlavou nějaký šramot. Podíval se do výšky a uviděl tam poletovat džiny. Džinové mu pravili, že on je jejich pánem a že mu splní každé přání. Honza nejdřív celý oněměl, ale potom jim poručil, aby ho vynesli nahoru. Poslechli v okamžení a vyletěli s ním nahoru. Ale když byl nahoře, ani živáčka neviděl. A když se vrátil do zámku, ani tady nikoho nenašel. Jedlý vrtil a kámen tlouk byli pryč. A tu dívku, princeznu, vzali sebou. A tak Honza otočil tím prstenem a přiletěli džinové a řekli mu, že ti dva jsou na moři. Honza tedy běžel a běžel, až stanul na mořském břehu a uviděl v dálce na vodě loďku, ve které ti nevěrní druhové seděli i s princeznou. V tom velkém steku skočil Honza do vody, aniž se zamyslil i s tím svým kyjem a začal plavat, ale ta jeho palice centníře zvící ho táhla do hloubky a byl by se nakonec bídně utopil. Ale ve správném čase Honza otočil prstenem do třetice, přiletěli džinové a odnesli ho bleskem do loďky. Tam svou palicí srazil ty dva ničemníky z loďky do moře a dostalo se jim tak zasloužené odměny.
0: S tou krásnou princeznou, která měla veliký strach a podruhé jím byla osvobozena, pak plul domů k jejímu otci a matce a tam pak byli spolu oddáni a šťastně žili do konce svých dní.

0: je dobré pro duši i pro tělíčko.
1: Figy hádanka.
2: Mám pěknou hlavičku a jednu nožičku. Hovím si v mechu v lesíčku.
1: To je to. Má hlavičku, nožičku.
3: Bude asi chlapeček.
1: V mechu.
3: Spinka.
1: Já vím, co má hlavičku.
3: Co má hlavičku?
1: Hříbek přece má hlavičku.
3: Je, na ty mechu. Jsi chytrý.
4: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pejsek Fešák.
1: I ten nejškaredější pes na světě má právo být šťastný a mít svou vlastní rodinu. Dokáže překonat překážky a zazářit.
4: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Pejsek Fešák v kinech od 15. října.
1: Piggy reklama.
5: Piggy, dneska pro tebe mám jednu lahůdku.
1: Lahůdku, baštu, to si dám rád líbit, jsem s ní.
5: Jestli pak víš, co to znamená, když má někdo máslo na hlavě.
1: Jo, takhle, baštu, a
5: no,
1: tak to vím přesně, protože tohle se mi už jednou stalo.
5: Opravdu tohle víš? Asi budu muset začít hledat zapeklitější oříšky. Ty ses nějak vylepšil, poslouchej. Co je? Proč se mračíš?
1: To je tím, že jsem si na to vzpomněl, jak jsem měl to máslo na hlavě.
5: Z toho si nic nedělej, Piggy. Myslím, že se to někdy stane úplně každému.
1: Fakt?
5: No ano, ale teď bys měl vysvětlit, jak se to stalo tobě. To bude vůbec nejlepší. Vysvětlíš to na příkladu. Vyložíš, co to přesně znamená a pak dostaneš bod.
1: No tak dobře. Já ti teda povím, jak se mi to stalo. Učím se vařit u laskonky, to víš?
5: To vím.
1: Každý to ví. Mm-hmm. No a jednou připravovali jsme, já nevím, nějaké těsto na moučník. Mm-hmm. No a tak já jsem si jednou hrál na robota kuchyňáka. Na toho robotického míchače. Mm-hmm. Měl jsem všechno v míse a míchal jsem a míchal. Až mi vařička vyklouzla s kopítka, miska mi spadla, všechno se to rozprsklo kolem. No a zrovna já na hlavě naše šulce jsem pak měl kus másla. Takhle se mi to přesně stalo. Měl jsem zkrátka máslo na hlavě, víš? No, co je? Co tak koukáš?
5: Netrávíš poslední dobou nějak moc času s Justínou?
1: No asi jako vždycky jsem u ní jenom občas. Proč?
5: Protože se mi zdá, že to její zmatení je snad nakažlivé. Myslíš, že bych se tě v jazykovém oříškování ptal, co znamená mít máslo na hlavě? Kdyby to znamenalo doslova mít máslo na hlavě?
1: Takhle.
5: No.
1: Tak, jestli to znamená něco jiného... Tak to se sem ta moje historka asi moc nehodila, viď? No a co to teda znamená, Hugo? Řekneš mi to, prosím.
5: Řeknu, aby sis to zapamatoval a už nikdy nevykládal, že jsi měl máslo na šešulce, až tohle někdo řekne.

0: Kdysi dávno ve středověku se na trzích, kromě spousty jiných věcí, prodávalo taky máslo. A některé trhovkyně za pravé máslo vydávaly něco, co tak úplně máslem nebylo.
1: A co to bylo?
0: Horší tuk, který se jen jako máslo tvářil. Když na takový přestupek a podvod některé trhovkyně přišly, byla svázána, dali ji na pranýř.
1: Na pranýř? Co to je zase pranýř?
0: Pranýř? To bývalo místo uprostřed náměstí, kde byli veřejně trestáni nepoctiví lidé. Takže taková nepoctivá trhovkyně byla na tom zvláštním místě pro trestání nepoctivců a zlých lidí na pranýři svázána a na hlavu jí dali hroudu toho jejího podvodného másla.
1: Toho špatného.
0: Jo. K takovému potrestání nepoctivých trhovkyň si vybírali parné dny.
1: Proč?
0: Tak se zamyslí.
1: Počkej. Už to mám. V horku
0: ano.
1: Se máslo rozpouští.
0: Ano, byla to obrovská ostuda. Ty falešnice tam seděly, ruce svázané, na hlavě hroudu tuku, která se pomalu roztékala a tekla jim přes obličej a zůstávala ve vlasech a před všemi lidmi, kteří se na to koukali. Potrestané propouštěli z pranýře, až když byly umaštěné od hlavy k patě. Příště si tu nepoctivost už rozmysleli.
1: No jo, když prodávali něco jiného, než říkali, tak to lhali a podváděli. To pak museli být nějak potrestané.
0: Jistě. A pak měli máslo na hlavě před celým městem.
1: Jako já?
0: Ale tohle se dělo ve středověku. To bylo něco jiného než s tebou. Navíc ty si při vaření u laskonky nic neprovedl, takže nebylo za co tě trestat.
1: Já něco provádím pořád, náhodou.
0: Neboj, časem se od takových trestů upustilo, ale tohle přirovnání nám po nich zůstalo jako památka. Ale i tak má máslo na hlavě občas každý, tak už to chodí.
1: Teda pokud jde o mě, tak já si teď už dám pozor. A to jak u laskonky, tak i normálně, myslím, jako v životě. Jako, mít máslo na hlavě totiž není nic příjemného. Ani v jednom z těch dvou případů.
0: Tak to máš pravdu. Dneska ale dostanu bod já. Máslo na hlavě si nevylouskl. Ale když už byla řeč o té laskonce, nezaskočíme k ní na svačinku. Ta naše dnešní historka s tím tvým máslem na hlavě by ji určitě pobavila.

0: Perníčku.
1: Perníková chaloupka.
2: Odkud ten náš holub letí?
1: Letím z lesa, milé děti. Vrků, vrků, vrků.
2: Co jsi tam viděl, holoubku?
1: Perníkovou chaloupku u černého smrku.
2: Viděl jsi také Mařenku?
1: Jak pak by ne, holenku. Viděl jsem jí s Jeníkem. Krmili se perníkem.
2: A když z okna na zahradu vystrčila baba bradu, nebáli se, holoubku?
1: Kde pak?

0: Zamkli chaloupku na cukrový klíč a už byli pryč.
1: No a teď ještě jednou. Odkud ten náš holub letí?
0: Letím z lesa, milé děti. Brků, brků, brků.
1: Cos tam viděl, holoubku?
0: Perníkovou chaloupku u černého smrku.
1: Viděl jsi také Mařenku?
0: Jak pak by ne, holenku. Viděl jsem ji s Jeníkem, krmili se perníkem.
1: A když z okna na zahradu vystrčila baba bradu, nebáli se, holoubku?
0: Kde pak zamkli chaloupku na cukrový klíč a už byli pryč.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Nahylíme se, podívejme se. Podívejme se. Já když půjdu 10krát kolem tebe, tak si budeš pokaždé postrkovat po stole autíčko.
1: Jsem na bodu, tati.
0: Oni na vás ve škole nic nechtějí?
1: Nechtějí, tati.
0: Žádný domácí úkol? Žádné domácí cvičení? Vůbec nic?
1: Vůbec nic, tati, dneska ne.
0: A opakovat si nemáte taky nic?
1: Opakovat, jo, tati. Opakovat jsme si měli, ale já už si to zopakoval.
0: No vida. A pak, že nemáš povinnosti. Co pak si máte opakovat?
1: Jsem si to už zopakoval, tati.
0: Na to se tě neptám, ptal jsem se, co si máte zopakovat.
1: Měli jsme si opakovat pády a já si už opakoval, tati.
0: Jaké pády?
1: První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a sedmý, tati.
0: A heleme se. No tak mě zopakuj.
1: Jsem tě právě řekl, tati.
0: Já ti dám, že jsi mě řekl. Pořádně mě zopakuj. První pád, no. První pád.
1: První pád, kdo, co?
0: Správně. Příklad.
1: První pád, kdo, co? Příklad.
0: Ale příklad, já chci, abys mi něco sklonil.
1: No tak první pár, kdo, co? Krtek.
0: Jaký krtek?
1: Černý krtek, tati.
0: Žádný krtek. Pořádný příklad chci od tebe.
1: Tak žížala, tati. Kdo, co žížala?
0: Žádná žížala, ze všeho děláš ne cirkus. Něco pořádného skloňuj, kočku například.
1: Kočku domácí nebo kočku divokou, tati?
0: Ani domácí, ani divokou, prostě kočku.
1: První pár, kdo, co? Prostě kočka.
0: Jak je prostě? Kočka, první pád, kdo, co? Kočka, druhý pád, bez, no?
1: Jak to bez, tati?
0: No, bez koho, bez čeho, no?
1: My se to učíme jinak, tati.
0: Tak se to budeš učit takhle.
1: My se to učíme bez. My se učíme koho, čeho.
0: Bez koho, bez čeho je názornější. Tak kočka, bez, no?
1: Bez ocasu.
0: Ale bez jakého ocasu?
1: Bez kočičího, někdo jeho kous.
0: Komu?
1: Komu čemu? Kočce, třetí pád. Komu čemu? Kočce. Takže bez ocasu.
0: Ale nerušuj mě pořád. Nařídil jsem ti, co?
1: Ty jsi mi nařídil, tati. Já jsem jeho naukous. Fakticky ne, tati.
0: Nařídil jsem ti, abys skloňoval kočku. Tak ji skloňuj. Laskavě.
1: Já to nemůžu, že jo, někdo kous.
0: Kdo pořád, to sem nepleť.
1: Asi pes.
0: Co pes, jaký pes, žádný pes.
1: Asi hlídací.
0: Žádného psa sem nepleť, psa sem ti skloňovat nedal. Čtvrtý pád, koho, co, no?
1: Koho, co, ocas.
0: Jaký ocas, kočka jsem povídal.
1: No, kočka, co jeho někdo kous, co je někdo. No, kočka, co je někdo kous, koho, co, ocas, čtvrtý pád.
0: Ale už mě nezlob. Pořád sem pleteš to, co nemáš a to, co máš, nemohu z tebe dostat. Pátý pád, pátým pádem, co?
1: Jak to pátým pádem, co, tati?
0: Pátým pádem voláme.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější. Oslovuj nebo volej, ale trošku tempa. Do toho, švankote.
1: Mám volat kočku nebo oslovovat psa, tati?
0: Žádného psa, kočku. Pátým pádem voláme jak?
1: Čičí.
0: Jaké čičí?
1: Čičí voláme nebo oslovujeme kočku pátým pádem.
0: My žádné čičí, voláme i kočko.
1: Taky teda někdo nevolá, tati.
0: Ale ty tak budeš volat.
1: Byla to přece neslyšela.
0: Slyšela, neslyšela, mě by slyšela, za to ti ručím. A kdyby neslyšela, tak bych si s ní poradil. Zrovna tak jako s tebou. Šestý pád?
1: Šestý pád je o kom, o čom?
0: O čem?
1: Jsi říkal o kočce, tati.
0: No dobrá, ale o kom, o čem?
1: No o kočce, co je někdo ukoustin?
0: Ale o kočce. Já tě s ní vyhodím.
1: To je sedmý pád, s kým čím, sedmý pád?
0: Jenže teď nemluvíme o sedmém pádu, teď mluvíme o tom, že ano.
1: O čom?
0: O čem?
1: No o tom, jak se ten hlídací pes najednou rozběhá.
0: Ano, a si ti tamhle ke stolu a napsal 100x 6. pád.
1: Jak to, tati, pes přece psát neumí, a když tak...
0: A ty ho napíšeš taky 100x?
1: Protože ho psal 100x, když ho ovládám absolutně perfektně, tati.
0: Sedni si a píš.
1: Fakticky, tati, to teda
0: vůbec ho neovládáš, protože 6. pád je o kom, o čem, a ne o čom.
1: Jsem přece povídal, jsem říkal, že...
0: A teď seď rovně, kroutíš se u toho jako paragraf.
1: To přece každý ví, že je šestý pád o kom, o čom.
0: Tak abys měl o čom přemýšlet, tak to 100x napíš. Ale o čem a ne o čom, nebo to budeš psát 200x.
1: Jsem přece věděl taky.
0: Nic nevěděl a dej se do toho, čas letí.
1: Šestý pád o kom, o čem, šestý pád o...

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Co chybí loupežnickému synkovi na síle, to musí dodat na chytrosti, řekl Romcaj Scipískovi. Od této chvíle můžeš být přičem budu já. A hned tu noc, co přišla, se Rumcajs neklidně převalil na posteli a zívl. Manko, neslyšíš nic?
2: Nic, Rumcajsi. Ale Cipísek z nich měl nejtenčí uši a povídá. Někdo loví v lesním rybníčku raky.
1: Jo, to by tak hrálo. Škodit Volšovičkovi na vodním hospodářství. Rozlobil se Rumcajs a hrne se nohama rovnou do bot.
2: Taky Cipísek vjel do střevíčků z kolčavý kůže. Oba se spolu rozběhli tmavým lesem k rybníčku, ale tam už bylo po všem. Jen hráz a cesta k Jičinu byla postříkaná, jak tamtudy někdo nesl koše s raky.
1: Musíme se vodníka Volšovička zeptat, kdo mu to provedl, povídá Rumcajs.
2: Zaťukal palcem na stavidlo, ale Volšoviček se neozval.
1: Měli o něho starost. A protože mokrá cesta vedla k Jičínu, vypravili se po ní. Ale na jičínském rynku se jim cesta ztratila, vyfoukal jí noční vítr.
2: Rumcajs se opřel o kašnu, trochu se zamyslel a povídá Cipískovi.
1: Raků bylo na 3 koše a v takovém koši raků, to je nějakého přelézání a škrabání, budeme poslouchat, až je uslyšíme.
2: Šli tiše podloubím kolem rinku. Slyší, jak chrupou spáčí, jak kohout přešlápl na hradě, jen ne to radši škrabání a přelézání. Až když došli k domu jičínského sládka, se to ozvalo.
1: Tady je to, povídá Rumcajs. Sládek kule pobral Volšovečkovi raky.
2: Obešli dům a Rumcajs už to měl vymyšlené.
1: Vysadím tě, Cipísku, do okna, podáš mi košíky a odnesem raky zpátky do rybníka.
2: Opatrně vysadil Cipíska oknem do kuchyně. Cipísek se rozhlíží, pod stolem tam leží 3 košíky a vedle ve světnici na těžké posteli spí sládek kule. Spod peřiny mu kouká palec, celý placatý odchozený po spilkách.
1: Podávej, Cipísku,
2: zavolal pod oknem Rumcajs. Košíky byly těžké. Cipísek chtěl nejdřív pevněji přivázat víka, aby se raci nerozsypali. Když vázal 3, probudil se sládek kule vedle ve světnici.
1: Kdo je to v kuchyni?
2: Vyvalil se spod peřiny a jde tam. Cipísek rychle vklouzl do koše k rakům a přiklopil za sebou víko. A už tam je taky kule a osahává koš po koši. Cipísek vystrčil ruku a štípl sládka pořádně do placatého palce.
1: Hejsa, tuhle v tom koši je nějaký račí chlapák,
2: povídá kule a nese košík k oknu, aby se při světle měsíce do něho podíval. Jenže v tom sáhl oknem do kuchyně Rumcajs a štípl sládka do placatého palce jako kleštěmi.
1: Hejsa, tenhle bude ještě větší. Asi se mi rozutekli z košů.
2: Padl na všechny 4, začal po podlaze shledávat raky a zlobil se, že žádného nemůže namátnout. Cipísek znova tajně vykoukl z koše a znova štípl sládka do palce.
1: Hejsa!
2: Kule odskočil až k oknu a tam už čekal Rumcajs.
1: Hejsa, sa!
2: No takového štípání a kule nemůže namátnout ani ráčka.
1: Hromovej hrom! Bez světla to nepůjde.
2: Než rozkřesal a podpálil v lucerně, Cipísek dávno odkutálel koše s raky pod okno. Rumcajs si je srovnal do náruče, přibral Cipíska a měsíc mu posvítil, když to po císařské silnici nesl všecko domů do Řáholce. Když potom sypali raky z košu zpátky do rybníka, vykulil se s nimi taky vodník, Volšovětěk. Spal a tichoučce chrupal, jako když se ve větru třese rákosový list.

0: O dvou darech. Byl jednou jeden dobrý král. A ten rád jedl, rád pil a hrál. Měl v lásce svoje poddané, jen lakomce a lháře ne. Jednou ten dobrý král seděl za stolem u oběda a hrál se svým šaškem v karty. Najednou vejde do komnaty sedláček. Na hlavě velikánskou dýni, jakou svět nikdy neviděl a už nikdy neuvidí. Sedláček se poklonil a povídá. Dobrý den, milí králi a všichni ve spolek.
1: Dobrý den, přítelíčku, odpověděl král. Kam pak jdeš s tou dýní?
0: K tobě, milí králi, řekl směle sedláček. Přinesl jsem ti ji darem na dýňovou polévku. Je to náramná dobrota. Ale nezapomeň nakázat kuchařce, aby z té dýně schovala semena. Můžeš je rozdat přátelům a já si taky přijdu pro hrst na příští rok.
1: Děkuji ti, přítelíčku, řekl sedláčkovi král.
0: A teď jdi a sněz si něco v kuchyni. Sedláček poděkoval a šel i z dýní do kuchyně. Zatímco tam kuchařka častovala jídlem a pitím, povídá král svému šaškovi. Poslyš, šašku, ten chlapík se mi zamlouvá. Tak si myslím, že mi tu dýni přinesl ze srdce rád. Co bych mu měl za ní dát? Šašek se zamyslel a pak povídá. Milý králi, vyzkoušej si ho. Jestli ti nedal stéblo trávy, jen aby dostal 4 krávy. Dej mu darem pěkného koně.
1: Máš pravdu, šašku, řekl král a dlouze se zamyslel.
0: A když se sedláček dosyta najedl a napil, zavolal si ho a povídá.
1: Přítelíčku, co chceš za odměnu?
0: Co chci, milý králi, řekl sedláček.
1: Jen abys mi dal hrst semen z té dýně, až je kuchařka usuší.
0: Přítelíčku, já ti dám něco lepšího, řekl král a dal sedláčkovi přivést pěkného koně. Sedláček poděkoval a spokojen se rozjel domů. Jenže ten sedláček byl poddaným jednoho hraběte a to byl hrozný lakomec. Však se taky jmenoval Zabiveš. Jakmile hrabě Zabiveš uslyšel, co dostal jeho sedláček od krále za odměnu, řekl si.
1: Hoj, zítra pojedu ke králi já a dám mu darem pěkného koně. Když dal za dýni koně, dá mi za koně přinejmenším hodnost knížete a sud plný zlaťáků.
0: Jak řekl, tak udělal. Druhého dne ráno vyvedl ze stáje svého nejlepšího koně a rozjel se na královský hrad. Když tam přijel, seděl král právě za stolem u oběda a zase hrál se svým šaškem v karty. Hrabě Zabiveš vešel do komnaty, poklonil se a povídá.
2: Dobrý den, milí králi a všichni ve spolek.
1: Dobrý den, přítelíčku, odpověděl král.
0: Co by si spřál?
2: Milí králi, já jsem hrabě Zabiveš, povídá hrabě. Slyšel jsem, že si včera dal mému sedláčkovi za dýni koně a tak jsem ti místo něho přivedl jiného. Už stojí ve tvé stáji.
1: Děkuji, přítelíčku, řekl král.
0: Jdi napřed, přijdu se na něho podívat. Když hrabě Zabiveš odešel, obrátil se král k šaškovi a povídá.
1: Poslyš, šašku, ten hrabě Zabiveš se mi zamlouvá. Tak si myslím, že mi toho koně přivedl ze srdce rád.
0: Co bych mu měl za něj dát? Šašek se zamyslel a pak povídá. Milý králi, vyzkoušej si ho. jestli ti nedal stéblo trávy, jen aby dostal 4 krávy. Dej mu 7 panství a hodnost knížete.
3: Máš pravdu, Šašku, řekl král, a když se přišel s Šaškem podívat do stáje, povídá hraběti.
1: Příteli, takového koně jsem ještě neviděl. Co pak chceš za něho?
2: Co chci, milý králi, řekl hrabě Zabiveš. Chci, abys mi dal hodnost knížete a sud plný zlaťáků.
1: Přítelíčku, já ti dám něco lepšího, řekl král a poslal pro kuchařku.
0: Když kuchařka přišla, zeptal se jí král.
3: Kuchařko, máš semena z dýně od toho sedláčka?
2: Mám, milý králi, odpověděla kuchařka.
3: To je dobře, řekl král. Tak je nasyp do 2 kornoutů. Jeden bude pro toho sedláčka a druhý tady pro pana hraběte Zabivše. A tak dostal štědrý sedláček za dýni koně a lakomý pán za koně dýňové semeno.
4: Nejlepší buchty ve vesmíru jsou ty s mákem od babičky, kam bych letěl. A já...

jakou barvu má váška? Někdy prší, jen se leje, ale jindy za celý čas nespadne jediná kapka. Takový suchopár, který potom nastane, jde k duhu jenom bodláků. Čmelda s Brumdou kropili na louse své jetelíčky, až měli od zalévání mozoly a potili se i na tykadlech. Není divu, že jim přitom nebylo do zpěvu. Jestli nezaprší, dojde voda. Když nebude voda, uvadnou květy. Když nepokvete louka, co si počneme my, čmeláci? Aby do toho hrom. Jenže na nebi nebyl nikde ani mráček. Tak kde by se tam vzal hrom? Za to se objevila váška.

0: Váška se elegantně posadila na bodlák a zašveholila. Ahoj, brundibárci, kam pořád tolik pospícháte? Co pak nevidíš, pro vodu, řekli čmeláci a ani se na vášku nepodívali. Tak to já si tu na ní počkám, že mi dáte napít.
1: Proč ne, když nám pomůžeš zalejvat, odpověděl čmelda.
0: Já a zalévat, divila se váška. Co pak nevidíte, jak jsem unavená, nožky mám slabé, křídla mě neunesou, hlava se mi točí, já omdlím. A váška vypadala, že opravdu omdlí. Čmeláčci se polekali. Dávej pozor, když spadneš, bodlák je vysoký a jak jsi zbledla. Protože potřebují vodu, my vášky nemůžeme bez vody žít. Čmelda s Brundou dostali strach, aby jim ta krásná váška žízní neumřela. A málem se pohádali, který z nich vodu přinese. A to se vášce líbilo. Zasmála se.
2: Víte co, moji zlatí brundibárci, běžte oba. Který z vás tu bude dřív? S tím se proletím nad loukou. 1, 2, 3, teď.
0: Váška tleskla a čmeláci vyrazili.
3: Váško, Váško, kdy pak ty dostaneš rozum, povídal kvapník, který dneska horkem sotva lezl. Místo, aby se zaletěla k tůni podívat se, jestli nevyschla a hlavně, jak se daří v tomhle horku s plešťuli blátivé, proháníš čmeláky.
2: Já? Podivila se Váška. Oni sami chtěli běžet o závod, nejspíš proto, že se jim možná i trošinku líbím, že jim nejsem tak docela protivná jako tobě, strejdo.
3: Na takové hloupé řeči já nemám čas.
0: Setřel si pot z čela kvapník a zase chvátal dál.
2: Je to ale vručoun, pomyslela si Váška. Já mám ráda legraci.
0: Ale v tom už zahlédla čmeldu, jak se vrací, a tak honem zase začala vzdychat.
2: Vodu.
0: Jenže čmelda vodu nenesl, protože na louce už dávno všechna vyschla.
1: Přišel jsem ti povědět, dokud tu s námi není Brunda, že se mi docela líbíš, Váško,
0: řekl čmelda.
1: Jsi totiž taková krásně zelená.
0: Ale Váška zrovna zahlédla i Brundu a tak mu zamávala.
2: Brumdíku, tady jsem, neseš mi vodu?
1: Ne, nikde není ani kapka, řekl Brunda a zamračil se na čmeldu. Ale vzpomněl jsem si, že ti musím něco důležitého říct. Ty máš tak nádherně modrá křídla, Váško.
4: Zelená, smaragdově zelená, trval na svém čmelda.
1: Zelený je leda žabinec v tůni, posmíval se Brunda.
4: Jsi, Váško, celá překrásně blankitně modrá.
0: A pak to začalo.
3: Zelená, ne, modrá, smaragdová, blankitná.
0: Překřikovali čmeláci jeden druhého a snad, že bylo takové horko, úpal a suchopár, začali se dokonce strkat.
2: Tak se mi líbíte, brundibárci,
0: chichotala se Váška.
2: Já se rozhodnu pro toho silnějšího.
0: Jenže najednou zahlédla v dálce chvátajícího kvapníka a tak radši rychle a nenápadně odletěla pryč. Čmelda s Brundou si toho v zápalu boje vůbec nevšimli.
1: Mezi námi dvěma je konec,
0: bručel hrozivě Brunda.
1: A já s tebou stejně nemluvím, abys věděl,
0: bzučel divoce čmelda.
3: Neštěstí, pohroma, katastrofa, volal kvapník. Z tůně zmizela všechna voda a z plešťule blátivá se vůbec neozývá. Marně jsem jí volal.
0: Čmeláčci zůstali, jako když do nich hrom udeří.
2: Od té doby, kdy se přestali tajemné spleštule bát, všichni se s ní spřátelili, měli jí moc rádi a ona je. Byla vždycky veselá, dobrosrdečná a ke spokojenému životu, kromě přátel, nepotřebovala skoro nic, jen dostatek bláta a vody. Proto čmeláky Kvapníkova zpráva tak polekala.
1: Já tam letím, mě se určitě ozve, vykřikl Čmelda. Já tam letím a já ji najdu, prohlásil Brunda. Tak leďte spolu, radil Kvapník.
2: Ale čmeláci to že prý nemůžou. K tůni se rozletěli hned, ale každý jinou cestou. Uprostřed vyprahlé louky pod rozkvetlým bodlákem zůstal sedět Kvapník a přemýšlel o tom, že ke všemu trápení ještě Čmeldovi a Brumdovi přeskočilo.
0: Tůň vyschla až do dna. Čmelda i Brumda prohledali každou jamku, každou skulinku, ale po splešťuli nikde vidu ani slechu. A protože spolu nemluvili, nemohli se poradit, co dál. A najednou tu byl večer, na nebe připluli černé mraky, setmělo se a na cestu domů bylo pozdě. V obou čmeláčcích byla malá dušička.
1: Kdybych s Čmeldou mluvil, uvažoval nahlas Brunda, řekl bych mu, že tahle černá tma je ze všeho nejlepší, nic v ní není vidět, ani strašidla.
0: Čmelda, který posedával jen kousínek od Brumdy, si zase hodně nahlas myslel, že kdyby s Brumdou mluvil, tak by mohl říct:
1: Bráško, neboj se, na strašidla věří jenom mrňaví čmeláci.
0: Pak v té tmě opravdu nebylo už vůbec nic vidět, ale bylo slyšet, jak si čmeláci opakují:
1: Strašidla nejsou, strašidla nejsou, strašidla ne.
0: Když v tom zarachotil hrom. Čmelda s Brundou vyjekli, vyskočili a chytili se za ruce.
1: Musíme se schovat, žene se strašlivá bouřka.
0: Ukryli se ve vykotlaném pařezu, který byl tak starý a strouchnivělý, že dokonce malinko svítil a čmelákům bylo hned veselej. Kolem duněly hromy a lilo jako z konve, ale oni se už nebáli. Tiskli se k sobě a zase měli jeden druhého.
1: Brundo, ta váška byla trošku zelená, ale trošku i modrá,
0: šeptal Čmelda.
1: Já vím, bráško, ale ona si z nás obou stejně dělala legraci,
0: řekl Brunda. A pak už bylo ticho, jen déšť šuměl a čmeláci usnuli a spali v tom starém pařezu až do rána.
2: Ráno bylo v tůňce tolik vody, že přetékala.
1: Vstávejte,
2: volala splešťule a postříkala Brundu a Čmeldu vodou, aby se rychleji probrali.

0: kde ses tu vzala, splešťule? Co my jsme se tě nahledali? Protahoval se Čmelda.
1: Ahoj, brundibárci, budete spolu zase zápasit?
0: Zdravila je Váška. Už nikdy, ty šídlo, jedno modro zelené, zeleno modré, volali čmeláci na Vášku. A splešťule jí vesele zamávala.
1: Ble, zas mě přileď navštívit, ble, ble. No co koukáte jako trumbrové, ukázala mi, kam se ble, schovat před suchem, ble, ble. Čiperná přelétavka, ble. Zná tu, kde jakou kalužinku, teď máme vláhy dost, ble, ble. Můžete se v mé tuňce povozit, ble, na lodičkách. A vemte sebou, ble, všechny své, ble, kamarády, ať je veselo, ble.
0: Usmívala se srdečně splešťule blátivá. Tak bylo pohádkách i po starostech. Kdo ví, třeba všechno povstalo jen z toho náramného suchopáru, který jde k duhu jenom podlákům.

0: Biggy hádanka.
1: Umazaná od popela, tančit s princem, to bych chtěla. Obujte jí střevíček, usměje se spod víček. Kdo je to?
2: Kdo pak ví, odpoví.
3: Princezna prasátko.
0: Ne, je to princezna, ale vlastně to ještě princezna není.
3: Od popela?
0: Popelka.

jak vodník opravoval mlýnské kolo. Ještě ani pořádně nevyšlo slunce na oblohu a mlýn už vesele klapal, že to bylo slyšet široko daleko do kraje. Mlýnář stál na zápraží a spokojeně se díval, jak se voda valí mlýnským náhonem. Najednou se ozvala rána a někdo z mlýnice volá: pane mlýnáři, pane oče, pojďte sem, mlýnské kolo se zastavilo. A skutečně, kolo stojí jako přibité. Nahoře z něj voda jen tak ucmrndává, ale dole v náhonu se to jenom vaří. Mlynář a jeho pomocníci šmejdí a hledají, ale závadu najít nemohou. Ach, to je ale nadělení, vzdychá mlynář. Tady je každá rada drahá. Tady nám může pomoci jedině vodník z rybníka za lesem. No a tak pro něho šli. Vodník Piškvorec zrovna učil malé sumce, jak se krade rybářům návnada z háčku, a tak, toť se ví, moc tou její žádostí nadšený nebyl, ale nakonec si dal říct a šel. Přišli k náhonu, voda se válí a hůčí, ale mlýnské kolo se ani nehne. Vodník prošel mlýnici, díval se na ložiska, na hřídele a na všechna ta táhla, kouknul pod mlýnské kameny, ale potom zakroutil hlavou. Tady to není. A to musí být někde v náhonu. A hop, a už byl ve vodě. Ponořil se až na dno, rozhlíží se a tady to máme. Dole na mlýnském kole sedí nějaký úplně cizí vodník a vší silou drží kolo, aby se nemohlo točit. A co ty tady, povídá vodník Piškvorec tomu cizímu. Ale ať už si pryč, nebo tě přetrhnu jako úhoře. Jenom ne tak zhurta, pane kolego. Zašklebil se na to ten cizí vodník. Tohle je od dneška moje voda a já si tady můžu dělat, co chci. A na důkaz, že to myslí vážně, sevřel mlýnské kolo ještě pevněji. Vodník se vynořil z vody a povídá mlynáři, sedí tam dole nějaký chlapík a nechce se hnout. Co s ním? Mlynář začal bědovat a tak se šli do mlynice poradit. Někdo radil vytočit stavidlo, náhon zastavit a až by se ten chlapík odstnul na suchu, pak ho vyhnat. Ale vodník Piškvorec nad tím jenom kroutil hlavou. Kde pak? Až byste mlynské kolo zase pustili, on by se vrátil. Ne, ne, ne. Musíme na něho vymyslet něco jiného. Ale ať přemýšleli, jak přemýšleli, nic nevymysleli. A jak tak mudrovali a pořád z toho nic nebylo, povídá najednou vodník, já se tam doskočím na toho chlapíka ještě jednou podívat. Třeba už dostal rozum, vyběhl z mlýnice a hup do náhonu. Ale dole bylo všechno při starém. Ten vetřelec seděl stále na mlýnském kole a ještě si k tomu pískal na rákosovou pištělku. A ať si říká, kdo chce, co chce, pískal náramně pěkně.

to se na to podívejme, povídá vodník Piškvorec. Ty jsi dokonce muzikant. To se ví, že jsem, odpověděl pyšně ten cizí vodník. A jaký? Já jsem býval, holinku, kapelníkem v Královské vodnické kapele. Jak to vodník Piškvorec uslyšel, vyskočil z náhonu a zašeptal mlynáři do ucha, tak už to mám, teď už vím, jak na něj. A než by se ho mohl mlynář na něco zeptat, byl pryč. Jen se jim zdálo, že se nahoře ustavidla, myhla jeho zelená kamizola

Jednou neuslyšeli zvenku nějaký podivný hluk. Táhlo se to jakoby z veliké dálky, ale velice rychle se to přibližovalo. Znělo to jako nějaké břinkání, troubení, pískání a bubnování a kdo ví, co ještě.

Všichni vyběhli z mlýnice a co to vidí? Z hořejšího rybníka od stavidla sjíždí v mlýnském náhonu celá vodnická kapela. Vepředu jede vodník Piškorec s bubnem, za ním píská Úhor z pikolu, Štika vrzá na klarinet, vzadu třískají Raci činely a úplně nakonec jede Sumec s basou. Tak jsme tady, uculil se vodník. Jenom jsem si musel skočit pro kamarády, to víte, sám bych to asi těžko stačil. Mlynář spráskl ruce, ale než se zase stačil zeptat, k čemu to všechno vlastně bude dobré, vodník mávl paličkou a křikl: a teď, kamarádi, vodnický pochod! A kapela spustila. Byl to rámus, až se celý mlýn třásl. Ale ještě se ani nedostali k repetici, když to v mlýnském kole zaskřípalo a tam, kde se voda vařila nejvíc, vykoukl ten cizí vodník. Tak to teda zase ne, křičel, až mu ta jeho žebácká papule docela zčervenala. Takhle se vodnický pochod nehraje, ten se hraje přeci takhle. A vytáhl z šosu píšťalku a začal pískat. A pískal opravdu moc pěkně.

Víte, to je tak, povídá vodník Piškvorec a postraně mrknul na mlynáře. My jsme se doslechli, že jste býval kapelníkem v Královské vodnické kapele. A tak jsme se vás přišli zeptat, jestli byste nechtěl hrát s námi. Bydlet byste mohl tadyhle v hořejším rybníce, bez tak je prázdný. A je lepší, když tam bude bydlet náš vodník, než aby se tam usadil ještě nějaký dareba. A občas byste mohl dohlédnout na mlýnské kolo, aby se správně točilo, řekl mlynář. Ten cizí vodník chvilku koukal, už vůbec nebyl nabručený a dokonce se zdálo, že se trochu stydí. Tak je tedy dobře, povídá po chvíli takovým nějakým zjihlým hlasem. Já bych to vzal. A potom zaklepal píšťalkou na mlýnské kolo a už zase přísným hlasem dodal, tak nezapomeňte, večer je zkouška u mě. A ponořil se. A v tu ránu to v mlýnském kole zaskřípalo a začalo se znovu otáčet. A jak to bylo dál? No jak by to bylo? Od těch dob měl mlynář výborného pomocníka a vodnická kapela ještě lepšího kapelníka.

0: Piggy reklama.
1: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pejsek Fešák.
0: I ten nejškaredější pes na světě má právo být šťastný a mít svou vlastní rodinu. Dokáže překonat překážky a zazářit.
1: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Pejsek Fešák v kinech od

0: 15. října.
1: Tigi reklama! Ahoj, Meďo! Představ si, co se mi stalo!
2: Povídej, Piggy.
1: No, víš jak, veverka pořád něco kuchtí a pořád od ní voní nějaké dobroty. Tak jsem jí říkal, že mám velikou chuť na nějaký dortík. A ona mi včera donesla dárek a hádej, co to bylo?
2: No? Ten dortík?
1: Jasně. Měl jsem radost, jenže když já mám radši malinový dortík a dostal jsem jahodový.
2: Ale Piggy, to od tebe vůbec není hezké. Víš, že se říká darovanému koni, na zuby nekoukej.
1: A co má společného kůň a dortík? Co to znamená?
2: Piggy, to znamená, že když od někoho něco dostaneš, tak na tom nemáš hledat chyby. Jen si představ, že ti veverka chtěla udělat radost. Upekla ti dortík, měla s tím spoustu práce a starostí a určitě se těšila, jak si pochutnáš. A ty nad tím teď ohrneš nos.
1: Takhle jsem o tom nepřemýšlel. To máš pravdu. Já mám jahody vlastně taky rád.
2: No.
1: Zavoláme veverku a dáme si dort všichni společně. Co říkáš, Meďo?
2: Tak jo.
1: Ten jahodový.
2: Jo.
1: Bude moc dobrý, viď?

0: písnička. Šedá myš. Malá šedá myš ve sklepě má skrýš. Do zahrádky vyjde vrátky a pak neví kudy zpátky. Hopsa, hejsa, hopsa, hejsi a ty v kole taky nejsi.
1: A teď ještě jednou.
0: Šedá myš. Malá šedá myš ve sklepě má skrýš. Do zahrádky vyjde vrátky a pak neví kudy zpátky. Hopsa, hejsa, hopsa, hejsi a ty v kole taky nejsi.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: A chrouste, kam jsi šel hledat pytlíka? Ty jdeš kam jsi k řece a pytlík je přece stále ještě tu. Nikam neutekl, vždyť byl schován za kamínkem a teď šťourá pod něj a vytahuje schovaného Toníčka. Už ho vytáhl, ale Toníček je bledý jako stěna a třese se jako osika. Poslyšte, strýčku, šeptá, mně se zdá, že pod tím kamenem straší. Cože, co to povídáš, Toníčku?
1: Na mou duši, strýčku, straší tam a moc.
0: Pro pána krále, a ty jsi tam něco viděl?
1: Ne, neviděl, ale slyšel. To vám bylo naříkání a bědování. Já myslím, že to bylo jistě strašidlo.
0: Skutečně, spod kamene vycházel tenounký, úpěnlivý zvuk. Znělo to jako mami, mami. Toníčku, vykřikl pytlík odhodlaně. Velká chvíle nastala. Uvidíš, jak se teď pytlík vyznamená. A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí. A zase to znělo jako mami, mami. Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo. Už ho mám. Už mám, strašidlo, vykřikl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na plnou pusu.
1: Pojďte sem, pytlík chytil strašidlo.
0: Pytlík to táhl ke vchodu, bylo to černé jako bota a ještě po cestě to křičelo mami, mami. Ale pytlík neznal slitování, nic, strašidla se tu netrpí, to by tak hrálo a vyhodil to ven. Ale bylo toho tam ještě víc. Mami, mami, křičelo to pořád. A pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávník 8. A pak vylezl ve vší slávě sám.
2: To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík se strašidly zatočit, řekl vítězoslavně,
0: když viděl, že kolem kamínku už je velký schon, ba, až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků, jedni drželi plačící strašidýlka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka.
2: Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší takhle je vyhazovat z pelíšku?
0: Pro pána krále. Tak ona to nebyla žádná strašidla. Vždy to byly malí cvrčci.
3: Pytlíku, ty jsi to zase zmotal.

0: vtip.
1: Honzík čte dobrodružnou knihu. Najednou se se zářícíma očima podívá na matku a nadšeně říká.
2: Mami, až vyrostu, budu pirát.
1: Ano, miláčku, povídá zamyšlená maminka. Ale musíš se moc dobře učit.
2: Piráti se neučí.
0: To si už ta maminka četla noviny, viď? A nedává pozor.

0: Strejček příhoda. Jeden chalupník byl tuze chudý a nevěděl, jak si k penězům pomoci. I nedal mu čert dobře dělat, šel a ukradnul ze zámku pokladnici se všemi penězi. V noci si je přinesl domů a aby mu žádný na ně nepřišel, vyňal práh a pod něj je položil. Žena se na něho dívala a ptala se ho, kdo mu tolik peněz dal. Ale on věděl, že má hloupou ženu a proto jí neřekl nic, že je ukradl, nýbrž jen, že jsou jeho.
1: No a proč je zakopáváš?
0: Pro strýce příhodu, odpověděl chalupník. Ráno si něco peněz vzal, řekl ženě, aby o tom nikomu nepovídala a šel do města. Na zámku bylo ráno křik, všichni šli zloději po stopě, ale nemohli se ničeho dopátrat. Bylo k poledni, Selka seděla venku a předla. Tu jede pán na koni, jak ho viděla, pomyslila si, že to bude nejspíše ten strýc příhoda, i volá na něho. Pane, pane, neříkají vám příhoda?
1: A proč pak se ptáte?
0: Pravil se s podivením jezdec. Pravil s podivením jezdec. Já myslela, že jste ten strýc příhoda a že si jedete pro ty peníze, co můj Honza pod práh zakopal. Jezdec slyšel už o krádeži a tak řekl Selce, že se jmenuje Příhoda.
1: No tedy pojďte a vezměte si je, máte je schované.
0: Jezdec slezl, Selka mu odendala práh, on peníze vzal a jel s nimi přímo do zámku. Tam, když je poznali, hned šli z pouty pro chalupníka. Ale žena řekla, že se ještě nevrátil, ale až přijde, že ho tam pošle. V noci přišel muž domů. A když mu žena s potěšením vypravovala, že peníze strýci příhodovi odevzdala, dostal takovou zlost, že by jí byl hnedle zabil. Chodil po sednici a přemýšlel, jak by se trestu zbavil. Najednou mu něco připadlo a řekl ženě.
1: Teď poslouchej, ty motyko hloupá.
0: Slyšel jsem ve městě, že bude dnes v noci potopa světa. Kdo se neschová, ten se utopí. Já vylezu na střechu.
1: Jej, a kam mám vylézt já?
0: Ptá se plačky Selka.
1: Jdi do kuchyňky, já zadělám každou dírku a nepřijde-li voda až na střechu, nebude ti nic.
0: Selka tam vlezla a muž zandal každou skulinu, aby tam voda nemohla. Potom si přistavil ke střeše žebřík a komínem lil dolů do kuchyně vodu. Zprvu se žena modlila, ale čím dál jí voda šla, tím více jí bylo ousko a konečně zaslechl muž temný křik.
1: Utopím se, pomoz Honzo, mám vody po krk.
0: Honza přestal lít, šel ke kuchyňce a tiše udělal malý průchod, aby voda ubývala. Skoro do božího rána Selka stála v kuchyni, potom jí muž otevřel, všecko se uklidilo a on řekl. Až sem ti páni přijdou, můžeš říci, že byla potopa světa. Když úředníci přišli, nechtěl se Honza k ničemu přiznat. Řka, že nebyl doma, že je žena blázen, kdo ví, která ty peníze sem přišly. Zavolali ženu a ptali se, kdy muž peníze zakopával.
1: Před potopou světa, odpověděla žena a pevně na tom stála.
0: Když s ní nemohli páni ničeho svést a muž zapíral, nechali to být. A tak Honza ušel trestu.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Co se stalo?
4: Něco mi snědlo nohy. Ukažte, podívám se. Počkejte, ale vždyť je máte.
5: No jistě, našel jsem je pod gaučem. A vy jste kdo?
4: Pes Egon.
5: Prosím.
4: Reportér.
5: A co tady děláte?
4: Já se svým čenichem

holky i kluky, prověřím je zleva zprava a natočím zvuky, když se v zoo klubu ptáci hrabaví a zpěvní. Hned to zmíním při relaci s pestřím zprávy všední. Kde je soutěž, kde je akce, tam se musím šustnout. Nejde to žít bez legrace, na ní si chci zgustnout. Pes je zprávař dokonalý, vždy ochotný k akci, ve dne v noci připravený na každou atrakci. Já se svým čenichem propůjím.

když přijedou stál ti klauni s cvičenými lvouny. Zpráva letí do vesmíru až mezi ufouny, když se někde koná velký závod vzducholodí.

netopíří kouzlení. Simsalabum pim. Je tu s vámi polétavý kamarád, kouzelníček bez pírek, sametový netopír, který si všímá všedností kolem nás, ze kterých se dají hravě stvořit kouzla. Dnes vás naučím kouzlo, kterým oslníte své domácí publikum. Ukážu vám, jak rozpustit minci ve sklenici vody. Nevěříte, že je to možné? Tak poslouchejte. Připravte si minci a dvě sklenice. Jednu prázdnou a do té druhé si nalijte vodu. Předtím, než přijdou diváci, postavte na minci třeba 5 korunů tu prázdnou sklenici. Až připravíte minci pod sklenici, přiveďte vylevážené publikum. A hlavně všechny ty lidičky usaďte tak, aby na sklenici viděli šikmo z boku, ne úplně ze zhora. To je důležité. Řekněte jim, že mince je na dně sklenice. Sice to jen tak vypadá, my dobře víme, že ten penízek je až pod sklenicí. Ale to pro tento okamžik zůstane jen mezi mnou a vámi. Teď do sklenice nalijeme vodu z druhé pomocné sklenice. A mince pro diváky zmizí. Rozpustila se. Jak je to možné? Copak se doopravdy rozpustila? Kde pak? To víte, že ne. Jen vašim divákům se mince rozpustí před očima. A to díky tomu, jak se světelné paprsky lámou ve vodě. Protože se světelné paprsky ve sklenici plné vody lámou jinak, než předtím ve sklenici prázdné, oko diváka se ve skutečnosti dívá do jiného místa. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Těším se na naše příští setkání.

0: Já sama, babičko.
1: To byla Kristinka. Každou chvíli bylo z kuchyně slyšet.
0: Já už to umím. Babi, já vím. Jsem přece velká. Už vidím přes stůl.
1: Babička trnula. Co když to dítě, které všechno umí, všechno zná, někam spadne? Třeba do vody nebo ze stromu? Nedej bože, utone. Nebo aspoň nastydne, nebo se uhřeje, spálí se o kamna nebo o sluníčko. Měla zkrátka trápení jako každá babička, která hlídá zvídavé vnouče. Možná i trochu větší.
2: Ne, abys sahala na kamna, než se vrátím z dřevníku. A nebo víš co, pojď radši se mnou.
0: Nemůžu. Hlídám panenku Klárku. Je nemocná.
1: Babička se dala ukolíbat. Ještě nebyla ani jednou nohou na dvorku, Kristýnka šup ke kamnům, otvírá dvířka a kouká do plamínků.
0: Ohýnek, jak poletuje a svítí, jako poklad. Přiložím. Jsem velká. Umím odemknout i schránku na dopisy. Než se babička vrátí, vyhaslo by.
1: Naštěstí se babička brzy vrátila.
2: Pane bože, žhavota na zemi. Nespálila ses? Toho popela a kouře. Vždyť ses mohla udusit nebo podpálit chalupu.
0: Panence, byla zima, babi. Ty taky dost topíš, když stůnu.
1: To ještě nebylo všechno, že Kristýnka všude vleze, všechno zkusí, všechno sama. Taky se jí něco stalo s ušima.
2: Kristýnko, zameď, co jsi nadrobila na zápraží. A nech to kůzle na pokoji. To se nehodí dávat mu čepeček a brindák. No tak. A buď tak hodná uklid si pastelky.
1: Možná by byla tak hodná, ale neslyšela.
2: To dítě si snad sedí na uších. Slyší vůbec dobře?
1: Jak kdy? Někdy je má jako radárky.
2: Kristýnko, pojď domů. Máme borůvkové lívance.
1: Malá slyší i na druhém konci zahrady.
0: Už běžím. Babičko, chci hodně.
2: Nesahej na ně, nejdřív umýt ruce.
1: Věřte nebo ne, hopsá kolem babičky v kuchyni a je zase hluchá. Babička už ale ví, že na ušního doktora to není. Čertovo kopítko je jinde. Naštěstí babička má na všechno ten správný babičkovský recept.
2: Kristýnko, chceš pohádku?
0: Jakou, babi?
2: Pohádku o nejchytřejším kůzlátku a kozím kouzelníkovi Kozodupovi. Koze Róze se narodilo kůzlátko. Bělonké, líbezné a jen se trochu otřepalo samostatné radost pohledět. Nic mu neujde, do všeho trkne, tady si poskočí, tam něco uškubne, všechno je zajímá. Tak malé a tak chytré, hotový rozumbrada, každý je chválil.
0: Jako mě?
2: Brzo mu to stouplo do hlavy.
0: Jsem rozumbrada, jasně, nejchytřejší kůzlátko.
3: Rozumbratko, nech ty stromky na pokoji a zelí na záhonek se ani netkni, dědeček by řádil.
0: Ne, maminka Róza je chytrá, ale já jsem chytřejší. Přece nenechám takovou dobrotu, aby se tu rozvalovala na záhoně bez užitku. Mňám, ani lístky nejsou špatné. Všechno vím a všechno znám, všechno dobré ochutnám. Mé, co je dobré, to je mé, tak je to. A ne, že ne, mé.
4: Já ti dám mé, a kdo pak to zelí vypěstoval? Já.
2: Aby toho nebylo dost, zatímco dědeček ke kůzlátku držel řeč, vytáhlo mu z kapsy kapesník a sežvejkalo ho. Vůbec neposlouchalo. Totiž poslouchalo, ale jenom co chtělo. Jak je někdo chválil nebo volal ke krmelci, rozum bratka slyší i za roh. Jen řeknou, nepošťuchuj Puňťu, nelez do zelí, netrkej do okna. Neslyšelo. Snad si sedělo na uších.
5: Pomoc!
3: Manko, te, a to jsem včera myla okno. Jadeš?
5: Stálo se mi, že v něm na mě civí cizí kůzle.
2: Dobrák koza Róza, když viděla, že s tvrdohlavým kůzletem nikdo nepořídí, řekla si.
3: Tady nepomůže nikdo jiný než kouzelník Kozodub.
6: Dub, dub. Tu jsem?
2: Kouzelník Kozodub tu byl co by dub. Rohatý a bradatý, bousy vláčel po zemi, oči mu žhnuli a nijak nevoněl.
6: Kdo mě volá? Kdo mě ruší z mého kouzelného klidu?
3: Já, nešťastná koza Róza.
0: Všechno vím a všechno znám, všechno, co chci, ochutnám. Všechno umím, všechno sním, o radu se neprosím.
6: Co to moje ucho slyší?
3: Nejchytřejší kůzlátko na světě, mého synáčka Rozumbratku, přerostlo přes hlavu dědovi, babičce i mně, usoužené mámě Róze.
6: Tak. Víš-li pak, kozo Rózo, že bych potřeboval učedníka? Už dlouho u mě žádný nevydržel.
0: Všechno vím, všechno znám.
6: Kouzla ne.
0: Kouzla? Jaká?
6: Třeba tohle. Ha! Kozí breda, kozí chlup, kozí kůže, dupy, dup. Bere si tě, kozo dup.
5: Mami! Kde to jsem?
6: V chlívě kouzelníka Kozodupa.
0: Tady to smrdí.
6: Doma ti nevonělo poslouchání, ale abys neřekl, Rozumbratku, tu máš koště, kýbl a rejžák. Vysvejči a vydrbej. Potom mě vyhřebecuješ. Aha, třeba ti začnu vonět.
0: Cože? Nejchytřejší kůzlátko a mám drbat podlahu u umazaného kouzelníka. Fuj!
6: A čile, Rozumbratko, čile. Nebo s tebe udělám syreček.
5: Syreček? Sedali by na mě mouchy.
2: Večer se kůzlátku únavou rozjížděla kopítka. Těšilo se aspoň, že za tu dřinu dostane dobrou večeři.
5: Tuřín? Mně?
6: Doma se ti zajídala hebká pastva, co? Chodilo si na zelí, mlsoune. Zaš mouhy na podlaze a cucky v mojí bradě by se zasloužilo podláčí. Ne, Tuřín, dub, dub, dub, dub, dub. A poděkovat za večeři neráčíme? Nic?
5: Děkuju.
2: Takhle to šlo den za dnem. Kůzlátko hekalo.
5: Učedník, mučedník, samá práce a poslouchání a kouzla žádná.
2: Jenže kouzla se děla. Rozumbratka prospíval na těle i na duchu. To se ví, nebylo to hned. Lecos se snadno pokazí a nesnadno napravuje. I kouzlení si kuzlátko užilo až. Jen je popadl truc, už je kozodub zakouzlil v koště, aby z něho vymetl neposlušnost. Sedělo si na uších a byla z něho houba Jidášovo ucho. Odmluvilo a najednou plavalo v kýblu jako rybka. I do hodin je kozodub zakouzlil, aby poslouchalo jako hodinky. To už rozumbratka postoupil v kouzelnickém učení od drbání zápraží a nošení dříví k nošení kouzelnické knihy na stůl.
0: Něco ti vyvedu, abys věděl. Já ti čarodějnou knihu s protivnými zakouzlovadly sním.
2: Kůzle počkalo, až si kozodub po večeři schrupnul a kouzelnickou knihu list po listu snědlo. Kouzelník řádil.
7: Moje kniha, kůzle jedno ničemné, tak abys vědělo. Kozí brada, kozí chlup, ať jste bez rdeček, to poroučí kozodub. Nemysli si, že za staletí, co kouzlím, neumím kouzla z paměti.
5: A tak ho nechal. To je ale nehezká pohádka.
2: Že bychom ji vylepšili. Ale jak?
5: No, třeba, že by se kůzlátko úplně polepšilo, víš, a poslouchalo.
2: Tak dobře. Potom, co si rozumbratka poležel jako syreček, neposlouchání a tvrdohlavost se mu doopravdy rozleželi v hlavě. To víš, tentokrát to chvilku trvalo, než z kozodupa vyprchala zlost a odkouzlil ho zpátky. K mamince koze Róze, dědečkovi a babičce se vrátilo úplně kouzelné kůzle. Už si nepřipadalo nejchytřejší a nevyvádělo neplechy. Aspoň ne tolik.
5: Všechno vím a všechno znám, co je.
1: Slyšíte? Kristýnka si hraje na nejchytřejší polepšené kůzlátko.
5: Kouzlo vím, už ho znám, radši pěkně poslouchám.
1: Tak, aby jí to vydrželo.
2: Aspoň někdy.

0: Piggy vtip.
1: Matka si stěžuje učiteli. Pětku si můj syn nezaslouží.
2: To máte pravdu, ale horší známku už nemám, odpoví učitel.
0: Je!

0: o rozpustilém Arnoštkovi a obyčejné vodě. O rozpustilé chlapečky nebyla nikdy nouze, ale co svět světem stojí, žádný nebyl tak rozpustilý jako Arnoštek. Arnoštek byl tak rozpustilý, že se nakonec docela rozpustil. Hned vám povím, jak se to stalo. Na první pohled to byl docela milý chlapec. Měl světlé vlásky, modré oči a širokou pusu. Pruhované tričko, modré kalhoty a bílé kecky. A jednoho dne, kdy sluníčko svítilo, jak nejlíp umělo, a bylo asi tak 35 stupňů, ne-li víc, seděl na zahradě na houpačce a volal.
1: Co je to za pořádek, že mě nikdo nehoupá? Víte přece, že se sám houpat neumím. Tak co? Bude to?
0: Ale nikdo si Arnoštka nevšímal, protože všichni měli co dělat. Tatínek byl v zaměstnání, maminka scháněla v zelinářství řetkvičky a malinovou šťávu a malá Ivanka měla plné ruce práce, protože dostali ve škole za domácí úkol namalovat vodovými barvami 3 velké maliny. A přitom všem měla nakropit prádlo, zalít tulipány, pivoňky a karafiáty, aby v tom horku nezvadly. Měla zajít k pekaři a do mlékárny a tak se nedivte, že nevěděla, kde jí hlava stojí.
1: Tak co bude s tím houpáním? Křičel Arnoštek. Mám vám to říkat 10krát, co?
0: Ale když se nikdo neozýval, slezl z houpačky, šel domů a myslel si, venku je stejně nuda a vedro, mám žízeň jako trám, musím se napít šťávy. A rozhlížel se, kde nějaká je.
1: Udělej mi šťávu, ale hned,
0: řekl Ivance, která malovala vodovými barvami veliké červené maliny.
1: Ale hned, nebo ti poleju výkres.
0: Opovaž se, řekla Ivanka a malovala dál, ani se na Arnoštka nepodívala. Šťávu ti neudělám, protože žádná není. Napij se vody, je docela dobrá.
1: To víš, řekl Arnoštek. Kvůli tobě budu pít obyčejnou vodu. Vodu nechci, voda mi nechutná. Voda je dobrá tak na tvoje malování. A jestli mi neuděláš šťávu, než napočítám do 3, poleju ti výkres a hotovo.
2: Arnoštku, měj rozum, řekla Ivanka. Šťávu doma nemáme. Maminka ji za chvíli přinese a tohle je domácí úloha. Nemůžu ji malovat znovu, protože mám plno práce.
1: To je mi jedno,
0: řekl Arnoštek. 1, 2, 3. Polil Ivance výkres, takže z krásných, velikých malin byla v ten ráz malinová šťáva.
3: Počkej, tohle si vypiješ,
0: řekla Ivanka, ale Arnoštek se smál a řekl.
1: Kdyby to byla opravdová malinová šťáva, tak si ji vypiju. Ale tohle je jenom obyčejná hloupá voda, kterou nikdo nechce.
0: Cože? Řekla Ivanka. Vodu, že nikdo nechce? To by ses teprve divil, kdo všechno o ní stojí. Jenomže ty jsi hloupý, rozpustilý kluk, který nic neví a neumí se chovat.
1: Dobrá, dobrá, řekl Arnoštek. Napij se té své vody a běž si malovat.
0: Já budu mít něco lepšího. A vzal si z kasičky peníze, které šetřil na koloběžku a šel, ale než za sebou zavřel dveře, řekl Ivance.
1: Abys věděla, jdu si koupit zmrzlinu, protože je mi horko a na vodu nemám chuť.
0: A opravdu, koupil si tu nejstudenější zmrzlinu, jakou sehnal, dal za ní všechny peníze, které měl, takže jí byl plný prádelní hrnec.
1: Tolik zmrzliny si ještě neviděla, co?
0: Řekl Arnoštek Ivance, když přišel s prádelním hrncem domů.
1: A jak je studená. Když si lízneš, vůbec necítíš jazyk.
0: Ukáž, řekla Ivanka a chtěla si líznout, ale Arnoštek řekl.
1: Ale tohle je moje zmrzlina.
2: Kup si svoji.
0: No dobrá, řekla Ivanka. Jen si ji sněs. Ale ne najednou, nebo z tebe bude rampouch. Sám říkáš, jak je studená.
1: Ale Arnoštek si myslel, co ty mi budeš povídat.
0: Sedl si na houpačku a jedl zmrzlinu, jak nejrychleji uměl, až vůbec necítil jazyk. Ani pusu a krk a hlavu a břicho a ruce. Jedl ji zkrátka tak rychle a tak dlouho, až docela zmrznul.
1: A zmrznul tak důkladně, že se stal velikým bílým kusem ledu.
0: A když přišla Ivanka na zahradu,
1: zůstala stát jako solný sloup.
0: Ale pak rychle Arnoštka vzala, nesla ho do kuchyně a dávala pozor, aby mu neurazila uši. Zábly ji ruce a není divu, zkuste nést tak veliký kus ledu, není to jen tak. Když byl Arnoštek konečně v kuchyni, přinesla Ivanka ze zahrady prázdný prádelní hrnec od zmrzliny. Postavila Arnoštka do hrnce, prádelní hrnec postavila na plynový sporák, zapálila plyn a šla do pokoje malovat nové maliny. Arnoštek se zatím rozehřeje a až se rozehřeje, zhasne plyn a přijde za mnou, řekla si Ivanka. Ale považte. Arnoštek nešel a nešel. A když přišla Ivanka do kuchyně, prádelní hrnec byl plný vody a Arnoštek nikde.
1: Také mě to mohlo napadnout, řekla si Ivanka. Led se přece teplem mění ve vodu. Co teď? Musím dát pozor, aby Arnoštka nikdo nevylil. A psala červenou tuškou na veliký papír. Pozor, to je Arnoštek.
0: Papír dala na prádelní hrnec a šla k pekaři pro chleba a do mlékárny pro mléko, protože byl nejvyšší čas.
1: Co je tohle za nesmysl, řekla maminka, když se vrátila s řetkvičkami a malinovou šťávou. Tohle, že je Arnoštek?
0: Arnoštek je chlapeček a ne prádelní hrnec.
1: Co to tu Ivanku napadlo?
0: A nabrala si z prádelního hrnce vodu do konve a šla kropit prádlo a zalévat květiny, protože tohle všechno už Ivanka nestačila udělat. A považte, Arnoštek byl teď trochu v konvi a trochu na bílých ubrusech a trochu v trávě a také na tulipánech a pivoňkách a karafiátech a květiny ho pily a prádlo ho pilo.

Arnoštka neobyčejně hezky. A těmi kořínky se dostal nahoru až tam, kde má tulipán červené lístky. A lístky říkali Arnoštkovi: drž se, kapičko, drž se, ať nespadneš na zem, drž se a zůstaň. Podívej se, jakou máme hned svěží barvu. Ale Arnoštek dlouho nezůstal, protože se z ničeho nic proměnil v páru a vznesl se z červených lístků rovnou k modré obloze a letěl vysoko. Vysoko, až si sedl na malý bílý mráček a s tím mráčkem cestoval po světě. To je ale opravdu zajímavé, pomyslel si Arnoštek. Ani mě nenapadlo, co se dá zažít, když je člověk obyčejnou vodou. Myslel jsem si, že voda je nijaká a k ničemu není. Ale zatím se Ivanka vrátila z mlékárny a od pekaře a zůstala jako přikovaná, protože viděla, že prádelní hrnec je docela prázdný. Kam si vylila Arnoštka? Volala a běžela na zahradu za maminkou. A když jí pověděla, co se vlastně stalo, dala se maminka do pláče a plakala a plakala, protože každá maminka má své chlapečky ráda, i když jsou takový, jako byl Arnoštek. Nepláč, maminko, řekla Ivanka. V prádelním hrnci je ještě troška Arnoštka, tak asi sklenička. Ale to stačí. Mám nápad, uvidíš, že ho zachráníme. A šla do pokoje, kde ležela čtvrtka papíru, štěteček a vodové barvy. Nabrala z prádelního hrnce vodu do skleničky a malovala Arnoštka. Namalovala světlé vlasy, modré oči a širokou pusu. A potom pruhované tričko, modré kalhoty a bílé kecky. A Arnoštek byl hotov. A když uschnul, vzala Ivanka nůžky, udělala šmik, šmik a Arnoštek stál v pokoji jako vystřižený. To bylo radosti. Maminka mu dala pusu a Ivanka taky. A pak jim Arnoštek vyprávěl, jaké to je být vodou, kdo všechno ji potřebuje, jak chutná květinám, jak ji pije prádlo a jak voda cestuje po mráčcích jako v letadle. A když to všechno dovyprávěl, dostal velkou žízeň a řekl: tak, a teď ochutnám, jestli je voda opravdu tak dobrá. A natočil si plnou skleničku a víte, že mu chutnala? A pak zalil všechny květiny v celé zahradě. A květiny se hned usmívaly a všude na lístečcích byla samá maličká kapička. A když si Arnoštek ty maličké kapičky prohlédl, viděl v nich sama sebe. A tak se na sebe usmál a zamával si. A to je všechno.

0: Kafíčku.
1: Užovka se, milí drazí, celý život jenom plazí.
2: Užovky jsou bez nohou, zatančit si nemohou.
0: No a teď ještě jedno.
1: Užovka se, milí drazí, celý život jenom plazí.
2: Užovky jsou bez nohou, zatančit si nemohou.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

pak bývá všechno veselé. Sladké chutě rád.

0: Jak se žížala Markétka, chtěla zavázat na kličku. Z oblohy kapalo jako z cedníku. Jedna kapka kap nahle míždě loudu, druhá kapka ťuk na vyprahlou hroudu, třetí kapka cink na pejskovu boudu. 10 a 100 a 1000 kapek tichonce kapalo, ťukalo a cinkalo, kde se dalo. A dalo se všude. Na cestičku, na kamení, do kožíšků oveček, do malin i do borůvčí, na kdejaký kopeček, do trávy i do křoví, na zelený mech, na ploty i na bubínky střech. Všude bylo místa dost, pršelo žížalám pro radost. Déšť hrál svoji mokrou písničku. Žížala Markétka měla právě tuhle písničku ze všech písniček nejradši. Jakmile ji zaslechla, hned jí bylo tralala a hopsasa, hopsasa a tralala. Měla ji ráda už odmala. Vykoukla z díry a zhluboka se nadechla.
1: To je vzdoušek, jen se pije. Tomu říkám poezie.
0: Vykoupu si trošku plíce, jako prádlo na rybníce. Půjdu chvilku na procházku, dokud je hezky, dokud prší. Hledala louži, kde by se vykoupala. Rozhlíží se, rozhlíží a najednou, co to vidí? Vidí holčičku Aničku, jak si váže u boty na kličku barevnou tkaničku. Žížala je z toho celá pav. Je to pro ní biograf. Holčička dá jeden konec tkaničky přes druhý, podvlékne, utáhne a za chviličku už má kličku. Teď už nemá obyčejné boty. Smyčky jsou jako motýlí křídla. Na každé botě Aničky sedí barevný motýl, jen a jen vzlétnout. Žížala je z toho celá pav. Je to pro ní biograf. Nehledá víc louži. Hrozně moc teď touží udělat něco podobného. Touží se zavázat na uzlík nebo na kličku, aby z ní byl barevný motýl. Natahuje se, smršťuje. Nejde to. Prodlužuje se, zkracuje. Nejde to. Už ani neví, kde má hlavu, kde má patu, kde má začátek a kde konec. Říká si smutně, já to prostě nedokážu. Na kličku se nezavážu. Zkrátka, jsem na to krátká. Závistivě ještě jednou pohlédne na holčičku Aničku, co má boty zavázané na kličku.
2: Figi hádanka.
3: Znáte všichni princezničku, co má hvězdu na čelíčku? Zlaté vlasy dlouhé k pasu zdůrazňují její krásu. Nosí kožich z šedých myší, od chudých se přece liší.
4: Kdo pak ví, odpoví.
5: Myší kožíšek.
6: Princezna myší kožíšek je princezna se zlatou hvězdou na čele.
5: Aha.
6: To je krásná pohádka o téhle princezně, tu mám rád.
7: Já nahraju.
8: Ahoj, ahoj, já jsem písničkář Míša a tohle je můj poslední hit, který vám teďko nasoukám a klidně zpívejte se mnou.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Když poběžíte napříč přes Norgordenské pastviště, dostanete se dolů k malému jezírku. Tam vždycky v zimě bruslíme. Letos na něm byl prýma hladký led. Jednoho dne maminka nechtěla, abychom šli k jezírku, protože tam tatínek a strýček Erik vysekali velkou díru. Vybírali tam led pro naši lednici, ale já jsem řekla, přece snad uvidíme jalovcové roští, které tam nastrkali, a dáme si pozor. A tak jsme směli jít. Někdy je Lase pořádně hloupý, obyčejně když se snaží na sebe trochu upozornit. A to chtěl právě tentokrát. Začal bruslit tak blízko té vysekané díry, jak jenom mohl.
0: Tady přijíždí velkobruslař z Bullerbynu, křičel. A rozjel se přímo k díře v ledu a zahnul až v posledním okamžiku. Ty jsi blázen, Lase, řekl Ole. Nadávali jsme mu všichni, ale nepomohlo to. Začal dělat různé obraty a zatáčky kolem díry. Chvílem jezdil taky pospátku. Tady přijíždí vážený velkobruslař z Bullerbynu, křičel znovu. A taky přijížděl. Vjel jak široký, tak dlouhý pospátku do té díry, protože zajel moc daleko. Vykřikli jsme. A Lase křičel také ještě víc než kdo jiný. Strašně jsme se lekli a mysleli jsme, že se snad Lase utopí. Pak jsme si lehli na led do dlouhé řady a drželi jsme jeden druhého za nohy. A pak Bose vytáhla Lase z díry a běželi jsme domů, jak jsme nejrychleji mohli. Lase skoro brečel, ale ne úplně. Představ si, že bys přišel domů a byl utonutej, řekl Bose. Neříká se utonutej, ale utonulej, ty trumpeto, řekl Lase zlostně. Ale určitě to s tím trumpetou nemyslel tak zlé, protože Bose ho přece vytáhl. Později odpoledne dal totiž Bosovi spoustu cínových vojáčků. Maminka se na Lase hodně zlobila, že spadl do vody. Musel jít do postele a pít horké mléko, aby se zahřál. A pak musel ležet moc a moc hodin, aby prý přemýšlel o svých neplechách, řekla maminka. To právě dal Bosovi ty cínové vojáčky. Ale večer jsme si postavili venku na zahradě sněhové pevnosti a začali koulovací válku, a to s námi Lase samozřejmě už zase byl. Brita, Anna a já jsme měli jednu pevnost a kluci měli druhou. Ale kluci dělají vždycky moc tvrdé koule a házejí moc prudce. To se mi zdá nesprávné. Hnali se útokem k naší pevnosti s rukama plnýma sněhových koulí a Lase křičel: boj a vítězství! Útočí postrach severu! Ale tu Brita řekla: ach tak, já myslela, že to je velkobruslař z Bullerbynu. A pak už Lase dlouhou chvíli nic neříkal. Ale kluci dobili naši pevnost. Vzali nás do zajetí a řekli, že jim budeme celý večer dělat koule, jinak že nám hrozí smrt. A nač potřebujete tolik koulí? Zeptala se Anna. Schováme si je na léto, protože pak je o ně nouze, řekl Lase. Ty hele, plácni sebou radši zase do jezera, řekla Anna. A pak jsme šli Brita a Anna a já dolů do chléva, protože nám bylo zima. Tam bylo tak teplo a hezky. Hráli jsme si na babu. Netrvalo to dlouho a přišli taky kluci. Krávy na nás hloupě koukaly. Nemyslím, že by krávy mohly chápat, proč si hrajeme na babu. Když o tom přemýšlím, sama to taky nevím, ale rozhodně legrace to je. Za chvíli přišel tatínek a řekl, že už si nesmíme hrát na babu, protože tam je kráva, která čeká telátko. A proto nesmíme dělat rámus. Lota měla mít telátko. Zůstali jsme tam a dívali jsme se. Tatínek musel telátku pomáhat, aby se dostalo ven. Byl to malinký bíček a byl moc roztomilý. Lota ho lízala a vypadala náramně spokojeně. Tatínek říkal, abychom mu pomohli najít pro telátko jméno. Postrach severu, řekl Lase. Ten určitě neumí myslet na nic jiného, než na ten svůj otřepaný postrach severu. Takové hloupé jméno pro malého miloučkého bíčka. Ale až vyroste, budeme se ho možná bát jako čerta, řekl Lase. Ole navrhl, aby se telátko jmenovalo Petr. A tatínek řekl, že se to dobře hodí.
2: No tak by se mu mohlo aspoň říkat Severský Petr, řekl Lase.
1: Potom jsme běželi k dědečkovi a vyprávěli mu, že Lota dostala telátko. A pak byl už čas jít spát. Právě když jsme Lasse a Bosse a já stáli na půdě, řekl Lasse, jo, je to přece jen velký štěstí, že člověk není utonutý.
0: Heleď ty, plácni sebou do jezera, řekl Bosse.

netopíří kouzlení. Simsala, bum, bim, bum, bim. Moji milí kouzelníčkové, přátelé, mezami, jsem tu opět s vámi, já, váš polétavý kamarád Pierre, kouzelníček se sametovým cylindříkem a křídly měkkým jak plyš. Přiletěl jsem vás naučit pár triků až z čarokrásné země kouzel z Francie. Přistupte blíže, netopíří kouzlení právě začíná. Nemyslíte nikdy na to, jaké by to bylo, kdybychom uměli číst myšlenky? Jak bychom asi naložili s tím, co bychom se takto dozvěděli? A bylo by to k něčemu dobré? A co, když někdo myšlenky číst umí? A co, když to umím já? A ještě jedna drobná otázečka. Co, když vám řeknu, jak se to dělá? Mundě, no co, nádhera, že? Nespa? Tak poslouchejte. Nejdříve vás asi zklamu. Myšlenky číst neumím, ale za to znám trik, díky kterému si vaše publikum bude myslet, že to umíte. Budete ale potřebovat asistenta, kterému můžete věřit. Zasvětíte ho totiž do celého triku a všechno se povede jen tehdy, když udrží jazyk za zuby a nic neprozradí. Řekněte publiku, že na chvíli odejdete z místnosti. A ať pak každý z nich myslí na kterékoliv číslo od 1 do 5. Každý si musí jedno číslo vybrat. Ale pozor, nechá si ho pro sebe. Nikomu ho neřekne. Odejděte z místnosti a napočítejte do 10. Pak se vraťte zpět. Udělejte dramatickou pauzu, při které si budete potichu prohlížet své publikum. Pak vyzvěte dobrovolníka. Předpokládám, že se budou hlásit všichni. Především se ale musí hlásit váš předem domluvený asistent. Musíte si jako dobrovolníka vybrat právě jeho. Tak dejte pozor, aby nikdo nepoznal, že jste spolu domluveni. Dobrovolníka, svého tajného asistenta, pozvěte k sobě. Přiložte mu prsty na strany hlavy, na spánky vedle očí. A nyní budete číst myšlenky. Řeknete přesně to číslo, který si dotyčný myslel. Ale jak to poznáte? Jednoduše. Váš domluvený asistent nenápadně zatne zuby tolikrát, kolik se to rovná číslu, které si myslel. Když totiž zatnete zuby, cítíte pohyb právě ve spáncích, tam, kde máte přiložené prsty. Nacvičte to ale předem, ať asistent necvaká čelistmi na celé kolo. Stačí opravdu nenápadně stisknout zuby. Vyzkoušejte si to i na sobě a před zrcadlem. Aby vás publikum nenařklo, že jste byli s dobrovolníkem domluveni, můžete jako přídavek uhádnout ještě další číslo, které si bude myslet. A to přímo před jejich zraky. Na pódiu. Bravo. Magnifik. Krásné představení, nespa? Opravdu kouzelnické. A přitom stačí jen vědět, kde je čelistní kloub a jak pracuje. Je dobré pozorovat a znát nejen svět kolem nás, ale i nás samé. Pak je možné tvořit svět iluzí a snů. I s něčím takovým, jako je prostý stisk zubů. Těším se na ohlasy vašeho publika. Napište mi o nich. Ti budou koukat. Magnifik. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele
V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

jak Mach a Šebestová navštívili věštírnu ve starověkém Řecku. Jednou zrovna před prázdninami paní učitelka Spáčilová onemocnila, takže někdo musel učit místo ní. Celá třída byla zvědavá, kdo se místo té hodné paní učitelky, kterou měli všichni rádi, ve třídě objeví. Žáci seděli ani nedutali a jenom čekali, kdo to bude. A teď si představte, že vešla učitelka Novotná, před kterou se celá škola třásla hrůzou. Bali se jí všichni žáci, všichni učitelé, dokonce i pan školník. Měla nejmín 100 kilo, takže když šla po chodbě, valila si jako tank a všichni před ní prchali. Říkalo si Vřešťan Obecný, protože když uviděla na zemi odhozený papírek, začala příšerně vřeštět. Najednou byla celá fialová, měla vykulené oči a vyčeněné zuby, u pusy měla bílou pěnu a vřeštěla tak hlasitě, že to bylo slyšet ze školy až na náměstí, kde se lidé zastavovali a říkali si mezi sebou, slyšíte? Učitelka Novotná se už zase zlobí a pak dodávali chudáci děti. A právě tahle ta učitelka Novotná vešla ráno do třídy 3B, nače se všichni žáci tak strašně lekli, že zapomněli vstát, což je chyba. Učitelka Novotná začala okamžitě vřeštět, najednou byla úplně fialová, měla vykulené oči a vyčeněné zuby, u pusy měla bílou pěnu a vřeštěla tak příšerně, že Machovi zalehlo v uších, podíval se na Šebestovou a řekl: nevím, Šebestová, jestli tuhle hrůzu vůbec přežijeme. Ale tohle ještě nebylo to nejhorší. Příští den přišla žákyně Trejbalová z třetí lavice do školy s tou nejhorší zprávou, jako když žáci třetí B slyšeli, že ta její hodná paní učitelka Spáčilová, kterou měli všichni rádi a která bydlela v garsoniéře nad Trejbalovými, se bude kamsi stěhovat a že ta učitelka Novotná, z které má hrůzu celá škola a které se říká Vřešťan Obecný, bude už nejspíš v třetí B učit natrvalo. Takže Šebestová tuhle strašlivou zprávu doma obrečela, Mach doma u oběda prohlásil, že má tím pádem pokažené prázdniny, že nikam nepojede, že by ho to nebavilo, že by stejně pořád myslel na tu hrůzu, která ji po prázdninách čeká, ale paní Machová ho uklidňovala, co když jsou to jenom řeči, ona že zase slyšela, že se paní učitelka Spáčilová bude snad vdávat, což může být stejný nesmysl jako to stěhování, zkrátka nic není ještě jisté. A stará paní Krupičková, která si zrovna přišla k Machovům vypůjčit trochu kvasnic, Machovi poradila, aby si s Šebestovou zašli za roh paní Zelené, že to je kartářka a že jim za stovku řekne, jak to s tou Novotnou po prázdninách bude. A Mach si řekl, že to je docela dobrý nápad, že tím pádem budou hned vědět, co je čeká, že nebudou žít s Šebestovou celé prázdniny v nejistotě. Šebestová si to myslela taky a tak vysypali z prasátek, co měli našetřeno a šli. Paní Zelená byla starší dáma, na rukou měla tlusté prsteny, uvedla je do pokoje, kde bylo skoro tma, protože tam byly stažené rolety, na stole svítila svíčka, paní Zelená míchala karty a ptala se, co vlastně chtějí vědět. Mach jí to celé vysvětlil a potom se s Šebestovou dívali, jak ta paní rozkládá karty po stole, jak nad nimi cosi povídá, jak ji zase sbírá. A když se Šebestová ptala, co teda vlastně můžou po prázdninách čekat, kdo je teda bude příští rok učit, řekla ta paní Zelená, že jak karta ukazuje, bude to paní učitelka Novotná. A Mach s Šebestovou šli domů, jak dvě zmoklé slepice. Pan Mach se zrovna vracel ze zaměstnání a když je viděl a zjistil, co se stalo, řekl si, že jim trochu spraví náladu. Pozval je do své pracovny a pak jim vysvětlil, že se všem kartářkám nedá věřit, že jedna věc je nějaká amatérka, která si ty řeči čucá z prstu, a něco jiného astrolog, který pracuje se složitými výpočty, že celá tahle lidská činnost má své počátky ve starověkém Řecku, ještě dávno před naším letopočtem, a vůbec, že nejslavnější věštkyní všech dob byla
Pythie, co věštila ve věštírně v řeckých Delfách. Taže měla úžasné výsledky, o kterých se dodnes píše, a když tohle slyšel malý mach, řekl: poslíš, tati, co kdybychom se za tou Pythie s Šebestovou vypravili? Máme přece kouzelné sluchátko. Načež pan mach pokrčil rameny a řekl: pro mě, za mě. A tak se v sobotu ráno konaly přípravy na cestu do těch dávných dob. Šebestová si šla půjčit Jonatána, aby mu nebylo líto, že ho na ten výlet nevzali sebou. Pan mach dětem vysvětlil, že ta slavná věštírna je v Apolónově chrámu a že sebou musí vzít nějaké dary pro kněze. Paní Machová skočila do obchodu pro dvě bomboniery po 90 korunách a než se vrátila, pokračoval pan mach ve vysvětlování, řekl, že se v tom starověkém Řecku nemůžou objevit jen tak v normálních šatech, protože tehdy se chodilo v bílých tunikách. Mach s Šebestovou si tedy omotali kolem sebe bílá prostěradla a když s tím byli hotovi, vzali bomboniery a Jonatána, mach poprosil sluchátko a byli pryč. Octli se před chrámem boha Apolóna. U vchodu stál vousatý kněz a ten je nechtěl pustit dovnitř. Řekl, že děti do svatyně nesmí. Šebestová se rozčílela, co jsou to za poměry, proč by děti nesměly do kostela. Pak si ale vzpomněla na bomboniery, kněz je klidně vzala do chrámu, je pustil. Akorát Jonatán musel zůstat venku. Ten kněz je potom vedl do věštírny, kde hořel oheň a nad ním seděla na trojnožce ta slavná Pythie. Ptala se macha, co by si jako přáli vědět. A když se mach zeptal, kdo je bude po prázdninách učit, začala Pythie nad tím ohněm všelijak mávat rukama, záhadně mumlat, až nakonec řekla, že po prázdninách je bude učit paní učitelka Novotná a bude je učit až do 5. třídy. A Šebestová, jak byla ještě trochu rozčilená, řekla té Pythii: tak to vám teda pěkně děkujeme. To jsme se nemuseli trmáct až sem. To sami nám řekla paní Zelená, amatérská věštkyně, která za to bere 100, když to kvůli vám, vážená paní Pythie, vyhodila Machova maminka za bomboniery jednou tolik. A k čemu to bylo? Načišla pryč a Mach šel za ní. Náladu měli oba podpsa. Venku před chrámem volal Jonatána, ale ten nikde. Hledali ho v celém okolí, až se dostali k sportovnímu stadionu, kde se konaly atletické závody. Byla to příprava na olympijské hry. Stadion byl plný diváků v bílých tunikách, zrovna začal štafetový závod, všichni křičeli a povzbuzovali atlety, kteří si v běhu předávali štafetové kolíky. Najednou se mezi nimi objevil poskakující a vesele štěkající Jonatán. Čekal chudák takovou dobu před chrámem, nudil se a teď si chtěl taky chvíli hrát. A představte si, že měl štěstí, jednomu běžci upadl při předávání červený kolík, Jonatán po něm chňapl a už s ním upaloval pryč. Za ním se hnali závodníci, pořadatelé v bílých tunikách a také pár rozčilených diváků, kteří křičeli: dej to sem, ty bestie, okamžitě to vrát, ty neřáde. Byla to opravdu dost nebezpečná situace a Šebestová, která to viděla, křičela: proboha, Machu, máš přece sluchátko, pospěši, než bude pozdě, protože jestli ti lidé Jonatána chytěj, je s ním amen. A Mach si opravdu pospíšil. A tak byli všichni tři najednou zpátky doma v parku. Na písku si hráli děti, Jonatán vesele poskakoval s kolíkem v tlamě, jednomu chlapečkovi se ten červený kolík hrozně líbil, chtěl ho Jonatánovi vzít, Jonatán mu pokaždé vesele uskočil, nakonec dostal ten chlapeček vztek a rozbrečel se na celé kolo, jenomže pak se bohužel stalo něco příšerného, co se nemělo stát. Po cestičce se valila jako tank paní učitelka Novotná. Myslela si, že to dítě brečí proto, že mu Jonatán ten červený kolík ukradl a nechce mu ho dát. Začala vřeštět na Macha Šebestovou, co to mají za zlého psa, že takhle zlý pes by se měl dát utratit a oni dva by měli být potrestáni především za to, že chodí po městě jenom v prostěradlech jako hastroši, že jim v pondělí ve třídě ukáže, zač je toho loket.
A jak tak vřeštěla a vřeštěla, byla čím dál víc fialová, měla čím dál vykulenější oči a vyceněnější zuby u pusy, měla čím dál víc bílé pěny a vřeštěla čím dál hlasitěji, až už se to nedalo poslouchat, takže maminky brali děti z pískoviště a utíkali pryč. A Mach s Šebestovou se vraceli domů, jak dva spráskaní psy. Věděli, že to mají u učitelky Novotné spočítané, že si na ně zasedne a bude se po nich vozit celý příští a přes příští rok až do páté třídy. Vraceli se tedy odevzdat prostěradla, taky museli vrátit Jonatána paní Kadrnoškové, šli smutně po schodech nahoru a netušili, že je u Machů čeká jedna dobrá zpráva, že je tam čeká dokonce moc dobrá zpráva, úplně nejlepší zpráva, jaká je vůbec mohla čekat. Čekala je tam zpráva, kterou přinesla stará paní Krupičková, že ta hodná paní učitelka Spáčilová, kterou mají všichni rádi, se uzdravila a v pondělí se vrátí do školy, že se bude opravdu stěhovat, ale jenom o tři ulice dál, do velkého bytu jednoho pána, s kterým bude mít co nevidět svatbu a který se jmenuje inženýr Aleš Novotný. Takže po prázdninách už nebude Spáčilová, ale Novotná. Tím pádem na škole od září budou dvě učitelky Novotné a ta hodná povede svou třetí B dál až do pátého ročníku.

0: vtipk.
1: Učitelka k žákům. Tak, děti, dávejte dobrý pozor. Maminka koupí kilo masa, rozdělí je na polovinu. Bude mít...
2: 2,5kilové kusy.
1: Dobře, a když je opět rozdělí na polovic?
2: 4,25kilové kusy, křičí děti.
1: A když i ty rozdělíme?
3: Pak je z toho sekaná,
2: raduje se hlasitě Honza.
0: To si někdy člověk u těch matematických příkladů představuje věci, viď?

0: Piggy reklama.
1: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pejsek Fešák.
2: I ten nejškaredější pes na světě má právo být šťastný a mít svou vlastní rodinu. Dokáže překonat překážky a zazářit.
1: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Pejsek Fešák v kinech od 15. října.
0: Piggy reklama.
3: Jak hlupáček vysvobodil princeznu. Byl jeden chudák a ten měl jednu jedinou krávu. Posílal s ní na pastvu své syny, ale jenom ty dva starší, nejmladšího raději neposílal. Nejmladšímu se to nelíbilo. Povídá otci.
4: Táto, pošlete mě také někdy pást krávu.
3: Co tě vede, hlupáčku? Bránil se otec. Měl strach, že by hlupáček krávu dobře nenapásl, nebo že by se mu někam zatoulala.
4: Jen mě pusťte, povídal hlupáček. Uvidíte, že také dovedu, co umějí bratři.
3: Otec hlupáčkovi dlouho jeho nápad vymlouval. Ale potom řekl, když tolik prosíš, jdi si krávu pást. Ráno dostal hlupáček krajíc chleba, vzal krávu za provaz a vedl ji za vesnici. Tráva za vsí byla uschlá a rostlo tu bodláčí a kopřivy. Chudinko, řekl krávě hlupáček.
4: Tady by ses mi nenapásla.
3: Počkej, najdu ti něco lepšího. Táhl krávu na provaze dál a dál. Chvíli táhl hlupáček krávu, chvíli kráva hlupáčka, tak ušli pěkný kus cesty, až přišli k veliké řece. Kráva vlezla předníma nohama do řeky a hlupáček si myslil.
4: Aha, chce se napít.
3: A povolil jí provaz. Kráva vlezla do řeky i zadníma nohama a táhla hlupáčka za sebou rovnou doprostřed řeky. Hlupáček nepouštěl provaz. Když mu byla voda po krk, popadl krávu za ocas a povídá si.
4: Ať se stane, co se stane, od krávy se nehnu.
3: Pluli řekou a přepluli na druhý břeh. Jak byli na suché zemi, táhla kráva hlupáčka ještě dál a dál, až přišli ke skvostnému zámku. Brána do zámku byla otevřená. A v zámku byly samé chlévy. Nebyly to chlévy, jaké měli na vsi. Hlupáček si mohl oči vykoukat. Žlaby ze zlata, jesle ze stříbra a v nich nejkrásnější a nejskvostnější seno. A bylo ho tam, že by postačilo pro celé stádo. Kráva se hned k jedněm jeslím postavila a pustila se do sena. Když se nasytila, položila se a přežvikovala. Potom zase vstala a nažrala se ještě jednou a odvedla hlupáčka zase ze zámku. V řece uchopil hlupáček krávu za ocas a přepluli k druhému břehu. Když přišli domů, běžel se otec i bratři na krávu podívat.
4: Takhle napasenou krávu jsem ještě neviděl, řekl otec. Hlupáček umí krávu pást lépe než vy.
3: Jen ať ji zítra vyžene na pastvu zase on. Bratři měli zlost, že otec chválí hlupáčka. Ale co se dalo dělat? Druhého dne šlo všechno jako poprvé. Když přišli za ves, kráva hlupáčka odtáhla k řece. Hlupáček chytil krávu za ocas a řeku přepluli. Došli do zámku, kráva si tam pochutnala na vonavém senu, lehla si a přežvikovala. Jak tu ležela, přiběhl malý černý psíček a dal se do hrozného štěkotu. Hlupáček si myslil, že psíček chce krávu kousnout. Proto se rozehnal bičem a chtěl udeřit. Psíček uskočil a řekl lidským hlasem. Nebij mě, zle bys pochodil. Přijď zítra zase a udělej, co ti poradím.
4: A co pak?
3: Zeptal se hlupáček. Psíček odpověděl. Přinese zítra sebou sekiru a usekni mi hlavu. Hlupáček slíbil a když se kráva nasytila, šli domů. Doma pověděl otci a bratřím, že zítra půjde na pastvu zase. Bratři se mračili, ale otec řekl. Však vy tak dobře pást neumíte, jen ho nechte, ať jde pást. Hlupáček si musel sekiru půjčit u souseda. Doma takový poklad neměli. Když bratři viděli hlupáčka se sekirou, smáli se, jen aby si něco neudělal. A jestli prý ví, za který konec sekiru držet. Hlupáček se o bratry nestaral a ráno se vydal na pastvu se sekirou. Brzy se dostali do zámku. Kráva chroupala seno a pak se položila jako dřív a přežvikovala. Sotva ležela, přiběhl psíček a řekl hlupáčkovi.

hrabata, knížata, hraběnky v sametu a hedvábí, sluhové v livrejích a samá záře jiskření a zlatá a stříbrná světla. Všechna urozenost spěchala k princezně s uctivými poklonami. Princezna padla hlupáčkovi kolem krku a zeptala se ho, jestli nechce být jejím manželem. Hlupáček se dlouho nerozmýšlel. Kývl hlavou a svatba musela být ještě ten den. Jestli krávu dovedl zpátky do vsi, nevím. Na to se musíte zeptat jeho táty.

0: Digi básnička.
1: Perníková chaloupka.
2: Odkud ten náš holub letí?
1: Letím z lesa, milé děti. Vrků, vrků, vrků.
2: Co jsi tam viděl, holoubku?
1: Perníkovou chaloupku u černého smrku.
2: Viděl jsi také Mařenku?
1: Jak pak by ne, holenku. Viděl jsem jí s Jeníkem. Krmili se perníkem.
2: A když z okna na zahradu vystrčila baba bradu, nebáli se, holoubku?
1: Kde pak? Zamkli chaloupku na cukrový klíč a už byli pryč.
0: No a teď ještě jednou.
2: Odkud ten náš holub letí?
1: Letím z lesa, milé děti. Brků, brků, brků.
2: Co jsi tam viděl, holoubku?
1: Perníkovou chaloupku u černého smrku.

0: viděl jsi také Mařenku?
1: Jak pak by ne, holenku. Viděl jsem ji s Jeníkem, krmili se perníkem.
0: A když z okna na zahradu vystrčila baba bradu, nebáli se holoubku?
1: Kde pak zamkli chaloupku na cukrový klíč a už byli pryč.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Tak se nezlobte, čineli až z Turecka, že jsem to na vás prozradil. Co by měl říkat tady rybí tuk? Děti ho schválně zapomněli na lavičce v parku a neutekli jako vy. A co tady ty psí náhubky?
1: No tomu se nedivíme.
2: Nedivíme?
1: Každý pejsek se obojku a náhubku rád zbaví.
2: Rád zbaví? Kdybychom my byli psami?
3: Bé, říká se psima, bé.
2: Ne, správně je psimi.
1: Psimi.
3: Povídali, že mu hráli B. Říká se psema, přece sedmý pát, ne, B.
4: Kdybychom byli těmi psi.
0: Opravil je deštník profesora Zapomínáčka a požádal přítomné, zda by si poslechli jeho podivuhodný příběh. Prý ano, tak začal vyprávět.
4: Ačkoliv bylo pěkné počasí, vzal mě můj profesor Zapomínáček sebou k návštěvě muzea. Profesor se tak zabral do studia, že na mne při odchodu zapomněl. A věřte, drzí přátelé, nelituji toho. Zažil jsem skutečně podivuhodnou příhodu. Stál jsem zapomenut u nohy velkého slona Dinotcheria, to je dávno vyhnulé obrovské zvíře, připomínající slona, až 3,5 metru vysoké. A přesně o půlnoci, tedy věřte nebo nevěřte, slon dvakrát táhle zatroubil. Takhle. Ne, opravuji, 3x. To je hruze, jak by to jde. A tu se všichni ti savci, ještěři, velryby i oprsenci jakoby protáhli a začali si mezi sebou povídat. No, zkrátka řeknu vám, hluk tropil ještě větší než žáci o velké přestávce. A nejvíc ze všech hlomozil kostmi předpotopní Brontosaurus.
5: Brontosaurus? Co to je?
0: Zasténala Pila.
5: No přece sýr.
0: Vysvětlila Kabelka.
5: Já sama nosívám někdy domů sýry s takovým podivným jménem.
4: Jaký sýr? Sednout. Máte nedostatečnou. Brontosaurus je jeden z vlejštěrů, to je jeden z dávno vyhynulých plazů. Jejich zbytky nalezáme v Evropě a v Severní Americe, někdy též i v Asii a Africe. Ale chcete-li slyšet, jak to bylo dál, nesmíte mě vyrušovat. Tak ticho. No, že všichni ti tvorové měli schůzi. Nejdříve mluvil slon. Já vám to všechno zahrajím.
6: Nemůžeme dýchat. Už teď je nás tady moc. A ještě nám sem přivezou takové divné zvíře.
4: Tak, tak, tak. A jak divně zapáchá, ha, volali ještěři.
7: Má 4 kulaté nohy a svítí očima, že se ho lidé nebojí,
4: to mluvil Atlantosaurus.
7: Před námi skoro utíkají a k němu přicházejí, hladí ho a dokonce do něho chtějí sami lézt, kdyby je hlídač pustil.
4: Co to jen může být, dohadovali se jeden přes druhého. A nikdo nemohl najít správnou odpověď. Ať promluví tady ten nový had s podivně zakroucenou hlavou. To jsem byl jako já. I on je tu nový. Snad bude vědět, koho sem dali před ním. Zaprvé, ohradil jsem se, nejsem had, milí tvorové, jak je patrno ze složení mého těla. Za druhé, jsem bytost neživá, toliko deštník profesora Zapomínáčka. A to, o čem tak dlouho zbytečně rokujete, jmenuje se auto. Auto lidi nepojídá, nýbrž lidem slouží. Samozřejmě ve špatných a neopatrných rukách však velmi škodí a pozor, zabijí lidi. Jinak je vozí do práce nebo na výlety.
5: Počkat, deštníku.
4: Pardon, promiňte, možná, že jsem tam usnula, že se mi to zdálo. Ať vypráví další, prosím, těším se.
8: Biggy hádanka.
5: Černá duchna nebem letí, za ní druhá a pak třetí. Zablízká se prásk a rup, vysype se plno krup. Co je to?
9: Mňau, už víte.
10: Já se bojím.
8: Neboj!
10: Bojím.
8: Neboj, víš, co je duchna?
10: No to
8: duchna
10: je peřina.
8: Duchna je hodně naručená.
10: Rád spinkám.
8: Je taková měkonká, ducatá a vypadá jako mráček.
10: Ale blejská mi.
8: Mráček!
10: No.
8: Aha. Zablízká se prásk a rup a vysype se plno krup.
10: Budou asi kroupy k jídlu.
8: Kroupy z mráčku nejsou k jídlu.
10: To je bouřka.

0: bodem.
1: Za 300 metrů odbočte na pumpu a dejte si na nuk.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifác se z něho vyvalil znova a řekl: tohle jsem našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu, dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort.
1: Co koukáte?
0: Utrhl se na panenku a Emanuela.
1: Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě.
2: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel.
0: Pichpic rozhlídl kolem sebe.
1: Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole.
0: Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu.
2: Není vám něco? Řekla starostlivě panenka.
1: Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic.
2: A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka.
0: Pichpic na ní ukázal jehlou.
1: Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak.
0: A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krejčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky.
2: Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka.
1: Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic.
0: Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá:
1: teď teprve jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku?
2: Tamhle pod mezí modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
0: Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi:
1: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
0: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp, chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosu. Pichpice na to díval, poskakoval, až se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal:
1: podržte mě, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček.
0: V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá:
3: už tě držím, Pichpici, ono bude líp, když zůstaneš ztracený.
0: A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.
4: A teď je tu pohádka na dobrou

Ahoj myšáci a myšandy, moji věrní otázkovači. Od blikajícího monitoru vám mává vaše blesková internetová hledačka Myška Bibi. Dneska odpovím na otázku chlapečka Honzy K. To K znamená, že jeho příjmení začíná na písmeno K. Honza se ptá. Bibi, v zimě jsem byl bruslit na rybníce a bylo tam hrozně moc lidí. Myslel jsem, kde by bylo na bruslení víc místa. Napadlo mě, zamrzá moře? To by bylo místa pro moc bruslí najednou. Děkuju za odpověď, jak je to s tím mořem. Honza K. No Honzo, to máš pravdu. To by teda bylo místa. Jen si to představte, taková obrovitánská plocha. Děkuju za tvůj parádní dotaz a hned se myškuju k odpovědi. Zapátrala jsem na síti a už to všechno vím. Bruslení je super zábava, to máš pravdu. Jakmile začne mrznout, hladiny rybníků a jezer se pokryjou ledem. Ale co dělá moře? A oceán, když mrzne, taky zmrznou. Musím to vzít trochu ze široka. Voda začíná mrznout při 0 stupních Celsia. Problém u moří a oceánu ale je, že jsou slaný. Když je ve vodě sůl, teplota, při který zmrzne, se posouvá dolů. Takže čím víc soli je ve vodě, tím musí být nižší a nižší teplota na to, aby voda zmrzla. V normální sladký vodě je to tak, jako kdyby se při mrznutí maličkatý částečky vody a kyslíku, kterým vědci říkají molekuly a atomy, museli držet za ručičky těsně u sebe, aby vznikl led. Kdyby ty ručičky měly, že jo? Já jsem ty ručičky přivymyslela, abyste si to líp představili. Když je ve vodě sůl, tak tam ta sůl těmhle částečkám jakoby překáží a tak je vytvoření ledu prostě složitější a pomalejší. Sůl zpomaluje zamrzání. To je důvod, proč se sůl někde používá v zimě jako posyp na silnice, protože zpomalí namrzání nebo ho úplně znemožní. Pak to neklouže a je bezpečnější cestovat. I když ta sůl se pak dostává do přírody kolem silnic a přírodě to nedělá vůbec dobře. Takže lidem sůl na silnici pomáhá a všemu živýmu kolem škodí. Místo soli je lepší, tam, kde to jde, použít na posypání štěrk. To jsou droboulinký kamínečky nebo písek, aby to autům nebo lidem neklouzalo. Zpátky k moři. V takovým průměrným moři se teplota, při který voda zamrzá, posunuje někam asi na minus 2 stupně. Takže jo, taky zamrzne, ale je na to potřeba daleko nižší teplota. A míst, kde je dlouhodobě takhle nízká teplota, není tolik. Takže se to děje víceméně jen na severním a jižním pólu. Tam jsou zamrzlý obří ledový plochy. Tam jo? A ještě jedna důležitá věc, kromě teploty, která brání zamrzání velkých ploch moří a oceánů. A já myslím, že už vás to určitě napadlo samotný. Oproti rybníkům a jezerům se totiž moře hodně hejbe. Jsou na něm vlny a proudy a víry a tak. A vlní se a víří a proudí pořád. No a díky tady tomu vlnovatému proudění a vlnění si moře udržuje určitou teplotu. Takže je fakt těžký ho ochladit natolik, aby zamrzlo. Ale ještě vám chci říct jednu zajímavost. Když už se stane, že moře nebo oceán zamrzne, tak zmrznou vlastně jenom ty částečky vody. Sůl ne. Z tý se led prostě neudělá. Sůl je natlačená pod ledem. No ale co z toho vyplývá? Led je udělaný ze sladký vody, takže když ho rozpustíte, je z něj sladká, takže pitná voda. To je co? Ty jo. Takhle je to se slanou vodou, Honzíku.
Ročně zamrzne asi jenom 15% z celkový plochy moří a oceánů. Ale na rybníku je to taky přece fajn. Tak já zase letím šmejdit dál. A pište mi. Mějte se. Peace, klata.

0: Jednoho dne potkala v mramorovém lese jakási mladá muchomůrka citrónová v ostře žlutozeleném kabátku malý tlustý hříbek. Byl pátek a les zářil snad ještě krásněji než obyčejně. Muchomůrka pohodila světlým kloboukem a čekala slova obdivu. Ale hříbek šel dál. Ani se neohlédl. To je hrubián, pomyslela si muchomůrka a zřetelně, aby hříbek náhodou nepřeslechl, řekla. Což jste slepí? Nevidíte mé krásné šatečky? Ale hříbek jen pohodil hlavou. Vaše šaty mě, vážená paní, ani v nejmenším nezajímají. Starám se o věci prospěšné a důležité. A pokračoval v cestě. Jen jehličí pod jeho krůčky sotva slyšitelně zapraskalo. Muchomůrka zbělela zlostí. Dostala vstek, dupla vysokou nožkou a zapištěla. Alespoň byste mohl pozdravit. Hříbek se udiveně ohlédl. A proč, když vás vůbec neznám? Bez tak vám určitě nadbíhá celý les. Vsadím se, že kvůli vám nejeden klouzek sklouzl ze své cesty. Všímejte si jich a mě nechte na pokoji. A běžel dál. Muchomůrka zaskřípala zuby, předeběhla hřib a zastoupila mu cestu. Muchomůrky červené měly pravdu. Bydlet z hřiby v jednom lese je neštěstí. Tak se odstěhujte, usmál se hříbek, ale muchomůrka se nedala. Jste drzí a hloupí, vyštěkla a v jediném okamžiku proměnila snad všechny odstíny žluté barvy svého klobouku. Ovšem já to tak nenechám, hříbek vzdychl. Od té doby, co se tyhle citronovky kamarádí s puntíkovanými muchomůrkami královskými, není s nimi k vydržení, pomyslel si. Ale pro jistotu už jen v duchu. Potom se protáhl mezi ostružinami a muchomůrkou a byl pryč. Muchomůrka se třásla zlostí. Vyslala za hříbkem jedovatý paprsek svého citronového pohledu, nejkyselejšího, jaký dovedla, a bez meškání se vydala ke studánce, které se říkalo Velké ucho. Sídla tam obrovská ropucha, jež zamlada hravě rozlouskla kdejaký sporný případ. Vystudovala totiž slavnou školu lesní spravedlnosti. Ale dnes už byla velmi stará a tak její živnost upadala. Stávalo se, že během jednání zapomněla, o čem je řeč, ba dokonce i usnula. A tak není divu, že k ní nikdo nechodil. Až pyšná muchomůrka citrónová. Co si přeješ, děvenko? Zakvákala překvapeně ropucha, jakmile spatřila na hladině studánky kysele žlutý odraz muchomůrčina klobouku. Proradná houba zaplakala. Potkala jsem u veverčího potoka, tam, kde začíná růst ostružiník, jeden hřib. To snad není trestné, zapochybovala stará ropucha a zívla. Byla skutečně tuze stará a přemýšlení ji příliš unavovalo. Ale on mě urazil, vykřikla muchomůrka. Vážně? Zívla ropucha podruhé a zamžourala ke slunci, zdali už náhodou nesklání své paprsky ke spánku. A potom, pokračovala uražená houba, strčil do mého křehkého tělíčka, až jsem upadla do bláta. Ropucha se odmlčela. Když se opět probrala, prohlédla si muchomůrku od hlavy k patě, jako by ji viděla poprvé v životě. Zabručela veledůležitě. Za to jsou 3 dny vězení ve strouchnivělém dobu. a náhle se rozářila. Snad proto, že se jí podařilo tak složitý případ hravě vyřešit. Vůbec ji nezarazilo, že Muchomůrka, ačkoliv před chvílí údajně ležela v blátě, je čistá jako žluťásek. Po nebohém hříbku bylo vyhlášeno pátrání a do večera stál viník před soudem. Marně se bránil, marně protestoval. Noc se blížila a Ropuše se chtělo spát. Naposledy zakrákala, vynesla rozsudek, ulehla a usnula. Byla na mou duši příliš stará. A tak seděl nevinný hříbek ve strouchnivělém dubu. Čas plynul, Ropucha na něj dávno zapomněla. A kdo ví, jak by všechno nakonec dopadlo, nebýt kamarádů. Po 3 dny a 3 noci hříbka bez ustání hledali, až dorazili i ke studánce zvané Velké ucho. A s nimi i další houby. Náhle bylo u studánky živo jako o pouti. Jako kdysi, když ještě stará Ropucha nebyla stará a hravě rozlouskla všechny sporné případy Mramorového lesa. Co se to děje? Co se to jenom děje? Divila se a pak se rozpomněla a taky zastyděla. A jelikož právě uplynuly 3 dny a 3 noci, stejně jí nic jiného nezbylo, než pustit hříbek na svobodu a smířit se s tím, že spravedlnost raději přenechá jiným.
1: V rybníce pod Černou skálou se žábám tak dobře vedlo, že jich každým rokem přibývalo, až nebylo v rybníce k hnutí. A tak se mladé žáby vydali hledat nový domov. Potok jim poradil, aby se pustili přes louku k Trautenberkovu. Rybník je tam mělký, vyhřátý, zrovna jak stvořený pro žabí rod. Žáby poslechli a než se slunce skutálelo od červánků, doskákali k novému domovu. A tak se jim tam líbilo, že se dali do zpěvu a zpívali až do rána. Jenže Trautenberg nemohl přitom jejich koncertě spát. Nepomohly zavřené okenice ani peřina přes hlavu. Himmel, Herr Gottonwetter, mám toho dost! Zařval Trautenberg, vyskočil z postele, popadl flintu a prásk, prásk. Chvíli bylo ticho, ale pak žáby spustili ještě hlasitěji. Trautenberg zburcoval čelátku a hulákal, aby přehlušil žabí zpěv. Vyhnat, zabít, zničit! Milost, pane, zhrozil se Hajný, vždyť jsou to boží tvorové a každý takový má na světě své místo. Na světě možná, ale v mém rybníku ne, odsekl Trautenberg. A jestli ti jich je líto, vypust rybník. A kde budu máchat prádlo, vyjela Anče. Tohle Trautenberg uznal, ale jak byl v ráži, hned ho napadla jiná špatnost. Kubo, Hajný, sežeňte soudek střelního prachu, my jim k tomu zpívání zabubnujem. Žádný výmluvy, mlčet, dělat. S dovolením, milost, pane, opovážil se Hajný nemlčet. To byste ráčil být sám proti sobě, takový žáby jsou veliká vzácnost, v cizině je zlatem platějí.
2: Co to meleš?
1: Vyštěkl Trautenberg. A Anče si pomyslela, že si to Hajný vymyslel, aby ty chudinky zachránil před strašnou smrtí. Ale Hajný už vykládal a pěkně zeširoka. Když tady tenkrát za veliký vojny táhli Francouzi, vypravoval jeden mýmu neboštíku tátovi, že tam u nich ve Frankreichu jedí vznešení páni žabí stehinka, ale jen ti nejbohatší. Dokonce i jejich císař pán. A kdyby si nějaký chudák dovolil ulovit jen jednu žábu pro sebe, stihne ho přísný trest.
2: Poleď, to se má nějaká holota co opičit po panstvu,
1: přikivuje Trautenberg, ale hned se otřese.
2: Žaby, stahinko, fuj, Hajný, ty lžeš?
1: ale Heini se dušoval, zaklínal památkou neboštíka táty a Strautenberg řekl.
2: Dobrá, buď do večera seženeš kupce, nebo přineseš soudek prachu. A teď všichni ven, chci se vyspat.
1: Nedá se nic dělat, Heini, řekla Anče. Musíte za Krakonošem. Jestli on nepomůže, pán Bůh chraň ubohý žabičky. Vemě sebou, dědo, žádný. A tak šli spolu. Věděli, že touhle dobou sklízí ve své zahrádce první jahody. Uctivě pozdravili, všechno vypověděli a Krakonoš řekl.
2: Věřte Trautenbergovi, že se kupec našel. A zítra ráno, že ho bude čekat i se žábami u Bílého potoka, ale o mně se nezmiňujte.
1: Trautenbergovi nebylo ani trochu divné, že tak rychle našli na to divné zboží kupce. Jen aby pořádně zaplatil, pomyslel si. A pak začala mela. Anč s Hajným museli opravit sítě, aby žáby neproklouzly. Kuba prohlédnout sudy, jestli netečou a víka dobře drží, a Kubíček do nich nosit vodu z rybníka. Jen vysvítl měsíc a žáby začaly koncertovat. Kuba s Hajným přehodili přes ně sítě, Kubíček je z nich vybíral, přendával do sudů a šeptal.
3: Nebojte se, nic se vám nestane.
1: Ten podivný lov trval do svítání a Trautenberg hulákal, že jestli v rybníce zůstane i jen jediná Kreuzsaise Element žába, tak si to vypijou. Uhonění, umordovaní, naložili na trakař dva velké sudy, menší navrch. Heini se zapřáhl vepředu do popruhu, Kuba zezadu tlačil a Anče s Kubíčkem přidržovali náklad, aby se po té hrbolaté cestě neskutálil. Když dorazili k Bílému potoku, čekal tam na ně kupec, vznešený a bohatý už od pohledu. Trautenberg rychle počítá, kolik že by mohl stržit. Velké sudy po 40 zlatých, malý po 20, to je dohromady, rovná stovka. Ani se nenamáhá s pozdravením a hned vypálí na kupce. Zboží se vám dovezl, račte platit, 100 zlatých. Souhlasím, na to kupec ani okem nemrkne. Jen lehce hvízdl a víka ze sudu se odloupla jak rozinka z koláče. Tenon se hvízdl po druhé a žáby hup a hop a hop a hop rovnou do tůně. A místo cizího kupce tu stojí Krakonoš.
2: Tak ti, Trautenbergu, děkuju, že jsi mi přestěhoval žáby do Bílého potoka. Bez tak potřebuje vyčistit a na to jsou žáby odbornice.
1: Směje se Krakonoš.
2: To je podvod, křičí Trautenberg vsteky modrý. To mi zaplatíš.
1: Platit bys měl ty mě, že jsem ti pomohl ke klidnému spaní. Ale máš pravdu. Kdo pracoval, zaslouží odměnu. A dal Ančeti, Kubovi, Hajnému i Kubíčkovi po zlaťáku. Ale abys nenaříkal, že jsi škodný, můžeš mít zadarmo odvoz. Mávl holí a sudy se sami od sebe začali kutálet k domovu.
2: Nasedej, poručil Krakonoš a ukázal na trakař.
1: Jindy by se Trautenberg k smrti urazil nabízet mu takové svezení. Ale jak byl nevyspalý, uhoněný, uvstekaný, byl nakonec rád, že se veze třeba na obyčejném trakaři. A nadlouho mu potom zašla chuť zakazovat někomu písničku. Natož ho za ní chtít trestat.

0: slzy a smích. Profesor Kadeřábek se na svém útěku z Akademie věd zastavil až u řeky. Ani nevěděl, proč běžel právě sem a ne domů. Nejspíš proto, že měl pocit naprosté životní prohry. A řeka odjakživa lákala sebevrahy. A přitom právě tady prožil pár nejpěknějších chvil svého života. Tady přece s Ramsesem a Hejlíkem pátrali po zmizelém Tulamorovi juniorovi. Tady pod tou lucernou si naskicoval portréty tuláků. A ten rezavý vrak tu taky pořád stojí. Na palubě jsou tři kluci, není to nebezpečné? Ale nebudou to žádní uličníci, když hrají na trumpety. A docela jim to jde. Asi chodí společně do hudebky. Profesor Kadeřábek je chvíli poslouchal a pak se pomalu vracel domů. Jihlík s Ramíkem tu už na něho čekali. Zůstali v kuchyni, do pracovny si v jeho nepřítomnosti netroufali. Profesor hodil batoh před síní do kouta a když vešel do kuchyně, jen pokýval hlavou.
1: Zradili jste mě. Podtrhli jste žebřík, na kterém jsem před celou akademií stál. Jaký žebřík? Vykulil oči Ramses.
2: On to myslí obrazně.
0: Dloubil do něho Hejlík a vyskočil na stůl před profesora.
2: My jsme se jim nemohli ukázat, pravil pevně. Ale teď už mi nikdo neuvěří, že jste,
0: zalkal profesor Kadeřábek.
1: Uvěří, napsal jste přece o nás celou knihu i s obrázkama.
2: A navíc, vzpomněl si Hejlík, tohle říkal můj děda. On říkal, Hejlíku, víš, v čem se nejvíc liší lichožrouti od lidí? My věříme jen v to, co vidíme vlastníma očima. A lidstvo odjakživa věří tomu, co nikdo neviděl.
1: To je zajímavá myšlenka, připustil profesor Kadeřábek, ale tam byli vědci z celého světa.
2: No právě, zvolal Hejlík. Víte, co by se stalo, kdyby jsme se jim doopravdy ukázali? Po celém světě by na nás pořádali štvanice. Každá domácnost by byla vzhůru nohama. Líčili by na nás otrávený ponožky. Ve skleněný kleci by nás ukazovali v cirkuse a v televizi by jsme měli svůj vlastní program. Dost, prosil profesor Kadeřábek a do očí se mu draly slzy.
0: Hlasitě se vysmrkal, utřel si oči a vyslovil poslední námitku.
1: Tak jste jim měli aspoň sebrat ponožky, aby věřili, že jste lichožrouti. To my jsme původně chtěli, řekl Ramses.
2: Jenže bychom to nestihli, dodal Hejlík. Nemyslete si, že sundat z nohy ponožku jde raz dva? Ono to, pane profesore, chvíli trvá, zvlášť když je ta noha spocená.
1: A těch věců tam byla fůra, pomáhal mu Ramík, proto jsme jim jenom rozvazovali tkaničky.
2: Dost,
0: volal profesor Kadeřábek, teď už se smíchem.
2: Tohle všechno, co jste říkali, si musím okamžitě poznamenat.
0: A zmizel v pracovně.
3: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
4: A teď ještě jedno.
3: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladový, od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
4: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
5: Petr a Filip byli spolužáci. Petrův otec byl lékařem v horském městečku, kde se v zimě lyžovalo a v létě slézali hory. Filipův táta byl správcem lanovky. Věděl o horách úplně všechno. Skákal z nejvyšších můstků a vedl horolezecký oddíl. Petrův táta si přál, aby jeho syn byl také lékařem. Filipův zas chtěl vychovat horala, jak se patří. Petr postupoval z ročníku do ročníku s odřenýma ušima, za to vyhrával lyžařské závody a jako horolezec slezl všechny kopce. Filip byl kulaťoučký, kapsy vždycky plné čokoládových tyčinek, ale vysvědčení mýval znamenité. I v lyžování byl první. První, komu ochránci přírody zakázali vstup na sjezdovku, protože vždycky vyjel z dráhy a skončil v lese, kde polámal malé smrčky. Jako horolezec se výš než metr nad zem neodvážil. Nejraději byl u svého počítače. Zkrátka, snem jejich otců byl syn toho druhého. Jednou, když na horách zase vyply proud a počítač oněměl, vydal se Filip do přírody, ne sportovat, ale domalovat si do sešitu borůvčí. Vyrušil ho tenký hlásek. Je jako živé. Na kameni seděl malý, kudrnatý mužík v kalhotách pod kolena a krátkém kabátku. Asi nějaký cizinec, pomyslel si Filip. Jste tu na dovolené? Zeptal se zdvořile. Ne, na borůvkách, odpověděl mužík. A odkud jste?
6: Odkud? Přece odsud. Žiju tady víc než 400 let.
5: Ale vidí mě jenom ti, kdo na mě věří. Jsem Permoník a jmenuju se Kopičák. Chcete říct, že věřím na permoníky? Rozčílil se Filip. Já, který má na internetu otevřený vědecký stránky? Permoník pokrčil ramene. Nemůžu za to, že mě vidíš. Pak na Filipa vyplázl jazyk, vytáhl mu z kapsy tyčinku a zmizel ve skalách. Starý permoník Hořínek seděl vysoko na římse před svou skalní světničkou a bafal z dýmky. Kopičáka s Filipem měl před sebou jako na dlani. Říkal jsem ti, aby si s lidí nevšímal, zabručel. Byl jsem rád, že mě někdo vidí. Ale proč zrovna on? Zeptal se mladší permoník. Nutili ho, aby lezl na naši horu. Hora ucítila jeho strach, politovala ho a dala mu nahlédnout do svého nitra. A tam patříme i my, permoníci. Nepříjemnosti přicházejí vždycky ve trojici. Po stemnělém počítači, permoníkovi, co z vědeckého hlediska nemá nárok existovat, Filipovi o něm měl mobil. Tati, potřebuju nový telefon, přišel Filip za otcem. Proč ne? Když vylezeš na Královu horu, dostaneš ho. Filipovi bylo do breku. Lezení na Královu horu bylo naplánováno na neděli a potupa se měla odehrávat před celým oddílem. Filip se vytáhl na první výčnělek, zatápal po dalším, zhoupl se a raději zavřel oči. V tom ho někdo chytil za ruku. Byl to Kopičák. Dobře se chytni. Za chvilku jsme nahoře, zavelel. A pak se Filip začal pomalu vzdalovat těm dole.
6: Pošklebování je brzy přešlo. Vždycky, když už se zdálo, že spadne, jako by ho někdo zachytil a přitiskl ke skále. Konečně dosedl na vrchol Královy hory. Dal se mi zabrat, měl by se zhubnout, funil Kopičák. To už se na okraji vrcholu objevil Petr, pro kterého byl výstup hračkou. Člověče, jak se ti to povedlo? Kdo tě sem vytáhl, ptal se. No přece Permoník, usmíval se Filip, ty ho nevidíš? Petr se zmateně rozhlížel. Ty máš ale vtipy. Toho roku přišel sníh brzy. Petr ho chtěl hned vyzkoušet. Vzal lyže a vydal se k lanovce. Na poslední chvíli k němu na sedačku přisedl Filip. Jel domů. Počasí se měnilo z minuty na minutu. Sluníčko zmizelo, obloha klesla až pod vrcholky hor, přiřítila se sněhová bouře. A pak se to stalo. Lanovka se zastavila. Vždycky, když to nejméně potřebujeme, vypnou proud, povzdychl si Filip. Petr se choulil do tenké bundy a odhadoval hloubku pod sebou. Přece tu nezmrznu, skočím dolů. Než ho stačil Filip zastavit, byl už Petr dole, jenže zůstal ležet. Asi jsem si zlomil nohu, musíš mi pomoct. Filip z takové výšky nikdy neskákal, ale co naplat, teď musel. Smotal se do klubíčka a skočil. Dokutálel se k Petrovi. Podepřel kamaráda a nemotorně se vydali na cestu. Takhle daleko nedojdou, pomyslel si Kopičák, který je pozoroval ze smrkového lesa. Pomůžu ti, navrhl Filipovi. Dík, sám bych na to asi fakt nestačil, vděčně přikývl Filip. S kým to mluvíš, ozval se Petr a marně se rozhlížel. Kopičáka neviděl. Filip jen mávl rukou. Hořínek nervózně bafal z dýmky, když se ti tři doškrábali k jeho světničce. Dorazili právě včas. Petra rozpálila horečka. Uložili ho do postele a Kopičák mu svařil bylinky na obklad. Byla to zvláštní světnice a těch věcí, co tu bylo. Havířský kahán z královských dob, vykládaný pás od zbojníků, píšťala pasáka ovcí, lyže starých lyžníků, štucel paní lesmistrové. Byla to Hořínkova sbírka vzpomínek. Filip si ani nestačil prohlédnout všechny Permoníkovy poklady, protože únavou usnul. Když se vzbudil, leželi

0: vyhlášen hrdinou dne, třídy a celé země koule. Bránil se, ale co pak mohl mluvit o permonících, stejně by mu nikdo nevěřil. Snad jedině Petr.
1: Jak psík Pudlík zachránil svého pána před jistou záhubou. Už před mnoha a mnoha lety kadanští tvrdili, že mají hrad bez gruntu, rybník bez hráze a radniční věž bez střechy. A právě k ní přišli, podle starého vyprávění, v skutku podivuhodným způsobem a zasloužil se o to docela obyčejný psík. Od počátku 15. věku totiž věž stavěli, ale třeba, že je to stavba v skutku památná, trvala jim přece jen dlouho. Když pak přešlo celé století a věž se hrdě vypínala nad ostatními domy na náměstí, stalo se nejhorší. Nikdo prý už neměl odvahu dodělat v hrozné výši kupoly nebo špici. Kadaňským to zrovna v oněch letech příliš nevadilo. Jednak si říkali, že když čekají celých 100 let, tak na nějakém roce nesejde. A za druhé a především, peníze na dokončení stavby stejně neměli, poněvadž je spotřebovali k vyplacení svého staroslavného města pánu z Lobkovic, jak konečně dokládají i historické záznamy. A místo jiného užitku, tedy měšťané nosívali zlatáčky po kopách do radniční síně, kde se přesně spočítali, uložili do truhly a v té truhle několikrát do roka, chtě nechtě, odvezli jeho lobkovické jasnosti. Byl však mezi konšeli jeden, řemeslem zlatník, jemuž se takové zacházení s penězi pranic nelíbilo a tím víc přemýšlel, kterak si namastit kapsu sám. Jaký div, že kudy chodil, tudy vzdychal, když na nic nemohl přijít. Až jednou vytepával ve své dílně na kovadlince jakýsi náramek a Pudlík mu podával podle potřeby kladívka, paličky či dlátka, jak byl odjakživa naučený. Už to mám, vykřikl zlatník a začal se psem tancovat opravdu zvláštní tanec. Právě ty mi dopomůžeš k bohatství, tebe si přece nikdo nevšimne. Skutečně. Od té doby Pudl, podle pánova příkazu, kdejaký měšec odcizil a vždy tak nenápadně, že nikdo o tom neměl tušení, natož, aby psa podezíral. A když za každý povedený lup dostal voňavou klobásku, činil se ještě víc. Tak si zlatník i pes žili jako dvě kukaččí mláďata v cizím hnízdě. Dokud se ovšem karta neobrátila a Pudla při krádeži nechytili. Vzhledem pak k tomu, že tresty byly tenkrát tuze přísné, odsoudili kadanští bez dlouhého rozmýšlení milého zlatníka k trestu nejvyššímu a hned se také hotovili popravu vykonat. Jen několika konšelům, myslím, že těm s nimiž odsouzenec nejčastěji chodíval k modré kočce a nejeden más za ně zaplatil, napadlo, že by mu měli od potupné smrti pomoci. Vymysleli tohle. Jestliže zlatník sám dostaví z kamene radniční věž, potom se mu trest promine. Tak tedy místo chmurné popravy čekalo ze Vlouny na náměstí jiné, neméně však kruté divadlo. S každým kamenem, s každou putínkou vápna musel nešťastník šplhat do té závratné výšky a při každém neopatrném pohybu mu stejně hrozila smrt. Jenže pokaždé také lezl nahoru i učenlivý psík a ukazoval mu, kudy se dát, čeho se chytit, aby se nezřítil. Dlouhé měsíce za slunečního úpalu, deště, sněhu i větru stavěl zlatník s pomocí svého čtyřnohého přítele špici radniční věže. Teď už mu lidé odpustili, že se chtěl obohatit na jejich úkor. Teď už mu drželi palce, stejně jako psíkovi, který tak věrně svého pána pokaždé doprovázel. A když zlatník konečně kamenný hrot dostavěl, uspořádali pro něj konšelé na radnici slavnou hostinu

0: Začalo to vlastně takhle. Ráno ve středu šel nějaký pan Zachystal koupit stromeček se svým nezbedným synem Jakubem. V poledne se vrátil ten nešťastný pan Zachystal se stromkem, leč bez Jakuba. Myslím, že jsem Jakuba ztratil, řekl paní Zachystalové, ale prosím tě, nedívej se tak vyčítavě. K čemu je nám ten tvůj stromek, zlíkala paní Zachystalová, když tu nebude Jakub. Jakube, Jakube, jak se ti to mohlo stát, ztratit Jakuba? Já jsem byl na letišti, řekl pan Zachystal, a on byl tryskové letadlo, ale neměli jsme radar. Nebyl jsem já mateřská loď, ale... Nebo přece, jo, už to tak bude, já byl mateřská loď, Bětko, dobře mi tak. Ty jsi byl mateřská loď, Jakube, a já jsem matka, řekla na to paní Zachystalová a poplakala celý vánoční stromek. Stromek se napřímil a ještě víc zezelenal. Pak šli Zachystalovi k telefonu a stále bylo slyšet jen samé Jakub, Jakube s Jakubem, Jakuba, Jakubovi a jednou dokonce Jakubek. No tak teď aspoň víte, děti, co se doma stane, když se ztratíte. Ztrácejte se proto jen v nejnutnějších případech. A teď bude vlastně celé to povídání o tom, co se dalo s Jakubem ve středu 24. prosince roku, já už nevím kterého, ale není to ani tak moc dávno. Jakub byl tedy nejdříve tryskovým letadlem a dlouho udržoval spojení s mateřskou letadlovou lodí. Jakub byl jelen a mateřská loď veverka. Jelen, tady jelen, volám veverku, křičel Jakub, špatná viditelnost, podejte zprávu, kde jste, přepínám.
1: Veverka, tady veverka, volám jelena, odpovídá tatínek. Přileďte, je pro vás přichystán horký punč, nezakopněte v mlze, přepínám.
0: Trysková letadla nezakopávají v jeden veverko, vlastně tady jelen, jaké je moře, co bouře, přepínám.
1: Tady veverka, jelene, moře neklidné, na obzoru malý černý mráček, vypadá to na střední tajfun, vraťte se bez odmluv, jelene, je pro vás přichystán horký punč.
0: A tak zněla poslední odpověď mateřské letadlové lodi. Ale tu už asi tryskové letadlo nezachytilo, neboť v tom okamžiku Jakub uviděl pána s kaprem a ztratil spojení. Pán držel kapra pod paží a pod oběma byla černá velkoměstská louže pokrytá docela slabým ledovým škraloupem a krásnými prasklinkami. Ten kapr se na tu louži díval velice teskně a i na ten škraloup. I škraloup má cosi do sebe, říkal si ten kapr a otvíral pusu, že to vypadalo, jako by tomu pánovi spod paží zpíval starou jemnou píseň. Tu je Jakub oba předběhl, totiž toho pána i toho kapra, a řekl, pane, otočte si toho kapra k sobě, on vám chce něco povědět. Pán nečinil potíží a obrátil kapra hlavou k sobě. Kapr otevřel několikrát hubičku, ale docela na prázdno. Kde pak, povídá pán, tebe pustit nemohu, ty jsi polívkovej. Ha, ha, ha, kdo je polívkovej, ten má osud spečetěný, s osudem ani já nehnu, do osudu se nemíchám. Pane, řekl Jakub, tak aspoň ustupte od té louže, to přece nemůže ten kapr vydržet. On se vidí v té louži a jak mu asi chudákovi přitom je. Ale, a co ty jsi takový lítostivý chlapečku, optal se pán, čím pak to? Protože mi je hned všechno líto, odpověděl Jakub. A naší mamince taky. Ale u nás si i tatínek popláče. Jednou jsme plakali všichni tři. A bylo to hezké, zeptal se pán. No, moc hezké, řekl Jakub. Ale ještě hezčí bylo, když jsme se všichni smáli. Jenže to jsme se smáli čtyři. I s kočkou Marunou. Kočky toho moc nenapláčou, pane, ale dají se rozesmát. Pane, pojďte, rozesmějme kapra. Já už nevím, jak ho rozesmávali, ale nakonec pohnul pusou a jako se zdvořile usmál. Ale u kapra se to nikdy neví jistě, protože rybám se nesmějí oči. Leda snad ještě tak delfínům, jenže Delfín zase není žádná pořádná ryba, protože je savec. Pane, zeptá se Jakub, jak to, že někdo je polívkový a jiný ne? A jak to, že se ryby jedí a lidi ne? Proč si třeba vás ten kapr nenese pod paží? Protože kapři nemají paže, řekl pán. Pane, řekl zase Jakub, a je dobře být savcem, nebo je to otrava? No, to přijde na to, řekl na to pán smutně. A přitom bylo vidět, že si začíná rozmýšlet, jestli by toho kapra neměl opravdu pustit, jenže neměl kam. V tom si všiml, že Jakub je docela sám. Tak co, chlapečku, jak to, že jsi tak sám, řekl. Kam vlastně jdeš, ty odvážlivče? Pane, já byl tryskové letadlo, vysvětlil Jakub, a byla tma a mlá a já jsem ztratil spojení s mateřskou lodí. To byl tatínek a je taky Jakub. Tvoj tatínek je mateřská loď, podíval se pán. Můj byl strojvůdcem. Jo, pane, to jste to měl lepší, řekl Jakub. A vozil vás? No, vozil, řekl pán, tak vzpomínkově. Vozil. A zas jako by chtěl toho kapra pustit. Pane, řekl vážně Jakub, já jsem se asi ztratil. Tak žerty stranou, to říká naše maminka, ona to říká pořád. Pane, nevíte, co to znamená žerty stranou? No to znamená, řekl pán, že život není žádná psina. Pane, to neříkejte, pravil Jakub, všude se užije legrace. Ha, a pořád. Myslíš, řekl pán a v tom mu kapr vyklouzl z podpaží a pleskl sebou na chodník a pán ho dost dlouho chytal na ulici. Nakonec ho uchopil za ocasní ploutev. Pane, jděte ho raději hodit do vody, vykřikl Jakub. A žerty stranou. Jdi už, řekl pán. Nemohu se starat o kapra a ještě o tebe. Mám dost kapra. Víš, kde bydlíš?
2: Nevím, řekl Jakub, ale věděl to.
0: Já bych taky rád nikdy nevěděl, kde bydlím, povídá pán. Ale vím to a nesu tam teď kapra. Já vím, kde bydlím.
2: Tak naschledanou, řekl Jakub, a napuste mu hodně vody.
0: A kdybyste šel kolem Vltavy, tak ho tam upustíte jakože nerad. Moc vás prosím, umíte to udělat jakože nerad?
2: No, to trochu umím, řekl pán. A buď zdrav, milý chlapečku.
0: A rozešli se, jeden vpravo, druhý vlevo. Nebo snad naopak? Ale kdo pak to už teď ví? Nakonec ten Jakub došel až na Václavské náměstí, ale to nebylo tak daleko, když se ztratil na Můstku. Dal si ruce do kapes zimníčku a pískal si. Měl si samouloknu. Ano, tohle si pískal. A musím na něj prozradit, že si nedělal docela žádnou starost, ani docela malou starostičku a ani ten nejmenší zármutek neměl. Hleděl směle kupředu, ale už nebyl tryskové letadlo. Řekl si, že bude teď na chvilku obyčejný Jakub, než ho zase něco napadne. Ovšem, když si člověk myslí, že celý svět je jeho, tu se vždycky něco stane, aby si uvědomil, že svět je všech. Najednou se totiž před Jakubem otevřela země. A to přímo na Václavském náměstí. Zdvihla se před ním zvolna dvě veliká plechová křídla podzemního výtahu a ze země vyplul na povrch chodníku zarostlý člověk v gumové zástěře. No, povídá si Jakub, tak tohle je čert. Kdo pak by bydlil pod zemí a ještě k tomu v gumové zástěře? Čerti mají přece gumové zástěry, aby se jim při pečení nic nestalo. Díval se jako přimrazený, možná, že ho skutečně trochu přimrazilo, protože začínal být docela pěkný mrazík. A ten člověk v zástěře se taky koukal, měl velké bledě modré oči, spíše andělské než čertovské. Pane, povídá Jakub, já se vás nebojím. Ale vůbec se vás nebojím. A jestli chcete, tak si na vás dupnu.
3: No, dupni si, povídá čert, ale jenom jednou, protože nemá moc času.
0: Jakub si dupl a čert skrotl. Pane, povídal Jakub, nemůžete mě vzít na chvilku do pekla?
2: Ovšem, jenom na chvilku, protože já pak musím domů a nic vám nemohu podepsat, já ještě neumím psát.
3: No, očkej, jen co vyvalím sudy, řekl čert, pak pojedeme dolů do pekla. A začal vyvalovat sudy. Dunělo to pekelně a Jakub se bál a začal litovat, že se do toho pekla tak sám přihlásil.
2: Jsem udělal pěknou hloupost, říkal si potichu, to tedy žerty stranou.
3: Přitom se rozpomínal, že se čerti mají chytře šidit, jenže na nic nepřišel. Sudy duněly a Jakub se vůbec netěšil do pekla.
2: No někdo se tam těší, někdo ne. Každý jsme jiný. Ovšem, Jakub nepřišel na žádné šidítko. Ostatně do toho pekla trochu chtěl. Taky se někdy stává, že někdy někdo něco chce i nechce zároveň. Pak už záleží na tom, co řekne čert.
3: Tak jedem,
2: řekl čert a jeli. Křídla plechového poklopu se nad nimi pomalu zavřela a oni s podivným hučením zvolna sjížděli do hlubin. Tma byla růžová. Růžová tma je náhodou někdy tuze strašidelná.
4: Jak vám mám říkat? Optal se Jakub.
2: Čerte nebo pane čert?
3: Říkej mi ty ďáble, odvětil muž v zástěře. Mě tak říkají. A ještě mi říkají prostě ďáble.
2: Dobrá, ty ďáble, řekl Jakub a viděl, že je zle a že je zle a že žerty stranou. Peklo vonělo, jako když Jakubův slovácký dědeček otvírá demižon.
3: Čerti se pokotníky brodili v červeném moku, ale nevadilo jim to. Měli gumové holinky a zástěry a černými gumovými hadicemi přelévali červenou tekutinu do velikých sudů.
2: To v těch sudech máte krev, ty ďáble? Optal se Jakub.
3: Ano, pravil ďábel, máme tam krev a už ji nemůžeme ani vidět. Pil jsi už někdy krev?
2: Nepil, řekl Jakub, a nechci, ty ďáble. Nebo musím?
3: Jen si dej, řekl čert, ale nemoc. Uvidíš, jaká je dobrá.
2: A kde mučíte, ty ďáble? Ptal se Jakub.
3: A zas jinde, řekl čert a dobrácky mu podal skleničku krve, ale neplnou.
2: Jakub se napil a zase mu bylo, jako když mu dědeček ze Slovácka dával ochutnat víno, ale ano, to bylo tenkrát bílé. Kde napichujete, řekl. Někde přece musíte napichovat.
3: Tam bych ti ani neradil, povídá ďábel. On je tam řev a ty bys litoval a my bychom tě museli taky napíchnout.
2: Je, to vy napichujete za litování, řekl Jakub a dostal strach, poněvadž byl lítostivý a měl ještě lítostivější maminku.
4: Srdci mu vstoupili do očí.
2: Ale v tom růžovém příšeří to naštěstí nemohlo být vidět. A v tom pocítil, že musí zaspívat písničku o pekle. A tak se mu udělalo jaksi nebojácno. Zvolejte všechny ďábli, řekl čertovi, já bych vám zaspíval. Čertice tu nemáte?
3: Nakonec zavolali i čertici, seděla v maličké kanceláři a něco tam zapisovala. Přibrodila se k Jakubovi krví a ostatní čerti posedali na sudy a Jakub jim zaspíval píseň o pekle.
2: Ach vy čerti, proč trápíte lidi, oje, oje. Ach vy lidi, proč trápíte kapry, oje, oje. Proč se všichni tak trápíme, oje, oje. Proč jeden druhého jíme, oje, oje, oje. No, to už ho nic nenapadlo. A tak mi to zaspíval ještě jednou, ale trošičku jinak a bylo mu čím dál tím víc nebojácno.
3: Čertice se ho optala, nechceli housku se šunkou, ale Jakub řekl, že nemá hlad, protože se mu nějak jako nechtělo v pekle jíst. A řekl si pro sebe, že Bůh ví, z čeho ta šunka je.
2: A teď mě vyveď zase pěkně ven, ty ďáble, řekl svému čertovi tvrdě.
3: A všichni čerti se rozchechtali. No a čerti vypadali slušně. Kopita měli v gumových holínkách.
2: No vůbec bylo v pekle pěkně, ale chladno. Není tu nějaký malý čertík?
4: zeptal se Jakub, že bych si s ním trochu hrál. To bych tu možná ještě chvilku zůstal. Možná, že bych tu zůstal i dost dlouho, kdyby přišel nějaký malý čertík nebo malá čertice.
3: Chtěl jsi ven? Jdi ven, řekl ďábel. Můžeš si na nás ještě jednou dupnout, jestli chceš.
4: Nechte ho dupnout dvakrát, řekla ďáblice. Jakub si tedy dupl dvakrát a čerti úplně stuhli. Pak vyjel výtahem na Václavské náměstí a bylo mu krásně jako každému, kdo vyvázne z pekla. Obloha byla ještě jasná, ale podvečer visel nad městem jako fialové stínítko.

0: Vážení a milí posluchači, vítám vás u svého pravidelného pořadu.
1: To je? Co? Zaskočilo ti?
0: Tak snad pozdravíš pošťouchače, ne?
1: Už myslíš. Ahoj, pošťouchači.
0: No, to je vychování. Co to říkáš, pošťouchači? Co to je tohleto?
1: To jsi řekla ty. Říkala jsi pošťouchači, jsi říkala.
0: Já jsem v životě pošťouchači neřekla. Posluchači. Já vždycky posluchači.
1: Ahoj, posluchači.
0: Ještě si o tom promluvíme, růžovko. Tohle máš u mě tento nonc srovnané ty, totiž schované teda.
1: No, to mám srovnané, to mám to. Srovnané mám.
0: No proto. Ale teď. Jistě si pamatujete, jak jsme s Piggym byli venku a ukazovala jsem mu stromy, kterým podzim zbarvuje listí do duhových barev. Které to byly stromy, Piggy?
1: To byl dub a škumpa a buk a javor a ještě tam byl jeden ambrož. Ambrož ne jinak. Ambrož to ne. Nebyl tak.
0: Ambroň, Piggy. Ambroň.
1: Ambroň.
0: No, Piggy si nazbíral listí hezkou kuličku. Kupičku. A říkal, že by si ho nejradši někde vystavil. A já jsem dostala jeden ze svých skvělých domácnostních nápadů. A dnes, Piggy, mu i vám, milí pošťouchači, řeknu a poradím, jak si vyrobit z listů co? No, pekseso.
1: Řekla jsi pošťouchači.
0: Ne, řekla jsem pekseso.
1: Ale předtím jsi řekla pošťouchači.
0: Tak pekseso a nic kolem, ano?
1: Nemusíš už nic vysvětlovat. Pekseso, tak, pekseso. Pekseso se hraje tak, že hledáš dva stejné obrázky a jestli chceš hrát pekseso s listinu, tak asi hledáš dva stejné listinu, ale to přece vidíš na první pohled, které listy jsou stejné, to se nedá dát do pekseso jako pekseso, to vůbec se nedá.
0: Ještě vůbec nevíš, co chci říct. Posluchači už jsou jistě zvědaví a ty to takhle zdržuješ.
1: Já myslela, že pošťouchači.
0: Růžovko, necháš mě chvíli v klidu, laskavě. Vysvětluji pekseso.
1: Promiň.
0: Dobrá. Tak, pekseso. Samozřejmě, že tohle pekseso se nebude hrát se samotnými listy. Chce to přípravu. Hned ti řeknu, co je na to všechno potřeba. Dávej pozor. Potřebuješ dva velké bílé tvrdé papíry.
1: Jsou tady?
0: No, ano. Staré noviny, tušku, pravítko, nůžky.
1: Ty jsou tu taky?
0: Ano. Dále různé druhy podzimního listí. Nazbírejte si co nejvíc rozličných tvarů a velikostí. Dále je potřeba štětec a temperové barvy.
1: Jo, všechno je tady připravené.
0: Můžeme začít. Vezmi si ty papíry a narýsuj na ně tuškou tolik čtverců, kolik se ti jich na něj vejde.
1: Vejde. Tak vejde se mi, takže pravítko a... A jak je mám udělat velké?
0: Udělej je větší, asi tak... 7x7 centimetrů. Já ti pomůžu s tím druhým papírem. Tak já ti pomůžu. Tak, výborně. Tak, teď ty čtverce vystřihneme. No. Roztáhni si na stůl staré noviny a nachystej si ty vybrané akorát tak velké listy. No, každý z těch listů na tři barvou. Jaká se ti líbí?
1: Z těch listů, z těch stromů.
0: Opatrně obtiskni na vystřiženou kartičku.
1: Já to zkusím tady s tím. Vzal jsem žlutou a zelenou. A teď to tam. Mám to na tom listu. Jo, teď to tam plácnu. Žuhu. Teď pomalinku odundá. Jo. Koukej, to je paráda.
0: No.
1: Obtiskly se tam všechny ty žilky.
0: Yeah.
1: A no to je krása.
0: No samozřejmě. Přece jsem to vymyslela já, no, že?
1: No. A co teď s tím listem?
0: Nezapomeň ho stejně obtisknout ještě na druhou kartičku.
1: Aha.
0: Barvy zůstanou zachované na listu ještě na jeden obtisk. A když děláme pexeso, musíš mít dvě stejné kartičky.
1: A tak počkej.
0: Tak. A u dalších listů si můžeš různě hrát s barvami. Třeba zkusit napodobit jejich podzimní zbarvení. Obtisky nemusí být jen jednobarevné.
1: No, už jsem udělala žlutou, zelenou a teď červenou. Teď jsou z těch listů vlastně taková parádní razítka. To mě baví.
0: Ano, razítka. Natištěné kartičky odkládej tady na noviny a nech je pořádně uschnout.
1: To musíme pak pozvat Méďu Huga a kocoura Lojtu na partičku podzimního listového pexesa a taky Myšku Bibi, slečnu učitelku Hedu Okátou a Pěra. No jo, ale musíme udělat těch kartiček hodně.
0: Můžeš použít stejný list na víc otisků. Když je nabarvíš po každé jinak, budeš mít po každé jinou dvojici kartiček.
1: Jo, Stýna, to jsi měla dobrý nápad. Tak já budu tisknout. Ještě tu mám spoustu listů a kartiček. Třeba tenhle, jo. Tam trochu žlutá, trochu zelené, trošku červené, jo.
0: Není to nic těžkého, milí posluchači. Určitě to zvládnete i vy doma. A víte co? Svá pexesa můžete vyfotit a poslat je Pigimu na ukázku, ať vidí, že není sám, komu to tak pěkně jde. Já jsem na ně také velice zvědavá. No, a co jsem to tento noc ještě... Ano. To je pro dnešek všechno, milí pošťouchači. Moment, co jsem to řekla? To posluchači, pardon, posluchači, naslyšenou, posluchači, ale Piggy!
2: Jednou, to už je opravdu strašně dávno, byl tady u nás všude veliký strach a tíseň. Asi se budete ptát, proč a jak to? Protože vám o tom nikdo nic neřekl. Ale on na to každý nerad vzpomíná. A pak taky, naštěstí, už je to pryč. Ale tenkrát, jednoho dne, se udělalo všude úplné černo. Oblohu zakryl obrovský stín, zafoukal vichr a na nejvyšším domě v celém městě přistál velikánský drak. Drápy se držel střechy, mával obrovskými křídly a z huby mu sršely plameny a zařval strašným hlasem. Teď jsem tady pánem já. A každý den mi přivedete jednu krásnou krasavici k snídani, druhou k obědu a třetí k večeři. A běda, když nepřivedete. A když nebude krásná, zničím celé město a zahladím vás až do pátého kolena. Co mohli lidé dělat? Zhromáždili všechny krásky, bylo jich na 260, každé ráno vybrali 3 a přivedli je drakovi k tomu vysokému domu. Drak se podíval a schlamstl krasavice jako malinu. Jednu ráno, druhou v poledne a třetí večer. Lidi se na to chodili dívat, kroutili hlavou, jak tomu drakovi šmakuje a jenom si říkali, ale co až všechny ty krasavice sežere? To pak dojde i na nás? Čas šel dál, Krasavic ubývalo a odnikud žádná pomoc. Ti nejchytřejší a nejmoudřejší občané se dennodenně scházeli na radnici. Radili se a radili a nic nevymysleli. Někteří se už chystali, že z města odejdou. A když už byli na cestě, přiletěl drak, máchnul křídlem a udělal takový průvan, až to ty uprchlíky zaválo zpátky na druhý konec města. On totiž ten drak z toho svého mrakodrapu viděl široko daleko a nic mu neuniklo. Až přišel den, kdy drakovi měli odvést poslední krasavice, ty nejkrásnější. Schovávali si je až nakonec, kdyby se je náhodou podařilo přece jen nějak ušetřit. Protože naděje taky umírá až naposled, lidé si řekli, neodvedeme je tam naráz, chudinky nebohé, ale pěkně po jedné. Ráno tedy vedli drakovi tu první. Celé město jí doprovázelo, všichni plakali a prosili draka o slitování, ale marně. Jenom houkl, ani za nic, vyplázl z ohnivé tlamy jazyk dlouhý jako vlak a chramst. A bylo po všem. V poledne šli zase všichni s druhou krasavicí. Ta byla ještě hezčí, ale drak se nedal oblomit. Ani pláč, ani nářek, ani prosby nezabírali. Drakovo jazyčisko se omotalo krasavici kolem pasu a už letěla nahoru do dračí tlamy. Odpoledne se zase všichni sešli na radnici. A že už zbývá poslední krasavice, ta nejkrásnější. Co bude pak, až ji drak sežere? Ptali se jedni. Co se proti tomu dá dělat? Říkali druzí. A třetí zase říkali, to jsme to dopracovali. Co pak mezi námi není jediný hrdina, jediný odvážlivec? Poslední krasavice se smutně dívala do země, po tváři se jí koulely slzy jako hrachy a krásná byla, až srdce usedalo. A tu se mezi všemi přihlásil tatínek a povídá, mně něco napadlo. Kdybych se přestrojil tady za tu slečnu, na hlavu si dal nějaký závoj a stejně se už stmívá a není moc vidět, já bych se pokusil něco udělat. Co říkáte? Krasavice se na něho vděčně podívala a lidé říkali, je to naše jediná šance. V nejhorším řekneme, že on se nám sem vloudil v závoji sám. No a tu slečnu pak drakovi dáme. A co zítra? Poručeno pánu Bohu. S tím také vyšli. Tatínek si vzal ženské šaty a černý závoj. Pod sukni si schoval dvě motorové pily na setrvačník a šli. Až přišli k drakovu mrakodrapu. Drak otevřel tlamu jako vrata do garáže a povídá, máte štěstí, že jste přišli. Už jsem se chystal, že vás všecky spořádám, jako housky na krámě. Tak kde ji máte? Tatínek vyšel z davu v těch ženských šatech a s černým závojem na hlavě a tvářil se zkroušeně. Drak vyšlehl jazyk, omotal ho tatínkovi kolem pasu, zvedl nahoru do tlamy, sklapl ji a bylo. Lidi na to koukali, pokyvovali hlavou a vedli řeči. To má za to, hrdina prdina. Myslel si, že vyzraje na draka. Jiný tatínka politoval, další zase řekl. Má to za sebou, chudák. A všichni se rozešli. Jen ta nejkrásnější kráska tam zůstala stát a bylo jí smutno, že to s tatínkem takhle dopadlo. Ale to si jenom myslela. V drakově břiše si tatínek nasadil potápěčské brýle, aby dobře viděl, spustil tu motorovou pilu a bzzz, rozřízl drakovi břicho. Drak sebou mlátil a nadával, ale nebylo mu to nic platné. Pak tatínek vylezl ven a ušmykl drakovi jazyk, kterým po něm ještě šlehal. A druhou pilou protože ta první už byla zničená. Uřízl drakovi ještě hlavu. Spadla z mrakodrapu na zem a bylo po drakovi. A uříznutým krkem vylézali z draka krasavice jedna za druhou a děkovali tatínkovi. To už se zase zbíhali lidé a volali hurá a nazdar a sláva hrdinům a čest poraženým a podobně. Zatím krasavice pořád sjížděly výtahem se střechy mrakodrapu dolů. Až konečně byli všichni dole, tak se krasavice vrhly na tatínka a že by si ho vzali za manžela nebo by mu aspoň věnovali svou lásku a tak. Ale tatínek nechtěl. Jen se díval, kde je ta poslední, ta nejkrásnější. A ta se zase dívala po něm. Ani si nemuseli nic říkat, šli k sobě, dali si pusu a pak se vzali. Sám pan starosta je odával. A ještě říkal tatínkovi, aby se příležitostně stavil na radnici zaplatit ty motorové pily, co je pokazil na drakovi. Že on, pan starosta, sice ví, že tatínek všechny zachránil, ale pořádek je pořádek. Pak byla hostina, všichni jedli, pili, hodovali, padlo na to celé maminčino věno. Ale co, hlavně, že se měli a mají s tatínkem rádi. Ona totiž, ta krasavice, co si ji tehdy tatínek vzal, to je teď vaše maminka. A vy jste jejich děti. A oba o tom drakovi nemluví asi proto, že na něho vlastně docela rádi vzpomínají. Jinak by se totiž možná ani neseznámili. To je, co? Kdo by to byl řekl? Ale teď už jděte spát, ať jste zítra tak šikovní a silní jako váš tatínek.

0: básnička. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na seč čurají. Když vystrčí tykadla, mává s nima nebo točí. Nikdy nic nepřinese, houby rostou jen v lese. Vždycky je hned zastrčí, když ho cvankou mezi oči. Chodí pořád dokola, když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí ty kadla, mává s nima nebo točí. Někdy si nic nikdy nic nepřinese. Houby rostou jen v lese, vždycky je hned zastrčí, když ho cvanknou mezi oči. Chodí pořád dokola, když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, schoval jsem si do ní brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí ty kadla, mává s nima nebo točí. Nikdy nic nepřinese, houby rostou len jen v lese. Vždycky je hned zastrčí, když ho cvanknu mezi oči. Chodí pořád dokola, když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají, když vystrčí tyka.

0: Jsem kocour Modrooko. Narodil jsem se, když všechno bylo zelené a plné květů. Když bylo všechno už jenom zelené a květů bylo málo, dala mě maminka sem, co teď žiju. Se mnou tu žije dvounožec. Je veliký a chodí jen po zadních. Po čtyřech běhá, jenom když mi pomáhá najít nějakou hračku nebo když chce, abych si s ním hrál. To se pak válí po zemi, jako já, je veliká legrace. Má tlapky docela holé, nemá žádné drápky a ani z legrace nedovede kousnout. Když ho potom trochu seknu drápkem, teče mu hned červená a já dostanu pohlavek. To se urazím a jdu do svého pelíšku. Tam sedím, ocásek otočený kolem předních tlapek a mračím se. To na mne potom volá, Očko, pojď sem, Očko, ale já nejdu, protože jsem se urazil a taky nejsem žádné Očko, ale Modro Očko. Očko, to je jako kočko. A já nejsem žádná obyčejná kočka, já jsem kocourek Modro Očko. Mám modré oči a černý čumáček a černé uši a šedé čelo a šedou náprsenku a černé tlapky a černý ocásek na konci zlomený do háčku. Dvounožec je vůbec velmi nešikovný. Nedovede chodit tiše ani skákat po výškách. A psát umí jenom jednou tlapkou. Já umím psát oběma předními tlapkami. A budu psát každý den. Budu si psát deník.
1: Když je řeč o beráncích a ovečkách, vždycky si každý hned vzpomene na vlka. Vlk je vykuk, který má ovečky a beránky ze srdce rád a láskou by je sněd. A protože ovečky i beránci o té velké vlčí lásce ví, zdaleka se vlkům vyhýbají, což tedy, a to dá rozum, vlky hezky štve. A dělají všechno proto, aby se dostali k ovečkám a beránkům co nejblíž a nejradši, jo, až pod kůži. Vlk Ignác nebyl jiný a jen co ráno vstal, už poslouchal, odkud mu Vánek přinese tenounké zabečení. Bé, bé, nebo aspoň zacinkání zvonečku. Ale stávalo se, že žádné bečení ani cinkání Vánek nenesl a nenesl a milý Ignác musel z postele a musel vytáhnout dalekohled a vylézt na kopec a musel se rozkoukávat a rozhlížet, kde uvidí zatoulaný beránčí kožíšek. To rozkoukávání ho ale moc nebavilo a tak se jednou rozčílil sám na sebe a povídá si, poslyš, Ignác, chci slyšet, a to hned, co s tím provedeš. Zatoulaných oveček a beránku je čím dál míň a tak nezbývá, než se vypravit k ohradám, kde se beránci a ovečky pasou a kde nocují. Ale s prázdnou tam, Ignác, nemůžeš. Musíš k ním smazanou chytristikou. A Ignác sám sobě přikyvoval, a najednou vykřikl, jednu chytristiku bych měl. Budu dělat dohazovače a seznamovat ovečky s beránkama a když budou mít tajnou svatbu, lapím je a basta. Ignác sám sebe pochválil a druhý den vyrazil k ohradě ovčáka Matěje a to tam, kde se říká podstrání. Vyhlídl si jednu ovečku, hezkou jako květ, a začal. Ovečko, znám jednoho mládence, beránka přehezkého, a ten by si vás rád vzal za ženu. A já, dohazováč, vám to vyřizuju a brzyčko vám povím, kde se se mnou potají ke svatbě sejdete. Ovečka celá zrůžověla, takové štěstí, miluje mě docela cizí beránek. Myslela si a kývla, že tedy ano, že na tu lásku přistupuje. A Ignác si poskočil a utíkal do kopce k ovčáku Petrovi a to tam, kde se říká nadstrání. a vyhlídl si beránka přehezkého a začal. Beránku, mám jednu ovečku, hezkou jako květ, a ta by si vás ráda vzala za muže, a já jako dohazovač vám to vyřizuju a brzičko vám povím, kde se spolu ke svatbě sejdeme. Beránek se zapířil, div mu bílý kožíšek nesčervenal. Takové štěstí, miluje mě docela cizí ovečka, pomyslel si. Je, to mi budou beránci závidět. A kývl, že tedy ano, že na tu lásku přistupuje, ale... Protože byl beránek opatrná a věděl, že ani s vlkem, který mu přinesl tak hezkou zprávu, nejsou žádné žerty, spustil na vlka Ignáce z hurta. Poslouchejte, pane dohazovači, ale než se svatba domluví, to já musím přece tu panenku vidět. Vlk Ignác se zazubil. No to dá rozum, pane ženichu. A k seznámení navrhuju tajné místečko u černého smrku vedle havraní jeskyně. To je ale hrozitánské místo, povídá beránek. A hned si v hlavě sumíruje, proč vlk Ignác vymyslel právě černý smrk a havraní jeskyni. No bože, proč asi, napověděla mu opatrnost. To je přece místo, kam se bojí ovčáci a taky hlídací psi a vůbec všichni. Tam jen se s ovečkou sejdeš, vlk vás lapí a je s vámi konec. Tak to ne, povídá beránek v duchu té své opatrnosti. S ovečkou se sejít chci, ale tam, kde budeme sami. A v bezpečí. A já vím co. Já toho vlka vypeču. A bude nám s ovečkou hej. A jak si to tak vymýšlel, najednou bác ho. Sám by se za uši vytahal. Ty jeden beránku, berane, chceš se sejít s ovečkou nevěstou sám? Co ty si ale? Teď vůbec nevíš, která to je? Vlk Ignác už byl netrpělivostí bez sebe a pošťouchl ho. Tak na večer, jo? U havraní jeskyně platí?
2: Ne, povídá beránek. Běž a vyřiď mé nevěstě, ať si vezme do hubičky kopretinu. A já si vemu do pusy chrpu a pak s tebou půjdu na kraj lesa a ty mi zdaleka ukážeš a ona uvidí zdaleka mě. A to nám zamilovaným bude stačit. A pak si s tebou dohodneme, kdeže uděláme svatbu.
1: Ignác se kapku zaškaredil. Bože, to jsou obstrukce. Ale zkazit si tu hezky vymyšlenou chytristiku to nechtěl. A tak na večer přivedl beránka s chrpou na kraj lesa a ukázal mu dodaleka k ohradě, kde stála sama samotinká hezonká ovečka s kopretinou v hubičce. Tak co, líbí se ti? Zeptal se vlk Ignác beránka.
2: Líbí a zítra si povíme, kde ta svatba bude.
1: Až zítra, rozmrzel se Ignác. Plácněme si hned. U havraní skály je pěkný plácek. Síkorky tam zpívají až do aleluja. Rozděláme ohýnek a bude svatba slavnostní a budete šupit dub manželové.
2: Řekl jsem zítra, Ignáci, řekl beránek. A teď alou, každý den svou cestou.
1: Ale beránek tou svou nešel. Běžel k ohradě za tou svou ovečkou. A že v sobě našli jedna dvě zalíbení, než bys řekl tři, domluvili se, jak na toho vlka Ignáce vyzrají. A začali hned ráno, když Ignác přiběhl k beránkovi.
2: Ignáci, běž a vyřiď ovečce, že svatba bude nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem.
1: Vlk Ignác si to rychle přeříkával a už běžel z kopce dolů za ovečkou. Svatba bude nad strání, nad potokem, pod skálou a pod smrkem.
2: I ne, špitla ovečka. Svatba bude pod strání, nad potokem, nad skálou a pod smrkem.
1: Vlk Ignác kývnul, ale trochu se mu protočila očka a už utíkal do kopce. Takže svatba nebude nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem, ale pod strání, nad potokem...

0: a bude pod strání, nad potokem, pod skálu, nad smrkem. A ne, že ne. Ne. Ovečka zase nebyla spokojená.
1: Já si to ještě rozmyslela. Necháme svatbu nad strání, nad potokem, ale pod skálou a pod smrkem.
0: Vlk Ignác polkl na sucho, do očí mu vhrkly slzy a nervózně přikývl. Ano, ano, ano, vyřídím, vyřídím. A vylezl po čtyřech do kopce a povídá Beránkovi. Takže svatba nebude nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem. Ani ne pod strání, nad potokem, nad skálou, pod smrkem. A taky ne pod strání, nad potokem, pod skálou, nad smrkem. Ale brž nad strání, nad potokem, ale nad skálou, pod smrkem. Tak, Beránku, tak.
1: Když tak, tak, tak. Jen přehoď ten smrk se skálou a taky potok se strání a smrk dej za potok a skálu za strání. Rozumíš?
0: Vlk Ignác heknul a už drmolil. Takže svatba bude nad smrkem, nad strání, za skálou, pod úprkem, ne, pod potokem, ne, svatba bude... No. Kde bude? Bude nad strání, pod strání, za strání, pod potokem, za potokem, pod skálou, ne. Pod strání, nad strání, za potokem, za skálou, za skálou, pod skálou.
1: Víš co, Ignáci, běž si to v klidu sesumírovat a napiš to na svatební oznámení a pozvi všechny beránky a ovečky a síkorky a ovčáka Matěje a Petra a zítra na místě svatby na viděnou.
0: Vlk Ignác docela tumpachový couval od Beránka a jen přikyvoval, ano, jistě, jistě. A když se druhý den konala tajná svatba ovečky s Beránkem u studánky, které všichni říkají čistěnka, vlk Ignác seděl doma u stolu s brkem namočeným v inkoustu a psal, všem oznamuju, že svatba ovečky a Beránka bude před smrkem, za smrkem, před skálou, za skálou, nad skálou, pod skálou, před dubem, za dubem, měla jedna dvě, červená jablíčka, jedno na mě. A s touhle písničkou chodí vlk Ignác po lese dodnes. A když slyší zabečení a zacinkání zvonečku, zacpe si uši a utíká. Kam? No kam? Přece nadstráň, podstráň, zasmrk, podsmrk a dál, až do Jičína. A Beránek s ovečkou se zatím, co? No přece pusinkují.

sluníčku sedmitečném. Sluníčko sedmitečné ztratilo jednu tečku. A to je velice mrzutá věc. Zbylo mu jich na kabátku jenom 6, což je málo. Vlastně už to nebylo sluníčko sedmitečné, nýbrž pouze šestitečné, jak si může spočítat každý, kdo se v počtech vyzná. Nejhorší na tom bylo, že ani nevědělo, kde tu tečku ztratilo. Mohlo se to stát, když cvičilo šplh na provázku od rolety, nebo když si vylétlo na zahradu a houpalo se na karafiátu a potom ještě na kopretině a potom zase na pivonice. Sluníčko sedmitečné sedělo na psacím stole. Bálo se jít domů a vůbec mu bylo do breku.

0: Co se ti stalo? Zeptalo se ho smetanově bílé sluchátko.
1: Ztratilo jsem tečku,
0: řeklo sluníčko sedmitečné, teď vlastně už jen šestitečné, a natahovalo moldánky.
1: Nepláč, třeba ji někdo našel.
0: Hned se zeptám, řeklo sluchátko a telefonovalo do úřadu pro ztráty a nálezy.
1: Podíváme se, řekl úředník. Setrvejte prosím u aparátu.
0: Po chvíli prohlásil.
1: Máme tu 3 deštníky, 1 rychlovlak, kost z mamuta a vajíčko natvrdo. Tečka nalezena nebyla.
0: Děkuji vám za informaci, řeklo sluchátko. A malé mouše, které celý den jen bzučí na okně, všechno slyšelo a hned škodolibě pokřikovalo.
2: Nemá tečku na zadečku, nemá tečku na zadečku.
0: Sluníčko s 6 tečkami vidělo, že takhle domů nemůže. A začalo po stole hledat ztracenou 7. tečku. Ale tečka nebyla k nalezení. Když přišlo k tušce, povídá mu tuška. Už nebréč, udělám ti novou tečku. A vymalovala sluníčku na kabátek tečku, kulatou jako lívaneček. Jenže to byla zelená tuška. A zelená tečka se pro sluníčko nehodí. Však se to protivné mouše začalo hned zase pošklebovat a tak nezbylo, než tu tečku vymazat. Sluníčko už vidělo, jak se maminka zlobí a říká,
1: nemůžeš dát na svoje věci pozor, tebe tak někam pustit.
0: Ta tečka se musí najít. Sluníčko hledalo v zásuvce, na lampě, na kalendáři, ale tečka nikde. Vylezlo i na popelník a tam se mu to stalo. Uklouzlo a spadlo do popelníku. Pro sluníčko sedmitečné je největší smůla, když se překotí. To potom marně mrská nožičkama do vzduchu a když mu nikdo nepomůže, všechno je marné. Sluníčko s 6 tečkami leželo na zádech v popelníku, volalo o pomoc, ale nikdo ho neslyšel. Za oknem se stmívalo, všechno se chystalo spát a pohádková knížka se otevřela, protože každý večer vypráví pohádku na dobrou noc. Mouše přilétlo, aby lépe pohádku slyšelo a sedlo si na okraj popelníku. Hned vidělo, jak dole v popelníku sluníčko třepe nožičkama, ale vůbec se mu nepošklebovalo. Slétlo k němu na dno a pomohlo mu na nohy.
2: Pojď, poslechneme si spolu pohádku a hned ti bude líp,
0: řeklo ještě mouše sluníčku a šli. Pohádková knížka ovšem poznala, že sedmitečné sluníčko je smutné. Ptala se, co se mu stalo. A sluníčko jí vyprávělo o svém trápení.
1: Tolik nářků pro jednu tečku,
0: řekla pohádková knížka.
2: Já mám teček habaděj, za každou větou jednu a ještě nad každým měkkým i, já ti jednu dám.
0: Dala sluníčku 1 tečku. A tak všechno dobře dopadlo. V pohádce přece vždycky všechno dobře dopadne. A jestli ve vaší pohádkové knížce chybí někde tečka, bude to právě ta, kterou knížka dala sedmitečnému sluníčku.

kůl, kde je důl, tam by vnik je důl. A výšky půl, maličký permoník, kde je důl, tam je důl, kde je důl.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Česká pohádka Almužna. Jeden nuzný žebrák šel po vsi prosit a přišel k Blaškové. Ale Blašková byla skoupá a lakomá, ani kousku suchého chleba žebrákovi nedala. Ještě se na ně osopila a ze světnice ho vyhnala, ani mu neřekla naděl pámbu. Žebrák šel a jak vyšel od Blaškové, šel vedle k Janové. Janová byla dobrá a milosrdná žena. Jakmile toho žebráka spatřila, vzala svým dětem od huby dva kousky chleba, které jim nyní právě pomazala máslem, a žebráku je darovala zkouc, aby mu pámbů něco lepšího nadělil. Ona žije chudá a nic jiného v chalupě nemá. Zaplať pámbů, milosrdná ženu, aby ti to pámbů nahradil deseteronásobně, abys mohla své nahé děti ošatit a byla šťastná. A co dnes začneš dělat, aby dělala do západu slunce? Tak mluvil, odcháze je ten žebrák. Zaplať pámbu, děkovala Janová žebrákovi za dobrořečení, ale co mluvil, ani dobře nepovážila. Ani tomu nerozuměla. Janová byla chudá vdova a měla dvě děti, které svýma chudýma rukama živila. A když žebrák od ní odešel, její děti ještě nic neobědvali a k večeřím taky neměla co dát. Nyní si teprve vzpomněla, že z jara dostala od Blaškové 3 záhony lnu, za které po mnoho dní musela těžce dělat. Ale oddělala to. Ten len sama sobě sebrala, namočila, změdlila, vyčesala i spředla, jak náleží, a potom jí z něho tkadlec udělal asi 20 loket plátna. I začala to plátno měřit a měřila pořád bez konce a měřila až do západu slunce. Ze svých 20 loket 1000 loket plátna naměřila. Radosti plná poděkovala napřed Pánu Bohu a chtíc děti co nejdříve posilnit, vzala několik loket plátna a běžela a prodala je Blaškové. Ovšem, že za psí peníze, ale co měla dělat, když se dětem chtělo jíst? Na druhý den byl v městě výroční trh a Janová tam nesla své plátno. A že bylo tenké a pěkné, dobře jí za ně zaplatili. A tak sobě Janová z trhu domů přinesla mnoho věcí rozličných a krom toho ještě taky plný váček peněz. Brzy potom koupila sobě Janová 2 krávy, kousek pole, loučky, najala si čelátku, chválila Boha i pracovala. To její štěstí nebylo Blaškové vhod. I ačkoliv nyní spolu častokrát jedli a pili, ano, se i skmotřili, přece ani tentokrát nebyla k Janové upřímnou. Jednou při malé svačině doptávala se Blašková Janové, jakýmto způsobem přišla do své chudoby a jak si zas pomohla. A Janová jí všecko věrně od počátku vypravovala. Jak co bylo? Jak přišel k ní prosit jeden žebrák? Jak dětem od huby vzala 2 kousky chleba a jemu je dala? Jak on jí za to dobrořečil a prosil Boha, jak ona toho ani nepovážila? Jak potom děti chtěli jíst a plakali? Jak to plátno měřila až do západu slunce? Všecko. Všecičko jí pověděla. Blašková, když to vyslechla, řekla. Ach, má zlatá kmotřičko, kdybyste věděla, jaká časem u mě bývá taky bída. Však já mám taky dítky. Ach, milá kmotřičko, jestli vás ten žebrák někdy zas navštíví, řekněte mu, aby taky přišel ke mně. Milá kmotřičko, odpověděla Janová, jestli ho Pán Bůh ke mně pošle, jistotně ho poprosím, aby se stavil u vás. Blašková dala ještě jednou nalejt a pak si dali po hubičce, objali se a rozešli. Asi za týden potom šel ten žebrák po vsi. Týž žebrák, co Janové na Pánu Bohu vyprosil štěstí. A přišel taky k ní. Milá žena radostí ani nevěděla, kam ho posadit. Děkovala mu, uctila ho i obdarovala. A když jí žebrák dával s Bohem a odcházel, prosila ho, aby se taky zastavil u její kmotry Blaškové. A žebrák slíbil, že až obejde ves, že potom zcela jistě k ní půjde. Když pak žebrák už ves obešel a přicházel, Blašková zdaleka ho vidouc oknem, honem namazala svým dětem po kousku chleba. A jakmile vstoupil do stavení, hned zase jim utrhala chléb od huby a žebrákovi jej dala. Zaplať pámbu, řekl žebrák. A jak to začneš dělat? Abys dělala do západu slunce. Poté odešel. Blašková měla zatím už připravené plátno k měření a už vytahovala z kouta loket i chtěla měřit. Ale v tom děti chtěli pít a sama taky dostala náramnou žízeň. Aby nezmařila mnoho času, doskočila honem ke studni pro vodu. Ale jak jednou kunívku přinesla, běžela pro druhou. A jak přinesla druhou, běžela pro třetí, čtvrtou, desátou a tak bez přestání a bez potřeby vodu nosila až do západu slunce.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Krásné povětří. Zhruba ve stejnou dobu jako Ramíkův otec chystal se k odchodu i Jihlíkův děda. Otevři okno, chlapče, řekl slabým hlasem, a otevři i dvířka k panu Vavřincovi. Bude průvan, namítl Jihlík, hrozně to venku fouká. To je dobře, to je moc dobře. To je ten nejlepší způsob vytratit se v krásném povětří. Dědo, takhle nemluv, bolí tě něco? Právě, že mě už vůbec nic nebolí. Nevím, proč jsem si dřív tolik stěžoval. Svět je, jak má být. Nemůžeš si ho obracet jako rukavici. Děda se rošťácky usmál. Jihlíku, tak jsem slyšel, že jsou teď v módě ponožky jako rukavice. Lidi si do nich strkají prsty u nohou. To je co? Rád bych nějakou takovou ochutnal.
3: Tak já ji někde ve městě čmajznu, zaradoval se Jihlík.
2: Už je pozdě.
3: Jaký pozdě? Dědo, co to říkáš?
2: Už nebudu říkat nic, odpověděl děda. To nejlepší jsi mi stejně řekl ty. Viděl jsi rodiče a zvali tě k sobě. A Tulík je naživu. A snad přijde k rozumu. A teď už konečně otevři ty dveře. Jihlík otevřel dvířka za diplomem. Pan Vavřinec cvičil na trumpetu. Dneska ho čekala velká svatba. Zajdi za ním a popros, ať mi zahraje. Ale nějakou jinou. Tahle se nehodí. Jihlík poslechl. V kuchyni bylo chvíli ticho a pak se po celém domě a možná po celém městě rozlehly čisté tóny smuteční křídlovky. Za diplomem nejlepšího trubače hradní stráže se objevil Jihlíkův děda. S Bohem, chlapče, řekl tiše. Díky. Pane Ekone, jak je vedchý a jak jemně se usmívá, viděl jen Jihlík. Egon slyšel to s Bohem i díky, ale spatřil pouze bílý stín, který proletěl kuchyní na balkón a chvíli se vznášel v krásném povětří, než se dočista vytratil.

0: jsem tady.
1: Ahoj. Ahoj, Krtku. Ale dneska mi dej pokoj, musím malovat.
0: Pojď si se mnou hrát.
1: Teď to vážně nejde, já nemám čas.
0: Tohle ty říkáš vždycky.
1: Vždycky ne. Jenom když maluju.
0: To je skoro vždycky. Aspoň kdybys pořád nepískal a radši mi něco povídal.
1: Ale co? Mně nic nenapadá.
0: Třeba jak jsem jenom našel poklad. To bys načlo?
1: No tak dobrá. Jenomže, jak ono to vlastně začalo? Aha, už vím.

0: Krtek vyspával zimu a zdály se mu samé pěkné sny. Nejdřív puntíkované o hvězdách na nebi a potom kytičkované o rozkvetlé louce. A ta louka ze sna voněla. Tolik voněla, až se tou vůní krtek probudil. Posadil se, protáhl tlapky a zívl na celé kolo. Ale co to? Vůně nezmizela. Pod zemní světničkou to vonělo dál, krásně a líbezně, jako hlína po dešti a jako vykoupané sluníčko, a taky trochu jako med z pampelišek a první kočičky na vrbě.
1: No ne, teď já bych málem zaspal jaro.

Od té chvíle už neměl Krtek doma stání. Vyšplhal komínovou chodbičkou na stránku u lesa, honem honem, aby si co nejvíc užil jarního radování. Inu, radování. Jak se tak rozhlížel kolem a kolem, všude to spíš vypadá na velký jarní úklid.

0: Ptáčkové smyčí hnízda, žáby čistí pramínek a zajíc ušák zametá z pěšinky loňský nepořádek. A sotva zahlédl Krtka, hned na něj volá. Hej, Krtku, máš už doma uklizeno? Krtek se radši běžel přesvědčit. Zmizel zpátky pod zem a leknutím spráskl tlapky. Tady to vypadá. Postýlka neustlaná, podlaha umouněná a v každém koutě hromada harampádí. S tím bude mít až do večera práce nad hlavu. Konečně je poklizeno, umyto a vysmejčíno. Teď se může klidně přijít Zajda Ušák podívat. Může? Vlastně nemůže. Jak by se sem vešel? Měl bych mít světničku o kousek větší, uvažuje Krtek. Nebo spíš o pořádný kus. A dá se do hrabání, až hlína lítá na všechny strany. Nic Krtka nezastaví, ani balvan jako hrom.
1: Půjdeš po dobrém, nebo mám vzít na tebe krumpáč?
0: Balvan se krumpáče polekal, pustil se a žuchl na zem. Krtek jen tak uskočil. Zasypal ho déšť drobných oblázků a trvalo hodnou chvíli, nežli z té hromady našel cestu ven. Protřel si oči. Tohle je pěkné nadělení. Dírou ve stropě mrkají hvězdičky a mají skrtka legraci. A ten balvan strašpitel je na dvě půlky a uprostřed? Co se to tam blízká? Zelený kamínek. Když ho Krtek oprášil a vyleštil, kamínek svítil jako lucernička a jako svatojánek, jako hodné světýlko v lese. Krtek docela zapomněl na rozbitý strop. Hraje si s kamínkem, pouští na zeď prasátka a je hrozně rád, že našel poklad. Mít poklad sám pro sebe je veliká radost, ale kdyby se tak mohl o ní s někým rozdělit, byla by radost ještě větší. Jenomže s kým? Na stráňce pod lesem už je noc, každý dávno spí a hvězdičky ty Krtkovi neporadí.
1: Umíte jdem mrkat a žena nejste zelená.
0: Sotva to Krtek dořekl, v makovičce se mu rozsvítilo. To je nápad. To by bylo. Kdyby tak jeho zelený kamínek zářil na nebi, bude tam dozajistá nejkrásnější hvězdou. Krtek si ji pozná na jediné podívání a přitom se z ní může těšit, kdo bude chtít. I ostatní Krtkové a všichni zajíci, žáby vrákosí a ptáčci zpěváčci. No jo, jak ale dostat zelený kamínek na oblohu?
1: Jak to jenom, hrom se z dudy, jak to udělat?
0: Až ke hvězdám Krtek nedohodí. Kde pak? Leda? Leda, že by postavil na stránce pod lesem vysokou, vysokánskou věž. Pachtí se a lopotí k oblázku oblázek pěkně jeden na druhý. Vždyť už je z nich, podívejte se, hotová rozhledna. Krtek vynesl zelený kamínek nahoru a nedosáhne. Dávno ještě k nebi nedosáhne. Ani když si stoupne na špičky. Ke vší smůle mu uklouzla tlapka, Krtek padá a hned za ním s velikým bubnováním spadla i oblásková věž. Celá stránka je v mžiku na nohou. Při takovém rámusu se nedá spát.
1: Nehubujte mě, já nerád.
0: Dát na nebe zelenou hvězdu, to není jen tak. Počkej, Krtku, my ti pomůžeme, povídá dobrácky zajíc Ušák a pískl na žáby v potoční tůni. Přiskákali na to tata. K žabce žabka, pěkně jedna na druhou, a zelený kamínek putuje z ruky do ruky pořád výš a výš. Nejmenší žába je s kamínkem bezmála 10 pídí nad zemí. Ale marná sláva, ke hvězdám zůstává stále daleká dálka dálek. A žabiček už v tůni víc není. Co teď? Nebuď smutný, Krtku, máš přece nás, ozvali se ptáčci z hnízda ve větvích.
1: Vy byste mi zelenou hvězdu odnesli až do nebe.
0: Už tam mohla být, čepíří se ptáčci zpěváčci. Vzali Krtku v poklad opatrně do zobáčků a letí, letí. Za chvíli jsou vidět proti tmě lesa jen jako 4 světlé puntíky. Šetřete si křidílka, nebo vám upadnou. Škodolibě na ně volá od potoka strka na vrbě. O naše křidílka neměj obavy. Než to však ptáčkové dořekli, křidílka jim neupadla, to se ví. Za to jim upadl zelený kamínek. Honem ho našli v kapradí a znovu s ním letí k obloze. Jenomže straka si pokoj nedá a nedá, pokřikovat na ně nepřestane a nepřestane a s takovou potom ptáčci zpěváčci těžko dokážou udržet zavřené zobáčky. Když jim Krtkova zelená hvězda upadla už asi po desáté, ztratili z křidílek poslední sílu a tak, že doletěli domů do hnízda. Nedá se nic dělat, Krtku, necháme to na zítra, řekl Ušák. Žabky zahnal zpátky do tůně a sám šel taky spát. Krtek se samou lítostí div nerozbrečil. A právě tenhle okamžik si vyčíhala straka. Slétla ke Krtkovi do kapradí a hned spustila. Vidíš, Krtku, vidíš, jaké máš kamarády. Klidně si jdou na kutě a pro tebe nikdo ani prstem nehne.
1: Nemluv na mě, bez tak je to tvoje vina. Kdyby se toto nepletla, všechno dopadlo jinak.
0: Straka se zatvářila uraženě. Moje vina? Že tě, Krtku, pusa nebolí. Já, stará dobračka, se sem kvůli tobě trmácím. No, co koukáš? Zrovna teďka letím do nebe a zelený kamínek mohl pohodlně letět se mnou. Jinu, když nechceš...
1: Chci, moc a moc si to přeju, ale...
0: Žádné ale, řekla straka. Zavři oči, dej sem kamínek a než napočítáš do 1000, bude svítit na obloze. A ne, aby si švindloval. Krtek strace nakonec uvěřil. Čeká v kapradí, oči jako klíčkem zamčené a počítá a počítá.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 99. Ne, tak to není.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Dal se mu počty pletou.
1: 10.
0: Musí začínat
1: 3,
0: znovu 4, a znovu.
1: 5, 6. Ne, tak to
0: a zatím
1: není.
0: Čas letí.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Konečně
1: 5.
0: Se Krtek dopočítal a otevřel oči. Zelená hvězda však na obloze nebyla. ani žádná jiná, protože je bílý den a svítí sluníčko. Jak to s tou zelenou asi dopadlo? Krtek Pelášík vrbě za Strakou, že se přeptá.
1: Haló, Strako, jsi doma?
0: Straka doma je. Z hnízda jí čouhá ocásek, ale sedí tiše jako pěna, ani nemuká. Krtek zavolá znovu. Zase nic. A to už je mu podezřelé. Aby ho tak Straka podfoukla. Aby tak zelenou hvězdu Bůh ví kam zašantročila. Neváhá a honem rychle šplhá po hrbatém kmínku vrby do stračího hnízda. Jemine, tam je věcí. Jako v boudě na jarmarku. Zrcátka. A řetízky. Střípky skla. Perličky na 9 šňůrkách. A z nejtmavšího kouta na krtka zablikalo známé zelené světýlko.
1: Moje hvězda, tu já poznám na jediné podívání.
0: Styď se, Strako, co pak to se dělá? Tohle ti lesní stráníka nikdy neodpustí. Však už sem letí s pokřikem hejno ptáčků zpěváčků a ženou Straku zlodějku, ženou jí kalupem nejméně za sedmery hory, sedmery doly a sedmery potoky. Ale Krtek se dál už o Straku nestaral. Byl rád, že má zpátky svůj poklad, a jak celou noc ani oka nezamhouřil, padla na něj veliká únava. Stulil se do stračího hnízda a se zeleným kamínkem v náručí spí a spí a spí. Když se Krtek probudil, byla už znovu noc a tma a nad lesem svítily hvězdy. Nikdy mezi nimi nebude ta moje, pomyslel si Krtek a na zelený kamínek mu ukápla slza. A právě v onu chvíli tiše vyplul na oblohu stříbrný srpek měsíce.
1: Škoda měsíci, že nejsi blíž. Mohl bys mi vzít můj kamínek sebou do nebe.
0: Měsíc se na své pouti zastavil a zvolna začal klesat dolů, níž a níž, až se cípkem dotkl stračího hnízda. Bylo to jako sen a jako pohádka. Krtek se zeleným kamínkem nasedl do měsíční lodičky, která stříbrně zvoní a veze je oblohou od hvězdy k hvězdě. Je jich tu plno, tisíckrát tisíc a ještě mnohem víc. Už se sem žádná nevejde. V tom se mihla kolem jedna létavá hvězda uličnice. Zůstal po ní v obloze prázdný důlek pro Krtkovu zelenou hvězdu jako stvořený. I měsíc si toho všiml a zamířil právě tam. Počkal, než jí Krtek pěkně uvelebí, než si ještě naposledy pohladí a teprve pak otočil stříbrným kormidlem a pluje s Krtkem tmavomodrou nocí zpátky domů. Nad stráňkou pod lesem ho opatrně vyklopil a v zápětí se vrací na svou noční pouť puntíkovanou oblohou.
1: Děkuju, měsíci, děkuju ti na 100krát.

A Krtek spěchá. Peláší. Už se nemůže dočkat, jak lesní stráňku probudí ze sna a všechny překvapí. Jenomže, jaké pak buzení? Zajíc ušák, ptáčkové, ba i žáby stůňky pod vrbou jsou dávno vzhůru a s úžasem hledí na novou hvězdu na nebi. Že je to ta Krtková? Je, to se rozumí. Jediná je zelená, tak se pozná mezi všemi. Až ji někdy uvidíte svítit na obloze, taky ji hned poznáte.

0: Taťuldo, Taťulínečku, to jsem rád, že jsi přišel.
1: No to slyším rád, že jsi rád, ale proč jsi rád?
2: Prosím, on je rád, protože jste přišel.
1: No to už maničko vím, ale ještě pořád nevím, proč je rád, víš?
0: Já jsem rád, milý otče, protože současně s tebou vstoupila do našeho bigvamu i dobrá rada, mánice a mě strašně potřebná.
1: A k čemu potřebuješ dobrou radu ve svém vigvamu, velký náčelníku? Chceš si snad vydat na válečnou stezku?
0: O, nikoliv, ctihodný kmete. Koledy je s nám třeba.
2: Ano, pane kmete. Promiňte, já jsem chtěla říct, pane,
1: ano,
2: stejme.
1: Ano, máničko.
2: My chceme jít s Hurvínkem totiž koledovat, víte.
1: Ano, tak co vlastně chcete? Poradit nebo jít koledovat?
0: Chceme jít koledovat a abychom mohli jít koledovat, je nám třeba dvě moudré rady, vážený kmete.
1: Hele, hele, toho kmeta vynech.
0: Simano.
1: Víš ty vůbec, jak vypadá kmet?
2: Já to vím, pane Špejble.
1: Ano?
2: Já jsem viděla jednoho kmeta na obrázku. To je stařec s dlouhými šedými vlasy.
0: Ale ty u Taťuldy nepadají v úvahu. Právě. Tak já toho kmeta odvolávám. Ale tu radu stejně potřebujeme, viď, malý?
2: No, to potřebujeme. Ale já jsem si stejně říkala, že je Hurvínek nějaký popletá, když vám říká kmete. Protože já jsem na tom obrázku ty dlouhé šedé vlasy viděla.
1: No dobře, dobře, maničko, necháme všechny kmety světa na pokoji, ano? Hlavně už ze sebe vysypte, o co vám jde.
0: My chceme tati jít na koledu.
1: Na koledu? Teď večer?
2: Ale ne. Pane Spíble, já nevím, jak vám to vysvětlit.
1: Já zase pořád nevím, o co vám jde. Že chcete jít na koledu, to jste říkali už asi třikrát, ale na co potřebujete tu moji radu, to ještě pořád nevím.
0: My potřebujeme, tati, abys nám poradil, kdy se vlastně na koledu chodí.
1: Kdy?
0: Jo.
1: No nejlépe dopoledne. O půlnoci by vám asi nikdo neotevřel.
2: No, ona by mě asi tak pozdě bábinka stejně nepustila. Jenomže, víte, my nevíme žádnou koledu.
1: Jo, takhle, tak, no. Tak vy neznáte žádnou koledu?
0: Ne. No právě.
1: No to vám lehko poradím.
2: Ano.
1: Hezká je například tady. No. Hody, hody, do provody, dejte vajíčko malovan.
2: Je.
1: Malovan.
0: Je. Tati.
1: Co?
0: Ta se nehodí.
1: Ne?
0: To je velikonoční koleda, teď je přece zima a před námi nový rok.
1: Jo, tak, no jo, to... To máš pravdu. Ale hezká ta koleda je, to musíš uznat.
2: No já to uznávám, pane Spejble, jenže Velikonoce jsou na jaře a teď je zima.
1: Jo, to.
2: Moment, ty jsem si ale vzpomněla na jednu koledu. Jenže ji neznám celou.
0: To nevadí, maničko, třeba ji dáme společně dohromady. Pojdej.
1: Začni, maničko, já tě určitě doplním. To víš, mě stačí jen ťuknout.
2: No, tak dobře, já začínám.
1: Jo, začni.
2: Dědečku, koleda, dejte oříšek nebo dva... Nebo tři, teď nevím.
1: Za to já vím, ale tuhle koledu vám děti moc nedoporučuju.
2: Proč,
0: tati? Teď je docela pěkná.
1: No pěkná, je kazisvětská.
2: Jak to kazisvětská?
1: No jak to? No poslouchej, jak je to dál. Dejte oříšek nebo dva, nedáte-li oříšek, provrtám vám kožíšek. Slyšíte to? Provrtám vám kožíšek. Ano. No, to není koledník, to je nějaký chuligán.
2: To máte pravdu, to se mi taky nelíbí.
0: Já si také myslím, že jsem měl napřed přesvědčit, jestli opravdu ten dědeček žádné oříšky nemá a pak teprve vyhrožovat.
1: Jak je pak přesvědčování a jak je pak vyhrožování? Lidé si mají přece důvěřovat.
2: Já si to také myslím.
0: Já také, ale když jsem jednou jel v tramvaji, tak jeden pán říkal, že si musí sednout, že je po úrazu a když potom přistupoval na autobus, tak běžel jako kratochvílová.
1: Víš, Hurvínku, podle jednoho nemůžeš měřit všechny.
0: Tak dobře, v zásadě s vámi souhlasím, ale teď nám jde hlavně o nějakou tu koledu.
1: Potom by nebyla špatná tahle.
0: Která, tati?
1: Koleda Štěpáne, co to neseš veď báně? Nesu koledu, opat jsem s ní na ledu.
2: No, mně by se docela líbila, ale...
1: co?
2: To jsem nevěděla, že se na koledu chodí se džbánem.
1: No.
0: To s tím džbánem se mi nějak nezdá, tati. Já vím, že Honzík Huňku chodí vždycky s košíkem. A hlavně tady se mi už vůbec nezdá, že sebou na tom ledě práskne. To by se nestalo snad ani tady Máničce.
2: Ale nech si to, jsem snad nějaká nešika.
0: No nešika zrovna ne, ale když si včera sebou na té klouzandě majzla,
2: no,
0: tak...
2: No. Myslíš, že jsem neviděla, jak si nosem ničil klouzačku?
1: Nechte toho hádání. Já jsem vás včera viděl oba dva a nemáte si co vyčítat. Teď vám jde ale o tu koledu, ne?
0: Ano, o to nám jde především. A proto Máni vyhlašují klouzačkové příměří.
2: Dobrá.
0: Ale tu koledu s tím čbánem odmítám.
2: A proč, Hurvínku? Vždyť je docela pěkná.
1: Co pak se ti na ní nelíbí?
0: Zaprvé si myslím, že když půjdu se džbánem na koledu, tak si lidi budou myslet, že jdu taťuldovi pro pivo, a za druhé, když uslyší, že jsem s koledou upadl na ledu, tak si řeknou, že to nemá cenu mě něco dávat, když to stejně někde rozsypu.
1: To zase nemůžeš, Hurvínku, brát takhle doslova. Taková koleda chtěla taky lidi pobavit. A pak, o co se ti vlastně jedná? Chceš lidem popřát a potěšit je, nebo chceš za tu koledu dostat něco, co máš stejně doma?
2: Já jsem si ale, pane Spejbel, myslela, že se chodí koledovat právě kvůli tomu, aby jsme si něco vykoledovali.
1: A to bylo, Máničko, dřív, kdy některé děti se dostaly k dobrotám jen právě při takovéhle koledě, ale dneska už to nemáte zapotřebí. Co si myslíš ty, Hurvajs?
0: No zapotřebí to nemáme, ale ona jedna čokoládička navíc přijde vhod, viď, Máni?
2: No já si také myslím, že na tom není nic zlého.
1: No neříkám, že by na tom bylo něco zlého, a myslím si, že je to správné, když se udržují staré zvyky a lidové tradice.
2: No vidíte.
0: Tak když si, taťuldo, myslíš, že je to správné, porad nějakou tu koledu, s kterou neupadnu na ledu.
1: No potom... Nám tedy zbývají ještě tři králové.
2: Jú, tři králové, to by se mi líbilo. To je vznešenější než vrtat kožíšek. A co vlastně dělají?
1: Co dělají? Chodí vždycky po novém roce od domu k domu a zpívají. My tři krále, my jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinčujem vám. No a tam... kde jim za koledu poděkují a dají nějakou tu čokoládičku navíc, tam napíší začáteční písmena svých jmen a rok, ve kterém jim to štěstí vinčují.
0: A jak se vlastně ti tři králové jmenovali, tatí?
1: No přece Kašpar, Melichar a Baltazar. K plus M plus B.
2: Ale co když někde budem koledovat a oni nebudou doma?
0: No v tom případě jsem proto jim to tam napsat také. Na přání všeho hezkého mají nárok všichni. Co říkáš, taťuldo?
1: Správně, Hurvajs. A já půjdu s vámi dělat třetího krále, protože popřát lidem něco hezkého, to je přímo povinnost. No, a teď už jděte spát, koledníci.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Zatímco děti z města se učí hře na klavír nebo na housle, venkovští kluci a holky chodí do klavíru nebo do houslí. Vítek do nich chodil třeba, že ho to srdečně nebavilo, protože neměl hudební sluch. A ten je na housle moc potřeba. Jenže do houslí chodili všichni jeho starší sourozenci, po nichž zbyly nejen housličky tři čtvrtky koupené před léty na náchodském jarmarku, ale i spousta notových sešitů. A tak Vítek do houslí chodit musel, aby se to všechno náležitě využilo. Pan Seberát, jeho učitel, byl muzikant na slovo vzatý. Však taky prošel s muzikantskou bandou půlku světa, ne-li celý. Odešel tam z trucu, protože mu nechtěli dát jeho milou Mařenku. Ta na něho však počkala, a když se milý Jeník vrátil a vysypal před její rodiče pytlík nastřádaný zlatek, rublíků, forintů a guldenů a všelijakých jiných stříbrných a zlatých mincí, byla svatba. Teď učil pan Seberát kluky hrát na housle, psal jim do sešítků stupnice a žil jako vážený studnický soused. Středa odpoledne, kdy nebyla škola, byla provídka dnem utrpení. musel vzít své housličky a zajít za panem Seberádem, aby tam s ním přefidlal, co se naučil. I pro pana Seberáda to bylo utrpení. Dávno poznal, že z kluka muzikant nebude. Ale ty dva pytle brambor, co dostával za vyučování od Vítkova tatínka, nebyly k zahození. Vítek se snažil, poctivě se naučil, že když je nota namalovaná pod notovými linkami a je přeškrtnutá, že musí stisknout krajní nejtlustší strunu prsteníkem. Ale proč se té notě říká zrovna C, to nemohl pochopit. Stalo se jednou, když už prázdniny byly na dohled, že pan Seberád měl ve středu nějaké jednání v České Skalici a trochu se opozdil. Paní Seberádovou zastihl Vítek sedět v kuchyni na otomanu. Měla na uších sluchátka a tvářila se nepřítomně. Když Vítek zaklepal a vstoupil, nadzvedla jedno sluchátko a pravila, že právě poslouchá koncert z Prahy. Dávají zrovna prodanou nevěstu od Smetany. Však jste se o něm učili, Vítku, ne?
5: Jo, učili, ale neučili jsme se, že by to bylo z Prahy slyšet, tak jsem, zapochyboval Vítek.
4: To je přece rádio, pravila paní Seberádová. Vyslovovala spisovně a krátce. Nejnovější vynález, pojď si to poslechnout. A nabídla Vítkovi jedno sluchátko. Vítek si je nevěřícně přiložil k uchu a na mou duši. Ve sluchátku zněla hudba. Pak mu paní Seberádová řekla, aby zatím šel do zahrady a počkal tam, což Vítek přivítal. Věděl, kde mají Seberádovi třešeň chrupku. Když zkontroloval zralost třešní, lehl si do trávy, housličky položil vedle a bylo mu blaze. Kéž by pan Seberád nebyl doma každou středu. Jak tak klimbal ve stínu třešně, představoval si, jak by bylo krásné, kdyby nemusel chodit do houslí. Mohl by se třeba jít koupat do rybníka Pincláku, nebo do tůně pod Skálou. A nebo by mohli s klukama hrát na návsi fotbal, nebo na zaháněnou. Všecko, všecičko je lepší, než chození do houslí, když z nich nevydám poctivý tón, jak říká pan Seberád. Jak tak přemýšlel a uvažoval, nevšiml si, co se mezi tím s jeho housličkami stalo. Když pak pan Seberád zavolal, že už je doma, popadl Vítek housle a kráčel na popravu. Koncert ve sluchátkách už zřejmě skončil, protože paní Seberádová připravila notové pultíky a oba muští se dali do hraní. Vítek nasadil housličky pod bradu, stiskl hmatník, nasadil smyčec a táhl. Ozval se tón, ale pro pána Jana on nebyl sám. Byli dva. Pan Seberád zbystřil pozornost. Co to hraješ?
5: Já nevím, prosím, hraju tu první notu.
4: Tak hraj čistě. Ještě jednou, poručil učitel. Jen co Vítek popotáhl smyčcem, opět zazněly dva různé tóny.
5: No tohle... Že by ty housle byly začarované, zahraju tón, ozvou se dva?
4: To mi neříkej, divil se pan Seberád, že už umíš dvojhmaty a že hraješ dvojhlasně. Poslechni, nemáš ty v těch houslích čmeláka?
5: Prosím, to je možné, já jsem je prvé odložil do trávy, jak jsem na vás čekal, připustil Vítek.
4: Tak sip ven a ty čmeláky z nich vytřepej, v kuchyni je nepotřebujem. Pan Seberád se ani moc nezlobil. A vracet se nemusíš, dneska toho necháme. Jsem po té cestě nějaký utáhný.
5: Tohle byla řeč, jakou Vítek slyšel ze všeho nejraději. Honem zbalil noty, sebral housličky, způsobně pozdravil a hajdy ven. Celé odpoledne je před ním, ještě možná stihne vykoupání v Pincláku. Před Seberádovi s chalupou si u cesty sedl na bobek, obrátil housličky otvory dolů a začal vytřepávat ty miloučké čmiláky, co mu dnes tak pomohly. A jak tak třepe housličkami, opravdu z nich něco vylézá. Ale pro pána Jána, oni to nejsou čmeláci, oni to jsou hrozitánští sršáni, co mají žihadla jako šavly a píchají, že se na to může i umřít, jak říká babička. Se sršány není žádná legrace, to Vítek dobře ví. Lekl se, až to v něm cuklo, a bez rozmýšlení odhodil housličky i se sršni daleko, co nejdál, rovnou doprostřed cesty. Stalo se, že v té chvíli přijížděl od České Skalice automobil. Tenkrát, to nebylo jako dnes, tenkrát projel vesnicí automobil tak jednou za dva měsíce. To, když skalický pan doktor Kordina spěchal za pacientem. A těch pacientů, co si zavolali doktora, tenkrát taky moc nebylo. Ale dnes, zrovinka dnes, tu ten automobil jel a právě ve chvíli, když před jeho kola dopadly Vítkovy housle. Kdyby tu byl nejel, snad by se jim nic nestalo, snad by se jim trochu odřeli. Ale takhle, křuplo to a naráz byla z nich jenom nalakovaná prkenka a pokroucené struny. Když to Vítek uviděl, obešla ho hrůza. Co tomu řeknou doma? Co táta, co maminka, bude mazec? Má brečet už teď, anebo až potom? Když to doma všechno poctivě vysvětlil, usoudili, že je lepší být bez houslí, než poštípaný od sršňů. Ale nové housle už tatínek nekoupil a Vítek se proto ani nezlobil. Byl rád, že nebude muset chodit do houslí, ale aby to tak nevypadalo, začal kamarádům vyprávět a brzy se rozneslo po celé studnici, že je vlastně škoda, že už nemůže pokračovat, protože mu to náramně šlo. Že se i sám pan Seberát divil, jaký je Vítek kabrňák, že už umí dvojhmaty a že hraje dvojhlasně.

když jenom štěká, chroustá kosti, lítá a hlídá si svůj kout. Když nemá kousek cti žádosti, kam to chce potom dotáhnout. To naše taky se jen plinká a už si myslí, že je psík. Já mu to říkám od malinka,

0: Kapitola 7. Proč je lepší, když je sníh bílý, studený a bez chuti?
1: Ve městě, kde pan profesor Juro Kurama bydlel, napadl sníh.
0: Avšak i hned zase roztál.
1: Na tom by nebylo nic divného.
0: Jenže dětem, které se těšily, jak si budou stavět sněhuláky a jak se budou koulovat, sklaplo.
1: Holčička, která si vždycky hrávala blízko profesorova domu, však řekla.
2: Už to mám, zajdeme k panu profesorovi a požádáme ho o pomoc.
3: Jdeme za panem profesorem!
0: Děti to přivítali s jásotem a vypravili se do učencova domu.
4: Není nic lehčího,
1: odpověděl jim pan profesor.
4: Příští neděli vám nadělám sněhu, kolik budete chtít.
0: Děti se velkou radostí vrátili domů.
1: Jakmile však jejich maminky uslyšely, co se má dít, spráskly ruce. Vůbec se z té zprávy neradovali. Kdyby se jenom mračili, no prosím, ale maminky se hned začaly rozčilovat.
3: Nikdo si přece nemůže přát, aby chumelilo. Když se chumelí, tak se zhorší počasí, nehledě na to, že sníh musíme odklízet.
5: Jestliže padá sníh sám od sebe, nedá se nic dělat, to je příroda. Ale schválně vyrábět sníh navíc je do nebe volající.
1: Okamžitě se vydali za panem profesorem a stěžovali si mu, že už je takhle zimy dost a nabádali ho, aby žádný nový sníh nedělal.
4: Vážené maminky,
0: bránil se pan profesor.
4: Vždyť jsem to dětem slíbil. A co člověk slíbí, to musí také dodržet.
3: Tak vy se domníváte, pane profesore, že bude lepší, když se naše děti nastudí a budou ležet v posteli?
5: Že bude lepší, když jim omrznou ruce?
1: Maminky nebyly k utišení.
0: Pan profesor nevěděl, co má dělat, protože nechtěl vypadat jako někdo, kdo neplní své sliby. Nakonec dostal nápad a shromážděné ženy uklidnil.
4: Vážené maminky, vy se pohoršujete nad tím, že je sníh studený. Vyrobím tedy sníh teplý. A bude to.
1: Maminky se pochopitelně nezmohly na odpověď, jenom něco zabručeli a odešli.
0: Leč profesorova slova se roznesla po městě a tu...
6: Jestli dovede vyrobit teplý sníh, jistě by uměl udělat také sníh barevný. Už máme dost bílého sněhu, požádáme profesora o barevný.
1: Do laboratoře pana profesora se nahrnulo množství lidí z celého města.
4: Cože?
0: Řekl pan profesor překvapeně.
4: Že vám mám udělat barevný sníh? Sníh je přece od přírody bílý.
1: Jenže lidé z města se s tím nechtěli spokojit. Spustili jeden přes druhého.
6: Pane profesore, to je mínění nás všech. Včera jste maminkám slíbil, že vyrobíte teplý sníh. Proč tedy nechcete dneska vyslechnout nás? Což pak můžete přezírat názor občanů celého města?
4: Tak dobrá, udělám vám barevný sníh.
0: Odpověděl profesor Kurama.
4: Jakou barvu si přejete?
1: Na takovou otázku nebyl nikdo připraven. Stanoviska se různila.
7: Nejlepší na podívání by snad byl červený sníh, ne?
6: Nesmysl. Červená barva vůbec neuklidňuje oči. To by nebylo vhodné. Mnohem lepší by bylo obarvit sníh na zeleno.
3: Ani nápad. Nejkrásnější bude žlutý sníh.

0: Časté jsou například pampelišky. Všichni budou mít hřejivý pocit, že přichází jaro.
1: Co to vykládáte? Červená, zelená, žlutá. Co pak má sníh něco společného s dopravou? Je to snad světelný ukazatel? Nejhezčí ze všech je růžová barva. Já hlasuji pro růžovou.
2: Ale kde pak růžová? Já navrhuji fialovou. Fialová je vznešená a důstojná barva. Co vy na to?
3: Každý hájil svou oblíbenou barvu tak usilovně, až se z toho málem rozpoutala hádka.
4: Pan profesor viděl, že musí zasáhnout.
5: Tak dost, utište se laskavě. Rád vyhovím vám všem. Připravil jsem tady velikou nádobu a plechovky se všemi barvami, o kterých jste hovořili. Každý z vás si může vybrat svou nejmilejší barvu.
3: Lidé se ještě chvilku ze setrvačnosti dohadovali, ale pak nabrali všichni trochu své oblíbené barvy a přimíchali ji do velké nádoby.
4: Jenomže tím celá záležitost neskončila.
3: Druhého dne se v laboratoři znovu nakupila spousta lidí a rozprava začala na novo.
5: Co zase chcete?
4: Ptal se překvapeně profesor Kurama a zamračil se.
3: Lidé však byli zvyklí, že se vědec mračí pořád, tak si toho nevšímali.
6: Pane profesore, když už jste byl tak laskav a slíbil nám, že vyrobíte teplý a barevný sníh, chtěli bychom vás požádat, abyste sněhu přidal ještě chuť a vůni.
2: Co tomu říkáte? Vždyť vám to nic neudělá.
5: Rozumím, rozumím,
4: odpověděl pan profesor.
5: Jakou chuť tedy chcete?
3: Tu se lidé opět začali překřikovat.
6: Je to přece sníh. Měl by být sladký, jako cukr.
2: V žádném případě, po sladkostech trnou zuby. Ať je slaný, ať má prostě příchuť soli.
1: A vy si myslíte, že by někdo jedl slaný sníh? Nejlepší by bylo, kdyby chutnal mentolově.
0: To máte jedno. Ať chutná jak chce, jen když bude vonět jako voňavka. Příjemná je fialková vůně, nemyslíte?
2: Mně by ovšem líp vyhovovala nějaká pěkně kořeněná vůně.
6: Já jsem rozhodně pro vanilkovou vůni.
4: Když se opět nemohli dohodnout, vykřikl pan profesor.
5: Už to mám. Nejrozumnější bude, jestli i tentokrát všichni dáte do téhle velké nádoby své oblíbené chuti a vůně a já vám udělám sníh, jaký si přejete.
4: Pak si vyšel na procházku.
3: Lidé se domlouvali dál a každý si vybíral chuť a vůni, které se mu nejvíc líbily. Pak se všichni spokojeně navrátili domů.
4: Ale pan profesor byl rozzlobený.
5: Co si to všichni najednou vyvzpomněli? Co pak sníh? Je nějaký rýžový nákyp? Všechno dopadlo docela jinak, než jak jsem to slíbil dětem. Jak si to ti dospělí vlastně představují?
4: Té noci nemohl usnout. Dlouho chodil po laboratoři a přemýšlel.
3: Nastalo nedělní ráno.
4: Protože šel profesor Kurama pozdě spát, ráno zaspal.
3: Probudil ho teprve veselý dětský křik.
4: Vstal a vyhlédl z okna.
3: Venku padal bělostný sníh.
4: Padal zřejmě celou noc, protože ho bylo všude plno.
3: Děti si ve sněhu vesele hrály. Jak se pan profesor vyklonil z okna, děti ho zpozorovali a dali se do křiku.
7: Děkujeme vám, pane profesore. Je to báječný bílý a studený sníh.
4: Pan profesor jim odpověděl.
5: Ale kde pak? Tenhle sníh jsem já nedělal. To je skutečný sníh. Přijdu za vámi a postavíme si sněhuláka.
7: Hurá!
3: Zaznělo zvenčí a děti radostně tleskali.
4: V tom přiběhli dospělí, kteří si u pana profesora objednali teplý, barevný a vonavý sníh z příchutí.
3: Všichni se tvářili náramně rozhořčeně.
2: Pane profesore, vy jste zapomněl na svůj slib.
3: Promluvil jménem ostatních starosta města.
2: Udělal jste docela obyčejný sníh. Můžete nám to vysvětlit?
4: Pan profesor pravil.
5: Tohle není můj sníh. Sníh podle vašeho přání vám teprve připravím. Zhotovím ho přesně tak, jak jste chtěli. Bude teplý, bude mít barvu, chuť i vůni. Schromážděte se všichni na hřišti.
4: Na to odešel do laboratoře a vzal si tam prapodivný přístroj.
3: Na hřiště se dostavili obyvatelé z celého města.
4: Pan profesor postavil svůj přístroj doprostřed prostranství a nasypal do něj jakýsi prášek. Potom přidal z velké nádoby barvy, které si občané vybrali, přisypal různé vůně a chuti a směs dobře zamíchal.
3: Pak před zraky celého shromáždění uvedl přístroj do chodu.
4: Hrrr, bum!
3: Zazněla hromová rána a z přístroje se vyvalil černý kouř. Najednou byla kouře plná obloha. Kouř se převaloval, až se z něho utvořily mraky. Nakonec se z mraků začaly sypat velké sněhové vločky. Jakou to však měly barvu? Takovou špinavě černou.
4: Byla to barva, jakou si lidé namíchali.
3: Ale nejen barva, i vůně sněhu byla taková zvláštní, že se to snad ani vůní nazvat nedalo.
4: Však si ji taky všichni společně namíchali.
3: Každý si honem zacpával nos.
4: A ten špinavý a zapáchající sníh byl dokonce teplý.
3: Za chviličku ho bylo plné hřiště. Fuj, tajbl, všichni se dali na útěk.
4: Někteří z prchajících byli úplně zelení ve tváři.
3: To byli ti, kteří si trochu toho odporného sněhu lízli.
4: Nikdo však nemohl dávat vinu profesorovi. Profesor Kurama udělal přece jenom to, co si všichni přáli.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Křemílek a Vochomůrka si dělali klouzačku. Nejdřív ji jen zhruba projeli a pak ji brousili. Povedla se jim klouzačka ostrá a zahnutá jako šavle. Sluníčko stálo na nebeském balkóně a dívalo se, jak se Křemílek s Vochomůrkou klouzají. A dostalo chuť sklouznout se taky a zavolalo.
2: Teď jedu já. Ať tě to ani nenapadne, křikl Vochomůrka. Jsi moc horké a zkazilo bys nám klouzačku.
3: Já bych zavřelo obě oči, povídá mírně sluníčko. A když zavřu obě oči, tak vůbec nejsem horké.
2: Jojo, ještě bys upadlo a kdo by tě pak zvedal, křikl Vochomůrka.
1: Potom se s Křemílkem ještě chvíli klouzali, ale začalo jim být zima.
2: Pojď, půjdeme se ohřát do chaloupky, řekl Křemílek.
1: A doma u roztopené pece jim bylo dobře. Ale aby jim bylo ještě líp, přinesl Vochomůrka z půdy pytel kaštanů.
2: Nejlepší jsou pečené, povídá. Rozhrábni Křemílku v peci a já budu sázet.
1: Křemílek rozhrábl oheň a Vochomůrka nasázel kaštany do pece.
2: Aby se rychle upekly, přihodíme ještě otýpku chrastí, jo,
1: povídá netrpělivě Vochomůrka. Oheň začal hučet a kaštany začaly vyvádět. První pukl, až to zazvonilo v oknech. Druhý bouchl, až se hnula pec.
2: Jo, za chvíli už budou, to už budou,
1: povídá spokojeně Vochomůrka. V tom vám rána, až se pec rozvalila na kusy. Dveře u světnice to vydržely, ale okna se vylámala z rámů a do chaloupky vletěl mráz. Nač dýchl, to se zamžilo a nač sáhl, to zmrzlo. Na Vochomůrku se jen podíval a Vochomůrka povídá
2: Je, už jsem zase hrozně nastyk.
1: Křemílek ho uložil do promrzlé postele.
2: Ach je, mně je pořád hůř,
1: stěžoval si Vochomůrka.
2: Zamrzlo ve mně tíchnutí.
1: Od mrazu už pukaly hrnečky na polici a polínka v koutě.
2: Aj, teď je mi nejhůř, povídá Vochomůrka. Dež napočítám do sedmi, je se mnou, amen.
1: Jenže v tom se otevřely dveře a do světnice přišlo sluníčko.
4: Nic se nebojte, povídá. Já tu nic nevyvedu. Ale máte tu tedy mráz jako v morně. A pec je nad ranc. A co tamhle Vochomůrka snad nestůně?
2: Stůně, špitl Křemílek. Už zas v něm zamrzlo tíchnutí.
1: Sluníčko otevřelo dlaň, usmálo se a na dlaní mu vykvetla kytka.
4: Přivoň si, povídá Vochomůrkovi.
1: Vochomůrka si čichl a rovnou vyšlo z něj takové tíchnutí, že to zasadilo zpátky vyražená okna, postavilo rozvalenou pec, naštípalo polínka, rozškrtlo sirku a podpálilo na ohništi.
4: Za chvilku začne pec hřát, řeklo sluníčko a odešlo.
1: Venku se opatrně ohlídlo a sklouzlo se na té jejich klouzačce.

0: Hadrová Ančka. Na půdě starého podivného babičina domu, daleko na venkově, si Marcela ráda hrávala, protože tam bylo vždycky mnoho zapomenutých starých věcí. Jednou si tam hrála se starým kolovrátkem. Když byla unavená, schoulila se do starého křesla, vycpaného žíněmi, aby si odpočinula. Co pak je asi tam v tom sudu v rohu? Pomyslela si a seskočila z křesla a lezla přes dva zaprášené kufry k sudu, který stál těsně u střechy. Byla tam tma, a tak Marcela, když vytáhla ze sudu veliký balík věcí, šla s ním k okénku ve střeše, kde mohla lépe vidět. Byl tam legrační malý čepeček s dlouhými bílými stuhami. Marcela si ho nasadila. V staré kožené tašce našla několik cínových postaviček divně vypadajících mužů a žen ve starodávných šatech. Byl tam také obrázek velmi hezké holčičky s dlouhými kučerami, s dlouhými šaty a se zvláštními kalhotkami, které jí dosahovaly až ke kotníkům. A potom Marcela vytáhla z hromady starou hadrovou panu jen s jedním knoflíkovým okem, s bambulkou místo nosu a usmívající se pusou. Šaty měla z lehké látky modrého vzorečku. Zapomněla šťastným nálezem na všecko ostatní, Marcelka chytla hadrovou panenku a utíkala s ní dolů, aby ji ukázala babičce. Kde pak si ji našla? Zvolala babička. Vždyť je to stará hadrová Ančka. A přitiskla Ančku k sobě. Úplně jsem na ní zapomněla. To asi byla na půdě celých 50 let. Drahá stará hadrová Ančka. Musím jí hned přišít druhý knoflík. A babička vytáhla ze zásuvky šicího stroje jehlu a nit. Marcela pozorovala šití a babička vypravovala, jak si s Ančkou hrávala, když byla ještě malou holčičkou. Tak, Ančko, zasmála se babička, teď máš dvě krásné knoflíkové oči a jimi můžeš vidět změny, které se ve světě udály, zatímco ty jsi tak dlouho byla zavřena na půdě. A nyní, Ančko, máš novou kamarádku a velitelku a já doufám, že budete spolu tak šťastné, jako já jsem bývala s tebou. A potom babička podala Ančku Marcele a řekla velmi vážně: Marcelo, dovol, abych ti představila svou drahou přítelkyni Ančku. Ančko, toto je moje vnučka Marcela. A babička ohnula panenku tak, že pana sklonila hlavu směrem k Marcele. Babičko, já ti tolik děkuju. Marcela vykřikla a babičku prudce objala a políbila. S Ančkou se budeme báječně bavit. A tak se přihodilo, že se Ančka stala členem společnosti panenek v Marceline domově, kde započala svá dobrodružství, o kterých se dozvíme v dalších kapitolách.
1: Jak Trautenberg otrávil strakatou kozu. Přišli z kostela, kde si před oltářem slíbili lásku a věrnost až do hrobu tmavého, jakož i dobré i zlé spolu snášeti. Usadili se v tom vyštafírovaném výměnku, Anče jako růžička, Kuba jako kocour u smetany a začali si zařizovat hospodářství. Ze všeho nejdřív koupili na jarmarce kozu. Rohatou, strakatou Lízinka jí pojmenovali. A že jí Anče od podzimu do jara podstrojovala a Kuba od jara do podzimu vodil na pastvu, měli od ní mléka, že by je mohli prodávat.
2: Kde pak prodávat? Co nevypijem, zůstane na tvaroh. Co zbyde z tvarohu, bude na homolky a smetanu z raního dojení uskládám na sýr. Však ponikelská bába dobře říká, že kozí mlíko a všechno, co z něj pochází, dává člověku zdraví a sílu.
1: Za to Trautenbergovi byla koza trnem v patě, solí v oku. A vůbec měl na ní spadeno od samého začátku. Ono bylo taky proč. Příkladně, ráno se probudí, tedy spíš k polednímu. A Kuba nikde.
3: Kubo, oblíkat. Himmellaudon, mám pro tebe poslat kočár?
2: Uctivé dobré jitro, milost pane. Kubíček šel s Lízinkou na pastvu. Já vám pošlu Hajnýho.
3: Jo, tak on Kubíček je tady pro Lízinku. Himmelherrgott!
2: Hajnej má ruce breptavý a všechno mu trvá dvakrát. Ale alespoň bude od Trautenberga chvíli pokoj.
1: A nebo večer. Klekání odzvonili a večeře nikde.
2: Hned, milost pane, už to bude. Jen co podojím Lízinku.
3: Krucajs element, kdo je tu přednější? Já nebo koza? Teď lítají kolem kozy, za chvilku se zmůžou na krávu a nakonec jim budu sloužit já. Hajnej!
4: Už letím, milost pane, to je novina. Lízinka bude mít kůzlátka, pěkně prosím.
3: Himmelherrgott, Donnerwetter, ještě jednou uslyším o ty krucajc koze a bude secakra malér. Přines mi knížku o bylinách.
1: Teprve teď si Hajný všiml, že Trautenberg je v obličeji chvílemi žlutý, to od závisti, chvílemi rudne až fialový, to od vzteku. Ale že je duše soucitná a člověk udělající, povídá, jestli milost pánovi není akorát, skočím pro ponikelskou bábu kořenářku poníženě radím. Ta má v hlavě učenosti nad všecky doktory, i krakonoš k ní chodí pro hojivý masti.
3: Řekl jsem knížku, tak půjdeš pro knížku. Až budu chtít bábu, půjdeš pro bábu. Už ať seš tady, ať mi nikdo neručí.
1: Hajný s tlustým herbářem byl zpátky jako na obrtlíku. Trautenberg obrací stránku za stránkou, prohlíží bylinky, čte a nestačí se divit.
3: To by jeden nevěřil, jak málo je těch kytek jedovatých. Blín, bole hlav. Krabatice mámiva. To jsou jména. Vraní oko. Jedovaté pouze bobule. Bobule. Ty budou až na podzim. Tak musí stačit ty tři. Blín, bole hlav, krabatice mámiva. Já vám dám kůzlátka.
2: Všichni ještě spali, když se Trautenberg vyplížil jako duch ze stavení. Ne, že by byl ranní ptáče, ale tolik věděl, že bylinky se musí trhat za rosy, jinak ztratí účinnost.
1: Ale musí se také vědět, kde je hledat. Trautenberg přešel jednu louku, druhou a nic. Škrábe se do kopce, funí, záda ho bolí od samého ohýbání a tak si nevšiml, že nad ním už hodnou chvíli krouží krakonošova sojka. Ta si krk může ukroutit nad tou záhadou a tak frrr ke krakonošovi.
5: Trautenberg, že se dal na bylinkaření, tu zas obmyšlí nějaké neřádstvo, jinak by ho takhle časně nedostal z postele párem koní. Tak se na to podíváme.
2: Přiloží hůl tenkým koncem k oku a má Trautenberga jako na dlani. Ten zrovna utrhl jednu bylinku. Koukne do herbáře a už ji rve plnými hrstmi.
5: Aha, Žádné bylinky, jedovaté bejlí.
6: Trautenberg už má nůši k prasknutí. Blín, bolehlav, i tu krabatici mámivou našel. A jak je uondaný z toho vstávání, hledání a ohýbání, ještě k tomu nalačno, svalí se pod šípkový keř a v tu ránu spí, kanón by ho neprobudil. Krakonoš mávne holí, nůže se zvedne, letí, cestou z ní padá blín, bolehlav i krabatice mámivá.
2: A krakonoš do ní ukládá ty nejvonavější bylinky, co mu na zahrádce rostou a které dávají sílu a zdraví každému živému tvoru.
6: Lízinka se prochází po dvorku.
2: Pomalu, důstojně, jak se na budoucí matku sluší.
6: A Trautenberg už strká ruku do nůše, že tu krucaj z kozu pěkně nakrmí, když v tom Trautenberg tak uskočil za roh, vyjde z chlívka hajný. Vykydáno, podestláno, Lízinka si může schrupnout.
2: Nejdřív se musí najíst. Udělala jsem jí teplý pití s ovesným šrotem. Kdo pak ví, kolik těch maličkých v bříšku krmí?
6: Trautenberka může čert vzít. Lízinka se musí najíst. Ale aby se někdo postaral o jeho snídani, to ne. Ke všemu se všichni kolem té potvory motají. Jak se k ní má s tím svým krmením dostat? Ale už mu to v hlavě šrotuje. Strčil pytel s bylinkami do křoví a jako by se vracel z procházky. Milost, pane, s úctivým dovolením poníženě se ptám, byl vám ten herbář co platný?
3: No, ale s tím si můžeš akorát zatopit, takové bylinky tady vůbec nerostou.
2: Ono se taky, milost, pane, musí umět hledat. Bylinkařit to není jako trhat housatům kopřivy.
3: Nech si svý rozum a koukej, ať je snídaně na stole. A ty, hajnej, marš do revíru. Máme tam škodnou. Kubo, ty taky.
7: Co by ve vašem revíru dělala škodná? Vždyť by se tam neuživila, člověk tam nevidí živáčka.
3: Neodmlouvat, hledat.
6: Bodejť, že si Trautenberg škodnou vymyslel, aby dostal hajného a Kubu z domu. Jestli se k té koze nedostane co nejdřív, bylinky ztratí všechnu účinnost. Ještě je tu ale Anže. No. Však už ví, jak si poradí.
3: Pomoc! Pomoc, Anče!
2: Milost, pane, co se vám stalo?
3: Ale zakop jsem o ty tvoje necky a zlomil jsem si nohu. A to je bolest, to je bolest.
2: Doběhnu pro kováře. Ten je na zlomeniny mistr.
3: Třeba je to jen odražené maso nebo natažená šlacha. Skoč k bábě pro mazání.
2: Milost, pane, já mám mazání na všechny pády a potřebnosti a taky oběd na plotně.
6: Jenže Trautenberg chce mazání od báby, i kdyby se měl oběd spálit na trout. Stejně prý při té bolesti nemá na jídlo pomyšlení.
2: Anče si řekla, že je lepší milost pánovi neodmlouvat. Je to jeho oběd. Tak odstavila hrnce z plotny a spěchala pro mazání.
6: Ale jen zmizela za kopcem, Trautenberg vyskočil jako jelen, vytáhl nůži ze křoví a šup do chlívka.
3: Na, kozar, na, no, no, tak, no, no, no, no, tak, spolkni to, no tak. A ještě tuhle bylinku, no vidíš, no, tak. A tuhle, no, no, že to spapám sám, no tak, no, no, no, no, no. A poslední, tak, dobré zažití ty, Lízinko.
6: Kuba s hajným chodí po Trautenbergově revíru, štourají do děr, kde by se mohla skrývat kuna, nakukují dohromad klestí a dříví.
5: Snad nehledáte poklad.
6: Kde pak poklad? Uctivé pozdravení, jemnost, pane krakonoši. To náš milost pán si vzal do hlavy, že máme v revíru škodnou.
7: A nikdo mu nevymluví, že by se tady ani neuživil.
5: Jen jestli tu škodnou nemáte ve stavení, ale abyste se netrmáceli zbytečně, tady máte pošňupečku a ty hajnej něco do fajfky.
6: Uctivě děkuju.
7: Děkujeme.
5: Ach, to je síla.
4: Jen mi nejde na rozum.
6: Jak to jemnost pán Krakonoš myslel s tou škodnou, že byt chor?
7: To by Anče už dávno poznala, že jí někdo chodí na vajíčka. Má je spočítaný jako milost pán Krejcary. A pojďte, my se už hladem dělají mžitky.
6: Je to pravda.
7: Je to pravda.
6: A jak si to metou od lesa ke stavení, srazí se s Ančí u branky. Udýchaná, v ruce košík plný masí, mazání, lahviček, koření. Ale než se stačili vyptat, k čemu to všechno?
2: Mankote, Lízinka.
6: Anče vrazila košík Kubovi a rozběhla se ke chlívku.
2: Lízinko, ty jsi pospíšila. Kubo, hajnej, podívejte, máme 3 kůzlátka. 3 kůzlátka nám dala naše Lízinka.
4: I požehnej pánu. Ať se mají k světu.
7: Pámu požehnej. To jim budeme muset udělat větší chlívek.
2: Radovali se, smáli, halasili kolem chlívka, až to vzbudilo Trautenberga, který se potom trmácení svalil do křesla a usnul jako špalek.
3: Himmelherrgott, co je to za kravál?
4: Milost pane, poníženě, prosím, ráčeji se obtěžovat do chlívka. Lízinka má 3 kůzlátka a všechny 3 strakáčci. Celá Lízinka.
6: Trautenbergovi se z toho kozího nadělení zatočila hlava. Dech se zadrhl. A už by padl do křesla, kdyby v ně... Kdyby v něm neseděl Krakonoš.
5: Tak jak pak se ti líbí strakáčci, Trautenbergu? To víš, po těch tvých bylinkách musí být jako obrázky a porostou jako z vody.
3: Co je mě po nějakých kůzlatech a jaký bylinky?
5: Jen se nevykrucuj, já vím moc dobře, co jsi kde trhal a proč. A to ti povídám, jestli se na ty maličký jenom křivě podíváš, povím Aničce o tvých bylinkách a o tvým bylinkaření a moc bych se divil, kdyby ti nevyškrábala oči.
3: Šivka mi všechno překazí, Himmellauton Kruzeis!
6: Ze samého vsteku kopl do křesla, kde předtím seděl Krakonoš a narazil si palec. Tentokrát doopravdy a pořádně.
3: Hajnej! Kubo, pomoc! To je bolest! To je bolest! Anče, mazání!
2: Hned, milost pane, jen co se strakáčci napijou.
3: Strakáčci si pijou? A já tady umírám. Kruci Himmel! Co je to za moresy?
6: Ale podle jakých moresů chtěl nakrmit Lízinku jedovatým bílým, aby se ti strakáčci vůbec nenarodili? Tomu na mysl nepřišlo. A ta jeho bolest, to je za všechno tuze malá oplátka. Za jedno ouvej nestojí.
2: Svět sice není tak úplně spravedlivě zařízený, ale pořád ještě platí, že zlí úmysly mívají špatné konce. Alespoň u nás na Krkonoších.

0: Nikdo už se nepamatuje, kdy to přesně bylo. Počkejte. Možná, že si vzpomenu, ale zakrátko. To asi naše pra-pra-pra-pra-pra-babička byla malé děvčátko. V Orlí vesnici na severoamerické prérii žila jedna maminka se svým synkem. Indiáni byli silní bojovníci a i malí chlapci už vynikali v jízdě na koni, bojích s oštěpy i střelbě lukem. Ale synek Cree se neměl ani k jízdě, ani ke střelbě, ani k hodu oštěpem. Všichni se mu smáli, že se moc nepovedl. Lidi v Orlí vesnici se živili lesními plody, ořechy a bylinami a z mouky pekli na ohni placky. Stáda bizonů se vesnici vyhýbala už několik let, takže na maso už málem zapomněli. Ale nestěžovali si a žili spokojeně. Až jednoho léta sešel z hor starý zlý medvěd a udělal si brloch právě na okraji háje, kam indiáni chodili sbírat lesní plody, ořechy a byliny. Když se někdo vydal do lesa po starých vyšlapaných stezkách, medvěd vylézal ze svého doupěte, řval, a když se někdo až k háji přiblížil, medvěd několik indiánů napadl a zle je zranil. Lidé se začali bát do lesa chodit, ale jak měli lidé z Orlí vesnice přežít zimu bez zásob? Medvěda se báli ženy i děti, ale nakonec i dospělí indiáni. Jednoho dne dostal malý Cree hlad, ale maminka mu dala jen několik oříšků, které jí zbyly od loňska.
1: Mami, proč máme tak málo ořechů?
2: Protože nemohu pro nové do hájku, synáčku.
1: A proč tam nemůžeme jít?
2: Protože si na okraji háje udělal doupě zlý starý medvěd.
0: Chlapec se zamyslel a potom se rozhodl.
1: Já se nebojím, půjdu do lesa a přinesu ořechy na celou zimu.
0: Maminka se o chlapce nešiku bála, ale Cree si nedal říct. Vzal si veliký košík a zamířil k lesu. Ořechů se ten rok urodilo tolik, že ani nestačil sbírat. Když nad plným košem odpočíval, ozvalo se za ním funění a vzteklé bručení starého medvěda.
3: Co tady děláš na mém trávníku? A jak to, že sbíráš mé ořechy?
1: Nevím, že by to byl tvůj trávník a tvoje ořechy. Vždycky to byl náš les a naše ořechy.
4: To medvěda řádně rozlobilo.
3: Jestli okamžitě nezmizíš, roztrhám tě na kusy, skrčku. Co pak nevidíš, o co jsem větší?
1: Větší jsi, to je pravda. Ale já jsem zase statečnější.
0: Medvěd zařval a postavil se na zadní nohy. Přitom zaťal drápy do kmene stromu vysoko nad hlavou chlapce, ale ten se ani nehnul.
1: Víš co? Zkusíme, kdo z nás nažene tomu druhému větší strach.
0: Medvěd se smál, až se za tučné břicho popadal. Takové mrně chce postrašit hrozného medvěda, před kterým každý prchá.
3: Tak dávej pozor, skrčku.
0: Zakoulel očima, rozevřel tlamu od ucha k uchu a řval na celý les.
3: Utíkej, nebo tě sežeru.
0: Bručel, chroptěl, dupal, větve lámal a stromy třásl. Ale Cree seděl, ani se nehnul.
1: To je všechno? Tímhle kvikotem mi chceš nahnat strach?
0: Medvěd byl úplně vyvedený z míry. To se mu ještě nestalo.
3: Dobrá, moc jsem tě nevylekal. Ale uvidíme, co zítra předvedeš ty.
0: Cree odnesl domů košík plný ořechů.
1: Ráno si přivstal, jednu půlku obličeje si pomazal sazemi a druhou bílým popelem. Pak vytáhl z torny po dědečkovi starou kamennou sekeru a za rozednění už stál před medvědovým doupětem. Poprvé udeřil sekerou do dutého stromu, pod kterým měl medvěd vyhrabané doupě.
3: Co je? Co se děje?
1: Medvěd opatrně vystrkoval hlavu z brlohu. V tom krý zpoza kmene nastrčil medvědovi svůj pomalovaný obličej. Medvěd strachy ucukl a uhodil se o kořeny. Chytil se za zátylek. Tu krý udeřil kamennou sekerou do jiného stromu a všechno kolem se rozechvělo, jako by byl konec světa.
5: Třetí rána půjde tobě do hlavy, medvěde.
4: To už medvěd ale na nic nečekal, pelášil dohor, ani se ohlédnout neodvážil.
1: Krý za ním zadupal a pak už se jen smál. Všichni lidé z orlí vesnice se zbíhali a nestačili se divit statečnosti malého krý. Od té doby se mu už nikdo nikdy nesmál, že je nešika. Na památku jeho statečného souboje mu dali jméno Pán medvědů.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Inži, já bych chtěl pohádku od babičky. Zakňoural tatu, když ho Kidživu uložila k odpolednímu odpočinku. Já taky. Ozvala se z druhé strany Moja. To nepůjde, řekla jim Kidživu. Babičce není dobře. Ach jo, vzdychla Moja a po ní to zopakoval i tatu. Ach jo. Tiše a poslouchejte, nebo nebude žádná pohádka. Pohrozila jim Kidživu a začala vyprávět. Moja ji však hned po prvních dvou větách přerušila. A co babičce vlastně je? Je smutná a unavená, odpověděla Kidživu. Protože je stará? Zeptal se tatu. Možná to bude i tím, zaváhala Kidživu. Ale myslím, že se jí spíš stýská po Africe. Poslední dobou vzpomínala, jak si hrávala v pralese a jak by ještě aspoň jedinkrát chtěla ochutnat aframon. Afra co? Zakoktala se tatu. Aframon, řekla Moja. To je moc dobrá bylinka, co roste v pralese, dodala Kidživu. A teď už konečně poslouchejte. Moja i tatu tedy poslouchali, ale jen na půl ucha. Každý po svém přemýšleli o Kambě a o pralese a to přemýšlení jim vydrželo přes celou máminu pohádku i přes celý odpolední odpočinek. Když pak vyběhli ven, tatu vážně pronesl. Musíme babičku nějak rozveselit. Já vím, přisvědčila Moja. Ale čím bychom jí udělali takovou radost, aby byla veselá jako dřív? Třeba tu někde roste ten afra něco. Pojď, zkusíme ho najít. Ale tatu, zavrtěla hlavou Moja. Aframon roste v Africe. Oho, hlesl tatu, jenomže Moja už ho nevnímala. No jo, v Africe, proletělo jí hlavou. V Africe. A do Afriky přece létají kachny, co se tu tehdy zastavili. A nahlas vykřikla. Ty by nám ten aframon mohli přinést. Kdo?

0: Vůbec. Musíme na to jinak. Poběž! Rozeběhla se k nejvyššímu šplhacímu stromu, vylezla až úplně nahoru a začala se rozlížet po okolních výběžcích. Tatu, pamatuj si, nejdřív si promluvíme s pelikány, potom s plameňáky a s těmi černými ptáky, co mají dlouhé červené zobáky a taky s husami. A co by dub byla zase dole. Jdeme. Prodrali se křovím na vzdálený konec výběhu a Moja začala volat na pelikány. Trvalo hodnou dobu, než si ji všimli. Jak ti můžeme pomoci, Mojo? Ptali se pak jeden přes druhého. Potřebujeme něco z Afriky. Pelikáni se na ní nechápavě dívali. No, až poletíte do Afriky, že byste nám něco přinesli. Vysvětlovala Moja. Docela malý kousek aframonu. Kde pak, Mojo? Zavrtěli všichni pelikáni hlavami. To nepůjde. My do Afriky nelétáme. V létě jsme tady u vody a v zimě tamhle. Ukazovali zobáky na jeden z pavilonů. Aha, řekla zklamaně Moja. Kdybychom ti mohli být k užitku něčím jiným, dej vědět. Rozloučili se pelikáni. Stejně dopadli Moja a tatu i u plameňáků a u hus. Zbývali už jen černí ptáci s dlouhými červenými zobáky. Moja si je nechala až na konec, protože ani nevěděla, jak se jmenují. Dobrý den. Zdvořile je pozdravila a představila se. Jmenuji se Moja. A já jsem tatu, řekl nebojácně její bráška.
1: Ahoj, Mojo. Ahoj, tatu,
0: odpověděli jim ti ptáci.
1: My jsme černí čápy.
0: Vypadali trochu roztržitě a nezdálo se, že by se s nimi chtěli dál bavit. Mohli byste nám, prosím vás, s něčím pomoci? Dodala si Moja odvahy.
1: Podle toho s čím? Ošívali se. Sami nevíme, co dřív. Od rána do večera se musíme starat o mláďata. To dá něco práce sehnat pro ně do stryb.
0: A ukázali na pahýl stromu, kde ve velkém hnízdě seděla tři bílá mláďata a hladově otvírala zobáky. To nemusí být hned teď, řekla Moja. Až poletíte do Afriky, potřebovali bychom přinést kousek aframonu. Čápy se zatvářely překvapeně.
1: My nikam nelétáme, žijeme přeci v zoo. Ale naše mláďata tam poletí. Proto je musíme hodně vykrmit, aby tu dlouhou, dalekou cestu zvládla. Ale pořád jsou hladová a máme starost, jestli budou mít na let do Afriky dost sil.
0: A co kdybychom vám pomohli? Vylétl statua dřív, než si stačil uvědomit, co říká.
1: To byste byli hodní!
0: Zaradovali se čápy a zamávali jim svými mohutnými křídly. Co si jim to slíbil? Zlobila se Moja cestou domů. Kdo kdy slyšel, aby gorila rybařila? Pelikáni přeci chytají ryby, nedal se tatu. A rádi nám pomohou, my rybařit nemusíme. Stačí, když ryby čápům doneseme. Kdyby se do gorilího výběhu někdo díval o hodinu později, nestačil by se divit. Tatu stál na té straně, u které bydlí pelikáni. Kus od něj byla Moja, pak Shinda, dál Kamba, za ní Kijivu a živý řetěz skončil na opačné straně výběhu Richardem. Tak začneme, zavelela Moja. Teď, přidal se tatu. Pelikáni se pustili do chytání ryb a z vaků pod zobáky je házeli tatuovi. Ten je chytil a hodil Moje. Moja Shindě, Shinda Kambě, Kamba Kijivu, Kijivu Richardovi a Richard čápům, kteří je dali svým mláďatům. Tedy to byl nápad, radovala se Kijivu, když před setměním s krmením čapích mláďat skončili. To se jen tak nepovede, pochválila Moju a tatua i Shinda. Kamba celá rozkvetla, že ochutná aframon a připomene si Afriku. A čapí rodiče mají po starostech. Vymysleli jste to opravdu báječně. Společně krmili čápata každé ráno a každý večer. Začínáme, chytejte! Hop, hop, hop, hop, hop! Házeli si ryby a čapí mláďata je jedla. Mladí čápy rychle rostly a začalo jim vyrážet tmavohnědé peří. A čím byly větší,
1: tím byla Kamba veselější. Znovu vyprávila moje a tatuovi pohádky a začala se s nimi hrát. A nebyly to ledajaké hry, jako třeba na schovávanou. Hrála s nimi i na piráty a přitom vylezla až na nejvyšší šplhací strom. A když jednoho dne mladí čápy odletěli, vzala si moju a tatua stranou, aby jim poděkovala. Jsem moc ráda, jak jste šikovní a obětaví, zakončila svou řeč. A už se nemůžu dočkat, až společně ochutnáme aframon. V zápětí si však uvědomila, že kdyby se ho snad čápům nepodařilo donést, ani by to nevadilo.

Jmenuji se Květen. A vy teď nejspíš čekáte, že vám budu vyprávět o květinách. Kdepak. Květiny si můžete prohlížet na loukách, v parcích, u babičky na zahrádce. Ale kde byste se dozvěděli o moudrém hvězdáři, ustrašené rosničce a umíněném králi, kdybych vám o nich nenachystal pohádku?

0: Žil byl jeden král a ten moc rád pořádal zahradní slavnosti. Sníh ještě přikrýval všechno kolem a král už netrpělivě počítal, kolik dnů ještě chybí do jara, aby velká zahradní slavnost mohla začít. Jenomže tentokrát jaro ne a ne přijít. Já se snad letos ani nedočkám, stěžoval si hvězdáři, který bydlel v nejvyšší zámecké věži, to, aby měl ke hvězdám blíž. Pane králi, kdo si počká, ten se dočká, utěšoval ho hvězdář. Co jiného taky mohl dělat? Pak se přihodilo, že konečně jednoho rána vyskočilo sluníčko na oblohu. Hřálo a pálilo, že sníh mizel přímo před očima. Královi vojáci, ze kterých teď udělal zahradníky, začali kopat, rýt, uhrabovat, potom sázeli semínka i sazenice, zalévali je vodou z horského pramene a za pár dní byla zahrada jeden květ. To už byly fontány, jezírka i vodotrysky vyčištěné, cestičky zlatým a stříbrným pískem vysypané a z vojáků, zahradníků, se stali kuchaři a číšníci. Na zítří tedy mohla začít slavnost. Odlož ji, řekl hvězdář králi. Bude pršet.
1: Ty pošetilče blázníš, vykřikl král. Celý týden je nebe bez mráčku a najednou má pršet. Kdo ti napovídal takovou hloupost?
0: Moje rosnička, odpověděl hvězdář.
1: Rosnička? To jsi hvězdář, učenec, když věříš takové havěti? Rozzlobil se král a nechal hvězdáře hvězdářem.
0: Na zítří svítilo slunce jako o závod a král posměšně zavolal do okna věže na hvězdáře.
1: Kde pak je ten tvůj déšť, co?
0: Jenže nemá se chválit den před večerem. Zatímco břeskné fanfáry vítali vznešené hosty, za lesem už se houfovaly mraky do černého šiku. Velitel vítr zadul poprvé, mračné vojsko zakrylo oblohu. Zadul podruhé, bouřka spustila kanonádu. Zadul potřetí a déšť bičoval mohutnými proudy zahradu i vznešené hosty, že nestačili utíkat. I sám král promokl až na královskou kůži. Vyběhl do věže a vztekal se. Kde je ta rosnička? Hvězdář ukázal na okenní římsu. Tam v křišťálové nádobě se choulila malá, ustrašená žabka.
1: Od této chvíle bude počasí, jaké poručím já. Zítra, pozítří a vůbec na pořád bude jasno a slunečno. Nebo tě předhodím čápům, hulákal král.
0: Ubohá rosnička, jak měla tomu umíněnci vysvětlit, že není v její moci přivolat slunce nebo déšť, i kdyby jí to mělo stát život. Plakala a naříkala, až ji uslyšela vlaštovka, která seděla v hnízdě pod střechou královské věže.
2: Co se ti stalo?
3: Ach, ich, ach, já nešťastná, zítra má pršet, takže mě asi sežere čáp.
0: Vzlikala rosnička a všechno vlaštovce vypověděla.
2: Neboj se, konejšila jí vlaštovka, nějak si poradíme.
0: Rosnička si pomalu otřela oči a jak byla ze všeho

vlasovka a odletěla k hnízdu. Rosnička jí nestačila ani poděkovat. Od té chvíle stíhala jedna královská slavnost druhou. Žádnou nezmáčel déšť, ani nerozehnal vítr. Za to prameny vysychaly. Řeky se měnily v potůčky, rybníky v louže. Když zmizela voda i z královských fontán, poručil král Rosničce, ať v noci pořádně zaprší, nebo, však ví, předhodí ji čápům. Ale nepředhodí, usmála se Vlaštovka, která všechno slyšela. Vzala Rosničku do zobáku a opatrně ji odnesla daleko, k lesní studánce. Marně čekal král na déšť, marně posílal sluhy na všechny strany, aby mu tu zpropadenou Rosničku přivedli, že ji potrestá. Už nechci, na mou královskou duši, už nikdy, co živ budu, jestli vůbec budu. Sliboval král, div se nerozplakal, až se ho zželelo i Vlaštovce. A rozletěla se za severním větrem, aby mu pověděla, že umíněný král konečně přišel k rozumu a taky, že už se pomalu nebude mít kde napít ani ptáček zpěváček. Severní vítr ji vyslyšel, svolal největší a nejtěžší mraky a poslal je nad vyschlé království. Začalo pršet a pršelo jen se lilo od rána do večera a od večera do rána. Jeden měsíc, druhý, třetí i čtvrtý. A když přestalo, začalo pro změnu sněžit. Kdeže byl konec všem Vlaštovkám, Rosničkám a zahradním slavnostem. Král přitom ani slovem nezareptal, dokonce pomáhal přikrýt záhony a keře, aby jim chladno a předčasná zima neublížily. Když se pak příštího jara vracela Vlaštovka z teplých krajin, zastavila se u lesní studánky, aby přinesla hvězdáři zpět jeho Rosničku. Sám pan král se jí přišel omluvit. Teď už věděl, že počasí se poroučet nedá. A to je moc dobře.

0: Havranu Abraxasovi se nepodařilo malou čarodějnici odradit. Přece jen se v noci rozlétla na skalnatou horu. Tam už všechny velké čarodějnice tančily kolem kouzelného ohně, až se jim sukně třepetaly a vlasy rozletovaly. Mohlo tam být takových 500-600 čarodějnic. Skalnice, hájnice, blátenice, deštnice, hromnice, větrnice, suchopárnice a plevelnice. Vířili v divém reji a mávali košťaty. Je Filipo Jakubská noc, vyspěvovali. Malá čarodějnice se nepozorována vmísila mezi tančící.
1: Hopsa, je Filipo Jakubská noc,
0: zpívala splna hrdla. Vířila s ostatními kolem kouzelné hranice a myslila si,
1: kdyby mě tak viděl Havran Abraxas, ten by, pane, kulil oči jako sůva.
0: Určitě by to bylo všechno dobře prošlo,

0: jen kdyby malá čarodějnice nebyla přitančila do cesty své tetě, hromnici Bimbule. Teta Bimbula vůbec nerozuměla žertu, byla nafoukaná a zlá.
1: Neprozraď mě,
0: prosila ustrašeně malá čarodějnice.
1: Tetinko, prosím tě.
0: Ale teta Bimbula odvětila.
1: Kdepak?
0: Nevíš, že mrňousové dneska na skalnatou horu nesmějí? Drzoun zaslouží trest. Ostatní čarodějnice se zvědavě seběhly. Ať piká, vřískali. Malé čarodějnice nepomohly ani prosby, ani žadonění. Hromnice Bimbula jí vzala za límec a táhla jí k vrchní čarodějnici. Ta seděla na trůně, postaveném z pohrabáčů.
1: Tak ty se opovažuješ přiletět v tuto noc na skalnatou horu, ačkoliv je sem mládeži tvého věku vstup zakázán. Jak jsi přišla na ten šílený nápad?
0: Malá čarodějnice se třásla strachy.
1: Nevím, najednou mě popadla taková chuť a tak jsem zkrátka vsedla na koště a letěla jsem.
0: No to tedy laskavě zase poletíš domů, přikázala vrchní čarodějnice.
1: A smím s vámi dokola alespoň na přes rok?
0: No, to ti dneska ještě slíbit nemohu. Jestli do té doby z tebe bude dobrá čarodějnice, tak snad den před příští Filipojakubskou nocí zvolám kouzelnickou radu a přeskouším tě. Ale zkouška nebude lehká.
1: Děkuji ti,
0: řekla malá čarodějnice.
1: Moc děkuji.
0: Potom se vyšvihla na koště a chtěla letět domů. Ale tu se ozvala hromnice Bimbula.
1: Ty toho drzého prcka nepotrestáš?
2: Ano, potrestej ji,
0: popichovali i ostatní čarodějnice. Malé čarodějnici bylo úzko, měla strach.
1: Žádáte-li, aby malá čarodějnice byla potrestána?
2: To žádáme,
0: hulákali čarodějnice sborem a nejvíc hromnice Bimbula.
1: No, pak navrhuji, zvolala vrchní čarodějnice, abychom jí prostě vzali koště a poslali jí domů pěšky. Bude mít 3 dny a 3 noci co běžet, než se dostane zpátky do lesa.
0: Vzali malé čarodějnici koště, se smíchem je hodili do ohně a škodolibě jí popřáli šťastnou cestu.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Jednou přišla Víla a Málka na kulaté místo, kde bylo světle, i když nezářilo sluníčko. Kvetly tu konvalínky a tence hrály, a rostly tu modré zvonky a tým k tomu basovali. To je ale divné místo, řekla si Bílá Amálka. Je to zrovna takové místo, jako by tu někde ležel kámen mutáček. Amálka se trochu rozhlídla, sáhla pod mech a on tam opravdu leží kámen mutáček. Jasně září, i když nepálí. Když najde mutáček ošklivec, hned má dost krásy na rozdávání. Když ho najde člověk zlý, v tu chvíli se z něho stane sama dobrota. Víla Amálka si mutáček prohlídla a chce ho schovat zpátky pod mech. Jenže v tom vystoupila za stromem babka, co tam sbírala porůvky. Já dobře vím, Amálko, že jsi našla kámen mutáček, povídá. Tobě by nebyl k ničemu, protože jsi víla. Ale já chci být krásná, tak mi ten mutáček dej. A co z toho, babko, budeš mít, když budeš krásná, řekla Amálka. Borůvková babka si dala košík z ruky do ruky. Sednu si nad misku s vodou, podívám se na sebe jako do zrcátka a bude mi veselo. Amálka podává mutáček babce, ale v tom prasklo v křoví a vyběhl z něho loupežníček Vešmiška, takový naniciáš, co nezná pořádně ani to loupežnické řemeslo. Přes den se povaluje v lese a večer krade na polích tuřín. Celou tu dobu se na vás dívám, křikl Vešmiška, a celou tu dobu si říkám, že mutáček patří mně, protože mám dost kradení tuřín. To radši budu poctivý člověk. Víla Amálka si vyposlechla borůvkovou babku i loupežníčka Vešmišku a povídá. To je těžká věc. Vy jste dva, ale mutáček jen jeden. Jenže tomu já umím docela dobře odpomoct, řekla borůvková babka. Já taky, pospíšil si Vešmiška. A jako by si řekli, popadli mutáček, chvíli se o něj tahali, ale nakonec se shodli každý půl. Podložili mutáček kamenem, druhým do něho uhodili a on se rozkočil. Každý popadl jednu polovičku. A děli se věci. Ona každá půlka mutáčku měla jen půl moci. Ryc do brku vylekala se borůvková babka. Podívejte se na mě. A byla od půl nosu k jednomu ramenu krásná jako sama krása, ale druhá strana jí zůstala babím. Povzdychl si málem svatě Vešmiška, protože jemu se stala zas jiná věc. Dopůl byl jako farář, jednou rukou dělal křížky, za to tou druhou kradl babce z košíku borůvky. Nebylo to k ničemu. A tak oba dostali na Amálku vztek. Teď nejsme to ani to. Zahoďte ty dvě půlky mutáčku a bude zas, jak bylo předtím, řekla Amálka. Jenže to právě nechceme, řekli ti dva. Protože chybí už jen půlčička, abych byl poctivec, křikl Vešmiška. A já krasavice, křikla babka. Víla Amálka nejdřív nevěděla jak, ale pak se zasmála. Já to napravím. Vzala košík borůvek a rozházela je po lese. Kdo ty borůvky dřív se sbírá, dostane ode mě vílý dar. Babka i Vešmiška se rovnou dali do sbírání. Protože to oběma rukama jde líp, upustili oba do mechu půlku kamene mutáčku. Hned byli, jak vždycky bývali. Ale říká se to taky jinak. První se sbírala borůvky babka. Dostala mutáček celý, stala se z ní krasavice a vzala si Vešmišku za muže. A říká se to ještě jinak. První se sbíral borůvky Vešmiška, dostal celý mutáček, stal se z něho poctivec a vzal si babku za ženu.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Když jde člověk po ulici, tak vidí lecos. Ale aby viděl pána, který tlačí a současně také táhne osla přes jízdní dráhu, no to se vidí málo kdy. Zastavím se a koukám. Pán se namáhá, osel kope, kouše, ale ani se nehne. Nešel byste mě trošku pomoct? No proč ne? A tak jsme tlačili osla dva. Automobily troubily, tramvaje zvonily, my jsme tlačili, osel hýkal, kopal a dostali jsme osla na druhý chodník. Nepomohl byste mě, prosím vás, ještě s tím oslem tady kousek, jenom malej kousek za roh? No proč ne? A tak jsme ho táhli, pak jsme ho tlačili po chodníku, kousíček za roh, tam byly dveře, dalo to práci, ale šups a dostali jsme osla až k těm dveřím od toho domu. Prosím vás, jen mě ho přidržte a já otevřu. No tak jsem ho přidržel a pán otevřel. A nepuste ho potvoru, ne, nepuste ho. Tlačte za mnou, tak šups, šups, za mnou do domu, no. Pán táhne, já tlačím, osel kope, no, hups. držte ho, prosím vás, držte ho, povídá pán. Já otevřu výtah. No, tak jsem držel osla, pán se šacoval, hledal klíček a jak hledal klíček od výtahu, tak no, držím osla. Ten mě sežral kravatu, pak mě skopnul klobouk z hlavy, já jsem ho za to kopnul taky. No, už pán otevírá výtah a dovnitř oslem, dovnitř prej, za ní, na kousíček, šup, dveře se zavřely. No a ocitli jsme se s oslem ve výtahu. Jak se to tedy stalo, že já jsem seděl na tom oslu čelem k jeho zadku a měl jsem v náprsní kapse nohu toho pána, který se současně spod břicha toho osla mě díval přímo do očí, to dodnes nemůžu pochopit, ale jak jsme se zmítali, anebo snad tím, že ten osel se zmítal, nebo snad jsem to byl já, někdo zmáč knoflík a šups a jedeme nahoru výtahem. Zastavíme se, dveře se rozlítnou, já jsem se vykutálel, pán přes mě a na nás osel. Osel mě šlápne přímo pod krk, já se ho také chytnu. Držte ho, jenom chvilku, vytrvejte, vytrvejte, otevřu ty dveře, povídá pan, já jsem vzepřel o zábradlí, držím, no a to už ten pan otevřel ty dveře a pojel za mnou, tak tlačíme osla dovnitř, za náma zavřel dveře, jsme vevnitř před síní a pan volá, nepuste ho za mnou, tady přes ten pokoj, tak, tady přes kuchyň, šups, tak, tadyhle, do ložnice. Ups, a už jsme v ložnici, tam, ale osel nám dal obrovskou práci, protože se mu zalíbily hodinky sloupkový. Ty rozšlapal úplně na padrť. Pán říká, to nevadí, držte ho. Já otevřu tu koupelnu, otevře koupelnu, šups, a za mnou volá, za mnou popadněte ho. A vlítneme všichni tři do koupelny, zavře dveře, nepouštějte tak, pěkně ho popadněte pod břichem, tak, tak. Kousek ještě za mnou doleva, šups, a spuste ho do vany. Tak, a spustili jsme osla do vany, ale byla to strašná dřina. Počkejte, prosím vás, nechojte, povídá pán. Posaďte se tady. Musíte si odpočinout. Co byste chtěl? Mám tady víno, slivovici nebo pivo? On trošku piva, kdybyste měl, povídám. Tak nalil, sobě nalil, pak ještě mě nalil, pak zase si nalil. Pivo se lilo, z nás lilo. Já tak sedím a povídám. A ne, že bych, pane, chtěl vyzvídat, ale neřekl byste mě, když už tady jsem, no prosím, prosím, jen se ptejte, neřekl byste mě, proč potřebujete osla ve vaně? To je tak, povídá pán, já mám dneska narozeniny. A tak, ne, proto ne. Já mám narozeniny a pak mám švagra. A ten můj švagr, ať začnu cokoliv, všude byl, všechno zná, všechno ví. Na všechno. Co já řeknu, mě on odpoví. No to víme. No to známe. To není nic nového. No a ten můj švagr dneska přijde ke mně na večeři, na mě narozeniny a po večeři půjde do koupelny a přilítne zpátky a řekne, to víš, člověče, to víš, že máš ve vaně osla? A já řeknu, no to víme. No to známe. To není nic nového.

0: Lidné dny. Dny, které přišly, byly neuvěřitelně klidné. Profesor Kadeřábek pracoval na nové kapitole svého díla, která popisovala povahové a fyzické rozdíly mezi spořádanými lichožrouty z horního města a divokými, hladovými lichožrouty z dolní čtvrti. Hihlík trávil čas s Ramsesem, bylo jim spolu dobře. Doháněli, co dříve zameškali, nebo vlastně, co dřív nebylo. Většinou se potulovali dolním městem. Na místě Kilimanžára byla už oplocená stavební parcela. Před ní stál panel s modelem budoucího domu sportovních a značkových ponožek. V okolních uličkách leželo ještě plno postrácených spínacích špendlíků, ale lichožrouty bylo vidět jen vzácně. A ti, které Hihlík s Ramíkem potkali, nic o Tulamorovi nevěděli, nebo o něm nechtěli mluvit. Hihlík byl pro ně zrádce a na Ramíkovi jim vlastně nejvíc vadilo, že je Tulamorovi podobný jako dvojče dvojčeti a přitom vypadá úplně jinak, hrozně čistotně a způsobně. Ale to málo, co z nich dostali, bylo nakonec potěšující. Tulamor demolici přežil a určitě se někde objeví. Slyšíš to? Povzbuzoval Hihlík bratrance. Nesmíme se vzdávat. Najdeme ho. Svět je malý.
1: Přesně tohle mi řekl můj táta.
0: Co?
1: No, že svět je malý.
0: Tak ho obrátíme vzhůru nohama, řekl Hihlík a vzpomněl si na dědu.
2: Jak válčili mravenci se slony. Následující příběh vypráví o králi mravenců, který si svolal všechny své poddané, aby jim oznámil, že se bude ženit. Bylo z toho mnoho veselí. Vyhrávalo se na různé hudební nástroje, protože se shromáždil celý mravenčí národ, aby doprovodil svého krále ke svatebnímu obřadu. Právě tehdy se šel král slonů projít a uviděl planinou přecházet nesmírný dav mravenců, kterými byla pokryta celá zem. Král slonů se rozlobil, když spatřil tu záplavu a hemžení a zamrumlal. Co se tady děje, mravenci, že se vás tu tolik sešlo? Mravenci odpověděli. Doprovázíme našeho krále a jeho slavnostní svatební průvod. Král slonů se zeptal. A který pak je váš král? Mravenci hrdě ukázali. Tam ve středu, obklopený ostatními velmoži. Ale král slonů neviděl nic, jenom mravence kmitající se po zemi a podivil se. Jak vypadá ten váš král? Nemůžu ho rozeznat. Jaký pak to je vůbec král? Vy jste všichni jenom obyčejní mravenci. Kdybych věděl, kdo je váš panovník, rozšlápl bych ho. Mravenci vykřikli. Proč ponižuješ našeho krále? I jeho stvořil Bůh. Vypadá to, že vůbec nevíš, co je to slušnost. Jinak bys takhle nemluvil. I když jsi tak obrovský, my mravenci se tě nebojíme. Slušné vystupování vzbuzuje úctu, ale hrubého jednání se nikdo nezalekne. Král slonů zlostně vykřikl. Vy darební mravenci, co vlastně chcete? Když jste opravdoví hrdinové, tak jenom počkejte. Bojovně zatroubil, vyřítil se na mravence a všechny, co mu přišli pod nohy, rozdupal. Jenom ti, co rychle utekli, unikli smrti. Když král mravenců viděl, jak král slonů zabíjí jeho nevinné poddané, ohradil se proti tomu. Králi slonů, proč zabíjíš mé podané, kteří ti vůbec nic neudělali? Král slonů zařval. Co si to dovoluješ? Zavři hubu! Král mravenců se ale nedal. Myslíš si, když jsi veliký, že můžeš všechno? Král slonů se ještě více rozlítil. Ty mravenčí mizero, buď už konečně sticha, nebo tě rozdupu na kaši. Mravenčí král mu odpověděl. Velký a statečný králi slonů, když chceš s námi bojovat, budiš. Nech tě po tvém, ale žádám tě o týdenní odklad. Král slonů se rozesmál. Ty mravenče jeden, souhlasím nejen s týdenním, ale třeba i s tříměsíčním odkladem. Když se dohodli, že boj začne za týden, vrátil se král mravenců domů, aby shromáždil všechny své podané, kteří se rozutekli na všechny strany. A sešli se všichni, malí i velcí, staří i mladí, zkrátka všichni. Král jim přikázal, aby vyhloubili uprostřed pláně jámu. Když byla jáma hotová, vrátili se mravenci domů a oznámili králi, že je jeho rozkaz splněn. Král se vybral se všemi svými poddanými na bojiště. Bylo jich tolik, že byla celá planina černá. Také král slonů svolal všechny své poddané a zem nebylo vůbec vidět pro velké množství sloních těl. Když přišel na planinu, zvolal. Bídný králi mravenců, lhůta 7 dnů právě uplynula. Kde pak se ukrýváš? Král mravenců odpověděl. Čekám pouze na tvoji výzvu. A až mě budeš chtít napadnout, počkám tady na tebe. To zaslechl jakýsi opičák. A hned se vydal za králem mravenců a zeptal se. Proč chcete válčit se slony? Král mravenců mu všechno vyprávěl, jak slon jeho podané urážel, jak po nich začal dupat a zabíjet je a jenom ti, co stačili utéct, se zachránili. Opičák se vydal ještě za králem slonů. Proč chceš bojovat s mravenci? Co pak nám šejk, vládce pralesa Pelandok nenařídil, abychom mu hned dali na vědomí, jestliže se přihodí něco mimořádně dobrého nebo zlého? Proč si tedy vyhlásil válku mravencům a neoznámil si to šejkovi vládci pralesa? Král slonů to uznal, obrátil se ke svým poddaným a oznámil jim, že půjdou složit poklonu šejkovi vládci pralesa. Po krátkém putování došli k místu, kde šejk sídlil a král slonů mu ihned vzdal hold a sklonil před ním hluboko hlavu k zemi. Pelandok ho přátelsky oslovil. Co pak tě přivedlo, že jsi se objevil před mojí výsostí? Veličenstvo, odpověděl král slonů. Přišel jsem k vám, neboť se hanbím, že mě mravenec vyzval, abych s ním bojoval a použil přitom mnoho urážek a hanlivých slov. Mravenec je velmi troufalý, že chce s tebou bojovat, poznamenal šejk vládce pralesa. Ale když už je tomu tak, shromáždím svůj doprovod, abych viděl, jak budeš bojovat s mravenci. Zítra vyrazíme. Druhý den se Pelandok vydal na cestu. Seděl přitom na bílém nosorožci a všichni jeho poddaní obyvatelé džungle ho doprovázeli. Po krátkém putování přišli na kraj pláně. A tady se Pelandok zastavil a s ním i všichni jeho poddaní. Králi slonů, zvolal. Vyšleme jako posla ke králi mravenců kozu. Pelandok oslovil kozičku. Sestro moje, jdi k tomu nerozumnému králi mravenců a řekni mu, že tě posílá šejk vládce pralesa, pán všech obyvatel džungle. Koza se hluboce uklonila a odešla vyhledat krále mravenců. Když k němu přišla, mravenčí král ji přátelsky oslovil. Kozo, kozičko, odkud přicházíš a co tě k nám přivádí? Koza odpověděla. Přicházím k tobě z rozkazu šejka vládce pralesa. A potom mu oznámila všechno, co mu Pelandok vzkázal. Když mravenčí král vyslechl sdělení kozy, vyšel ven se svými ministry a spatřil, že se na bojišti sešly četné zástupy obyvatel džungle. Mravence to velmi překvapilo a začali se zdvořile vyptávat svého krále. Veličenstvo, proč se obyvatelé džungle sešli uprostřed roviny s králem slonů? Chtějí nám snad zase ubližovat? Král mravenců nařídil. Velitelé mých vojsk, jděte se zeptat obyvatelů džungle, proč přišli na tuto pláň. Mravenci odešli a první, koho potkali, byl král lvů. Pozdravili ho. Veličenstvo, spravedlivý králi, Náš král nás vyslal, abychom se zeptali, proč jste sem přišli. Král lvů odpověděl. Zatím to nevím, ale uděláte nejlépe, když se obrátíte přímo na šejka, vládce pralesa. Mravenčí ministři se zeptali. A kdo je ten šejk? Král lvů se podivil. Vy to nevíte. Vládcem je tamten, co sedí na hřbetě bílého nosorožce. On je pánem všech obyvatel džungle. Mravenčí ministři se rozhlédli a spatřili bílého pelandoka sedět na hřbetě bílého nosorožce. Bradu a vousy měl celé bílé. Pomysleli si, ten nosorožec je ale blázen, že nosí toho starého jelínka. A vydali se na cestu. Když stanuli před pelandokem, oslovili ho. Veličenstvo, přišli jsme, abychom se dozvěděli, proč jste přišel na toto bojiště. Náš král nám přikázal, abychom zjistili, proč jste zde shromáždil všechny obyvatele džungle. Vládce pralesa se dotazu nedivil. Můžete oznámit svému králi, že chci vidět boj mravenců se slony a na vlastní oči se přesvědčit, kdo bude poražen a kdo zvítězí. Mravenčí ministři vyslechli odpověď, vzdali pelandokovi hold a vrátili se zpět ke svému králi. Veličenstvo, šejk vládce pralesa ti vzkazuje, přišel jsem sem, abych viděl, jak se váš král utká s králem slonů a stal se svědkem toho, kdo vyjde z boje jako vítěz a kdo bude poražen. Toto ti vzkazuje šejk vládce pralesa. Mravenčí král vzkaz vyslechl a trochu nevěřícně se zeptal. Páni ministři, nebyl tam s králem slonů také nějaký člověk? Ministři odpověděli. Člověk ne, veličenstvo. Člověka jsme tam neviděli. Pouze bílého pelandoka. Král mravenců se na chvíli zamyslil a potom řekl. Páni ministři, vydejte se ještě jednou ke králi slonů a požádejte ho, aby mi povolil ještě 2 dny odkladu. Teprve potom vytáhneme do boje. Ministři se hned vydali ke králi slonů a řekli mu. Mocný králi, náš král tě žádá ještě o další 2 dny odkladu a potom vytáhne do boje. Král slonů souhlasil. Dobře, ale řekněte svému králi, aby si pospíšil, neboť svědkem mého boje s vaším králem chce být sám šejk, vládce pralesa. Ministři se vrátili ke svému vladaři a přednesli mu slova krále slonů. Tehdy mravenčí král přikázal svým ministrům, aby se v předem vyhloubené jámě shromáždili všichni mravenci. Pak se do jámy nahrnuli všichni mravenci, od obyčejných černých a červených až po mravence jedovaté. Bylo jich tolik, že se jejich množství nedalo ani odhadnout. Druhý den, když vypršela lhůta a slunce právě vycházelo, se šejk vládce pralesa zeptal. Kde pak jsou ti mravenci, že ještě nepřicházejí? Král slonů se naparoval. Když nepřijdou, bez milosti spustoším jejich město a zabiju jejich krále a celou jeho rodinu. Ale v tom okamžiku přicházel mravenčí král s celým svým doprovodem. Šejk, vládce pralesa, varoval krále slonů, aby bojoval ze všech sil, jinak bude poražen. Za chvíli se mravenci seřadili na protilehlé straně jámy a hlasitě volali. Velký a silný králi slonů, který si tak odvážný a statečný, pojď sem a my ti ukážeme. Král slonů se rozuřil, bojovně zatroubil a vyřítil se na mravenčího krále, jehož doprovod už čekal v jámě. Král slonů o jámě nevěděl a spadl do ní. Mravenci mu hned nalezli do chobotu, jiní do uší a do očí a začali ho kousat a štípat. Ve všech pórech, ve všech záhybech sloní kůže se hemžili mravenci, obyčejní černí a červení a jedovatí. Král slonů řval bolestí a válel se v jámě. Už si nevěděl rady. Mravenci vyrazili vítězný pokřik a také všichni obyvatelé džungle zavískali radostí, když viděli, že král mravenců přemohl lstí obrovského krále slonů. Král slonů brzy zahynul, neboť 100 000 mravenců ho uštípali k smrti. Takový byl příběh velkého krále slonů, kterého zabili malí mravenci. Šejk, Vládce pralesa se potom obrátil ke všem přítomným. Tak to dopadne, když podvádíme a křivdíme tvorům božím. Přestože jsou mravenci mnohem menší než my, nepodceňujme je. I malí tvorové jsou odvážní a velmi stateční. Ale mravenci nejsou dost bystří, abychom je nemohli potrestat za lest, s jejíž pomocí zahubili sloního krále. Jděte a nazbírejte suchou trávu a klestí se suchými listy a zasypejte jim jámu. Pak vše zapalte a tak bude váš bratr, král slonů, pomstěný. Obyvatelé džungle se na rozkaz svého vládce vydali sbírat suchou trávu a klestí, naházeli ji do jámy a zapálili. Mravenci, kteří byli v jámě, buď zahynuli, nebo se dali na útěk. Viděli, že si znepřátelili svým lstivým chováním všechny obyvatele džungle a snažili se uchýlit do bezpečí. Vlezli do všech skalních skulin, do dutých stromů. Každý hledal bezpečí tam, kde se dalo. Takový osud stihl mravence. Šejk, vládce pralesa, pak promluvil. Takto jsme naložili s mravenci, protože spáchali křivdu na králi slonů tím, že mu nastražili past, do které spadl. Nevíte, zahynuli všichni mravenci, co byli v jámě? Král lvů odpověděl. Asi polovina je mrtvá, polovina stačila utéci. Bratři, vraťte se do svých domovů a vždy nejdříve přemýšlejte o všem, co hodláte vykonat, řekl šejk vládce pralesa Pelandok. Nedopouštíte se nikdy více ani křivdy, ani osočování, ani zrady jeden proti druhému, velký proti malému. Je třeba, abyste dbali mé rady, protože svárlivost a osočování neujdou odplaty. Toto byl poslední příběh chytrého jelínka Pelandoka, který ještě dlouho vládl všem obyvatelům malajské džungle.

Pokladnička. V dětském pokoji bylo plno hraček. Panenky, vojáci, vozíčky, houpací kůň i malé divadlo. Na prádelníku stála pokladnička, hliněné prasátko. Uprostřed zad mělo otvor, do něhož se házely peníze. Někdo ho rozšířil, aby proklouzly i stříbrňáky. Však tam už dva propadly a prasátko bylo penězi tak nacpáno, že už ani nechrastili, když se jim zatřáslo. A to je jistě nejvyšší cíl všech pokladniček. Prasátko bylo velmi spokojené a pyšně se rozhlíželo po hračkách rozházených po pokoji, neboť vědělo, že za to, co skrývá ve svém břiše, by vše skoupilo. Hračky si to mysleli také, ačkoliv o tom nemluvili, ale velmi si prasátka vážili. Ze zásuvky prádelníku vykoukla panenka. Byla už stará a spravovaná a proto velmi moudrá. Pojďme si zahrát na lidi, zvolala. Je to tak zajímavé. Vše ihned obživlo, pohybovalo se, i obrazy na stěnách se obracely, aby ukázali, že mají také druhou stranu. Byla právě půlnoc a úplněk osvětloval pokoj. Ke hře byl pozván i dětský vozík, který sice nepatřil do nejlepší společnosti, ale pracoval poctivě. Pokladničku pozvali písemně, protože stála tak vysoko, že by ústním pozváním jistě pohrdla. Ani na písemné pozvání však neodpověděla, zda přijde nebo nepřijde, jak se sluší a patří. A také nepřišla. Pokud by se měla zúčastnit, musela by ze svého příbytku, a to se jí nechtělo. Ale protože se těšila veliké vážnosti, hračky to zařídili tak, aby mohla jejich hře přihlížet. Divadélko obrátili, aby do něho viděla. Hračky chtěly nejprve zahrát divadelní hru a pak uspořádat čajový večírek, při němž by se hrála hra na lidi, které říkali cvičení rozumu. Houpací kůň mluvil o plnokrevnících a rodokmenech, dětský vozík o dopravních prostředcích. Inu, patřilo to do jejich oboru a rozuměli tomu. Hodiny tiše tikajíce probírali politické události. Vždy věděli, kolik uhodilo, ale všichni tvrdili, že jdou špatně. Rákoska se tvářila velmi povzneseně, protože měla nahoře i dole stříbrné kování. Na pohovce se protahovaly dvě podušky. Byly sice velmi hezké, ale trochu hloupé. A hra začala. Kus za mnoho nestál, ale herci hráli dobře. Obraceli se k divákům pouze pomalovanou stranou, byli na to tak zařízeni a hráli stále v popředí jeviště. Vše tiše přihlíželo. Pak někdo navrhl, aby potleskem a hřmotem dali najevo všeobecnou spokojenost. Rákoska odmítla. Tvrdila, že nepráská z lásky ke starým, ale vždy jen ke cti mladým. Třaskavá žabka prohlásila, že praská každému. Plivátko bylo spokojeno se vším a všem přitakalo. Spravovaná loutka se pohnutím rozklížila a pokladnička byla tak dojatá, že určila ve své závěti, aby s ní byli herci
až přijde čas, uloženi do jednoho hrobu. Hračky dojetím zapomněly na čajový večírek a ihned začaly s cvičením rozumu neboli hrou na lidi. Nemysleli tím nic zlého, protože si jen hráli, ale všechny v hloubi duše přemýšleli, co si asi myslí pokladnička. Ta dumala o budoucnosti, o své závěti a slavném pohřbu. A ten byl dříve, než se nadála. Jak se to stalo, nikdo neví. Bum! A spadla z prádelníku. Rozbila se na tolik střepů, že byste je nespočítali. Mezi nimi tančili a skákali osvobozené peníze. Ty nejmenší se točili v kruhu a větší se rozkutálili. Zvláště stříbrňákům se chtělo tuze do světa. Prozradím vám, že se jejich přání splnilo a že i ty menší museli za nimi. Střepy hliněného prasátka smetli a vyhodili na smetiště. Druhého dne stála na prádelníku nová pokladnička. Peníze v ní dosud nebyly, a proto ještě nechrastila, ale už to byl začátek. A proto končím.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Adámku, metr.
2: Jo.
1: Tak dělej. Dík.
3: Prosím.
1: Ty jsi tady?
3: Už dlouho. Já tady u tebe sedím.
1: A v kterých místech, abych do tebe nevrazil?
3: Jak se hýbe kopretina.
1: Aha.
3: Jeníku, jaké je to být naživu?
1: Jaký? Normální. Chodíš, dejcháš. Mě by spíš zajímalo, jaký je to být nesmrtelný.
3: Je mi pořád smutno.
4: Tak už je květen, měsíc psích songů, psího zpěvu. V květnu my psi, co jsme zvlášť citově založení, víjeme své stezky na měsíc. Protože psí srdce bývává občas příliš malé a už se do něj víc nevejde. A co se do něj nevejde, to se musí odvít. Lidé to dělají také, tak někdy to vídám v televizi. Jenže na tu se nedívám obzvlášť rád, protože se pouští pod mě. A ve tmě je můj člověk jako hrom do police. Kdykoliv si jde pro kávu, šlápne mě na packu nebo na oháňku. No a strašně bolí. A oháňka nás psů je zvlášť citově založená. Když se nám na ní vzadu šlápne, tak nám to vepředu zařve. A když nám to vpředu zařve nevhod, tak nás vždycky někdo vyžene na dvůr. Nevím, co si přát spíš. Jestli žít bez oháňky, nebo se narodit s jednou nohou, jako šnek. Hlemíšť má totiž jen jednu nohu a je taky živ. Zajíce teda nedohoní a listonoše nebo komíníka taky ne. Leze rychlostí 3 metrů za hodinu, zatímco já to švihám, jak už víte, 35. Nedivte se tedy, že my psi jsme lovečtí, hlídací, policejní, pastevečtí a já nevím jací. O loveckých hlídacích či policejních hlemíždích nikdo neslyšel. Hlemíždi jsou jen zahradní, protože zahrada ta jim nikdy neuteče, zvlášť když je svázaná plotem. Šneci žijí jako my psi v boudách. Oni tedy v boudičkách, abyste si nemysleli, že vás chci obhafnout. Jenže si je musí nosit sebou, což je pochopitelné. Při té jejich loudavosti by se od ní mohli vzdálit, dejme tomu, 10 metrů a už by se do tmy nestačili vrátit. Zatímco psí bouda je prostě obývací ložnicí, hlemíždí boudička je více účelová. Pro šneka je například i chladničkou. Když přijdou vedra, zaleze s ní do stínu a ještě si ji zavíčkuje poklopem ze stuhlého slizu. Na podzim si udělá z domečku dokonce vrták, zavrtává se totiž do hlíny a boudička mu na to slouží jako nebozes. Když je dost hluboko, zavíčkuje se a přespí zimu. Jsem taky citově založený pes a tuhle jsem spustil jeden ze svých songů. Vil jsem celý večer, kolem chodili lidé a pokřikovali na mě pochvalné poznámky. Vždycky, když dlouho víjú, sklidím takový aplaus. Ale co mě dojalo, to byl právě šnek. Celý den se ke mně belhal ze zahrádky. Dorazil se smíváním a řekl dojatě: mistře, to byla krása. To byl zážitek. Kde jste se to učil? Ale kde bych se to učil, odpověděl jsem se svou známou skromností. To mi jde samo od sebe. Dole ve vsi bydlí Kikina a ta mě strašně ráda poslouchá. Tak jí občas něco takhle zavíju. Ona je za to vděčná. Taky bych to rád uměl, vzdychl hlemíšť. Jenže nač, nemám žádnou hlemíždici. No, však ona by se našla. Chlácholil jsem ho. Vypadáte ještě dobře.
5: Jak by se mohla najít, divil se. My šneci se přece nedělíme na šneky a šnečky, na samečky a samičky. My jsme všichni stejní, my jsme obojetníci. Každý z nás může snášet vajíčka, když to na něho padne. Jenomže nemáme komu zpívat své songy.
4: No nazdar, pomyslel jsem si, to by se mi tak chtělo být jeden rok tátou a druhý rok mámou, podle toho, jak to na mě padne. Ale stejně mě dojalo, že to byl takový citově založený šnek. Na zahrádku se už nestačil vrátit. Přespal kousek od mé boudy. Ráno chodila po zahradách parta kluků a sbírala šneky. V jednotě je totiž vykupovali. Šneci jsou v některých zemích pochoutkou a od nás se vyvážejí jako třeba pivo nebo turbíny. Dokonce se pěstují i na hlemiždích farmách. Můj šnek viděl, že je zlé a dal se na útěk svou rychlostí 3 metrů za hodinu. No, tou se dá utéct stěží neckám. Zalez, poručil jsem mu. Lehl jsem si k němu tak, že by zůstal mezi předníma packama. Kluci vybírali šneky na zahrádce a jednomu z nich padly oči na toho mého hlemíždě. A už se ke mně hrnul a už mi říkal balíčku, balíčku a jiné lichotky. Odprskni, zavrčel jsem na něho, až se mu strachem nafoukly kalhoty. Vycouval ze dvorka pospátku a ostatní kluci s ním. Vzduch je čistý, šeptl jsem pak šnekovi. Vylezl z ulity, měl oči na stopkách a noha se mu třásla strachem. Děkuju, povídal. A já si sedl a spustil jsem svůj další song, ačkoliv bylo ráno. Aby se mu líp pelášilo okusovat plevel a taky asi salát na zahrádce.

Já jsem kluk, co má silné svaly, tvrdou hlavu z kokosu. Děti velké se z nás staly, svět nám leží u nohy.

0: plno jídla výtečného, oba rádi mlsáme. Máme spoustu společného, ať se zatím neznáme.
1: Co nás spolu všechno čeká, zatím ještě nevíme.

Dobrý večer, děti. To bylo tak. Sedláček Kuba zdědil kdysi po pantatíkovi políčko jako dlaň a chalupu na spadnutí. Na poli se rodilo jen kamení a bodláčí. Do chaloupky foukalo ze všech stran a když zapršelo, zatékalo Kubovi střechou rovnou za krk, jako by seděl pod cedníkem. Celé dny se Kuba lopotil na tom svém kamenitém úhoru a místo odpočinku nestačil po večerech opravovat rozedrané stavení. Není divu, že si stýskal. Čert mi byl takový život dlužen. I ten ptáček v kleci je svobodnější než já. Když nic jiného, alespoň mu páni nasypou do krmítka. Ale já vím, co udělám. Se vším tady praštím a přestěhuju se někam na konec světa. Když se Kuba jednou rozhodl, nevytáhl by mu to umanutí z hlavy ani párem koní. Narazil si beranici, naposled se rozhlédl po světnici, řekl s pánem Bohem a přirazil za sebou vrátka. Šel cestou necestou po horách, po dolinách. Co si tak srdnatě vykračoval, uslyšel za sebou divný hřmot. Dup, dup, buch, buch. Zrovna jako by mu za patami slídil hromotluk. Kuba nebyl žádný strašpitel, ale když se ohlédl, brada mu leknutím poklesla. Za ním se valila jeho rozedraná chalupa. Kuba se zastavil, chalupa se zastavila. Kuba udělal krok, chalupa taky. Jedeš domů, křikl sedláček. A sehnul se pro kámen, ale chaloupka jako by neslyšela. Zamrkala na Kubíčka jedním okem, jako dobrácké psisko, jen ocáskem samou přítulností zavrtět. No tohle, podrbal se sedlák pod beranicí, ale počkej, však já se tě brzy zbavím, křikl a dal se do běhu. Ale marná sláva, kam jen se vrtnul, tam mu byla chalupa v patách. Z posledních sil konečně doběhl k divoké řece. Vedla přes ní úzká dřevěná lávka. Sláva, konečně se tě zbavím, ty zatrápená došková chýško, zajásal a honem přeběhl na druhý břeh. Chaloupka ani chvíli nezaváhala a hrnula se za ním. Dup a dup a buch, dusala si to. Takovou tíhu lávka na svém hřbetě nehodlala snášet. Zapraskalo to, zaskřípalo a chalupa se poroučela do vln. Kuba se radostí dal do skoku. V tom, kde se vzali, tu se vzali, pluli po řece voraři. Hleďte na toho chudáka, jak tam na břehu zoufalstvím vyvádí. Chalupu mu asi podemlela voda, musíme mu ji zachránit. Bez meškání natáhli z voru svá bydla a dostrkali chaloupku ke břehu. Chalupa už na nic nečekala a štrachala se oddaně z vody ke Kubovi. Chudák sedláček se dal zoufalstvím do pláče, jenže slzami se ještě žádná smůla z podrážek neodlepila. Kubovi nakonec nezbylo, než rázovat dál s věrnou chalupou v patách. Jak si tak vyšlapuje, potká pastýře se stádem ovcí. Dostal spásný nápad. Poslyš, bačo, nekoupil bys moji chalupu? Prodám ti ji za homolku ovčího síra. Bača se podrbal za uchem, aby odtud vyškrábl trochu pastýřského rozumu. Co by ne? Povídá po chvíli. Je to sice stará chatrč, ale na přespání za nepohody se pro mne a pro ovce docela šikne. Dal Kubovi od cesty homolku síra a protože se zrovna schylovalo k dešti, zahnal stádečko do chalupy. V tom za ním zaklapla vrátka na 7 západů a chalupa se s ním i s ovcemi rozeběhla za upalujícím Kubíčkem. Za chvíli mu byla zase v patách. Pomoc, zloděj, křičel v chalupě po

utekla na 7 západů. Chalupa se dala hned zase do běhu jako splašená, trada za Kubíkem. Zrovna v ten čas stáhl krajem generál Laudon s císařskou armádou. Halt, zahřměl, když zmerčil schváceného Kubu. To je tvoje chalupa? Zabavuje se pro potřebu vojsk jeho císařské milosti. A když tak tu paličatou chalupu ke Kubově radosti po generálsku zrekvíroval, nakázal kvartírmajstrovi, aby v ní ubytoval vojska, co se do ní vejde. A už to začalo. Napřed dovnitř mašírovali tamboři, potom dudáci, po nich praporečníci, za praporečníky huláni s kobylami, potom granátníci s kanony, pak za skirisníci, zkrátka se tam vedrala celá vojenská čelátka. Kubovi spadl kámen se srdce. Vesele si poskočil a pelášil dál. Ale co to? Chalupa se za ním štrachá zas. Ovce v ní bečí, bača láteří, zloději se hádají o dukáty, generál Laudon huláká rozkazy. Zkrátka učiněný Babylon. V posledním tažení s jazykem na vestě se chudák Kuba od neznámého pocestného doslechl, že sám císař dá za manželku svoji jedinou dceru tomu, kdo jí svatebním darem přinese největší bohatství. Ej, chuchu, výskl si sedláček a namířil si to do císařského města. Císař pán se div leknutím nepřevalil na záda, když mu rovnou před trůn přivandroval Kuba a za ním jeho věrná chalupa. Nejmilostivější císařský pantatíku, drmolil jako Spartesu, přináším pro jemnost slečinku náramně drahocený prezent, svoji vlastní doškovou chalupu. Líběji mi dát dcerku za ženu. Potom Kuba otevřel vrátka a z chalupy se vyhrnul sám generál Laudon s celou císařskou armádou. Generál salutoval, šarže křičeli vivat, trubači troubili a hulánské kobily pouštěli z té slávy koblišky na křišťálovou podlahu. Za armádou se vyplížili loupežníci, padli před císařem na kolena, sypali mu do klína zlato drahokamy a slibovali, že už to víckrát neudělají. Za loupežníky vyběhlo stádo ovcí, za nimi pastýř. Ovečky bečely, pastýř láteřil a z krvavé zlosti práskli jeho císařské veličenstvo ovčím syrečkem rovnou do císařského nosu. Joj, to byla vůně. Císařská slečinka se tak hyhňala, jako by si zrovna šlápla na rozum. A hned, že v té chaloupce bude bydlet do smrti a basta. Co měl Kuba dělat? Nakvartíroval se tam k ní. Však už mu došlo, že své chalupě neuteče. Tak jak je pak copak? Kdo chce kam, pomozme mu tam. Povzdechl si nad nimi císař pán a odskočil si naproti do hospody na žejdlík piva a partičku lízaného mariáše. A tak v tom císařském městě dodnes stojí zlatý palác, v tom paláci rozedraná chalupa a v té chaloupce bydlí Kuba se svou císařskou paničkou. No což, aspoň jim tam střechou nezatéká.

0: Tiše, Máníčko, tiše.
1: Co je?
0: Já jsem slyšel kukačku.
1: V hodinách?
0: A ne, na stromě.
1: Tak to nekukala kukačka.
0: Jak to?
1: Ta totiž nikdy nekuká.
0: No a kdo by pak podle tebe kukal, když ne kukačka?
1: No, zamysli se, Horvínku. Když nekuká ona, kukačka, tak kuká kdo? No?
0: Kominík.
1: Co to plácáš, kominík? Ty už jsi někdy slyšel kukat kominíka?
0: Slyšel?
1: No, povídaj.
0: Zrovna včera. Po chodníku šla nějaká slečna a kominík na ní dělal z komína kuku, aby si všimla, že vymetá a že je užitečný.
1: No jo, no tak dobrá, no, ale to bylo na střeše, víš, no. Ale když něco kuká na stromě, tak to není kominík ani ta kukačka, ale jedině ten kukaččák. Sameček od kukačky.
0: A samička nekuká?
1: No.
0: Nikdy?
1: Nikdy.
0: A co tedy dělá, když nekuká?
1: Hledá cizí hnízdo, aby mohla snést vajíčko.
0: Jak cizí?
1: No, protože svoje hnízdo nemá, tak vejce podstrkuje cizím ptákům.
0: No a proč ona hnízdo nemá?
1: Protože ho nepotřebuje. A jestli pak víš proč?
0: Protože bydlí v hodinách.
1: Ale já nemluvím o té dřevěné kukačce, ale o té živé, no. A ta hnízdo nemusí mít, protože ta svoje vejce strčí třeba kosovi nebo lvostrnadovi. Nebo kocholoušovi, no. A ten jí to mláje vysedí a vychová, víš?
0: Páni, máni, ty jsi tak nebezpečně chytrá.
1: Víš, že?
0: Jenže jak to mládě naučí ten chocholouš kukat, no? Když on sám kukat neumí, ha?
1: On ho to nemusí učit kukat. Umí ten ptáčí prcek od narození.
0: Nevěřím.
1: Co pak ty neumíš kukat?
0: Umím.
1: No.
0: Hele, kuku, kuku.
1: No tak vidíš, kluku.
0: Ty brďo, ona mě snesla kukačka.
1: Co se ptáš? Co pak nevíš, kdo je tvůj rodič?
0: Kukačka?
1: Ne.
0: Strnát?
1: Ne.
0: Chocholouš?
1: Ne. Přece pan Spejbl.
0: Jo, s ním se dělím o hnízdo. Ale nevím, kdo je moje maminka, která mě k němu prskla.
1: Aha, no, tak to já tedy taky nevím. Ale víš co?
0: Ne.
1: Nejlepší bude, když se na to zeptáme přímo pana Spejbla.
0: Kuku! A vlastně ano! Máni, jdeme!

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Brzo bohatý. Za naší chaloupkou roste vysoká tráva. Jednou jsem do ní zalezl a potom jsem dlouho strachy vřískal, než mě v ní můj člověk našel. Na kraji téhle vysoké trávy poslouchám, někdo si zpívá. Komu se nele, komu se nele, komu se nelení, ten chodí na zr, ten chodí na zr, ten chodí na zrní. Jdu po tom hlase a co vidím? Tlouštíka na bříšku bělavého, na bocích zrzavého, stojí na zadních, před ním asi přidržuje konec jedné té vysoké trávy a ten protahuje hubou tak rychle, že malé lupínky létají na všechny strany. Když trávu pustil, nebylo na jejím konci docela nic. Baculatý si před níma pohladil bříško a zase začal zpívat. Komu se nele, komu se nele, komu se nelení, ten chodí na zr, ten chodí na zr, ten chodí na zrní. Dospíval, podal si další trávu a už to zase chroustalo a lupínky létaly na všechny strany. Velice zvědavě a velice pomalu a velice tiše jsem se šel na chroustala podívat. Tváře měl opravdu naprasknutí, byl k smíchu, ale voněl dobře. Začal jsem našlapovat ještě opatrněji. Baculatý přestal chroustat a povídá, aby bylo jasno, z koček si vůbec nic nedělám a z kocoury se peru do roztrhání. Aby bylo jasno, do jejich roztrhání. Taková řeč mě zarazila. Posadil jsem se, baculatý pustil ohryzanou trávu a povídá, co koukáš, tak aby bylo jasno, já jsem křeček a brzo budu bohatý. A co děláš, křečku, brzo bohatý? Křečkuju, on zas a pořád mele v hubě další a další konce vysoké trávy. Za ušima mu narůstají ošklivé boule. Ale voní, kočky, ten vám dobře voní. No co umíš, řekl brzo bohatý, neslušně plnou hubou. No čekám, až ti praskne huba a pak tě s ním, řekl jsem nahněvaně a chystal jsem se ke skoku. Tu radosti neudělám, frkl a propadl se do země. Já hub za ním. Obě přední tlapky jsem vrazil do jeho díry, zkoušel jsem tam strčit hlavu, ale vešly se mi tam jenom oči. Díra vedla hluboko a po křečkovi ani čuchu. Bylo tam spíš cítit tu trávu, co se jí brzo bohatý cpal. Řekl jsem si, že jí taky ochutnám. Podal jsem si jeden konec, ale než jsem do toho stačil kousnout, stál brzo bohatý přede mnou. Vylezl docela odjinut, než kudy zmizel. Velice se rozkatil, celý vsteklý prskal a křičel. Koukej z toho žita zmizet. Ani klásek, ani zrničko nedostaneš. Kočky, já byl docela vyjevený. Brzo bohatý měl teď papulu hubenou a prskal, že prý mě roztrhá, že prý všechno to žito je jeho, že má doma už velikou hromadu a že všechno žito odnese a nikomu nedá ani zrničko. Hrnul se na mne s takovým křikem, zkrátka, utekl jsem. Proto mám na sebe zlost. Teď večer je mi úplně jasné, že kdybych byl křečka chytil, zatřepal s ním, zkrátka, kdybych ho byl snědl, že by to bylo docela dobré. No, voněl. Trochu jako myš, ale ještě o trochu lépe.

O Vánocích v každém lese zpívá jen jedna síkorka. Kolednice. Posadila se na zasněžený komín chaloupky z pařezu a jen spustila, křemílek ve světnici povídá. Je nejvyšší čas dojít do mlází pro vánoční stromek. Aby bylo kam stromek zasadit, postavili nejdřív na stůl kořenáč plný hlíny. Z kůlny za chaloupkou vytáhli sáňky, naložili na ně pilu a sekiru a jeli do lesa. Na kraji lesa potkali veverku, co se pořád podrbávala. Snad nemáš v kožichu blešku, povídá křemílek. A jakou, řekla veverka. Vochomůrka blešku nadháněl, křemílek ji chytil a pak ji oba hnali přes závěj. Co jsem dlužna, řekla veverka. Podle uznání. Usmáli se křemílek a vochomůrka a jeli dál do lesa pro vánoční stromek. V mlází si nevybrali. Pustili se dál do pasek a tam rostl smrček jako panáček. Tenhle, řekl vochomůrka, tenhle, řekl křemílek. Vzali si ze sáněk pilu a zaklekli ke smrčku. Ale v tom slyší dva hlasy. Jeden zlatý, druhý stříbrný a ty hlasy povídají. Na ten nám, křemílku a vochomůrko, ani nesáhnete. On to byl smrček, podle kterého sluníčko a měsíc měřili, kudy mají chodit. A co si dáme na Vánoce do kořenáče, povídá křemílek. Sluníčko pokrčilo zlatými rameny, měsíc zas stříbrnými a oba odešli. Křemílek s vochomůrkou složili nářadí zpátky na sáňky. Loudali se domů a doma obcházeli prázdný kořenáč. Když šli po sedmé, přiběhla ta veverka, co jí vyndali blešku z kožichu. Upustila do kořenáče smrkové semínko a povídá. Tuhle máte za službu. Křemílek a vochomůrka přihrábli na semínko zem, pořádně ho zalili, zahřívali kořenáč rukama, ale semínko nerostlo. A topili mu a dýchali na ně, ale ono nerostlo. Až jim zlatý hlas povídá. Jděte od toho, vy nešikové. A zas bylo slyšet stříbrný hlas, jak říká zlatému hlasu. Nedáme se do toho sami? Tak se do toho sluníčko a měsíc dali. Sluníčko zaťukalo na kořenáč zlatým kotníkem, semínko si vzdychlo, probudilo se a pustilo klíček. Měsíc zaťukal stříbrným kotníkem a semínko pustilo kořínek. Sluníčko se sklonilo nad klíček, měsíc ke kořínkům. Sluníčko zhora hřálo, aby ten stromek rostl. Měsíček zdola chladil, aby ten stromek nepřerostl. Když se zelenal a nebyl ani moc malý, ani moc velký, přiletěla síkorka kolednice. Síkorka si sedla na stromek, sluníčko a měsíc se usadili do židlí, křemílek a vochomůrka jen tak stáli, a potom si všichni zaspívali koledu. Aleluja, aleluja, vyšla hvězda do noce. Aleluja, aleluja, nastaly nám Vánoce.

0: V nemocnici byli coby dub a pan doktor zavelel.
1: Sestro, udělejte rentgen pravého křídla, připravte operační sál, svolejte všechny asistenty, operovat budu sám.
0: Víc už Krtek neslyšel, protože musel zůstat venku, aby nepřekážel. Teď mohl jenom čekat a čekat. A čekání je ze všeho nejhorší. Trvalo celou věčnost, než konečně vyšla sestřička. Všechno dobře dopadlo, pacient bude v pořádku. Už se probudil z narkózy, dostal transfúzi, infúzi, tu taky. Za chvíli může přijímat návštěvy. Ale nenos mu prosím nic k jídlu, žádné pamlsky, pouze květiny. Krtek utrhl na záhoně žlutou kytku, moc pěknou, vypadala jako sluníčko, a poslušně ťapal za sestřičkou. Orlovi na posteli koukal se obvazu jenom zobák, ale kytku slupl s chutí. Největší radost však měl, že zase vidí Krtka.
2: Je, Krtku,

Víc už si povědět nestačili, protože v tu chvíli se vrátila sestřička a oznámila konec návštěv. Pacient je po operaci, nesmí se unavit. Na to se nedá říct ani ňo. Zase čekání. Ještě, že Krtek netušil, jak dlouhé tohle čekání bude. Děti s rukou v sádře mohou klidně běhat po ulici. Ale orel? Nakonec si musel Krtek v parku pod lavičkou vyhrabat další světničku s kloboukem hlíny, aby měl kde spát. Protože nespat celé týdny, no to se zkrátka nedá.

0: Ale vždycky, když se na večer smrákal ho a park zůstal jako vymetený, na krtka doléhaly černé myšlenky. Co jestli spravené křídlo orla neunese? Co jestli už nikdy nebude lítat? Jen srpek měsíce se díval z oblohy a konejšil krtka hláskem tenounkým jako flétnička. Co bude, bude. Proč se už předem bát? Uvidíš, že se všechno urovná. Chce to jenom trpělivost.
1: Já vím. Ach jo.
2: Ole se bál o ten zub, který mu Lase vytrhl, jako by to byl kus zlata. Nosil ho v kapse v krabičce od sirek a občas ho vyndal a díval se na něj. Za několik dní se začal vyklat zub bosovi. Pro něho to ovšem nebylo žádné umění vytrhnout si ho jako jindy, ale teď si vzal do hlavy, že si chce dát taky tahat zuby ve spaní. A proto si večer nešel spát, uvázal na zub dlouhou režnou nit a tu pak přivázal na kliku u dveří. A když Agda, naše děvečka, druhý den ráno přišla, aby kluky vzbudila a otevřela dveře, zub vyletěl ven a bose se probudil, takže ho už Agda nemusela budit. To by člověk neřekl, jaká je se zubama báječná zábava, řekl bose, když jsme šli ten den do školy. Zub si taky uložil do krabičky od sirek jako Ole a cestou si je srovnávali. Lase zlobilo, že nemá žádný svůj vytržený zub a řekl,
3: on to bych rád věděl, kam jsem si dal tu stoličku, co mi vytáhl doktor, když byl vloni ve Storbinu.
2: Večer pak prohledal důkladně zásuvku ve své skříni a našel moc krásných věcí, o kterých myslel, že jsou už na dobro ztraceny. V jedné krabici od doutníku leželo několik kaštanů, několik vypálených patron z pušky, rozbitá píšťala, 5 otlučených cínových vojáčků, polámané plnící pero, rozbité hodinky, pokažená baterka a Lasova stolička. A ta byla taky pokažená, proto si ji přece musel dát vytrhnout. Lase se díval na všechny ty rozbité věci a říkal si, že je musí všechny spravit, až bude mít čas. No, ten zub ne, samozřejmě. Ten dal do krabičky od sirek. A celý večer Lase a Bose a Ole jen chodili a chrastili svými krabičkami. Byli moc nafoukaní a nechtěli ani jednou hrát obíhanou. Brita, Anna a já jsme skákali panáka a nestarali jsme se o ně. Já už jsem z těch zubů tak otrávená, že asi brzo vyplivnu i svoje vlastní, řekla Brita. Právě v tom přišli kluci. Byli dlouho v pokoji u Lase a Bose a tvářili si nějak potěuchle. Neříkejte holkám, co děláte, řekl Lase. Proč, to bude přece prima, když to řeknem zrovna jim, řekl Bose. Ať tě to ani nenapadne, řekl Ole. Brita, Anna a já jsme byli tak zvědavé, že jsme div zvědavostí nepukli, ale byli jsme rozumné a nic jsme neříkali. Jsi na řadě, ano, řekla jsem. A skákali jsme panáka, jako by nám šlo o život a dělali jsme, jako že vůbec nejsme zvědavé. Lase a Bose a Ole se usadili na kraji cesty a dívali se. Ale skoval si to pořádně, viď? Řekl Bose Lasovi. Buď klidnej, řekl Lase. Skříňka mudrců musí být skovaná na bezpečném místě. To bych řekl. Jinak by jí mohli najít holky, řekl Ole. A to by byla hrůza. Lase se zatvářil, jako by si neuměl představit větší hrůzu. Ani o tak strašné věci nemluv, Ole, řekl. Kdyby ji holky našly, no nazdar. Teď skáčeš ty, Liso, řekla Brita. A tak jsme skákali panáka dál a dělali jsme, jako kdybychom neslyšeli ani hlesnout o skřínce mudrců. Pak kluci odešli. Šli po cestě všichni tři v řadě a Anna na ně ukázala a šeptala, hele, mudrci. A smáli jsme se na celé kolo. Lase se obrátil a řekl, o to je dobře, že se tak báječně bavíte. Ačkoliv jsou tu věci, o kterých nemáte chudinky ani tušení. Tak jsme se rozhodli, že budeme pátrat po skřínce mudrců. Bylo nám sice jasné, že tu jde o jeden z obvyklých klukovských hloupých nápadů, ale chtěli jsme přece jen vidět, co to ta skříňka mudrců je. Kluci odešli k ohradě, aby si zajezdili na svej naší vrané kobyle. A my jsme se vypravili do pokoje Lase a Bose. A Hledali jsme. Ach, jak jsme hledali. Ale skříňka mudrců se těžko hledá, když člověk ani neví, jak vypadá. Dívali jsme se do zásuvek ve skříni a pod postele a na police v šatně a do kachlových kamen a po celé půdě. Ale skříňku mudrců jsme nenašli. Když jsme byli v nejlepším, uslyšeli jsme, jak se dveře na půdu otvírají a kluci se vplížili dovnitř. Panečku, to jsme měli na spěch. Na půdě visí spousta šatů. Zmizeli jsme za nimi a stáli jsme úplně tiše. Vyndáme ji a podíváme se na ní ještě jednou, řekl Bose. Napřed se podíváme, kde jsou holky, řekl Lasse. Jsou asi někde v pokoji a mají v parádě ty své hloupé pany. Depak, to by je bylo slyšet brebentit, chytráku, řekl Ole. Ty jsou spíš v Norgordenu, vyndej skřínku. Stáli jsme tam a neodvážili jsme se ani pohnout. Já jsem se hrozně bála, že budu muset kýchnout nebo že se začnu smát. Zdálo se mi, že Lasse jde rovnou ke mně a už jsem myslela, že to bude má smrt. Ale on se včas zastavil, schýbil se a vyndal něco, co jsem nemohla vidět. Anna do mě šťouchla a já zas do ní. Mudrcové, přísahejte, že nikdy neprozradíte tuhle skrýši, řekl Lasse. Ano, ale jak to máme říct, zeptal se Bose. Nedostává nápady tak lehce jako já a Lasse. Ale Ole řekl, přísaháme, že nikdy neprozradíme skrýši. Přísahejte, že nikdy nevydáte skřínku mudrců nezasvěcencům. Nezasvěcenci, to jsme byli samozřejmě my. Brita, Anna a já. A já jsem znovu šťouchla do Anny. Bose a Ole přísahali, že nikdy nedopustí, aby se nezasvěcenci zmocnili skříňky mudrců. Nikdy, protože kdyby se dostala do rukou nezasvěcencům, vyprchala by z ní tajemná síla. Ach, jak bych byla ráda viděla tu pozoruhodnou skříňku. Ale kluci stáli kolem a zakrývali ji. Nakonec jí Lasse zastrčil zpátky pod uvolněné prkno a pak se zase plížili po schodech dolů. A tuto do nás vjelo. Jakmile se dveře na půdu zavřely, vyřítili jsme se a zvedli jsme prkno v podlaze a tam ležela skříňka mudrců. Vlastně, co to povídám, byla to Lasova stará krabice od doutníků a nic jiného. Na výku bylo velkými písmeny napsáno skříňka mudrců a pod tím byla nakreslená lebka. Honem to otevři, Brito, ať vidíme, co je uvnitř za nádheru, řekla Anna. A Brita to otevřela. Anna a já jsme natáhli krky, jak nejvíc jsme mohli, abychom viděli. A co jsme uviděli, byly tři malé bílé zuby, dva malé a jeden trochu větší. To bylo všecko, co bylo ve skřínce mudrců. To bych ráda věděla, jestli to mají kluci v hlavě v pořádku, řekla Brita. Agda, naše děvečka, má všechny své věci ve staré skříni, která stojí na půdě. Maminka řekla, že se nikdy nesmíme Agdiny skříně ani dotknout, ale Agda je hodná, často mi ukazuje spoustu pěkných věcí, které má v té skříni. Má tam malý růžový polštářek na jehli s krajkami kolem a plno krásných pohlednic s květinami a lahvičku od voňavky, která moc hezky voní. A náramek, který je docela jako ze zlata a je toho tolik, že to všechno nemohu ani vypočítat. Když byl loni ve Storbinu zubní lékař, nasadil Agdě nové umělé zuby. Říkal, že v životě neviděl tak ošklivé umělé zuby, jako byly ty její staré. A že je škoda mít takové zuby, když člověk jinak vypadá hezky. Ale Agda ty staré zuby nevyhodila. Řekla mi, že by si je snad mohla vzít někdy ve všední dny. Aspoň když je ošklivé počasí a šetřit si ty nové na neděle. Však se ty staré zuby ještě takhle hodí, když člověk půjde krmit prasata a dojít krávy, řekla. Ale ty staré zuby brzo omrzely, protože ty nové jsou přece mnohem hezčí. A kde se líbí Oskar, náš čeledín, a tak chtěla asi být hezká i ve všední dny. Věděla jsem, že ty staré zuby leží v nejhornější zásuvce v Agdině skříni. A dostala jsem dobrý nápad. Víte, co uděláme? řekla jsem Britě a Aně. Dáme Agdiny umělé zuby do skřínky mudrců. Když může vycházet tajemná síla ze tří mrňavých klukovských zubů, jak by teprve nevycházela z celého chrupu? Brita a Anna měli z mého návrhu moc velkou radost. Je to tak o mnoho lepší, než skřínku mudrců ukrást, řekla Brita. Protože když si kluci usmyslí takovéhle hlouposti, tak si člověk může dovolit ukázat jim, že to nebere vážně. Ženské opravdu nemohou být pro kdejaký nesmysl, řekla. A tak jsme dali Agdiny zuby do krabice od doutníků a uložili jsme ji na její místo. Pak jsme šli ven podívat se po klucích. Byli dole na silnici a hráli kuličky. Sedli jsme si na kraj cesty a dívali jsme se. A je, mudrci hrají na večer kuličky, řekla Brita. Neodpověděli. Lase měl ruce plné kuliček a já jsem řekla, myslím, že skřínka mudrců by se asi dobře hodila na tyhle kuličky. Zase neodpověděli. Ale Lase si hlasitě vzdychl. Dalo se z toho usoudit, že podle jeho mínění jsou nezasvěcenci hloupější než obyčejně. Hele, snad byste nám mohli něco povědět o té skřínce mudrců, řekla Anna a dloublala se do boku. Ale Lase řekl, že to není nic, co by se mohlo vypravovat holkám. Skříňka mudrců je prý plná tajemné síly a dají se s ní dělat zázraky. Je na tajném místě, řekl, a my se prý nikdy nedovíme, kde. Jenom tajné bratrstvo, kterému patří, smí vědět, kde je. Jinak by prý skříňka svou sílu ztratila. To tajné bratrstvo, to jsi ty a Bose a Ole, ne? Vyzvídala Brita. Lase mlčel a tvářil se záhadně. Ale Brita a Anna a já jsme se začali smát na celé kolo. Myslím, že je to dopaluje, že nevědí, kde máme tu krabici tu skříňku mudrců, řekl Bose. Máte ji samozřejmě doma v šatně, řekla Brita mazaně. A představ si, že ne, řekl Bose. No tak ji máte asi na půdě pod uvolněným prknem v podlaze, řekla Anna. A představ si, že nemáme, řekl Lase a Bose a Ole najednou. Ale panečku, ti byli hezky vyplašení. Byli pak při hraní kuliček úplně popletení. Neměli bychom se jít podívat na tvou sbírku ptačích vajec, Bose, řekl Lase. Podívat se na Bosova ptačí vejce. A tímhle nás chtěli oklamat. My jsme přece hned věděli, že chtějí odejít a zachránit skříňku mudrců. Mou sbírku jste přeci viděli už mockrát, řekl Bose, který má někdy trochu dlouhé vedení. Ale Lase se na něho zlostně podíval a Bose to konečně pochopil. Ale jo, no jasně, že se na ní můžeme jít podívat, řekl a tvářil se záludně. Pak kluci odešli. Loudavě, aby nám nebylo nic podezřelé, ale my měli naspěch. Běželi jsme k Olově mamince a řekli jsme, že máme přinést něco z Olova pokoje. A pak jsme vyletěli po schodech nahoru a přelezli přes lípu do pokoje kluků a hurá na půru, kde jsme se schovali za šaty, kterých tam visí spousta. A jen jsme se tam dostali, už se kluci štrachali po schodech. Co myslíte, že Anna mínila tou podlahou na půdě? Řekl Bose. Řekla Lase. To je jenom tak hádala. Ale bude přeci lepší, když skříňku mudrců pro jistotu přendáme na jiné místo. A Lase odklopil prkno, ale my jsme nic neviděli, protože kluci stáli kolem a zaclánili nám. Otevři to, ať se podívám na svůj zub, řekl Ole. A já na svůj, řekl Bose. Mudrcové, řekla Lase, to, co je ukryté ve skřínce, nesmějí nikdy uvidět oči nezasvěcenců, jenom naše. Tak bylo ticho a my jsme tušili, že Lase otvírá krabici. A potom asi uviděli Agdiny zuby, protože jsme slyšeli jen věknutí. Vyskočili jsme ze skrýše a smáli jsme se a já jsem řekla, teď jste asi dostali tajemné síly, že vám vystačí na celý rok. Tu mrsklala se Agdinými zuby na podlahu a řekl, že ženské by neměly být na světě, protože jenom všechno zkazí. Anna řekla, milý lasíčku, udělej s tou krabicí od doutníku aspoň nějaký malý zázrak. Koleduješ si o nářez, co? Řekl Lasse.
3: Ale pak Lasse a Bosse a Ole zahodili zuby a šli jsme všichni hrát obíhanou.

0: Když si, Minko, ještě nebyla na světě, jeli jsme lyžovat do Alp se sportturistem. Já, tvůj táta, tvoje maminka a ostatní strýčkové. Ubytovali jsme se pod sedlem svatého Bernarda. V průsmyku postavil mnich Bernard útulek pro pocestné. Před 1000 let. Později ho předělali na klášter, ale ne ledajaky. Mniši z něj zřídili stanici horské záchranné služby. První na světě. A rozhodně nejslavnější. Protože k zachraňování vycvičili psy. Bernardíny. V průsmyku často přicházejí náhlé vánice. Když sníh v Alpách zasype cesty, je zle. Zbloudí se. No a ti mniši tam chodili se psy a zachraňovali zbloudilé. Později vycvičili své Bernardíny ještě líp. Psi chodili průsmykem sami. Slyšeli volání o pomoc a přiběhli k ubožákovi. Nebo neslyšeli nic, ale vyčuchali ho a vyhrabali ze sněhu a dokonce i z laviny. Nejslavnějším Bernardínem byl Barry. Ale nejhůř skončil. Když zachraňoval svého 40. člověka, přišel o život. Ten člověk ho probodl bajonetem. Byl to voják, hloupý jako poleno. Uměl dobře střílet a bodat, ale myslel, že Barry je vlk. Třeba, že Bernardín se podobá spíše krávě než vlkovi. Je strakatý přesně jako ona. V tom průsmyku jsem zbloudil i já ve strašlivé vánici. Nebylo vidět ani na krok. A najednou vidím, že 50 kroků přede mnou něco běží. Co je to? Přemýšlel jsem. Ale nebyl jsem tak hloupý jako ten voják. Že to není vlk, říkal jsem si. Vždyť je to strakaté. Že je to kráva. Co ale dělá ve vánici kráva? Ve velehorském průsmyku. V tom to udělalo haf, haf. Jak to, že kráva štěká? Vrtalo mi hlavou. Jak to, že nebučí? Pak to přišlo ke mně a olízlo mě to. Jazyk to mělo velký jako utěrku. Byl však teplý a hladký. Tak jsem poznal, že to není kráva. Ta má jazyk drsný jako rašply. Olízlo mě to ještě jednou a já si všiml, že to má obojek. A na obojku soudeček. A na zádech přivázané přikrývky. Že ty jsi pes. Že ty jsi Bernardín. A že ty mě jdeš zachránit. Radoval jsem se. Bernardíni nosili v soudečku horkou limonádu, nebo co to bylo, a na hřbetě deky. Když měl zbloudilec trošku sil, přikryl se, aby nezmrzl. Pes zatím běžel pro pomoc. Když sílu neměl, zahříval ho Bernardín svým tělem. Mně přišel bohužel zachránit zkažený Bernardín. Lehl si na mě, aby mě zahřál. Byl však těžký jako cent. Kráva by vážila míň. Hřál mě, ale div, že mě neudusil. Jdi dolů, valachu. Udusíš mě? Hekal jsem. Bernardín nic. Dej mi pít. Škemral jsem. A co myslíš, že on? Zavrtěl hlavou, že ne. Odepěl jsem mu soudeček a odšpuntoval. Bernardín mě odstrčil a vypil to sám. Jak říkám, byl to zkažený Bernardín. Teplo mě však postavilo na nohy. Jemu se naopak přitížilo, vypil toho moc. Začal se mu pronášet žaludek, začali se mu podlamovat nohy. Bernardíni znají horské stezky, zbloudilého člověka vedou po nich bezpečně, i ve vysokém sněhu, aby se nezřítil do propasti. Můj Bernardín se však potácel, škobrtal a věčně zíval. Řítil se do každé propasti, vpravo i vlevo. Každou chvíli jsem ho v posledním okamžiku chytil za ocas. Nevedl mě, vždyť nikam netrefil. Spletl se a místo do průsmyku mě odvedl na vrcholek hory, v divoké Vichřici. Tam zívl a usnul. Hora svatého Bernarda je vysoká 1943 metry. Snesl jsem ho z vrcholku až do kláštera. Ve 2 hodiny po půlnoci. Mniši byli radostí bez sebe. A starostí taky. Už večer poslali výpravu na záchranu tohoto Bernardína. Před půlnocí poslali druhou. Na záchranu té záchranné výpravy. Můj Bernardín byl příkladně potrestán. Dávno už ho podezřívali z nepravosti. Již několikrát se vrátil s prázdným soudkem. Ale bez zachráněných obětí. Teď se poznalo proč. Dostal za to klášterníka. No to je jako na vojně dostat kasárníka. Nesměl prostě ven z kláštera. Po mně však pojmenovali první nové Bernardíňátko. Z vděčnosti. Dostalo jméno Řehoř. Protože však v Alpách nedovede nikdo vyslovovat ř, volají na něj Fifi. Ostudu mi ale nedělá. Fifi zachránil už 7 lidí. A taky se naučil ř. Neštěká haf, haf, ale řaf, řaf.
1: Strýček Řehoř poodhlédl, co Minka na to. Smíchy se nepřetrhla, jen snaživě vycenila zoubky. Aspoň to řekl si. Potom zívla a za chvíli zaklapla oči. A v té chvíli se ozvalo zase vrčení. Uši však nevylekalo, jenom si přetáhla přes hlavu peřinu. Ale i tou pronikalo neodbytné... Tohle není horská bouda, to je spíš psí, přemýšlela rozmrzele. Třetí den byl v čudu a zbývali jen 4. Kdyby tu tak byla máma, pomyslela si Minka, sotva ráno otevřela oči. Táta se holil. Vedle postele stála její snídaně. Kdo mě dneska tati hlídá, zeptala se místo pozdravu. Strýček Arno. Strýček Arno. Jestli pak taky hned usne. Strejda Řehoř usnul, než se rozkoukala. Teď věděla, co měla udělat. Měla se tichonce obléct a utéct na autobus. Měla odjet za mámou. Než by se probudil, fičeli by si to po boleslavské dálnici. Než by se vrátil táta, byla by u mámy. Nebylo by to lepší? Co tady? Vidět, jak se strejdové nutí do zábavy? Jak si kvůli ní nemohou zaližovat? Jestli strejda Arno taky usne, půjde Minka na autobus. Pojede za mámou.
2: Ahoj, vstoupili do pokoje 2 strejdové, Arno a Roman. Strýček Roman vyndal z kufříku dřevěnou špachtli a řekl Mince: Baroneso, otevři tu svou míchačku. Minka otevřela ústa. Strýček ji pootočil hlavu pod lampu a pak jí poručil: vyplázni tu překližku. Minka vyplázla jazyk. Holka, ty snad budeš už do konce srpna zdravá. Dělal si legraci, vždyť byl teprve leden. Já bych chtěla lyžovat už dnes. Nic mě nebolí a horečku nemám. Máš ještě knedlík v krku a už s tebou šijí všichni čerti, řekl strýček Roman. Rázem si vzpomněla na dědečka. Taky jí kdysi řekl, že s ní šijí všichni čerti. Copak čerti šijí? Ptala se ho. Děda jí vyprávěl.
3: Čerti? Čerti šijí v jednom kuse. A kdyby bylo po jejich, udělali by z pekla krejčovskou dílnu. Jenže by na to museli mít lidi. Nikdy nechtějí šít sami. Vždycky s někým. Nejraději ší teda kožichy. Holenku, sukně nebo šaty, to ne. Ty vždycky už mudlají. A hlavně je zatrhnou svými nestříhanými drápy. Kožešině však mají cit. Asi proto, že každý čert je taky chlupatý a žamba. Věď, jak říkám, sami si k šicímu stroji nesednou. Vezmou jen kožešinu a začnou si prohlížet, jestli v ní není bleška nebo veška. Pokaždé ji najdou. Ne, že by v kožešině žila, ale ona do kožichu seskočí z někoho z nich. Protože se nemyjí, protože jsou to špindírové. No, nač se máme mít, vymlouvají se, když nás něco kouše, podrbeme se a je to. Jakmile však vidí někoho sedět u stroje, hned se k němu seběhnou. Všichni. Budeme šít s tebou, slibují. Ale zlaté oči, které by od nich viděli zanehet práce. Čerti se jen podrbávají, pak začnou drbat toho u stroje, aby ho to prý nekousalo, a potom začnou drbat kůži, ze které se má šít kožich, že prý je samá breberka. A to je moje, křičí jeden, tu si zadrbnu sám. Jo, tvoje, tvoje, moje je, já si zadrbnu, hádá se druhý a třetí. No. A nakonec se poperou a je pošit.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: jak počmárali domeček. Kdo má křídu a šikovné tlapky, může kreslit, co ho napadne. Macourka a Camfourka napadnul vodník. Jenže zelené křídy měly jen ždibíček, sotva na žabího půlce. A to ještě kdo ví jestli. Tak si radši vymysleli princeznu a dobře udělali. Vyšla jim tak pěkně, že i sluníčko dostalo chuť pomáhat. Špetkou paprsků rozjiskřilo princezně korunku i šaty, aby byla opravdu jak z pohádky. No, moc se ti povedla, chválil Macourek. Však tobě taky, oplatil mu Camfourek. Ale naráz princezna přestala pohádkově zářit, protože sluníčko zaclonil kočičák. Přiloudal se jako vždycky nevhod a taky jako vždycky všecko věděl líp.
1: Teď je nakřivo, vůbec celá šišatá, každý princ od ní uteče.
2: Tak nakreslí nešišatou. Na chodník se vejdou obě dvě,
0: zkusil ho odbít Macourek, ale zase jako vždycky nepochodil.
1: Princezny jsou proškvrňata, vám nakreslím něco lepšího. Ale ne na chodník, jelikož je špinavý a křída na něm škobrtá,
0: prohlásil kočičák a zamířil rovnou k domečku. Ten špinavý nebyl, dokonce ani ušmouraný. Zdi měl bílé jako nová čtvrtka a křída po nich hladce klouzala. Kocourci se nestačili divit, jak to šlo kočičákovi od ruky. Okénko nakreslil co by dub, dveře na to šup, kolečka jak by smet a bylo hotovo.
1: Vaše auto, pánové, můžete nasedat, pobídl kocourky.
0: Ale ti se ani neohlédli, protože už taky kreslili a měli zrovna nejvíc napilno.
1: No, když o můj dárek nestojíte, vnucovat vám ho nebudu,
0: urazil se kočičák.
1: Nahodou stojíme.
2: A moc?
0: Ujišťovali honem kocourci.
1: Jen počkej, až tohle dokreslíme. Chcem ti totiž taky něco dát.
3: Páni, teda, to je vážně pro mě,
0: olízl se mlsně kočičák, když uviděl ten krásný šlehačkový dort.
1: A ještě dostaneš zmrzlinový pohár. Ten jahodový, co máš nejradši.
3: Fakt jo, tak to vám taky něco přidám,
0: rozhodl se kočičák a začal kreslit vrtulník, aby viděli, že na nich nešetří. Zkrátka, kdo má křídu a šikovné tlapky, může kamarádům rozdávat. Oříčkovou čokoládu, velikánské lízátko, oceánskou loď a třeba i papouška. Kreslí prostě kam až dosáhne. A když už tam není místo, donese si žebřík nebo nějakou tu bednu a může rozdávat dál. Má to jen jednu chybičku. Kdo místo na chodník kreslí na zeď, ten rozdává z cizího. Za všecky ty štědré dárky platil chudák domeček. Počmáraný, ušmouraný, od kocouřích tlapek umatlaný, vypadal jak schátralá bouda na pouti. I sluníčko si přitáhlo mračno a schovalo se za ně, aby na něj radši nevidělo.
1: Vypadá to na bouřku,
0: všimnul si Macourek.
1: Jo, a na pořádnou. Pojďme radši domů, než to spustí,
0: pobízel starostlivě Camfourek.
4: Ale kočičák zas, jako vždycky, věděl všecko líp.
3: Nic nespustí, poněvadž to vítr rozfouká,
0: poučil je a tak kreslili dál. Jenže vítr nerozfoukal nic, věděl, že na to nestačí. To mračno totiž byl pravý bouřkový mrak, který je, jak známo, od rány.
5: Když se mu něco nelíbí, dá to, jak se patří znát. Nejdřív se šedě mračí, pak začne hrozit do tmava, až se naštve do černa a prásk až plán. Hůva! Vyjekl kočičák a sjel po žebříku skoro tak rychle, jako ten blesk. A stejně za tu chvilku promokl až na kůži. I Macourek a Camfourek byli naždímáni, než doběhli ke dveřím. Ale marně lomcovali klikou. Domeček se na ně zlobil. Za to, že ho tak ošklivě počmárali, nepustil je domů do sucha. No, když to nejde dveřmi, vlezem oknem, rozhodl kočičák. Jenže okno řach, zabouchlo se, div mu neuskříplo čumáček. A ještě cvak, kličkou se zajistilo zevnitř. Aby bylo jasno, že tudy cesta nevede. Možná vedla komínem. Jenže to by znamenalo vlézt na střechu bleskům přímo do rány. A na to si netroufl ani kočičák. Tak kocourům nezbylo, než čekat venku a v tom liáku se klepat zimou, protože při bouřce se vždycky silně ochladí. A když se konečně vyčasilo, nebylo o moc líp. Promáčené kožíšky víc studily, než hřály a nebylo čím je osušit. Kdyby tak byl ručník, zatoužil kočičák, takový ten suchý, teploučký a huňatý. Však je, jenže v koupelně a domeček se zlobí, připomněl Macourek. Takže vlastně žádný ručník není, že? A přece je, zajásal Camfourek a měl proč. Ty zamčené dveře se sami otevřely do kořán. Domeček už se nezlobil. Zdi měl zase bílé, protože ta bouřka spláchla kočičí malování a čistě ho umyla. A kocouři? Samozřejmě nejdřív se pořádně osušili. No a kreslit budou asi dál. Ale vsaďte se, že už jen na chodník. Moc dobře totiž vědí, že kdyby to zkusili ještě jednou na domeček, víckrát by je dovnitř nepustil.

pěkně namalovaná slepice. Slepice je slepice. Kdo by neznal slepici? Každý ví, jak slepice vypadá. A my si tu slepici namalujeme, říká paní učitelka dětem, a každé dítě cucá pastelku a pak maluje slepici, maluje černou nebo hnědou slepici, černou nebo hnědou pastelku, ale podívejme se na Jakuba. Maluje slepici všemi pastelkami, které má, a půjčuje si od Ivánka další. Slepice má oranžovou barvu, modrá křídla, červené nohy a učitelka říká, to je nějaká divná slepice, nezdá se vám, děti? A děti se mohou uvalet smíchy. To je proto, že Jakub nedává pozor, říká učitelka. A opravdu, slepice vypadá jako krocan, ale ne tak docela. Něčím připomíná vrabce a něčím páva. Je tlustá jako křepelka a štíhlá jako vlaštovka. Je to zvláštní slepice. Jakub za ní slízne pětku a slepice místo na výstavu putuje na skříň, cítí se dotčena, na skříni jí nic netěší, řekne si nakonec, co tady budu dělat, a uletí otevřeným oknem. Ale slepice je slepice. Daleko nedoletí. Skončí ve vedlejší zahradě. Rostou tam vzácné bílé třešně a bledě modrý rybíř. Je to krásná zahrada. Je na ní vidět láska pěstitele. Je to člověk znalý přírody. Kapacita. Profesor Pišta. Odborník na

když v tom vidí slepici, která zobe bledě-modrý rybíř, vzácný bledě-modrý rybíř, který není pěstován pro slepice, něco takového dovede dohřát každého a profesor je rozčilen, velmi rozčilen, nemůže slepici trefit, nakonec si vyhodí přes plot a slepice letí a leťme, profesor letí za ní, letí přes plot za slepicí, kterou honí, kterou dohoní a kterou nese domů. Je to zvláštní slepice, takovou nikdo nezná. Má oranžovou hlavu, modrá křídla a červené nohy, píše profesor. Vypadá jako krocan, ale ne tak docela. Něčím připomíná vrabce a něčím páva. Je tlustá jako křepelka a štíhlá jako vlaštovka. A když tohle všechno napíše do své osmé knihy, křtí rozechvělý profesor slepici svým jménem a nese ji do zoologické zahrady. Slepice je slepice. Kdo by se o ně zajímal, ale tahle stojí za to. V zoologické zahradě je hotové pozdvižení. Taková vzácnost se tady objeví jednou za 20 let a kdo ví jestli. Ředitel si mne ruce, zřízenci chystají klec, lakilník má plné ruce práce, ta klec musí vypadat, říká ředitel. Ustelte ji na měkkém a už se nese štítek, slepice Pištova, galina Pišty. Není to krásné? Co říkáte? Zní to? Není liž pravda? A slepice se má výborně. Je dojata tolikerou péčí, nemůže si na nic stěžovat, je středem zájmu návštěvníků. Tolik návštěvníků tady nikdy ani nebylo, říká pokladní, a přicházejí další v zástupech a mezi nimi paní učitelka s celou třídou. Stojí před klecí a říká: před chvílí jste viděli koně Převalského, děti. Teď vidíte jinou vzácnost, takzvanou slepici Pištovu, galina Pišté. Vypadá trochu jako krocan, ale ne tak docela. Něčím připomíná vrabce a něčím páva. Je tlustá jako křepelka a štíhlá jako vlaštovka. Všimněte si té nádherné oranžové barvy, modrých křídel a červených nohou. A děti jsou uvěveni, říkají: ach, to je krásná slepice, vidíte, paní učitelko. Ale Ivánek si na něco vzpomene a táhá učitelku za rukav. Tohle je přece Jakubova slepice. Ale učitelka se zlobí, na jaké hlouposti myslí Ivánek, jaká pak Jakubova slepice, kdo má nosit hlavě nějakou slepici. A vůbec, kde je Jakub, že zase nedává pozor? A opravdu, to dítě je Bůh ví kde. Považte, stojí před klecí s mravenečníkem, dívá se na mravenečníka, zrovna když se má dívat na Pištovu slepici. Pro tebe Pištova slepice neplatí, ptá se učitelka zvýšeným hlasem, křičí na celé kolo: příště zůstaneš doma, mám toho zlobení dost. A nelze se jí divit. Něco takového by dovedlo dohřát každého.

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: Jsme spojenci.
2: On tatík má už na kahánku.
3: Vítku, ty loudale lína, vedeš už k sakru mýho kluka?
0: To se ví, že vedu.

0: ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví jako když křížíte flanďáka s papouškem.
1: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovati ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
2: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, abys z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho, hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
1: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
2: No jo, všichni mě opustili jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
1: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně.
3: Lež. Určitě už jste někdy slyšeli, jak někdo řekl, že lež má krátké nohy. No a to znamená, že když někdo lže, tak se to brzy prozradí. Kdybychom třeba lhali mamince a ta by se na nás pozorně podívala, hned by to poznala. Kdyby si nebyla jistá, tak by nám sáhla na nos a kdyby byl měkký, bylo by jasné, že jsme lhali. Byl jednou jeden chlapeček, ani ho radši nebudu jmenovat, a ten lhal, jako když tiskne. Když mu třeba maminka připomněla, aby si nezapomněl před spaním vyčistit zuby a potom se ho zeptala, vyčistil jsi zuby? On hned odpověděl, ano, vyčistil. A přitom dobře věděl, že si zubního kartáčku ani nevšiml. Myslel si, že je všechno v pořádku až do chvíle, kdy se na něho maminka podívala. Ty jsi mi lhal, řekla přísně. No zkrátka to hned poznala, lež měla zase krátké nohy. Jak je to možné, že ta moje maminka mohla hned poznat, že jsem lhal? Vždyť jsem jí ty zuby neukazoval. Divil se a přijít na to nemohl. Druhý den mu maminka připomněla, aby si pěkně před spaním srovnal svoje věci do skřínky, ale on to tam naházel jak brambory. Když mu potom maminka šla dát dobrou noc, zeptala se ho, máš ty věci ve skřínce srovnané? A on klidně odpověděl, ano, maminko, pěkně jsem si to tam uklidil. Opravdu, povídá maminka, podívej se na mě, přikázala. No a jak se na maminku podíval, tak už věděla, že lhal. Maminko, zeptal se chlapeček, jak to, že když lžu, tak ty to hned poznáš? To proto, řekla maminka, že ti to vidím na očích. Aha, povídá si pro sebe chlapeček, už to mám. Když budu mamince zase někdy lhát, tak zavřu oči a ona nic nepozná. Neuplynul ani týden a chlapeček to hned vyzkoušel. Šel si hrát na hřiště a protože bylo po dešti a na zemi byly velké kaluže, maminka povídá, a neskákej do kaluží, ať si nepromáčíš boty. Na tu radu chlapeček zapomněl a také proto, že to tak pěkně cákalo kolem, proběhl se snad všemi kalužemi, které na hřišti byly. Když přišel domů, hned se ho maminka zeptala, neběhal jsi v kalužích? Chlapeček zavřel oči a povídá, kde pak, nevlezl jsem ani do jedné. A přitom mu tekla z bot voda, jak z rozvodněného potoka. Nedá se nic dělat, tatínku, povzdechla si maminka a hned pokračovala. Budeme muset toho našeho chlapce potrestat. On totiž pořád lže. Tatínek pokyvoval hlavou, A chlapeček se styděl a sliboval, že už nikdy lhát nebude. Já nevím, jak je to možné, ale ona to ta maminka stejně vždycky pozná, i kdybyste jí lhali třeba se zavřenýma očima. A proto si myslím, že bude lepší, když mamince nikdy lhát nebudeme. Jednak proto, že je jí to určitě líto, a také proto, že to stejně na nás pozná a my máme jenom ostudu. Ona totiž, ta lež, má opravdu krátké nohy.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Paskička na ponožku. Pan Vavřinec opravdu nosil každou ponožku jinou. Na levé noze červenou, na pravé černou, jindy hnědou a šedivou, ale někdy i zelenou a modrou, přestože si pamatoval, co mu maminka v dětství říkávala. Zelená, modrá, pro blázna dobrá. Z toho lze usoudit, že to z jeho strany nebyl žádný módní výstřelek nebo roztržitost, nýbrž holá nutnost. Pan Vavřinec totiž nikdy po ránu nenašel v celém bytě ponožku do páru. Všecky byly liché. Kolikrát už obrátil zásuvky prádelníku, protřepal každý hadřík v koši na špinavé prádlo, rozebral pračku, vymetl všechny kouty, i do trumpety se podíval a nic. Nikdy tu druhou ponožku nenašel. Na večer si od sousedky smutné vypůjčil kočku, protože celkem rozumně usoudil, že ten zlodějček ponožek musí být myš. Kočka prošmejdila každou skulinku, na žádnou myš nenarazila, ale něco přece jen našla. Spola snědenou ponožku. Byl to jen poloviční úspěch, ale i tak se pan Vavřinec zaradoval a bez meškání se vypravil na nákup. V jednom velkém železářství po dlouhém pátrání našel a zakoupil 10 pastiček. Řádí vám doma myši, co? Nejlíp je nalákáte na špek nebo na kousek tvrdého sýra. Usmála se povzbudivě paní pokladní. Vavřinec o 3 kroky ustoupil, vysoukal si nohavice a ukázal jí své ponožky, modrou a zelenou, a pravil: kde pak na špek? Na ponožku. Paní pokladní spráskla ruce. Od rána měla u pokladny nával a teď ještě tohle. Měla by zákazníkovi vysvětlit, že na ponožku se žádná normální myš nechytí. Už otvírala pusu, že mu to řekne, ale včas se zarazila. Ten člověk měl přece jednu ponožku modrou a druhou zelenou. A bláznům se nemá odporovat. Tak se jen chabě usmála a oddechla si, když podivný zákazník s úklonou odešel.
2: Božena Němcová, kmotr Matěj. Chcete vědět, jak lze vtipem a chytrostí zvítězit nad lakotou? Tak tedy poslouchejte pohádku, kterou vám budu vyprávět. V době, kdy se ještě lidé mnohem víc navštěvovali a promlouvali spolu než dnes, rozhodl se kmotr Matěj, že navštíví svého souseda kmotra Jíru. Zabouchl dveře chalupy, vyšel na náves a dal se tedy cestou k Jírovi, když tu potkal kmotrova malého synka Jozívka. No kampak Jozívku, zrovna jdu k vám na kus řeči, co dělá táta? Právě chtěl jíst, kmotříčku, ale když vás viděl, rychle vstal a nechal jídlo být, odpověděl pravdomluvný hoch. Inu, podívejme. A proč pak? Táta povídal, že byste nám mnoho jídla snědl, a tak máma musela všechno ze stolu schovat. I podívejme, a kam pak to schovala Jozívku, zeptal se kmotr Matěj. No, měli jsme husu, tu máma dala pod lavici, uzené na skříň u kamen, klobásy se zelím ukryla do trouby, buchty do mísy na okno a 2 džbány piva na schůdky do sklepa. Matěj se už dále nevyptával, usmál se a rovnou vešel do světnice. Pozdrav tě Bůh, Matěji, vítal ho Jíra. Škoda však, že si dříve nepřišel, mohl si s námi poobědvat. Ale právě dnes nám od jídla nic nezůstalo, s čím bychom tě pohostili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Na cestě k tobě se mi přihodilo něco velice podivného, řekl Matěj. A co? Zeptal se zvědavě Jíra. Pověz mi to. No, jdu ti cestou, když tu náhle, tam u toho velkého kamene, had. A hned na mě. Zabil jsem ho touhle svojí holí. Matěj se šibalsky pousmál a pokračoval. Opravdu velmi podivný byl ten had. Měl hlavu tak velikou, jako to uzené, co máte na skříni tamhle u kamen. Tlustý byl, jako ta husa, co je pod lavicí. Bílé masíčko měl, jako buchty, co jsou v míse na okně. Dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí v troubě. A krve z něho bylo tolik, co máte piva ve džbánech na schůdku ve sklepě. Dobře to Matěj provedl. Kmotr Jíra se za svou nehostinnost velice zastyděl. Žena musela jídlo a pití na stůl přinést a všichni v dobrém ke stolu usedli. Matějova chytrost navždy kmotra Jíru z chamtivosti vyléčila.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Bylo na večer, maková panenka uspávala včely a motýl Emanuel se roztržitě díval po nebi. Najednou povídá, jsem z toho celý pryč. A já taky nevím, jestli se mi to jen nezdá, řekla panenka. Na nebi svítil měsíc. Nebyl to ale starý, stříbrný měsíček. Byl žlutý jako blatouch, kolíbal se jako loďka a vezla se v něm cizí hvězda. Tohle přece není náš měsíc, řekla maková panenka.
4: To se ví, že to nejsem já, řekl někdo až na konci makového pole a jako kolo se odtamtud přikutálel stříbrný měsíc a rozčileně volal. Je to měsíc turecký. Odskočil jsem si dolů na zem srknout rosy a on si mi zatím vylezl na nebe.
3: A měsíc si sedl na mes pod makovým polem a nešťastně tam zářil. Panenka a Emanuel ho chvíli bezradně obcházeli, až Emanuel se ho zeptal, ty znáš aspoň trochu turecky?
4: Znám jen asi dvě slova, povzdychl měsíc.
5: Tak je na něho křikni, možná, že to pomůže, řekla panenka.
3: Měsíc vstal z meze a křikl,
4: Fagot minaret, ať už jsi zpátky v turecké zemi.
3: Chvilku trvalo, než se to doneslo až nahoru, turecký měsíc si to poslechl a líně zavolal dolů.
4: Tyrgi kemel abrhe apakel.
3: Nikdo mu nerozuměl. Stříbrný měsíc na zemi svítil čím dál nešťastněji. A panenka povídá,
5: tak si tam na něho dojdi.
4: To víte. Já nikdy nebyl žádný hrdina, řekl měsíc a seděl.
5: Musím tam sama, řekla maková panenka. Doneseš mě tam?
3: A panenka se usadila Emanuelovi mezi křídla a letěli až k tureckému měsíci. Líně klimbal na nebi a cizí hvězda se v něm kolíbala jako v kolíbce.
5: Poslyš, doma už na tebe čekají. Máte tam asi na nebi pěkný pořádek, řekla mu panenka.
3: Měsíc pootevřel sotva na štěrbinku oko.
4: I co? Měsíc sem, měsíc tam. U nás jsme zvyklí na pořádek po Turecku. A zavřel oko.
3: A maková panenka zase nevěděla. Až za chvíli jí to napadlo. Zamávala tureckému měsíci pod nosem makovým květem, co si přinesla sebou. V tu chvíli se Turkovi rozlouskly oči do kořán a on povídá: Ali, Ali, to je vůnička. Na té vůni ho panenka vedla jako na provázku z nebe až dolů na zem a do úvozu pod makovým polem. Uložil se tam do trávy a usnul jako dudek. Stříbrný měsíc přestal se smutkem, vstal z meze, vesele si poskočil a vylezl si zpátky na nebe. A maková panenka a motýl Emanuel tam počkali, až úvozem pojedou medáci do Turecka pro turecký med. Medáci přijeli, naložili turecký měsíc na prázdný vůz a odvezli ho do Cařihradu.

0: O třech zlatých hruškách. Před dávnými časy žila na jednom zámku čarodějnice a ta byla tak krásná, že jí na světě nebylo rovné. Ucházeli se o ní princové i králové, ale ona nechtěla o nikom ani slyšet, že prý si vezme jenom toho, kdo se jí třikrát za sebou schová tak, že ho nenajde. Pokoušelo se o to mnoho urozených pánů, ale nepodařilo se to žádnému z nich. Nakonec se to rozhlásilo po kraji a nikdo už se ani o štěstí nepokoušel. Až jednou po dlouhé době přišel k čarodějnici mládenec a že prý se chce ucházet o její ruku. Čarodějnice svolila, ale nevěděla, že mladík je mistr nad mistry a že se dobře vyzná v čárech a kouzlech. Prvního dne se mládenec proměnil v mořskou rybu a ukryl se hluboko na dně moře. Krásná čarodějnice vyšla ze zámku do zahrady a když se rozhlédla kolem, řekla:
1: Na nebi nejsi, na zemi nejsi, kde jsi? V moři jsi, na dně jsi, ryba jsi, pojď ven.
0: Ať chtěl či nechtěl, musel mladík uznat, že byl přemožen. No však co se nepodařilo dnes, podaří se zítra, pomyslel si. A druhý den se proměnil v ptáka a vyletěl až vysoko, vysoko do oblak. Ráno čarodějnice vyjde ze zámku do zahrady, rozhlédne se a praví:
1: Na zemi nejsi, ve vodě nejsi, kde jsi? V povětří jsi, nad oblaky jsi, pták jsi, pojď dolů.
0: Ať chtěl či nechtěl, musel mládenec dolů na zem. Celý den si pak lámal hlavu, kam by se měl skrýt po třetí, aby ho tentokrát čarodějnice nenašla. Ale nepřišel na nic. Celou noc prochodil po zámecké zahradě a přece nic nevymyslil. A najednou se nad obzorem vyhoupne slunce, je ráno a čarodějka schází po zámeckých schodek do zahrady. Mladík nevěděl honem, co si počít, a tak se v tom zmatku rychle proměnil v malý modrý kvítek vedle pěšinky. Čarodějka se rozhlíží a jak jde po pěšince, uvidí krásný malý modrý kvítek.
1: Ach, jaký tu vyrostl překrásný kvíteček,
0: řekla, schýbla se, kvítek utrhla a přivonila si k němu. Pak se rozhlédla kolem, ale marně pátrala po mladíkovi.
1: Na zemi nejsi, ve vodě nejsi, v povětří nejsi, kde jsi? Ozvi se! Ozvi se, kde jsi?
0: Zavolala do všech čtyř světových stran.
2: Tady jsem, moje milá. V kvítečku jsem.
0: Zvolal mládenec a proměnil se zas v sebe sama.
2: Splnil jsem tvou podmínku. A teď budeš má.
0: Ale čarodějnice zavrtěla hlavou.
1: Mýlíš se. Nebudu tvá. Nepřineseš-li mi do zítřejšího rána mouku na svatební koláče ze země za sedmi horami a moři.
0: To řekla, obrátila se, zmizela v zámku a zamkla se tam na sedm západů. Co měl mladík dělat, chtěl-li krásnou čarodějku získat? Jiný by se o to možná ani nepokusil, ale mládenec si vzpomněl, že jeho strýc má létající trakař a na ten stačí sednout a člověk v něm přeletí rovnou do země za sedmi horami a moři. Šel tedy ke strýci, vypůjčil si trakař a rázem se ocitl v zemi za sedmi horami a moři. Dal si navážit obilí, ve mlýně je semleli na mouku a ráno, ještě než se krásná čarodějnice probrala ze spánku, bušil už mladík na vrata.
2: Přináším mouku, moje milá, teď už budeš má.
0: Volal.
1: Mýlíš se,
0: řekla čarodějka.
1: Nebudu dřív tvá, dokud mi nepřineseš ze země za 77 horami a moři 3 zlaté hrušky.
0: Teď se mládenec zasmušil, Do téhle země ani létající trakař nelétal. Tam se člověk nedostal jinak než pěšky. Ale mladík se krásné čarodějky vzdát nechtěl. Vzal tedy mošnu a hůl a vydal se na cestu. A tak putuje, putuje, až jednoho dne přijde k člověku, který neustále běhal okolo jednoho stromu.
2: Pozdrav Bůh,
0: povídá mládenec.
2: Co to děláš, člověče?
3: Co bych dělal? Vždyť vidíš, běhám, protože nikdo pro mne nemá takovou službu, abych se dost naběhal.
2: Tak pojď se mnou. Já jdu do země za 77 horami a moři. Se mnou se dost vyběháš,
0: povídá mladík.
3: Dobře, půjdu.
0: Souhlasil ten muž a řekl, že se jmenuje Já rád běhám. Tak putovali dál dva. Šli, šli, až jednoho dne přišli k člověku, který seděl na mezi, měl před sebou 9 velkých bochníků chleba a žalostně volal.
3: Mám hlad, mám hlad, jedl bych, lidičky, och, já bych jedl.
2: Tak proč nejíš?
0: Povídá mladík.
2: Vždyť máš před sebou 9 bochníků.
3: Co je to pro mě 9 bochníků? To je jako psovi moucha.
0: Naříkal dál ten člověk.
2: Tak pojď s námi. Jdem do země za 77 horami a moři. Tam se snad najíš.
0: Řekl mladík.
3: Tak dobře, půjdu.
0: Souhlasil hladový muž a řekl, že se jmenuje To mám hlad. Tak šli dál 3 a zanedlouho potkali chlapíka, který seděl u ohně, na sobě měl 9 kožichů a přitom bědoval, jaká mu je zima. Mládenec se podivil.
2: Sedíš u ohně v 9 kožiších a je ti zima? No, chceš-li se ohřát, pojď s námi do země za 77 horami a moři, tam se ohřeješ.
3: Proč ne? Proč bych nešel?
0: Povídá ten člověk a prozradil, že mu říkají, je mi zima. Tak už šli 4. Po nějakém čase narazili na chlapíka, který seděl u hluboké studny. Byla až po okraj plná vody. Nedaleko tekl čistý potok, ale ten muž nahlas bědoval.
3: Dejte mi vodu, mám žízeň, dejte mi trochu vody.
2: Tak se napij,
0: zavolal na něho mladík.
2: Sedíš přece u studny a kolem tebe teče potok.
3: To je pro mne všechno málo, tím si ani hrdlo neovlažím,
0: naříkal dál ten chlapík.
2: No tak pojď s námi, do země za 77 horami a moři, tam se snad dosyta napiješ,
0: poradil mu mládenec.
3: No dobrá, přidám se k vám.
0: Souhlasil ten člověk a řekl, že se jmenuje Pilbich. Teď už jich bylo 5. A tak všichni společně putovali, až jednoho dne došli do země za 77 horami a moři, zrovna před zámek krále, který tam vládl. Dali se u něho ohlásit a mladík mu řekl, proč sem přicházejí. Král ho vyslechl a povídá.
4: Dám vám 3 zlaté hrušky, ale nejdříve si je musíte zasloužit. Strojím právě svatbu svému synovi. Kuchaři přes týden už pečou jídla, ale hosté chybějí. Svoláte-li do zítřka hosty z 9 sousedních zemí, dostanete 3 zlaté hrušky. Neli, budete za svou smělost všichni potrestáni.
0: To byla věru zlá podmínka. Sezvat za tak krátkou dobu hosty z 9 zemí, to není jako zaběhnout k sousedům do vesnice. Ale tu se přihlásil, já rád běhám, a uklidňoval je, ať nemají strach, že pro něho to bude hračka a že se aspoň jednou pořádně proběhne. Král mu tedy dal poselství pro hosty z 9 sousedních zemí a já rád běhám vyrazil. Po půlnoci byl už zpátky mezi kamarády a ráno šli všichni společně ke králi, aby jim dal, co slíbil.
4: Dám vám 3 zlaté hrušky, dám. Ale tady v těch dopisech mi hosté píší, že na svatbu nemohou přijít. Chcete-li získat 3 zlaté hrušky, pak musíte sníst všechno, co pro ně kuchaři a pekaři připravili. Jinak budete o hlavu kratší.
0: Teď se teprve všichni ulekli. Vždyť kuchaři napekli tolik jídel, že 5 komor bylo plných, kde pak by se dalo sníst přes noc tolik jídel. Ale tu se přihlásil Tomám Hlad a povídá, že rád všechno sní, aby kamarádi neměli strach. Do rána, že budou komory jak vymetené a on, že se aspoň jednou pořádně nají. A do rána, než první kohout zakokrhal, vyjedl těch 5 komor do posledního drobečku. Šli tedy králi oznámit, že splnili, co žádal, a chtěli, aby jim dal 3 zlaté hrušky.
4: Proč bych vám je dával? Sami si je můžete utrhnout. Jenže dřív se musíte ještě dnes v noci vyspat v peci. Jinak vám neřeknu, kde rostou.
0: No, s tím už nebyly žádné žerty. Vlézt do pece, která byla doběla rozžávená. Kdo pak by se to mohl odvážit? Ale tu se ozval Jemizima.
3: Kamarádi, běžte se poohlednout po nějakém klestí. Jestli si v noci nezatopíte, tak zmrznete.
0: A hned skočil do pece, rozevřel svých 9 kožichů a rázem do nich nabral všechno teplo, až pec naráz vychladla a všichni jektali zuby, jak tu byla zima. Chtěli-li se trochu zahřát, museli celou noc běhat a honit se kolem pece. Ráno se král vyptával, jaké to bylo v noci dupání, co ho neustále budilo. A tomu sloužící řekli, že to tropili povykti v peci. Král nechtěl ani vlastním očím věřit, když mu přišli oznámit, co od nich žádal.
4: Už vidím, že proti vám nic nepořídím. Pojďte si tedy utrhnout 3 zlaté hrušky.
0: Vedl je dlouho a dlouho, až je přivedl k obrovskému jezeru. Uprostřed toho jezera byl malý ostrůvek a na tom ostrůvku loučka a na té loučce hrušeň a na té hrušni 3 zlaté hrušky.
4: Jestli to jezero vypijete a suchou nohou se dostanete na ostrov, pak jsou zlaté hrušky vaše. Jinak budete o hlavu kratší.
0: Všichni se rozpačitě dívali na to množství vody a potom jeden na druhého, ale než se nadáli, prodral se kupředu Pilbich a radostně zvolal.
5: Kamarádi, nemějte strach, já to jezero vypiju, aspoň jednou pořádně uhasím žízeň.
0: A jak to řekl, lehl si na břeh, ponořil ústa do vody a pil a pil, až zakrátko vypil celé jezero do dna. Pak vstal, utřel si rukávem ústa a řekl:
5: to jsem se napil.
0: Potom všichni přešli suchou nohou až na tu loučku a když se zastavili pod hrušní, spadly mladíkovi 3 zlaté hrušky sami k nohám. A jak ty hrušky spadly, loučka i ty hory kolem se propadly a najednou byli zase všichni zpátky za 77 horami a moři. A kudy šli, tudy je lidé pozdravovali a provolávali jim slávu, že je vysvobodili z područí zlého krále. A ta krásná čarodějka se za mladíka provdala a všichni byli spokojeni. Já rád běhám, protože se vyběhal, to mám hlad, protože se najedl, je mi zima, poněvadž se ohřál a pil bych, protože se napil. Ale ze všech nejšťastnější byl přece jen ten mládenec se svou mladou ženou.

0: Pohádka o lidce, která stále žalovala. Nikdo si přesně nepamatuje, kdy lidka začala žalovat, ale všichni se shodují v tom, že to bylo velmi brzy. Strýc Milan například tvrdí, že uměla žalovat dříve, než mluvit. Teta Máňa si vzpomíná, že Lidka začala žalovat, když ona byla na léčení v Luhačovicích, léčila si tam srdce a když se vrátila, Lidka už žalovala.
1: Otec si pamatuje, že to bylo jednoho dne, když přišel z práce. Lidka mu žalovala, že sousedu fanouš jí poplival. Otec šel za sousedem a řekl mu, že jestli fanouš Lidku ještě jednou poplivá, tak uvidí.
0: I maminka si něco pamatuje. Bylo tehdy velmi sichravo a Lidka měla na sobě svetřík a puntíkovanou sukni. Jen dědeček si nepamatuje nic. Je starý a hlava už mu neslouží. Nikdo si též neumí s jistotou vzpomenout, od koho se Lidka naučila žalovat.
1: Strýc Milan například tvrdí, že v Lidčině případě jde o vrozenou chorobu, takže se nemusela od nikoho nic učit.
0: Teta Máňa má jiný názor. Lidku naučili žalovat děti ve školce. Všechny děti ve školce žalují, to přece není nic nového. A krom toho tetě Máně to potvrdili i lékaři, když byla v Trenčanských Teplicích.
1: Otec to vidí jinak. Viní jsou Lidčiní bratranci a sestřenice. Vždycky, když přišli na návštěvu, rozházeli všechny hračky, panenkám utrhali hlavy a plyšovým medvědům vyškrábali oči. Potom se začali prát a ten, kdo dostal největší nářez, šel žalovat. Lidka se to naučila od nich, od koho také jiného, že?
0: Maminka si pamatuje, že u nich v rodině nikdo nežaloval a proto nechápe, kde se to mohla Lidka naučit. Jen dědeček si na nic nevzpomínal. Je starý a v hlavě to má úplně přeházené. Stejně si už nikdo nedokáže vzpomenout, na koho Lidka nejčastěji žalovala.
1: Strýc Milan například tvrdí, že Lidka žalovala nejen na lidi, ale i na zvířata, věci. Několikrát se dokonce stalo, že žalovala i na sebe samu.
0: Teta Máňa má jiný názor. Lidka žalovala jen na zlé děti, zlá zvířata a nepodařené věci, jinak se nežalovalo na nikoho. Na léčení v Karlových Varech to ovšem pacientům potvrdil i doktor Sebehryz, který se v žalování odborně vyznal.
1: Tatínek to vidí konkrétně. Lidka nejčastěji žalovala na bratrance a sestřenice. Vždy, když přišli na návštěvu, Lidka na ně začala žalovat a přestala až dva dny po jejich odchodu. Ve všední dny to bylo jiné, tehdy Lidka žalovala na sousedovic fanouše ráno, v poledne i večer.
0: Maminka si vzpomíná, že Lidku od žalování někdy i bolela pusa a proto ji na ní musela dávat studené obklady. Tehdy Lidka na nikoho nežalovala, což mohou potvrdit i různí svědkové. Jen dědeček si nepamatuje nic, je starý a v hlavě mu cosi přeskakuje. Dnes si nikdo nedokáže s jistotou vzpomenout ani na to, jak Lidka vlastně žalovala.
1: Strýc Milan například tvrdí, že Lidka žalovala tak strašně a odporně, že ho z toho vždycky rozbolela hlava, potom zuby, uši, nohy, ruce, břicho a nakonec játra. Na tváři mu vyrazily vředy, opuchl mu jazyk a celý se roztřásl a začal koktat. Trvalo to sice jen chvilku, ale nepřál by to ani svému největšímu nepříteli.
0: Teta Máňa, ta má jiný názor. Lidka se sice při žalování válela po zemi, zuřivě křičela a z nosu jí vysela dlouhá nudle, ale na léčení v Pěšťanech jeden lékař povídal, že v určitém věku je to normální a přirozené. Zamyslet by se měli zejména učitelé ve školách. Na léčení v Pěšťanech mnoho spolupacientů tetě Máně potvrdilo, že dnes není ničím zvláštním, když se dítě svalí, zuřivě sebou mlátí o zem a žaluje jedna radost.
1: Otec si pamatuje, že vždy, když Lidka začala žalovat, zastavili se v kuchyni hodiny a bratranci a sestřenice se schovali pod postel nebo do skříně.
0: Maminka si vzpomíná, že Lidka byla velmi čistotná a proto se ani jednou nestalo, aby si lehla do bláta nebo kaluže, jak to při žalování dělali jiné děti.
1: I dědeček by možná něco řekl, ale nespomíná si na nic, je starý a hlavě má všechno naopak. Stejně už nikdo neumí říct, co se stalo, že Lidka přestala žalovat.
0: Strýc Milan například tvrdí, že Lidce od žalování zdřevěnil jazyk a proto přestala žalovat.
1: Máňa má jiný názor. Lidce nezdřevěnil jazyk od žalování, ale od úleku. Na léčení v Mariánských lázních měl o takovýchto případech odbornou přednášku doktor Kobliha. Dítěti prý stačí ukázat něco strašného, ona se lekne a jazyk mu zdřevění raz dva.
2: Otec si pamatuje, že to bylo tehdy, když strýc Milan vzal bratrance a sestřenice do ústavu pro neposlušné děti. Nikdo neví, co se stalo, ale bratrancům a sestřenicím tam zdřevěněli hrůzou hlavy.
0: Maminka si vzpomíná, že od té doby vždy, když bratranci a sestřenice přišli na návštěvu, už nechtěli žádné buchty a jen slušně a tiše seděli v koutku. A Lidce zdřevěnil jazyk proto, že jí strýc Milan ukázal fotografii ředitele ústavu pro neposlušné děti, profesora Samojeda.
1: Strýc Milan naproti tomu tvrdí, že kdyby Lidka nežalovala, že bratranci a sestřenice si navzájem otloukají dřevěné hlavy, určitě by jí nezdřevěnil jazyk. Teta Máňa by chtěla ještě podotknout, že dřevěný jazyk je dnes rozšířenější než dřevěné hlavy.
2: Otec si pamatuje, že sousedovi Cvanoušovi zdřevěněli jen uši, což je dost nespravedlivé.
0: Maminka si vzpomíná, že dřevěná hlava a uši se dají nalakovat, ale jazyk ne.
1: I dědeček by rád něco řekl, ale už je starý a v hlavě mu cosi duní, píská a rachotí. Milé děti.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Zvládneš to? Zeptala se moja starostlivě. Tatu váhavě přikývl. Budu se snažit. Jeho nadšení z toho, že polezou na prostřední šplhací strom, pomalu vyprchávalo. Tak toto! Zavelela moja. Šplhala napřed a ukazovala mu, kde se držet a kde si dávat zvlášť pozor. Ale zdálo se, že tatu ani radit nepotřebuje.
5: Teď je to moc dobře,
4: pochválila ho moja. Nebyli však ani v polovině, když na jednu z nejvyšších větví přiletěl kos.
6: Co se tady děje? Zavolal posměšně. To jsou nějaké gorilí jesle?
4: Tatu si pomyslel, jaké pak jesle? A začal se snažit ještě víc. Pekelně se soustředil, aby přesně švihnul pravou nohou, ale přitom pozapomněl, že musí dávat pozor i na to, jak se chytit levou rukou, a hmátnul do prázdna.
6: Smál se kos.
5: To se stane, řekla bráškovi moja. Jen klidně polez dál.
4: A kos na to.
6: Jeden mrňous učí druhého.
4: Od toho okamžiku tatu zvažoval každičký svůj pohyb, takže stoupal mnohem pomalej. A co horšího, jak nad každým svým pohybem přemýšlel, začal se bát. Když byli v polovině výstupu, zafoukal vítr a strom se rozkýval. Tatu ztratil poslední zbytek sebejistoty, pevně objal silnou větev a držel se jí jako klíště.
6: Kechtal se kos. Škoda, že mám zrovna dneska tak málo času. Bojácný tatůnek, to je podívaná.
4: Bráška se jmenuje Tatu, ocekla moja kosově a začala tatu a pouzbuzovat. Neboj, to nic není. Chyť se tamhle toho pahýru a polez. Ale tatu se na ní jen vyděšeně díval a bál se i mrknout.
6: Kos dostal úplný záchvat smíchu. Jedno mrně se třese strachy a to druhému radí. Mojo, ty víš, o čem mluvíš, co? Ty jsi jako schnilá hruška už jednou spadla, co? Když jsi učila lítat.
4: Rozchechtaný kos se načepířil, roztáhnul křídla a namířil si to k bazénu lachtanů, kde mělo začít krmení. To si nechtěl nechat ujít. Co kdyby některý z nich nechytil hozenou rybu? To by byla legrace. Obě gorivý mláďata zůstala jako opařená. Po chvíli tatu zakňoural. Ty jsi odtud spadla? To je dávno, odpověděla Moja. A nespadla jsem. Jen málem. Táta mi pomohl. A taky to nebylo tady. Mluvila čím dál důrazněji. Že jí ten kos pohnul žlučí. Posmívá se a ještě si vymýšlí. Ukřičenec, jeden ukřičená. Pak mnohem mírněji dodala. Poléz, už je pryč. Jenže tatu o dalším lezení nechtěl ani slyšet. Zavolej tátu, ať mě sundá. Moja zavrtěla hlavou. Kdyby tě táta sundával, ten kosák by se to určitě dozvěděl. Dovedli si představit, jak by se ti vysmíval a jak by všude vykládal, že jsi ten nejbujácnější gorilí kluk. Tatu zaváhal, ale jeho strach rychle přehlušovala představa, jak se mu kosák posmívá a vykládá o něm, že je nešika a navíc babělec. Takovou radost mu přeci neudělá. Slezeme spolu, jo? Navrhl Moje. Pomůžeš mi? Společně pak opatrně sestupovali dolů. Trvalo jim to tak dlouho, že málem přišli pozdě k obědu. Ale zvládli to. Mám to fajn, sestřičku, říkal si tatu, když po obědě odpočíval v pelíšku. S Mojou určitě co nevidět zvládnu vyšplhat i na ten nejvyšší strom. A tomu hloupému kosákovi ještě vytřeme zrak. Dokázal jsem to! Tatu se celý rozzářený hnal k Richardovi. Dokázal jsem to! Vylezl jsem až úplně na špičku. Já jsem mu pomáhala, přidala se Moja. A nebýt toho kosáka, který nám to poprvé úplně pokazil, zvládli bychom to už před obědem. Jeden přes druhého tátovi líčili, jak se jim dopoledne posmíval kos, ale jak se nedali odradit a hned po odpoledním odpočinku vyběhli ke šplhacímu stromu. Po kosákovi naštěstí nebylo ani vidu, ani slechu. A tak se po krátkém přemlouvání tatu znovu pokusil vylézt nahoru a tentokrát se mu to povedlo. A když jsem byl na nejvyšší větvi a takhle se mnou cloumal vítr, předváděl tatu Richardovi, co se s ním tam nahoře dělo, ten kosák zrovna přiletěl. Volal jsem na něj, ale tvářil se, že mě nevidí. Že mu není hamba, zamračil se Richard. Jenže na posměváčky jsou háčky. Pak se na synka usmál. To jsem nevěděl, tatu, že už jsi tak velký a šikovný. Vždyť ty mě co nevidět přepereš. Tohle snad radši ani neměl říkat. Je, tatí, začal ho tatu v turánu přemlouvat. Pojďme, půjdeme zápasit, prosím, prosím. A dřív, než mu Richard stačil odpovědět, skočil na něj a začal s ním zápasit. Počkej, odstrčil ho prstem Richard. Tady se prát nemůžeme, půjdeme do výběhu. Všichni tři, Richard, tatu i Moja, se rozeběhli ven tak rychle, že za nimi Kidživu stěží stačila zavolat. A vraťte se brzy, co nevidět bude tma. Venku se Richard zeptal. Kdo si přeje zápasit se mnou jako první? Já! Překřikovali se tatu s Mojou. Tatu má velký den, tak začne. Rozhodl Richard a hned s ním začal zápolit. Fuňel brzo tatu, protože sedícímu Richardovi se přes nataženou paži nemohl dostat na tělo. A v tom se ozvalo. Co je to tady za ufuněnou opici? To se na ně přiletěl podívat kos. A jak se po něm Richard ohlédl, tatu mu všema čtyřma skočil na hrudník. Richard, který nic takového nečekal, trochu zakolísal. A to bylo něco pro kosáka. Tohle, že je ten nejsilnější gorilák, spustil. Richard si ho nevšímal a dál zápasil. Nakonec padl na znak a vykřikl. Vzdávám se, tatu vyhrál. Sláva, sláva, vyhrál jsem, radoval se tatu. Teď já, prosila Moja. Kosák se o překot chechtal. Toho slavného goriláka už přeperej veverka. Moja se stázavým pohledem obrátila na Richarda. Proč si to táta nechá líbit? Richard však jako by nic řekl,
6: Tak pojď.
4: Netrvalo dlouho a udýchaný Richard se vzdal i moje.
6: Nechte mě chvíli odpočinout.
4: Oddechoval zhluboka. Kosák k ním přišel blíž a to se rozumí, že se chychtal ještě víc.
6: On snad vypustí duši.
4: Jako by to přivolal. Richard začal sípavě oddechovat. Znělo to málem jako pískání nějaké veliké myši.
6: Co se to s tátou děje?
4: Lekli se moja i tatu. Stáli nad ním se zděšenými výrazy a nevěděli, jak mu pomoci. Jenže Richard se po očku podíval po kosákovi, potom na ně spiklenecky mrknul a nenápadně ukázal dozadu ke křovinám a začal pískat ještě silněji. Než si to moja a tatu stačili přebrat, nad křovinami se objevila silueta velkého ptáka, který natáčel hlavu ze strany na stranu. Byla to sova z hnízda, ve kterém moja a tatu našli před časem poklad a rozhlížela se po myšce. Jakmile zjistila, odkud se to pískání ozývá, neslyšně se k ním rozletěla. V tom okamžiku Richard zavolal:
6: Hej, kose, podívej, kdo sem letí, támhle.
4: Kose přestal smát. Co mu ten gorilák chce a jak to, že zčista jasna není ani trochu udýchaný? Pak zvedl hlavu a podíval se na oblohu nad křovinami.
6: Pomoc! Vyděsil se. Sova! Pomoc!
4: Vystartoval, ale jak byl zmatený, narazil v letu do větví.
6: Jau, se mě sežrat, pomoc!
4: Celý pocuchaný a k smrti vyděšený se prodíral nejhustšími křovisky. Jeho černá pírka létala na všechny strany. Richard se hlasitě rozesmál.
6: Vždyť jsem vám říkal, že na posměváčky jsou háčky.
4: Tou se smáli i moja a tatu, že jejich táta na kosáka vyzrál.
6: A nejlepší na tom je, dodal Richard, že ta sova by si kosáka vůbec nevšímala. Mnohem radši loví hraboše.
4: Od té doby se kos gorilám neposmíval. Stačilo, aby ukázali na oblohu. Kosák se vždycky přikrčil, vyděšeně se podíval vzhůru a s hlasitým nadáváním odletěl.

Duha duhová. Kde který mravenec? I střevlík už viděl duhu. Cvrček na její počest dokonce složil symfonii. Jen Čmelda s Brumdou o ní jak těživy neslyšeli. Ale pak se jednoho odpoledne splašilo počasí. Foukalo vám tak, že některým muchomůrkám uletěly klobouky a lilo jako z konve. Každý se radši před tou nepohodou schoval, jen cvrček se procházel po pěšině a vyhrával na housličky.

Jak to přijde, že takhle koncertuješ, když prší? Divili se čmeláci. Cvrčkové přece vyhrávají jenom na oslavu krásného počasí. Omyl, chyba, bránil se cvrček. My cvrčkové hrajeme na počest čehokoliv krásného. A já teď vyhrávám na oslavu duhy. Duha je krásná? Kdo je duha? Chtěl vědět čmelda. Vždyť tu s námi nikdo není, rozhlížel se Brunda. Cvrčku, že ty si z nás utahuješ. Ale kde pak? Duha musí přijít každou chvilku, jen co do toho deště zasvítí sluníčko, uvidíte. A taky, že viděli. Brundovi se v očích udělala najednou duhová světýlka a čmeldovi zase duhová kolečka a cvrček hrál, hrál a volal. Ahoj duho, duhová! A duha seděla až docela nahoře na barevném oblouku, který začínal dole na louce a končil daleko, daleko v nebi a volala. Chytejte, brundibáři! A potom oblouku jako poskluzavce posílala s nebe na zem kbelíky s barvou červenou, žlutou, zelenou a modrou. A teď já, pozor, brundíci, uhněte, brundíci, já jedu! A tak se v ten významný den, kdy se zbláznilo počasí, skamarádili s duhou i čmelda a brunda.

Nejdřív společně natřeli na louce všechny modré zvonky, aby byly ještě modřejší. Pampelišky, aby byly ještě žlutější, vlčí máky červenější a tráva zelenější. Potom se objevil zelený koníček.

prosil ten koník. A mě bys, duho, nepřibarvila. Co tě napadá, řekl Čmelda. Duha má barvičky jenom na kytičky a na travičku. A zelená už nám stejně došla, přidal se Brumda. Ale já jsem od sluníčka.

0: Na modrém koníčkovi mohli nechat oči i dvě píďalky, co se vyhřívaly v sedmi kráskách.
1: O, to je pikantní barva, vzdychali. Ten koník je jako švestička, zrovinka k nakousnutí.
0: Koníček podupával, hrdě pohazoval hlavou a v modrém se cítil znamenitě.
1: Děkuju ti, duho,
0: a uhánělo loukou jako pravý závodní kůň. A v tu chvíli, kde se vzal, tu se vzal, objevil se Pučmelout a rovnou chňapnul po duze.
1: Au, vypískla duha. Pučmelout, hned mě pust.
2: Nepustím, dupnul si Pučmelout, dokud mi nedáš všechny svoje barvy, tak tě nepustím.
1: Nehloupni, Pučmeloude, smlouvala duha, a nač ti moje barvičky budou, vždyť sluší jen kytkám a trávě.
2: A koníčkovi, trval na svém Pučmelout, já se chci taky líbit, já chci být duhovej.
0: S Pučmeloudem bývá těžké pořízení a tak se čmeláci vypravili pro pomoc. Ale když se vrátili s koníčkem a s cvrčkem, zbyly po Pučmeloudovi jen velikánské ťápoty. A na bodláku, bílá jako chmírko z pampelišky, plakala duha.
1: Všechny barvy mi odnesl. Co si počnu, takhle černobílá.

0: odbarvit duhu, tak to mohlo napadnout opravdu jen hloupého pučmelouda. Vymaloval se na zeleno, na červeno, na žluto a zrovna když si maloval nos na modro, dorazili k němu čmelda s brumdou, cvrček s koníčkem a také ty dvě píďálky.
1: Juj, chichotali se, když uviděli pučmelouda. Ten je krásně modrý, jako švestička, zrovinka k nakousnutí a taky krásně červený a žlutý, jako sladké lízátko, jako velikánské lízátko. Ha? To si dáme, viď, Píďo? Schválně, Píďo, kdo bude dřív u špejle?
0: A než se pučmelout stačil ohnat, skočili na něho a oštípovali a okusovali ho, jak to dovedou jenom píďalky. A nedali mu pokoj, dokud před nimi neskočil do vody. Teprve tam od něho ty dvě mlsné píďalky odplavaly.

A voda smyla a odnesla i všechny barvy, které pučmelout ukradl. Však už byl nejvyšší čas, aby se zase vrátili k duze na oblohu. Protože duha je krásná, když je duhová.

0: Ale hleďme, badatel. Odkud přicházíš?
1: Co je to za tlustou knihu? Co tu děláte?
0: Jsem zeměpisec. To je vědec, který ví, kde jsou moře, veletoky, města, který ví, kde jsou hory a pouště.
1: Opravdu? To je moc zajímavé. Konečně opravdové zaměstnání. Vaše planeta je moc hezká. Jsou tu oceány?
0: To nemohu vědět.
1: A hory?
0: To nemohu vědět.
1: A města a řeky a pouště?
0: To také nemohu vědět.
1: Vždyť jste zeměpisec.
0: Ovšem, ale nejsem badatel. Zeměpisec nepočítá města, ani hory, ani moře, ani oceány, ani pouště. Zeměpisec je příliš důležitý, než aby se mohl toulat. Neopouští svůj psací stůl, ale přijímá návštěvy badatelů a pak se jich na vše vyptává a zapisuje jejich vzpomínky. A když se zdají být něčím zajímavé, dá vyšetřit mravní úroveň badatele.
1: Jak to?
0: Protože badatel, který by lhal, by způsobil v zeměpisných knihách katastrofy. A také badatel, který by příliš pil.
1: Jak to?
0: Protože opilec vidí dvojmo. Zeměpisec by pak mohl zaznamenat dvě hory tam, kde je jen jedna. A když se zdá mravní úroveň badatele dobrá, jeho objev se přeskouší.
1: A jde se tam někdo podívat?
0: Ne, to je příliš složité. Badatel musí podat důkazy. Objevili nějakou velkou horu, musí odtamtud přinést velké kameny. Ale ty přicházíš asi zdaleka. Ty jsi badatel? Popiš mi svou planetu. No tak povídej.
1: U mne doma to není moc zajímavé. Je to tam docela malinké. Mám tam 3 sopky, ale jedna je vyhaslá. Mám také květinu.
0: My nezaznamenáváme květiny.
1: A proč? Jsou tak krásné.
0: Protože květiny jsou pomíjivé.
1: Co to je pomíjivé?
0: Zeměpisné knihy jsou ty nejcennější ze všech knih. Nikdy nevyjdou z módy. Píše se do nich o věcech, které trvají věčně. Oceán těžko vyschne a málo kdy se stane, aby hora opustila svoje místo.
1: Ale vyhaslé sopky se mohou probudit k činnosti.
0: To je nám jedno, jsou-li sopky vyhaslé nebo činné. Pro nás je důležitá hora. Ta se nemění.
1: Ale co to znamená pomíjivé?
0: To znamená něco, čemu hrozí blízký zánik.
1: Mé květině hrozí blízký zánik?
0: Ovšem.
1: Má květina je pomíjivá. Má jen 4 trny na obranu proti světu. A já jsem ji nechal doma úplně samotnou. Co mi radíte, abych teď navštívil?
0: Planetu Zemi má dobrou pověst. Má dobrou pověst.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Ale nevěřte tomu, co z pleštule vykládala. Vůbec nikým se pytlík nepral. To se ví, že se třásl, ale ne strachem, nýbrž zimou. No a jak se tak třásl a kropil trávu na všechny strany, potkal náhodou dvě včely. Brr, to je tu zima, začal pytlík hned řeč. To asi budu mít rýmu. Otřásl se a stříkal kolem sebe jako kropicí vůz. Včely k němu blesku rychle přiskočily. Strejdo, pojďte nám kropit cestičky do úlu, když to tak umíte. Pojďte k nám, ohřejeme vás za to. Tak pytlík, že ano. Včely ho vzali do rukou, ale jak byl mokrý, několikrát jim vypadl na zem. No vidíte, právě v těch místech, kde to stopy ukázaly spleštuly blátivé. Nakonec se však včelám přece jen podařilo vzít pytlíka dobře pod paždí a odletěli s ním do úlu. Jej, tam byla tma. Hned jim musela jedna včelí dělnice rozsvítit svíčku z pravého včelího vosku. Víte, u nás byste jinak neviděl. A už vlekli pytlíka po cestičkách a pytlík, jak mu pořád bylo ještě zima, se třásl a cestičky pěkně kropil. A nakonec, když už pytlík docela uschl, strčili ho včely do jedné komůrky. Tak vám, strýdo, děkujeme za kropení. Hezky si lehněte, vyspěte se. Zítra budete zdrav jako rybička. Ach, tam bylo teploučko. Kolem to pořád dělalo. Jak včely pracovali, tak pěkně a příjemně pořád. Až z toho pytlík usnul jak andělíček. Právě se tak do růžova vyspal, když ho kdosi probudil. Vzbuď se, robátko, vzbuď se, holátko, vezmi si ode mě, papáníčko. Pytlík kouká, nic nevidí, to má jako v ranci. Jen cítil, že nějaká včela mu zhora podává medové cukrovíčko. No tak co, když podává, vzal si. Ach, to byly dobré věci, kolečka, rohlíčky, bochánky. Už nechceš papat, jen si ještě vezmi. A pytlík se cpal, až mu za ušima praskalo. Komu to tu hloupá dáváš? Tady spí přece brouk pytlík, ozval se nějaký jiný hlas. Pro pána krále, já myslela, že tu spí včelí děťátko. Jdeš ty, bambuláči, ven, co mi toho cukroví snědl? Kluk jeden nenajedená a hned si pali včely pytlíka z komůrky ven. Jak si to představuješ? Myslíš, že tu budeš jenom spát? Jdeš dělat? To by tak hrálo.

Za lesy hlubokými a kopci oblými rozkládá se Česká kotlina. Je to země pěkná. Rolníci tu v potu tváře orají, řemeslníci jsou proslulí svou fortelností, ale jsou tu také loupežníci. A nejukrutnější z nich je arciloupežník Lotrando.

tam je vošku bem. Jou, pežníci povolání to, zlobáni to jsou páni lou. Pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Já, který neřemeslo, nikdy to jim neneslo. Pod dubem.

0: Jsem hloup, ty kloupý chytrák, kloupý dej. Jsem cukr, dej jsem kroupy, seď. Formáku na houni, pře, padli tě v ráhouni. Hloup, dnešník je nesmlouvavý, hloup. Ten ho strašně baví, co? Šlo hned to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem za dubem, tam tě ošklubem.
1: Že vám není hamba, cházko nenechavá. Kloudná práce vám nevoní, jen ta zlodějna. Puj.
2: Starej se o sebe, drvo štěpe!
0: Na věc se podařila hru, Basila zvítězila, tak to chodí na světě, na zdorivší o světě. Lou, tečníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni. Lou, tečníci z profese, nejlepší jsou v okrese.
3: Dobře jsme si zaloupili.
4: Dobře.
3: Žádná krev netekla.
4: Ne, ani kapka dneska.
2: Když to nemusí být, tak se nemá ani střílet, ani zapichovat. Když to ale musí být, tak se hol střílet a zapichovat musí. To si pamatujte. Tyhle ty zásady.
5: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
6: Záhadná loupež. Ten krámek s velmi smíšeným zbožím býval vždycky velice uspořádaný, aby se do malého prostoru vešly všechny prací prášky, konzervy, ponožky, láhve vína, banány, melouny, brambory a jogurty. A mezi nimi vždycky posedával, tedy když zrovna před obchodem nepokuřoval, usměvavý pan Liku. Jenže dneska, když si k němu Egon přišel pro pár ponožek a pro konzervu chalupářského guláše, pan Liku neměl na kulatém obličeji ani stín úsměvu.
7: Ponožky nemám,
6: oznámil. Karliku, podíval se Egon, jak to, že je nemáte?
7: Ponožku mám, koukej, všude, plno, ale jenom jedna.
6: Pan Vavřinec se rozhlédl po krámku. Všechno tu bylo srovnáno jako jindy, jen po podlaze se válely ponožky. Spousta ponožek, ale stejný pár byste z nich dohromady nedali.
7: Pane, co to je toto? No? Řekni,
6: volal zoufale Liku.
8: Licháče.
7: Prosím?
6: Pan Vavřinec usoudil, že teď není ta pravá chvíle, aby milému Číňanovi rozšiřoval znalosti češtiny.
8: Jak se zloděj mohl dostat dovnitř?
6: Zeptal se.
7: Žádná zloděj nekrade jedna ponožka.
6: S tím musel pan Vavřinec souhlasit. Dále souhlasil s tím, že k tomuto případu nemá cenu volat policii. Tak jen Karlíka přesvědčil, že v jeho případě ponožky k sobě ladit vůbec nemusí, a na důkaz si vyhrnul nohavice. Pan Liku si asi pomyslel, jiný kraj, jiný mráv, vzal igelitku, naplnil ji různobarevnými licháči a po přemlouvání za ně přijal i nějaké peníze. Když se Egon vrátil domů, přivítal ho Hihlík. Tvářil se velmi zkroušeně. Tvářil se jako lichožrout, který má špatné svědomí. Egon beze slova vysypal obsah tašky na stůl. Hihlík se pro změnu zatvářil vytěšeně. Možná si ten výraz Egon špatně vyložil, protože vyštěkl.
8: Nevíš o tom něco?
7: Samé licháče,
6: vydechl Hihlík.
8: Někdo řádil u pana Liku. Tam to přece znáš.
6: Pokračoval pan Vavřinec a vypadalo to jako výslech.
7: Egone, snad si nemyslíš, že já...
8: No to ne. A jaký vandál to mohl udělat? To mi řekni.
6: Hejlík žádného vandala neznal, ale už viděl v akci ošpendlíkovanou partu kudly Dederona. Já toho vandala, nebo jak mu říkáš, vypátrám, řekl. Mám totiž jistý podezření. Několik ponožek si vzal jako vzorek z té loupeže a hnal se ke dveřím.
8: Kam zase běžíš?
6: Zarazil ho Egon. Do Kilimandžára. Tam vedou všechny stopy.
8: Samotného tě nepustím. Půjdu s tebou.
6: Chvíli trvalo, než pan Vavřinec pochopil, že by to nikam nevedlo. Lichožrouti se před ním schovají. Byla by z toho jen hromadná hra na chameleona. Hilík slíbil, že na sebe dá pozor a pak se svažitými uličkami spustil do divoké čtvrti města, v níž vládl kudla Dederon a jeho.

0: Jak si nechal vodník ušít nový kabát. Byla krásná měsíční noc. Bludičky se mihotaly u lesa nad močálem a na louce u rybníka tancovaly divoženky. Vodník Žblabuňka se na ně ze stavidla chvíli díval, ale pak se kouknul nahoru na měsíc a povídá:
1: Je, to je ale hodin, měl bych už jít spát.
0: A jak tak leze ze stavidla dolů, najednou trh a škup, roztrhl si svůj dlouhý zelený kabát.
1: Tisíc larev potápníků, chtěl začít hudrovat, ale zrovna v tu chvíli tancovali kolem dvě divoženky, tak dělal, jako že se nic nestalo.
0: Ale stejně zaslechl, jak ta jedna divoženka povídá té druhé.
2: Ten hastrman vypadá v tom svém roztrhaném kabátě jako strašidlo.
1: To vodníka dopálilo. Sami jste strašidla, křikl na ně. Já jsem vodník, ale vy patříte mezi strašidla. Já ne.
0: Ale jeho dobrá nálada byla rázem pryč. I to spaní ho přešlo.
1: To jsou mi ale moresy, hůčel na zlobeně. Já tu asi zavedu jiný pořádek. Aby si tady každé strašidlo vykřikovalo jen tak, co ho zrovna napadne.
0: Skočil do vody, ale jak se zlobil, nedával moc dobře pozor, kam skáče. A on tam ležel těsně pod hladinou starý pařez. A o ten si Žblabuňka roztrhl zase kalhoty.
1: Ale krucinál, hrom do toho pařezu, láteřil. To je zase den, že já dneska vůbec vylezl z vody.
0: Šel spát, ale dlouho nemohl usnout, jen tak se převaloval. A když konečně usnul, zdálo se mu, že kolem něho poskakují trpaslíci a pidimužíci, lesní i vodní víly, divoženky, čarodějnice, lesní duchové a bludičky z bažin a všelijaká jiná strašidla a všichni ukazují na jeho roztrhané kalhoty a kabát. A jedno z těch strašidel, takové umolousané a otrhané, mu dokonce řeklo: pane kolego, Žblabuňka se tak rozčílil, až se vzbudil, ale ono už bylo stejně ráno. Slunce svítilo a v jeho hřejivých paprscích vodníka zlost přešla. Vylezl na stavidlo a prohlížel se ve vodní hladině jako v zrcadle.
1: Nevím, co se jim na mě nelíbí, bručel. Pravda, kabát je roztržený a nejnovější taky není. Vždyť taky pamatuje ještě paní Hraběnku, co jí kdysi patřil tenhle rybník. A to je už dobrých 150 let. Ta jednou, když jela kolem v kočáře, tak mi povídá: k motce, vy jste ale krasavec k pohledání. Jo, ta měla ještě vkus, no, ale dneska darmo mluvit.
0: Žblabuňka mával rukou a šel po práci. Ale s tím kabátem mu to stejně pořád nešlo z hlavy. A když potkal mlynáře a ten se ho starostlivě zeptal, cože se mu to stalo, jestli snad jezdil 3 dny na mlýnském kole, bylo rozhodnuto. Nechá si ušít nový kabát. A tak se vodník vydal do vsi ke krejčímu. Ale po cestě se mu to nějak rozleželo v hlavě a povídá si:
1: když kabát, tak už pořádný. A co já budu chodit do vsi? Půjdu rovnou do města.
0: Obešel ves a za chvíli byl v městečku. A hned k tomu nejlepšímu krejčímu bydlel přímo na náměstí. Měl na skleněných dveřích ceduly: psům vstup zakázán a zlatou kliku.
1: No jo, tak tady jsem na správné adrese,
0: řekl si Žblabuňka. Ještě si otřel o rohošku boty a potom zaklepal. A když nikdo neotvíral, vešel dovnitř. V krejčovském krámu měřil pan mistr zrovna nějakou dámu. Měl kolem krku přehozený plátěný metr a v ústech držel krejčovskou křídu. Když uviděl vodníka, křídu spolkl.
1: Dobré chutnání, pozdravil žblabuňka uctivě. A přeji krásné deštivé počasí. Jsem vodník tadyhle z rybníka za lesem a chtěl bych ušít kabát. A taky bych potřeboval zašít kalhoty.
0: Jaký kabát? Koktal krejčí a lapal po dechu.
1: No, pěkný, řekl žblabuňka. A s velkýma kapsama, aby se tam vešly žáby. A občas nějaká ta ryba a taky pár škeblí. A aby s tím kabátem šel uhasit oheň.
0: Krejčovský mistr se mezi tím probral z překvapení.
2: A máš vůbec čím platit?
1: Žádné strachy, pane mistr, řekl vodník. Podívejte se, co mám.
0: A vyklopil na stůl před krejčího rybí šupiny. A jak na ně skrze ty skleněné dveře dopadalo světlo, krásně se leskly a hrály všemi barvami.
1: Koukněte, řekl zasněně žblabuňka. Tyhle tmavočervené nejsou krásné. Ty jsou z okouna, dodal na vysvětlenou. Vypadají jako ze zlata.
0: Ale krejčí neměl pro krásu rybích šupin žádné pochopení.
2: Vypadají, ale ze zlata nejsou,
1: vyjel na vodníka.
2: Obyčejné šupiny. A to se na něj podívejme. Kabát by si chtěl nechat ušít, hastroš, ale na zaplacení nemá.
0: A ta dáma, co tam stála, se na vodníka dívala z patra a kroutila hlavou.
1: No, ještě mám barevné kamínky,
0: řekl žblabuňka a přehraboval se v kapsách svého roztrženého kabátu.
1: Kam jsem je jenom dal, ty se vám budou určitě líbit. Mým pulcům v rybníku se hrozně líbí. Hrají s nimi kuličky.
0: Ale krejčí nenechal vodníka ani domluvit.
2: Ani šupiny, ani kamínky,
0: křičel a mával rukama, až mu ten plátěný metr, co měl na krku, lítal kolem hlavy. A běžel k těm skleněným dveřím, otevřel je a ukázal rukou na ulici. A ven! Žblabuňka vyčvachtal z krejčovského krámu a vracel se zpátky k rybníku. I ty šupiny, co vypadaly jako ze zlata, tam zapomněl. A když procházel kolem mlýna, stál mlynář zrovna na zápraží.
2: A copak, kmotře, zahalasil. Jdete nějak smutně?
1: Ale, mávl vodník rukou, chtěl jsem si ve městě nechat ušít kabát. Nechtěli se mnou ani pořádně mluvit. Prý nemám čím platit a přitom kolika lidem já už pomoh.
2: Jo, kmotře, pokýval mlynář hlavou. To jsou lidi, ti se nedívají, jaký jste, ale co máte v kapse, můžete mít srdce ze zlata. A jak nemáte peníze, nebude se s vámi nikdo bavit. Ale komu zvoní v kapse zlaťáky, byť by to byl i ten největší darebák, tomu se budou klanět. Jo, pokrčil mlynář rameny, to jsou lidi.
0: Žblabuňka nad tím kroutil hlavou.
1: To se mi snad ani věřit nechce.
2: Tak to zkuste, zasmál se mlynář. Ukažte pár zlaťáků a hned uvidíte, jak budou všichni kolem vás skákat.
0: Vodník nad tím pořád kroutil hlavou, ale potom skočil do rybníka a ponořil se až na dno, pod stavidlo. A tam, úplně v té největší hlubině, kde už ani pořádně vidět nebylo, ležel v bahně vykotlaný kmen prastaré vrby. A v té měl vodník schované peníze. na nejhorší časy, jak říkával. Nabral si plnou kapsu zlaťáků a už si to mašíroval do města znovu. Přišel ke krejčovskému krámu, k těm skleněným dveřím s tou zlatou klikou a tak jako předtím tam visela cedule. Psům vstup zakázán a na ní bylo čerstvě připsáno a strašidlům taky. Žblabuňka vstoupil do krámu. Krejčí ještě pořád měřil tu dámu, poskakoval kolem ní a všelijaký lichotil. Když uviděl vodníka, začal vřískat. Už zase? Už zase? Ale v tu chvíli zalovil žblabuňka v kapse a vytáhl hrst zlaťáků. A už je sázel na stůl hned vedle těch rybích šupin, co tam předtím zapomněl. A s krejčím se udála podivná proměna. Jak předtím zlostně křičel už zase, najednou začal koktat a hlas mu přeskočil, zalapal po dechu, několikrát polkl na prázdno a přitom se pořád díval na ty zlaťáky. A potom takovým zjihlým hlasem řekl, už zase jste nás poctil svou návštěvou. To jsme ale rádi. A to už přímo mazlivě šeptal a neustále se klaněl. A tu dámu tam nechal stát a hned běžel k vodníkovi a začal ho měřit. Pak přiběhl učedník a začal žblabuňkovi zašívat kalhoty. Ta dáma, co tam stála, koukala střídavě z vodníka na ty zlaťáky, taky se všelijak kroutila, dělala na něj zamilované oči a usmívala se. Žblabuňka se nestačil té nečekané vlídnosti ani divit. A krejčí kolem něho poletoval jako komár kolem lucerny. Měřil, stříhal a šil a cvakal nůžkami. A za chvíli byl kabát hotový. Vodníkův starý kabát krejčí vlastnoručně zabalil do hedvábného papíru, převázal ozdobnou mašlí a dal mu ho sebou. Žblabuňka štědře zaplatil a krejčí utíkal v předklonu k těm skleněným dveřím, úctivě je otevřel a stále opakoval služební, služební. A přijďte zase. A ještě na ulici oprašoval vodníka hebkým smetáčkem s pavými péry. A když se na konci ulice žblabuňka ještě jednou otočil, krejčí se před krámem stále klaněl a přitom honem sundaval z těch skleněných dveří tu ceduli psům vstup zakázán i s tím připsaným a strašidlům taky. Vodník vyšel z města a pomalu se vracel k rybníku. A když šel kolem mlýna, vykoukl mlynář. Tak co, kmotře?
1: No jo, zahuhlal žblabuňka rozpačitě. A asi jste měl pravdu.
0: A pak rychle dodal,
1: ale všichni takoví nejsou.
0: A honem skočil do rybníka, ale tentokrát koukal, kam skáče, aby si zase neroztrhl kalhoty nebo třeba ten nový kabát. Ale ten kabát vodníkovi stejně moc radosti neudělal. Nijak se v něm necítil dobře. Asi proto, že mu pořád připomínal toho lakomého krejčího. Ani žáby se v tom novém kabátě nedržely a vyskákaly z kapes zase honem pryč. A tak hned druhý den žblabuňka svůj starý, roztrhaný kabát z toho hedvábného papíru zase vybalil. Vypůjčil si od mlynáře jehlu a rákosovým vláknem kabát zašil. A když si ho oblékl, bylo mu rázem dobře. Jenom od té doby moc nevysedával na stavidle. Hlavně za jasných měsíčních nocí, když na louce tancovaly divoženky. To, aby zase neřekli, že vypadá jako strašidlo. A s tím lakomým krejčím to stejně nedopadlo dobře. Ale to už je jiná

0: černou tmu nad pavoučím lesem prořízl srpek měsíce. Pavouček Pája spal a měl šredný sen. Zdálo se mu o boubelaté paní, co bydlela v chatě za lesem. V tom snu chodila ta boubelatá paní po předsíni a vymetala pavučinky ze všech koutů i ze stropu. Když měla předsíň vymetenou, vyrazila s koštětem do lesa. No tohle, ona tam začala ometat stromy. Koštětem strhávala z větví smrků pavučiny. A v tom se Pája celý vyděšený probudil. Strejdo, volal, stričku se káči. Co je, co se děje, vyskočil po chvilce strejda. Nespíš, špitl Pája. Já nikdy nespím, zabrušel strýček sekáč. Tak proč mě budíš, co se stalo? Pája mu honem vyklopil svůj sen, protože ošklivý sen se zaplaší teprve tehdy, když ho někomu odvyprávíte. Strýček poslouchal a přikyvoval. Ženská z koště tam v lese špatnou zprávu nese, řekl vážně. A tak měj oči na šťopkách, Pájo, já vyrazím na obhlídku. Strýček sekáč se spustil po stříbrné nitce přes potůček. Pája poslušně seděl v pavučině, jak mu strýček přikázal, a oči měl na šťopkách. Ale to se nedá dlouho vydržet. Za chvíli se musel trochu protáhnout a za další chvíli se musel trochu proběhnout. Najednou kolem něho něco ohromnou rychlosti proletělo. Vlastně probzučelo. Sotva se stačil přikrčit, bzlik, jako když v dálce vystřelí z pušky. Servus! Bzíklo to znova. Byl to komár a cizinec. Takového komára Pája ještě v lese nepotkal. Byl mnohem větší, kostnatější a hlasnější než komárci, kteří se v podvečer rojili nad potůčkem. Servus! Zahalekal znovu ten cizinec. Prosím, špitl Pája, co říkáte? Nič nevravím, len ťa zdravím, odpověděl veselý komár. Prosím? Na ty mi asi nerozumíš, zubil se komár. Říkám, že nic neříkám, jen tě zdravím, jak ti říkají. Pája, já tady bydlím, ale vy asi ne, že ne? Poslouchej, nemusíš koktat a nemusíš mi ani vykat. Já jsem nějaký pišta. A já poznal, že nejste od nás, chlubil se Pája. To tedy nejsem. Já jsem od Dunaja. Já jsem komár z Komárna. Joj, Dunaj, posteskl si. To je, synku, jiná voděnka než tento váš mrňavý potůček. Dunaj, to je veletok, takových potůčků se do něj vejde milion. Vážně? Milion, divil se Pája, který měl povídání o cizích krajích moc rád. Tenhle pišta umí možná vyprávět stejně dobře, jako strýček sekáč, pomyslel si. Ale dost řečí, zamračil se najednou komár. Cesta byla dlouhá a já jsem dostal pořádný hlad. Na to Pája vyskočil a pelášel po větvi pryč. Co se lekáš? Rozesmál se pišta. Když říkám, že mám hlad, tak to znamená, že mám chuť na houbaře. Doufám, že je tady v lese rušno. Já se houbařů bojím, přiznal Pája. Ale právě teď naštěstí houby moc nerostou. Cože? Pišta se rozčílil a začal divoce bzučet a vířit kolem stromu. Tak houby nerostou. Houbaři nikde. A co takhle nějaký skautský tábor? Pěkně vypasené dětičky. Tady je skoro úplná samota, oznámil Pája. Jsme tu jen my a mouchy a slimáci a mravenci a tak. To není potrava pro mě, řekl komár otráveně, synku. Já nejsem jen lačný, já jsem krvelačný. A já už musím domů, vylekal se znovu Pája. Čo sa trepeš, spustil zase po svém dunajský komár. Tobě přece nic neudělám a vůbec asi si trochu zdřímnu, synku. Nepřál bych ti takovou cestu, jakou mám za sebou já. To ti povídám. Tak povídej, špitl nesměle Pája. Přijel jsem z Komárna rychlíkem, začal Pišta. Vybral jsem si lůžkový vagón, okýnkem vletím dovnitř a říkám si, Pišto, tady se ve dne prospíš a v noci si dáš do nosu, teda vlastně do sosáku. V kupé tam se mnou byla jedna dáma při těle a dvě slečny, krev a mlíko. Dobře jsem si vybral, ale zle jsem pochodil. Představ si, synku, sotva jsem nastartoval k prvnímu náletu, hned se všechny tři probudili a nejen to. Hned všechny tři vyskočili a nejen to. Jedna popadla noviny, druhá pantofly a třetí dokonce plácačku a začali mě honit. Kdyby nepřišla Česká Třebová, tak bylo po mně. Česká Třebová, divil se Pája. Jo, tam mě zachránila. Ty tři lovkyně komárů tam vystupovali, otevřeli dveře, já jsem proletěl na chodbičku a pak škvírou v okně ven a přistál jsem tady. No tak není to k pláči? Není, řekl Pája. Je to úžasné dobrodružství. No, jenže já tady hlady umřu. Docela sám v cizí zemi, daleko od lidí. A já mám lidi tak rád. Chudák Pišta, litoval ho Pája a málem se rozplakal, jak mu ho bylo líto. A tak rychle přemýšlel, jak mu pomoci. A tu si vzpomněl na svůj sen. Ty, Pišto, řekl, když tak moc potřebuješ lidi, možná bych o někom věděl. Tady za lesem bydlí v chatě jedna paní. Komár hned ožil a začal si veselé popiskovat. Tak paní, říkáš, a jaká je hubená tlusta? Taková starší, boubelatá, řekl Pája. Boubelatá, rozdářil se komár. Ale nemá ráda pavouky, varoval ho Pája. A co komáry? Jiněl se Pišta. To nevím, řekl Pája. Ale komár z Komárna ho už neposlouchal. Proletával mezi větvemi a dychtivě bzučel. Pájo, kamaráde, tak já tam hned letím a pak ti to povím. Co mi povíš? Ptal se nechápavě Pája. No, jestli má ráda komáry. Smál se Pišta pisklavě. Ahoj, ahoj. Servus. Volal za ním Pája a pomyslel si, jak ten den zvláštně začíná. Možná i noc bude zvláštní a přinese mi pěkný sen o zlaté mužce, řekl si. A běžel domů.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Dobrý večer, děti. V městečku Jankově, o kterém si povídáme, žili dva sousedé a taky velcí kamarádi, Joska Buchta a Józa Bábovka. Jednoho letního dopoledne šel Joska Buchta na poštu, protože tam měl psaní zvané rekomando, což znamená doporučeně, a je to moc důležité psaní. Ovšem, co tak důležitého v tom psaní je, Joska zatím nevěděl, protože si pro něj teprve šel. Před poštou pod lípou stál jeho nejlepší kamarád Józa Bábovka. I on byl na poště kvůli důležitému psaní zvanému rekomando. Hned to řekl Buchtovi a Buchta na to pravil. Víš co, Jozo, počkej chvilku, jen co si já vyzvednu to svoje psaní a pak si obě přečteme společně. Bábovka spokojeně přikývl správně, tak to má být. Vždycky děláme všecko společně, jako dobří kamarádi. Za chvilku tedy Joska Buchta s Jozou Bábovkou ve stínu lípy před poštou společně otevřeli každý svoje psaní zvané rekomando a začetli se do něj. V Buchtově psaní stálo. Váš kamarád Bábovka se tak nadarmo nejmenuje. On tak vypadá. Když se posadí, člověka hned napadne, že sedí jako bábovka na míse. Je nepochopitelné, že jste si vybral takového kamaráda. Vždyť vy dva se k sobě vůbec nehodíte. Vy, pane Buchto, jste přece takový náramně svižný člověk. V Bábovkově psaní zase stálo. Váš kamarád Buchta se tak nadarmo nejmenuje Buchta. On tak vypadá. Když se posadí, člověka hned napadne, že sedí jako Buchta na pekáči. Je nepochopitelné, že jste si vybral takového kamaráda. Vždyť vy dva se k sobě vůbec nehodíte. Vy, pane Bábovko, jste přece takový náramně svižný člověk. Když Buchta s Bábovkou dočetli každý svoje psaní zvané rekomando, chvilku oba mlčeli. Pak jeden kradmo mrkl na druhého a Buchta povídá, tak co, dobré zprávy? No, ale... Nic zvláštního,
3: zamumlá bábovka. Píše mi teta, že se má docela dobře, i když to zase není tak úplně nejlepší. A co ty? Mně zase píše strýček, že se má nějak bídně, ale zase to prý není tak úplně nejhorší, zamumlal Buchta.
2: Takhle si ti dva nejlepší kamarádi poprvé v životě navzájem zaláli. A to po přečtení dopisu zvaného rekomando. Sotva to udělali, stín lípy byl hned temnější a chladnější. Buchta lhal proto, aby nezarmoutil svého kamaráda bábovku, bábovka zas proto, aby nezarmoutil Buchtu. Jenomže hned v zápětí vlezla oběma do hlavy myšlenka, jestli na tom, co stojí v dopise zvaném rekomando, není přece jen trocha pravdy. Od té doby byli Jozka Buchta s Jozou bábovkou společně k vidění stále řidčeji, až to lidem v Jankově začalo vrtat hlavou. A nejvíc Zuzce Knoflík. Té Zuzce, která se kdysi jmenovala Všetečná, ale teď se jmenuje Kroužilová, ovšem nejméně nezáleží, Zuzka je pořád stejná. Pořád má ráda knoflíky a ráda do všeho strká nos. Proto jednou zastavila bábovku a začala vyzvídat, čím to, že přestal tak zčista jasná kamarádit s Buchtou.
3: Bábovka jí vyprávěl o tom, jak dostal psaní zvané rekomando. Zuzka zamyšleně pokývala hlavou a druhý den zastavila Buchtu. I on jí vyprávěl o psaní zvaném rekomando.
2: No, tak teď už tomu rozumím, zvolala Zuzka. Někdo zlý se rozhodl rozkmotřit dobré kamarády a ono se mu to podařilo. Myslím, že je na čase to spravit. A dala se do přemýšlení. Zuzka Knoflík přemýšlela jeden den, druhý, třetí, až se nakonec ťukla do čela. Už to mám. Tohle dokáží jen moje knoflíky.
3: Prosím tě, a jak? Zeptal se jí manžel Honza Kroužil.
2: Docela jednoduše, Honzo, poslouchej. Každé ráno, přesně v 8, si Jozka Buchta i Joza Bábovka chodí do trafiky pro noviny. Kdysi chodili společně, ale teď chodí každý sám a úplně jinou cestou. Ovšem, u trafiky se musí sejít. A já jim na ty dvě cesty poházím každému spousty knoflíků. Oni je budou sbírat.
3: A co když ne?
2: Zaučil Honza Kroužil. Ale budou, vykřikla Zuzka. Každý v Jankově přece sebere knoflík, když ho vidí ležet na cestě, protože každý ví, že se mi hodí do sbírky.
3: Tak dobře, snad je seberou, zamumlal Honza. Ale co z toho?
2: Víš co, Honzo, nech se překvapit. Zasmála se Zuzka a šla trousit knoflíky na dvě cesty, kterými ráno Joza Bábovka a Jozka Buchta chodili do trafiky pro noviny. Když na zítří ráno vyšel Buchta z domu, uviděl před sebou cestu plnou knoflíku.
3: To bude něco pro Zuzku Knoflík, razenou Všetečnou provdanou Kroužilovou, která si se mnou tuhle tak pěkně povídala o nešťastném psaní zvaném rekomando, pomyslel si Buchta a hned se dal plně do sbírání.
2: Z domu vyšel i Bábovka, také on uviděl před sebou cestu plnou knoflíku a napadlo ho, že je přinese Zuzce Knoflík. Začal sbírat. Tak se ti dva, oba sehnutí v předklonu, blížili k trafice každý z opačné strany. Ani jeden se nedíval nalevo, napravo, dozadu, ani dopředu, tak byli zaujati sbíráním knoflíků. A najednou bum, bác, prásk, přímo před trafikou vrazil Buchta do bábovky a bábovka do Buchty. Narazili do sebe hlavami a v tu chvíli se oběma v hlavách pořádně rozsvítilo. Hned se začali navzájem objímat a volali jeden přes druhého.
3: Buchto, bábovko, kamaráde, proč jsme naletěli tomu zlému psaní plnému zlých slov? Odpust mi, kamaráde.
2: Za chvíli se už neslo po celém Jankově, že Jozka Buchta s Jozou bábovkou jdou zase spolu. A oni nejenže šli spolu, ale oni mířili přímo k Zuzce Knoflík. Každý jí dal pytel knoflíku a povídá:
3: paní Zuzko Kroužilová, rozená Všetečná, že vy jste to na nás narafičila.
2: To se ví, odpověděl za Zuzku Honza Kroužil.
3: A já jen žasnu nad tím, jak pěkně jí to vyšlo. Nikdy bych nevěřil, že obyčejné knoflíky dají dohromady dva staré kamarády.
2: A Zuzka se jen spokojeně chichotá. To já zas na knoflíky věřím. Odjakživa tvrdím, že knoflíky jsou náramně užitečná drobnůstka.
1: No, a já ti, Hurvínku, bych měla...
4: Ahoj.
1: No, takový krásný prsten, víš? A teď můžu s tím jako jenom trošičku...
5: Co pak, děti? Učíte se? Učíte?
1: Ne, my už jsme se, Taťulinku,
4: Učili, učili.
1: No, a teď si jen tak povídáme, povídáme.
5: Počkat, počkat, to by mě opravdu zajímalo. O čem si můžete povídat teď večer, když už máte být pomalu v posteli?
4: No, víš, taťoldo, ona povídá spíš Mánička.
1: Já.
4: Protože já jsem nemocný.
1: On je hrozně nemocný, pane Spejble.
5: Copak, chlapče? Nemáš teplotu? Nebolí ti v krku?
4: Nech mě, milý otče, domluvit. Já jsem jako nemocný pejsek. A Mánička je kočička, má mě vypravovat pohádku. No. Jenže tu o těch košelkách znám z paměti, tak místo toho přemýšlíme, jak by to bylo prýma mít takový kouzelný prsten,
1: no,
4: viď Máni.
1: No, ten já bych, pane Spejble, víte, ten já bych moc chtěla.
4: No, já taky.
1: No, to bych s ním jenom takhle trošku otočila, víte, a splnilo by se nám každé přání.
5: A jaké pak přání by si s Máničko přála?
1: No to vám hned povím. Já bych s ním otočila.
5: Ano.
1: No, a měla bych krásné šaty a zlatou čelenku a zpívala bych aspoň jako Iveta Bartošová.
4: Já zase bych s tím prstenem otočil a zpíval bych jako Dalibor Janda.
5: Tak tě přeci jen bolí v krku. Neměl by se vykloktat?
4: Ale ne, tati.
5: Ale jak vás tak poslouchám, tak se mi zdá, že u vás by ten prstýnek přišel do správných rukou.
1: No jistě.
4: Jo, tati, vidíš, no, jo. No. Ale tati, co bys udělala s tím prstenem ty?
1: No, no.
5: Já?
1: No, no,
4: ty.
5: Já bych s ním takhle pomalu točil.
1: No, to mě moc zajímá, pane Spejble.
5: Nepřerušuj mě, Mančko. Pomalu bych s ním točil a točil. A vy byste byli rychle v posteli, protože už máte dávno spát.
4: Teda, tati, to si mě pěkně zklamal.
1: To by, pane Spejble, vy nemáte vůbec pochopení pro dětskou duši.
5: Ale mám pochopení, no, mám, tak, Máničko, jenže musíte vy dětské duše mít pochopení pro mou otcovskou duši, která ví, že děti mají včas spát.
4: Tak nám, tati, vypravuje aspoň nějakou pohádku.
5: Hurvinko, mě je rozum, vždyť už je pozdě. A na Máničku už určitě čeká bábinka.
1: Ne, nečeká. Ona ví, že jsem u vás. Panu Spejble,
5: Když mě děti zrovna žádná nenapadá.
1: Ale to se mi nechce věřit. Horvinek říkal, že prý jste říkal, že můžete takové pohádky sypat z rukávu normálně.
5: To, že jsem říkal?
4: No. Ano, říkal. Já to dobře slyšel.
1: Já tomu věřím.
5: Já nic sypat nebudu.
1: No,
5: podívejte se, jak je tu uklizeno. Kdo bude ty rozsypané pohádky sbírat, no?
1: Nám stačí, když vysypete jenom jednu a tu my lehko sebereme.
5: Jenom jednu?
1: No, jenom jednu,
5: no, tak dobře, ale jen jednu. A pak hned spát, abyste nebyli ráno unavení.
1: Jistě.
4: My ti, taťuldo, slibujeme, že ráno budeme jako rybičky.
1: Jako rybka.
5: Jako rybka, jo. No tak jen, abyste se ráno nemrskali. Právě jako ta rybka. No,
1: no.
5: Co?
1: No.
5: Už tušíte?
1: No.
5: Co jí našel? No.
1: Ten rybář.
5: Rybář, ano.
1: To myslíte tu zlatou rybku, co splnila každé přání.
5: Každé přání, ano.
1: Ta by se nám líbila.
4: No. No jo, to je skoro jako ten kouzelný prsten.
1: No jistě.
4: Povídej, taťuldo.
5: Tak hezky poslouchej.
1: Ano.
5: Byl jednou jeden rybář a ten byl tak chudý, že mu nic jiného nezbývalo, než jít na ryby. Ale ryby jako na vstek nebrali a nebrali.
1: Aha.
5: Tak zbalil prut a šel pomalu domů, celý ustaraný, co budou vlastně jíst.
1: Ano.
5: A jak tak jde, kouká na břehu moře.
4: Jaké to bylo moře, taťulko? Středozemní? Nebo černé?
1: Prosím tě, nepřerušuj pana Spejbla, to je snad jedno, ne?
5: Správně, Máničko.
1: Že?
5: Prostě ten rybář kouká a na břehu moře se mrská zlatá rybka.
1: Rybka, no.
5: To víte, ten rybář byl celý udivený, že tamhle mu ryby neberou.
1: No, no.
5: A tady se plácá ryba jen tak. A ještě k tomu zlatá.
1: No, a jak byla velká?
5: No co já vím. Asi moc ne, když ji ten rybář hodil zpátky do moře, ne?
1: A to udělal dobrý skutek, vidíte, pane Špejble?
5: Ano, ano, ale Máničko, pro tebe je radost vyprávět pohádky.
1: Že ano?
5: Ano, udělal dobrý skutek a ta rybka,
1: ano.
5: Ta rybka to také dovedla ocenit. Vystrčila z vody tlamičku a povídá tomu rybáři, ať si cokoliv přeje,
1: ano.
5: Že mu to vyplní.
1: Jo, jo, jo, jo.
5: Rybář ale povídá, no jo, ty určitě, taková mrňavá. Přišel domů, povídá to ženě a teď to začalo.
4: To ona ho asi pochválila, že byl tak hodný, viď, tatí?
5: Pochválila? To by si měl slyšet. Spráskla ruce a začala vykřikovat pro pána Jana, co jsem si to vzala za muže. To kdybych si vzala huňku, tak jsem měla dávno vilu na Kocábě, ten by se jinak staral. A honem hnala rybáře zpátky na břeh, že na rodinu nemyslí, že nemají doma ani kousek chleba.
1: No tak, no? Že chtěla chleba, to chápu, ale... To jí nenapadlo něco lepšího.
5: Ale to víš, že napadlo, Máničko. Rybář, aby pořád neměl toho huňku na talíři, požádá rybku o chleba,
1: ano.
5: Ale sotva přiběhl domů, už zase bába na něj. To nevidíš, jak se nám domek rozpadá? Spadne nám střecha na chleba a my nebudeme mít ani chleba, ani kde bydlet.
4: Tak měli... Zavolat pokrývače, ne?
1: Prosím tě, kde by na to vzali peníze, když byli chudí?
5: Správně, Máničko, a pak? No. A pak řemyslníka neseženeš ani v Praze, že ano?
1: No.
5: Natož na břehu moře. Tak ten rybář, co mu zbývalo, honem běžel zpátky za rybkou. Když všechno vyřídil, jak si rybářka přála, honem se hnal zpátky domů a tam kouká. Vila jako na Kocábě a ve dveří žena.
1: Ano.
5: Co koukáš, to nevidíš, že nemám nic na sebe?
1: Yeah.
5: A ukazuje mu roztrhanou sukni.
1: No to.
4: Já vím, že ten rybář už toho měl pomalu dost.
5: Rybář ano, ale rybářka ne. Když už měla plno krásného oblečení, tak si umínila, že bude starostová.
1: Starostová?
4: No říkej.
5: No jo, marně jí to ten rybář vymlouval, že nemůže být starostová, když není široko daleko žádný jiný dům než ten jejich.
1: Aha.
5: Jenže bába ho hnala zase za rybkou, že chce mít vesnici, kde bude ona starostovat.
1: Páni, ta rybářka ale myslela jen a jen na sebe.
5: Na sebe, ano, ano, to máš, Máničko, pravdu. A vůbec jí nevadí. Tělo, že ten rybář od věčného běhání tam a zpátky úplně prošoupal podrážky a chodil bos.
4: Tak proč si nepřál, aby mu rybka darovala boty?
5: Vždyť on chudák ani neměl čas myslet na sebe, protože rybář

0: Někdo začne myslet pořád jen a jen na sebe, tak by se musel stát zázrak, aby se napravil. Aha. A ten se nestal. Bábě už ani baronka nestačila, tak chtěla být carevnou. Rybáře už ani do zámku nepustila, kam by se hrnul takový otrhanec, otrhaný.
1: A toto ta rybka neviděla? Že vlastně neslouží rybářovi, ale bábě, která si to nezaslouží?
0: Však už také došla rybce trpělivost. A víte kdy?
2: Nevíme.
0: Ona si totiž bába carevna usmyslila, že když bude mořskou carevnou, takže nebude rybáře potřebovat. Jenže jak to tak rybář rybce řek, tak ta si řekla pro sebe, no to bych měla hezkou vládkyni. A udělala jednou ploutvičkou šplouch sem, druhou ploutvičkou šplouch tam. A bába už nebyla ani carevna, ani baronka, ani starostová, ale obyčejná rybářová žena jako dřív, ano. V roztrhané chalupě s jednou sukní. Tak vidíte, děti, jak to dopadá, když toho chce někdo moc a vůbec se o to nezasloužil.
1: To té bábě patřilo.
2: To tedy ano.
1: Ale co ten rybář?
0: Ten si sebral zase své pruty a šel na ryby. On totiž poznal, že žádná zlatá rybka to pravé štěstí nepřinese. Tak co, kočičko a pejsku, ještě chcete ten kouzelný prstýnek?

Znovu zadrnčí telefon. Pokud si Hlík myslel, že ho bratranec Ramík poslechne a nebude nic podnikat, tak to se mýlil. Bylo tu moc záhad najednou a ta největší z nich se jmenovala Hlík. Jak se mohl tak najednou změnit? Vždyť se ještě docela nedávno choval jako vzorný skautík a teď chce vyloupit nějaký obchod. Ramses se rozhodl, že ho nespustí z očí. Čekal před domem. Viděl, jak vyšel pan Vavřinec a zamířil k nejbližšímu krámu. Viděl, jak tam rozhazuje rukama a pak se vrací zpátky s plnou igelitovou taškou. Vyčuhovala z ní ponožka. Neuběhlo ani čtvrt hodiny a s tou samou taškou se vláčel Hihlík do dolního města. Musel se skrývat na ulici před lidmi, ani ho nenapadlo, že by ho mohl stopovat lichožrout. Ramses se za ním kradl křivolakými uličkami do míst, kam se předtím s bratrem nikdy nevypravili. Před barem Kilimandžáro zahlédl, jak Hihlíka nějaký divoký lichožrout se špendlíky v uších vtáhl dovnitř temné chodby. Dlouho čekal za rohem, ale když nikdo nešel tam ani ven, vrátil se domů. Nejdřív s chránkou na dopisy vklouzl k profesorovi Kadeřábkovi. Ten seděl nad svou kronikou ze života lichožroutů a zapisoval do ní nové poznatky. Měl jich teď plno. Byl tak

0: zabraný do práce, že by ho snad nemohlo vyrušit ani drnčení telefonu. To se mělo ozvat až o něco později. Ramík svého starého přítele chvíli pozoroval a pak zase vycouval. Nejdřív musí za otcem, protože věci došly už příliš daleko. Poví mu o Hejlíkovi a o jeho tajemných známostech. Přišel zrovna, když zazvonil telefon.
1: Slyším?
0: Zařval Padre do sluchátka.
2: To rád slyším.
0: Uchechtl se hlas na druhém konci.
2: Tak co? Už máš výkupný nachystaný? Měl bys si pospíšit, vzkazuje ti junior.
1: Kde je?
2: Špatná otázka. Co ty pytle licháčů?
1: Dostanete je. Moje slovo. Ale napřed chci svýho syna vidět. Chci vidět, že je v pořádku. Co třeba hned dneska v noci u řeky? Tam, co je ten vrak parníku?
2: Tak pomalu, ozvalo se zavrčení. Podmínky tu kladu já, Kudla Dederon. Ale jestli máš rád vraky, tak na mě a na svýho juniora čekej zítra od 10 večer za západním nádražím u vrakoviště aut. Ale žádný podraz, nebo...
0: Kudla Dederon udělal významnou pauzu. A do té pauzy se vklínil jiný hlas. Halo, halo, kde je to nádraží, prosím vás? Ovšem, byl to pan profesor.
2: Končím.
0: Kudla Dederon praštil sluchátkem. Profesor Kadeřábek rázoval po místnosti. Uši mu hořely vzrušením. Tentokrát je na stopě nějakého skutečného zločinu. Utajený svět lichožroutů, který celý život zkoumal jen teoreticky, náhle vystoupil ze tmy na světlo a byl tak skutečný, až z toho šla hrůza. Profesor si rychle zapsal celý průběh toho telefonátu. U paní Květuš nenápadně zjistí, kde je západní nádraží a v rakovišti aut. A zítra večer se tam vypraví. Profesor Kadeřábek si připadal jako hrnec. Jako Papénův hrnec poskakující na rozžavené plotně a hrozící výbuchem. Za to Padre seděl vedle telefonu s hlavou v dlaních. Ramses si poprvé uvědomil, jak je jeho otec starý.
1: Ramíku, právě teď ten Dederon volal. Chce výkupný a já mu ho dám. Kdybych tak věděl, kdo to je.
0: Ramses se vedle otce posadil. Řekl mu, že Hejlík ho určitě zná.
1: Hejlík? Náš Hejlík?
0: Nemohl tomu uvěřit. Když se z toho údivu vzpamatoval, chtěl se za ním okamžitě vypravit, ale Ramses mu to vymluvil.
2: Nesmíme ho vyplašit a musíme mu zatím věřit. On tvrdí, že má plán, jak Tulíka osvobodit.
1: Tak dobrá, souhlasil nakonec otec. Počkáme to zítra. Víš, kde je vrakoviště u západního nádraží?
2: Vím, řekl Ramses. Já tě tam dovedu.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: rozkoš. Před dávnými časy byl v Novém Městě půrkrabím Straka z Nedbalic. Ale byl velmi přísný a zlý a lid ho nemiloval. Jednou jel na procházku a když přijel nedaleko Rousína k lesíku, k rybníku Náchodskému, viděl na mezi pasáka ovce pást. I zajel k němu, aby ho snad trochu postrašil. Ale pasák ku podivu ho ani nespozoroval a jen před sebe se díval.
1: Kam pak se tak neustále díváš?
0: Ptal se pan Straka. Touto otázkou, jsa ze svého přemýšlení vytržen, vzchopil se pasák a když přísného úředníka pozdravil, odpověděl jemu. Hleďte tamto, milostivý pane. Jaká to prostranost. Jaké krásné místo k založení rybníka. Co ta pole jsou, tam rybník založit. Ten potůček, co tam teče, mohl by se tam vést. A nebylo by velké hráze potřeba. Byl by to rozkošný rybník a nestál by mnoho. Když si to pan Straka přehlídl, jak mu to pasák ukazoval, podivil se rozumu a ostrovtipnosti chlapcově a umínil si rady jeho užít. Ale jsa příliš hrd, aby ho za to pochválil, hodil jen po pansku hlavou a odejel. Když přišel domů, poslal na to místo lidi, kteří práci započít museli. Pole chudým lidem patřící bez milosrdenství se rozkopala, aniž ubozí krejcaru za ně dostali. Stal se tam tedy rybník, který měl hodinu kolem, bez velké práce a nákladů. Byl rozkošný, jak chlapec řekl, a proto jej také Rozkoš pojmenovali. Pana Straku z Nedbalic chválili za jeho moudrost a chudého pasáka si žádný nevšiml. Lidé však, kterým tak nespravedlivě pole odňal, pana Straku příčinou toho zakleli, aby jim čert po smrti oral dotud, až by se rybník zase v pole obrátil. Tenkrát prý slova mnoho platila a s čertem žádná hračka nebyla. Proto také, jak pan Straka umřel, viděli lidé vždy v měsíci lednu, jak čert panem Strakou dvě brázdy od konce ke konci rybníka orá. Mnozí tvrdili, že jej na své oči viděli. Ale nyní je rybník zničen a jsou tam zase pole. A ubohý pan Straka snad také pokojně spí.
2: O zlobivé včeličce. V úlu žila jedna zlobivá včelička, která si dělala, co chtěla a skoro nikdy neposlouchala svoji maminku. Lítala si po louce, kde a kdy se jí zachtělo, nepomáhala se sběrem pilových zrníček a neustále mlsala. Sladkosti měla totiž ze všeho nejraději. I když jí maminka často říkávala, včeličko moje milá, příliš mnoho mlsání není zdravé. A jednoho letního odpoledne se včelička zatoulala do města. Věděla, že tam má zakázáno létat, ale spousty barev a vůní ji tam zlákaly. Tolik divných budov, rostlin a zvuků ještě nikdy neviděla. Líbilo se jí to, ale po chvilce dostala hlad. Když letěla kolem městského parku, uviděla na zemi žlutou hmotu, která náramně voněla. Když se k ní přiblížila, s nadšením zjistila, že je to vanilková zmrzlina, kterou včelička ze všeho na světě nejvíce milovala. Nehleděla nalevo ani napravo a pustila se do odhozené zmrzliny. Slízala skoro celou půlku kopečku a když měla ohromně naducené bříško a chtěla se vrátit domů, nemohla se vůbec pohnout. Včelička se totiž ke sladké zmrzlině přilepila a jak byla těžká, nemohla se odlepit. Volala proto na sluníčko, aby jí pomohlo. Sluníčko, sluníčko, zahřej prosím tě zmrzlinku, ať se roztaje a mohu letět domů za maminkou. Jenomže sluníčko už skoro zapadalo a pomalu ztrácelo svoji sílu. Přilepená včelička proto slibovala hory doly, jen aby se zachránila. A budeš už poslouchat maminku? Zeptalo se sluníčko. Ano, vykřikla včelička. Slibuji, že už nebudu tolik mlsat a na slovo budu všechny poslouchat. Když to tak hezky slibuješ, pomohu ti. Usmálo se sluníčko a z posledních sil poslalo na zem silný paprsek, který zmrzlinu rozpustil a včeličku vysvobodil. A teď honem domů, zavelelo sluníčko, které už mělo dávno spát, ale rozhodlo se ještě včeličce posvítit na cestu. Děkuji ti. Snad poprvé v životě zlobivá včelička někomu poděkovala a velice ráda pospíchala domů za maminkou. Maminka se o ní již samozřejmě bála, ale když slyšela, co všechno se včeličce stalo a co všechno hodnému sluníčku naslibovala, velmi si oddychla. No a od té doby zlobivá včelička již není vůbec zlobivá. Moc dobře si totiž pamatuje, jak jí tenkrát sluníčko pomohlo ze zmrzlinové pasti a jak moc jí tu noc bolelo ze sladké zmrzliny bříško.

0: Bída. Schudlý hospodář měl hezkou dcerušku, kterou sobě jeden starý mládenec, pán té vsi, vší mocí chtěl za ženu vzít. Ale že holka ho neměla ráda a rodiče k tomu sňatku taky svolit nechtěli, týral je starý ženich jak mohl, naléhal na ně robotou a pro dost malou příčinu dával je být. Tak, že ubohý hospodář toho déle nemohl vydržet a sobě umínil, že se z té vsi vystěhuje. V chalupě, kde ten hospodář zůstával, často něco za pecí vrzávalo. I ačkoliv všecko přehledali a přepícek najednou na vrub obrátili, přece nikdy nic nemohli najít. Ale když už se stěhovali a poslední nářadí vyklízili, uslyšeli najednou za pecí něco hlasitěji vrzat. I poslouchali všickni, co to. A vrz, šup, šup, vyskočila ze zápecí štíhlá a bledá osůbka, podobná švižné paně.
1: Aj, ký to ďábel,
0: zvolal otec.
2: Pro pána boha,
0: vykřikla matka a za ní všechny děti do křiku sedali.
3: Nejsem žádný ďábel,
0: řekla ta štíhlá bledá pana.
3: Ale jsem vaše bída. A když se teď odtud vystěhujete, musíte mě taky sebou vzít do svého nového příbytku.
0: Hospodář, čiperná hlava, viděl, že bídy své nechytí ani neuškrtí. A protož poklonil se jí hluboce a řekl. Dobře, má zlatá milost, paničko, když se ti tak u nás líbí, tedy pojď s námi. Ale vidíš sama, že sobě sami všecko přenášíme, i pomoz nám taky něco nést, abychom se rychleji odstěhovali. Bída k tomu svolila a chtěla vzít několik kousků drobného nářadí z domu. Ale hospodář rozdal drobné nářadí dětem, aby je nesli, a řekl, že je na dvoře ještě špalíček. Ten, že se taky musí vzít. Poté vyšel na dvůr a špalík sekerou z hůry do polou rozštípnul a zavolal bídu, pěkně jí prosil, aby mu ten špalík pomohla nést. Bída nevěděla, jak má ten špalek vzít. Až jí hospodář ukázal to rozštěpení, i vstrčila své dlouhé a vyzáblé prsty do skuliny. A hospodář, jakoby z druhé strany chtěl špalek zdvihnout, sekeru honem ze štěrbiny vytáhl a její dlouhé vyzáblé prsty zůstaly tak pevně ve špalku vězet, že jich nikterak nemohla vytáhnout. I křičela, co jí hrdlo stačilo, ale nic nebylo platné. Hospodář všechny věci své s dětmi sebral a potom už nikdy se na to místo nevrátil. I zůstával v jiné vsi a tu se mu tak dobře vedlo, že brzy v celé vsi byl nejbohatším. Hezká jeho dcerka vdala se za poctivého zámožného selského synka a celá rodina byla šťastná. Zatím pak té předešlé vsi pán, co ty chudáky tak trýznil, chtěl tu opuštěnou chalupu jinému sedlákovi dát. I přišel se do ní podívat a vida bídu, jak má ve špalku prsty sevřené a bolestí se svíjí, smiloval se nad tou bledou panou a pomocí klínu prsty jí vyndal a zúplna ji vysvobodil. Od té doby bledá pana na krok neodstoupila od vysvoboditele svého. A když pak pán na stará kolena láskou se sfanfrnil a utrácel, až utratil všecko, co měl.
4: Jednou byl taky král, jestli se nemýlím, jmenoval se Melus. A ten měl dva syny, už byli jako rytíři. Teď nejstaršímu se zachtělo, aby mu otec postavil zlatý zámek. Panečku, to není k zahození, to bych si taky dal líbit. Otec mu ho sehnal a zámek byl hnedlinku tu. Celý zlatý, jen se svítil zdaleka. Teď ale, když to mladší syn viděl, chtěl mít taky takový zámek. A ten, aby byl zase diamantový. No, aby se teda nešťouchali, táta mu ho pořídil taky, každý měl zámek svůj. Až teď za krátkou dobu se stalo, že ten zlatý zámek se ztratil a Varta přece u něho stála. Byl najednou pryč i s tou Vartou. A aby to nebylo druhému líto nebo něco, ztratil se taky. Oba zámky byly ty tam, jakože odfoukne pápěrku. A tak hoši měli teď po parádě. Jenže to nebylo ještě všecko. Jejich princezna, když ty dva zámky tady stály, ta se jen po ní honila, šlo to pořád z jednoho do druhého a jinde nechtěla být. Hoši snad vyhánět nechtěli a teď byla pryč taky. Kam se to všechno podělo? Marná hádanka. Starý král teď taková rána ze samé alterace nevěděl, co dělat. Inu něco musel dělat. Vydal teda mandát. Kdo by ty dva zámky i s princeznou vynašel, že dostane velikou obsluhu a ostatek, že se ještě teda uvidí. Už to trvalo hezkou dobu a pořád se nikdo nehlásil, aby přinesl kapku naděje. Až jednoho dne šli tam tudy tři vandrovní, jak to ještě tenkrát chodilo. Jeden byl kovář a ze dvou druhých koukali krejčí a švec. A zrovna přijdou do toho města. Kapsu měli děravou, v té se peníze nedrží, jenom kovář mačkal ještě nějaký groš. Co prej budeme dělat? I co, povídá kovář. Mám tuhle poslední groš, pojtajce, pingl hází, někde to udáme, co jiného, světit ho nebudeme. Ti se nedali dlouho pobízet, z cizího krev neteče, a tak se hrnou za milým kovářem do hospody. Už se to všude s těmi zámky rozkřiklo, kdo by je vynašel, že ho velké obdarování nemine. Tak se, milí hoši, uschodli, co? Můžeme to taky zkusit. Člověk neví, kde chytí štěstí za ocas. Tak šli. A tady přijdou do jednoho baráčku. Byly tam na talíři tři polívky. To je jako pro nás, myslí si. A hned se do ní pustili. Nejdřív byl s polívkou hotov kovář. Odstrčí talíř a tady mu něco pod ním zacinklo. Koukne a on tam zlatý prsten se jménem a příjmením. Nic neříkal a šup s ním do kapsy. Jde kolem a vidí tam nad dveřmi hrníček plný masti. Když někdo umřel, jen namazat a hned linko vyskočí. I to mohu prej stejně potřebovat. A hrníček schoval taky do šosu. Teď, když se posilnili, kovář povídá. Víte, hoši, co? Krejčí, aby tu zůstal vařit a my se někam podíváme na hon, dáli se něco zastřelit. Flinty tam pro každého visely na zdi. Tak ti dva odešli a jen vytáhli paty, najednou přijde malý trpaslíček a povídá krejčímu, co pak tu brachu klohníš? Ale ani nevím. Prej, vylez si tudle do komína. Visí tam uzeného až běda. Jaké pak dlouhé scháňky. Žebřík ti dole potržím, kdybys měl spadnout. Krejčí se nedal dlouho pobízet. Už byl u samého komína, když mu klouček najednou podrazil a ten se skulil jako hnilička. No, krejčíček mnoho nepotřeboval. V minutě bylo taky po něm. Teď hoši přijdou zlovu, v plotně tma a krejčí ten tam. Kde by mohl ten mytiťuk vězet? Běhají všude dokola, až ho taky pod komínem našli. Ale dechu v něm nebylo. No, ty jsi nám uvařil oběd. Tak kovář ho hned namazal, kluk vyskočil jako mihule, jenom se takhle oklepává. Ale o tom neřekl ani muk. Druhý den se teda uschodli, že zůstane vařit švec. No, vaří. A zas k němu přijde ten trpaslík. Co pak tu brachu klohníš?
5: A ani nemám co, až esli přinesou z honu.
4: I prej, budeš se s něčím piplat. Tudle si vylez do komína. Je tam uzeného, co budeš chtít. Ještě ti žebřík podržím. Ten ho nemleze. A když se ocejtil nahoře, milý trpaslík mu taky žebřík podtrhl a švec jen to žuchlo a bylo v minutě po něm. Ani nezívl. Kovář přijde, kde nic tu nic, tak už rovnou běžel pod komín. No, chlapík tam ležel zas. Ševce jen pomazal, ten pěkně vyskočil ze země a bylo dobře. Ale zas neřekl slova co a jak, mlčel o tom taky. Teď třetí den zůstal kovář vařit. Už mohlo být poledne, když se mu trpaslík taky připletl pod nohy. Co pak vaříš? Ještě nevím, včera jsme nemohli nic polapit, až esli hoši něco přinesou. I prej, hloupý, Nač budeš čekat? Tudle si vlez do komína, je tam uzeného jako na statku. Ještě ti žebřík podržím. Ale kovář, místo aby lezl, popadne trpaslíka za fousy a začal ho mlít, kam to padlo, tam to padlo. Ten už prosí pro všechno na světě, jen aby ho netahal, že to tuzince bolí, ale kovář povídá, e kozla, bolí, nebolí, já musím napřed vědět, kde jsou ty dva zámky, co pak já o nich vím, a jen měl nadháňky, aby ho kovář pustil. Ale ten držel pevně a jen do toho pruží jako zjednaný, až milý trpaslík začal pomalu měknout. No, ty jsou prej na druhém světě, pod zemi. Tak, a kudy se tam dostanu, vyzvídá kovář. To musíš támhle sjet okovem a od ostatku ti tam povědí. Tak když hoši přišli, dali se hned do díla. Nejdříve, že spustí krejčího. Dali mu špagá do ruky a zvonek krumpálu, aby jenom zatáhl, kdyby snad bylo zle. Teď ho spouštějí, už byl hnedle v polou. Když najednou začne zvonit, div, že zvoneček nestrhal. A že tam nepůjde, aby spuk na místě. Tak ho vytáhli a měl teda jít švec. Ale byl v polou a začal taky zvonit. Nic naplat. Nechce ten ani ten, aby šel kovář. A toho spustili pěkně dolů. Přijde tam, uviděl velikou zahradu a za ní u samého moře baráček. Bydlila tam černá čarodejnice. Kovář se k ní pustil a baba ho hned jmenuje jménem, jako by se znali od jak živa. Co pak bys prej rád? Inu, co bych rád? Hledám ty dva zámky, zlatý a diamantový, a ne se k ním dostat. A baba se chvíli točila jako pes ve vikvi a potom povídá, to musíš ještě támhle nad mořem, je zámek na řetěze, v tom jsou dva ořechy a oba ty zámky jsou v nich zaklety. Jen řekneš hop zámku z ořechu a budou tvé. Je tam takový pták, ten má klíček od brány, visí mu na ocásku. To je pěkné, ale... Ale jak ho dostat? Inu, nějak se dostat musí. Měli tam zrzavého kocoura. Toho posadili číhat, že ptáčka ulapí. Teď pták opravdu přiběhl, sedl si na větvičku a začne zobák otírat. A jak si ho otírá, milý kocour se jen přikrčil na jednou hop a jen to křuplo. V minutě s ním bylo konec. Kovář mu klíček smekl, a teď jenom kouká, jak by se potom moři dostal dál. O, hlavičko drahá, koukáš, koukáš, povídá mu ta čarodejnice. No ale žádnou starost. A hned ho udělala, čím by chtěl. Když mouchou, byl hned mouchou. Inu, čím si přál. Pěkně přiletěl až tam, klíč jen strčil do zámku, oba ořechy spakoval a žene jako divý zpět. Čarodejnice už na něj čekala, zrovna mu povídá. Tak teď ale víš co? Vezmi tuhle ten meč a hlavu mě setni. Jinak by ses odtud ani krok nedostal. Kovář teda meč vzal a rozehnal se, jen se zablejsklo. A najednou stojí před ním nádherná panna jako květ, že zůstal vjeven. Ta ho ale nenechala dlouho koukat a povídá. Teď mě dej vytáhnout nahoru, ale sám nejezdi, ty počkej tu. Tví kamarádi by tě schodili zpět a byla by z tebe hnilička. Jen dej pozor, poběhnou tudy dva beránci, bílý a černý. A jak poběhnou, bílého se chyť. Ten tě vyvede nahoru, ale nezapomeň, ať je to bílý. A co máš ode mne ten prsten, schovej si ho pro důkaz. Tak kovář teď honem zaklínkal nahoru zvonečkem, hoši princeznu vytáhli a co bylo dál? Musíme chvilku počkat. Sám si tam usedl a čeká, když najednou ti dva beránci se ženou kolem. Ale jak to bývá, šlápneš a nikam nechceš. Milý kovář jako hloupý chytil toho černého a místo pěkně ven beránek s ním přiskákal do pekla. A kovář byl v pekle. Teď si rady nevěděl. Když se tu k němu přitulí taková mladice, černou pečeť měla na čele a pořád se k němu točila jako kolčavka. Až ho tam zavedla do Luciperovy zahrady. Všude viselo ovoce krásy nevídané, jen utrhnout, ale čerti všude slídili, ani na padavče se nesmělo sáhnout. Holka ho přece drobátko ponukla a kovář si nevidky jednu padanku sebral. A jak ji snědl, najednou dostal jiný rozum, hned se mu rozsvítilo, co má dělat. Jdou spolu dál, až se dostali vzadu ke schodům, schody vysoké jako do nebes. Jak je kovář schlédl, nedlinko místo okovem pustili se po nich a teď letí jako diví. A ta nevěsta ďáblova pořád s ním jen se ho držela. Jak přeskočil jeden schod, hned se pod nimi sesypal, už byli pomalu v polou cestě. Ale co to? Najednou slyší za sebou vřavu náramnou. Milý Lucifer, jak se to sesypalo? Svolal hnedlinko všechny čerty, teď se to rozběhlo a za nimi schody v kalupu stavěli, až všechno šustělo a už jim jsou v patách. Sám Lucifer se rozkřikl, hoho, ty bouchoři umouněná, hoho, přijdeš mě krást mé nevěsty. V tom se ocitli na posledním stupni a Lucifer už jede po kováři svými drapáky. Tak co, jaká pomoc? Ten si myslil, kdo ví, čí holka je, abych ji vytahoval. Už na nic nekoukal a hodil mu ji rovnou na hlavu. Teď ji prej tady máš. A sám uháněl, už ho ani čert nedohoní. To bych lhal. Ti dva, krejčí se ševcem, přišli zatím domů ke králi a už se chystala svatba, že si jeden z nich vezme princeznu, když najednou milý kovář tu. Ani se nikdo nenadál, a oba zámky, zlatý i diamantový, stály před okny. Kovář jen řekl, hop, zámku z ořechu, a ty pěkně vyskočili jako z brusu jedna radost. Teď z nich šel oheň zrovna králi do oken. Všecínko se přihnalo a nejvíc oba princové ti si mohli paty vymknout, jak letěli. A teprve kováře vedou dál. Krejčí a švec, jak ho zahlédli, ani za sebou nezavřeli a ti tam. Teprve byla opravdová svatba, ženich navlékl princezně ten prsten a nastala veselost, že takové jak živ nikdo neviděl ani pamatovat nebude. Všecko se mělo sametově a kovář s nimi. A já jsem tam šel taky okolo, jenom jsem si oblízl a ještě dnes mi tancují sliny po jazyku.

0: Kašubská pohádka Špatně vyplněný sen. Kdysi byl jeden velice hloupý vlk a tomu se zdálo o výborné pochoutce. Když se probudil, byl toho mínění, že sen stůj co stůj se mu musí také vyplnit. A proto pln radosti vstal ze svého brlohu a šel na lov. Když tak šel, přišel nějakou lesní silnicí a tam našel rozbitý sud sádla, který patrně nějaký vozka ztratil ze svého vozu. Polovici toho sádla snědl a druhou polovici si nechal na večer a šel dále. Po nějaké chvíli přišel k nějaké kaluži. Tu chodila kobila se hříbětem a vlk jí řekl: já ti to hříbě sním. Kobila nebyla hloupá a řekla vlkovi: tehdy jen brzíčko, než se mi velmi zle vede, to hříbě mě kouše, sedlák mě zapřahá a mám mnoho nesnází a k tomu ke všemu jsem ještě kulhavá. Ale kdybys byl tak dobrý a chtěl mi to z nohy vytáhnout, tu ze mě to bolí. Vlk byl ochoten. Kobila pozdvihla zadní nohu a vlk prohlížel, co jí má vytáhnout. V tom ho kobila uhodila tak, že se vlčák převalil a chvílku zůstal ležet. A když se zas sebral, byla kobila se hříbětem tatam. Rozloben tímto nezdarem šel dále. A tam našel svini s malými prasátky i řekl jí: já ti všecka ta prasátka sním. Ale svině byla schytralá a proto mu odpověděla: budu velmi ráda, protože mě stále hryzají a já je nemohu uživit. Mám špatné žrádlo a tak jest mě samotné zle. Ale podívej se, jaká jsou špinavá, již to se válí jen v hnoji, takhle by ses na nich nepochutnal. A proto já ti je zavedu k řece, tam si je napřed trochu vykoupej a uvidíš, jaká to bude lahůdka. Vlk poslechl a šel se sviní i prasátky k řece. Ale sotva se tato ocitla po kolena ve vodě, začala kvičet o překot. Tímto křikem byli vyburcováni psi v blízkém mlýně i přiběhli k řece a sotva zahlédli vlka, vrhli se na něho a tak ho potrhali, že z něho visela kůže jako hadry. Vlk sice chtěl se bránit, ale naposled byl rád, když podařilo se mu utéci na vysokou horu, kde běhali kozy. Vlk sotva je uviděl, řekl jim: kozy, já vás všecky sním. Kozy se sice zarazily, avšak hned chytrácky odpověděli: udělej s námi, co chceš, ale když už nás chceš odprovodit na onen svět, dovol, abychom se před smrtí pomodlili. Tak je na tě to brzy, pravil vlk. A kozy hned začaly:
1: mé, mé.
0: To se nějak špatně modlíte, povídal jim vlk a spustil podle svého. Uslyšel vlka ovčák, který měl železnou hůl a připlíživ se zezadu, uhodil vlka, až se svalil ze stráně dolů a ještě o kamení se potloukl. Tam vlk sedl si na ohon a že cítil bolesti po celém těle, jal se uvažovati. Což se mi ten můj sen nevyplní? I vyplní, ale nesmím ztrácet odvahy. Řekl si a plížil se dále, kde zastihl pasoucího se starého berana. Vlk, jakmile ho uviděl, pravil mu: berané, já tě sním. I sněs si mě, však jsem už dost dlouho byl na světě. Proto moje maso bude asi hodně tuhé a já mám jen tu starost o tebe, aby sis nevyrámal zuby. Proto víš co, ty se postav tady dole. Já ti vlezu tady na ten kopeček, rozběhnu se a rovnou skočím ti až do žaludku. Vlk poslechl. Stoupl si níže a otevřel tlamu. Kdežto beran se z hůry rozběhl, co mohl, a vlka tak uhodil rohama, až ho na polo mrtvého převalilo. Trvalo to hezkou chvíli, nežli vlk přišel k sobě. I vlekl se dále, vrávora je sem a tam, mdlobou i bolestí. Když konečně doplížil se k nějakému dubu, usedl pod ním a uvažoval nahlas. O, to se mi špatně vyplnil můj krásný sen. Ale není divu, co mě to jen napadlo, kobyle se dávat za doktora, prasátkům za lázeňského, kozám dělat předříkávače a chtít na beranu, aby mi skočil až do žaludku. No, za tu pitomou hloupost hned by mi někdo měl ocas useknout. Když chceš, tu to máš, zvolal člověk, náhodou stojící za dubem, jež se sekirou šel kácet dříví do lesa a už udělal bác, takže vlkovi ocas uletěl. Tohle mě ještě scházelo, naříkal vlk a vil bolestí, načež pravil. Můj sen se mi špatně vyplnil. Nešťastný jsem to měl den. Den nebyl nešťastný, ale tvým neštěstím jest tvoje hloupost, křičel za vlkem člověk. Co jest mi platno tvoje poučování, když mám už i ocas pryč? Zaplakal hloupý vlk. A možná, že dosud ještě někde běhá bez ocasu. Až ho uvidíte, tak ho také podle toho poznáte.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Milé děti, poslouchejte příběh.

Žil jednou jeden rybář, jmenoval se Ker a štěstí mu v životě přálo. Kdykoliv ponořil do moře síť, vytáhl ji naplněnou rybami, až se pod jejich vahou trhala. Ker měl pod domem velký sklep, tam ryby nasolili, naložili je do sudů a zatížili těžkými vodou ohlazenými kameny. Když byly ryby slisované, sudy zatloukly a poslali je kupci přes moře. Sudy se valily tam a naspátek se za ně kutálely penízky. Ker se držel štěstí oběma rukama, protože dobře věděl, že plachty se obracejí, kam vítr duje. Vždycky, když měl k obědu nebo k večeři rybu, jedl ji tak, jak se na rybáře patří. Od hlavy, protože hlavou se ryba otáčí ke břehu, aby se chytila do sítí. A Ker byl přesvědčený, že všechno štěstí ho doposud potkalo právě kvůli tomu, jak je zvyklý ryby jíst. Ker měl dceru Jennifer. Děvče si s otcovým zvykem hlavu nelámalo a mělo za to, že se jedná jen a jen o babské povídačky. Jednou, když se při večeři pohádce s otcem rozlobila, začala rybí maso z kostí obírat od ocasu. Otec jen vzdychl, zavrtěl hlavou, ale neřekl nic. Jennifer byla tvrdohlavá a Ker neměl rád hádky. Druhý den vyjel Ker se syny na moře, spustil do vody síť jako obyčejně a když ji vytáhl, divná věc, síť byla prázdná. To se Kerovi ještě nestalo. Štěstí si mi odehnala ode dveří, dcero moje, řekl doma dceři Jennifer. Ta se mu ale jen posmívala. Uplynul týden, uplynul měsíc a z nejbohatšího rybáře se stával ten nejchudší. Sklep byl prázdný, sudy vysušené, lisovací kameny na hromadě. Přesto Ker se syny stále na moře vyjížděli pokoušet štěstí. Když zase jednou odjeli, Jennifer byla tak hladová, že to nevydržela, vzala udici s háčkem, jako návnadu na něj napíchla ústřici a vydala se chytat. Kdyby tak chytla aspoň malou rybičku a utišila kručení v břiše. Jen co poprvé do vody nahodila, pocítila na prutu tíhu a vytáhla zvláštní rybu. Malou rybku s velkou hlavou a vypoulenýma očima. Nikdy takovou neviděla, ale nedbala, šla domů a rybku upekla. Když se do ní chtěla pustit, ryba na pánvi zvedla hlavu a zahovořila hlasem tichým, jako je šum moře. Jennifer, děvče hloupé, nezapomeň mě jíst od hlavy. Jennifer byla tak překvapená, že poslechla a snědla rybu tak, jak ona nakázala, až na pánvi zůstaly jen kosti. A sotva je chtěla vyhodit, kosti na pánvi vyskočily a prohovořily hlasem tichým, jako mořský šepot. Hoď nás do moře, děvče hloupé, hlavou ke břehu a ocasem k širému moři. Jennifer zanesla kosti k moři a opatrně je položila do mělké vody tak, jak měla. Sotva byly kosti ve vodě, porostly masem a rybka vypadala stejně, jako když ji dívka viděla poprvé. Plácla ocasem o vlnu a povídá. Některé věci jsou na světě správné a některé nesprávné. Pamatuj si to, hloupá Jennifer. Sotva domluvila, plácla ocasem po druhé a zmizela v hlubině. Té noci se Kerovi zdálo, že slyší ze sklepa padat oblé kameny. Když se ráno vydali na moře, zdálo se jim, že se moře kudrnatí v milionech vlnek. Ponořili síť a loďka se málem přebrhla. Od toho dne se vraceli do vesnice zase s plnými sítěmi. Sudy ve sklepě se plnily a oblé kameny se na nich usazovaly jako kvočny na vejcích. A Jennifer i svým dětem po mnoha letech opakovala to, co slyšela tolikrát od svého otce.
Ryba sejí od hlavy. Ryba sejí od hlavy. Ryba sejí od hlavy.

0: Aninka s tatínkem a maminkou byli na dovolené na Kanárských ostrovech. Když se vrátili, to bylo nějakých řečí, jaké to tam je, jaké tam jsou palmy a pláže a moře, že je doopravdy slané. Ale Kanárka tam prý neviděli ani jednoho. A taky není divu, protože s těmihle ptáčky mají ostrovy pramálo společného. Potíž byla v tom, že Aninka si Kanárky moc a moc přála. Jednoho dne se tatínek vrátil ze služební cesty do Prahy a přivezl prostornou klec se dvěma Kanáry. Nebyli ovšem z Kanárských ostrovů, byli to rodilí Pražáci. Anince to však nevadilo. Hned se zajímala, čím je bude krmit a co se musí dělat, aby se Kanárkům u ní líbilo a pěkně zpívali. Hlavně musí mít pořád v téhle misce čerstvou vodu. Do té druhé nasypeš každý den trochu zobu, ukázal jí tatínek. A dno klece musíš obden čistit. Pochopitelně jezevčík Balík s kočkou Brundibárou se honem honem běželi podívat do Aninčina pokojíku, cože to tam je za novou, podivnou věc. Hnali se ke kleci a zvědavě si ji prohlíželi. Balík ji navíc důkladně očichal, aby si zapamatoval novou vůni těch dvou žlutých hromádek. Seděli na bydýlku uvnitř a tvářili se jako boží neštěstí.
1: Tak tohle jsou ti slavní Kanáři, takové chudinky nanicovaté. Každý vrabec by je přepral, mínil Balík.
0: A Brundibára mu přizvukovala. A že budou zpívat? No bože, kočky taky zpívají a nemusí být kvůli tomu zavřené v kleci. Zkrátka těm dvěma se nový přírůstek do domácnosti vůbec nezamlouval. Ale co se dalo dělat? Aninka si Kanárky zamilovala. A co má ráda Aninka, musí vzít na milost i Balík s Brundibárou. Přesto do Aninčina pokoje teď raději ani nechodili. Za to se nápadně často motali pod jeho oknem, to aby jim neušel slavný Kanáří zpěv. Dlouho se z okna neozývalo nic, jen občas nějaké to brnkání na piano, když Aninka cvičila. Kanáři mlčeli. Až po čase se ozvalo jakési nesmělé pípnutí. Kdepak? Zpěv to ještě nebyl, jen tichonké zaštěbetání. To vrabci jsou hlučnější, pomysleli si čtyřnozí posluchači pod oknem. Ale jednoho vlahého podvečera se z Aninčina okna ozval trylek. Pak druhý, třetí a za ním celá řada dalších. Takových, jaké ani Balík, ani Brundibára nikdy neslyšeli.
2: Tak tohle je ten Kanáří zpěv?
0: Brundibára se ušklíbla.
2: Já mít zobák, cvrlikala bych líp.
1: Kdybys ty měla zobák, nebyla bys kočka a já bych s tebou nekamarádil, usadil ji Balík.
0: Pak se konečně Kanáří sameček rozespíval. Aninka byla moc ráda. Bylo to znamení, že se mu u ní líbí. Jednoho dne se ovšem stalo, co se stát muselo. Při čištění klece nechala Aninka otevřené okno a oba Kanárci jakoby se domluvili hub do dvířek a frr oknem ven. Přistáli až ve větvích jabloně. Zkrátka hotové neštěstí. Marně je Aninka lákala na misku zobání. Marně na ně volala. Nakonec postavila klec přímo do okna a celá zoufalá vyběhla ven. Balík s Brundibárou ji samozřejmě velmi ochotně přispěchali na pomoc. Tatínek ještě nebyl doma a ostatní spíš jen lamentovali, než aby pomáhali. Babička to dávno věděla, že to tak dopadne. Maminka, že prý bude nejlepší zavolat hasiče, ti mají žebříky a takové ty věci. Ale Aninka nechtěla, že se pokusí chytit je sama. Na strom ovšem nevylezla, to přenechala Brundibáře. Spolu s balíkem číhala pod jabloní, kdyby náhodou některý z těch dvou spadl. Ale co pak pták může spadnout z větve, když umí létat? Brundibára věděla o chytání ptáčků své, jenomže v koruně stromu to bylo trochu jiné nežli na zemi. Jen co se k ním prodrala spoustou větviček, kanáři frr a rozletěli se každý na opačnou stranu koruny. Když se kočka doplížila k jednomu z nich, ten honem přeletěl k tomu druhému a zas byli spolu, jako by si s kočkou hráli. Tak to šlo hodnou chvíli, až se vrátil z práce tatínek. Hned pochopil, co se stalo. Na to se musí s Fištrónem, povídal a šel do garáže. Tam vyhledal starou odloženou síť na motýly a takto vyzbrojen se hrnul pod jabloň, že kanáry polapí stejně, jako kdysi Aninka lapala do sítky bělásky zelné a otakárky feniklové. Jenže, to se ví, kanáři na nic nečekali. Přeskakovali a přelétali střelhbitě z větvičky na větvičku, jakmile se tatínek se sítkou byt jen trochu přiblížil. Naštěstí je nenapadlo uletět z jabloně někam dál. Jiný strom nebyl v dohledu. Tatínek se snažil ze všech sil. Brundibára mu v koruně stromu pomáhala, ale nic na plat. Ptáčci se své svobody nechtěli vzdát. Když se tatínek tím úsilím zapotil a rozboleli ho ruce, řekl, že si musí trochu odpočinout. I Brundibára toho už měla plné tlapky a slezla na chvíli dolů, aby si v pohodlí přelízla pocuchaný kožíšek. V koruně stromu nastal klid a kanárci se slétli k sobě, aby se ujistili, že jim ta zběsilá honička nijak neublížila, že jsou v pořádku. Sameček se dokonce pokusil o trylek, ale byl to spíš jen takový pozdrav zdejším vrabcům, kteří celou honičku pozorovali z úctivé dálky. A právě toho klidu na bojišti využil balík. Obešel jabloň, postavil se pod její korunu na tu stranu, která byla odvrácená od domu a od okna, zamířil čumákem na kanáry ve větvích a vydal náhle a nečekaně takový příštěk, že to znělo jako výstřel z děla. Vrabci ze široka zdaleka rázem poplašeně vzlétli a polekali se i dva žlutí uprchlíci. Vznesli se do vzduchu a zamířili, div se světe, rovnou na okno a hubky šupky do klece. Snad si pomysleli, že jedině tam jsou v bezpečí, tam se jim nemůže nic stát, tam jsou doma. Když to Aninka uviděla, honem se hnala do pokoje zavřít klec, aby si to kanárci snad znovu nerozmysleli. Ale kde pak? Asi jim vyhládlo a vesele zobali z misky. Tak všechno dobře skončilo. A ten den měl balík o slávu postaráno. A taky o dobrou vůli.

0: jak se umíš chovat, když jdeš nakupovat.
1: To je nějaké umění. Prostě přijdu, nakoupím a odejdu.
2: Jo, bez placení.
0: No je snad samozřejmé, že zakoupené zboží musíš zaplatit.
3: Ano, ale ledacos pro každého samozřejmé není. Máničko, ty jsi například řekla, přijdu.
1: No, a to se mám připlazit.
2: To ne, ale pozdravit.
1: Jo. Já kolikrát v samoobsluze pozdravila, plno lidí tam bylo a ani človíček mi neodpověděl. No, tak proč bych zdravila?
2: To je fakt, proč bych zdravila?
3: No počkejte, poněvadž ve veřejné místnosti zdraví pouze ten, kdo přichází a odchází.
0: Ano, tak je to správně.
1: Ale v malé prodejně mě prodavačka přivítat má. Jsem přece zákaznice.
3: No, a to ti má postavit slavobránu.
0: Jo.
2: No, ručičko líbá, milostivá slečinečkou.
3: Ale no tak.
2: Račte za 20 haléřů družníčka. No mám toho. Vám to donést domů, abyste se mě unavinkala. Nožičku líbá.
1: No, nahodu, nožičku líbá, mi říkat nemusíš.
0: A to ostatní, ano, Máničko, prosím tebe, ty přece nakupuješ, ona prodává. Mezi vámi je normální vztah, jak si
2: člověka k člověku.
3: No, ano, správně. Ano, správně. A proto i tady platí pravidla slušného chování.
0: Já bych dal takový příklad, paní Kateřino.
3: Ano, prosím.
0: Například přijdeš do uzenářství, že ano, a postavíš se tedy před toho prodávajícího a neřekneš jeden párek.
1: No jasně, to vím. Dva párky. Musím pamatovat taky na bábinku, že?
3: Ale ne, tak to pan Stejbl
0: neubude, když...
1: Když ponesu tři.
0: Ne, když řekneš prosím dva párky. Rozumíš, to prosím tam hraje.
1: Ano.
0: Slyšíš to, cítíš to.
3: Ano, správně. Ano. A nebo, když stojí v samoobsluze fronta na košíky, Máničko,
1: postavím se na konec, no jo.
3: A proč tak mrzutě, Máničko? Máš zdravé nohy? Máš? Jsi nemocná? Nejsi? No tak tu chvilku tady stát vydržíš, ne?
1: No jenomže každou chvilku tě někdo odstrčí a postaví se před tebe.
2: To je fakt.
3: Přede mne?
1: No já stojím ve frontě a tebe odstrčí. Tebe by nikdo neodstrčil. Ale malou holku? Oje.
2: No jo. A když se ho uslyší, že se nemá hádat, že snad nejde k ohni, že je drzá, nebo
1: ano.
2: Dokonce, že je...
1: Jo, to mi říkají, Urvínku. Mluv radši slušně,
0: počkej, že... Počkejte, tak hádat se pochopitelně nesmíte, ale požádáte nějakou důvěryhodnou paní, aby...
1: Aby mě pustila před sebe.
0: Ne, myslím to tak, Máčko, že... No tak když už chceš požádat zrovna ty, tak požádáš, aby se tě zastala.
3: Ano.
0: Žáno, to...
3: A Máničko, ty bys nikoho před sebe nepustila?
2: To by byla hloupá, paní Kateřino.
3: Vane, ohleduplná.
2: Ohleduplná?
3: No jistě.
2: To jakože ráno by se postavila na konec fronty a večer by tam ještě stála, jo? Tomu říkáte ohleduplná.
3: Ano, ale ne.
2: Byla hloupá.
3: No to ne. A nebude přece dávat přednost každému. Ale pustit před sebe starého, nemocného člověka nebo budoucí maminku.
2: No,
1: tak to je něco jiného, ale to si neřekla.
2: Jo.
3: No.
0: A co máš vědět, než jdeš do obchodu schválně?
1: No to prosím, jestli mám peníze.
3: Ale Máničko,
0: tak samozřejmě, ale především, Máničko, musíš vědět, co chceš koupit.
3: Ano.
2: No jo, aby si nešla k řezníkovi pro mlíko.
0: Počkej, tak jsem to nemyslel. Já to myslel jako, aby s dlouhým vzpomínáním nezdržoval, rozumíš?
2: Jo tak, jakože bych si to měl...
0: No, že bys si to měl třeba napsat na papírek.
1: No, na papírek.
2: Jo takhle, no tak to jsem zkusil. A řeknu ti rovnou, tati, vůbec mi to nepomohlo.
3: Přece si na něco zapomněl.
2: No, na ten papírek.
1: No.
0: A taky si pamatuj, Hurvínku, že při placení není žádná neslušnost přepočítat si účtenku, ovšem pokud...
2: Umím počítat.
0: No tak bez toho by to snad nešlo.
2: To je fakt.
0: Ovšem pokud součet nesouhlasí, bylo by zase neslušné...
2: Na to upozornit?
0: Ale...
2: Tak proč to mám přepočítávat?
1: No přece, aby ses pocvičil v počte.
0: Ne, nemyslím. Prostě upozorníš na to, ale slušně.
2: Slušně? Jak můžu někomu slušně říct, že mě lohnul, tatí?
0: A jinak to vyjádřit nemůžeš?
2: No, mohl by taky říct, že mě vzal na hůl.
3: Ale Hurvínku,
0: nejde to obsat nějakou otázkou?
1: No, tebe taky nic nenapadne, Hurvínku.
0: No, Máničko, zkus to ty.
1: Zeptáš se. No? Ano, prosím, promiňte, nechci se vás dotknout, ale nepropadl jste náhodou z počtu.
3: Ale Máničko.

0: maňku radši.
1: No.
0: Moc hezký jste to řekla, no, ale takhle ano, taky ne.
1: No,
0: tak
1: ne,
0: stačí snad říct, promiňte, prosím, nezmýlil jste se, nebo nezmýlila jste se, protože zmýlit se, no, může každý.
1: Ano.
0: Tím končíme s nakupováním.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Chudák děda. Od rána Hýhlík čekal, kdy to přijde. Bylo mu jasné, že dřív nebo později někdo v Kilimandžáru zjistí, že všechny ukradené ponožky jsou v tahu. A je to tady, řekl si, když ho Dederon povolal k sobě. Ale on ho přátelsky poplácal po zádech a že prý má pro něho důležitý úkol. O co kráčí, šéfe? Zeptal se Hýhlík přehnaně frajersky, aby zakryl nervozitu. Dneska začíná velká operace. Patre se v 10 večer dostaví na vrakoviště u západního nádraží, než mi předá výkupný. Chce ale synáčka vidět. Tak mu ho ukážeme. Ale já musím mít jistotu, že nechystá nějaký podraz. Ha? A právě k tomu tě potřebuju.
1: A co mám jako dělat?
3: Uvítací výbor. Dederon se spokojně zašklebil, než pokračoval. 4 hochy pošlu s tebou a pár dalších prohledá v rakoviště, jestli tam nečíhá Vasila, ta jeho banda.
1: A až potom přijdeš ty s Tulamurem.
3: Jo, a dám si na čas. Padre se musí vařit ve vlastní šťávě. Já mu synáčka přivedu, až pořádně změkne. Čím díl bude čekat, tím bude povolnější a tím větší pak bude výkupný. Chápeš?
1: Jasně, řekl Hýhlík a opatrně se zeptal, kde je teď Tulík?
3: Žádný strach, ten je pod zámkem a klíč mám tady.
1: Poklepal si na kapsu.
3: Co kdyby ho na poslední chvíli napadla nějaká hloupost?
1: To je fakt, překývl Hýhlík.
3: A ty se teď běž mrknout domů, řekl Dederon.
1: To Hýhlíka zaskočilo. Proč?
3: Slyšel jsem, že máš starostlivýho dědu. No, co kdyby po tobě vyhlásil pátrání?
1: Dederon se krátce zachechtal.
3: Ale posetmění, ať seš zpátky.
1: Hýhlík nechápal, proč má právě kudla Dederon starost o jeho dědu, ale nakonec rád poslechl. Dveře na balkón byly jako vždycky pootevřené, ale Egon doma nebyl. Děda už ho čekal. Vypadal sklesle. Zadíval se na Hýhlíkovu naušnici. Co je tohleto? Zeptal se rezignovaně. Dědo, prosím tě, na nic se mě neptej. Já ti potom všechno vysvětlím, zaprosil Hýhlík.
3: Potom, zvolal děda. Dneska už nikdo neví, co je teď a co potom a hlavně, co bude. Mládež nepozdraví, necvičí. Místo chlapeckých družin tu máme gengy. A nad celým dolním městem prý vládne nějaký Dederon. Už to jméno, fuj. Stačí ho vyslovit a mám vyrážku.
1: Děda se rozhorčením zadýchal.
3: Ani ponožky si už nikdo neváží. Na každém tržišti jich leží haldy a když si nějakou štípneš, prodavač to ani nepozná. A i kdyby tě při té krádeži spatřil, tak jen mávne rukou a dál si bude číst inzeráty v čínských novinách.
1: To není pravda. Třeba pan Liku, co má krámek tamhle přes ulici, začal Hýhlík, ale raději hned skončil. Nemůže přece dědovi vyprávět, co se v tom krámku včera stalo a tím míň mu svěřit,
3: co se stane dneska večer u západního nádraží. Chudák děda je už tak slaboučký a unavený.
4: Sluníčko svítilo z posledního. Bílá Amálka seděla na pařízku a hrála v dlaních poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. V tom se přes pasek uhrnou dva dětkové v kožíškách a nesou pytel. Neudělají kloudný krok, pořád se pošťuchují a převalují pytel jeden druhému na záda. Vešlo by se do toho pytle snad půl nebe, ale zavázaný je halabala tkaničkou. Když děti došli k Amálce, ten první povídá. Můžeme si tu udělat zkoušku? Vždyť ani nevím, kdo jste, řekla Amálka. A to se dovíš, povídá druhý dědek a zamával na sluníčko. Můžeme si udělat zkoušku? Sluníčko se podívalo dolů z nebeské pavlače a zavrtělo hlavou. No jo, tak tedy ještě ne, pokrčil rameny druhý dědek. Ale co s pytlem? Amálko, můžeme si tu někde nechat pytel? Povídá první. My si pro něj za časek přijdeme. Postavte ho třeba tamhle ke třem šípkům, ukázala Amálka. Dětci tam pytel odnesli, smekli čepici a strkali se někam dál. Amálka obešla pytel. Studilo od něho, až kolem lehala jinovatka. A jak byl nepořádně zavázaný, odletovala z něho bílá peříčka. Děti jistě vědí, proč je to právě tak, myslí si Amálka. Nechala pytel ležet u tří šípků a šla zahřívat poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. Netrvalo to ani chvilku a k pytli se přihnal hospodský Půlsklenka z Dola ze Vsi. Hledal na pasece pozdní listce. Vidí tu jinovatku kolem a povídá. Mít ten pytel, nemusel bych kupovat led, postavil bych pytel do sklepa a bylo by tam pořád jako v lednici. Nikde nikdo, jen stehlík se dívá z bodláku. Půlsklenka si naložil pytel na záda a rovnou s ním pryč. Za chvíli se druhou stranou přihrnuli ti dva strkaví dědci. Sluníčko na ně hrozí z nebeské pavlače. Dědci fujaváci, kde jste byli? Vždyť už je nejvyšší čas. Oni to opravdu byli fujaváci a ten pytel to byl fujavácký pytel. No, vždyť není zmeška, no, brebentí fujaváci. Za chvíli všecko bude, jak má být. Jenže, když se dostrkali ke třem šípkům, pytel nikde. Na nebi šlehá sluníčko zlostí, moc špatně jste ten pytel opatrovali, dědci fujaváci. Ona totiž v něm byla celá letošní úroda sněhu. Z lesa vyšla bílá Amálka a oba dědci hned na ní. Kam se ztratil ten pytel sněhu? Amálka zbledla od starosti. Hledali pytel od mlází k mlází, až se ozval stehlík z bodláku. Odnesl ho Půlsklenka z hospody. Holala, řekli děti fujaváci a vydali se s Amálkou za pytlem do vsi. Hospodu dlouho nehledali. Byla zakovaná do ledu od prahu až po komín. To ten fujavácký pytel. Půlsklenka obchází kolem zamrzlé hospody a žaluje rampouchovým hlasem. To jsem si dal. Tak už sebou hněte, děti fujaváci, řekla Amálka. Vytáhněte pytel ze sklepa a rozvažte ho. Padne sníh a bude dobře. Jenže toho se děti fujaváci pořádně vylekali. No, když on je ten pytel navstékaný.
5: Tak musím sama, řekla Bílá Amálka. Zabalila si ruce do závoje jako do rukávníku a poručila pytli, aby vylezl ze sklepa. Tak zatáhla za tkaníčku. Už se to hrne a sype. Sníh a sníh. Amálko, zmrzneš, křikli dětci fujaváci. Víla Amálka se jen usmála. To já dřív odejdu tam, kam Víli chodí přespávat sníh. A tančila kroky a krůčky a tančila a už tam nebyla.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Soby jsou lepší než lidi. Víš, dřina je mít rád. Co cítíš, to dělej. K cíli pádí se směle. Tvůj cit nelže, tak

0: To jednou vyšla hospodinka Manka z jeskyně a povídá loupežníku Rumcajsovi. Rumcajsi, narodil se nám synek a budeme mu říkat Cipísek.
1: No jo, mám takovou radost, že si musím vystřelit z pistole.
0: Nabil do pistole žalud a silně vystřelil, že to bylo slyšet z lesa Řáholce až do města Jičína.
1: A teď se na našeho Cipíska podívám.
0: Cipísek leží v kolíbce z dlabaného borového polena, protože borovice je měkčí než dub a tolik netlačí. Pod hlavou má polštář z mechu a je bos.
1: Víš co, Manku, já mu udělám střevíčky.
0: Manka nejdřív Rumcajsovi řekla, že nemá rozum a dopověděla. Vždyť Cipísek udělá první krůček nejdřív za rok.
1: Co, ten kluk bude chodit už od neděle za týden?
0: Jedna malá ještěříčka utíkala do věříčka. Usmála se Manka a odešla hloub do lesa Řáholce poprosit lesní včely o vosk, aby byl Cipíska čím natírat po koupeli. Rumcaj se dal došít střevíčku, protože kdysi býval ševcem, ušil je snadno z mladé habrové kůry a na špičce ozdobil sojčím pírkem. Obul ty střevíčky Cipískovi, opatrně ho přikryl lopuchovým listem a šel odkrojit kousek kůry bukové a kousek dubové, aby bylo Cipískovi na kazajku a na kalhoty. Nic se mu nezdálo dost dobré, šel od stromu ke stromu a když už byl hluboko v lese, zaslechne, jak Manka od jeskyně volá. Kde pak s tím chlapcem Rumcaj si chodíš? Hned ho dej zpátky do kolíbky. Rumcaj se rozběhl domů.
1: Já bych ho tam, Manko, rád vrátil, jenže já ho neodnesl.
0: Manka obracela v prázdné kolíbce lopuchový list a naříkala. Tak ho odnesl jestřáb, nebo si pro něho přišla liška, nebo ho popadl jezevec, nebo ho ukradla vrána. Rumcaj tiše seděl na pařezu a nabíjel pistol nejtvrdším žaludem, co našel v kapse. Kdo ho vzal, ten ho taky vrátí. Nabil pistol, shrnul si vousy z uší a poslouchal, jestli by Cipíska nezaslechl od někud z lesa Řáholce. Napravo bzučeli včely a chruněl jezevec. Nalevo klapala jeleni kopítka a tlapkali zaječí nožky. Vzadu nebylo slyšet nic, to tam tak tiše chodili lišky. Zhora šelestila jestřábí a vraní péra, ale tak bezstarostně, jako když vrána a jestřáb nemají nic na svědomí. To všecko slyší Rumcaj s levým uchem. Pravým poslouchá, jak někdo daleko za pasekou louská ořechy. Slyším, co slyším, ale nož Cipísek to není. Pohladil Manku pěkně po tváři a lehonkým loupežnickým krokem se vydal křížem krážem po lese Řáholci, aby se poohlídl po Cipískovi. Očima jako jehly prohledává každé houští a tmavý kout. A zase nic. Jen do pravého ucha se mu odněkud za pasekou pořád louskají ořechy. Přešel paseku a byl v sousedním lese, kde rostou červené borovice. A v tom mu sletí z hora na loupežnický klobouk ořechová skořápka. Rumcaj se podívá a v hnízdě na borovici sedí veverka a s ní tři mladé a je tam s nimi Cipísek, louská ořechy a krmí starou i mláďata. Rumcaj si dlaní přičísl obočí a namířil na veveřici pistol nabitou žaludem. Tak to ty s nám ukradla Cipíska.
2: Já? Vždyť on přišel sám. Přišel po cestičce a vylezl k nám na borovici.
1: Já vím. Když se na veveřici míří pistolí, tak ona obyčejně lže.
0: Ale když si pro Cipíska sáhl nahoru do hnízda, hned viděl, že veverka nelhala. Cipísek měl podrážky u prvních střevíčků už málem prochozené.
2: Přišel sám, řekla veverka. A protože jsem byla od louskání ořechů celá polámaná, tak mi pomáhá.
0: Rumcaj se popadla taková pícha nad cinkem Cipískem, že musel třikrát vystřelit z pistole. Poprvé střelil, aby Manka věděla, že Cipísek už není ztracený. Podruhé střelil, aby se Manka dověděla, že Cipísek prošlápal první střevíce, sotva se vykulil z kolíbky. A ta třetí rána? Ta byla jen tak pro radost.

ošklivé kačátko. Na venkově bylo překrásně. Bylo léto, žito zlátlo, oves se zelenal, seno stálo na zelených lukách v kupkách a procházel se tam na svých dlouhých červených nohách čáp a hovořil egyptsky, protože se naučil této řeči od matky. Kolem polí a luk se prostíraly veliké lesy a uprostřed lesů byla hluboká jezírka. Uprostřed sluneční záplavy stál starý panský dvůr s hlubokými strouhami kolem dokola a od jeho zdí až dolů k vodě rostly veliké lopuchové listy. Byly tak vysoké, že pod největšími mohly malé děti stát vzpřímené. Byla to divočina jako v nejhustším lese. A právě tam se uhnízdila kachna. Měla vysedět kačátka, ale začínala toho mít skoro dost, protože to trvalo již dlouho a jen málo kdy ji přišel někdo navštívit. Ostatní kachny se raději proháněly po strouhách, než aby se štvali k ní do kopce. Vysedávali pod lopuchami a štěbetali s ní. Konečně jedno vajíčko po druhém pukalo a ozývalo se z nich píp, píp. Všechny žloutky oživly a vystrkovaly hlavičky. Dli, dli, už, už, pobízela je kačena a kačátka si tedy pospíšila, jak mohla. Rozhlížela se pod zelenými listy na všechny strany. Maminka je nechala rozhlížet, jak jen chtěli, protože zeleň prospívá očím. Jak je ten svět veliký, divila se všechna kačátka, protože teď měla mnohem víc místa, než dokud byla zavřená ve vajíčku. Myslíte si, že tohle je celý svět? Poučovala je maminka. Svět se táhne ještě daleko za naši zahradu, až do farářových polí, ale tam jsem nikdy nebyla. Tak co? Jste tu už snad všichni? Vstala z hnízda. Ba ne, nejsou ještě všichni. Největší vajíčko tu dosud leží. Jak dlouho to ještě bude trvat? Už toho začínám mít věru dost. A znovu se uvelebila do hnízda. Konečně velké vejce puklo. Píp, píp, zapípalo mládě a vyvalilo se ven. Bylo velikánské a ošklivé. Kachna se na ně zadívala. Jaké je to kačátko? Hrozně veliké, divila se. Žádné z ostatních tak nevypadá, že by přece jen bylo krutí. Však se to brzy pozná. Půjde do vody, i kdybych je tam měla sama schodit. Příštího dne bylo překrásné, nádherné počasí. Slunce svítilo na všechny zelené lopuchy při zdi. Kachní maminka se přikolébala s celou rodinkou k strouze. Žbluňk skočila do vody. Ní, lí, volala. A jedno kačátko po druhém žuchlo dolů. Voda se jim zavřela nad hlavou, ale hned byla zas na hladině a pěkně plavala. Nohy jim pracovaly sami od sebe a všechna vesele plula, i to ošklivé šedé káče. Ba ne, to není krocan, říkala si kachna. Jen se podívejte, jak krásně pracuje nohama a jak vzpříma se drží. To je moje mládě. Ostatně je v jádře přece docela hezké, když se na ně pořádně podíváš. Lí, lí, pojďte pěkně se mnou. Povedu vás do světa a představím vás na kachním dvorku. Jen se pěkně držte při mně, aby vás nikdo nezašlápl. A mějte se na pozoru před kočkou. Dorazili do kachního dvorku.
Byl tam příšerný rámus, neboť dvě rodiny se prali o úhoří hlavu a tak ji tedy dostala kočka. Vidíte? Tak to chodí na světě, řekla kachní maminka kačátkům a olízla se kolem zobáku, protože si také dělala na úhoří hlavu laskominy. A teď na nohy, přikazovala. Hleďte si pospíšit a ukloňte se pěkně tamhle té staré kachně. Je nejvznešenější ze všech zdejších. Má v sobě španělskou krev, proto je tak silná. Jak vidíte, má kolem nohy červený klůcek. To je neobyčejně krásné a je to největší vyznamenání, jakého může kachna dosáhnout. Znamená to, že by velmi neradi oni přišli a proto jí má každý, zvířata i lidé, dobře poznat. Pospěšte si a nestavět nohy dovnitř. Dobře vychované káče dává nohy pěkně daleko od sebe, jako tatínek a maminka. Podívejte, takhle. Ukloňte se teď a řekněte pěkně kách, kách. Kačátka udělala, jak jim maminka nařídila. Ale ostatní kachny si je prohlíželi a hlasitě káchali. Vida, ještě tuhle čelátku, jako by nás tu už nebylo až dost. A jak to jedno káče vypadá. To tu nestrpíme. Jedna kachna se hned k němu rozletěla a štípla je do šíje. Necháš ho? Zavolala kachní maminka. Vždyť nic nedělá. Ale je příliš velikánský a nápadný, prohlásila kachna, jež ho štípla. A tak ho musíme štípat. Máš hezké děti, maminko, řekla stará kachna s hadříkem na noze. Všechny jsou hezké až na jedno. To se ti nepovedlo. Přála bych si, aby si je předělala. To nejde, vaše milosti, řekla kachní maminka. Není hezké, ale má nesmírně dobré srdce a plave krásně, jako kterékoliv jiné kačátko, ba skoro ještě lépe. Věřím, že vyroste do krásy, nebo že časem bude trochu menší hromotluk. Leželo dlouho ve vejci a proto nemá postavu, jak se patří. Poškubala kačátko za krkem a uhladila ho pěkně na hřbetě. Kromě toho je to kačer, dodala, a tak na tom tolik nesejde. Doufám, že bude hodně silný a že se životem dobře protluče. Tak proběhl první den a později to bylo čím dál horší. Všichni ubohé kačátko štvali. I vlastní sourozenci byli k němu zlí a jen říkali, kdyby tě tak chtěla kočka vzít, ty šredo. I maminka si povzdechla, kdybys raději byl někde za horami. Kachny ho štípali, slepice ho klovali a děvečka, jež dávala drůbeži, po něm kopla. A tak kačátko uteklo, uletělo přes plot. Ptáčci v jeho křoví zděšeně vzlétli a kačátko si pomyslilo, to proto, že jsem ošklivé. Zavřelo oči a utíkalo dál. K večeru došlo k chudíčké chaloupce. Byla tak ubohá, že sama nevěděla, na kterou stranu spadnout a jen proto zůstávala stát. Vítr kolem kačátka fičel, že si muselo přisednout na ocas, aby odolalo jeho nárazům. A bylo stále hůř. V tom kačátko spozorovalo, že dveře chaloupky vypadly dole ze závěsu a visí proto nakřivo, takže by se mohlo vzniklou skulinou protáhnout do světnice. A hned to udělalo.
V chalupce bydlila stařenka s kocourem a slepicí. Kocour, kterému říkala synáček, dovedl ježit hřbet a příst. Dovedl i jiskřit, ale toho museli hladit proti srsti. Slepice měla malé krátké nožky a říkali jí proto krátkonožka. Snášela pěkně vajíčka a stařenka ji měla ráda jako vlastní dítě. Ráno hned pozorovali cizí kačátko a kocour začal příst a slepice kdákat. Co pak, řekla stařenka a rozhlédla se. Neviděla však už dobře a myslila si proto, že kačátko je tučná kachna, která se zatoulala. To je mi vzácný úlovek, libovala si. Budu teď mít kachní vejce, jen není-li to kačírek, musíme to vyzkoušet. Kačátko bylo tedy přijato na 3 neděle na zkoušku, ale vajíčka se neobjevovala. Kocour byl pánem v domě a slepice milostpaní. Říkali vždy my a svět, protože věřili, že jsou jeho polovicí, a to lepší polovicí. Kačátku se zdálo, že je možno mít i jiné mínění, ale to slepice nestrpěla. Umíš snášet vajíčka? Zeptala se ho. Neumím. Tak tedy drž zobák. A kocour se ho otázal. Umíš ježit hřbet, příst a jiskřit? Neumím. Nech si tedy své mínění pro sebe, když hovoří rozumní lidé. Kačátko vysedávalo v koutku a bylo mu smutno u srdce. A tu se rozpomnělo na svěží vzduch a na sluneční svit. Přepadla je podivná touha plout po vodě, že nakonec nemohlo jinak, muselo se svěřit slepici. Co je to s tebou? Zeptala se. Nemáš nic na práci, proto dostáváš roupy. Snášej vajíčka nebo přeď a přejde tě to. Ale když je to tak krásné plout po vodě, řekl kačátko, je tak krásné, když se ti nad hlavou zavře voda a potopíš se až na dno. No to je mi opravdu náramný požitek, řekla slepice. Zbláznilo ses? Zeptej se jen kocoura, jen nejmoudřejší ze všech, koho znám, jestli pluje rád po vodě nebo se potápí. O sobě ani nechci mluvit. Zeptej se i naší vrchnosti, stařenky, moudřejšího stvoření, než je ona není na celém světě. Myslíš, že jí láká plavat a mít hlavu pod vodou? Myslím, že se vydám do širého světa. Inu, tak si jen jdi, odpověděla mu slepice. A kačátko šlo. Plavalo po vodě, potápělo se, ale všechna zvířata je pro jeho ošklivost přezírala. Nastal podzim, listí v lesích zežloutlo a zhnědlo a vysoko ve vzduchu bylo cítit zimu. Mraky visely těžké kroupami a sněhovými vločkami a na plotě havran křičel zimou krá, krá. Ba, člověka mrazilo už jen při pomyšlení na tu zimu. Ubohému kačátku se opravdu nevedlo dobře. Jednou večer, když slunce právě překrásně zapadalo, vyletělo z křoví hejno nádherných velkých ptáků. Kačátko dosud nikdy nevidělo někoho tak krásného. Byli oslnivě bílí s dlouhými ohebnými krky. Byli to labutě. Vyráželi nesmírně podivuhodné zvuky, rozpíjali nádherná dlouhá křídla a odlétali ze studených krajů do teplejších zemí k širému volnému moři. Stoupali vysoko, převysoko a malému ošklivému kačátku bylo podivně u srdce.
Otáčelo se na vodě do kolečka, natahovalo za nimi vysoko krk a vyrazilo výkřik tak hlasitý a podivný, že jemu samému z toho bylo úzko. Nemohlo na ty krásné, šťastné ptáky zapomenout. A když je ztratilo z dohledu, rychle se potopilo až na samotinké dno. Když zase vyplulo, bylo nadobro jako ztracené, nevědělo, jak se ti ptáci jmenují, ani kam letí, ale přesto je milovalo jako dosud nikoho. Nezávidělo jim však ani trochu, jak by je bylo mohlo napadnout přát si takovou krásu. Bylo by bývalo šťastné, jen kdyby je byly kachny strpěly mezi sebou. Je ubohé, ošklivé stvoření. Zima byla tuhá, nesmírně tuhá. Kačátko muselo plavat sem tam po rybníce, aby nemohl úplně zamrznout. Ale každé noci se otvor v ledu, v němž plavalo, úžil a úžil. Mrzlo až praštělo. Kačátko muselo neustále pracovat nohama, aby se led úplně nezavřel. Nakonec únavou zmalátnilo, zůstalo nehybně ležet a zamrzlo v ledu. Časně z rána šel okolo sedlák. Uviděl kačátko, sešel k němu, rozbil dřevákem led a odnesl je domů ženě. Tam přišlo zase k sobě. Děti si s ním chtěli hrát, ale kačátko myslilo, že mu chtějí ublížit a vletělo v poděšení rovnou do krajáče mléka, které se rozstřiklo po světnici. Selka vykříkla a rozmáchla se a kačátko vlétlo do máslenice a pak do sudu s moukou a zase z něho vyletělo. Pane, to vypadalo. Selka křičela a oháněla se po něm pohrabáčem a děti klopítali jedno přes druhé, chtějíc se je chytit a smáli se a křičeli. Ještě štěstí, že byly dveře otevřené. Kačátko vyletělo mezi křoví do čerstvě napadaného sněhu a zůstalo tam ležet jako ve mdlobách. Bylo by příliš smutné vypravovat o vší bídě a utrpení, jež kačátko zakusilo za té kruté zimy. Když sluníčko začalo zase hřát, leželo v močále mezi rákosím. Skřivánci zpívali, bylo překrásné jaro. Pojednou kačátko roztáhlo křídla. Zašuměla silněji než dříve a nesla kačátko mocně vpřed. Nežli se nadálo, octlo se ve veliké zahradě, kde kvetly jabloně, kde voněl šeřík a skláněl se na dlouhých zelených větvích k hladině křivolakých průplavů. Jak tam bylo krásně, jak jarně a svěže. Právě proti kačátku se vynořily z houští tři krásné bílé labutě. Zašuměly křídly a pluly nesmírně lehce po hladině. Kačátko poznalo ty nádherné ptáky a zmocnil se ho podivný smutek. Poletím k ním, k těm královským ptákům. Uklovou mne k smrti za to, že já takový šereda odvažují se k ním přiblížit. Ale ať, lépe, když mě oni usmrtí, než aby mě štípali kachny. Klovali slepice, kopala děvečka z drůbežárny a než v zimě zase tak trpět. Vletělo na vodu a plulo k nádherným labutím. Uviděli je a zamířili k němu šumíce křídly. Jen mě ubijte, řeklo nešťastné stvoření a sklonilo hlavu k hladině, očekávajíc smrt. Ale co to v čiré vodě vidí? Uvidělo pod sebou vlastní obraz. Není již nemotorným, špinavě šedým ptákem, ošklivým a všem odporným. Je labutí.
Nevadí, narodíš-li se v kachním dvorku, jen když jsi z labutího vejce. Mladá labuť byla nesmírně šťastná, vzpomínajíc na všechna utrpení a na všechna protivenství, jež zakusila. Dovedla teď ocenit své štěstí, všechnu nádheru, jež jí kynula. A velké labutě pluly kolem ní a hladili ji zobákem. Do zahrady přišlo několik dětí, házeli do vody chléb a zrní a nejmenší z nich zvolalo: je tu nová labuť! A ostatní také zajásali: přiletěla nová labuť! Tleskali a tančili kolem a běželi pro tatínka a pro maminku. Házeli do vody chléb a koláče a všichni říkali: ta nová labuť je nejhezčí, je tak mladá a krásná. A staré labutě se jí ukláněli. Tu se jí zmocnil velký ostych. Ukryla hlavu pod křídla, nevěděla, co počít. Byla nesmírně šťastná, ale ani trochu pyšná, protože dobré srdce nikdy nespyšní. Vzpomínala si, jak jí pronásledovali a jak se jí posmívali. Teď slyšela všechny říkat, že je nejkrásnější ze všech těch překrásných ptáků. Šeříky skláněly větve až k ní na hladinu a slunce svítilo teple a krásně. Křídla mladé šťastné labuti zašuměla, její štíhlá šíje se narovnala a labuť ze srdce zajásala. O tak velkém štěstí se mi ani nesnilo, když jsem byla ošklivým kačátkem.

pekle. Peklo. To je vlastně velké společenství čertů. A mezi nimi jsou samozřejmě čerti i čertice, a to malí a velcí, hubení a tlustí, mladí a starší, oškliví a hezcí, hodní a zlí. A nad nimi, jak jinak, má největší moc sám pekelný Lucifer. Lucifer je ten největší, nejsilnější, nejmazanější a zná také nejvíce čertovských kouzel. Samotné peklo, neboli čertovské doupě, je ukryto mnoho metrů pod zemí a je v něm pekelné vedro, ve kterém si ta čertí cháska libuje. Mastí karty, hrají v kostky, chrápou nebo z dlouhé chvíle pouštějí kouř z nosu. Vchod do pekla vypadá jako obyčejná díra do země, nejspíše v nějaké hoře, ale kde je vchod, nikdo z nás lidí už neví, protože to je mezi čerty velké tajemství a znají ho jen a jen oni. Ani ten z lidí, kdo se do pekla dostal a měl to štěstí, že se zase z pekla vrátil, to nemůže vědět. Čerti, jak každý dobře zná, dopravují své oběti do pekla tak, že je zastrčí do záplatovaného pytle, ze kterého není nic vidět, a velkou rychlostí s nimi letí do pekla. Občas se při letu pytel rozhoupe, jak zavadí o nějaký ten kopec nebo větev, a to potom chudák v pytli je samá modřina a boule. Do pekla se většinou dostane jen člověk špatný a zlý, ale jsou také případy, kdy se tam dostane omylem i člověk nevinný. První, co v pekle člověk pocítí, je velké horko a strašný zápach síry. Všude planou ohně, které provází smrdutý kouř. Každou chvíli se udělá otvor ve stěně a z něj vyšlehne plamen. Každému lidskému červu, jak nás lidi čerti nazývají, se při příchodu do pekla dostane řádného přivítání. Vysvléknou ho ze šatů, polijí ho smolou a důkladně vyválejí v černém peří a prachu. Takto vymouděného ho předvedou před samotného vládce pekla Lucifera. Ten mu přečte všechny jeho pozemské hříchy a odsoudí ho k přiměřenému trestu. A ten je věčný. Tresty v pekle jsou různé. Od nejlehčích, jako je třeba zapalování ohňů a přikládání pod kotle, až po ten nejtěžší, a to je koupel v kotli, ve kterém je